0: a únikem kapalin z vozidla. Policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s nočním omezením za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na dálnici D35 dejte pozor také před Olomoucí směrem od Ostravy. Za Kocourovcem na kilometru 282 stojí nepojízdné vozidlo. Na D1 opatrně kolem Brna ve směru na Prahu na kilometru 194. V nájezdu od centra pracují silničáři, opravují tam svodidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má opět Jiří Štempel.
3: Beru si ho. Předám ho dál, protože právě teď 5,5 minuty po druhé hodině začíná telefonická soutěž. Tenhle týden, a tedy dnes po druhé, hrajete o novou audioknihu Pavlína Křivánková Příbuzní. Je to příběh o Mije, která hledá svou biologickou rodinu a její příbuzné. Olině, Mija chce vidět, odkud pochází, Olina by raději zapomněla, odkud odešla. Telefonická soutěž je tady, volejte na tyhle telefonní čísla 221 552 155, 221 552 255. Ještě než se někdo dovolá, tak hudba. Tohle je sympaťák ze Španělska, Alvaro Soler.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: 9,5 minuty po druhé hodině v Radiožurnálu v tom nočním pravidelná telefonická soutěž. Jestli jste nevyhráli za poslední dva měsíce, tak už vytáčejte 221 552 155 anebo 221 552 255. Mám pro vás dneska velmi jednoduchou soutěžní otázku. Podíváme se do kalendária. Ještě ale předtím představíme cenu, o kterou hrajete, nová audiokniha Pavlína Křivánková Příbuzní.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Velmi zajímavý příběh, který můžete vyhrát právě dnes a celý tenhle týden až do neděle. No stále se ještě nikdo nedovolal, tak možná ještě čekáte na tu soutěžní otázku. Já jsem říkal, že dnes se podíváme do kalendária. Je úterý 22. září. Narozeniny dnes slaví opravdu slavný italský pivec, vyhlasné jméno Andrea Bocelli. No a já se vás ptám, jaký je jeho hlasový obor, dokonce máme tři možnosti, takže ještě jednou zopakuju telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Velmi jednoduchá soutěžní otázka. Narozeniny slaví Andrea Bocelli. Ptám se na jeho hlasový obor, buď je to tenor, baryton nebo basbaryton. Hrajete o novou audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní, zajímavý příběh, který vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Andrea Bocelli se narodil v Itálii 22. září roku 1958, dnes tedy slaví narozeniny. Ještě chvíli vydržíme, možná tam je nějaký technický problém, nevím, nestalo se mi to ještě, že by nikdo nevolal do soutěže. Tak ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo na konci 255. A to už je poslední šance pro tu dnešní noční telefonickou soutěž, tak tedy jenom odhalme tu správnou soutěžní otázku nebo odpověď na tu moji soutěžní otázku, je to tenor. Dnes v noci tedy nikdo nevyhrál, opět zítra ale budete mít šanci po druhé hodině v noci.

0: telefonická soutěž nočního radiožurnálu pro tu dnešní noc za námi. Otevřeme ji zase zítra po 2 hodině v noci. Teď chvilku po 14:15 otevíráme další téma. Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovou společností pořádá ode dneška do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba. Nabízí taky testování paměti přímo v budově Českého rozhlasu.
1: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
2: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře. No, ale jako člověk každou prevenci má využít.
1: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
3: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
4: Já budu měřit 1 minutu na hodinách a poprosím vás, abyste mě pověděl co nejvíce slov na písmeno K.
5: Koule, kolibřík, kanál, kůlna.
1: V testovací místnosti právě poprvé v životě absolvoval vyšetření pan Vladimír.
5: Byl jsem rád, že jsem to absolvoval, protože jsem zjistil, kterým směrem případně mám asi postupovat na zlepšení svého stavu. No a dostal jsem takový výstup, který mě vyhodnotil kladně, že jsem teda v úrovni jakési adekvátní k mému věku. Vypadávají názvy, které bych použil běžně v hovoru a někdy je musím teda opisovat.
1: Vyšetřovaný i hned po testu dostane výsledky, které pomáhají s včasným odhalením demence. Pacient v případě podezření dostane doporučení k psychologovi, psychiatrovi, neurologovi nebo geriatrovi na podrobná vyšetření. Právě zapomínání nebo výpadky slov můžou znamenat závažné onemocnění, říká Lucie Ptáčková z poradny pro poruchy paměti.
4: Může to být náběh na nějakou kognitivní poruchu mírného nebo pokročilého stupně, třeba jako Alzheimerova nemoc nebo vaskulární forma poruchy paměti, smíšená forma kognitivní poruchy a jiné.
1: Zájem o vyšetření v budově Českého rozhlasu během Dnů paměti je podle koordinátorky Moniky Kozové velký.
3: Máme vlastně už úplně plno všechny 3 dny. Mezi tím jako chodí zájemci, kteří se nestihli přihlásit se ptát, takže máme i čekatele.
1: Demence postihuje v Česku podle odhadů České Alzheimerovské společnosti víc než 183 tisíc lidí. Až čtvrtina z nich nejspíš stále žije bez diagnózy. Jakub Vejk, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Noční Radiožurnál.
2: To jsou informace z Česka i zahraničí.
0: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
2: Včetně dopravního zpravodajství.
0: A příjemná hudba.
2: Noční Radiožurnál.
0: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
2: Radiožurnál.
0: S vámi i každou noc.
3: Teď je půl třetí. Se zprávami ve studiu Monika Chmilová.
4: Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska. Čečenský autoritářský vůdce Ramzan Kadyrov zůstává v čele této ruské autonomní republiky. V nedělních volbách získal skoro 100% hlasů. Oznámila to ústřední volební komise. Jeho protikandidáti dostali 0,15%. Politik podporovaný Vladimirem Putinem Čečensko vede bezmála 20 let. Mezinárodní organizace upozorňují, že Kadyrovova vláda nedodržuje základní lidská práva. Situace v Čečensku je podle nich jednou z nejhorších v celém Rusku. Policisté pátrají po 94-leté Ireně Hanzlíčkové z Mostu, může být v ohrožení. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové žena nejspíš předevčírem odešla z domova. Od té doby se rodině neozývá. Irena Hanzlíčková je vysoká zhruba 160 cm střední postavy. Má prořídlé, šedé, krátké vlasy, hnědé oči a nosí brýle s tenkými obdélníkovými obroučkami a velkými skly. Jakékoliv informace ohledané volejte na linku 158. A Praha má stavební povolení pro stanici Libuš na lince metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat. Povolení proto není pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu stanice do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později.
2: Sport.
4: U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Pod Habancovým vedením vyhrála Opava v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce je 11.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená silnice 7 u Slaného i exit na D1 u Velké Bíteše. Silnice 7 je u Slaného stále neprůjezdná po včerejší nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Policie odklání provoz od Prahy z dálnice D7 a od Chomutova na silnici 16. A objíždí se to přes město. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte nově s uzavřeným sjezdem na Velkou Bíteš. Kvůli opravě přivaděče, tedy silnice 37, bude zavřený sjezd i nájezd na dálnici až do poloviny října. A v Ostravě jeďte opatrně Rudnou ulicí směrem do Poruby. Od sjezdu z Plzeňské ulice až do Svinova silničáři obnovují vodorovné značení. Uzavřený je tam vždy jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě aj zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
3: Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují hřídnoucí zásoby vlastních vojáků. Detaily pro dnešní téma pro dnešní Vinohradskou 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu už vyšel na všech podcastových platformách i na můj rozhlas.cz. No a nebo si Vinohradskou 12 poslechněte v předpremiéře už za hodinu v našem vysílání.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: že je mu 16 let.
1: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
0: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
1: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
2: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
1: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
3: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmou třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
1: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
4: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
1: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
2: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
1: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď Monika Chmelová a zprávy.
6: Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Vláda ho proti původnímu návrhu snížila o 3 miliardy. Velvyslanci států Evropské unie se nakonec neshodli na prodloužení sankcí proti Rusku. Česká volejbalová reprezentace prohrála s Belgií 1-3 a na mistrovství Evropy skončila v osmifinále. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí snížila deficit o 3 miliardy korun. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Opozice návrh rozpočtu na příští rok kritizuje. Třeba poslanec rozpočtového výboru Jan Papajanovský z Hnutí STAN.
7: To, že nakonec došlo ke škrtům nebo ke snížení toho schodku za nějaké 3 miliardy korun, no tak to v kontextu té částky opravdu není podstatné a ukazuje to na to, že tato vláda hazarduje s budoucností České republiky, hazarduje s budoucností naší země.
6: Návrh státního rozpočtu na příští rok teď míří do sněmovny. Vláda ho tam musí předložit do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu. Definitivně schvalovat by ho měli v prosinci. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Původně se země měly shodnout už včera večer. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do dnešní půlnoci. Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Rozhodla se tak proto, že podle ní Městská knihovna dokáže Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Bývalá první dáma ji svěří instituci bezplatně.
8: Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
6: Bývalá knihovna Václava Havla už se před týdnem přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. V pařížském muzeu Louvre dva muži z Německa bez povolení pověsili své obrazy. O sobotní události informovala agentura DPA. Připevnili lepicí páskou na zeď v sále, kde visí i světoznámý obraz Mona Lisa. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala policistům. Louvre na něm podal trestní oznámení.
0: Sport.
6: Český tým si na mistrovství Evropy volejbalistů čtvrtfinále nezahraje. Z Belgií prohrál 1-3 na sety. Reprezentační trenér Jiří Novák byl spokojený jen s úvodní sadou. Pak už byl soupeř lepší a postup si zasloužil.
9: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijkaard, který jsme dva sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali.
6: České tenistky zabojují v čínském Shenzhenu o postup mezi 4 nejlepší výběry Billie Jean King Cupu. Výběr nehrající kapitánky Strýcové se střetne od 11 hodin českého času s Britkami.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 uzavřený sjezd na Velkou Bíteš a zavřená silnice 7 u Slaného. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně kolem sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 162 právě silničáři stavějí dopravní značení. Exit bude uzavřený zcela až do 11. října kvůli opravě silnice 37. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně uzavřená kolem Slaného. Z omezení vyprošťují havarované nákladní auto, čistí tam také vozovku od vyteklých kapalin. Policisté provoz odklánějí přes město. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Dočasně je uzavřený také nájezd na okruh od Jesenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
5: Ve 3 hodiny 5,5 minuty v úterý 22. září my vám za chvíli představíme jednoho Zimmermaniaka. Do té doby ale zahrajeme ještě třeba Tata Boys společně se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

0: Přejeme dobré jitro, tady je vysílání Radiožurnálu a přinášíme taky jeden příběh. Jmenuje se Petr Porjanda, v divadle Járy Cimrmana mu ale neřeknou jinak než pan učitel. Věrný divák souboru povoláním učitel angličtiny ze studentky, který na Cimrmany chodí minimálně 10krát měsíčně. Možná by mu leckterý zájemce o lístky záviděl, ale on tvrdí, že k žádnému nikdy nepřišel protekčně. Petra Porjandu vám představujeme jako prvního, a to v našem týdenním seriálu Cimrmaniaci. Ten je o lidech, kteří se rozhodli českému géniovi zasvětit život. Pana učitele jsme zastihli na prvním představení sezóny hře Záskok v Hradci Králové.
1: Jděte k němu a přeštěte to také.
0: Dneska Hradec Králové.
2: Petr Porjanda se zjevuje tady ve foaje Klicperova divadla v Hradci Králové, a to proto, že se hraje Záskok.
0: Přesně tak.
2: Vy chodíte na Záskok skutečně po každé?
0: Když seženu lístky, tak určitě, a když není zadaný.
2: Co to znamená, když seženu lístky? To je přece velice náročná disciplína sehnat lístky vůbec do divadla Járy Cimrmana, natož na Záskok.
0: To je pravda, já na tom pilně pracuji už čtvrtým rokem, na pátou sezonu začínám, a tak jsem se to naučil, a tak nějak mám grif a jsem klikař.
2: Klikař, to znamená tedy v tom internetovém systému, vždycky 17. v měsíci v 17 hodin.
0: Ale já, když Záskok chci vidět pokaždé, tak ten kupuji za tisícovku prvního dne, prvního v měsíci ve 12 hodin.
2: Kolik Záskoků už jste viděl?
0: Troufám si, že za poslední dva roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
2: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
0: Jo, je to tak. Já jsem před 2 lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatrách. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce, a hnedka na začátku září byl Záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na Záskok. Viděl jsem Záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
2: Když člověk vidí jedno představení tolikrát, čeho si tam všímá?
0: Já zaprvé miluju všechny různé hlášky, různé situace, a pak nastávají takové různé nečekané situace, že jo, kdy se udělá nějaká chyba a nebo někdo něco zapomene a je tam prostě trošku něco jinak. No.
2: Jak je možné, že učitel si může najít čas de facto na každé představení divadla Járy Cimrmana?
0: Mě k tomu paradoxně pomohl covid. Během covidu jsem šel učit online a už jsem se nevrátil k učení face to face, takže jsem na volné noze a můžu cestovat, můžu se balit počítač a učit odkudkoliv, kdykoliv se mi zachce.
2: Člověk si ale říká, to taky leze do peněz.
0: Jo, určitě, ale já to nechci vědět. Já totiž jsem placen průběžně, takže jako mě vždycky nějaký peníz přijde, hned ho utratím, takže to nepočítám, ani to nechci vědět. Ale nelituju ani jedné koruny. Někdy se stane, že třeba i místo, abych si zaplatil hotel, tak zakempuju v autě.
2: Zeptám se napřímo, není to už úchylka?
0: Spousta lidí mi to říká, že jsem blázen, ale já v podstatě dělám to, co mě baví, a v podstatě jsem si upgradeoval to, že už si to nepouštím na YouTube nebo si to nepouštím v autě, ale dopřávám si to naživo. Takže když já chodím tak 10krát do měsíce, tak řekněte mi, který nadšenec si to 10krát měsíčně nepustí, že jo?
2: A stává se, že vás poznávají třeba lidé v tom sále, že říkají, on je tady zase.
0: Je to tak? No, já už si připadám jako taková mikrocelebrita, že mě fakt oslovují cizí lidé.
2: No, on dokonce, já musím říct, Zdeněk Svěrák říká, my musíme tomu panu učiteli říct, ať se tolik nesměje, protože ono to vypadá, že je podplacený a že rozesmává diváky.
0: Já si nemůžu pomoct, není to podplacený, mě to prostě fakt baví. Jednou se mi stalo v České Lípě, že jsem seděl na Blaníku uprostřed první řady, a když Zdeněk Svěrák přecházel od pultíku k mapě, tak najednou se zastavil a oslovil mě a řekl, člověče, co tady zase děláte? Prosím vás, tenhle divák je tady všude s náma, jo? Jezdí do Prahy, jezdí na zájezdy. Mě by do dneška zajímalo, co si ti chudáci v té České Lípě jako o tom mysleli.
2: Z Klicperova divadla v Hradci Králové, Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
4: Navštěvují představení po celé republice.
3: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
4: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
3: Cimrmaniaci.
4: Seriál Radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
3: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
4: Cimrmaniaci.
3: Každé všední ráno krátce po 8:45.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
1: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý, jako led.
0: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
1: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
0: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu. Host radiožurnálu.
2: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem radiožurnálu.
3: Host radiožurnálu.
4: Poslouchejte dnes
3: po 9. hodině.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: 3 hodiny 30 minut. Monika Chmelová má zprávy.
6: V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli dnes začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že se Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. Podle listu Ukrajinská pravda šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky odůvodňuje tím, že Moskva prodeje ropy financuje válku. Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru, více než 75%. A ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3 miliony 300 tisíci korunami. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu a ne v jednotlivých případech.
7: Sport.
6: Trenér Luis de la Fuente povede španělské fotbalisty až do roku 2032. Tamní svaz informoval o tom, že s 65-letým koučem prodloužil smlouvu. De la Fuente se španělské reprezentace ujal v prosinci 2022. O 2 roky později s týmem triumfoval na mistrovství Evropy a letos přidal titul na světovém šampionátu v Zámoří.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda v tunelu na Pražském okruhu a zavřená silnice 7 u Slaného. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 velmi opatrně v Lochkovském tunelu. Na 13. kilometru nehoda, nákladní auto najelo na obrubník, jeden pruh je uzavřený. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto, ze kterého vytekly kapaliny a policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už je uzavřený sjezd i nájezd u Velké Býteše. Kvůli opravě přivaděče bude exit na kilometru 162 uzavřený až do 11. října. A na D35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s nočním omezením za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Propaganda od školky, vojenský výcvik od školy. Rusové ukrajinskými dětmi doplňují řídnoucí zásoby vlastních vojáků. Mluvím o tom s Mariou Suljalinovou, ředitelkou nevládní organizace Almenda, která se zabývá situací dětí na ruskem okupovaných územích Ukrajiny. Dnes je úterý, 22. září. Hello, thank you very much for joining us and for being here in our studio.
12: Hi, thank you for inviting.
11: So, can you tell me, how do you erase? Jak vymažete lidem identitu? Kde tenhle proces začíná?
12: The process begins in kindergarten.
13: Začíná to už v mateřské škole a ten proces nikdy nekončí. Na okupovaných územích se kompletně změnil vzdělávací systém. Jakmile dítě začne chodit do školky nebo školy, začne s ním Rusko pracovat. Od prvního dne mu říká, že je Rus nebo Ruska a že žádná země jménem Ukrajina neexistuje.
11: Říkáte, že to začíná už ve školce, ale jak? How?
13: Děti například malují obrázky ruských vlajek. Ruští vojáci tam chodí na návštěvu, aby si s dětmi povídali a účastnili se různých aktivit. Navštěvují je taky různá mládežnická hnutí, například Junarmia. Někdy děti na různých akcích nosí i jakési polovojenské uniformy. Hodně se ve školkách mluví o tom, že jsou všichni Rusové, že toto je jejich země a že by měli být hrdí na své vojáky, kteří údajně chrání jejich zemi. To znamená, že už od prvních dnů se pracuje na změně identity dítěte a jeho militarizaci. Mezi hračkami mají různá vojenská vozidla, vojáčky v ruských uniformách. Proto říkám, že ten proces začíná už v mateřské škole.
11: A co se s těmi dětmi děje, když nastoupí do školy? Co se tam učí?
13: Když je dítěti 6 let a nastoupí do školy, dostane hned první den za úkol namalovat svou vlast. Rusko se od začátku snaží, aby děti kreslily vlajky a ruské symboly. Pokud dítě namaluje něco jiného, škola zatlačí na jeho rodiče. To je také jeden z momentů, kdy rodiče musí začít přemýšlet, jak o těchto věcech budou se svými dětmi mluvit. Někteří rodiče se rozhodnou o své národní identitě s dětmi nemluvit vůbec. Bojí se, že tak malé dítě nedokáže rozlišit, co je bezpečné říkat a co ne. Někdy se proto tyhle rozhovory v rodinách odkládají. Nicméně tohle všechno se tedy děje už od prvních dnů ve škole. A pokud jde o samotné vzdělávání, tak prvňáčci se učí především číst a počítat. Ale jakmile začnou probírat dějepis nebo literaturu, tak je ve školách učí, že žijí v té nejmocnější zemi na světě. Zemi, která vyváží kulturu do jiných států a chrání je. Je strážcem celého regionu.
11: Prostě propaganda.
12: It's basic propaganda, but it's built in a quite clever way.
13: Jsou to základy propagandy, ale dělají to poměrně chytře. Není to propaganda ve stylu moderátora Solovjova. Učitelé mluví o historii tak, že některá fakta zcela vynechávají a jiná prezentují způsobem, který odpovídá ruskému výkladu dějin. Dětem je hned od začátku vtloukáno do hlavy, že všechny ruské kroky směřují k nastolení míru. O válečných taženích se nemluví jako o ruské agresi, ale jako o obraně regionu.
11: Takže učitelé v podstatě válku a agresi ospravedlňují.
13: A zároveň dětem říkají, že na ukrajinském území žádný nezávislý stát neexistuje. Tvrdí, že Ukrajina vznikla uměle a že její teritorium historicky patří Rusku. A co je taky velmi důležité, děti se dozvídají, že ukrajinské kulturní dědictví vůbec není ukrajinské, protože prý jde o součást ruské kultury. Dítě to slyší při každé hodině, nejen při dějepisu, ale taky v literatuře, zeměpisu a dalších předmětech. A pak tomu začne věřit, zvlášť když jde o malé děti. Vezměte si třeba situaci na Krymu. Okupace poloostrova začala před více než 12 lety. Tehdy nikdo ze současných školáků ještě v lavicích neseděl. Všichni, kteří tam chodili tehdy, jsou už ze školy dávno pryč. Takže když tuhle propagandu děcka slyší od 1. do 11. třídy, nastane chvíle, kdy jí podlehnou. A co je ještě důležitější, dětem je vštěpováno, že jejich svatou povinností je obětovat svůj život za Ruskou federaci. A to je vážně nebezpečné. Od tohoto školního roku je v osnovách nový předmět nazvaný Duchovní a mravní hodnoty ruské kultury. V hodinách je pak spousta věcí popisována z pohledu víry. A tomu se člověk brání ještě složitěji. Nejde už o analyzování informací a nakládání s fakty, ale postoje a názory. Rusko do výuky stále víc zapojuje náboženské prvky, protože chce změnit přesvědčení ukrajinských dětí.
12: This is why Russia is trying to change the beliefs of these children and to include more and more religious in the educational process.
14: V jakém jazyce spolu mluví? V ruštině?
12: In Russian.
13: V ruštině.
15: Strictly in Russian. No Ukrainian.
12: No Ukrainian at all. And if before Russian Federation.
13: Ukrajinsky se nemluví. Rusko dřív tvrdilo, že na okupovaných územích nadále existují ukrajinské školy. Od loňského roku ale ukrajinštinu z ruských vzdělávacích programů zcela odstranilo. Mluvili jsme o Krymu. Tam stále existuje několik škol, kde se učí krymská tatarština. Ukrajinsky se tam ale mluvit nenaučíte.
14: Zpívají děti ve školách ruskou státní hymnu?
13: Musí.
15: Is it a tradition?
13: Je to povinnost.
15: An obligation.
14: Mají to nařízené.
12: It's mandatory because we talked with young people.
13: Ano. Mluvili jsme s mladými lidmi, kteří přišli z okupovaných území na svobodné území Ukrajiny. Říkali, že když ve škole nespívali ruskou hymnu, odvedli je k výslechu. Jejich rodinu nejdřív předvolali do školy k řediteli a pak ke speciální službě. Děti se podobných aktivit účastnit musí, nemají jinou možnost. Všechno to souvisí s nátlakovým vydáváním ruských pasů. Neexistuje, že by ho dítě nedostalo. Jakmile dítě oslaví 14. narozeniny, obdrží ruský pas. Rusové pořádají slavnostní ceremonie, při kterých dětem vydávají pasy. Slouží to jako ukázka toho, že celé obyvatelstvo je proruské. Pokud si dítě pas nepřevezme, jeho matka a otec přijdou o rodičovská práva. Dítě pak taky nemá přístup ke zdravotní péči ani k sociálním službám. Prakticky tedy není možné ruský pas odmítnout. Pro chlapce to taky znamená, že po dosažení 18 let, pokud nenastoupí na vysokou školu, budou podle zákona odvedeni. Je to od začátku cesta přímo do ruské armády.
12: So this is the way forward to the Russian army.
14: Can you tell me how many children are? Kolik dětí v současnosti žije na ruském okupovaných územích Ukrajiny? A kde je jich nejvíc? Na Krymu?
12: Approximate number is 1.6 million of children.
13: Odhadem 1 600 000 dětí. Skutečné číslo ale neznáme, protože registry jsou uzavřené a ke spoustě informací se nedostaneme. Stále ale dokážeme dohledávat počty dětí chodících do školy. Tyto údaje jsou zveřejněné na jakýchsi oficiálních stránkách. Celkový počet je ale obtížné zjistit. Naschvál. Rusové to tutlají kvůli deportacím a nuceným přemístěním ukrajinských dětí. Kyjevu to znemožňuje monitorovat, kde se děti nacházejí, zda jsou stále na okupovaných územích nebo kam je Rusové odvezli.
14: Je ve škole i vojenský výcvik? Učí se děti zacházet se zbraní a střílet?
15: How to shoot?
12: Yeah, they basically both boys and girls. It's not only for the boys. It's really important to stress.
13: Ano. A chlapci i dívky. Je to opravdu důležité zdůraznit, že se to týká obou pohlaví. Existuje povinný předmět jménem Základy bezpečnosti a obrany vlasti. Jeho součástí je i praktická výuka. A zatímco dříve tvořila přibližně 20% předmětu, od tohoto roku se její podíl zvýšil na 50%. Děti tedy tráví více hodin získáváním vojenských dovedností. Učí se taky ovládat FPV drony, protože Ruská federace si uvědomuje, že právě drony se ve válce teď používají nejvíc. Ukrajinským dětem vysvětluje, jak s nimi létat, aby z nich byli lepší vojáci.
14: Vím taky o takzvaných kadetských třídách, co jsou zač.
13: Jsou to speciální třídy, kde děti už od první třídy mají dodatečné hodiny tělocviku a propagandy. Tyto třídy fungují pod patronátem různých ruských institucí, například vyšetřovacího výboru nebo FSB a dalších. Děti taky nosí stejné uniformy jako příslušníci instituce, pod kterou konkrétní třída spadá. Tyto organizace taky navštěvují a učí se o tom, jak to v nich chodí. Cílem je, aby po dokončení školy nastoupili na vysokou školu, pokračovali ve svém zaměření a následně se stali součástí systému. Do kadetských tříd tedy chodí děti.

0: Ach, nebo ji děti zažívají i ve volném čase, na kroužcích nebo na táborech.
1: When they do the other activities apart from just going to school.
2: The majority of it happening in the formal education. So not.
3: Většinou je to součástí institucionálního vzdělávání, tedy nejen ve školách, ale také ve školkách nebo na univerzitách. Samozřejmě to pak pokračuje i při mimoškolních aktivitách a v různých mládežnických hnutích. Proč ale zdůrazňuji právě školy? Protože nábor do hnutí prvních nebo do junarmie obvykle probíhá právě na půdě škol. Jejich zástupci chodí do školy, děti k nim přilnou, stávají se součástí těchto hnutí a navštěvují je i po vyučování. Je to rozsáhlý systém. Existují mládežnická hnutí, která pořádají různé aktivity, tábory a polovojenské hry, jako je zarnica a další. Fungují také vojensko-vlastenecké kluby, kde děti získávají praktické vojenské dovednosti. Tyto kluby otevřeně říkají, že jejich cílem je připravovat budoucí vojáky. Existují i převýchovné tábory. Některé jsou více militarizované, jiné méně. Pořádají se nejen v létě, ale celoročně. I v tomto případě jde o rozsáhlou síť. Stejně tak po celý rok probíhají různé soutěže. Jsou věnované Dni Ruska, Dni vítězství nebo různým místním událostem. Prakticky neexistuje měsíc, kdyby se nic nedělo. Pořád je tu něco, co má za cíl změnit identitu dětí. Existuje taky celá řada programů zaměřených na odvážení dětí z okupovaných území do Ruské federace. Jsou to různé výměnné programy, které pak dětem poskytují lepší možnosti studia na ruských univerzitách nebo taky různé tábory. Smyslem toho všeho je proměnit obyvatelstvo okupovaných území, jednak kognitivně prostřednictvím změny přemýšlení dětí, ale také jeho složení. Zatímco mladí lidé jsou odváženi do Ruska, na okupovaná území naopak míří lidé z Ruské federace. Důvod je jednoduchý. Mít možnost tvrdit, že tam žádní Ukrajinci nežijí. Tak proč byste tedy chtěli takové území osvobozovat? Žádní Ukrajinci tam přece nejsou.
0: Proto mají děti ruské pasy, mluví rusky
3: a identifikují se jako Rusové.
0: Kdo je to všechno učí?
3: Bohužel, většina učitelů jsou Ukrajinci.
0: Byli k tomu donuceni?
3: Někteří ano, jiní se rozhodli dobrovolně. Musíme rozlišovat dvě různé situace. Například na Krymu zůstali většinou stejní učitelé. Rusové učitelé ukrajinštiny a ukrajinských dějin přeškolili. Museli změnit svůj předmět. Pokud jste například dříve učili ukrajinštinu, začali jste učit ruštinu. Pokud jste učili dějepis a dějiny Ukrajiny, začali jste vyučovat o dějinách Ruska. Před rokem 2022 ještě nebylo úplně nutné stát se součástí propagandy. Víme o učitelích, kteří to nedělali. Po roce 2022 a po zavedení jednotných učebnic už to možné není. Na kantory z Krymu proto nebyl vyvíjen takový tlak, jako na ty z Chersonské a Záporožské oblasti. Tam učitelé prostě říkali, že propagandu učit děti nebudou. Pro Rusko tak byl obrovský problém vůbec školy otevřít. Dodnes tam Rusům chybí učitelé.
2: And for now it is still a problem for Russian Federation. They have a lack of teachers in the schools.
0: So do they bring? Přivážejí je tedy z Ruska?
2: They bring some from Russia, but they.
3: Některé ano, ale je jich nedostatek.
2: People to this territory.
0: Slyšel jsem třeba o lidech z Dagestánu.
2: From different regions, they have a special program.
3: Přijíždějí z různých regionů. Existuje na to speciální program jménem Venkovský učitel. V rámci něj míří na okupovaná území hlavně mladí učitelé. Je jich ale stále málo, takže většinou jsou to prostě Ukrajinci. Někteří z nich navíc předtím ani neučili. Jde o studenty z univerzit, ale taky lidi bez pedagogického vzdělání, kteří dříve pracovali v úplně jiném oboru a teď začali něco učit.
2: Don't have the diploma and they start teaching something in school.

0: Is there a way for children to keep studying?
1: Existuje nějaký způsob, jak se mohou děti dál učit v ukrajinštině a studovat ukrajinské dějiny podle ukrajinských osnov, tedy učit se fakta, a ne pocity a pohledy ruské armády a vlády?
2: Russian army and Russian government.
3: This is extremely complicated.
4: Je to nesmírně komplikované. Nejen kvůli tomu, že by to museli dělat online a až po škole, protože do ní chodit prostě musí. Přes den by tedy navštěvovali ruskou školu a večer studovali v ukrajinštině. Je to ale strašně náročné už kvůli množství času, který by tomu museli věnovat. A taky proto, že pokud se děti připojí k ukrajinskému vzdělávání online, mohou za to být stíhány. Pokud si stáhnou ukrajinské učebnice dějepisu a materiály věnované druhé světové válce, hladomoru na Ukrajině nebo současným událostem v jejich zemi a budou si je chtít přečíst, Rusové je za to můžou na základě zákonu o extremismu trestně stíhat.
3: They could be prosecuted just for studying these issues due to extremism legislation.
1: Takže v mobilu je mít vůbec nemůžou.
2: Mobile phones.
3: It's criminalized. It's not just forbidden. It's criminalized. There are concrete articles through which these children could be prosecuted.
4: Je to trestné. Existují konkrétní paragrafy, na jejichž základě mohou být děti stíhány. Dalším problémem je, že Rusko blokuje přístup k internetu. A teď se bavíme o územích, kde vůbec nějaké připojení existuje. Na řadě míst internet vůbec není. Děti tedy ani nemají možnost se k ukrajinskému systému online vzdělávání připojit.
1: Vy víte o dětech, které uprchly z Ruskem okupovaných území a teď se třeba učí o věcech, o kterých třeba nikdy neslyšeli. Věří jim?
2: Do they believe them?
4: Víte, děti, které přicházejí na svobodné území Ukrajiny, pro tuhle cestu obvykle museli udělat opravdu hodně. Hledali způsoby, jak z okupovaných míst uprchnout, šetřili si na to peníze, pak prošli řadou jiných zemí a riskovali, aby se do svobodné Ukrajiny dostali. Mnoho z nich nemá ukrajinské pasy, ale jen své rodné listy. Takže jo, všem těm novým informacím věří, ty děti nejsou překvapené, protože se sami snažili k takovým zprávám dostat. Děti, které ruské propagandě uvěřily, bohužel tak často nepřicházejí. Jakmile jí podlehnou, pravděpodobnost, že se vydají na svobodné území Ukrajiny, klesá.
3: It's less likely that the child will come to the free territory of Ukraine because of the
4: Je to vážně obtížná cesta. Na okupovaných územích je spousta mladých lidí, kteří jsou pro ukrajinští, ale nechtějí riskovat. Bojí se, co všechno se jim může stát. Mnozí z nich navíc nemají mimo okupovaná území žádné příbuzné. Je to pro ně cesta do neznáma. Nevědí, kde by žili. Víme o případech mladých Ukrajinců, kteří okupovaná území opustili, jenže z různých důvodů ztratili spojení s lidmi, se kterými byli do té doby v kontaktu. Když totiž překračujete hranici, obvykle z mobilu všechno smažete, abyste neměli problémy při kontrolách. Jakmile však uprchlíci o své kontakty přijdou, neví, na koho se obrátit. Pak můžou skončit klidně na několik dní někde na vlakovém nádraží. Přespávají tam, protože nemají kam jít a nevědí, koho požádat o pomoc. Není to vůbec snadná cesta.
1: A znáte naopak případy těch, kteří už bojují proti Ukrajincům na frontě?
4: Ano, ale nedokážu říct, kolik jich je. Rusko se samozřejmě snaží o těchto případech mluvit a ukazovat, že se mu už podařilo Ukrajince změnit.
1: Že systém funguje.
4: A že děti už jsou proruské a všechny budou až do konce bojovat za Rusko. Na školy umisťují pamětní desky a prezentují odvedence jako hrdiny. Snaží se tím zlanařit víc a víc dětí. Proto o těchto případech víme. Nevíme ale, kolika mladých se to týká. Známe nicméně i případy těch, které zajala ukrajinská armáda a následně zjistila, že jsou to Ukrajinci z okupovaných území. Byli už součástí systému. Někteří se k ruské armádě přidali ne z přesvědčení, ale proto, že k tomu byli donuceni. byli odvedeni a následně dostali možnost buď vstoupit do armády, nebo nést následky. Rozhodli se připojit a pak se vyhýbat bojovým akcím. Jenže takhle to nefunguje.
3: Trying to avoid any hostilities, but it doesn't work. So we have different cases.
4: Víme tedy o různých případech. Na okupovaná území ale nemáme přístup a ani o tom nemůžeme mluvit s dostatečným počtem lidí. Chybí nám důležité informace.
3: Relevant data, unfortunately.
0: All right. Thank you very much for being here, for answering my questions.
3: Yeah, thank you for putting light on this issue. I do believe it's important.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Maria Surjalinová, ředitelka ukrajinské nevládky Almenda, kterou podporuje mimo jiné Člověk v tísni a která se snaží dostat k informacím o ukrajinských dětech na okupovaných územích. Rusové jim vymývají mozky propagandou a cvičí je na vojáky. I o tom se mluvilo na Krymských dnech v Praze, na které Maria do Česka přijela. Jak mimo jiné letos připomněla organizace Human Rights Watch, Rusové tímto vším porušují mezinárodní právo, včetně práva dítěte na vzdělání v mateřském jazyce. Jinak Maria se tomu věnuje, mluvila o tom ve Vinohradské 12 českým hlasem Šárky Fenikové, které tímto za dabing děkuju. A editaci a zvuk pak měli v této epizodě na starosti Katka Pospíšilová, Mirek Tomek a Johan Foss. Tento týden na tuto epizodu ještě navážeme, budeme řešit hybridní hrozby Ruska v Evropě. Naslyšenou zítra.

0: Floydi ve vysílání nočního radiožurnálu, ale pravda, přejeme už dobré úterní ráno. Teď pro vás máme zprávy. 4 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
1: Vláda uvalila mimořádnou daň na rafinérie, reaguje tím na růst jejich marží. Přiamerická média žalují Trumpovu vládu kvůli omezení přístupu do Bílého domu. Před Ligou národů je kvůli zraněním 6 změn v české fotbalové reprezentaci. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Rafinérie budou nově platit sektorovou daň, rozhodla o tom vláda. Platit má za letošní i příští rok. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vláda zavedením daně reaguje na nárůst rafinérských marží. Krok se dotkne i rafinérie Orlen Unipetrol v Litvínově. Mluvčí společnosti Pavel Kajdl upozorňuje na to, že v odvětví se pravidelně střídají období vyšší a nižší ziskovosti.
3: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
1: Výnos daně podle Schillerové pomůže kompenzovat náklady za opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot. Vláda od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daně na naftu. Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček upřesnil harmonogram sanačních prací.
4: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
1: Stanice CNN, MS Now a server Politico oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, jeho vládě i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, která mimo jiné garantuje svobodu tisku. Ostrava posílí ochranu před povodněmi. Povodí Odry do jara zvýší o 0,5 metru hráze na 4 místech podél řeky Odry. Jde o úseky, které při povodni před 2 lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Sport. 6 změn v nominaci už museli udělat trenéři české fotbalové reprezentace před zápasy elitní skupiny Ligy národů. Ve výběru nového kouče Španěla Deny nakonec chybí kvůli zraněním Chorý, Vlček, Zima, Vyšinský, Provod a David Jurásek. Defenzivní hráče nahradili Vitík s Kryčfalušem a Slámou. Do ofenzivy povolal realizační tým Šuberta, Sejka a Vašulína. Zdravotní problémy měl také dosavadní kapitán reprezentace Ladislav Krejčí, který o víkend nenastoupil za Wolverhampton, pokračuje asistent Radek Bejbl.
5: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko, po tom náročním programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
1: Do ligy vstoupí čeští fotbalisté v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Pak odehrají ještě zápasy doma i venku s Anglií a také ve Španělsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená silnice kolem Slaného a nehoda v tunelu na Pražském okruhu. Silnice 7 je u Slaného stále neprůjezdná po nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Na policie odklání provoz přes město, zatím se projíždí plynule. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor v Lohkovském tunelu. Na 13. kilometru nákladní auto najelo na obrubník. S opatrností projedete. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s uzavřeným sjezdem na Velkou Bíteš a kvůli opravě silnice 37 je na kilometru 162 uzavřený sjezd i nájezd, potrvá to do 11. října. Na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu před Andělskou horou. Osobní auto tam srazilo zvěř, na místě to bude řešit policie. A na silnici 13 z Bíliny do Mostu se vyhněte překážce za železnicemi. Na 79. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štuklem.
0: A je úterý, dobré jítro, 4 hodiny 6 minut.

0: Za chvíli bude 4:45, dobré jitro. Licenci k užívání jména Václava Havla nově bezplatně získá Městská knihovna v Praze. Dagmar Havlová se pro ní rozhodla proto, že podle ní dokáže Havlovo dílo zpřístupnit a přiblížit úplně všem.
1: Protože si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu a vlastně tu péči do budoucna, což je taky důležité.
2: Vysvětluje Dagmar Havlová.
1: Chtěla bych možná ještě říct, že odkaz jako takový Václava Havla si nesu stále já a ponesu já a naše společná nadace, nadace Dagmar a Václava Havlových, Vize 97 a moje rodina.
2: Už dříve odněla licenci na používání jména zesnulého prezidenta bývalé knihovně Václava Havla.
1: Knihovna, která byla jaksi v soukromých rukou, tak za 22 let se tam vyměnilo 15 ředitelů a to není dobře. A tak jsem si uvědomila, toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla, ale tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
2: O jméno prvního českého prezidenta mělo zájem ale více lidí.
1: Dostala jsem několik nabídek, ale z těch nabídek jsem si vybrala právě Městskou knihovnu Praha.
2: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
3: Tuhle chvíli nepřejmenujeme Městskou knihovnu v Praze. Bude to zvláštní program, který budeme mít. Určitě ho budeme brandovat, určitě budeme mít k tomu všechny tyhle ty náležitosti komunikačního toho. Ale především to budou aktivity pro veřejnost. To je to, co umíme, to je to, co děláme, co si myslím, že umíme dělat dobře. My prostě chceme přibližovat dílo Václava Havla nejširší veřejnosti. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí. Nikdo se neostýchá do knihovny a my chceme dílo tohohle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
2: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Ta teď aktuálně vyjednává se sponzory o dalším financování. Zhruba v listopadu plánuje také výběrové řízení na nového ředitele. Dosavadní provoz bádání nebo školních exkurzí ale zatím zůstává stejný. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, přejeme dobré úterní ráno. Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Teď další podrobnosti. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Díky tomu mohou být hasiči na místě dřív, než se oheň rozšíří. Ve světě zatím nic podobného neexistuje. A že český nápad opravdu funguje, potvrdili požární zkoušky.
1: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené a vnitřek je úplně v pořádku.
2: Třetí patro.
1: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
3: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou, a to bezprostředně po požární zkoušce.
4: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice.
3: Tak. Přibližuje princip zkoušky Jan Karel z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabice s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
4: 4,
3: lepenkových 3, obalech.
4: 2, 1.
3: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice už není jenom černá, ale že už hoří.
4: Kdybychom ten zdroj dali teď pryč, tak ta krabice už sama určitě hoří. Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem toho hoření z toho kelímku.
3: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
4: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 3, 2, 1, je to tvé. Teď bych doporučil odejít teda v podstatě.
3: Ano, protože je tady teď obrovský černý dým, přes který není vůbec nic vidět a špatně se dýchá.
4: Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej a část těch knih uvnitř. Takže všichni v pohodě připravení? A půjdeme do toho.
3: Začíná pokus číslo 2. Krabice vypadají na první pohled stejně, ale jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
5: Ten retardér hoření jsme nanesli cítotiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochrannou vrstvou.
3: S Michalem Veselým z Vysoké učení technického si tady prohlížíme ty krabice, ale já když se na ně sáhnu, tak ten rozdíl tam cítit moc není.
5: Není. Hmatem není cítit rozdíl, ne. Řekl bych, že to má jistou přidanou hodnotu, že ta krabice najednou není šedivá, ale je stříbrná. No. A to vše.
3: Jsme ve druhé minutě hoření krabice, která je ošetřená retardérem hoření.
4: Já si myslím, že pokud bychom ten zdroj odstranili, tak ta krabice vůbec nehoří.
3: Ano, protože je pořád jenom černá, nic víc se nestalo.
4: Ano, jenom kouřený ty krabice a jenom té spodní řadě.
3: Na začátku byla před 9 lety diplomová práce studentky Vysoké školy chemicko-technologické.
6: Musíme sledovat, aby ta látka použitá pro ten retardér hoření, aby neměla žádné sekundární efekty na ty uložené archiválie. Takže tam se vytvoří bariéra z minerálních látek, které samozřejmě jsou nehořlavé, a ta bariéra zabraňuje nebo zpomaluje průnik toho ohně dovnitř.
4: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
3: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
4: Tak super, v tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plameného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
3: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči. Ochranou vrstvu oceňuje i Marek Michálko z firmy, která archivní krabice vyrábí.
7: My to vnímáme jako obrovský krok, který by mohl archivům výrazně pomoci i díky tomu, že ten základ je vlastně, řekněme, ověřená krabice a víceméně je to nějaké vnější ošetření, takže vlastně ty archiválie to vůbec nějak nezasahuje.
3: Díky pomalejšímu hoření pak ostatní archiválie nemusí poškodit ani voda při hašení. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: si.
1: Radioservis představuje
2: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
3: Na hodinách je 16:30. A ještě jednou Monika Chmelová a zprávy.
4: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude resort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Spojené státy, Grónsko a Dánsko dnes v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. Zasedání valného shromáždění OSN se zúčastní iránský prezident Masoud Pezeškian. Do New Yorku odletí dnes. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránskou státní agenturu IRNA a prezidentskou kancelář. Iránská agentura dodala, že Pezeškian bude v zítřejším projevu mluvit mimo jiné o postoji Tehránu k americko-iránskému konfliktu. A zaměstnanci Unipetrolu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou budou dopoledne nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Námětem cvičení je únik oblaku plynného propylenu při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojí taky hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se mohou v době cvičení mezi 9. a 11. hodinou dopoledne rozeznít i několikrát. Sport. Anglickým fotbalistům bude v nadcházejících zápasech Ligy národů, ve které je čekají i 2 utkání s českým týmem, chybět 5 hráčů. Z nominace trenéra Tuchla vypadly Palmer, Rice, Rashford, Mainu a Livramento. Bez obránců Juranoviče a Erliče se budou muset obejít Chorvati, kteří se už v sobotu představí v Praze.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná 7 usleného a překážka v Lochkovském tunelu na Pražském okruhu. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně uzavřená kolem Slaného a v omezení vyprošťují havarované nákladní auto, budou tam také čistit vozovku od vyteklých kapalin a policisté provoz odklánějí přes město. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 jeďte opatrně Lochkovským tunelem. Na 13. kilometru stojí nákladní auto, které najelo na obrubník. Na okruhu směrem k D1 počítejte také s omezením u Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Uzavřený je také nájezd na okruh od Jesenice. A na silnici 6 zpomalte za Karlovými Vary ve směru do Prahy. A před Andělskou horou vyšetřují nehodu, srážku osobního auta se zvěří a průjezd může být ještě omezený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál. Společnost vám dělá Jiří Štefl.
3: Moniko, díky, dobrou noc. 4 minuty po 16:30. Dobré jitro vám všem, kteří se probouzíte. První minuty a první hodiny nového dne za námi. Ty další před námi, ten nový den, tak to je úterý 22. září.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 5:45 přijeme z Radiožurnálu. Dobré úterní ráno, po 5. hodině už s vámi bude v ranním Radiožurnálu Petr Král. V tom nočním ještě jedna reportáž. Turisté z Německa, Francie, Španělska a dalších zemí se vydali na trasy v Krušných horách. Přijeli na týdenní evropský turistický festival Eurorando. Vybírat můžou z téměř 60 tras s průvodcem, které jim představí historické i přírodní památky na české i saské straně hor. Na jednotlivé trasy svážejí turisty autobusy z několika centrálních míst, třeba z Božího daru.
1: Jsme přijeli z Brna, jsme z klubu českých turistů.
2: Říkají turistky Jana a Vlasta, které za silného větru nastupují do připraveného autobusu, který je odveze na Výšlap v okolí Kraslic.
1: Jsme a těšíme první se na všechny výlety.
2: Je tady studené počasí, to vám nevadí, nelitujete toho už?
1: Ne, my jsme zvyklí. Z jihu Moravy jsme zvyklí.
2: Na stejný výlet vyráží i paní Michaela. Vy vypadáte, že vám je opravdu zima.
3: My se těšíme, až se oteplí. My jsme znížení, nejsme zvyklí na zimu.
2: Na sobě máte péřovou bundu.

0: Chceme poznat nové lidi a turistické zajímavosti Česka. V Německu chodíme na tury častěji, ale na české straně jsme zatím tolik nechodili. Proto jsme chtěli projít všechny české trasy, poznat nové lidi a také kulturu jiných zemí.
1: Průvodce Vladimír Rak asi po kilometr a půl dlouhém pochodu dovedl skupinu k bývalému cínovému dolu, k takzvaným vlčím jámám.
2: Jak se stropy a stěny propadly, tak dneska to vypadá jako krásná přírodní soutěž. Za těch 200 let nečinnosti, neexistence toho dolu, to vypadá opravdu jako rokle a vpravo tam je dokonce vidět vytesaný průchod ve skále jako obrovské skalní okno, což ukazuje ten původní směr té chodby, kudy chodili a dobývali ty rudy.
1: Turistický festival Eurorando potrvá na české i německé straně Krušných hor do soboty 26. září. Z Božího daru a Horní Blatné, Václav Malý, Radiožurnál. Then the rainstorm came over me.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Radiožurnál 5 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: V New Yorku začíná všeobecná rozprava valného shromáždění OSN. Za Česko se zúčastní prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Petr Macinka. Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodu pro starší seniory. České tenistky čeká čtvrtfinále Billie Jean Cupu proti Velké Británii a bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V americkém New Yorku začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Po generálním tajemníkovi OSN Antonio Guterrešovi a prezidentovi Brazílie Lulovi da Silva promluví americký prezident Donald Trump. Mezi řečníky bude i francouzský prezident Emmanuel Macron. Za Česko se zahájení rozpravy zúčastní prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Vyslanci států Evropské unie se dnes ráno opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Vypadalo to, že se unijní země shodnou už včera večer. Francie a Slovensko ale dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů Michaila Friedmana a Ališera Usmanova ze sankčního seznamu. Proti tomu podle informací ČTK byla jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec vyslanci neschválili. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům, kromě běžných valorizací po dosažení 80 let, penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku, vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
4: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
3: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové nejstarší seniori potřebují kromě peněz hlavně dostupné zdravotní a sociální služby. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé o 60 000 sazenic. Ztráty mají i lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
5: Například borovice, která se obvykle vysazuje na sušších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
3: Pokud bude vhodné počasí, vysadí lesy náhradní stromky ještě na podzim.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupili. Na úvod vyřazovacích bojů nestačili na Belgii, které v Turíně podlehly 1-3 na sety. Turnaj zakončí se 3 výhrami a 3 porážkami. České tenistky rozehrají v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu. Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Kapitánka týmu Barbora Strýcová řekla, že všechny hráčky jsou připravené do duelu nastoupit. Koho konkrétně vybere, ale zatím neřekla.
6: I tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět. Jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
3: A duel můžete sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná sedmička u Slaného a na D1 zavřený sjezd na Velkou Bíteš. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto, ze kterého vytekly kapaliny. A policie v obou směrech odklání provoz přes město.
8: Mezi sjezdy Slaných západ a Slaných střed policie to tam odvádí na obchvat na 16.
7: Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s uzavřeným sjezdem na Velkou Bíteš. Kvůli opravě silnice 37 je na kilometru 162 uzavřený sjezd i nájezd. Potrvá to do 11. října. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy vyšetřují nehodu u Andělské hory. Na rovném úseku osobní auto srazilo zvěř. Na místě už je policie, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude většinou oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. A foukat má mírný severozápadní vítr, na Moravě a ve Slezsku čerstvý a večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Tak jako se můžeme spolehnout na to, že každý den nám tady vyjde slunce, dnes by to mělo být někdy kolem 6:30 plus minus, tak každý den touto dobou, 6 minut po páté zhruba začíná ranní radiožurnál. Je tomu taky dnes, je 22. září a přejeme, aby tenhle ten den vyšel podle vašich představ, nebo dost možná ještě lépe. Tak ať se daří.

0: podobě sucha je třeba se připravit na velkou vodu. To teď dělají třeba v Ostravě. Voda z Odry před 2 lety zaplavila velkou část města. Tomu mají zabránit 4 zvýšené hráze i speciální ucpávky do podchodů a podjezdů.
1: V řece Odře teklo o metr víc vody než v roce 97.
2: V září před 2 lety v ostravské části Nová Ves voda z přelité hráze vyhnala lidi z domů. Hasiči narychlo ucpávali podchod, aby se nerozlila dál.
3: To nám dělá už tady teď spodní voda.
4: Tam jsou všechny baráky prostě pod vodou.
2: Aby se tahle hrůza už nezopakovala, povodí spolu s městem vymyslelo plán složený z několika stupňů ochrany. Rozplavenou hráz na soutoku Odry a Opavy opravili hned po povodních. Teď se chystají na další hráze, které jim označila počítačová simulace.
5: My jsme zjistili další 4 místa, která je potřeba zlepšit tak, aby Ostrava byla chráněna.
2: Říká ředitel povodí Odry Miroslav Janovjak. Hráze dosypou zhruba o 0,5 metru v Koblově u Vrbice, u čističky odpadních vod a právě v Nové Vsi. Stavby za nevíc než 20 milionů korun zahájí ještě letos. Další stupeň ochrany chystá město. Kdyby voda přes valy přece jen přetekla, budou už mít připravené mobilní hráze vyrobené na míru.
6: Ostrava vytipová 11 podchodů, podjezdů a nadchodů, které by měly docházet k jejímu automatickému ucpání, tak, aby byly škody co nejmenší.
2: Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, který kandiduje v říjnových volbách, už město zadalo jejich výrobu a hotové budou na jaře. Jednotlivé domy a firmy pak ochrání klasické pytle s pískem. Z Ostravy Marta Pilařová,

ztratíš. Jsi jiná, než jsi chtěla, co šlo, to jsi měla, co teď uděláš. Už tančí mušky zlaté, jen nikdy štěstí má tě,

0: Dobré ráno, 6:15. Velvyslanci států Evropské unie se dnes ráno opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné jen do půlnoci. Vypadalo to, že se země EU shodnou už včera, ale Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu. 80 let dnes slaví český herec Arnošt Goldflam. Brněnský rodák působí taky jako režisér a spisovatel. Známý je třeba z filmu Dědictví anebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal zhruba 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé.
1: Dnes nás čeká i nadále chladno, na východě stále dešťové přehánky. Převažovat bude oblačné nebe, ale mraky začnou odpoledne a večer ubývat, místy dokonce až do úplného vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně se tam bude vyskytovat déšť nebo zmíněné přehánky. Teploty dnes opět poměrně nízké, od 12 do 17 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 7, na Šumavě až 10 stupňů. A foukat k tomu bude mírný, na Moravě a ve Slezsku místy čerstvý severozápadní vítr, který k večeru zeslábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 25 ranní radiožurnál, 4 jeho česká města a 4 mezinárodní večery, které ukazují to, že hudba opravdu nezná hranic. Finalisti rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Prana Praga večer v Třeboni na Jindřichohradecku odstartovali své 4denní hudební turné. Na jednom pódiu se tak vystřídali mladí umělci z Česka, Japonska nebo Ukrajiny. Konkrétně japonská houslistka, český trumpetista a nebo hoboista právě z Ukrajiny. No a jaká byla atmosféra právě na tom včerejším koncertu v Třeboni, tak to můžete zažít i dnes po ránu.
1: 15-letý Sebastian Krecan, který je jedním z finalistů soutěže Concertino Praga, rozezněl švancemberský sál Třeboňského zámku. Studenta druhého ročníku Pražské konzervatoře ocenila porota čestným uznáním.
2: Hraju na trombón soutěžní skladbu Larsona Koncert. Ukážu na ní vlastně všechno, přednes v celém rozsahu, piano, nějaký legáta a ve třetí větě ukážu rychlej styl hraní dvojité jazyk.
1: Mezi 6 vystupujícími finalisty je i 14-letá Valentína Ibriči. I když na klavír hraje teprve 6 let, tak svůj talent předvádí po celém světě.
3: Hrála jsem v New Yorku, v Londýně, v Rakousku, v Makedonii. Ve finále jsem hrála Čajkovského bemol.
1: Do letošního jubilejního 60. ročníku se přihlásilo 73 dětí. Mezi sebou pak soutěžili ve dvou kategoriích. Vysvětlila producentka soutěže Simona Hopfingerová.
4: Pro nás určitě jako velká zajímavost tak bylo to, že se nám do finále úplně poprvé probojoval trombon.
1: Kromě koncertního turné v jižních Čechách získali finalisté taky jiná ocenění, jako třeba studijní stipendium od nadace Karla Komárka,
4: které vlastně slouží k jejich dalšímu hudebnímu rozvoji. Český rozhlas vítězům na profilové CDčko a pak se ještě snažíme pro děti organizovat nějaké další koncerty.
1: Třeboňský zahajovací koncert je první ze 4 jeho českých zastávek. Turné mladých talentů a celý ročník soutěže pak vyvrcholí velkým koncertem 18. října v pražském Rudolfinu. Z Třeboně Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál. Čeští vědci dnes dostanou cenu za objev takzvaných altar magnetů. Dostanou Europhysics Prize. Jak magnety fungují, tak vaše znalosti fyziky obohatíme po 6. hodině. A připomeneme také, že právě dnes je Světový den dárců kostní dřeně.
1: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
2: Navštěvují představení po celé republice.
1: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
2: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
1: Cimrmaniaci.
2: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
1: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
2: Cimrmaniaci.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 17:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Marži prodejců zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr a sníží taky spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí bude každý pracovní den stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má platit do konce října. Vláda ho zdůvodňuje rychlým růstem cen kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zároveň zavede mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie, která se bude uplatňovat letos a příští rok. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraji valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody zatím nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvá na zachování své suverenity a právu obyvatel Grónska rozhodnout o své budoucnosti. Víc než 60 českých budov a památek, včetně Pražského hradu, se dnes večer rozsvítí červeně. Má to připomenout dárcovství kostní dřeně. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeň jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí, proto registry potřebují, aby se do nich zapisovalo co nejvíc lidí.
1: Sport.
3: 6 zraněných hráčů vypadlo na začátku srazu z nominace české reprezentace před nadcházejícími zápasy elitní ligy národů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici Zimu, Vlčka, Chorého, Višinského, Provoda a Juráska. Místo nich španělský kouč povolal navíc 4 nováčky, Krečfalušiho, Šubrta, Vašulína a Slámu a k ním ještě Vidíka a Sejka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 před Prahou a zavřená silnice 7 u Slaného. Na dálnici D1 komplikace už na příjezdu do Prahy z Brna. Na 13,5 kilometru čerstvá nehoda, srazilo se několik aut, jsou v pravém pruhu. Brzdí se za sjezdem na Velké Popovice v zatáčce dost prudce, tak opatrně dojíždějte. Silnice 7 z Chomutova do Prahy je na obchvatu Slaného neprůjezdná. Mezi sjezdy na Smečno a Slaný západ havarovalo nákladní auto. Uklízejí teď vyteklé kapaliny. Dopravu odklánějí přes Slaný, přes město a už se začíná tvořit kolona v centru. Na silnici 35 dejte pozor u Moravské Třebové. Ve směru jízdy na Hradec Králové stojí kousek za kruhovým objezdem u Lidlu nákladní auto.
5: Stojí teďka v pruhu hlavním AVE, opravuje směrem do cesty kolo a zatím se tam kolony netvoří, ale je to jen otázka času.
4: A ještě silnice 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy. Mezi odbočkou na Mělník a Starými Splavy opatrně. Auto tam srazilo divoké prase, stojí částečně v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem je většinou oblačno, jen výjimečně se oblačnost protrhala až na polojasno. V severovýchodní polovině republiky se stále vyskytují přeháňky nebo občasný déšť. Teploty většinou klesly na 7 až 11 stupňů. Vůbec nejchladněji je na horách, třeba na Pradědu v Jeseníkách je 1,5 stupně, na Horské Kvildě na Šumavě také 1,5 stupně a 2 stupně Celsia jsou na Labské Boudě v Krkonoších. Naopak nejtepleji je v centru Prahy, kde neklesla teplota pod 13 stupňů. a necelých 13 hlásí meteorologická stanice Ústí nad Labem Vaňov. Přes den se moc neoteplí. Odpoledne ukážou teploměry od 12 do 17 stupňů. Na horách naměříte jen kolem 7, na Šumavě až kolem 10 stupňů Celsia. A i nadále bude převažovat oblačné nebe, odpoledne se bude oblačnost zmenšovat. Na severovýchodě a východě ale většinou vydrží zataženo a také deštivo. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 4,5 minuty po půl šesté, no a my za chvíli také o penězích, konkrétně o 3 miliardách. O 3 miliardy méně, než původně plánovala ministerstvo financí, totiž vláda schválila rozpočet na příští rok. Ten schodek je 386 miliard přesně. Proč je podle vlády rozpočet pro investiční a co říká opozice na to, že jde o druhý nejhorší schodek v historii Česka, uslyšíte od nás.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 238 Radiožurnál a 386 miliard korun. Tak takový by měl být nakonec schodek státního rozpočtu pro příští rok. Včera to schválila vláda. Původně měl být deficit ještě o 3 miliardy vyšší. Vláda se ale po výhradách menších koaličních partnerů z motoristů a SPD dohodla na jeho snížení. Detaily teď přidá Marek Sedláček z domácí redakce. Marku, vítej.
1: Pěkné ráno.
0: Ten schválený deficit je sice nižší než původní návrh ministerstva financí, stále je ale druhý nejvyšší v historii samostatného Česka. Zároveň oproti letošku vzroste o 76 miliard. Jak to vláda odůvodňuje?
1: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je rozpočet vysoce proinvestiční.
2: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Ve srovnání s rokem 2026 pak jen ty, které nejsou financovány z evropských zdrojů, vzrostou o zhruba 50 miliard korun.
1: Výrazně víc peněz tak míří třeba do zdravotnictví, a to o víc než 50 miliard korun, dál i do školství nebo na obranu. Kabinet zároveň včera schválil růst platů ve veřejné sféře nebo u bezpečnostních složek a od ledna se zvýší taky důchody. Ten průměrný poroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun, jak řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
1: No a vláda chce posílit i rozpočet na stavbu dálnic a železnic. Státní fond dopravní infrastruktury má hospodařit s částkou přes 183 miliard korun. Letos je to 169 miliard korun. Koalice se nicméně zavázala, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl ten schodek o 20 miliard nižší. A podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO chce v příštích letech veřejné finance konsolidovat.
0: Ten lehce pozměněný návrh rozpočtu říká sněmovní opozice?
1: Vládu za takto schválený návrh kritizuje. Třeba předseda ODS Martin Kupka ho označil za fiasko.
4: Vláda Andreje Babiše na rozpočtovém Armagedonu nezměnila vůbec nic. 3 miliardy úspor představují úplně směšnou úsporu. Nejedná se ani o 1% z toho původně plánovaného astronomického schodku 389 miliard korun.
1: A třeba poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský navíc upozorňuje, že deficit může v průběhu příštího roku ještě vzrůst.
5: Protože zažíváme v dnešní složité geopolitické situaci různé krize. Zažíváme krize na Blízkém východě, zažíváme krizi na Ukrajině a může se na nás bohužel přiřítit i něco dalšího. No a ten rozpočet v sobě nemá žádnou rezervu, která by umožňovala vládě na tyhle krize reagovat.
1: No a ministerstvo financí do konce září tento návrh rozpočtu dopracuje a pak zamíří do sněmovny, kde má koalice většinu 108 hlasů. Velký problém s deficitem má třeba poslanec za SPD Miroslav Ševčík. Pokud rozpočet sněmovnou projde, dostane ho k podpisu prezident Petr Pavel. Senát o rozpočtu totiž nerozhoduje.
0: O rozpočtu Marek Sedláček. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 542.

0: Česká volejbalová reprezentace prohrála v Itálii na mistrovství Evropy klíčový turnaj. Český tým podlehl v zápase po semifinále Belgii 1-3 na šampionátu. Skončil i o tom bude ještě
1: ranní radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:15. Právě dnes se sněmovna může vrátit k přísnějším trestům za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti, protože rodič ve vězení peníze na výživné nevydělá. V New Yorku se mají setkat prezident Ukrajiny Volodymyr Zelensky a prezident Spojených států Donald Trump, informoval o tom agentura AFP. Očekává se, že spolu budou jednat o válce na Ukrajině. V New Yorku dnes začíná všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Víc si řekneme v ranním radiožurnálu i s naší zpravodajkou ve Spojených státech po půl sedmé.
2: Nehoda na D8 za Lovosicemi, taky na D1 u Mirošovic. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Lovosicemi. Za sjezdem na Litoměřice v pomezení na 45. kilometru. Nehoda, více náš zpravodaj.
3: Tady nedobrzdili dva do sebe. Osobák naboural do nákladňáku. Litek výprovozní kapaliny, nějaký starý pán tady ve jelenku. Jeden pruh

0: A nejpozději za 15 minut.
1: Nejchladněji je dnes po ránu na horách, konkrétně v Jeseníkách, Krkonoších i na Šumavě, tam všude klesla teplota téměř k nule. Naopak nejtepleji zůstalo v centru Prahy nebo v Ústí nad Labem, kde se drží teplota kolem 13 stupňů. Přes den pak teploty vyšplhají maximálně k 17 stupňům. Na horách v tisíci metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. A nebe nabídne hodně mraku, odpoledne a večer se bude ale obloha projasňovat. To se nestane na severovýchodě a východě našeho území. Tam se musíte spokojit se zataženým nebem, s deštěm anebo přeháňkami. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál a opět trochu sportu. České tenistky totiž vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu je čekají Britky. Budeme to sledovat, na co už je jasné, je, že česká volejbalová reprezentace sice vyhrála v osmifinále mistrovství Evropy nad Belgií první set, další tři ale získal soupeř. Český tým tak nenavázal na senzační čtvrté místo z mistrovství světa v loňském roce a čtvrtfinále na evropském šampionátu si totiž nezahraje.
1: Trenér Jiří Novák byl spokojený jen s průběhem prvního setu. Pak se jeho týmu hra přestala dařit.
2: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijgers, který jsme dva sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali.
1: Kapitán týmu Patrik Indra výborně začal, jenomže se z jeho hry vytrácela energie. Nechtěl si to připustit, ale na jeho výkonu se podepsala i bolest zad.
3: Nebudu se na to určitě vymlouvat, ale jsem to nic necítil. Nicméně už se trošku těším, až se dám dohromady, protože to pro mě bylo trošku trápení, tohle mistrovství.
1: Český tým nastupoval na turnaji s vizitkou čtvrtého týmu z mistrovství světa. Na senzační úspěch ale nenavázal.
3: Všechno jsme sázeli na ten zápas. Nejsme v takové roli s našimi kvalitami, že bychom měli být spokojení pouze s kvalifikací ze skupiny.
1: Český tým skončil v osmi finále.

0: budete ten turnaj hodnotit jako neúspěch?
1: Pro mě určitě je to neúspěch. Neúspěch zní hodně tvrdě, ale šli jsme si pro víc. Je to náročný, ale myslím si, že je to pro většinu týmu stejný. Všichni musí být ready odehrát tuhle porci zápasu v krátké době, takže nemáme se na co vymlouvat.
2: Doplnil kapitán české volejbalové reprezentace Patrik Indra. Z Turína, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Co dělá operní pěvec Adam Plachetka, když mu není do zpěvu? Jak na něj působí, když slyší nějakou faleš? V těchto dnech chystá vánoční koncerty v rytmu swingu. Zároveň se připravuje na roli londýnského lazebníka v muzikálu Sweeney Todd ve Státní opeře. A k tomu všemu bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno v 6 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. V New Yorku se sejdou prezidenti Spojených států a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zároveň začíná valné shromáždění OSN. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy prohráli s Belgií a končí v osmifinále. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda u Mirošovic směrem do Prahy a bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Česko se od října vrátí k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr a sníží spotřební daň na naftu. Maximální cenu paliv pro následující den bude ministerstvo financí stanovovat každý pracovní den. Asociace petrolejářského průmyslu se ale obává, aby nízké ceny paliv nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami pohonných hmot, říká mluvčí asociace Václav Loula.
5: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
4: Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty řidiči ze zahraničí. V New Yorku se dnes sejdou prezidenti Spojených států a Ukrajiny, Donald Trump a Volodymyr Zelenský, informuje o tom agentura AFP. Očekává se, že se budou věnovat hlavně válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. V New Yorku zároveň začíná všeobecná rozprava valného shromáždění OSN. S naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou se v ranním radiožurnálu spojíme po 6:30. Rusko v pondělí opět útočilo na civilní a kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Kyjev proto znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření energetického příměří.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že povaha současné války je jiná. Technologie umožnily, že trpí nejenom oběť, ale taky agresor. Reagoval tím na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po nejnovějších ukrajinských úderech na ruské rafinérie prohlásil, že Rusko ztratilo kontrolu nad svým ropným odvětvím. Zelenský uvedl, že Rusko musí přestat útočit na ukrajinskou energetiku, kritickou infrastrukturu a export potravin. To povede k deeskalaci z ukrajinské strany, slíbil Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: V Praze začne za hodinu znovu jezdit lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovuje provoz po 2 letech. Trať prošla rekonstrukcí a úplně nové jsou i prosklené vozy pro 120 cestujících, říká technický ředitel pro povrchovou dopravu Jan Šurovský.
7: Lanová dráha na Petřín se vrací ke svému původnímu režimu, čili intervalu 10 minut, s tím, že výjíždět bude po 7. hodině a bude jezdit večer do 22. hodiny.
4: Jednorázová jízdenka na lanovku zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří mají předplatné na hromadnou dopravu, nebudou platit nic.
8: Sport. Čeští volejbalisté podlehli Belgii 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi získali první set a druhou sadu dovedli se soupeřem do vyrovnané koncovky. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
9: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
8: Čeští volejbalisté, kteří loni na světovém šampionátu skončili čtvrtí, vypadli v osmifinále mistrovství Evropy po druhé za sebou. A české tenistky čeká v čínském Shenzhenu boj o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zápas Velkou Británií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport po 11. hodině českého času.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A nehoda na D1 v Brně, taky u Mirošovic. Dálnice D1 je teď velmi špatně průjezdná v Brně směrem na Prahu. V omezení u D2 na kilometru 196 havaroval motorkář po střetu s kamionem.
11: Je tam motorkář, leží tam přes oba dva pruhy. Ostatní chlapi ho tam asi nějak oživujou, nebo nevím. Ještě tam něco ani záchranné složky.
10: Na místo se snaží dostat sanitka, není tam moc místa pro záchranářskou uličku. V dálnice teď téměř neprůjezdná, projíždí se pouze připojovacím pruhem od D2. Kolona směrem na Prahu se velmi rychle prodlužuje. Osobním autem se dá sjet na 203. kilometru, objet to přes město. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony taky před Mirošovicemi. Na 20. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. Průjezdný pouze jeden ze tří pruhů a kolona se prodlužuje. Víte už asi na 26. kilometru. Ucpává se tam i silnice 3 z Benešova na Prahu před ucpaným nájezdem na D1. A ještě dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy čekejte kolony za Lovosicemi. Za sjezdem na Litoměřice v omezení na 45. kilometru nehoda. Průjezdný jeden pruh a fronta od sjezdu na Lovosice zabere asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, odpoledne obývání oblačnosti a teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: Dobrý den, milí posluchači, 22. září, jsme tu s Adamem Weidetellerem.
13: A Janem Pěruškou, dobrý den.
12: Dneska je podzimní rovnodennost, to na mě dělá dojem, že by mělo být stejně dlouho světlo a stejně dlouho tma, ale teď teda je tma venku, Adame.
13: Už to neplatí, už je šero v momentě, kdy se ještě chceš procházet, kdy možná ještě je čas.
12: Vy jsi šel hrát s dítětem si kužel kuličky.
13: Ano, mám dítě, ale ty můžeš jít hrát s dítětem kuželi.
12: Takhle, Adame, pojďme si to říct na rovinu, je brzy, oficiálně dítě nemáš.
13: Dobře, jo, takhle.
12: Nedělám si legraci, aby se vám spotěšil třeba tím špatným humorem, nevadí. Tak, ale Adam se vrátil z Chorvatska a Chorvatsko je to první soupeř české repre v té nadcházející lize národů. Zase si říkám možná na úvod takový ten soupeř, od kterého čekáš, že ti daruje nějaký ten bod.
13: No, tak to je dobré čekání v momentě, kdy oni stále ještě mají tu svoji zlatou nebo v uvozovkách stříbrnou bronzovou generaci tak trochu v kádru. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně se Španělskem a Anglií se asi body očekávají méně. Abych to trochu provázal tu tvou informaci, nebyl jsem v úplně velkých městech, ale samozřejmě v přímořských destinacích se zatím fotbal moc neřeší. Žádné velké chorvatské nápisy jsem tam neviděl, když někdo u stánku prodává dresy, tak to jsou takové ty klasiky. Ronaldo v Al-Nasru, Messi v Interu Miami a další cetky, které by si na sebe asi neoblékl ty jakožto pravověrný fanoušek.
12: No ne, tak já bych tam čekal možná dresy nějakých vodních polařů, protože si pamatuju, že tam hodně se hrálo vodní polo taky, že jo?
13: A hřiště tam v docích skutečně byly, akorát měli třeba převrácenou branku, ale skutečně je dok, nebo aspoň to místě, kde jsem já byl, kde je vytyčené hřiště na vodní polo.
12: No jo, tak tady si jdete hrát basket nebo fotbal někam na plácek, tak tam vodní polo. No s Chorvatskem se hraje už sobotu a jak se mění český kádr za pochodu před tímhle duelem, to je naše první téma, myslím, že se na ně dneska ještě mnohokrát zaměříme, ale samozřejmě o jiných disciplínách budeme taky mluvit. Věřím, že vás to bude bavit, přejeme dobrý vstup do nového dne.
13: Hezký den.
2: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 6 hodin 11 minut, když budu citovat nového trenéra Chorvatů Slavena Biliče, tak na utkání s Českem visí celý náš plán Lize národů. On o tom mluvil v souvislosti se změnami, které udělal. Musíme tedy uvést ale, že jsou třeba jenom třetinové v porovnání s českým týmem, že dva hráči odpadli, Juranovič a Erlič, a tři hráči za ně, takže jako, ty náhrady jsou trošku vyšší, to je polovina, ale odpadla třetina. Ale právě jsme u toho tématu české repre, Adame.
1: No a můžeme se dostat k tomu, že Santi Denia zatím počítá spíš ztráty a včerejšek se trochu prazvláštně nesl ve znamení toho, že zhruba každé dvě hodiny oznámil národní tým nějakou změnu, že dva hráči přicházejí, dva hráči odcházejí.
0: No měl to hezky na tom představovacím, nebo na té představovací tiskovce vlastně vyfocené na tabuli, jak měl hezky ta jména napsaná, ale nevím, jestli to tam psal křídou, že by se to dalo smazat jak ve škole, ale tady opravdu musel mazat. Protože Santi Denia nemá opravdu jednoduchý úvod. A to nejen tedy vzhledem k těm absencím, ale i vzhledem k tomu, že prostě soupeři jsou docela zvuční v té Lize národů.
1: Je to tak Chorvatsko, Anglie a Španělsko. Každopádně hned v ten první den přípravy byly velké změny, jak už jsme avizovali v původní 26 člené nominaci, se totiž změnilo hned 6 hráčů, ti se omluvili kvůli zranění.
2: No, tak komplikace to samozřejmě je, protože ten počet je velký. Hledáme teď momentálně řešení, pracujeme na tom.
3: Říkal Deniův asistent a bývalý spoluhráč Radek Weibel, když koukal na seznam absencí. Změny trochu připomínaly dávkování léků. Dvě ráno, dvě popolední a potom ještě dvě v podvečer. Přesně tak ubývali hráči z původní nominace Zima, Vyšínský, Chorý, Vlček, Provod a David Jurásek a přibývali noví. Vytík, Sejk a úplní nováčci v reprezentačním A týmu Kryčfaluši, Šubert, Sláma, Vašulín.
4: Já věřím, že i ty kluci, co přišli, prostě tak tu sílu na to být tady mají, jsou tady z nějakého důvodu zaslouženě, takže já věřím, že to je kus za kusem.
3: Použil fotbalovou hantýrku kus za kus stoper Štěpán Chaloupek. Právě v defenzivě se toho změnilo hodně.
2: Ano, jako vizi jsme samozřejmě měli personální, ale už jako myslím si, že jsme poměrně zkušený v tomhle na ty úrovni reprezentací, že prostě jsme si byli vědomi, že jak se ten sraz bude blížit, tak většinou tyhle ty situace nastávají.
3: A teď je bude muset trenérský tým i s asistentem Radkem Weiblem vyřešit. Úplně fit není na začátku srazu ani dosavadní kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. O víkendu za Wolverhampton nehrál.
2: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko. Po tom náročném programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
3: Věří Radek Weibel. Ze stoperů v aktuálním kádru hrají v klubech stabilně Chaloupek a Kryčfaluši. Vytík vůbec, Hranáč minimálně. Na řešení rébusu se středními obránci mají španělský trenér Santi Denia a jeho spolupracovníci čas do soboty, kdy čeští fotbalisté rozehrají v Praze Ligu národů proti Chorvatům. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: A kapela. Takhle se říká, když je doznívá zpěv bez doprovodu hudby, myslím, to je instrumentální, a takhle to zvolila ta písnička, respektive kapela Passenger. No, tak teď jste to slyšeli takhle přímo naturálně. S Adamem Weidenthalerem se vrátíme k tomu, co se včera dělo v Turíně. A teď v kontextu volejbalu.
2: Ano, je to mistrovství Evropy, kde česká reprezentace končí v osmifinále, protože navzdory vedení nad belgickou reprezentací prohrála právě s tímhle národním týmem 1-3 na sety.
1: Věřím, že Kamil Jáša, který to komentoval pro vás posluchače, nabídne i ohlasy Jiřího Nováka a třeba i z toho peprnějšího ranku, protože když ho budu citovat, třetí a čtvrtý set, to snad ani nemá cenu komentovat, to byl bordel prostě hrozný. Takhle se vyjádřil trenér nároďáku, evidentně byl nespokojený s tím, že Češi vypadli.
2: No, trápilo ho i podle dalších vyjádření to, že Češi nebyli schopni podat vlastně konstantní výkon, že jsou schopni hrát jednou perfektně, po druhé úplně odejít, ať už fyzicky, nebo možná spíš v hlavách. Každopádně českému volejbalovému reprezentačnímu týmu tedy úplně nevyšla ta snaha obhájit v úvozovkách čtvrté místo z mistrovství světa, potvrdit, že patří dlouhodobě mezi evropskou, potažmo světovou elitu.
1: Oni vlastně obhajovali tím, že to byly všechny čtyři nejlepší týmy toho turnaje minulý rok z Evropy i čtvrtou evropskou příčku. Belgičani těžký soupeř, tak dvě největší opory, o kterých jsme mluvili včera, Regers nebo Rechers, ten měl 24 bodů a Deru 17. Mluvilo se o tom, že ví, že tam jsou tihle dva borci, ale těžko je bránit. No. Tak Messiho, jak říkal, to říká Pavel Horvát, nebo říká to, že jim Pavel Vrba vždycky říkal v kabině, má jenom levou nohu. Tak to je jasné. No. Takhle, velká škoda a jak si říkal, ta klíčová věc a problém, konstanta výkonu chyběla. Celý turnaj, vlastně zajímavostí je, že vlastně vyhráli v každém z těch šesti zápasů první set, i nad Italy, i nad Slovenci, včera nad Belgičany. Jenomže to pak nevyšlo. My budeme volejbal řešit ještě určitě.
2: Ano, a to po 7 hodině, zhruba v 7:20 se spojíme s naším reportérem, který ještě zůstal v Itálii, tak aby zjišťoval podrobnosti. Ty už si to zmiňoval, Kamil Jáša se tady připojí do našeho vysílání. Jenom doplníme ty další dvojice čtvrtfinálové. K Belgii postoupilo Slovinsko po vítězství 3-0 nad Srbskem a další čtvrtfinále se budou hrát už vlastně ode dneška. Francie, Rumunsko, Polsko, Německo a Itálie, Finsko.
1: V Itálii ve své kariéře působil taky bývalý skvělý volejbalista Martin Lébl a ten se s námi spojí po 8:30, takže v rámci volejbalu, sportu pod vysokou sítí se máte na co těšit.
3: Hej.

0: 6 hodin 26 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Můžeme pozvat s Adamem na to, co dneska vysíláme dopoledne. Po 10. čistá hra Martina Procházky už o hokejové extralize, která se rozjela. A po 11. fotbalové téma.
1: Ano, rozhovor s manažerem české fotbalové reprezentace Pavlem Nedvědem exkluzivně tedy pro Radiožurnál Sport bude mluvit jedna z nejvýraznějších postav novodobé české fotbalové historie. Co se týče našeho večerního vysílání, tak to pak obohatí dva přímé přenosy z hokejové Tip Sport Extraligy. Pardubice Liberec, tenhle zápas začne v 18 hodin a o půl hodiny později úvodní vhazování v utkání Sparta Praha Mladá Boleslav.
0: Takže to jsou pěkné zápasy, které můžete poslouchat pochopitelně i v rámci pořadu s mikrofonem za sportem, a pokud máte zájem, tak samostatně v rámci streamových přenosů. A jsem zvědavý na to, jak se budou pardubičtí prezentovat, protože sice prohráli ten úvodní duel s Hradcem, ale od té doby dvě vítězství a vlastně naopak Hradci se vůbec ty dva další zápasy nevydařily. Sparta Mladá Boleslav, no tak to je takové možná malé derby, byť myslím, že třeba souboje Liberce s Mladou Boleslaví bývají ještě prestižněji vnímané.
1: No, všímal jsem si některých reakcí spartianských fanoušků na novou posilu Matěje Blimla. Zatím ne všichni jsou úplně spokojení, jakže jim to štimuje s Filipem Chlapíkem, že dvě ofenzivní hvězdy třeba rádi střílejí a tím pádem není úplně, kdo by jim nahrával. V tomhle ohledu možná taky poskytne odpověď ten dnešní večerní přímý přenos.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál 6:30. A teď zprávy a Tereza Tomášová.
3: Poslanci by dnes mohli znovu jednat o navýšení penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se změny promítnou do rozpočtu. Podle ní nejstarší seniori potřebují kromě peněz hlavně dostupné zdravotní a sociální služby. Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan s přívalovými dešti a sesuvy půdy. Zahynuli nejméně dva lidé, další čtyři úřady pohřešují. Informuje o tom agentura Reuters s odkazem na veřejnoprávní stanici NHK. Na 50 000 domácností je kvůli bouři bez elektřiny. Tajfun už se od Japonska vzdaluje, problémy ale můžou pokračovat. Česká národní banka začne za hodinu vydávat zájemcům výroční 5000ovou bankovku se speciálním přítiskem, výměnou za běžnou 5000ovku. Centrální banka ji vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé v nákladu 200 000 kusů. Speciální bankovka bude k dostání na 4 pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Jeden člověk si může odnést maximálně 3 kusy. Sport. Hokejisté pražské Sparty budou v Tipsport Extralize bojovat o prodloužení série. V dohrávce třetího kola nastoupí v 17:30 před svými fanoušky proti Mladé Boleslavi. V 18 hodin začne předehrávka 11. kola mezi Pardubicemi a Libercem. Oba zápasy můžete sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně a taky u Mirošovic. Na dálnici D1 komplikují dopravu nehody směrem na Prahu. V Brně se srazila dodávka s motorkou na 196. kilometru směrem do Prahy. Je to v omezení u nájezdu z bratislavské dálnice. Aktuálně hasiči zastavili provoz ve směru z Vyškova na Prahu. Pouští tam pouze auta najíždějící z D2 z Bratislavy. Osobním autem z D1 doporučujeme sjíždět už na 203. kilometru a je přes město. Na dálnici D1 dlouhé kolony směrem na Prahu taky před Mirošovicemi. Za nájezdem od Benešova na 20. kilometru nehoda dodávky osobního auta, blokované jsou dva pruhy ze tří. Kolona už z 30. kilometru, je to asi na 40 minut. Velmi ucpaná je tam i silnice 3, nájezd na D1 od Benešova. Od sjezdu na Pišeli až k nehodě na D1 a pojedete téměř hodinu. Pozor, ucpává se i objížďka přes Velké Popovice 107 z Popovic k dálnici. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dlouhá kolona popojíždí za Lovosicemi. V omezení na kilometru 45 další nehoda.
6: Bude to podle mě na dlouho, no se bude čekat na odtah toho osobního auta, protože podle mě měly taky všechny kapaliny pod sebou.
5: A kolona zabere asi půl hodiny od sjezdu na Lovosice. No a pozor, stále zavřená je silnice 7 na obchvatu Slaného. Likvidují tam následky noční nehody nákladního auta a jede se přes město. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Počasí.
8: Zítra začíná astronomický podzim. Na našem území to pocítíme hlavně po ránu, kdy nás čekají přízemní mrazíky. Pokud ale ještě toužíte po letních teplotách a slunečném počasí, pak je na čase vyrazit na jihozápad Evropy, kde budou opět teploty šplhat až ke 40. Řeč je o jihu Francie a také jihu Španělska. Východní Evropa bude v tomto týdnu zažívat pravý opak. Tam proudí chladný vzduch ze severu a je možné, že se objeví i sněhové vločky. A naše území leží někde uprostřed. Nás čekají typické hezké podzimní dny s teplotami kolem 15 stupňů, dešťovými přehánkami, kterých bude víc na severovýchodě a východě našeho území. Řeč je o dnešku. Zítra by mělo být nad Českem jasné nebo polojasné nebe, čtvrtek ale přinese zase velkou oblačnost, teploty ale pomalu porostou a o víkendu by se mohl teplý vzduch dostat i k nám. V neděli a na začátku příštího týdne na teploměrech zahlédneme i letní 25. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 38 minut. Včera jsme v rubrice Stalo se dnes před lety vzpomínali na to, když Američani oznámili svůj dream team před olympiádou v Barceloně. Včera to bylo 35 let. A když budeme teď mluvit trošku v kontextu toho, že takový vysněný tým by chtěl asi poskládat každý, ať už reálný trenér, nebo třeba hráč nějakého toho virtuálního manažera, tak to, co se teď povedlo poskládat českému tenisovému týmu žen, respektive nehrající kapitánce Barboře Strýcové, opravdu může být snem mnoha fanoušků.
1: Ano, vypadá to jako dream team vzhledem k tomu, že do své nominace na finále Billie Jean King Cupu mohla pozvat světovou jedničku v deblu Kateřinu Siniakovou a k ní další hráčky, které jsou skutečnou elitou v singlu. Světová šestka Linda Nosková, osmička Karolína Muchová, pak jestli se správně dívám, 26 Marie Bousková a na 28. pozici Sarah Bailey. Takže 4 české tenistky v elitní 30 a ty všechny jsou v Číně.
0: No, ale možná ještě daleko, jak to říct, zřetelněji o té předpokládané nadvládě Češek, alespoň v tom prvním duelu proti Velké Británii, právě hovoří ty vzájemné duely elitních českých tenistek v nominaci proti těm, které jsou v nominaci Británie. Katie Boultrová na US Open dostala od Karoliny Muchové Kanára, prohrála 1-6-0-6 a předtím Cincinnati od Lindy Noskové 2-3-6. No a ta druhá, která tam je, dvojka Kartalová, tak od Sary Bailey v Abu Zabí dostala 0-6-2-6. Takže z tohoto pohledu jsou ty vstupní předpoklady opravdu takové, že by Jaroslav Plašil, který je přímo exkluzivně v Číně pro vás posluchače, tak by měl komentovat velmi jasné duely, které by nám měly udělat, jak se říká, radost.
1: Přitom, aby se vlk nažral, jako co zůstala celá evidentně, tak na oficiálních webových stránkách Billie Jean King Cupu píšou o, řekněme, historickém zápisu a Česko vede nad Velkou Británií, co se týče těch třeba i bývalých Fed Cupových zápasů v uvozovkách jen 4-3. Já vím, že se z toho nestřílí, že to je třeba už zaprášená historie v některých ohledech, ale je tam upomínka na to, že ne vždycky Češi, případně, nebo Češky, případně Čechoslovenky, dokázali potvrdit roli favoritek.
0: Berte to tak, že občas mluvím opravdu na cásce, ale teď to teda bude taky platit, ale z toho sportovního hlediska je samozřejmě lepší se teď navnadit i na vítězství nad Velkou Británií v tenise, než koukat dopředu a vidět to, že Češi hrají během toho následujícího represrazu fotbalisti dvakrát s Angličany. Tak jenom takhle na okraj, že dneska opravdu by to mohlo přinést velkou radost. Ostatně, jaká očekávání má Jaroslav Plašil přímo v Číně, to si řekneme kdy.
1: Zjistíme to za půl hodinky. Ten samotný program Česko-Velká Británie pak začíná po 11. hodině našeho času. Ještě neznáme konkrétní rozpis. Ostatně asi nám náš reportér přiblíží, kdyže budou známé ty jednotlivé dvojice.

0: 6 hodin 45 minut, krásné ráno vám přejeme a přejeme taky všechno nejlepší k svátku Darinám. Nevím přesně, kdo slaví v zahraničí svátek, ale určitě víme, Adame, co se tam píše, viď?
1: Ano, třeba o tom, že rozjetí belgičtí draci otočili utkání s Českem a protančili do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Nebojte se, nezbláznili jsme se my. To pouze v Belgii na jednom z nejčtenějších sportovních serverů tamního světa, řekněme, nebo prostě Belgie, po postupu tamních volejbalistů přes Česko. Víc tedy řekne už Pavel Tilšer, který právě zahraniční weby pročítal. Hezké ráno.
2: Krásné ráno. Tak to, co začalo mírnou nejistotou, tedy prohraným prvním setem, vyústilo podle článku Sporza.be ve volejbalovou exhibici. Rudí draci, jak se tamním volejbalistům přezdívá, potvrdili medailové ambice po vítězství v základní skupině. Po obratu ve druhém setu zcela utkání proti výběru kouče Nováka ovládli. Autora toho článku zaujala bojovnost Derua a drtivé smeče Regerse, nejvíce bodujícího hráče zápasu. Díky přesvědčivé výhře 3-1 a dvěma závěrečným zcela dominantním setům proti čtvrtému výběru posledního mistrovství světa podle autora článku vyslali jasný signál soupeřům, nejen těm příštím Slovincům, a to ten, že Belgičané se dostávají tedy opravdu do špičkové formy.
0: No, můžeme se teď zaměřit na jiný sport, který se častěji dostává i do našeho vysílání, byť možná mnozí si ho pořád tak nějak řadí do takové té kategorie hobby sportu, šipky.
1: A to jsou šipky. Luke Littler stejně rychle nebo podobně rychle vlétl mezi nejlepší šipkaře světa. Mohl by je dnešní vládce terču podle BBC prý zase stejně rychle opustit. Pavle, proč?
2: Ano, kvůli bučení na svou osobu 19-letý dvojnásobný světový šampion organizace PDC Luke Littler podle britského serveru po předčasném vyřazení

0: turnajů, tedy takzvaných majorů. Nakročeno měl parádně, ale v neděli o tu šanci přišel, i proto to Littlerovo ostré vyjádření, u kterého by zůstat nemuselo. BBC totiž píše, že ve světě šipek proto teď panuje reálná obava, že už za pár let může nastat éra po Luku Littlerovi.
1: Představte si to, že by třeba tady Pogačar řekl, když budete běhat kolem našich stoupání do kopců a budete tam jít dýmovnice, tak nebudu jezdit na ty závody. To by možná taky byl slušný poprask, protože Luke Litter, to je podle mě ikona šipek aktuálně.
2: Na poprasky mají spadeno velmi často taky ve Formuli 1. Před závodním víkendem v Baku vedení informovalo o změnách pro příští sezónu, tak jsou velké, jak se řeší?
0: Jak se to vezme, na Sky Sport se dočtete o tom, že velké ceny budou od roku 2027 kratší, a to o 15 kilometrů, místo dnešních 305 kilometrů. Jezdci při Grand Prix nově ujedou 290, ubydou tedy 2 až 3 kola. Důvod ten je prostý, šetření paliva. Komise Formule 1 taky zrušila 3-hodinový limit pro celkovou dobu trvání závodu, aby dala pořadatelům možnost lépe zvládnout zpoždění, která jsou způsobená nepřízným počasí nebo přerušení po vyvěšení červených vlajek. 2-hodinový limit čistého času závodu tedy platí dál.
1: Já ještě koukám na britská média ohledně toho dnešního tenisu, o kterém se budeme bavit za nějakých 20 minut s Jardou Plašilem, tak BBC, tradičně veřejnoprávní médium, píše tak nějak kulantně o síle britského týmu, který nedosahuje výšin toho českého, takže tam je to jasné. Titulek zní: nepodceňujte nás, to je hlavní plán Britek, a na The Sun tam radši neřeší vůbec Billie Jean King Cup, tam řeší to, že se už dají sehnat lístky na Wimbledon 27 i s hotelem za nějakých 357 liber a víš, no, tak není to levné.
2: Stejně tak na Guardianu taky nejsou žádné aktuální tenisové zprávy, takže evidentně to je téma pouze pro česká média. Konkrétně no, Radiožurnál Sport.
1: Oni se bojí, takhle to je, samozřejmě. Oni tam necítí vůbec úspěch.
0: Tak Linda Nosková, wimbledonská šampionka, je v českém týmu, takže není divu, že se Britky bojí.
1: Ano, oni tam vědí, že Karolína Muchová byla ještě ve finále, že Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu. No prostě opravdu, strach je někdy silnější než odvaha. Ano, to jsem řekl moudro. Pavle, děkuju moc, že jsi tady byl.
0: Honzo, paráda, díky, pomyslně tleskám, dobré ráno.

0: 6 hodin 53 minut. Včera jsme ráno mluvili o neúspěchu Matejase Vacka v úvodní časovce mistrovství světa v silniční cyklistice. Jeho 29. místo mezi muži. No a dneska můžeme mluvit o, řekněme, jednom lepším nebo o dvou lepších umístěních, která zas ale taky úplně tolik neznamenají, ale možná dílčí úspěch třeba pro některou z těch cyklistek to je.
1: By to mohlo být pro Julii Kopecký a Elišku Kvasničkovou, tyhle české reprezentantky v cyklistice obsadili v časovce žen do 23 let na mistrovství světa 17. respektive 20. pozici.
0: Julia Kopecký si oproti minulému mistrovství světa ve Rwandě polepšila o 5 míst, ale i tak ztratila přes minutu a půl na vítěznou Felicity Wilsonovou Heffernanovou a Eliška Kvasničková ta ztratila vlastně přes minutu a 3/4. Ještě tam jel český zástupce s italským jménem Alberto Carlo Monti, ten skončil 33. jediný vlastně český jezdec na startu, tak ten ztratil na celé 3 minuty na vítězného Ryana Chala z Nizozemska, který tedy ve svých 21 vyhrál kategorii do 23 let. Nejsou to úplně tak příznivé zprávy, které jdou z Montrealu, z mistrovství světa v silniční cyklistice, ale to pokračuje dalšími kategoriemi juniorkami. A pak samozřejmě i silničními závody.
1: Na druhou stranu ta už dobíhající cyklistická sezona, alespoň z mého laického pohledu, byla docela plodná, co se týče českých závodníků, i vzhledem k tomu, že po nějaké době se zase 3 představili na tom nejslavnějším závodě, tedy na Tour de France. Nevím, jak to vidíš ty?
0: Jo, tak v tomhle ohledu samozřejmě prestiž pro česká jména ano, ale mám pocit, že třeba v jiných disciplínách, konkrétně třeba v těch horských kolech nebo cyklokrosu, jsou i ti mladí úspěšnější, ale to je třeba na diskuzi do kilometru a myslím, že tam kolegové o tom taky leckdy ztratí řeč. Kilometry Jiřího Ježka doporučujeme, preview mistrovství světa tam proběhlo v pátek. Tak si to poslechněte.
1: Ano, už je to v podcastových aplikacích, stejně jako tam najdete samozřejmě i nejnovější pořady Čistá hra Martina Procházky dnes po 10. hodině a po 11. velký rozhovor s manažerem české fotbalové reprezentace Pavlem Nedvědem.
0: Ten tam totiž nenajdete v těch podcastových aplikacích, tak si ho poslechněte buď živě, anebo třeba na webu iRozhlas.cz.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, v síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport, je 6 hodin 59 minut, přiblížily se aktuální zprávy ve spojení s Radiožurnálem.
3: Je 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu, Tereza Tomášková.
4: Ministerstvo spravedlnosti podle zjištění Radiožurnálu omylem zveřejnila rodná čísla až 2 milionů lidí. 3 americká média žalují Trumpovu vládu kvůli omezení přístupu do Bílého domu. Čeští volejbalisté podlehli Belgii a na mistrovství Evropy vypadli v osmifinále. Nehody brzdí provoz na dálnici D1 v Brně a taky u Mirošovic. A bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť a teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server i rozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server i rozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
5: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříků fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
4: Detaily chystáme v ranním Radiožurnálu po 7:30. Vláda od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Marži prodejců zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr a sníží taky spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí bude stanovovat maximální cenu paliv vždy pro následující den. Opatření má platit do konce října a podrobně to probereme hned po těchto zprávách. 3 významná americká média oznámila, že podávají žalobu na vládu prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií, stanice CNN, MS Now a serveru Politico do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, o jeho vládě i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. Pařížská aukční síň Mio vydražila 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardot. Na prodej byly její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat. Část dostane syn herečky.
6: Aukční síň vytvořila částečné repliky pařížského bytu a domu v Saint-Tropez, kde Brigitte Bardotová žila. Zájemci si můžou zakoupit například psací stroj, na kterém napsala svůj životopis, přihrádku na dopisy, šperky nebo tabatěrku s jejími iniciálami. Bruno Jacquelin z nadace Brigitte Bardotové agentuře AFP řekl, že výtěžek z aukce popůtuje organizaci na ochranu zvířat, kterou herečka založila. Bardotová už za svého života část svého majetku rozprodala, aby mohla financovat svoje aktivity spojené s ochranou zvířat. Jedna z nejznámějších francouzských hereček 20. století zemřela loni v prosinci ve věku 91 let. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Sport. Čeští volejbalisté si na mistrovství Evropy čtvrtfinále nezahrají. V Turíně podlehli Belgii 1-3 na sety. Češi tak vypadli v osmifinále kontinentálního šampionátu po druhé za sebou. Nový trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat 6 změn v nominaci na zápasy elitní skupiny Ligy národů. Místo zraněných hráčů povolal i 4 nováčky.
7: Už před srazem byly oznámeny 2 změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A týmu nováčci Ondřej Krečfalouši a Martin Schubert. Trenérský štáb nového kouče Santiho Denii pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka, Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Davida Juráska. Zastoupí je Martin Vitík a Václav Sejk a další 2 debitanti, Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Česko se v prvním zápasovém bloku sezóny utká s Chorvatskem, Španělskem a 2x s Anglií. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 v Brně, taky u Mirošovic. Na dálnici D1 dlouhé kolony popojíždějí v Brně směrem na Prahu. Silný provoz tam brzdila nehoda na 196. kilometru v omezení u D2. Před malou chvílí je policisté dali na stranu, průjezdné jsou opět dva jízdní pruhy. Kolona je tak velmi dlouhá, zastavíte na 213. kilometru a je to na dlouho. Na D1 nehoda komplikuje dopravu taky u Mirošovic směrem na Prahu. Na 20. kilometru dodávka osobní auto už blokují pouze ten levý jízdní pruh, takže dlouhá kolona od 36. kilometru by teď mohla jet o něco rychleji. Hodně ucpaná je tam silnice 3, nájezd na D1 od Benešova. Od Pišel je to až na hodinu na D1. Ucpané jsou i možné objížďky Mnichovice, Štiřín, Velké Popovice. Zdržíte se i tam. Ještě jedna nehoda na D1 před Prahou. Na 13. kilometru blokovaný pravý pruh brzdí se za sjezdem na Popovice. Pozor na to. D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Kilometr 45 v omezení, je tam nehoda v pravém pruhu a kolona až na půl hodiny od Lovosic. A stále zavřená je silnice 7 na obchvatu Slaného po noční nehodě nákladního auta. Jede se přes město, přes Slaný a jsou tam velké kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. Tolik zprávy.
10: Dobrý den, milí posluchači, úterý 22. září jsme tu s Adamem Weidenthalerem.
2: A Janem Piroškou, hezký den.
10: Adam má nejen německé příjmení nebo německy znějící příjmení, ale také je to velký fanoušek německé fotbalové Bundesligy a dneska je to výročí 11 let od nejrychlejších 5 branek v historii této soutěže, které dal jeden hráč, Robert Lewandowski, a on je proti Wolfsburgu za 9 minut skóroval 5krát. Tehdy, 22. září 2015.
2: Skončilo to 5-1, ne?
10: Skončilo to 5-1. To je úplně neuvěřitelné. Je tam 13 hráčů, respektive, myslím, že 13 hráčů minimálně je tam, kteří dali určitě 5 gólů v Bundeslize za jeden zápas, ale takhle rychle. A tak ono to snad jako ani, představte si to, za 9 minut dá 5 gólů a ještě navíc jeden hráč.
2: To by mě zajímalo, kolik se mezi tím slavilo, jestli by někdo spočítal, jak dlouhé byly vždycky oslavy těch gólů, protože vem si, že říkáš sice 9 minut, ale to není úplně čistého hracího času.
10: No, 9 minut jakože od 51. do 60.
2: No, to znamená, že vlastně... ale nějakou dobu se slavilo, ne?
10: Jasně,
2: během toho.
10: Jasně,
2: nebo
10: chápu,
2: musíš donést ten balón těch 45 metrů zpátky do středového kruhu.
10: Tak říká se, že když nastavují po poločase třeba, tak vzhledem ke gólům počítají zhruba 20-30 vteřin jako za oslavu.
2: To bych řekl, že se slaví ideál.
10: No, ale tak znáte to, bereš rychle balon, oni tehdy asi s Wolfsburgem, nevím, jestli prohrávali, ale možná třeba nebyli spokojení, protože to padlo opravdu až po změně stran. Myslím, že prohrávali 0-1, takže brali balon a vlastně ještě Robert Lewandowski byl náhradníkem tehdy. Hmm. Takže asi 1-1, tak ho vzal, rychle makal na půlku, rozehráli. Já jsem to asi viděl někdy, nevím, jestli ty si to teď vybavíš nebo posluchači, ale zřejmě to bylo fakt rychle, protože 5 gólů za 9 minut, no, proto o tom ostatně mluvíme.
2: Tolik tedy německý fotbal, ještě krátce třeba můžeme ke španělskému, protože Španělé včera oznámili, že Luis de la Fuente, strůjce jejich fotbalových úspěchů nejen u dospělé reprezentace, ale i u těch mládežnických, bude u národního týmu působit až do roku 2032. To je pořádně dlouhá smlouva na to, že trenéři kolik zpravidla dostávají třeba 2-3leté kontrakty.
10: A na to, že mu je 65.
2: A na to, že mu je 65. A i když on vypadá teda v excelentní formě, tak Luis de la Fuente prostě bude dál pracovat pro španělský fotbal.
10: Já když jsem to slyšel, tuhle zprávu, jak jsem si říkal, že to přetáhne přes 70, ale myslím, že tam mají zkušenosti s Aragonesem. Ostatně Vincent del Bosque byl taky
2: docela... Nebyl úplně nejmladší.
10: Ano, nebyl nejmladší, to řekl hezky. Tak přejeme vám, ať se stále cítíte mladí třeba a fit, ať jste jako Luis de la Fuente.
2: Já myslím jako Jiří Ježek.
10: Třeba
2: ten
10: jako,
2: je velmi
10: jako
2: fit.
10: Jiří Ježek, ano. A nebo jako Adam Weidenthaler. Budeme tady do 10, tak snad vás budeme bavit. Hezké ráno.
2: Dobrý den.
8: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 7 hodin 11 minut, nevím, Adame, jestli jsi někdy byl v Číně. Já osobně jsem tam málem byl, ale nebyl.
1: Zatím. Jednou.
0: Ty jsi tam byl na olympiádě?
1: Hmm.
0: A jo, to je vlastně pravda. To byl rok 2022 zima, viď? Peking.
1: Ano, ano.
0: No tak z českých tenistek třeba Barbora Strýcová si v Číně, konkrétně v Shenzhenu, zahrála i turnaj mistryň před 7 lety. Kateřina Siňáková tam vyhrála první svůj singlový turnaj na okruhu WTA. No tak kdyby se tam povedlo něco tenhle týden, tak na to možná budou vzpomínat v širším kruhu české tenistky.
1: Protože právě tenhle týden je v Číně tenisový Billie Jean King Cup, konkrétně ta finálová série, finálový turnaj, a Češky do něj vstupují dnes a věřme tomu, že taky z něj nevystoupí ve čtvrtfinále s Velkou Británií.
0: Máme na místě reportéra Jaroslav Plašil, pro vás bude komentovat dnešní duel a teď je připraven vás na ně pozvat. Jardo, přejeme hezký den do Shenzhenu.
2: Hezký den do Česka a případně všude tam, kde nás posloucháte.
1: Jsou tedy Češky takovými favoritkami, že bychom měli počítat s tím, že tě ještě uslyšíme minimálně tedy v pátek u těch semifinálových zápasů?
2: No, favoritkami rozhodně jsou, ale Billie Jean King Cup je velmi ošidná soutěž v tom, že je to vyřazovací systém samozřejmě, ale že je to velmi zrychlené. Hrají se dva singlové zápasy, jeden double, takže když to teď hodně přeženu, a teď mám na mysli takový dlouhodobý pohled na tento formát, tak soupeřkám nebo jedné ze zemí kolikrát stačí jedna velmi dobrá hráčka ve vynikající formě a dá se s tím ten turnaj vyhrát, což třeba v minulosti se povedlo Švýcarkám díky Belindě Benčičové. A teď nechci schazovat ty další zkrátka, ale tak to je Leila Fernandezová, zářila v dresu Kanady. Někdy to je složité, že chytnete tým, který má hráčku ve velmi dobré formě a nepomůže vám ani to, že máte pět skvělých tenistek. Ale věřme, že to nebude ten případ, protože Češky přijímají tu roli favoritek. Bylo by špatně, kdyby tvrdili něco jiného. Linda Nosková to nemyslela vůbec nějak zle, když říkala na letišti ještě před cestou, že jedou turnaj vyhrát, říkala, že ten tým s takovými jmény zkrátka nemůže mít jiné ambice, tak to prostě je.
0: Možná proto, jak jsi říkal o té jedné hráčce, která je zásadní pro tým, je třeba i zásadní zpráva, že Kazachstánu by měla chybět snad Rybakinová, to je potenciální soupeř pro to případné semifinále. Ale jak ty cítíš třeba atmosféru v tom českém týmu? Každá hrát nemůže a přece jenom do té padesátky se vyšla téměř i Kateřina Siňáková, takže všechny Češky jsou výš postavené než nejlíp postavená Britka.
2: No, tohle je určitě složité v tom, že Barbora Strýcová, kapitánka českého týmu, vždycky bude muset zkrátka některé tenistky nevybrat a vždycky přitom nevybere velmi dobré hráčky. Takže tady myslím si, že je to jako ve fotbale nebo v dalších sportech, že je vždycky nejtěžší komunikovat s těmi náhradníky, tak aby se stále udrželi, to říká skoro každý trenér, že zkrátka je to nejtěžší nechat takzvaně ve hře i ty, co nehrají, tak tady to může být dost podobné. Barbora Strýcová říkala, že v tom má to štěstí, že to holky berou v pohodě, když zkrátka nehrají, jsou si vědomí nějakého žebříčkového postavení, nějaké třeba i hierarchie a tvoří velmi dobrý tým, takže s tím by problém neměl být, ale určitě je to taková malá složitost v tom, že tady máte vlastně pět vynikajících hráček a postavit můžete vždycky jen dvě do těch singlových duelů samozřejmě.
1: Říká náš tenisový reportér Jaroslav Plašil toho času v čínském Shenzhenu. Pohledem na fotky to vypadá jako velmi zajímavá moderní aréna, multisportovní aréna. Jak to vypadá konkrétně vevnitř, na co by si upozornil, jak se třeba to místo, kde se budou hrát tenisové zápasy, liší od, řekněme, tradičních míst, která už si navštívil díky tenisovým zápasům?
2: No, musím říct, že tenisem Čína hodně obecně žije. Je to vidět i tady, že těch reklam, plakátů i dobrovolníků, tady trošku tohle v tom připomíná olympijské hry. Třeba nechci teď vůbec srovnávat ty akce, ale tady je normálně dobrovolnické centrum početné, což nebývá úplně na turnajích. Je znát, že Čína si toho velmi váží, má velmi silný tým, taky hodně se podceňuje, možná moc se nečte o čínských ambicích, ale troufám si říct, že domácí Číňanky jsou velmi dobré tady ve velmi dobré sestavě. Takže Čína tím turnajem si myslím hodně žije. A ještě k tomu komplexu, je to tady opravdu, už tady byl turnaj mistryň v roce 2019, měl tu být na 10 let, tehdy se ten dlouhodobý kontrakt nakonec i kvůli covidu v té době zrušil, ale je to tady ohromné, moderní, tady třeba večer, když jdete jenom tady v tom komplexu, tak vidíte, jako připomíná to takovou Hans Paulku v Praze, soutěž v Malé Kopané, tak takových hřišť třeba 5-6 vedle sebe tady v areálu s umělým trávníkem a všude se hraje fotbal, je tady ohromná badmintonová tradice, takže velká badmintonová plavecká hala hned, tahle basketbalová, takže ohromný vedle fotbalový stadion, samozřejmě ohromný komplex a co do zázemí, tak to je tady určitě fantastické.
0: Jardo, jenom vzhledem k tomu, jaké jsou české tenistky třeba na Tyrelem, co jim vyhovuje za povrch, bude jim sedět teď to, co bude v Číně?
2: No, to se ukáže, Barbora Stýcová to označila za takový jakoby šmirgl, že to je takový středně rychlý povrch, trošičku možná pomalejší, bude se to možná trošku zadrhávat, ohrávají se míče s nás. Kdybych tak se teď rychle podíval na skladbu českého týmu a na soupeřky, tak si myslím, že to může být třeba složitější v duelu se Španělkami, na který by teoreticky mohlo dojít v semifinále, ale nemyslím si, že by to měla být komplikace pro zápas s Britkami. Takhle bych to asi řekl.
1: Klidně jen krátce na závěr, Jardo, kdy tě dnes poprvé uslyšíme z tenisového zápasu Česko-Velká Británie?
2: Po 11. hodině startuje totiž českého času, tedy startuje první zápas tohoto dne, pak bude ten druhý singl a na závěr tedy čtyřhra samozřejmě, pokud nebude rozhodnuto.
0: Ano, tak to bude připomínka dávných časů ve fotbalové reprezentaci duo Plašil Nedvěd, protože vedle Jaroslava Plašila z tenisu uslyšíte taky exkluzivní rozhovor s Pavlem Nedvědem k fotbalové reprezentaci, takže jak na tenis, tak na fotbal se můžete těšit. Ostatně oba tyto sporty má, myslím, velmi rád Jaroslav Plašil, kterého jste teď slyšeli. Moc zdravíme do Šenčenu, ať se daří, Jardo, i tobě. Přejeme krásný den.
2: Děkuju, naslyšenou, hezký den.

0: 7 hodin 20 minut, máme tady další vstup našeho kolegy, který byl exkluzivně na sportovní akci, ale byl tam tedy déle, byť třeba ten tým mohl prohrát, ale bohužel teď už je jisté, že končí stejně jako ten tým.
1: Volejbalové mistrovství Evropy Česko-Belgie 1-3 na sety a nejen k tomuto zápasu se nám vyjádří do vysílání radiožurnálu Sport náš reportér Kamil Jáša. Kamile, hezký den do Itálie.
2: Dobré ráno.
1: Co tedy říkali samotní hráči po té prohře s Belgií 1-3? Připomeňme, že měli dobře rozjetý zápas, vyhráli první sadu a nebyli daleko od zisku i druhé.
2: Nadšení nebyli, to je jasná věc, ale měl jsem pocit, že každý to tak vzal trochu za jiný konec, každý je zástupcem jiné generace, ti mladší hráči a bývá to tak ve světě sportu, vlastně i v životě trochu nad tím mávli rukou, co s tím život jde dál. Nepovedl se ten zápas s Belgií, ale nepovedlo se toho v Itálii na turnaji na mistrovství Evropy víc. Ti zkušenější mluvili o velikém zklamání, o neúspěchu. Mně se osobně moc líbilo, co říkal Luboš Bartuněk, ale on to vlastně říkal tak v průběhu celého turnaje. Je už i před začátkem a tak trochu varoval před tím, aby veřejnost, především ta volejbalová, neměla velké očekávání. Po čtvrtém místě na mistrovství světa on doslova říkal, aby teď si někdo nemyslel, že budeme vozit semifinálové účasti nebo snad dokonce medaile z každého turnaje. Prostě a jednoduše můj pohled je takový, ano, český tým byl čtvrtý na mistrovství světa, to je krásná věc, ale vůbec to neodpovídá o té skutečné síle českého týmu mezi čtyřmi na světě. Prostě česká volejbalová reprezentace není a projevilo se to naprosto jasně tady na mistrovství Evropy. No a ti mladší výborně odehrál turnaj třeba Antonín Klimeš. No a poslechněte si, co povídal právě on.
3: Začalo druhých setů nějaký prokletí, kdy jsme fantasticky vždycky začali. Prostě jsme do nich nalítli, asi jako poslední ty tři zápasy jsme začali dobře. Potom se prostě něco stane, nechytneme hnedka začátek a vypadneme z toho asi, nevím.
2: Český tým nepostoupil do čtvrtfinále, končíte v osmifinále, budete to brát jako neúspěch?
3: Nevím, jestli neúspěch, ale myslím si, že jsme prostě odvedli maximum, co jsme mohli, jsme se vyždímali a prostě já doufám, že to šlo vidět a já to neberu jako neúspěch, určitě ne.
2: Antonín Klimeš tedy jako neúspěch to vystoupení české reprezentace nebere. Je pravda, že český tým měl v určitých fázích turnaje nebo zápasu výbornou formu, vedl 1-0 nad Itálií, hrál dobře se Slovinskem. I z Belgii vlastně se český tým dostal do vedení, ten výkon vypadal dobře, ale Antonín Klimeš použil slovo prokletí, já bych s tím asi souhlasil. Prostě pak se něco stalo a soupeři byli lepší než česká volejbalová reprezentace.
0: Jiří Novák trošku taky žehral na to, že se nedokázali poučit z těch přípravných duelů, protože připomeňme, že dvakrát hráli s Belgičany před turnajem a teď opět narazili na ty dva skvělé hráče, kteří měli Rangers 24 bodů, Deru 17 bodů. Kamile, ono to přece jenom ale v tomhle ohledu je v úzovkách jednoduché, prostě takhle dobří hráči to pak můžou rozhodnout sami.
2: To se takhle dá říct a zase, když se na to podíváš z druhé strany, tak každý volejbalový tým, který touží po vítězství a touží potom dostat se na evropskou špičku nebo do světové špičky, tak musí mít dobrého univerzála. Ne, že by český tým neměl dobré univerzály, to bych neřekl, ale Patrik Indra, kapitán, je podle Jiřího Nováka komplexnějším hráčem než Marek Šotola. Navíc Marku Šotolovi se postupem času nedařilo, ten zápas s Belgií mu útočně nevyšel vůbec. No a Patrik Indra také postupem času uvadal, zdálo se mi, že ta jeho bolavá záda se projevují. Dokonce po jednom z úderů se chytil někde v oblasti bedera, bylo jasně vidět, že není úplně v pohodě. No a znáte to, platí to nejenom o sportu, platí to vlastně o jakékoliv lidské činnosti. Když člověk není stoprocentně zdravotně v pohodě, tak potom se to projevuje třeba i na maličkostech a ve světě volejbalu. Je to servis, je to pohyb, je to blok, je to postavení v poli. Takový ten rychlý střech, kdy třeba hráč vzadu chytí zázračný balon, no když vás něco bolí, tak to prostě nejde stoprocentně a to se mi zdálo, že na Patriku Indrovi bylo vidět. No ptal jsem se ho na záda, on říkal, že se na to rozhodně nebude vymlouvat v žádném případě, ale že se už moc těší, až se zdravotně dá do pořádku, takže nějaký problém tam určitě byl.
0: Ano, Kamil naráží taky na to, že to volejbalové léto v rámci těch reprezentačních povinností je určitá propojená záležitost a když budeme trošku i bilancovat, tak Češi mají za sebou alespoň muži zlatou evropskou ligu, tam vlastně i ten systém, i ta jedna jediná prohra v Tajberiku Dány je připravila o možnost třeba bojovat o play-off, které by mohlo přinést třeba i případný postup do té nejvyšší ligy národů a teď tedy konec v osmifinále mistrovství Evropy.
1: A co teď dál, Kamile, jak to vypadá s národním volejbalovým týmem, co třeba čeká Jiřího Nováka, protože on občas umí se vyjádřit i trochu ostřeji směrem do médií ke svým reprezentantům, on třeba hodlá pokračovat, jak to je?
2: Já bych připomněl tu jeho báječnou minulost, 14 let v týmu Paris Volley, velká evropská volejbalová hvězda, nevím, jestli český tým nebo český volejbal měl někdy takového hráče, který by opravdu se stal obrovskou osobností v zahraničním klubu. Dokonce mu Francouzi svěřili olympijskou pochodeň a mezi velkými francouzskými hvězdami v Paříži nesl kus olympijského ohně. No, vrátím se k tomu. Jiří Novák s velkou pravděpodobností pokračovat bude určitě u volejbalu, to stoprocentně, a s velkou pravděpodobností také u české reprezentace. No a když on už je takovou velikou osobností, tak myslím, že i hráči od něj tu kritiku berou. Řekl bych, že prostě oni dobře vědí, jak on byl výborný volejbalista, takže mám pocit, že Jiří Novák bude pokračovat, zůstane u týmu. Nevidím důvod, proč by to mělo být jinak, ale zase ty si zmínil třeba evropskou, Honzo si zmínil volejbalovou ligu. Možná se teď někoho lehce dotknu, ale já bych řekl, ta soutěž, ano, výborná na rozehrání, na získávání zkušeností, jenomže to náročné volejbalové léto, to má úplně každý tým a týmy, ty přední týmy nenastupují do této soutěže kompletní. Takže úspěch, ano, je to příjemná věc, rozhodně je třeba ho připomínat a zatleskat, ale také je třeba si říct, že prostě tam soupeři nebyli úplně v plné síle.
0: Mm-hmm. Kamil Jáša nám to takhle hezky zhodnotil s tím přesahem vlastně na ten předchozí turnaj, ale musíme připomenout, že Češi tedy skončili na volejbalové mistrovství Evropy v osmifinále. Kamilovi moc děkujeme za jeho práci, přejeme šťastný návrat domů z Turína. Kamile, díky a měj se hezky.
2: Dobré ráno.
0: A připomeneme posluchačům, že za zhruba hodinu a 10 minut, tedy v 8.35, budeme mluvit s nejlepším smečařem mistrovství Evropy 2001, s pamětníkem 4. místa českého týmu z domácího mistrovství Evropy, Martinem Léblem.

0: Dobré ráno, v půl osmé. Další zprávy a Tereza Tomášková.
1: Tresty za neplacení výživného na děti by se mohly zpřísnit. Dnes to mají projednat poslanci. Pokud by rodič neplatil nejméně 4 měsíce, podle návrhu by mu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí. Podle ní by to mělo negativní dopad hlavně na děti. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraj Valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody zatím nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodáň trvá na zachování své suverenity a právu obyvatel Grónska rozhodnout o své budoucnosti. Policisté odvolali pátrání po 94leté seniorce z Mostu. Informovali o tom na svém webu. Bližší podrobnosti neuvedli. Ženu hledali od večera. Podle rodiny odešla z domova zřejmě už v sobotu a od té doby se nikomu neozvala. Sport. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále. V Turíně vypadli z turnaje po prohře s Belgií 1-3 na sety. České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V 11 hodin našeho času rozehrají čtvrtfinále s Velkou Británií. Soutěž pro 8 nejlepších týmů světa hostí čínský Shenzhen.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna taky před Mirošovicemi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna zvyšková dnes dlouhá kolona. Táhne se od sjezdu na Rousínov až k omezení na 196. kilometru a ten úsek pojedete asi 50 minut. O něco větší kolony dnes ráno i na D2 na příjezdu z Bratislavy do Brna zhruba od 6. kilometru a popojíždí se v obou pruzích. Na D1 se zdržíte i před Mirošovicemi směrem na Prahu. Tam provoz brzdila nehoda na 20. kilometru. Před chvilkou odtáhli poslední auto, na Prahu jsou průjezdné opět všechny 3 pruhy. Nesouvislá kolona se táhne už od sjezdu na Divišov od 41. kilometru. A ještě jedna nehoda na D1 před Prahou na 13. kilometru blokuje pravý pruh. A ta kolona od Mirošovic se teď přesune sem. Dálnice D8 je ucpaná u Lovosic směrem na Prahu. Tam je nehoda v omezení na kilometru 45, blokuje pravý pruh. Postojíte půl hodiny. Stále zavřená je silnice 7 na obchvatu Slaného po noční nehodě nákladního auta. I tam jsou velké kolony, jak na silnici 7, tak doprava kolabuje i v centru města na objížďce. Ještě jedna nehoda, silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je teď před Bochovem neprůjezdná. U Herstošic se srazila dvě auta a zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na Českém je většinou oblačno, jen výjimečně se oblačnost protrhala až na polojasno. V severovýchodní polovině republiky se stále vyskytují přehánky nebo občasný déšť. Teploty většinou klesly na 7 až 11 stupňů, vůbec nejchladněji je na horách. Třeba na pradědu v Jeseníkách je 1,5 stupně, na Horské Kvildě na Šumavě také 1,5 stupně. 2 stupně jsou na Labské Boudě v Krkonoších. Naopak nejtepleji je v centru Prahy, kde neklesla teplota pod 13 stupňů a necelých 13 stupňů hlásí meteorologická stanice Ústí nad Labem Vaňov. Přes den se moc neoteplí, odpoledne ukážou teploměry od 12 do 17 stupňů, na horách naměříte kolem 7, na Šumavě až kolem 10 stupňů. A i nadále bude převažovat oblačné nebe, odpoledne se bude oblačnost zmenšovat. Na severovýchodě a východě ale většinou vydrží zataženo a deštivo. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, když máme teď aktuálně započatý reprezentační sraz fotbalistů, o kterém uslyšíte třeba za chvilku ve sportovním přehledu, tak můžeme připomenout, že dříve repre hrála docela často s Holanďany. Mám pocit, že tam byla opravdu pasáž úvodní 15 let třeba milénia, když se pravidelně střetávali nejen týmy Karla Bricknera, ale i ty další z Nizozemci. No a v dresu Oranjes se často se řešili i brankáři, tak Edwin van der Sar. No a pak tady je dnešní oslavenec, který chytal taky proti Česku.
1: Je to Martin Stekelenburg, gólman, který odchytal valnou většinu své kariéry v barvách Ajaxu Amsterdam a potom to taky zkoušel na některých zahraničních štacích. A ty si mi teď během písničky říkal jednu zajímavost, že jeden z posledních inkasovaných gólů do sítě Martina Stekelenburga má taky český podtext, podpis.
0: Ano, no bylo to vlastně na Euro 21, protože jenom abychom vám to řekli ještě v tom zajímavém kontextu, dneska mu je 44 a chytal před 5 lety normálně za národňák jako jednička na tom Euro, které bylo plizlé po celé Evropě. A Češi tam v osmifinále právě hráli s Holanďany, to si vzpomínáme velmi rádi v Budapešti.
1: Ano.
0: No, tak ty střelce gólů, samozřejmě Patrik Šik dával na 2-0 a ten, který dával ten první gól, přijde ve čtvrtek do desítky.
1: Tomáš Holeš, současný slavistický obránce, kapitán, který byl taky součástí toho úspěšného reprezentačního týmu na mistrovství Evropy i vlastně teď si taky zahrál na mistrovství světa poslední.
0: Takže na toho se můžete těšit, pochopitelně ve čtvrtek po 10. Teď mluvíme o Martinu Stekelenburkovi, který je ale taky pamětníkem toho holandského stříbra z mistrovství světa 2010. A to je zajímavé, oni vlastně byli, řekněme, hodně vysoký na mistrovství světa 2014, že jo. Tam taky vlastně hráli daleko, myslím, v tom turnaji, ale on tam nebyl. On měl nějaké pauzy v národňáku, co by nástupce Edwina van der Sara, a pak vlastně se vracel ještě naposledy v tom roce 21. A možná teď jenom, abych vám to vysvětlil, proč o něm mluvím, je to i z důvodu toho, že jako malý jsem hrál FIFU za Ajax, jsem hrál hrozně rád, když tam byl třeba Zlatan Ibrahimovič, to nejsi si vzpomínat, a on tam tehdy chytal. Tak mám ho prostě spojené, že Zdeněk Grigera hrál za Ajax Amsterdam tehdy taky. Tak chytal tam, myslím, Martin Stekelenburg, který dneska slaví 44.
1: Co se týče dalších oslavenců, tak můžeme zmínit třeba jednoho českého bývalého hokejistu Petra Tatíčka, muže, který má za sebou třeba úspěchy ve švýcarské hokejové lize.
0: Všechno nejlepší přejeme, za chvilku popřejeme dobré ráno i Pavlu Tilšerovi, který tady má sportovní přehled. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that.

0: na Joe, come find me. 7 hodin 43 minut, přejeme vám krásné ráno 22. září a teď si můžeme udělat zase přehled o tom, co je aktuálně ve světě sportu. Trenér české fotbalové reprezentanty Denia udělal v úvodní den srazu nároďáku 6 změn na soupisce. Víc o tom už Pavel Tilšar, který chystal ten sportovní přehled. Pavle, vítej.
1: Krásné ráno. Z nominace na zápasy elitní skupiny Ligy národů vypadlo kvůli zranění 5 slávistů, Chorý, Vlček, Zima, Provod a Jurásek a taky plzeňský Vyšinský. Defenzivní hráče nahradili Vitík s Kryčfalušim a Slámou, do ofenzivy povolal realizační tým Šuberta, Sejka a Vašulína. Zdravotní problémy měl taky dosavadní kapitán reprezentace Ladislav Krejčí, který o víkendu nenastoupil za Wolverhampton, pokračuje asistent trenéra Radek Bejbl.
2: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko, po tom náročném programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
1: Vstup do Ligy národů čeká české fotbalisty v sobotu proti Chorvatsku.
3: Z chorvatského týmu vypadli před sobotním úvodním zápasem Ligy národů v Edenu zranění obránci Juranovič a Erlič. Staronový kouč Chorvatů Slaven Bilic místo nich povolal Pongračiče a Jakiče a navíc taky záložníka Majera. Anglie, se kterou se Češi utkají v tomto reprezentačním bloku hned dvakrát, zase nemůže počítat s Palmerem, Ricem, Rashfordem, Mainuem a Livramentem. Trenér Thomas Tuchel místo nich povolal záložníky Gibse, Whitea a Garnera.
0: Pro české volejbalisty skončilo mistrovství Evropy v osmifinále, když Turíně podlehli Belgičanům 1-3 na sety. Turnaj zhodnotil kapitán týmu Patrik Indra, kterého v zápasech limitovala bolest zad.
4: Nebudu se na to určitě vymlouvat, bolest jsem to necítil, nicméně už se trošku těším, až se dám dohromady, protože to pro mě bylo trošku trápení, tohle mistrovství. Všechno jsme sázeli na tenhle ten zápas, nejsme v takové roli s našimi kvalitami, že bychom měli být spokojení pouze s kvalifikací ze skupiny, takže neúspěch zní hodně tvrdě, ale šli jsme si pro víc.
1: České tenistky rozehrají v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Kapitánka týmu Barbora Strýcová řekla, že všechny hráčky jsou připravené do duelu nastoupit. Koho konkrétně vybere, ale zatím neprozradila.
5: I tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět. Jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
1: Na tenisovém Billie Jean King Cupu v Číně máme reportéra Jaroslava Plašila.
3: Čeští tenisté se popolední dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadový turnaj Davis Cupu. Při losu v Boloni budou mezi čtveřicí nasazených týmů. První soupeř výběru nehrajícího kapitána Tomáše Berdycha vzejde ze čtveřice Kanada, Rakousko, Jižní Korea a Velká Británie. Finále Davis Cupu je na programu v Boloni na konci listopadu a vedle Česka jsou mezi nasazenými týmy taky domácí obhájci titulu Italové, loňští finalisté Španělé a Němci.
1: Hokejisté Liberce se pokusí poprvé vyhrát v aktuálním ročníku Tipsport Extraligy. V předehrávce 11. kola nastoupí Bílí tygři na ledě mistrovských Pardubic a to v 18 hodin. O půl hodiny později začne dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. Oba zápasy nabídneme na radiožurnálu Sport živě. Nerušeně je můžete poslouchat třeba na webu i rozhlas.cz.
0: Češka Julia Kopecký byla 17. v časovce žen do 23 let na mistrovství světa silničních cyklistů. Eliška Kvasničková skončila v Montrealu 20. Novou šampionkou je Australanka Wilsonová Hufvendenová.
1: A závody mistrovství světa vozů Formule 1 budou od příští sezony o 15 kilometrů kratší. Piloti tak místo současných 305 budou muset zdolat 290 kilometrů. Schválila to komise seriálu.
0: Pavel Tilšar připravil úvodní sportovní přehled dne. Moc děkujeme, Pavle.
1: Taky díky, pěkný den.
0: A za chvilku uslyšíte v našem vysílání jiného Pavla Nedvěda, protože vás pozveme na exkluzivní rozhovor, který natočili kolegové.

0: 7 hodin 51 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Můžeme se s Adamem Weidenthalerem ještě, než uslyšíte Pavla Nedvěda, zaměřit a zopakovat vám na ta jména, která vypadla tedy z nominace reprezentace pro ten nadcházející prodloužený sraz, Adame.
1: Ano, byli to Lukáš Provod s Davidem Juráskem, taky Tomáš Chorý s Tomášem Vlčkem, takže 4 slávističtí fotbalisté a ty si ještě chtěl zmínit další 2.
0: No, tak je řekni ty, prosím.
1: No a já je právě tady nemám před sebou.
0: Tomáš Zima, tedy David Zima, díky. Tomáš Vlček, to jsou ti stopeři, David Jurásek taky z obrany, Lukáš Brod, záloha, Chorý, útok a Vyšinský.
1: A Denis Vyšinský, ano.
0: Díky, tak to jsou tihle, kteří vypadli, místo nich Kryčfalu, Šivitík, Sláma a pak Schubert, Sejk, Vašulín. Mě zaujalo, jak jsme tady mluvili ve sportovním přehledu o Angličanech, že vlastně tam Tomasi Tuchlovi vypadlo 5 jmén a nahradili zatím 2. jmény. Hmm. Tak jestli tam měl přetlak, tak možná se to trošku ulevilo.
1: Já nevím přesně, jak to měli tady Angličané, ale možná si taky sledoval tu německou fotbalovou nominaci, kdy Němci na 2 zápasy nominovali odlišnou snad 30 hráčů nebo 25 hráčů a na ty další 2 zase borce, kteří se vlastně nijak neprolínají, tam snad bylo jediné jméno jednoho.

0: z brankářů, jinak všichni...
1: 44 jmene.
0: No, jinak všichni byli noví.
1: Ano, takže to jsem si ještě neprojel, ale taky se na to určitě zaměříme, protože to zajímavost do desítky, uvidíme, jak budou hrát, v jakém složení, ale zajímá nás Česko a taky jsme byli rádi, když válel za českou repre Pavel Nedvěd. Jsme rádi, když se dostane opravdu velmi výjimečně i před mikrofon. No a samozřejmě i on ví, že po nepovedeném mistrovství světa je pro fotbalovou reprezentaci před ní další velká zkouška.
0: A teď tedy pro Radiožurnál Sport Pavel Nedvěd přiznal, co od Ligy národů očekává.
2: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit. Samozřejmě na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy, a to si myslím, že to je hlavní cíl, který jsme dostali od Fačru.
3: Říká generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Na lavičce národního týmu bude u zmiňovaného budování první zahraniční kouč v historii českého fotbalu. Španělský trenér Santi Denia se bude muset obejít bez Patrika Šika, nejlepšího střelce českého výběru v posledních letech. Ten ačkoliv stále obléká dres německého Leverkusenu, ukončil po mistrovství světa reprezentační kariéru.
2: Nechápu i Patrika, protože jsem měl taky ve své kariéře moment, kdy jsem nereprezentoval, byly tam rozdílové názory a prostě to se může stát. Je třeba vždycky jenom vědět, že prostě toho hráče, když ho chcete, tak se ho zeptáte, jestli prostě má zájem, a jestliže nemá zájem, tak prostě to nesmíte řešit a musíte prostě jít jinam.
3: Vyprávěl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport vítěz zlatého míče Pavel Nedvěd. Ten je generálním manažerem reprezentací už téměř rok a půl. Jak by toto období označil?
2: Já nevím, jak bych ho označil, asi bláznivý úplně, protože přišel jsem po 30 letech z Itálie, byl jsem tady rok a půl sem a stalo se spoustu věcí. Za tuhle dobu vyměnit 4 trenéry si myslím, že není úplně normální. Jak jsem říkal, tu stabilitu bychom chtěli přivést, a já doufám, že to tentokrát zvládneme.
3: Doufá Pavel Nedvěd. Celý rozhovor odvysílá po 11. hodině Radiožurnál Sport. Najdete ho také na webu i rozhlas.cz.
1: Karel Schamberger společně s Lukášem Michalíkem točili rozhovor s Pavlem Nedvědem, opravdu v 11.10 a pak na 3 části uslyšíte bývalého elitního reprezentanta, ale daleko dřív uslyšíte nejlepšího střelce historie reprezentace, a to už v 80.
0: Jana Kollera se v 80 tedy zeptáme na to, co si myslí o současném reprezentačním výběru Santiho Deny. Zaměříme se pochopitelně i vzhledem k jeho profesi na útočníky, kde právě Patrika Šika pozbývají čeští reprezentanti, a vůbec s ním probereme celou tu situaci, protože i ta atypická délka reprezentačního srazu je jedním z tématem.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
1: Radiožurnál v 8 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
2: Ministerstvo spravedlnosti podle zjištění Radiožurnálu omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. V Praze po 2leté rekonstrukci znovu jezdí lanovka na Petřín. České tenistky čeká čtvrtfinále Billie Jean Cupu proti Velké Británii. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je po nehodě u Bochova neprůjezdná a bude oblačno, na severovýchodě až zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server i rozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Resort po upozornění celou testovací verzi vyřadil z provozu. Detaily si můžete přečíst na i rozhlasu. Rada bezpečnosti OSN by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi organizace Antoniu Guterrešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit mimo jiné tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
4: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraji Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Na pražský Petřín znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik obnovil její provoz po 2 letech. Opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. A na Petříně je náš reportér Petr Kastner.
5: Zhruba 20 cestujících stálo ráno už před 7 hodinou před stanicí Újezd a čekalo na otevření dveří. Přesně v 7 hodin pak zaplněná kabina vyjela poprvé nahoru na Petřín. Nové kabiny jsou bílo-černé a oproti těm starým jsou víc prosklené. Když se dva vozy zhruba uprostřed trasy míjí, tak na sebe světly mrknou a začervenají se. Lanovka bude jezdit každý den v 10-minutových intervalech, a to mezi 7 a 22 hodinou. Jednorázové jízdné stojí 100 korun. Lanovku ale platí i dlouhodobé jízdenky do pražské MHD. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Dnes je Světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, to je zatím rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru v Plzni Pavla Jindry jsou podmínky transplantace méně přísné a díky pokroku medicíny ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. Jindra popisuje i další důvod.
6: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
2: Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí, proto registry žádají, aby se do nich zapisovalo co nejvíc lidí.
7: Sport. Z nominace české fotbalové reprezentace vypadlo 6 zraněných hráčů. Zápasů elitní ligy národů se nezúčastní 5 slávistů, chorý provod Vlček, Zima a Jurásek a plzeňský Višinský. Místo nich španělský trenér Denia povolal obránce Vitíka a útočníka Sejka a nováčky Kryčfalušiho, Šubrta, Slámu a Vašulína. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů dopoledne. čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Podle Noskové ale na tom, že jsou Češky favoritky, nezáleží.
8: Mám za sebe, že si to moc nepřipouštím, to, že se o nás mluví jako o favoritkách, takže já vím, že v prvním kole můžeme mít stejně takové problémy jako třeba ve finále, takže to není to nejdůležitější se na tohle soustředit, ale já vždycky mám ráda trošku toho tlaku.
7: Zápas Česko-Velká Británie začne v čínském Shenzhenu asi za 3 hodiny.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D6 u Sokolova a zavřená sedmička u Slaného. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu nehoda mezi sjezdy na Loket a Sokolov. Na 130. a půltém kilometru se srazila 2 osobní auta. Je to se zraněním, na místo míří hasiči a vypadá to, že dálnice je teď neprůjezdná. Sjíždějte na Nové Sedlo, jeďte směr Královské Poříčí. No a pozor, zavřená je i silnice 6 z Karlových Varů do Prahy. Za Bochovem u Herstošic další vážná nehoda 2 aut. Na příjezdech do Brna po dálnicích dnes dlouhé kolony. Na D1 ve směru z Ostravy se brzdí už na 220. kilometru a nesouvislá fronta je až k omezení u D2. Zdržíte se až o hodinu. Ucpaná je i D2 aktuálně od 9. kilometru a nebo Vídeňská od Trojhradu. Na D1 kolony taky před Prahou je to nesouvislá fronta od 43. kilometru až k nehodě na 13. kilometru a těch 30 kilometrů pojedete asi hodinu. Silnice 7 z Chomutova do Prahy je zavřená obousměrně na obchvatu Slaného. Za sjezdem na Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Jede se přes město a objížďka je tam velmi ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti. Teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
10: Dobrý den, milí posluchači 8.06, zdravíme vás společně s Adamem Weidenthalerem.
7: A Janem Pěruškou, dobrý den.
10: Tak ve čtvrtek jsme avizovali, si můžete poslechnout desítku Pavla Horváta s Tomášem Holešem, který se po mistrovství světa vzdal reprezentace, ale teď stále válí za Slávy, tak myslím, že to je další z exkluzivních hostů. Ostatně měli jsme tady nedávno muže, který z reprezentací se tolik nespojil, ale měl to štěstí, že ho trénovali velmi významní trenéři. Patrik Ježek tady mluvil i o Joachimu Lévovi, který dlouhá léta vedl mistry světa z Německa. A taky Patrik Ježek zmiňoval ten takový zvláštní zvyk Jogiho Léva, který se dostali do možná popkultury, Adame.
7: Ano, jeho snaha zjistit, jestli voní nebo nevoní. Narážíš na to?
10: Ano, myslím, že posluchači, kteří trošku znají jako reálie i třeba německého fotbalového nároďáku, tak tuší, kam směřuješ teď s tohle vůní.
7: Joachim Löw se na to dokázal povznést a udělal si z toho, řekněme, takovou svou značku. Teď se Němci totiž pomaličku loučí se svým oblíbeným dodavatelem reprezentačních dresů. Poslední reprezentační dres pod tím současným výrobcem bude zveřejněný a bude zveřejněný právě díky videu, které se od včerejška šíří po sociálních sítích. Je tam řada současných reprezentantů jako Florian Wirtz, Jonathan Tah a podobně, taky bývalé hvězdy, ať už Jürgen Klinsmann, Filip Lahm, anebo právě Joachim Löw, který na konci toho zhruba minutového videa zmiňuje, že dres voní hezky. Mm-hmm. A tím naráží právě na tu svou úchylku, řekněme.
10: Ano. Tak i takhle se to dá pojmout a nazvat. Moc děkujeme Adamovi Weidenthalerovi za připomínku
7: Nechci toho,
10: že i takhle úspěšní trenéři jsou pořád jenom lidi. Přejeme hezké ráno a za chvilku budeme mluvit s mužem, který má vztah taky k německému fotbalovému prostředí, protože tam hodně dobře hrál fotbal.
3: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: 8 hodin 10 minut David Bowie z Queen zazněli teď v našem vysílání, ale teď zazní hlas nejlepšího střelce reprezentační historie. Pokud se bavíme o fotbalovém nároďáku, ve spojení jsme s Janem Kollerem, kterému přejeme krásné úterý.
1: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače rádia Žurnál Sport.
0: Moc děkujeme, pane Kollere, že jste si udělal čas na naší stanici při začátku reprezentačního srazu, který tedy je tak dlouhý, to možná nepamatujete vy osobně, že byste takhle dlouho měli před sebou nějakou reprezentační akci, pokud se nebavíme o těch velkých turnajích.
1: Přesně tak, my když jsme hráli kvalifikační zápasy, tak maximálně dva za naší éry, pak se to třeba prodloužilo na tři a teď vlastně čtyři zápasy v kuse, takže je to zajímavý a pro nás myslím si teď i důležitý, protože v týmu máme spoustu nových hráčů, máme nový realizační tým, takže bude čas aspoň si vyzkoušet nějaké nové prvky, takže myslím si, že to všichni vítáme, že je takto dlouhý reprezentační sraz.
2: Pojďme se tady na nějaká jména dostat k těm zápasům s Chorvatskem, dvakrát s Anglií a jednou se Španělskem. Byli nominovaní na pozici třeba útočníka Adam Hložek, Václav Sejk, Daniel Vašulín, ti druzí dva se dostali tak trochu, řekněme, na poslední chvíli i díky některým zdravotním problémům jejich kolegů. Vy sám jako někdejší vynikající útočník, v kom vidíte jako náhradníka za Patrika Šika, který už tady odmítl reprezentovat? Patrik Šik, můžeme zmínit, že v současnosti jeden z nejlepších bundesligových střelců, zase ukazuje obrovskou fazónu, ale v národním dresu ji tedy neprokáže.
1: No, tak máme to tam dobře namíchaný, že Vašulín je to typ takového toho hroťáka do vápna, pak tam máme Václava Sejka a Adama Hložka, který jsou zase více tahoví, ale všichni tři mají formu, takže je dobře, že prostě jsou nominovaní hráči, který mají formu, který góly dávají. Takže teď to samozřejmě si myslím, že asi nejvíc zkušeností, když dlouho nehrál, je Adam Hložek, teď poslední bundesligovém kole dva góly, takže to je jedině dobře, že se tak to hned chytnu, takže jemu dávám takovou největší šanci tím, že je už ostřílený tou bundesligou a v mládí byl velmi, velmi talentovaný, pak ho zabrzdili ty zranění, ale já věřím, že se opět dostal do skvělé formy.
0: Jenom doplním, Adam Hložek skoroval v tom předminulém vlastně soutěžním víkendu proti Stuttgartu dvěma góly, rozhodl o jediné vítězství Hoffenheimu, ale chci se zeptat, jestli vám náhodou tam třeba nechybí vzhledem k tomu, že Santi Dine mluvil o tom, že nominoval 26 nejlepších hráčů Česka, můžeme to přeložit i 26 třeba z nejlepších s aktuální formou, tak jestli vám tam třeba nechybí Tomáš Švančara, Vasil Kušej?
1: No, tak Tomáš Čvančara dlouho nehrál, taky měnil kluby a zatím v Hradci neodehrál tolik zápasů, takže tam bych ještě třeba i počkal. No a z koho jste říkal?
0: Se říká Vasila Kuše, samozřejmě narážel jsem na tu jeho formu v Liberci, která se teď hodně taky skloňovala.
1: Zasloužil, že v Liberci teď hraje sám Liberec hraje skvěle a on taky, takže tam určitě by si tu šanci zasloužil. No. To bylo asi pro mě jedno z překvapení ještě tím, jak se nominovávali ty další hráči, tak tady to bylo asi pro mě překvapení, že nebyl nominovan, že už ty kvality v tom národním týmu ukázal a teď by si to zasloužil.
0: Jan Koller, který je s námi ve spojení, pochopitelně ve své éře zažil zlatou generaci české reprezentace v té samostatné historii a asi těžko zažil pravidelně třeba to, co se teď děje českým reprezentantům, že během těch zápasů jsou pod tlakem favoritů a teď, když navíc mluvíme o zápasech s Chorvaty, s Angličany, se Španěly, tak je pravděpodobné, že Češi se nějakým způsobem asi stáhnou třeba do defenzivní ulity a že ten konkrétní třeba hroťák, jeden z vašich nástupců, to bude mít možná ještě těžší. Jak v téhle fázi vůbec fungovat z vašeho pohledu a možná odpovídá třeba i počet těch méně nominovaných útočníků předpokládanému vývoji podle vás?
1: No tak já jsem sám zvědav, s čím nový realizační tým přijde, s jakou taktikou, ale samozřejmě teď hrajem proti světové špičce. A takže vzhledem tomu, jak to tak čekám, že to bude spíš hodně jako ze zatažený obrany a budeme se snažit právě o rychlý breaky, proto tam máme i v tom útoku víc těch tahových útočníků. Takže samozřejmě určitě si nepředpokládám, že bychom hráli ze Španělské nebo z Anglii otevřenou útočnou partii, protože to asi by nedopadlo dobře, ale je to velký test. Jsem rád, že se hraje proti takovým týmům, to jsou zápasy za odměnu. Máme čtyři po sobě, takže trenér si může vyzkoušet právě všechny ty nominované. Já věřím, že tu šanci dostanou opravdu skoro všichni, když se hrajou čtyři zápasy a může si to vyzkoušet pak, až se půjde do těch ostrých kvalifikačních bojů.
0: Jak se těšíte vy třeba osobně na hráče, kteří teď pronikli do reprezentace díky výborné ligové formě, protože takový Martin Schubert, 6gólový v lize, o tom by opravdu při konci mistrovství světa nikdo vlastně nemohl říct, že by mohl aspirovat třeba na širší reprezentaci a teď je vlastně v Ačku.
1: No, těším se i na ostatní, sám jsem zvědav, kdo bude chytat, jestli to bude Horníček, pak Ambroz hraje velmi dobře v Anderlechtu, taky nováček, Křičfaluši hraje dobře teď v Unionu, do toho, jak jste zmínil, Schubert, taková kometa teďka ligy, který se skvěle začal, a proč by nemohli dostat šanci, no, když takhle skvěle vydí. Takže pro něj to bude velká motivace a já věřím, že tu šanci dostanou a že ten národní tým oživí, protože to strašně potřebujeme po tom neúspěšném mistrovství světa.
2: To říká bývalý fotbalový reprezentant Jan Koller. Ano, nová jména, noví hráči se dostanou do národního týmu na úkor některých těch zkušenějších, kteří se třeba museli omluvit i ze zdravotních důvodů. Tak jak se díváte na to, že ta původní nominace byla nakonec docela bohatá třeba na některé zkušenější hráče? Třeba se dívám na slávisty, kteří ale postupem času vypadli. Zima, Jurásek, Provod a Chorý.
1: No, tak trošku mě to překvapuje, že takhle zrovna ze Slávie přišlo tolik omluvenek, ale jak říkám, šanci dostanou zase nový. Kdybych tam opravdu jeli s nějakým zraněním, třeba sebe menším, tak by to asi nebylo ku prospěchu. Slávie taky měla teď náročný program, takže jestli opravdu jsou zranění, tak je dobře, že došlo k výměně a je to šance pro ty nové hráče zase. No.
0: Jan Koller, ještě jedna věc, která se týká i toho, že teď mluvíme i dneska ráno hodně o volejbalu, protože Češi vypadli z mistrovství Evropy. Když jsme mluvili s naším kolegou reportérem, který byl na mistrovství Evropy, tak mluvil i v kontextu jiného turné, který se hrál v létě, že třeba ty reprezentační akce ne vždy jsou úplně nejprestižnější pro ty reprezentanty, takže se třeba i ty nejlepší reprezentace často musí obejít bez těch omluvených hráčů třeba na menším turnaji, jako je Zlatá evropská liga, pak jsou třeba připraveni na mistrovství Evropy. I Liga národů může pro někoho třeba pro ty velké reprezentace být méně prestižní záležitostí. A teď, když se dostáváme k tomu, že třeba Češi jsou na startu nové éry, jestli třeba z vašeho pohledu i někteří ti reprezentanti nemohli přistoupit k tomu aktuálně, není to úplně to zásadní teď, přece jenom velký turnaj ještě daleko, start kvalifikace taky, tak raději zvolím odpočinek. Jestli třeba z vašeho pohledu se aktuálně ta prestiž jednotlivých reprezentačních akcích jakoby nerozlišila a někdy to trošku třeba ubírá té prestiži.
1: Já teda doufám, že ne, protože tak jednou, když se rozhodnu reprezentovat svoji zemi, tak by to měla být čest a jedno vůbec bych nerozlišoval, co to je za zápas a myslíte, že není prestižní si zahrát proti mistrům světa, vlastně třetímu z mistrovství světa, tak prostě to jsou krásné zápasy a přeci i pro všechny ty hráče to musí být prostě radost a vy ten fotbal hrajete profesionálně, tak jako když už jednou reprezentuju, tak bych si neměl vybírat a prostě jestli jsem prostě v pořádku a jsem připravený, tak bych měl přeci přijet.
0: S vámi souhlasíme a vlastně moc děkujeme i vašemu za váš přístup, protože pochopitelně reprezentace, to je to hlavní, alespoň to takhle bereme, myslím, na Radiožurnálu Sporta, tak k tomu přistupujeme, k celému tomu srazu. Jan Koller, nejlepší střelec reprezentační historie, byl teď s námi na Radiožurnálu Sport. Moc vám děkujeme, pane Kollere, za váš čas a těšíme se zase někdy naslyšenou. Hezký den.
1: Taky mějte se krásně všichni a naslyšenou.

0: Tohle byly ZZ Top, 4,5 minuty před 8:30, posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď budeme v následujících stupech věnovat volejbalu. Konkrétně v příspěvku Kamila Jáši připomeneme, že Češi vyhráli sice nad Belgičany úvodní set, ale pak další už ne.
1: A tak logicky český tým končí, nenaváže na senzační čtvrté místo z mistrovství světa v loňském roce a čtvrtfinále na evropském šampionátu si nezahraje.
2: Trenér Jiří Novák byl spokojený jen s průběhem prvního setu. Pak se jeho týmu hra přestala dařit.
3: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijkaard, který jsme dva sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali.
2: Kapitán týmu Patrik Indra výborně začal, jenomže se z jeho hry vytrácela energie. Nechtěl si to připustit, ale na jeho výkonu se podepsala i bolest zad.
4: Nebudu se na to určitě vymlouvat, bolest jsem tolik necítil, nicméně už se trošku těším, až se dám dohromady, protože to pro mě bylo trošku trápení tohle mistrovství.
2: Český tým nastupoval na turnaji s vizitkou čtvrtého týmu z mistrovství světa. Na senzační úspěch ale nenavázal.
4: Všechno jsme sázeli na tenhle ten zápas, nejsme v takové roli s našimi kvalitami, že bychom měli být spokojení pouze s kvalifikací ze skupiny.
2: Český tým skončil v osmifinále, budete ten turnaj hodnotit jako neúspěch?
4: Pro mě určitě je to neúspěch. Neúspěch zní hodně tvrdě, ale šli jsme si pro víc. Je to náročný, ale myslím si, že je to pro většinu týmu stejný. Všichni musí být ready odehrát tuhle porci zápasu v krátké době, takže nemáme se na co vymlouvat.
2: Doplnil kapitán české volejbalové reprezentace Patrik Indra. Z Turína Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 8.30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Ruské údery v noci zasáhly průmyslovou oblast v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině. Zahynuli 3 lidé, dalších 6 je zraněných. Informují o tom tamní úřady. Ruská armáda útočila i na přístavní město Oděsa. Podle ruského ministerstva obrany údery zasáhly kritickou infrastrukturu, kterou údajně využívá ukrajinská armáda. V noci útočila taky Ukrajina na Rusko. Ruská protivzdušná obrana sestřelila podle ministerstva obrany 300 bezpilotních letounů. Informace válčících stran není možné nezávisle ověřit. Poslanci by dnes mohli znovu jednat o zvýšení penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se změny promítnou do rozpočtu. Zaměstnanci Unipetrolu v rafinérii v Kralupech nad Vltavou začnou za půl hodiny nacvičovat, jak se zachovat při havárii. Cvičení simuluje únik chemické látky při plnění železniční cisterny. Do akce se zapojí taky hasiči, policisté, záchranáři a železničáři. Sirény se můžou v době cvičení, tedy mezi 9. a 11. hodinou, rozeznít i několikrát. Sport. Čeští volejbalisté si čtvrtfinále mistrovství Evropy nezahrají. V osmifinále v Turíně podlehli Belgii ve 4 setech. Hokejisté Liberce budou hrát na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v sezóně Tip Sport Extraligy. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později nastoupí Sparta proti Mladé Boleslavi. Oba zápasy můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Brna a neprůjezdná dálnice D6 u Sokolova. Na D1 ve směru z Vyškova do Brna popojíždějí kolony. Poprvé se brzdí zhruba na 220. kilometru a zdržíte se až půl hodiny osobním autem. Na D1 nesouvislé kolony i před Prahou. Poprvé se brzdí na 43. kilometru motoristů u Rybiček a roztrhaná kolona s volnými mezerami je až k nehodě na 13. kilometru. Tam je blokovaný pravý jízdní pruh, těch 30 kilometrů pojedete asi hodinu. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je neprůjezdná po nehodě u Sokolova. Na 130. kilometru se srazila 2 osobní auta. Dopravu odklánějí na Nové Sedlo a jede se přes Královské Poříčí. Silnice 6 z Karlových Varů do Prahy, ta už je za Bochovem průjezdná. Projíždí se u nehody Herstošic alespoň Kivadlově a čekejte kolony v obou směrech. Na D5 se popojíždí kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Od Rudné až na okruh k Ořechu pojedete přes půl hodiny. No a připomínáme zavřenou silnici 7 na obchvatu Slaného. Mezi Knovízem a sjezdem na Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Jede se přes město a kolony jsou dlouhé. Ve směru z Prahy zastavíte už ke konci dálnice D7 na 15. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Počasí.
5: Zítra začíná astronomický podzim. Na našem území to pocítíme hlavně po ránu, kdy nás čekají přízemní mrazíky. Pokud ale ještě toužíte po letních teplotách a slunečném počasí, pak je na čase vyrazit na jihozápad Evropy, kde budou opět teploty šplhat až ke 40. Řeč je o jihu Francie a jihu Španělska. Východní Evropa bude v tomto týdnu zažívat pravý opak, tam proudí chladný vzduch ze severu a je možné, že se objeví i sněhové vločky. A naše území leží někde uprostřed. Nás čekají typické podzimní dny s teplotami kolem 15 stupňů, dešťovými přeháňkami, kterých dnes bude víc na severovýchodě a východě našeho území. Zítra by mělo být nad Českem ale jasné nebo polojasné nebe. Čtvrtek přinese zase velkou oblačnost. Teploty pomalu porostou, o víkendu by se mohl teplý vzduch dostat i k nám. V neděli a na začátku příštího týdne na teploměrech možná zahlédneme i letní 25. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme příjemný start do úterka 22. září. Sluníčko už vstalo a svítí tady na Vinohradské střechy, tak věřím, že to pro vás bude taky prosluněný den. Téma, o kterém budeme mluvit, přináší taky spoustu radosti a v tomhle konkrétním případě bohužel můžeme mluvit, že českým fanouškům tolik nepřineslo radosti.
1: V osmifinále mistrovství Evropy totiž čeští volejbalisté prohráli s Belgií 1-3 na sety a na turnaji tak nepotvrdili pozici čtvrtého týmu loňského světového šampionátu.
0: Nejen o tom duelu s Belgií teď budeme mluvit s bývalým elitním českým volejbalistou a kapitánem reprezentace Martinem Léblem, kterého vítáme. Dobrý den.
2: Dobrý den, pěkné ráno.
0: Pojďme nejprve k tomu zápasu a konkrétně ke koncovce druhé sady. Češi vedli 1-0 na sety a odvrátili 3 setboly. Ve snaze vypracovat si vlastní setbol je ale možná zastavil sudí, který odpískal ještě během té výměny údajný dvojdotek Matouše Drahoňovského. K tomu konkrétnímu případu z vašeho pohledu volejbalisty byla to rozhozovská chyba?
2: My jsme se na to koukali včera během přímého přenosu ve studiu ČT. Ten rozhodčí asi mohl rozhodnout jinak, i kdyby to byl ten stejný hráč, tak to úplně nebyl dvojdotek. To ten první dotek v podstatě byl dotek bloku za mě, ale určitě to nejde házet na jednu chybu rozhodčího.
0: Rozumím, Martine, ale přesto ve fotbale často teď, když je video, tak čekají sudí s tím verdiktem, až bude dohraná ta hra. Ve volejbale jsou trenérské výzvy. Mě nebo má rozhodčí v tuhle situaci třeba nechat dohrát tu výměnu?
2: My ten challenge máme taky ve volejbale, nicméně je přesně určený, na jaký typy zákroků nebo chyb se může brát a bohužel tohle to zrovna mezi ten výčet nepatří. Za mě samozřejmě v takhle rozhodujícím momentu to měl nechat dohrát. To určitě nebylo jako správný rozhodnutí z tohohle pohledu.
1: Mluvilo se jinak o konzistenci českých výkonů na turnaji, vlastně se to trochu odrazilo právě v tom posledním zápase, kdy po ztrátě té druhé sady český tým trochu odešel, tak viděl jste to podobně, že právě český tým hodně nahlodala ta momentka, o které jste před chvíličkou mluvil?
2: Určitě, ta kontinuita, konzistence té hry byla tématem nejenom celého evropského šampionátu, ale celého léta, jak jsme slyšeli od Jirky Nováka, trenéra reprezentace, a za mě spíš si z toho měli vzít k té koncovky druhého setu nějakou energii toho, že dotáhli a měli vstoupit do toho třetího setu trošku odvážnějc. Bohužel se to nepodařilo a projevilo se vlastně to, co trápilo reprezentaci celý letní období.
0: Martin Lébl, bývalý kapitán českého národního týmu volejbalistů, s námi ve vysílání i o tom včerejším osmifinále Česko-Belgie 1-3 na sety. Soupeře opět táhla dvojice Rangers Derů, ta přispěla více než 30 body, ale myslím, že Adam vzpomíná na to, že podobně velkou individualitu potkali nedávno české volejbalisty.
1: Ano, to bylo na tom domácím mistrovství Evropy v Brně, kdy je setnula Švédka Isabel Háková. Dalo se i v tomhle případě té hráčské kvalitě na soupeřově straně lépe čelit, nebo prostě volejbal je takovým sportem, že si úplně nemůžete poradit s tím, když máte na druhé straně skutečně excelentního soupeře?
2: Já jsem teda viděl shodou okolností i to osmifinále v Brně a tam ta dominance Hákový byla mnohem větší než včera během toho zápasu Deru a Rechers. Nám se první set a půl velice dobře dařilo oba na dráže, oba takticky dobře blokovat a chytat v poli, takže tady bych tu dominanci neviděl tak velkou. Ani ty hráči nejsou takovýho významu jako Hák. Spíš větší problém bylo ta diskontinuita té hry, kdy, jak to říkali i sami hráči po zápase, najednou odešlo úplně všechno a český tým se neměl na čem chytit.
0: Možná vy osobně vzpomínáte, když jste byl i kapitánem reprezentace, na ty dva evropské šampionáty, ve kterých jste došli do semifinále, nakonec to byla 2 čtvrtá místa. Pokud vzpomenete, Martine, tak tam jste tedy, řekněme, určitou konzistenci udrželi během turnaje.
2: Určitě, ale to je 25 let zpátky minimálně, už to běží branky body vteřiny po 25 letech v české televizi, takže ta doba byla jiná. Každý ten tým je, každá ta epocha má něco do sebe. Kluci měli fantastický čtvrtý místo z loňského mistrovství světa. možná i ten tlak, který si sami vytvářeli na sebe z toho loňského umístění, pomohl tady k tomuhle, k této tý větší nervozitě a k tomu pocitu, že musí potvrdit. Uvidíme. Nemyslím si, že úplně by to bylo nějaký tragický vystoupení českých volejbalistů. Ty zápasy v základní skupině zvládly dle očekávání, což samo sobě není vždy jednoduchý, a potvrdili to tím postupem ze skupiny. Samozřejmě to mistrovství se potom hodnotí podle jednoho zápasu, osmifinále, čtvrtfinále většinou, a tady bohužel to osmifinále jsme nedotáhli do vítězního konce.
1: Vy už jste to naznačil, po loňském mistrovství světa byla republika, řekněme, i v euforii díky tomu čtvrtému místu. V té současné reprezentaci bylo 9 pamětníků toho turnaje, pak přibyli členové taky týmu, který vyhrál mistrovství Evropy do 22 let. Je tedy potřeba teď zase pracovat na nějaké další generační obměně národního týmu? Bude tam nějaká změna po tom aktuálním létě?
2: Tak ty změny jsou většinou po každém roce. Tam Adam Zejček, který už končil kariéru reprezentační, pak se vrátil. Jsou tam noví kluci z juniorských národňáků, kteří mají velice dobrý výsledky, takže určitě nějaké změny proběhnou. Nicméně tak v jakém je to stádiu teď ten generační cyklus, tak to není na nějakou velkou generační výměnu, spíš doplnění těma mladýma talentovanýma hráčima z juniorek.
0: Budeme držet palce českému volejbalu, ať se mu daří, a samozřejmě jsme velmi rádi mluvili s jedním ze zástupců taky bývalé generace, bývalým elitním volejbalistou Martinem Léblem, se kterým jsme mluvili nejen o včerejším prohraném osmifinále Česko-Belgie 1-3 na mistrovství Evropy. Martine, mějte se hezky.
2: Díky a hezký den.
0: A omlouvá se Adamu Weidenthalerovi, on totiž chtěl ještě pozvat posluchače na soutěž, viď?
1: Ano, aby nám náhodou nevolal někdo třeba ze západních Čech, protože za chviličku budeme soutěžit o 2 vstupenky na hokejovou Tipsport Extraligu, konkrétně na zápas Třinec Vítkovice, který je na programu tento pátek, samozřejmě taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, ale můžete být sami přímo ve Werk aréně.

0: 8 hodin 47 minut, jenom taková kontrolní otázka na Adama Weidenthalera, který je velmi vytáhlým kolegou. Kdybych ti dal na výběr mezi třemi sporty, které se hrají u sítě, ale pod nebo vedle různě vysoko nastavené sítě, tak volejbal, nohejbal nebo tenis by si zahrál?
1: Bych si zahrál.
0: Neumíš ani jedno. A nohejbal bys dál podle mě, ne?
1: Jo, tak ten jsme hráli jednou spolu, jestli si dobře pamatuješ, a moc mi to nešlo.
0: To si právě nepamatuju, že by ti to nešlo. To nevadí. Každopádně mluvili jsme o volejbale, tak teď můžeme mluvit o tenise. O nohejbale toho moc nemáme, tak radši tenis.
1: Ano, tenis. Dnes po 11. hodině začne totiž finálová skupina, finálový turnaj Billie Jean King Cupu české.

0: zazní po 11. vedle tenisu, a to s jistotou naprostou.
1: A to bude rozhovor s manažerem českých fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem, který exkluzivně mluvil s naším reportérem Karlem Schambergerem, ten tedy po 11. hodině, a taky třeba k přečtení na serveru iRozhlas.cz.

0: No musíme ty Colors stáhnout, ale to perfektní písnička, ale nejsme hudební rádio, jsme sportovní rádio, tak pro vás vysíláme i vlastně, když máme možnost, abyste vy něco vyhráli, Adame, veď, teď přichází ta krásná chvíle.
1: A to soutěž o dvě vstupenky na hokejovou Tip Sport Extraligu, konkrétně páteční zápas dvou rivalů, Oceláři Třinec versus Vítkovice.
0: Ocelářské derby, ano. Tak samozřejmě, kdyby porovnávali fanoušci těch dvou klubů úspěchy v extralize, tak samozřejmě ti z Třince budou mít daleko víc co vážit, viď?
1: Je to tak a i díky jedné postavě to třinečtí můžou vážit v těch minulých letech právě jméno tohoto borce, který stojí za úspěchy v minulých letech v hokejové Tip Sport Extralize, budeme chtít znát od jednoho z vás.
0: Tak poslouchejte, jak mluví, respektive jak mluvil v jednom z rozhovorů pro Radiožurnál Sport.
2: Strašně moc hezkých zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo, myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně, takže převážně pozitivní pocity.
1: Jenom pro doplnění, tenhle hokejista byl jednu dobu brán jako takový smolík, pacholík, když to řeknu hodně v nadsázce, protože on měl za sebou řadu třeba i druhých míst, druhé místo právě s týmem Vítkovic, ještě na startu jeho kariéry, pak přešel po letech do Třince, ještě přes nějaké další kluby, no a v Třinci je podepsaný pod těmi úspěchy z let třeba 2019, 21, 22. 23.
0: Kdybych já chtěl 24. napovídat a chtěl to propojit třeba s kulturou a atletikou, konkrétně s filmem, tak bych řekl Dalibor a řekl bych Oštěp. Tak 2-2-1, 5-5, 2-2-2-2, ten Dalibor podle mě bude vrtat hlavou, ale třeba ho pak vysvětlím. Voláte nám, nevoláte 2-2-1, 5-5, 2-2-2-2, to je číslo k nám do soutěže, jde o lístky na to ocelářské derby.
1: Ano, na zápas Třinec Vítkovice, už v něm neuvidíte tuhle hokejovou personu, ale je to muž, který se vlastně velmi nedávno loučil.
0: Tak vítáme prvního soutěžícího, dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Roman.
0: Romane, víte odpověď?
3: Zkusím, myslím, že to je Petr Vrána.
0: Gratulujeme. Bravo, já jsem říkal Adamovi, že to je strašně těžké, ale evidentně pro vás asi ne.
3: No jsem tady ze zdejšího kraje a chodím na Třinec, no. Ale nebyl jsem si jistý, trošku ten hlas mě trošku, nebyl jsem si jistý, no.
0: Kdo by teoreticky ještě mohl mít takové propojení jako s Třincem, Vítkovicem, já nejsi Vladimír Svačina třeba takhle hrával?

0: Vy víte, třeba to vás už zkouším, jako mimo hru máte ty lístky, samozřejmě, gratulujeme, ale když takhle povídáme.
1: Děkuju. No, skončil ještě Drávecký.
0: Mhm, jasně, z těch pamětníků těch pěti titulů Třince třeba, víte.
1: No. Jo, jo.
0: No, ale takhle, nebudem vás vůbec zdržovat, napínat, máte lístky, takže užijte si ten hokej a taky od nás něco dostanete navíc, ne? To bývá takový zvyk.
2: Ještě tam bude tričko Radiožurnálu Sport a samozřejmě jako bonus, jakožto vítěz z tohoto týdne, můžete v pátek taky hrát o sluchátka Radiožurnálu Sport v pátečním finále po 8 hodině a 50. minutě. Tak moc gratulujeme, díky, že posloucháte. Děkuju. A užijte si páteční hokejový zápas Třinec Vítkovice.
0: A jenom dovysvětlím ty své nápovědy, Dalibor. Vrána z Vrchní Prchni, Darek Vrána, slavný virtuos, že jo, miláček publika, no a Oštěp Nikola Ogrodníková, tak to jenom abych dovysvětlil tady ty své nemístné nápovědy. Moc gratulujeme panu posluchači a přejeme hezký hokej.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Třásovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
5: Je 9 hodin. Právě s Terezou Tomáškovou.
6: Sněmovna má znovu projednat přísnější tresty za neplacení alimentů. V New Yorku se sejdou prezidenti Spojených států a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Zároveň začíná valné shromáždění OSN. Čeští volejbalisté vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Silnice 7 je na obchvatu Slaného, po noční nehodě neprůjezdná. A bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Tresty za neplacení výživného na děti by se mohly zpřísnit. Dnes to mají projednat poslanci. Pokud by rodič neplatil nejméně 4 měsíce, podle návrhu koaličních poslanců by mu znovu hrozilo vězení. Část opozice s tím nesouhlasí. Varuje, že to může poškodit i děti, které na peníze čekají. Podle poslankyně ODS Evy Dekroa totiž neplatící rodič ve vězení peníze nemusí vydělat.
7: Ne, všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
6: Podle koalice má hrozba vězení rodiče odradit od toho, aby alimenty neplatili. Návrh dnes míří do druhého čtení. V New Yorku se sejdou prezidenti Spojených států a Ukrajiny, Donald Trump a Volodymyr Zelenský. Informuje o tom agentura AFP. Očekává se, že se budou věnovat hlavně válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. V New Yorku zároveň začíná všeobecná rozprava valného shromáždění OSN. Za Česko se zahájení zúčastní prezident Petr Pavel i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kvůli tropickému letu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic, hlásí to vlastníci lesů. Třeba magistrát v Přerově uvolnil mimořádnou dotaci 1 000 000 korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z jarní výsadby v polesích Svrčov a Staměřice nepřežila skoro polovina vysazených stromků.
8: Několik měsíců zde nepršelo, takže jsou suché.
9: S Vítem Navrátilem, lesníkem technických služeb města Přerova, procházíme pasekou nad Bezhlavým. Na jaře tu dělníci zasadili 4 000 sazenic dubu.
8: Ztráty jsou tady veliké, je to přibližně přes 80%.
9: Ztráty sčítá i státní podnik Lesy České republiky. Pokračuje jeho mluvčí Eva Jouklová.
10: Pokud přijdou srážky a vláha se doplní, část zalesníme na podzim, zbytek pravděpodobně na jaře.
9: Kvůli abnormálnímu průběhu léta státní lesy zahájily mimořádný audit stavu porostů. Z Předovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
5: Sport. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále. V Turíně prohráli s Belgií 1-3 na sety. Češi tak nenavázali na loňské 4. místo ze světového šampionátu. Čeští fotbalisté se sešli před vstupem do elitní ligy národů. Španělský kouč národního týmu Santi Denia musel udělat 6 změn v nominaci. Vypadli z ní Chorý, Provod, Vlček, Zima, Jurásek a Višinský, které nahradili Vitík, Sejk, Kričfaluši, Šubrt, Sláma a Vašulín. Češi mají ve skupině Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěli. Cíl pro ligu národů uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
11: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině. Což si myslím, že percentuálně. Či nebudu říkat, ale budeme se snažit. Samozřejmě na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
5: Rozhovor s Pavlem Nedvědem uslyšíte na Radiožurnálu Sport po 11. hodině.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 7 u Slaného. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna čekejte silný provoz, nesouvislé kolony. Poprvé se brzdí zhruba na 223. kilometru, pak se kolona rozjede, opět zastaví u Rousínova a celkově se zdržíte asi půl hodiny před Brnem osobním autem. Na D1 kolona i na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 178 u sjezdu na Ostrovačice malují silničáři čáry. Zavřený je pravý pruh a je to asi na 15 minut. Na D1 velmi silný provoz i před Prahou. První část je roztrhané kolony po pojíždí od 45. kilometru. Další fronty jsou pak mezi Šmejkalkou a sjezdem na Velké Popovice. A zdržíte se v součtu asi 45 minut. Taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolony od Rudné až na pražský okruh Kořechu pojedete půl hodiny. No a připomínáme zavřenou silnici 7 na obchvatu Slaného. Mezi Knovízem a sjezdem na Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Jede se přes město, kolony jsou tam dlouhé. Ve směru z Prahy zastavíte už na konci dálnice zhruba na 15. kilometru a zdržíte se půl hodiny, než se vůbec dostanete na objížďku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
14: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
12: Počasí.
6: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky, odpoledne a večer ubývání oblačnosti a teploty 12 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
15: Hezké ráno přejeme, milí posluchači, je aktuálně 9.06 a na Radiožurnálu Sport vstupujeme s Adamem Weidenthalerem do čtvrté vysílací hodiny.
16: Dobrý den.
15: Budeme řešit hokej, protože dneska se hrají dva zápasy hokejové Tipsport Extraligy. Už začala třemi koly, byť ne všichni mají tři zápasy odehrané, tak myslím, že třeba takový Třinec, který jsme zmiňovali před 10-15 minutami, tak má zrovna 100% zisk.
16: Ano a spolu s ním ještě třikrát vyhrálo Kladno, byť jednou to bylo až po samostatných nájezdech, takže tam ten bodový zisk není úplně 100%. Dnešní zápasy jinak Pardubice Liberec od 18.30, Sparta Praha Mladá Boleslav. Můžeme nakouknout taky do NHL, protože tam se rozjela příprava, zkrácená před novou sezonou, kdy se vrací formát do 84 zápasů základní části. To je něco, co tady bylo na posledy na začátku 90. let, kdy třeba Temu Selänne měl jednu tu až 70-gólovou sezónu, nebo prostě úžasné bodové zisky tam byly, ale myslím si, že to nebylo těmi dvěma zápasy navíc pro jednotlivé týmy. Každopádně v těch nočních přípravných zápasech se blízkli třeba čeští brankáři Jakub Dobeš, který pomohl dokonce i jednou asistencí k vítězství Montrealu v prodloužení nad Otavou 3-2. A Michal Postava, ten šel do branky v průběhu zápasu Detroitu, udržel čisté konto během třetí třetiny i v prodloužení, ale nakonec Detroit podlehl Kolumbusu 0-1 po nájezdech.
15: A ty jsi říkal zkrácená příprava kvůli tomu, že začíná dřív ta soutěž?
16: Ano, přesně tak.
15: A kvůli tomu, že tam je víc týmů, víc zápasů?
16: Víc zápasů, no, ale není to o tolik zase.
15: Jo, takže NHL začíná tak zhruba za dva týdny třeba?
16: 29. září, aha, což je příští týden ve úterý dokonce, je to přesně týden.
15: No tak to možná uděláme, pokud tady budeš nějaké povídání třeba. No, uslyšíte, myslím, toho dost i o hokeji už za chvilku od Martina Procházky, ale Adam, to je přece jenom expert na NHL, tak zase brzy někdy a těšíme se na novou sezonu.
16: Hezký den.
12: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: 9 hodin 12 minut posloucháte Radiožurnál Sport a věřím, že mezi vámi je spousta hokejových fanoušků, kteří už opět se můžou bavit i naším vysíláním z pohledu toho, že máme spoustu zápasů v přímém přenosu, vlastně všechny.
2: Dnes konkrétně dva Pardubice, Liberec a Sparta Praha, Mladá Boleslav, to jsou zápasy, které začnou v 18, respektive 18.30 a pozveme vás na ně taky s Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem. Martine, hezký den.
3: Dobré dopoledne.
2: Mistrovské Pardubice jsou rozjeté, tak věnovat se jim určitě ještě budeme řadu dní a měsíců v téhle sezóně. Pojďme tedy proto k Liberci, ten se naopak trápí. Bílí Tygři vyhlásili před sezónou útok na titul, ale zatím mají problém dostat se třeba i jen ke kloudnému zakončení a ke gólu. Dva zápasy, dva vstřelené góly. Tak co podle tebe libereckým bílým Tygrům zatím nefunguje?
3: Už to Adam zmínil, produktivita lepší proměňování šancí. Není to tak, že by si oni nevypracovali šance. I v tom posledním utkání, které prohráli doma s Kladnem 1-3, tak hlavně ve třetí třetině se vytvořili, myslím, minimálně 4-5 velmi dobrých šancí, skoro gólových se dá říct. Ale ta produktivita byla velmi špatná. Stříleli, dá se říct, velmi často do prostředka branky, takže není to tam ještě úplně takový to uhlazený. Ono to přijde, já si myslím, že Liberec se zvedne, protože, jak říkám, šance si vytvářejí, ty hráči na to tam mají velmi kvalitní, ať to je Filip, ať to Lenz, ať to jsou další kluci, kteří jsou velmi zkušení a bude to otázka času, kdy jim to tam začne padat. Takže je to začátek sezóny, opravdu jenom dvě branky za dva zápasy, což je málo, ale myslím si, že se to u Liberce změní.
2: Může to být i absencí Tomáše Galvase, obránce, který původně měl nastoupit i v téhle extraligové sezóně za Bílé Tygry, jenže aktuálně to zkouší na kempu Pittsburghu a je klidně možné, že už se nevrátí zpátky do Čech.
3: Nevím, jestli by to bylo úplně takhle o jednom hráči. Samozřejmě Galvas měl loni fantastickou sezónu, individuálně se skvěle také dokázal prosadit, připravoval spoluhráčům šance, takže byl na tom velmi dobře. Samozřejmě Liberec z toho také velmi dobře těžil. Letos ho takového hráče nemají, ale nemyslím si, že by to bylo čistě jenom o něm. Prostě je to celkový výkon celého týmu a jak říkám, za mě se Liberec zvedne.
2: Ale možná ho mít budou, protože typologicky podobným bekem je Lukáš Kachlíř, ročník 2009. Takže ještě o 3 roky mladší než Tomáš Galvas. Jak se ti zatím líbí jeho výkony?
3: Musím říct, že v tom utkání, které jsem teda viděl proti Kladnu, tak dostával hodně prostoru na ledě. Hrál vlastně úplně, dá se říct, skoro stejný takový ten ice time na ledě, jako dostával předtím Galvas. Hraje všechno, hrál hlavně i přesilovky, byl vlastně jako druhým obráncem na přesilovce. Když to řekneme druhým, když začne první pětka, tak potom jde druhá a tam on hrál. Takže i trenéři mu prostě dávají hodně prostoru, vypadal velmi dobře. Je vidět, že si věří, že ty zkušenosti postupně nabírá a opravdu by z něho mohl být další takovýhle hráč, jako je Galvas.
1: Dneska se samozřejmě můžeme bavit taky o tom druhém zápase Sparta Mladá Boleslav a asi očekávaná i domácí premiéra pro Patrika Augustu, protože minulý týden, když se začínalo, tak tam byl Davis Cup, to je vlastně fakt. Takže hala byla obsazená tenisty, teď je Patrik Augusta poprvé před spartianským publikem, myslí, že je nervózní?
3: No, neřekl bych, jak ho znám, tak si myslím, že nebude úplně extrémně nervózní, možná tam trochu bude toho vnímání té atmosféry, přece jenom to je pro něho první zápas ve Spartě v O2 aréně, předpokládám, že bude velmi dobrá návštěva, nevím, jestli bude vyprodáno, ale bude určitě hodně diváků, takže celkově vždycky ten první zápas v sezóně je spojený s nějakou show, takže myslím si, že to opravdu bude natěšený, nejenom on, ale i hráči a mají proti sobě Mladou Boleslav, tým, který po té loňské sezóně se snaží z toho dostat nějakým způsobem. Každopádně teďka nezvládl poslední zápas doma proti Karlovým Varům, prohráli 1-4, takže taky asi to není úplně zatím ještě sednutý, takže Sparta je pro mě dneska favoritem v tomhle utkání.
2: Mluvíš o show, tu zatím nepředvádí Matěj Bliml, očekávaná velká posila, která dlouho bojovala na hraně NHL. Nikdy se pořádně Bliml neuchytil ani v Dallasu, ani v Bostonu. Každopádně teď za dva zápasy 0+0. Je to samozřejmě velmi brzo na to hodnotit celkový jeho přínos, ale někteří si všimli třeba toho, že ta kooperace mezi Filipem Chlapíkem a Matějem Blimlem nemusí úplně fungovat, že tahle dvě křídla možná časem roztrhne Patrik Augusta, tak jak se tobě zatím jeví herní projev Matěje Blimla, dost možná největší posily spolu třeba s Davidem Tomáškem a Matějem Stránským do Pardubic celé téhle nové extraligové sezóny?
3: Je jasné, že je za očekávání zatím, že ten jeho gólový přínos tam není. On je pravda, že takovou tu mezihru, já jsem viděl to utkání na Kladně, kde hrál, tak se mi v uvozovkách některých momentech moc nelíbil. Ztrácel kotouče, neměl přesné nahrávky, takže taková ta mezihra nebyla v jeho podání velmi vůbec dobrá. Měl tam jeden dobrý moment, kdy šel přes obránce, střílel, trefil tyčku, ta střela byla tam naprosto parádní, možná trošku štěstí, kdyby ono, každý hráč, když pak najednou se vám začne vám tam padat, chytnete se, tak najednou vám roste i sebevědomí, možná, že to může být i v jeho případě. Každopádně to zatím tak není a uvidíme, jak už si zmiňoval, jestli Patrik Augusta ten útok třeba nějakým způsobem rozhodí nebo je trošku pozmění, ale každopádně říkám, zatím to není asi takový ten výkon od něho, jak od něho očekávají fanoušci i trenéři.
1: Martin Procházka bude zase mluvit ve vysílání Radiožurnálu Sport po 10. jak jste zvyklí v úterní čisté hře, tak myslím, že spousta témat na stole a těšíme se. Martine, děkujeme za rozhovor.
3: Taky děkuju.

0: 9 hodin 22 minut, tohle byl Limp Bizkit, přejeme příjemné dopoledne v úterý 22. září, kdy je ta podzimní rovnodennost, takže jak jsem říkal už v úvodu dnešního vysílání, můžeme čekat, že tedy bude stejně tmy jako světla, ale nevím, jestli úplně platí. Máme tady každopádně encyklopedii a v tomhle jsme stejní každý den, protože encyklopedie patří pravidelně do našeho vysílání a bude se tentokrát týkat i vstupu české repre do elitní skupiny Ligy národů a také o brankářské otázky.
1: Ano, v kádru nového reprezentačního kouče Denny jsou totiž také brankáři, kteří působí v anglické Premier League. Antonín Kinský, ten v barvách Tottenhamu, a Lukáš Horníček chytá za Newcastle. A právě české golmanské stopě v Premier League věnujeme tento týden v naší encyklopedii i další díl. Tentokrát je o Janu Laštůvkovi.
0: Po zisku mistrovského titulu v roce 2004 přestoupil Laštůvka z ostravského Baníku do Šachtaru Doněck. S ukrajinským klubem slavil dvě ligová prvenství a v září 2006 ho získal na hostování s opcí anglický Fulham.
1: V Premier League Laštůvka debitoval 2. prosince v utkání na stadionu Blackburnu, kde Fulham prohrál 0-2 za londýnský klub, pak mezi anglickou elitou stihli ještě dalších 7 zápasů, dohromady 8 startů, ale dočkal se jednoho jediného vítězství.
0: Na konci února roku 2007 stál rodák z Havířova v brance Fulhamu při ligové prohře 1-2 s Manchesterem United, za který se trefil i Cristiano Ronaldo.
1: Laštůvka tehdy v Premier League odchytal svůj poslední zápas, a to i přesto, že se po návratu do Šachtaru vydal na ostrovy ještě jednou.
0: V létě 2008 Laštůvka odešel hostovat do prvoligového West Hamu a na jeho příchodu do tradičního celku měl velký podíl jiný bývalý golman ostravského Baníku. Taková nesoutěžní otázka, tušíte, kdo to byl?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byl to Luděk Mikloško, na kterého jsme v minulých dnech vzpomínali a vzpomínalo se na něj i třeba během ligových zápasů v domácí soutěži. Luděk Mikloško tehdy ve West Hamu trénoval golmany a navazoval tedy na tu svou známou éru. Dnes už bohužel bývalý šéf sportovního úseku Baníku minulý týden po těžké nemoci zemřel a Jan Laštůvka na vzájemnou spolupráci v Anglii v našem vysílání zavzpomínal.
3: Já jsem bohužel neměl tu možnost, že bych tam chytal. Bral mě tam spíš jako druhého brankáře, ale na každý trénink s Luďkem a s Robertem Greenem, který tam byl tenkrát jednička, jsem se opravdu těšil, a i když jsem nic neodchytal, tak si myslím, že mě to potom posunulo zase někam dál, ten tréninkový proces s ním, a budu na to vzpomínat až do smrti. No.
0: Ve West Hamu nakonec Laštůvka vydržel pouze rok, vrátil se do Šachtaru a následně přestoupil do Dněpropetrovsku, kde působil 7 let.
1: I o Luďku Mikloškovi, který se stal díky svým výkonům v brance West Hamu klubovou legendou, v naší encyklopedii tento týden ještě uslyšíte. Věnovali jsme ji totiž právě českým fotbalovým brankářům na britských ostrovech.
0: Mimochodem, když jsme u toho byli teď nedávno, když proti sobě chytali v Premier League Kinský s Horníčkem, tak to byl po dlouhých letech souboj českých golmanů, který teoreticky mohlo dojít i při tom angažmá Laštůvky ve Fulhamu v roce 2007, kdy Fulham hrál s Newcastlem a Laštůvka chytal, Pavel Srníček byl tehdy na lavici, tak na ně nedošlo.
1: A jediné dva souboje jsou tedy Srníček Mikloško a Čech Černý, říkám to správně?
0: Ty předchozí, Mikloško Srníček, ano. Hmm. Ale vlastně teď Horníček Kinský, takže to je ten třetí do party, ano. Brankářská škola česká, na tu můžeme být pyšní.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň.
4: Barbara Strýcová.
0: Emoce zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 9:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Poslanci by dnes mohli znovu jednat o zvýšení penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun, znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se změny promítnou do rozpočtu. Společnost Bochemie představí v Bohumíně plán na výrobu chemikálie pro raketová paliva. Záměr vyvolal obavy místních obyvatel i radnice. Ta firmě vytýká, že o projektu včas neinformovala. Do 8. října je možné k záměru posílat připomínky krajskému úřadu. Firma chce zkušební provoz zahájit koncem příštího roku. Námořní mise Aspides Evropské unie v Rudém moři by potřebovala přes 10 vojenských lodí. Momentálně jich má 6. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na šéfku unijní diplomacie Kaju Kalasovou. Úkolem mise je od roku 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Husijů. Stovky lidí čekali dnes ráno ve frontě před pobočkami České národní banky v Praze i v dalších městech. Banka začala vydávat zájemcům výroční 5000ovou bankovku se speciálním přítiskem, výměnou za běžnou 5000ovku. Centrální banka ji vydává ke stému výročí vzniku Národní banky Československé v nákladu 200 000 kusů.
5: Sport.
7: Závody mistrovství světa vozů Formule 1 budou od příští sezóny o 15 kilometrů kratší. Piloti tak místo současných 305 budou muset zdolat 290 kilometrů. Schválila to komise seriálu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D1 u Ostrovačice a zavřená silnice 7 u Slaného. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona mezi sjezdy na Domašov a Ostrovačice. Na kilometru 178 silničáři malují čáry na vozovce. Zabrali si pravý jízdní pruh. Zdržíte se v koloně asi 20 minut. Na D1 fronty v opačném směru z Vyškova do Brna. Nesouvislá kolona popojíždí od 213. kilometru až k omezení v Brně a místy se zastavíte i v levém pruhu. Pozor na D1 i před Prahou, stále silný provoz, aktuálně nesouvislé kolony od sjezdu na Vlašim 49. kilometru. Silný provoz je pak až do Prahy. A taky na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Od Rudné až na Pražský okruh k Ořechu pojedete asi 25 minut. Silnice 7 z Prahy do Chomutova zůstává na obchvatu Slaného neprůjezdná. Mezi sjezdy na Knovís a Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Jede se objížďkou a před odklonem se tvoří dlouhé kolony ve směru z Prahy už od 15. kilometru D7. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. Tolik zpráv.
5: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte radiožurnál Sport, 9 hodin 38 minut a jak už jsme tady několikrát říkali, řešili jsme to už i v té včerejší ligové desíce. Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry pod Santim Deniou s vidinou těžkých zápasů lize národů.
5: Ale k ním si přibírá řadu omluvenek, řadu nových hráčů, tedy bude muset Santi Denia použít borců, kteří za sebou mají reprezentační zkušenosti, třeba jen na mládežnické úrovni.
4: Do Ačka se tak dostali včera další nováčci a to taky odchovanci Slávie, kteří teď působí na jiných adresách.
5: Ondřej Kryčfaluši nebo Martin Schubert, které dobře zná i Milan Titěra, trenér slavistické dvacítky, a toho máme právě teď ve spojení na radiožurnálu Sport. Pane Titěro, moc díky za váš čas, hezký den.
6: A dobrý den i vám a všem posluchačům radiožurnálu.
5: Který tedy z těch zmíněných borců je vám nejbližší? Kterého znáte nejlépe z vašeho působení ve Slavii?
6: Asi to bude Ondra Kryčfaluši, ale zároveň i Martin Schubert pode mnou. A 2 roky působil v mládeži, takže oba dva s oběma mám zkušenost.
4: No Ondřej Kryčfaluši se představil už i na té mezinárodní úrovni minulý týden ve Štruncových Sadech, kdy skóroval za belgický Union Saint-Gilloise, do kterého přestoupil vlastně rok poté, co byl ještě jako hostující hráč v Teplicích, pak ho koupil Baník a teď tedy venku. Docela rychlý vzestup, čekal jste to takhle u něj?
6: Tak Ondra bych řekl, že měl předurčeno nějakou profesionální kariéru. Je to samozřejmě trošku jiný příběh třeba než u Martina Schuberta, ale určitě Ondra patřil od začátku tady v těch mládežnických týmech k lídrům a k těm výraznějším hráčům. A vlastně i díky tomu, že měl i ty fyzické předpoklady, tak ten jeho přestup i do té dospělé kategorie, kdy debutoval už v 18 letech v lize, tak mu tohle to vlastně pomohlo.
5: Zmiňujete ho jako lídra, znamená to, že třeba jednou za pár let by z něj mohl být základní stavební kámen české fotbalové reprezentace, přece jenom 22 let, ten potenciál tam je obrovský, 195 cm, takovýhle čahouni se taky jen tak nenajdou.
6: Určitě, pokud mu bude přát zdraví, a tak si myslím, že ty předpoklady, jak po fotbalové stránce, tak i po té charakterové v sobě má, a zároveň pokud už v tomhletom věku dokáže hrát v zahraničí v základní sestavě, tak tohle mu vlastně jenom pomůže do toho, aby ten progres pokračoval.
4: Já myslím, že řada posluchačů už jméno Ondřeje Kryčfalušiho vnímala hodně výrazně, a to nejen kvůli tomu, že vlastně trošku to tak nějak se rýmovalo se jménem dlouholetého jiného reprezentanta Tomáše Ujfalušiho, ale třeba jméno Martina Schuberta ta širší fotbalová veřejnost nemusela ještě v létě znát, teď ale 6 gólů na kontě nejlepší ligový střelec té probíhající sezony a pozvánka do Ačka, tak co byste řekl na něj?
6: Tak Martin Schubert je příběh, který je i hodně důležitý třeba pro řeknu další mladé hráče, protože určitě on v mládeži musel tady po svém příchodu překonat spoustu překážek, přišel do týmu plného reprezentantů a vlastně na rozdíl od Ondry, tak v tom začátku ty první roky tady naopak jako nepatřil k lídrům ani k hráčům základní sestavy, takže samozřejmě ta jeho aktuální forma kariéra je určitě do určité míry překvapením. Na druhé straně zase A je to prostě krásný příběh toho, že když ten hráč vlastně vydrží a vlastně nehledá nějakou únikovku při prvních nezdarech, tak že se mu to potom vrátí a Martin ukazuje, že prostě to v sobě má a akorát potřebuje dostat víc času a pro tu svoji adaptaci, ale určitě má předpoklady pro to, aby se stal dobrým hráčem.
5: Říká Milan Titěra ze slavistických mládežnických ranků. Co týče právě slavistických mládežníků, je to tak, že možná budou v jistém ohledu dozrávat o něco málo později, když v Ačku je takový přetlak kvalitních hráčů, že musí třeba i odcházet na hostování. Martinu Schubertovi pomohlo třeba to ve Vlašimi, ostatně teď se díky tomu znovu propojil s Alešem Majerem. Tak jsou tohle ty cesty, jak může konkrétně slavistický mladík se nakonec prodrat do reprezentace někudy jinudy?
6: Tak myslím si, že to je asi jedna z těch nejobvyklejších a nejčastějších cest, že ta přímá cesta vlastně z mládeže přímo tady do A týmu Slavie je pro ně aktuálně velmi, velmi složitá. Samozřejmě někteří jednotlivci to zvládnou, ale určitě častější je ta cesta přes jiné kluby. A vlastně tady na těch obou případech to ukazuje, že vlastně šli i přes třeba druhou ligu, aby se mohli potom zpátky vrátit do té první ligy a samozřejmě nejdříve do těch týmů, které nepatří do té absolutní špičky, ale tam vlastně musí ukázat, že mají co nabídnout a potom samozřejmě můžou očekávat nějaký přesun třeba v rámci buď lepších českých týmů nebo i třeba nějakého zahraničního klubu.
4: Milan Titěra působí aktuálně od léta od uslavistické dvacítky. Stará se o ty mládežníky, které třeba uvidíme v reprezentaci časem, stejně jako Ondřeje Kryčfalušiho nebo Martina Schuberta, kteří se dostali do nominace Santiho Dini. Ostatně ten nominoval taky Lukáše Ambrose, působí aktuálně v Anderlechtu, ukázal se v Polsku. Vy ho taky jste trénoval, je to tak?
6: Je to tak, Lukáš Ambros tady chvíli působil vlastně v mládeži Slávie a ta jeho cesta byla spíše nasměřovaná už v tom dorosteneckém věku odejít někam do zahraničí, takže vlastně Slávii opustil někdy v U17 nebo v U18, takže zažili jsme ho tady. A zase zajímavý hráč na české poměry a nakonec přes několik zahraničních štací se vlastně začal prosazovat teď až v tom dospělém fotbale. Takže ta jeho cesta přes to zahraničí byla taky trnitá a nebyla jednoduchá. Takže samozřejmě nedá se nastavit nějaká jedna univerzální cesta a určitě všechny ty cesty jsou složité a prostě musí ty hráči překonat spoustu věcí, aby potom byly odměněny třeba tou nominací do nároďáku.
5: Lukáš Ambros by mohl být ve 22 letech nejmladším debutantem z té současné party, která je povolaná trenérem Santim Deniou. Vy, pane Titěro, jakožto dlouholetý mládežnický trenér, jak se díváte na tu nominaci nového zahraničního trenéra reprezentačního Ačka? Má se v tom národním týmu sázet na osvědčená jména hráče s aktuální formou, nebo byste v tomhle případě byl třeba ještě pro větší zkoušení nováčků, tím spíš, když začíná nový reprezentační cyklus a ten další vrchol, hlavní vrchol, bude až evropský šampionát za 2 roky.
6: Tak líbí se mi, že vlastně se tam zohledňuje i třeba nějaká aktuální forma nějakého hráče. Líbí se mi, že se tam objevují noví hráči, kteří se mohou přinést nějakou novou energii, chuť se prosadit. Samozřejmě je důležité, aby to mělo nějaký balanc, aby to bylo vyvážené i s těma zkušenějšíma hráčema a myslím si, nevím, jaká je úplně nastavená strategie teď v rámci zahraničního trenéra směrem k výběru hráčů, ale určitě dobře, že se chce podívat i na prostě hráči, kteří aktuálně mají formu a vypadají prostě v těch svých klubech jako lídři a daří se jim.
4: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry, Santi Denia potřebuje také nová jména a třeba Ondřej Kryčvaluši, Martin Schubert nebo zmíněný Lukáš Ambros pomůžou k tomu vzestupu českého fotbalu a samozřejmě tyhle borce, které se jmenoval i mnohé další, dobře zná ze svého trénování Milan Títěra, trenér slavistické dvacítky, který byl s námi ve spojení. Moc vám děkujeme za rozhovor, za vaše názory, taky za práci, kterou odvádíte. Mějte se dobře.
6: Taky díky a přeju příjemný den.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších paterech. Tak jsem se dal na éru rozhodcovství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: 9 hodin 53 minut s Adamem Weidenthalerem jsme dneska hodně řešili fotbalová témata a jedním takovým fotbalovým tématem také zakončíme to naše dnešní vysílání.
6: Ano, Jane Pěruško, děkuji ti za znovu akcentování toho. Čeští fotbalisté po 4 letech vstoupí do elitní skupiny Ligy národů, o tom mluvíme v podstatě pořád. Když byli naposledy Češi mezi nejlepšími v soutěži, tak ji zahájili výhrou nad Švýcarskem a remízou se Španělskem. Pak ale 4x prohráli a obsadili nakonec poslední místo ve skupině. Jedna z těch porážek byla i, řekněme, rozdílem třídy, a to doma 0-4 s Portugalskem.
7: S tím, co jsme odehráli, tak prostě jsme nemohli pomýšlet na výsledek.
8: Nešetřil kritikou před necelými 4 roky po prohře 0-4 s Portugalskem tehdejší trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.
7: Nehráli jsme dobře, byli tam výkony špatný, nedisciplinovaný, jo, tyhle ty chyby, co jsme dělali, lehkovážní, takže si to budeme muset určitě vysvětlit, aby se to neopakovalo tohleto.
8: Domácí utkání Čechů s Portugalci v předminulém ročníku Ligy národů začalo ostrým soubojem brankáře Tomáše Vaclíka s hvězdným Cristianem Ronaldem, který po něm dohrával zápas se zakrváceným nosem. Následně českého golmana překonali obránce Diogo Dalot a záložník Bruno Fernandes. Národní tým mohl ještě do přestávky snížit, jenže.
9: Patrik Šik už má míč

0: Připravený na penaltovém puntíku, teď dostává signál, aby mohl zahrát penaltu. Šik se rozebíhá a přestřeluje.
1: Po trénu to nebylo, špatně jsem to kopnul, jsem rozhodl, že budu kopat doprostřed, takže dal jsem zbytečně do toho moc cíle a letěl to na to.
2: Vyčítal si útočník Patrik Šik neproměněný pokutový kop v nastavení prvního poločasu.
1: Za stavu 2-1, kdyby jsme šli do kabiny, tak mohlo to možná vypadat jinak, ale ta druhá půle nebyla vůbec dobrá.
2: Češi v ní inkasovali ještě dvakrát, když se znovu prosadil Dalot a taky ofenzivní univerzál Diogo Jota. S Portugalskem prohráli celkem pětkrát v září 2022 v elitní skupině Ligy národů 0-4, což je nejtěžší porážka národního týmu v samostatné historii s tímto soupeřem. Naposledy čeští fotbalisté podlehli Portugalcům na Euro 2024 v Lipsku 1-2. Jediné vítězství nad výběrem z Pyrenejského poloostrova zaznamenali ve čtvrtfinále Evropského šampionátu 1996, které rozhodl Karel Poborský svým geniálním lobem. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zanamaďrová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Poslanci budou znovu jednat o zpřísnění trestů za neplacení výživného. Prezidenti Francie a Spojených států mluvili v New Yorku o válce na Ukrajině i Blízkém východě. Tenistka Marie Bousková rozehraje čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Silnice 7 je na obchvatu Slaného po nehodě stále neprůjezdná a bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Právě teď se scházejí poslanci. Dnes by se měli zabývat třeba přísnějšími tresty za neplacení výživného anebo zvyšováním důchodů pro starší seniory. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
7: Koalice na dnešek svolala mimořádnou schůzi, na programu je sada prvních a druhých čtení, která čekají na posun. Jedním z nich je právě zpřísnění trestů za neplacení výživného. Koaliční poslanci navrhují, aby neplatičům znovu hrozilo vězení. Podle opozice to ale může znamenat, že děti naopak peníze nedostanou, protože jejich rodič za mřížemi na výživné nevydělá. Je ale otázka, kdy se vůbec k zákonům poslanci dostanou. Opozice je nespokojená se způsobem svolání té mimořádné schůze a hodlá vystupovat k jiným tématům ještě před schválením programu. Sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
6: O válce na Ukrajině a Blízkém východě jednal francouzský prezident Emmanuel Macron s Donaldem Trumpem. S americkým prezidentem se sešel v New Yorku na okraj Valného shromáždění OSN. Macron Trumpovi navrhl moratorium na ukrajinské a ruské údery na ropnou infrastrukturu.
8: Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání novinářům řekl, že s Donaldem Trumpem mluvil například o tom, jak znovu otevřít Hormuzský průliv. Irán ho uzavřel po americko-izraelských útocích na začátku roku a od té doby prudce vzrostly ceny ropy. Macron a Trump mluvili taky o ruské agresi na Ukrajině. Macron Trumpovi navrhl, aby Rusko i Ukrajina před zimou omezili útoky na ropnou infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je taky v New Yorku, na síti X napsal, že Rusko musí válku ukončit. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Ostrava dostaví protipovodňové hráze podél řeky Odry. Na některých místech mají být vyšší o půl metru. Povodí Odry na základě simulace ničivé povodně vytipovalo slabá místa, kde by se povodňová vlna přes hráze přelila. Podle ředitele povodí Miroslava Janoviaka tak budou před velkou vodou lépe chráněné části Slezské Ostravy, Přívozu i nejníže položená část Nové Vsi.
9: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
10: Sport. Čtvrtfinále tenisového poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii rozehraje Marie Bousková. Po ní se na kurtu v čínském Shenzhenu představí wimbledonská šampionka Linda Nosková. Do 4 hry jsou pak připravené světová deblová jednička Kateřina Siniaková a Karolína Muchová. Nominaci nahlásila hodinu před začátkem zápasu nehrající kapitánka týmu Barbora Strýcová.
11: Tak samozřejmě vybrala jsem po vzájemné dohodě s týmem a všichni jsme se tak jako dali dohromady, že za dané situace bude nejlepší, když bude hrát Marie. Bude to těžký zápas a my budeme připravení. Myslím si, že holky všechny jsou velmi dobře připravené. Ty tréninky proběhly výborně a všechny, co jsme měli naplánovaný, jsme odehráli, takže si myslím, že jsou všechny moc dobře ready.
10: A čeští volejbalisté dohráli na mistrovství Evropy v osmifinále v Turíně, podlehli Belgii 1-3 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na D1 u Ostrovačic a zavřená silnice 7 u Slaného. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony mezi sjezdem na Domašov a Ostrovačice. Na kilometru 178 silničáři malují čáry na vozovce, zabrali pravý pruh, kolona 15 až 20 minut. Na D1 kolony v opačném směru z Vyškova a do Brna. Je to nesouvislá fronta od 212. kilometru až k omezení v Brně. Popojíždějí hlavně kamiony, osobním autem se zdržíte před Rohlenkou asi 10 minut. No a pozor na D1 i ve směru z Brna do Prahy, je stále silný provoz. Nesouvislá kolona aktuálně od sjezdu na Divišov na 41. kilometru. Na 37. se pak kolona opět rozjede. Silnice 7 z Prahy do Chomutova zůstává na obchvatu Slaného neprůjezdná. Mezi sjezdy na Knoví a Smečno likvidují následky noční nehody kamionu. Ve směru z Prahy se zastavíte už na konci dálnice na 15. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno, na severovýchodě zataženo a místy déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer ubývání oblačnosti, místy až do vyjasnění. A teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě 10. Tolik zprávy.
1: Čistá hra Martina Procházky.
13: Je úterý a to znamená jediné, Čistá hra Martina Procházky je tady a společně s ní také nový ročník Tip Sport Extraligy. Některé týmy za sebou mají už kompletní 3 zápasy, některé ne a stalo se toho mnoho zajímavého. Martine, vítej ve studiu.
14: Hezký den.
13: Je tu s námi a se mnou také můj dlouholetý parťák, hokejový reportér Petr Kadeřábek, vítej.
15: Dobré dopoledne.
13: Od mikrofonu zdraví František Kuna. My když se podíváme, pánové, na tabulku Tip Sport Extraligy, byť po úvodním k kolech nemusí být úplně vypovídající, najdeme tam jediný tým, Třinec má 9 bodů, s tím souvisí i náš video moment týdne, který budeme probírat každé úterý a tentokrát jsme vybrali právě gól třineckých ocelářů v zápase s Plzní, gól Andreje Nestrašila na 1-1, já tu situaci musím nejprve rozhlasově popsat, protože ji neuvidíte, nebo pokud nevíte, tak Třinec hrál přesilovku, Kotouč putoval od modré čáry od obránce Galvase doleva na Růžičku, plzeňští si nepřebrali tu situaci, ten jejich čtverec byl v podstatě špatně otočený a pak šla křižná přihrávka z levého kruhu na pravý, odkud Nestrašil pálil v podstatě do poloodkryté branky, ve které už jen zoufale padal. Golman Jan Růžička. Martine, tak co bylo dobře, víme, ale co bylo špatně od Plzně?
14: Už to zmiňoval, špatné postavení té plzeňské čtveřice. Oni se při té výměně, kdy ten Kotoč, jak si zmiňovali, že šel od Galva, se šel právě k Růžičkovi, tak se tam dva hráči nedomluvili, byl to obránce s útočníkem, kteří se nedomluvili. Mluvili, špatně si tam přebrali právě tu možnost té nahrávky, která šla křižně. Úplně tam otevřeli prostor, měli špatně postavené hokejky, to znamená, že ty hráči, ať je to útočník nebo obránce, by měli počítat s touhletou křižnou nahrávkou. Oni s ní nepočítali, nebo udělali chybu, nedomluvili se a tím pádem Martin Růžička měl úplně krásnou možnost dát Andreji Nestrašilovi nádhernou nahrávku úplně přesně na volej. A jak už si zmiňoval, Jan Růžička v brance, i když se přesouval, tak ta půlka brány byla jasně prázdná a ta střela, když přijde hnedka z voleje z jedničky, tak nemá šanci. Taky to tak dopadlo a Třinečtí to se hráli výborně, takhle to má vypadat. Každopádně obrovská chyba té čtveřice plzeňských hráčů, protože tohle je, dá se říct, skoro základní chyba, která se trénuje na tréninku, jak máte mít postavené hokejky právě na tady ty možné křižné nahrávky.
13: Hrajete v oslabení, tak ono se asi těžko hlídá jeden hráč, ale navíc Martina Růžičku, 40-letý borec, mistr světa, mnohonásobný mistr ligy, tak navíc ještě on.
14: Přesně jak to říkáš, nejde hrát prostě hlídat hráče, protože tam máte o jednoho méně, tím pádem musíte využívat právě toho, že si musíte pomoct těma hokejkama, musíte si pomoct tím dobrým čtením té hry a asi trošičku i předpovídat, kam ta nahrávka půjde, protože Martin Růžička tam měl i možnost v podstatě dávat krátkou nahrávku ještě na hráče, který byl v mezikruží, kde mohla přijít krátká metr a půl nahrávka a přišla tam střela z volej, měl tam leváka také postaveného a mohla přijít další střela, takže opravdu to tam plzeňští velmi špatně sehráli.
15: No ale já bych asi vyzdvihl i Andreje Nestrašila, protože ono to není úplně jednoduché, ta žába ano, ono to pleskne o led, jde to z první, ale prostě to je, kdyby on selhal, tak je prostě nabrán na vidle fanoušky, že Ježíš Maria, tohle musíš přece dát.
13: To si velmi kulantně.
14: No. Ty jsi to řekl dobře, že tam byla taková ta žabička, ale ona tam být ani nemusela. No. Tam se právě počítalo s tím, že Martin Růžička dával žabičku, protože zvyklý, že tam ty hráči mají tu hokejku.
15: A oni nebyli.
14: A oni tam vůbec nebyli. Takže on klidně mohl dát tu nahrávku po ledě. O to by se samozřejmě Andrej Nestrašovi lépe střílelo. Ale přišla i nahrávka přesně tak, jak to má být, že dopadne přesně chvilku předtím, než přijde ta střela z voleje. No, když to ty hráči umí, tak pak je to paráda takhle z toho střílet.
15: A Andrej Nestrašil to umí.
14: A teď to můžu říct.
13: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, Třinec zůstává dál naším tématem, a to i proto, že se s kariérou rozloučili dva muži, kteří jsou neoddělitelně spjatí právě s touhle organizací a ve Werk aréně toho oslavili a zvládli a zažili velmi mnoho. Vladimír Dravecký a Petr Vrána.
16: Třinec vyhrál v hazování, Petr Vrána, který naskočil na led a spolu s Vladimírem Draveckým, řekl bych, úmyslně zavezli puk do ofsajdového postavení. První přerušení hry a teď by měl začít ceremoniál.
17: Dobrý večer všem. Bylo nám řečeno, že to máme zkrátit co nejvíc, aby kluci mohli hrát, takže děkuji moc, že tady můžu být, děkuji klubu, že nám to umožnil tady být, děkuji vedení. Samozřejmě bych chtěl poděkovat své rodině, tátovi, mámě, která nás nedávno opustila, mojí sestře, mojí první ženě, za krásného syna děkuji, mojí přítelkyni za krásného syna děkuji.
18: Poděkovat všem lidem, bez kterých by som tu nestál. Všetkým ďakujem moje rodině, mojim rodičům, moje sestre, že sa starali o mě od dětstva, obětovali toho veľa. Ďakujem moje manželke, život hokejistov nie je ľahký a ja si to veľmi vážím, že so mnou vydržala celú kariéru a možno obetovala aj svoju kariéru. Ľúbim vás ďalej svojim deťom, Vladkovi, ktorý tu žiaľ nemôže byť, ale pozdravujem ho, je na kempe. A mojej dcerke Valentínke, ktorý je môj celý svet.
16: Děkovali nejbližším třineckému klubu a fanouškům legendy ocelářů Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Ke všem pěti titulům za sebou přivedl oceláře jako kapitán Petr Vrána a zažil nejpovedenější období v kariéře a vyskočilo mu spoustu vzpomínek.
19: Strašně moc hezký zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně. Takže převážně pozitivní pocity.
16: Na poslední střídání nastoupili tři útočníci ročníku narození 1985. Dva končící veteráni Vrána a Dravecký a jeden pokračující kapitán Martin Růžička. Bylo to jako v úspěšné pohádce, tři veteráni v podání herců Hrušinského, Čepka a Somra.
20: Bylo nám povedané, že jsme asi nejstarší lajna na světě momentálně, ale tak Martin, to je hráč, s kterým jsem asi prežil nejvíc toho. Potom přišel Havran a já osobně jsem si ho vybral, takže já jsem velmi vděčný, že jsme do toho išli spolu a takto jsme to mohli ukončit pěkně.
16: Usmíval se Vladimír Dravecký, který měl ve Skyboxu snad 20 nejbližších v dresu číslo 22 a slovenští Hujerovi po zápase jezdili rolbou na ledě a veselili se. Střince David Procházka, Radiožurnál.
1: Čistá hra Martina Procházky.
13: Byl to i takový trochu filmový exkurs do hokejové historie s Petrem Vránou a Vladimírem Draveckým od našeho reportéra Davida Procházky, který dlouhodobě monitoruje zápasy právě Třince. Davide, vítám tě ve vysílání.
21: Hezké dopoledne.
13: Jaké, bylo to dojemné, bylo to jaké?
21: Bylo to určitě dojemné a byla tam vidět ta kariéra obou hráčů na kostce nad ledem, tak jak to bývá zvykem. Pak na závěr vlastně ještě mladý Vladimír Dravecký z kempu New York Islanders poděkoval svému otci za kariéru. Takže myslím si, že v Třinci tyto věci umí a umí se rozloučit s legendami. Takže Petr Vrána, jasná osobnost, který přišel ze Sparty a hned se získalo těch pět titulů v řadě. Při těch posledních třech už byl kapitánem týmu. No a Vladimír Dravecký, ten přišel z druhé švýcarské ligy jako neznámý hráč, ale byl velmi platný a v závěru kariéry, nebo i v průběhu kariéry, občas nastoupil jako útočník i v obraně, když měl Třinec nouzy. Takže dokázal mnohé v Třinci.
13: Třinec vede extraligu, jako jediný zatím nestratil ani bod, tak čím letos zatím v těch třech zápasech třinečtí válcují soupeře, Davide?
21: No tak já jsem viděl všechny tři zápasy v Karlových Varech, tam zachytali brankáři na obou stranách, Třinec byl mírně lepší, ale gólů moc nepadalo, skončilo to 2-0 pro Třinec, vlastně dá se říct trošku náhodný gól první a druhý do prázdné branky. A ten druhý byl trošku bláznivý, s Kometou Brno 2-0 vedl Třinec, byl jasně lepší, dá se říct třetinu a půl. Pak dala Kometa pěkné, ale i trošku pro Třinec smolné góly. No a razem to bylo 2-5, ale pak Třinec ukázal to, co dost často umí, ne, vždycky se to povede, ale dokázal otočit ten zápas dvěma góly ve druhé třetině, ještě snížil na 4-5 ze svého pohledu a pak to otočil na 6-5, takže to byl velmi povedený zápas, to bylo při té rozlučce Petra Vrány a Vladimíra Draveckého, takže hezký zápas na jejich konec. No a ten třetí zápas v pořadí Plzní, tak ten Třinci, řekl bych, vůbec nevycházel. Plzeň bruslila s hráči Třince, nedovolila jim v útočném pásmu vůbec se rozjet do těch typických kombinací, do nějakého kolotoče, ale zase Třinec dokázal otočit ve třetí třetině.
14: No, zajímalo se na tom to, že vlastně v tom utkání, jak už David Procházka zmiňoval, právě v tom utkání s Kometou, kdy inkasovali ty rychlé 4 góly, tak došlo k výměně brankářů. Marek Mazanec šel na střídačku a šel do branky Ondra Kacetl a nakonec to utkání právě Třinec otočil a v tom následujícím dalším utkání právě proti Plzni v sobotu už se do branky nastoupil Ondra Kacetl, takže je vidět, že i trenéři dobře reagovali v tom druhém utkání na ten vývoj toho utkání. No a následně zase teďka nechali chytat Ondru Kacetla, takže je vidět, že mají tu silnou dvojku brankářskou a kdykoliv, jakkoliv toho mohou využít.
13: Golmani to také bude naše téma, ale ještě na Davida Procházku a na Třinec. Mají vlastně oceláři pevně danou jedničku?
21: No, myslím si, že v té poslední sezóně jí byl Marek Mazanec a myslím si, že to tak plánovali i v této sezóně, ale uvidíme. Marek Mazanec vychytal čisté konto v prvním zápase, v tom druhém s Kometou dostal v tom období, kdy Kometa otáčela, řekl bych, nešťastné i hloupé góly. A Ondra Kacetl vychytal z Plzní druhou třetinu, kdy dal Třinci ještě vůbec naději na ten obrat. Takže myslím si, že teď zase může být chviličku jednička Ondřej Kacetl, ale myslím si, že to může být na střídačku v této sezóně.
13: Říká David Procházka, ještě jedno téma. Třinečtí si uspůsobili program ve spolupráci s Plzní tak, aby se necestovalo zejména plzeňským tedy, ale asi i Třinci se to hodilo, protože Plzeň hrála v pátek v Olomouci a pak hned v sobotu se hrálo. Ano. Tak to se nějak řešilo na bázi nějaké domluvy obou týmů, nebo ono to asi dává smysl proč, ale jestli to můžeš nějak popsat.
21: Ano, oba dva týmy si vlastně prohodili pořadatelství. Původně měla Plzeň v neděli hostit doma Třinec, ale tím, že byla v Olomouci a Třinec mohl hrát dva domácí zápasy za sebou, oba dva týmy mohli mít volnou neděli, tak se takto domluvili. Myslím si, že to není úplně výjimečné, že se to občas stává. Vítkovice také mají odložený zápas v Liberci, přesunuli ho zpátku na 13. ledna tuším, takže budou pak hrát v Liberci, když budou na tripu v Praze, takže snaží se ty kluby takhle to občas spojit, když to jde.
13: Říká David Procházka, který dál bude komentovat zápasy třineckých ocelářů a ten další hned v pátek proti Vítkovicím. Je to tak?
21: Ano, je to tak, naslyšenou.
13: Tak se uslyšíme, děkujeme, David Procházka.
1: Čistá hra Martina Procházky.
13: No a my můžeme tabulkou dál. Na druhém místě Otakar Vejvoda tentokrát nemusí otáčet noviny, jako s oblibou dělal v hokejové šatně, aby Kladno našel na vrchních příčkách. Kladno, 3 zápasy, 8 bodů, jediná ztráta 1 bodu doma se Spartou, kde jste oba byli na tom zápase, který Kladno vlastně ještě mohlo vyhrát v základní hrací době. Ten vyrovnávací gol Devina Šora byl kolik? 22 sekund před koncem?
15: 24.
13: 24 sekund před poslední
15: sirénou. Asi po 6 odrazech, ne, po 3. 3 odrazy od kladenských, vlastně než ten kotouč doputoval až před v tu chvíli už bezmocného Adama Brýzgalu, protože on reagoval vlastně na jeden směr, otočil se na druhý, pak na třetí, ale v tu chvíli za ním už stál Devin Shore a jen vlastně doklepl ten kotouč do branky, ale na druhou stranu Sparta to sehrála výtečně. Tam oni měli obrovský tlak a myslím si ještě teda umocněný tím, že hráli powerplay a no 24 vteřin o 3 bodu, ale pak mě teda docela překvapilo, což se stávalo i v minulých sezónách, že Kladno de facto dohrálo i těch 24 vteřin ve výtečné formě, protože oni měli ještě obrovskou šanci na to, aby ještě strhli to, ten zápas na svou stranu. Tam si myslím, že Kelly Klíma chválil, pak tam byly další rány, Westerlund, prostě opravdu to byl velký závar, tam tedy uhájil nakonec alespoň bod pro Spartu Jakub Kovář, mimochodem chytal výborně. A i on bude asi potom, Františku, náplní našeho pořadu co do takové té rubriky golmani.
13: Martin Procházka tam byl také.
14: Já tam byl taky, já musím pochválit Kladno, samozřejmě ne, že získalo ten bod navíc, ale jak už Petr zmiňoval, oni hráli, myslím, že dvouminutovou, to vlastně to tu výhodu Sparty 6-5 a minutu a půl se velmi dobře bránili. Hráli dobře, vyhazovali kotouče, udělali tam třeba, myslím, že dvě zakázané uvolnění, což je v pořádku. Ale pak tam přišel moment, kdy už Sparta právě schylovala se k tomu poslednímu závěrečnému momentu a tam, jak už si říkal, přišla střela od modré čáry, takový ten prostě naházený kotouč do toho předbrankového prostoru a tam bylo vidět, že prostě si to Kladenčí obránci neubránili, neuhlídali a Short, který prostě to tam v tom prostoru umí, tak se výborně zorientoval a ten kotouč protlačil, takže ono to už byl opravdu závěrečný moment toho té situace a bylo vidět, že už tam také ty hráči byli dlouho na ledě. Přišlo mi, že už potom neměli takovou ten postřeh, tu rychlost v těch reakcích a proto toho Spartané využili.
15: Já si myslím, že Sparta hrála výtečně, ten vstup do utkání měla opravdu fantastický a tam si myslím tedy, že nebýt Adama Brýzgaly, tak Sparta po první třetině klidně mohla vést 3-0, ale nevedla, protože Brýzgala, já jsem vůbec nechápal, jak to chytil. Špačková dorážka, prostě vyrážečka, přesun, ten kotoučel 2 metry tak rychle, Špaček okamžitě pálí a najednou tam byla vyrážečka, Brýzgaly, to prostě nikdo to nechápal. Martin už tady na sebe ukazuje.
14: Já to měl, ty jsi byl v pozici komentátorský ze strany, že jsi to neviděl z té pozice jako já, ale já jsem to měl přímo ve výhledu, protože jsem byl úplně na druhé straně naproti tobě. A viděl jsem, jak Špaček právě střílí a říkal jsem si, no to už musí být gol, protože opravdu tam byla půlka brány prázdné. A Adam Brýzgaly se přesouval, tak opravdu ještě těsně stačil tou vyrážečkou ten kotouč vytečovat mimo. Takže já to měl přesně v tom úhlu, že jsem to je jasný gol, nebyl.
15: Já třeba si myslím, že Spartě hrozně uškodilo to, že tam hrála poslední přípravné utkání a vlastně jediné, co Kladno hrála doma. Tak Sparta vyhrála 5-2, František tam byl také. No. A tam Sparta opravdu přehrála Kladno. Tam byla výborná a mně přijde, jako kdyby na to chtěli navázat. Dobře, ta první třetina ještě šla, ale vedli jenom 1-0. Nenavýšili to skóre, nedal gol tedy Jiří Sekáč, což bylo pro kladenské fanoušky asi dobře, že odchovanec Kladna jim znovu nedal gol, tak jako v tom přípravném zápase. Ale od té druhé třetiny, jakoby, tak a teď už to nejsme my.
14: No a já bych tam hlavně ještě možná teďka vyzdvihl práci určitě trenérů kladenských, protože oni zareagovali právě na tu první třetinu. Mně přišlo, že potom do té druhé třetiny přišlo Kladno takový jako oživený, jakože najednou měli lepší pohyb, měli tam dobrý situace, najednou zatlačili Spartu taky víc do útočního pásma. Nakonec se jim tam povedla dát gola, krásná branka vlastně při té přesilovce, kdy konečně to tam dostal do prázdné branky, výborně sehraná situace. No a to jim pomohlo a celkově ten vývoj nebo takový ten obraz toho zápasu mi přišel, že Kladno už od druhé třetiny byli naprosto vyrovnaný soupeřem Spartě.
13: Stále se bavíme o aktuálně druhém celku Tipsport Extraligy, to jsou Rytíři Kladno a o jejich vlastně bodově nejméně povedeném zápase, protože Kladno v úvodním kole otočilo zápas ve Vítkovicích, vyhrálo v neděli v Liberci, což bylo utkání, kde kladenští se dostali do pohodlného vedení 3-0, pak inkasovali gól a po zápase jsou tady slova Dominika Pavláta, kladenského golmana, který až ve třetím zápase si odbil svoji soutěžní premiéru za Kladno.
2: Jsem extrémně pyšnej na náš tým, jak jsme se projevovali, jak se doposud projevujeme. Samozřejmě to bylo hrozně těžký. Liberec má obrovskou kvalitu v útoku a máme skvělou partu a mohlo to být vidět krásně, že prostě náš kapitán Míra Forman tam skočí po hlavě do střely. A je to hrozně takovej příjemný pocit vidět, jak ten tým prostě, jak ty kluci bojují pro sebe.
13: To byl brankář Kladna Dominik Pavlát, který vychytal liberecké hokejisty. Když se podíváme na ty tři odehrané zápasy, tak bylo nějaké očekávání od Kladna s novým realizačním týmem, zejména tedy pod trenérem Rulíkem, tak Martine, vidíš tam nějakou souvislost s národním týmem, s těmi zkušenostmi? Pokračuje to jen na klubové úrovni?
14: Musím říct, že jo, že tam začíná být vidět opravdu taková ta práce Radima Rulíka a nejenom jeho, ale celého toho realizačního týmu. Mně přijde, že Kladno hraje, je to jedno, jestli hrálo doma nebo venku. Mě přišlo to utkání venku v Liberci, hrálo velmi hned od začátku agresivní hokej. Rychlej, přímočarej, okamžitě napadali liberecké obránce, nenechávali jim žádný prostor. Hráli chytře, přišlo mi, že oni vlastně za ten zápas vystřelili snad jenom 17krát na branku, Kladno. Byli opticky pod tlakem. Liberec samozřejmě si vytvářel, hrál doma, měl takový jakoby v té první třetině takový pološance. Ale vždycky se jim podařilo prostě z toho nějakého toho, z té dobré situace využít toho, že dali branku Kladno. A to je postupně vlastně odráželo k tomu, že v každé třetině dali jednu branku. Měli tam i trochu štěstí, protože tam přišel ten třetí gol, který byl tečovaný. No ale to utkání měli pořád pod kontrolou. Ano, pak v závěru té třetí třetiny tam samozřejmě Liberec uzavřel prostě Kladno ve svém obraném pásmu a tam právě Dominik Pavlá teda měl několik parádních zákroků. Ale jinak mně přišel celý ten obraz toho kladenského, toho výkonu, toho týmu, je to přesně to, co Radim Lipoň chce. Disciplínu, dodržování nějakých pokynů, dobruslování všech hráčů, prostě tam nic nevypustit. No a pak, když se k tomu přidá ta obětavost, ta disciplína, výborný brankář, výborný výkon brankáře, no tak pak je takovýhle výsledek a tohle to jsme znali i pod Radimem Blíkem v národním týmu.
15: Plus Kladno v každém zápase využil přesilovku.
14: Jo.
15: Jak proti Vítkovicím, tak potom proti Spartě a nakonec i tedy proti Liberci. A pokaždé to byl jiný gól. Byť třeba proti Liberci dvakrát v té samé přesilovce se snažili o stejné zakončení. Jednou to byl Marcel, kdy dostal vedle tyčky puk, vyjel s ním před branku, rychle ho chtěl zakončit. On to neudělal se svou výškou a váhou tak rychle, jako to udělal následně o 30 vteřin později Jakub Konečný, který vyjel, zasunul mezi betony. Ono to ještě neprošlo, ale byl tak ducha přítomný, že viděl ten kotouč za betony brankáře Kváči a pak to doklepl a vlastně dal vítězný gól. A mimochodem, on je pro mě z té kladenské sestavy největším překvapením startu soutěže, protože Jakub Konečný vlastně boduje v každém zápase a je platný pro oslabení, je to pracant, vlastně teď při zranění Samuela Vignolda se dostává i do té první přesilovky. A prostě myslím si, že je to hráč s velkým potenciálem. A ještě doplním ke Kladnu, já jsem zvědav, s kým budou hrát, protože zatím v každém zápase vyjma toho prvního přišli o jednoho hráče. Samuel Vignol proti Spartě, pak prořízlé Lítko proti Liberci, Nikolase Hlavy, nevím, jak se s tím dá hrát, to asi bys měl říct ty, protože jestli vám někdo rozřízne sval, tak asi úplně to není na to. No, je to Lítko.
13: Radim Rolík říkal, že je to tržná rána šití, ale že nebude tak mimo, tak dlouho mimo sestavu jako Kanaďan Vignol, ale Hlava pak přišel do útrop stadionu, měl kraťasy a nějakých 10 cm nad kotníkem, řekněme ve spodní části lítka, měl prostě takový fáč, takže z druhé strany asi nic příjemného pro hokejistu. Martine, tak trochu zdravovědy. To je navíc místo, kde je hokejista nechráněný.
14: No jasně.
13: Tak to musí být i jako pro hlavu nepříjemná věc, když víte, že někde, kde jste nechránění, máte nějaké
15: pro hlavu
13: zranění.
15: S velkým nebo pro hlavu s malým?
13: Obojí.
14: Pro obojí.
13: Obojí.
14: Pro obojí. No je to nepříjemný, samozřejmě, tak ta zadní část ty nohy, tam nemáte žádný chránič, no a když to takhle, nevíme samozřejmě, jak je to velká tržná rána, v jakým je to tam úhlu, jestli to je při nějakém napínání, při bruslení, nebo jestli to je prostě jenom jeden na straně, těžko říct, pokud by to bylo jeden na straně, nebo bylo to, nebylo by to v nějakém pohybu, kde potřebujete tu nohu prostě v odrazu nebo v nějakém bruslení, tak třeba se s tím dá hrát dříve, ale to těžko já můžu hodnotit. Mně se to teda naštěstí nikdy nestalo takové zranění, ale stává se to. No. Ty nože jsou ostré a zapopám, že to bylo jenom lítko.
13: Pokračuje náš pořad a vy nám můžete i zavolat na číslo 221 552 222.
3: Čistá hra Martina Procházky.
13: Velká očekávání na úvod hokejové Tipsport Extraligy, Pardubice titul, to bude jasné, zní od hokejových fanoušků, první kolo s Hradcem Králové doma a prohráli. Tak asi sáskaři tady hodně zaplakali a sáskové kanceláře si mnuli ruce. Martine, překvapilo tě tohle vítězství Hradce v derby?
14: No překvapilo, taky jsem typoval před tím utkáním, že si myslím, že Pardubice do té sezóny vstoupí vítězně, že měli i dobrou přípravu a samozřejmě se to tomu směřovalo, ale Hradec ukázal velmi dobrý takový ten týmový výkon, využil samozřejmě chyb ve třetí třetině, hlavně pardubických zastavů 2-2, kdy mě tam přišlo, že se ukázal takový to takový ten, když vyhrajete titul, nastoupíte do další sezóny, tak od začátku sezóny to prostě není úplně ještě na 100%. Teď neříkám nějaký disciplíně nebo bojovnosti nebo to, ale bylo tam takový nedobruslení. Hradec využil vlastně dvou chyb, kdy ujeli jednou samostatný nájezd, jednou tam vlastně jakoby nedujetí bránícího hráče, další to byl skoro vlastně samostatný nájezd. Takže tohleto se prostě stává tomu týmu, který takhle nastoupí. Je vidět ale, že Pardubice si asi k tomu hned něco trošku řekli, protože hned následující dva zápasy, dá se říct, celkem suverénně vyhráli 4-1, myslím, že v Litvínově a 5-2 doma s Karlovými Vary, takže přesvědčuje výsledky a uvidíme dneska, jak si poradí s Libercem.
15: Co říkáš na ty tři nové posily vlastně, hvězdné? Jo. Protože já, když jsem se podíval třeba David Tomášek, mi přišlo, že nikdy neodešel. Že prostě zapadl do té extraligy úplně, on sbírá jeden bod za druhým, vlastně boduje v každém zápase a mě třeba překvapuje to, jakým způsobem se vyrovnává zase s propadem v sestavě Jan Mandát, který de facto dohrával finále, že jo, v první lajně se Sedlákem Červenkou. Teď přišly nové hvězdy, on jde hrát do třetí lajny, ale zase dává góly. No to je neuvěřitelný pracant.
14: On je, přesně říkáš, nejenom pracant, ale on je velmi šikovný hráč, on si dokáže poradit, když se do té šance dostane, tak je šikovný, dokáže skvěle zakončovat. Ty jsi mi to jméno vzal, já jsem taky chtěl být u Tomáška, protože když jsem na něho koukal, tak přesně úplně najednou prostě jiný hráč, nemyslím jiný hráč. Když jsme ho třeba vydali v národním týmu nebo někde, tak tady on prostě mu to sedí. Je vidět, že to prostě je úplně jeho pozice. Připravuje šance spoluhráčům. Nádhernou nahrávku tam dával při přesilovce Stránským, kde mu to dával taky, jak se říká, do poloprázdné branky. Krásnou nahrávku. Je vidět, že mu to tam sedí, že ta atmosféra je v týmu výborná a všechny ty posily, ať to je Nosek, ať to je Stránský, tak prostě okamžitě jsou v tom týmu vidět a jsou tam platní.
15: Já bych řekl, ale že třeba u Noska si ještě musíme počkat pár kol, protože jak Matěj Stránský, jak David Tomáš, tak mi přišlo, že prostě do toho vpluli, ono v tom týmu asi se do toho vplouvá snadněji, ale u Tomáše Noska si myslím, že ještě ukáže o hodně víc. Jako nemyslím úplně playoff, ale už v té základní části playoff ukážou asi víc všichni.
4: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej. Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
13: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky. Řeč byla o tom, jací hokejisté a velká jména se vrátila do hokejové typ Sport Extraligy, jako třeba Tomáš Nosek. Ale jiný Tomáš Galvas, ten zase po draftu Pittsburghem bojuje o místo v klubu NHL. A trenér Jiří Kudrna, trenér libereckých Bílých Tigrů, dostal po posledním zápase i otázku na to, jak moc tenhle hráč chybí a jak moc s ním případně počítají nebo ne. A do debaty se zapojil i kladenský trenér Radim Rulík.
5: Tomáš tady není, ale my jsme to věděli, že tu není, takže samozřejmě nám chybí, ale věděli jsme, že nebude, takže není to, že bychom žili v nějakém pocitu, že tady má být. No, víme, proč tu není a přejeme mu, aby tam uspěl, že jo, takže to je celý.
22: A má velkou šanci.
5: Jo.
22: Podle mě.
23: A to nechci jako tady proti Liberci něco říkat, vůbec ne.
22: Já jenom jako z nás národě. Jako.
24: No ale nebojíte se teda, že teda vlastně paradoxně se toho nebojíte, jestli že tam uspěje.
5: Ne, nebojíme se. Nebojíme se, když by to bylo skvělý pro celý český hokej, takže vůbec to jako je, ať se mu daří, co to jde.
13: Tak hodně štěstí do Pittsburghu, asi Tomáši Galvasovi a Liberec se bez něj rád obejde. My jsme tohohle mladého a v podstatě malého štíhlého kluka vídali a monitorovali během světového šampionátu. Radim Rulík říkal, ono to možná nebylo tolik slyšet, že a má velkou šanci se tam dostat. Tak dovedeš si představit, Martine, Galvase v NHL?
14: Dovedu. Moc bych mu to přál. To, co ukazoval teďka tam na tom kempu, nebo co byly tady, se proběhly nějaký ty momenty, jak tam prošel to celé hřiště a ještě skvěle zakončil, tak samozřejmě ono se to povede, ale musíte mít tu správnou drzost, to ukázat to, že jste si schopni na to troufnout. A tohle to si myslím, že se tam určitě jakoby, jak trenérům, tak určitě vedení líbilo, bude záležet. No, tak jeho postava není moc veliká, tam bude možná třičku, možná tady bude ten problém, že uvidíme, si třeba ještě nechají nějaký rok, dva, třeba ještě v Evropě, nebo ani ne, možná dva, ale třeba jestli neřeknu si, dobře, dám mu ještě jeden rok v Liberci, ať hraje za národní tým a ať se tady vypracuje ještě trošku fyzicky. Každopádně, pokud ne, tak já mu to jenom přeju, ať zůstane v Pittsburghu. taky jde o to, kolik času potom dostane tam taky na ledě, jo, aby tam pak nebyl jenom a nebyl tam sedmým obráncem a chodil na led jenom občas. To nevím, jestli by bylo úplně ideální pro něho. Ale zase byl by v týmu NHL, byl by tam prostě, mohl by se denně zlepšovat. Uvidíme, jak to dopadne s ním.
15: Já si myslím, že šanci má i přes tu neúplně ideální výšku a hlavně i hmotnost, protože on je prostě, kdyby byl jako podseditější, tak si myslím, že by se ještě dokázal víc prosadit, ale zase, když se podívám na to, na postavu třeba Marka Židlického v jeho největší slávě, to prostě, a teď se podívejte na Karlsona, to nejsou jako žádní jako obři, dobře, Karlson je, dejme tomu větší, ale Marek Židlický tomu rozhodně nekoukal ze záklonu, že by se moc zakláněl Galvas do očí.
13: To je pravda.
15: A prosadil se, byl to jeden z nejlepších beků NHL. Já vím, že to byla trošku jiná doba, ale mně se ten Galvas hrozně líbí, jak je drzý, jak dokáže prostě si, a to se přece musí líbit v NHL, a jestli ne, tak tomu hokej nerozumí.
14: Ne, musí využít toho, pardon, musí využít toho ty drzosti a chytrosti. Mm. Jo? Musí to nahradit, tu výšku svoji.
15: Ale zase to nepřehnat.
14: No a teď to je ono, nepřehnat to, ale i v tom brání, jo? Mluvíme teďka třeba o jeho brání, jo? Protože víme, jak tam jsou velký postavy, útočníci, to, tak on musí využít prostě něco jako ten Marek Židlický. Musí být prostě chytrý, musí být šťouravý, nesmí jako se nechat jakoby odtlačit, což je těžký v tom případě otlačit, ale musí využít prostě takový ty chytrosti a hbitosti. A to si myslím, že Marek Židlický zrovna byl takovým hráčem, plus pak k tomu přidal tu drzost, pak dal ty krásný goly, pamatuju si jednu, že to tam vždycky trénoval a pral to takhle na dlapačku nahoru, to byla jeho specialita. No a tak to v tomhle musí takhle nějakým způsobem se prosadit a ukázat a přesvědčit vlastně to vedení, že to tým, to místo v tom týmu má.
15: A jestli se prosadí, tak bych dal medaili Radimu Šimkovi za to, že ho vychoval, a Jiřímu Kudrnovi, protože ti dva jako trenér a vlastně bek, který já nechci říct, rozdává rozumy, ale vlastně vedle něj ti mladí hráči rostou, tak už tam má zase kachlíře. 17-letý borec, který chodí na druhou přesilovku, ano, který hraje neuvěřitelné minuty a tedy rozhodně se nebojí. A musím říct, že mně se hrozně líbí, jak hraje v 17 letech.
13: Nemít mřížku, tak nepoznáš, že ne, ještě nemůže řídit auto.
15: No.
13: Jako hokejově herně. Určitě ne, opravdu.
14: Ne, já úplně s váma souhlasím. Já jsem si ho moc právě dobře všímal v tom utkání Kladno Liberec, protože jsem na něj obezvědavý, jak to pojme, jak bude hrát. A přesně zmiňujete, je tam zase ta šikovnost, je tam taková ta drzost, rozjíždí druhou přesilovku, dělá dobrý řešení. No a teď už bude jenom na tom prostě, jak postupně bude růst, jak se bude prosazovat, a jde o to, aby prostě některý hráči ho prostě nepřetlačovali.
15: A dostane šanci, to je hrozně důležité.
13: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, máme posluchače, dobrý den.
7: Dobrý den, zdravím vás, pánové, do studia. Zdravím Martina Procházku, Petr Vervák se hlásí. Mám na vás dotaz, ač teď jsem moc neslyšel, při tom hovoru to bylo dost přeskakující, nebo respektive jsem nás neslyšel vůbec, ale asi jste neřešili věc, na kterou mám dotaz. Jedná se mi o nezaviněný střet Petra Koblasy s rozhodčím při zápasu vlastně ve Vítkovicích.
13: Víme, kam míříte.
7: Tak a Milan Antoš se k tomu kriticky vyjadřoval a dokonce říkal, že by za to mohl mít nějaký dodatečný trest. Tak si nejsem úplně jistý, jestli opravdu, pokud jako fyzicky ten hráč toho rozhodčího nenapad, ale prostě to byl opravdu prostě střet, jestli opravdu může dostat nějaký distanc.
13: Jasně, děkujeme. Šťastnou cestu. Jste na cestě, předpokládám, jak to je, tak zní.
7: Ano, přesně tak. Teď jdu do Liberce.
13: Tak dobře, doražte.
7: Díky, mějte se hezky.
13: Otázka zazněla, popíšu situaci. Litvínov hrál ve Vítkovicích, Petr Koblasa mířil za branku soupeře, podél pravé tyče z pohledu útočícího týmu a rozhodčí Cabák v tu chvíli jel pozadu, ale byl v podstatě mezi mantinelem a brankou, za brankou tedy, ale byl v podstatě uprostřed. Aby Koblasa se mu vyhnul, musel by udělat velmi rychlou bognu doleva. A v tu dobu ještě Koblasa sledoval situaci a dění po jeho levé ruce, takže měl otočenou hlavu, neviděl rozhodčího, rozhodčí neviděl jeho. Koblasa rozhodčího podrazil, ten padl na záda, Koblasa pokračoval ve hře a Milan Antoš to kritizoval, bývalý hokejista třeba Slávie. A Martin Procházka, když zazněla otázka od Petra Verváka, tak kroutil hlavou, že by tedy trest žádný, a kroutí Martin Procházka dál a teď i otvírá pusu.
14: Ano, já jsem s tím dneska do Českého rozhlasu přišel za Františkem Kunou.
13: Podívej se na to.
14: A chtěl jsem právě vidět, slyšet i tvůj názor, aby se na to pojal, a i ten názor Milana Antoše. Za mě to obrovský překvapilo, když jsem to včera zaregistroval, že by měl být potrestaný i v tom zápase Petr Koblasa. za faul na rozhodčího a nebo dodatečně od disciplinární komise. Mně to přijde úplně nesmysl. Jako tam došlo ke kontaktu, ale přesně si zmiňoval, Petr Koblasák už sleduje hru v rohu a najednou vlastně přijíždí z pozabranky, přijíždí rozhodčí, který nebyl ani těsně okolo mantelu, kde by měl být, ani on by tam ani neměl být správně za tou brankou. Ale on byl přesně v půlce mezi brankou a mantinelem. A Petr Koblasák pravou nohou, jak vlastně vybrusloval, tak ho podrazil, ano, bylo to nešťastná situace, spadnul rozhodčí, u čeho toho muselo hodně bolet, Petr Koblasa taky spadnul. Ono ještě Milan Antoš kritizoval za to, že se vlastně jako okamžitě nepřestal hrát, že šel za kotoučem, potom
13: zvedl,
14: že se nezajímal o zdravotní stav rozhodčího. Tyhle situace si myslím, že to úplně nebylo asi jako správný, jako tady to ani říkat. Nezdálo se mi to, chtěl jsem na to slyšet tvůj názor a určitě bych za tohle hráče netrestal. Takových situací ho se někdy stává v zápasech spousty, že rozhodčí se srazí s hráčem, ale určitě za to, jako, pokud tam není jasné, viditelné, že by rozhodčí přijel, a teda rozhodčí hráč přijel a prostě mu dal klasickou jako podrážečku, no tak pak je tam jasný důkaz, že ho podrazil, ale tohle to byl moment, kdy se to opravdu střetli za brankou a za mě to určitě není důvod k trestu, na to ještě nějakému dodatečnému potrestání.
13: Jasná odpověď Martina Procházky a my máme dalšího posluchače. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Robert, všechny vás tam zdravím. Souhlasím s panem Procházkou ohledně Koblasy, žádný trest. Sabák tam neměl co dělat, jo, beru to jako z pohledu i kdysi rozhodčího. Ale ještě jsem se chtěl vrátit, potom to bylo myslím předchozí kolo, kdy padl gol z toho taky vlastně kontaktu rozhodčího s hráčem. Prostě rozhodčí je, řekl bych, součást hry a tak by to mělo i zůstat. Jo, jestliže hráč nevnímá okolo sebe, co všechno se děje, nevím, jestli by rozhodčí mohl skákat tam na střídačku, jo, k hráčům, otázka je, co by mu tam hezkého pověděli. A k tomu poslednímu kolu strašně se mi líbil Kouček. Jo, jeho zákroky byly možná ještě lepší než prostě ukladná, ale pak, když už teda mluvím o Koučkovi z motoru, tak Jakub Pour, jo, ten zatím se mi tam jeví úplně jako vůbec nejlepší hráč, který tam je. Potom z dalších týmů, tak asi Jones Bambula. Úžasný kolo, úžasný body, jo, a hlavně krásně se na to koukalo. Já stíhám sledovat hodně zápasů, takže ten přehled nějaký je.
13: Děkujeme za zavolání, tak kromě sledování i poslouchejte. Děkujeme za zavolání a na další lince je další posluchač. Dobrý den.
9: Dobrý den, ale nevím teda, jestli teď jsem já ten posluchač na lince nebo ještě někdo jiný.
13: Ano, jste to vy, mluvte.
9: Jo, já jsem jenom s dovolením chtěl ještě reagovat. Já mám pana Antoše rád za jeho postřehy a glosy, ale já jsem si ten zákrok přehrával několikrát a on tam se vyjadřoval k Petrovi Koblasovi, že se vlastně, jak jste už předestřel posluchač přede mnou, že nejevil zájem, přestal hrát, že hrál tu hru dál a že se mu ani nešel omluvit. Když si podíváte na ten závěr několikrát, tak Petr Koblas tam byl druhý nebo třetí z přijíždějících hráčů Litvinova a ještě tam toho rozhodčího poklepal, i když teda ležel nebo už klečel. Takže s tímhle bych jako moc nesouhlasil. Myslím si, že to bylo docela dost ostře zkritizovaný na Petra Koblasu. Přitom Petr Koblasa nejel na střídačku, nebo respektive jel na tu střídačku až jeden z posledních hráčů, až když toho Petra Cabáka, Kustodi nebo Maséři zvedali z ledu. Takže si myslím, že to bylo docela takový vůči Petru Koblasovi docela ostrý. To je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
13: Děkujeme za všímavost a hezký den, naslyšenou.
9: Ano, vám taky díky, naschranou.
13: My ještě připomeneme ten moment z Olomouce, kde se hrálo prodloužení 3-3, k tomu 4 rozhodčí. A jeden z nich se nestihl vyhnout, respektive nemohl vyhnout, protože to byla ta věc, o které mluvil jeden z předchozích posluchačů, že by snad měl skákat na střídačku. Bylo to ve chvíli, kdy Kristian Srubins, plzeňský obránce, jel vzad z útočného pásma, výjížděl do středního s pukem, chtěl si odsouvat, udělat si prostor, ale tam se právě srazil s rozhodčím. Kotouč si vzal Tomáš Černý a o výsledku utkání rozhodl. A tohle říkal po zápase.
10: On tam zakopl rozhodčího a já jsem prostě jel, no. Ale my jsme nějak jeden na jednoho tam se dostali do pásma a on vyplaval nahoru, jak couval, tak vlastně zakopl a už jsem tam jel sám. Jak jsem viděl, že tam stát, tak jsem nechtěl vystřelit, že kdybych to nevypadal úplně blbě, že jako lepší je něco vymyslet. Vymyslel jsem to takhle, no.
13: A vymyslel to tak, že Olomouc porazila Plzeň i nějakou částí, co se týče, nechci říct pomoci, ale prostě se to sešlo tak, oni rozhodčí jsou na ledě 4, což je vlastně skoro jako celý tým, v prodloužení je tam zase víc místa, ale jako sešlo se to prostě takhle jako nešikovně, Cabák, Koblasa a teď Rubens s Čárovým, je to prostě jako pech? No, asi jo.
14: V této situaci jo, no. To sešlo takhle jako opravdu jako nepříjemně, když to řeknu proplazením, protože no, nemohl za to rozhodčí v tom momentu, neměl kam uskočit. Možná, že kdyby tam byl prostor, že by rychlejš reagoval, že by uskočil třeba od mantelů pryč, ale on to nemůže vědět, kam ten obránce pojede, to je těžký.
13: Strašně riskantní pro rozhodčího.
14: Strašně riskantní, takže prostě zareagoval takhle, zůstal stát, no a to, že tam pravou nohou obránce škrtnul, padnul, pak tam z toho byl samostatný nájezd, no, tady si myslím, že to je jenom smůla, protože se to stalo.
15: Oni Čárovi rozhodčí komunikují na tom ledě. On vlastně křičí sem tu, no. A tam jde o to samozřejmě v tom ruchu té haly, ale rozhodčí vlastně dávají i zvukový věm těm hráčům, aby oni věděli, kde jsou. Samozřejmě třeba zrovna s Koblasou, on jel vlastně, on ho za sebou ani neviděl. On mu nemohl dávat ten signál. A u toho Čárového si myslím, že to bylo a tam by se to asi sečetlo, že byli každý ve špatnou dobu na špatném místě a vlastně si jako nerozuměli tou komunikací. Prostě se to stane, ty rozhodčí na tom hřišti musí být a musíme je očekávat. Jako si hráči počítají své soupeře, když naskakují na led někteří, tak prostě má mít přehled i o tom rozhodčím. To mě jsem se
13: Nímka
15: vzpomněl
13: na
15: Krejčího.
13: Ne, ale to je zajímavá věc, řekni to je fajn.
15: Ne, on vždycky, když šel na led, tak si naskočil na mantinel a spočítal proti hráče. A pokud jich napočítal 5, tak naskočil. Pokud napočítal 4, tak se hodně rychle díval, aby od někud nepřišla rána hned, jak tam naskočí. Takže on měl přehled ve chvíli, už když skáče na led, tak aby věděl, kde ti jeho soupeři jsou. Takže spočítal 1, 2, 3, 4, 5, skáču, 1, 2, 3, 4 a už se díval kolem sebe, kde je ten pátý. Blbý bylo, když ten soupeř špatně střídal. No.
13: No, ale to je strašně chytrá věc přece. Je, no. Ale když se bavíme o té komunikaci rozhodčích s hráči, tak otázkou je, jestli Lotyš Rubens ví, co na něj po případě ten rozhodčí křičel. Je možné, že nekřičel, to my nevíme a nezjistíme, ale bavili jsme se i třeba s Vladimírem Pešinou o tom, jak Čároví diskutují s hráči, když Martin si jel a ty jsi to nedělal, že by si od červené nahazoval kotouč, jo? To vám bylo cizí vaší lajně a éře. Ale ti, co to dělají, tak prostě se jim tam ten Čároví rozhodčí plete. A může je to i hodně bolet, ty rozhodčí, když dostanou pukem, tak proto říkají skáču. Oni jo, prostě vyskočí, jo. Poznají podle pohybu hokejisty, kdy mají vyskočit a ten hokejista nahazuje po ledě, takže tam je v podstatě, nevím jak vysoko vyskočí, 30 cm, 20, takže tam je jako jakási rezerva.
15: Ale můžeme si pozvat do čisté hry zástupce Čárových rozhodčích.
13: Tak jo.
15: Já se dohodnu s panem Lhockým a už jsme o tom mluvili. Tak.
13: Budeme skákat tady.
15: Budeme skákat, no, protože ono, ta komunikace na tom ledě prostě pro fanoušky nebo kdo na tom ledě na takové úrovni nikdy nebyl, tak si to nedovede představit, jak oni mezi sebou komunikují, jaký je to fofr, to asi ano, když si člověk stoupne k mantinelu, tak to vidí.
13: Úplně.
15: Ale ta komunikace vlastně hráč versus rozhodčí versus hráč. Teď tady máme dva příklady během prvních třech kol necelých, kdy prostě se to ovlivnilo vlastně zápasy, ať už nějakých komentářích, anebo právě daném gólu. Myslím si, že tohle je i pro tebe, Martin. Asi by to bylo zajímavé, jak se teď křičí. Na tebe asi nikdo nekřičil, protože tě nikdo nestíhal.
14: Ale stíhal úplně bez problému a taky povedali na nás, ale teď se to, jak říkáš, sešlo. Tady jediný, co mě napadlo, co by jediné mohlo udělat v tom případě, kdy padla ta branka, tak jedině by rozhodčí musel zahrát tak, že by rychle prostě vystartoval z toho prostoru, by odjel. Jo, že by viděl, že couvá, tak by prostě to, jak se říká, kopnul a zmizel by pryč, aby udal ten prostor obránci lotyšskému, aby prostě mohl ten kotouč tam vyvést. Nestalo se to, zůstal stát, čekat třeba, že se mu nějakým způsobem vyhne, nebo že ten kotouč tam zůstane, určitě to nebyl nějaký úmysl, aby z toho byl samozřejmě nájezd ta branka, takže to je asi jediná reakce, co mohl dělat.
13: Ještě pohled hokejisty, on to asi jen těžko udělá v základní hrací době, když se hraje 5-5 a bek stojí na modré, ale přece jenom hokej v prodloužení je úplně jiný a kolikrát se stává, že hokejisté vyvážejí ten kotouč zpátky do střední třetiny, dělají si prostor, klidně se nahrají i s golmanem. tak možná.
14: Určitě, určitě. My jsme viděli prodloužení s Petrem na Kladně, kdy hrálo Kladno se Spartou prodloužení a bylo tam několikrát ze strany Sparty, ze strany Kladna, že prostě jakmile si vědí, nebo ne že kdyby, než aby ztratili kotouč, tak radši vyvezou si ten kotouč z útočného pásma ven, v klidu i prostřídají, nahrajou si, jak říkáš, obránkáře. Je lepší držet kotouč, než ho ztratit a hrát prostě proti soupeři, který má kotouč ve třech, to je jasný.
13: Když už jsme u toho, tak poměrně progresivní ve změnách pravidel je hokejová liga mistrů. Vyberu jedno pravidlo nebo dvě, když hrajete přesilovku a dáte gól, tak vyloučený hráč se nevrací. Naopak, pokud skórujete v oslabení, tak hráč skáče zpátky, ale byla i nabídka nebo nápad toho, že v prodloužení bude zakázané úmyslně výjíždět do středního pásma. Teď jak to jako prokázat, že to je úmyslné?
15: Právě proto se to asi nechytlo, to pravidlo.
13: No, tak jsou situace, kdy prostě vás někdo vytlačí a je to jako jasné, ale kde je ta hra, kde by byla ta hranice?
14: No, kdyby byla, že ten hráč prostě dobrovolně opustí to útoční pásmo a vyveze to za černou čáru. No,
15: že vlastně je tam jedna možnost, že by čároví natáhli mantinel ve chvíli, kdy přejedou do útočného pásma na modrou čáru.
13: Jak mají děti, tak jo, ten militán hranatý.
14: Ne, to ne, no, ale prostě tam by to bylo evidentní, že jo, pokud ten hráč to prostě vyveze. A jsou všichni třeba v útočném pásmu, hraje se tam v útočném pásmu a pak se jeden rozhodne, že to vyveze jenom kvůli z toho důvodu, aby ten kotouč držel. No tak pak je to tam jasný jako vyvezení kotouče, tím pádem šetření času, jít možnost prostřídat, tak tady by byl ten moment, kdyby se to dalo říct, aha, všichni jsme byli v útočném pásmu a teď to jeden vyveze, takže tím pádem by to bylo možná.
15: A ještě bych na to nechal brát si trenérskou výzvu, ať to je doopravdy sešup potom, ať to jde hezky rychle za sebou.
0: Čistá hra Martina Procházky.
13: V souvislosti s rozhodčími a možnými srážkami jsme narazili na jméno Petra Koblasy, což je hokejista Litvínova. Litvínov zažívá jakousi novou éru. Jiří Šlégr emotivně hovořil o tom, jak on a jeho kamarádi z dětství a hokejisté převzali klub. A teď

0: na tých starších. Takže ale samozrejme výpadok našich dvoch kľúčových hráčov bol citeľný, takže ešte viac si ceníme tú výhru.
1: Taky jsem měl výpadok, tak byl to Ivan Švarný, asistent trenéra. Martin Litvínov, bez Kašeho, bez Sukela, bylo to takové vděčné téma, Kaše, teď se k tomu přidává Kempf a oni dokáží vítězit i bez nich, byť je to na úvod sezony. Tak hokejový litvínovský fanoušek, ropáci on tour, ti asi jsou teď velmi nadšení.
2: Jsou velmi spokojení určitě, už jenom díky té stabilizaci klubu. Já si myslím, že jsou rádi, že to takhle dopadlo, že bývalí hráči prostě to tam dali dohromady, udělali všechno možné pro to, aby ten klub zůstal. Robert Reichl, trenér, který si myslím, že je zase dobře, že je hlavním trenérem. A celkově přišel Dan Kampf, ale jsou tam ty další zkušení kluci. To, že teďka ty dva zápasy nehráli, tak ukázal Litvínov, že zvládnul to utkání ve Vítkovicích. Nakonec právě to byl Petr Koblasa, který při přesilovce dával třetí rozhodující gól na 3-2. Ty kluci prostě se lépe cítí, tam vidět teďka prostě taková ta pohoda v týmu. Uvidíme, jak to Litvínov bude klapat dál. Každopádně určitě 6 bodů jako ze dvou utkání je pro Litvínov dobrá zpráva, dobrý vstup do sezóny.
3: Výborní obránci, jak s Poláškem, to se mi líbí.
1: Chytil druhý dech Adam Polášek? Nebo ten první nikdy nepřišel?
3: On podle mě o ten první nikdy nepřišel. Já když jsem ho viděl nedávno, jak už je jako prošedivělý z kráně, tak si říkám, on už fakt asi hraje dlouho.
1: Polášek je prošedivělý. Ano. Já jsem ho dlouho neviděl.
3: No, tak se na něj někdy podívej. Ale jako by mu ty šediny jako přinesly, zkušenosti má. Ale teď mě právě zaujalo to ve Vítkovicích, jak se prosazovali i gólově obránci Litvínova. Takže prostě to, co Robert Reichl říkal, že má velmi dobrou defenzivu, že on se hrozně těšil před sezonou na to, že se vrátí ten Janis Jaks, což se stalo a zatím to Litvínovu klape. Jde o to, nevím v jaké formě, já si úplně nemyslím, že v ideální se nachází na startu sezóny tým Vítkovic, takže to, co ty si říkal, že se bude odpouštět, když někdo prohraje v Pardubicích, tak si myslím, že a teď nechci urazit fanoušky Vítkovic, ale kdo nepřiveze body z Vítkovic na začátku sezóny, když se na to dívám, tak se to taky nebude odpouštět.
1: 221 552 222, to je telefonní číslo k nám do studia, protože tahle odpověď by se v jisté části republiky někomu nemusela líbit, ale o toho jsme tady, ježišmarja. Ale dobře, pojďme hokejovou extraligou zase ještě o kousek dál a změníme region.
4: Čistá hra Martina Procházky.
1: České Budějovice dlouhodobě jsou známé tím, že chodí plný stadion. Na první utkání v nové sezóně nebylo vyprodáno proti Mladé Boleslavi. České Budějovice sice hráli dobře, ale nakonec prohráli v prodloužení s Mladou Boleslaví. Pak následovaly dvě výhry. České Budějovice jsou aktuálně na třetím místě. Vyhráli v Hradci Králové. To se v Budějovicích vždycky velmi cení vzhledem k přesunu licence, ale ono už je to dávno. Ale jisté pokřiky na Hradec se objevují, i když České Budějovice s Hradcem vůbec nehrají. A Motor pak vyhrál na domácím ledě nad Olomoucí. Třetí místo za Třincem a Kladnem jako jediný klub, který má aktuálně 7 bodů. Čím budou zajímavé České Budějovice v hokejové Tipsport extralize?
3: On už to ten posluchač říkal. Brankář Klouček bude, a myslím si, že celou sezonu výtečný. A on vlastně i mi vzal z úst jedno jméno a to je Pour, protože tenhle ten útočník dal gol v každém z těch zápasů a herně v těch prvních dvou byl opravdu výborný. V tom třetím, dejme tomu tolik ne, ale rozhodl. A to je právě jako velmi cenné. Já jsem zvědav, jestli opravdu bude takový střelec a la Milan Gulaš, který určitě Českým Budějovicím chybí, takovýhle střelec. On dal prvních deset kol dával gól Milan Gulaš. Myslím, že je to jeden z rekordů. Tak teď na něj může Pour navázat, ale ještě 7.
2: Já dokonce mám pocit, že 19, Petře.
3: Teď prvních 10 kol pak za sebou. V každém zápase dal gól a to bylo 10. Nejvíc jich má Milan Nový.
2: Milan Nový.
3: No,
2: má...
3: Ale... Jo. Ty no, tam nejsi.
2: To bych tam dělal taky. Ale já chci říct, že to je k Pourovi, já si myslím, že celkově ten útok, který hraje tam s ním 19-letý mladý, myslím, že 19 let Hoch, Adam Hoch, který, když jsem koukal na tu branku, kterou dával teďka právě, tak tam skvěle vypracoval situaci. On je vysoký, mladý hráč, dostává prostor a ještě s nima hraje Filip Ahl. Ten mě překvapilo tohleto jméno.

0: že si zřejmě sedí jako celkově jako ten útok, že vypadají velmi dobře. A uvidíme, jak to prostě bude, co bude klapat. No. Vždycky to stojí na dobré obraně, na dobrým brankáři. Přišel
1: Karel Jambel.
0: Jo.
1: A ten se mi líbí. Ty jsi ho, jo, Františko, viděl v tom prvním zápase, tam myslím dával 2 góly.
2: Dával, jo, ano. Ten první po akci z levé strany jen přiložil hokejku, to byla hezká akce a vůbec svojí výškou a ve spolupráci s Nickem Ulesenem, tahle Švédsko... Ne, Dansk. Byli Kanaďan, pardon.
1: Kanadsko-Dansk.
2: Já jsem se teď zamotal, protože tady jsem si rozklikl Filipa Aala, to, což je švédský útočník zase, jo, který dlouhá léta působil třeba v HV71 nebo také v Sedrtelje a měl poměrně zajímavou cestu do extraligy přes Bratislavu Znojmo, italskou nejvyšší soutěž. 3 roky hrál v Trenčíně, kde byl kapitán i asistent a teď přichází do Motoru České Budějovice.
3: Čistá hra Martina Procházky.
2: Na závěr ještě krátce k dnešnímu programu, protože se budou hrát 2 zápasy. Pardubice-Liberec, Sparta-Mladá Boleslav. Martine, koho favorizuješ?
0: Oba 2 domácí týmy, jak Pardubice, tak Spartu. Myslím si, že Sparta je zaprvé první utkání doma, bude skvělá atmosféra, takže předpokládám, že Sparta to utkání zvládne. No a Pardubice jsou rozjeté, uvidíme. Teďka ty 2 utkání taky zvládly celkem přesvědčivě. Liberec, neříkám, že hrál špatně, nedával góly, vytváří si dobré prostory, dobré šance, ale nedávali góly. Uvidíme to dnešní utkání, každopádně já typu oba 2 domácí.
1: Můj tip je, že v Pardubicích se bude prodlužovat.
2: Dobře.
1: Zachlíř vyrovná, naváže na Rychlovského gól.
2: Dobře, můžete to zjišťovat i s našimi přímými přenosy, protože samozřejmě budeme u všeho i naši reportéři. Pardubice Liberec v 18 hodin 18.30, Sparta Mladá Boleslav. Taková byla čistá hra Martina Procházky. Martine, díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Byl tu i Petr Kadeřábek.
1: Naslyšenou.
2: A František Kuna vám přeje příjemný poslech dalších pořadů. Už po 11. hodině odvysíláme exkluzivní rozhovor s manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem.

0: after all, I'm only human after all, don't put the blame on me.
1: 11 hodin. Jana Gulda a zprávy.
2: Průzkumy zatím neprokázaly kontaminaci vody v bývalém vojenském prostoru na Šumavě. Český fotograf uspěl v soutěži americké NASA o fotku dne. Tenistka Bousková nastoupí k prvnímu utkání ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Na dálnici D5 z Prahy popojíždí kolona u Žebráku směrem do Plzně. A počasí bude převážně oblačno, místy až zataženo s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Dosavadní průzkumy neprokázaly kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím není možné definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Lidi by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje za Ministerstvo zdravotnictví Jan Zapletal.
4: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
2: Soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora Petru Horálkovi z Fyzikálního ústavu v Opavě. Se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995 a je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír. Kriminalisti potvrdili totožnost muže, kterého vyzvedli v polovině září z jezera Most. Po mladíkovi pátrali policisti i potápěči od začátku srpna, kdy zůstalo při bouřce na jezeře 6 lidí. 4 se záchranářům povedlo dostat na břeh, 1 paddleboardista zemřel a po druhém pátrali. Totožnost mladíka potvrdila pitva, pokračuje policejní mluvčí Václav Krieger.
5: Po nařízené soudní pitvě můžeme potvrdit totožnost pohřešovaného útodolého mladíka z počátku letošního srpna. Případ bude policejním vyšetřovatelem odložen, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nedošlo ke spáchání trestného činu.
6: Sport. Tenistka Marie Bousková zahájí čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. V čínském Shenzhenu nastoupí za pár minut proti Soneji Kartelové, pak bude hrát Linda Nosková proti Katie Boulterové. Do 4 hry jsou zatím z českého týmu nahlášené Kateřina Siňaková s Karolínou Muchovou. Ze všech zápasů uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu reportážní vstupy. Hokejisté mistrovských Pardubic přivítají v Tipsport Extralize Liberec. Východočeši odehrají v nejvyšší soutěži už 4. utkání během 7 dní. O nabitém programu mluvil v rozhovoru pro klubový web pardubický útočník Jan Mandát.
7: Nemůžeme se stěžovat na to, že hrajeme tolik zápasů, protože jsme se v letě stěžovali, že moc trénujeme, takže jsme radši, že hrajeme ty zápasy. A je fajn, že jdou takhle rychle po sobě. Každý ten tým má šanci na reparát vlastně hned za 2 dny.
6: Souboj Pardubic s Libercem začne v 18 hodin, o půl hodiny později nastoupí Sparta proti Mladé Boleslavi. Přímé přenosy najdete taky na webu i rozhlas.cz.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D5 u Žebráku a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně se chvilku zdržíte u Žebráku v koloně. Na 34. kilometru opravují vozovku, jede se jedním pruhem a tvoří se kolona asi na 10 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy silný provoz hlásíte před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Brzdí se zpomaluje za sjezdem na chodce Rady na 28. kilometru a popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Podobná situace na D1 taky v Brně v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Opět jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy dvě omezení na cestě. U Zavadilky před Vlkavou, taky u Smilovic před Luštěnicemi se jede kyvadlově a zdržíte se dohromady asi 20 minut. Ještě Pražský okruh, silný provoz čekejte před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší jsou kolony směrem z D1 na letiště, tam musí občas i regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přehánky. Odpoledne pak začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a místy se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport a Karel Janů.
9: 11 hodin 5 minut úterý 22. září. Příjemné dopoledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. České fotbalisty už v sobotu čeká vstup do elitní divize Ligy národů. V Edenu přivítají Chorvatsko, pak je ve skupině čekají duely ještě s Anglií a Španělskem. Na Radiožurnálu Sport samozřejmě všechny nabídneme v přímém přenosu. No a taky proto teď nabízíme exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Vedli ho včera kolem poledne reportéři Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
10: Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd je s námi na Radiožurnálu Sport. Pane Nedvěde, zhruba 3 měsíce po konci na mistrovství světa je tu další reprezentační sraz, vstup do elitní skupiny Ligy národů. Nechyběl vám ten tlak a to napětí související se zápasy soutěžními?
11: Abych se přiznal, toho tlaku jsme měli dost na mistrovství světa. Jistě víte, že se nám to moc nepovedlo, protože to je fakt a to prostě všichni chápeme a víme. Samozřejmě té práce bylo hodně, protože jsme změnili nejenom trenéry, ale vlastně celý realizační tým. Bylo to hodně práce a zároveň jsme museli připravovat tenhle sraz, který pro nás bude vlastně první, pro trenéry první a novej. A nebude to vůbec jednoduchý, protože těch zápasů, těžkých zápasů je hrozně moc.
12: Santi Denia, premiérový zahraniční kouč na lavičce českého národního týmu, měl zhruba nějaké 2 měsíce na to, aby se aklimatizoval v Česku. Jak moc jste mu musel právě s přihlednutím na tento fakt pomáhat ve výběru nominace?
11: Tak já si myslím, že samozřejmě jsem byl jeho partnerem nebo pravá ruka, byl tam Radek Bejbel jako asistent a vlastně Pablo Amo jeho asistent. Myslím si, že jsem jim pomáhal, ale samozřejmě oni si to chtěli navnímat, načíst a jistě víte, jak Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Musím přiznat, že jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou a jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí. Je to vlastně pro nás všechny nová zkušenost a oni jsou skvělí, musím říct, a samozřejmě budeme hodnotit všechny, nebo jsme hodnoceni všichni podle výsledku.
10: V té aktuální nominaci je aktuálně 5 nováčků, tak neměli jste v plánu třeba ten tým ještě víc okysličit, nebo je to zkrátka tak, že pracujete s tím, co máte a s těmi nejkvalitnějšími hráči a že zkrátka zase tolik na výběr, abyste udrželi tu mezinárodní kvalitu, není?
11: Tak Santi vždycky mluví o tom, že vlastně vidí v českých hráčích kvalitu. Já si myslím, že je to v pořádku, protože si myslím, že kvalitu hráči mají, musí se s nima dobře pracovat a on to má v plánu. Myslím si samozřejmě, že jsme brali v potaz i to, že vlastně 21. hraje svoje kvalifikační evropské utkání, takže jsme jim do toho nechtěli až tolik zasahovat. Ale na druhou stranu si myslím, že v průběhu těch zápasů nebo v průběhu té přípravy, té kvalifikace na mistrovství Evropy přijde samozřejmě v obměnění toho kádru a určitě trenér je bude chtít navnímat, poznat a bohužel máme tady spoustu omluvených a zraněných hráčů, takže v tom si myslím, že to máme těžší.
12: Myslíte si, že aktuálně český fotbal nemá z čeho brát, když se koukneme do zahraničí, protože pokud se nepletu, pouze 4 hráči, když nebudeme brát v potaz, golmany hrají v elitních evropských ligách?
11: Jo, tenhle problém si myslím, že není jenom aktuální. Myslím si, že to je už delší dobu, když si vemu reprezentace nějaký roky zpátky, tak si myslím, že tam byl ten poměr 80-20 nebo 90-10 ve prospěch zahraničních hráčů. Dneska je to obráceně, já jsem myslel, že to je 80-20, ono to bude míň. Takže si myslím, že těch hráčů v české lize hraje daleko víc. Takže je to trošku něco jiného a ten výběr je většinou jenom z české ligy.
9: To říká generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. V další části rozhovoru se reportéři Lukáš Michalík a Karel Schemberger ptali vítěze Zlatého míče třeba na Patrika Šika, jaká je situace kolem něj a jaká je šance, že ještě někdy bude reprezentovat, ačkoliv kariéru ukončil v národním týmu. Uslyšíte hned po písni.

0: 11 hodin 14 minut v úterním radiožurnálu Sport pokračuje exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Ptají se Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
1: Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, je s námi na radiožurnálu Sport. Nepřipomíná vám trochu ta situace, třeba tu po rozpadu federace, kdy se tvořil vlastně úplně nový tým, nová éra, která měla vrchol na Euro 96, také to byl tým stvořený víceméně z hráčů z České ligy, vy jste uspěli samozřejmě v Anglii, tak nevidíte tam trochu paralelu?
2: Může být a možná bych si to přál, aby ta paralela tam byla samozřejmě se stejným výsledkem, což by bylo úplně skvělý. Samozřejmě asi může být, těch kluků je opravdu hodně, co vlastně španělský trenéři navnímávají a sledují. A to zahraničí je fakt limitovaný, protože tam, když ty kluci jsou, tak ne úplně všichni jsou vytížený a tu minutáž moc nemají. Ale myslím si, že co se týče i nové generace, která přichází v České lize a třeba Míša Bílek má v 21, tak jsou kluci, na kterých se dá stavět.
3: Pavel Nedvěd s námi na radiožurnálu Sport. Říkáte, že se tvoří nový národní tým, nová generace pod trenérem Santi Deniou?
2: Tak jistě víte, že fotbal se neudělá během jednoho roku, nebo řekněme, já jsem tady něco víc než jeden rok a samozřejmě i pro mě bylo spoustu věcí nových, tak já bych rád, aby se něco začalo nového, samozřejmě spoustu věcí se změnilo. Potřebovali bychom trošičku ten národní tým stabilizovat a povolávat častěji většinou stejný kluky, aby jsme měli nějaký ten základ náš a je třeba čas, protože ta stabilita tady zatím chybí, na který musíme zapracovat a já bych chtěl, aby začala právě teď.
1: K té kostře už určitě nebude patřit Patrik Schick, hodně se o tom mluvilo, skončil reprezentační kariéru po mistrovství světa. Já bych se na to chtěl ale podívat z trochu z jiného pohledu, jestli pro vás, jako pro člověka, který má za sebou skvělou hráčskou kariéru, vždy jste hrdě reprezentoval a podobně, nebylo trochu proti srsti, že jste ho vůbec musel přemlouvat nebo se ho vlastně ptát na to, jestli se vrátí, protože přece jenom asi reprezentace by měl být vrchol pro každého hráče.
2: Určitě je a my to všichni vnímáme a vnímala ta moje generace. Dneska se musím přiznat, že mi to trošku chybí. Chtěl bych, aby se tohle vrátilo, tenhle čas a uděláme všechno pro to, aby, jak už jsem říkal klukům, aby se jezdili rádi, aby prostě to udělali pro sebe, pro svoje rodiny, pro ty, kteří vlastně hrajou fotbal, protože tyhle lidi tady z naší republiky, jejich rodiny přivedli k fotbalu, takže pro ně to má být čest a to nejlepší, co můžou jakoby vrátit. Ale na druhé straně chápu i Patrika, protože jsem měl taky ve své kariéře moment, kdy jsem nereprezentoval, byly tam rozdílové názory a prostě to se může stát. Ale já si myslím, že je třeba vždycky jenom vědět, že prostě toho hráče, když ho chcete, tak se ho zeptáte, jestli prostě má zájem a jestliže nemá zájem, tak prostě to nesmíte řešit a musíte prostě jít jinam.
3: Česká reprezentace by měla o Patrika Schicka v nadcházejících reprezentačních srazech zájem, pokud by si udržel takovou formu?
2: Tak samozřejmě vlastně to byl vlastně jeden z prvních hráčů, který vlastně Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, že jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska, vlastně dává pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
1: Už jsme s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací, řešili to neúplné vytížení českých hráčů v elitních evropských soutěžích. Když se dostaneme k Ladislavu Krejčímu a Tomáši Součkovi, ti spadli z Premier League se svými kluby, nakonec zůstali tedy ve druhé lize. Bylo to pro vás překvapení třeba u Ladislava Krejčího, že nedostal nějaké laso z Premier League? A jestli můžete klidně i říci, jak je aktuálně na tom, protože zřejmě má mít nějaké problémy s lítkem.
2: Tak Láďa, jelikož to náš kapitán, tak měl problémy v klubu samozřejmě, protože on si myslím, že měl zájem odejít, když spadli z ligy, což se mu asi nepodařilo. Všichni víme, jak to vlastně dopadlo, ale nemyslím si, že kolikrát se vám to prostě musí sejít, abyste měl možnost někam jít a samozřejmě jeho nikdo neprodá pod cenou, tak si myslím, že zůstal. Myslím si, že ta kvalita té soutěže tam je i vlastně. Tomáš Souček bude hrát, až se vrátí po zranění. Nemyslím si, že by to byl nějaký velký problém pro ně.
3: A bude hrát Tomáš Souček ještě někdy za reprezentaci? On po mistrovství světa napsal na své sociální sítě, že si potřebuje vzít čas na rozmyšlenou, tak ten čas na rozmyšlenou trávil i s vámi?
2: Myslím si, že ne, že jsme každý potřebovali nějaký svůj čas, nějaký odstup, ale na druhou stranu si myslím, že jako Tomáš Souček, jeho si hrozně vážím, protože reprezentoval nevím kolikrát už a vždycky bylo vidět, že to dělá rád. A samozřejmě teď musíme brát v potaz momentální stav, spadli do druhé ligy, musí se vrátit po zranění, takže jo, dáme mu čas, aby prostě si to zvážil a pak samozřejmě budeme v kontaktu.
0: To říká Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, je i nadále hostem Radiožurnálu Sport před nadcházejícími zápasy fotbalového národního týmu v Lize národů. Jaký je cíl právě pro tuhle soutěž, ve které se Češi střetnou s Chorvatskem, Anglií a Španělskem? To už nabídneme po další písni a budou to Foo Fighters.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Foo Fighters na Radiožurnálu Sport nabízíme závěrečnou část rozhovoru s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Natáčeli s ním reportéři Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
1: Pane Nedvěde, co vlastně čekat od národního týmu v těch dalších zápasech? Soupeři extrémně silní, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, tým do značné míry podobný tomu z mistrovství světa, samozřejmě nový trenér, tak bude pro vás třeba důležitější herní projev než výsledky?
2: Ono to jsou spojité nádoby, si myslím, protože všichni vás vždycky budou hodnotit za výsledky, nebo to si myslím, že někdo řekne, že ne, že mu stačí, že budeme hrát hezky, nebo se snažit hrát hezky a když prohráme, tak nás budou chválit, nemyslím si to. Já myslím, že ty výsledky jsou ve sportu důležitý a my se budeme snažit je mít. Samozřejmě trenéři říkali, že budou chtít mít nějaký svůj obraz, herní styl. Uvidíme, s čím přijdou. Momentálně jsme ještě nehráli zápas, tak uvidíme, jestli k nějaký herní změně dojde nebo ne. Já si myslím, že ano, i když si myslím, že v těchto zápasech pro nás to bude nesmírně těžký.
3: Jenom rychle, jaký je ten cíl tedy pro český národní tým v elitní divizi Ligy národů?
2: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy, a to si myslím, že to je hlavní cíl, který jsme dostali od Fačru.
1: Ještě mě zajímá jedna věc. Fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Předpokládám, že už jste řešili, jak bude probíhat komunikace v kabině, jestli bude převládat angličtina, nebo trenér bude mluvit španělsky s tím, že někdo jeho slova bude překládat.
2: Tak já si myslím, že anglicky to zvládne. Zvládne se vyjádřit klukům a víme, jak přemýšlí a jak se bude snažit kluky ovlivnit. Samozřejmě má tam asistenta, který mluví anglicky, Radek Bebil mluví španělsky. Já si myslím, že není to jenom o té řeči, je to o tom, že ta fotbalová řeč je pořád stejná na celém světě. A myslím si, že v tomhle žádný problém nevidím.
3: Pavel Nedvěd je stále s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Dnes jsem měl asi poprvé šanci vidět právě Španěl Santi Denia se svými svěřenci na srazu národního týmu. Já pro naše posluchače radši připomenu, že natáčíme tento rozhovor v pondělí. Tak jaká byla ta první reakce? Byl jste u toho?
2: Tak samozřejmě, měli jsme oficiální první oběd, kdy se sešli všichni hráči. Přijel pan předseda David Runda, který pronesl řeč, pak mluvil Santi a já. Přivítali jsme kluky a řekli jsme jim, že je rádi, že je vidíme, a samozřejmě, že se chceme co nejlíp připravit na nadcházející velice těžké zápasy.
1: Po tom nepovedeném mistrovství světa byla reprezentace dost kritizovaná, a to nejen kvůli výkonům. Před Ligou národů budete pořádat třeba otevřené tréninky, autogramiády hráčů a podobně. Tak je to cesta, jak se fanouškům víc otevřít? Chtěli jste i na tom zapracovat?
2: Tak já si myslím, že se o to snažíme od začátku. Samozřejmě, jak jsem říkal, jsem tady rok a bude fanfest, který je vlastně organizovaný od 26. do 29. září na stadionu. Budeme mít otevřený trénink a budeme pořádat podpisovou akci hráčů a myslím si, že to je v pořádku přiblížit se fanouškům a vlastně je to poděkování. Ono to, na to nebyl tolik času, protože po té baráži jsme vlastně spadli do neúspěšného mistrovství světa a trošku jsme to možná čekali na jiný vlně dneska, ale jak říkám, fotbal je takový, jednou vám dá a pak vám sebere, tak my se musíme zase snažit o to, aby jsme potěšili naše fanoušky a jsme jim předvedli v těchto krásných, i když těžkých zápasech.
3: Já si dovolím závěru rozhovoru s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem trochu osobnější otázku. Působíte na mě možná trochu unaveně, možná trochu smutně, tak je to pravda, nebo čím to je, nebo jak se cítíte?
2: Ne, to bych nechtěl. Smutně určitě ne, protože si myslím, že jsem rád tady a víme, že máme sice milion problémů, protože máme tam nějaké zranění, ale to se dá dohromady, ale já jsem velice rád, že prostě vidím i v klukách ten náboj toho, že tu zvědavost, kterou mají vlastně k tomu novému realizáku a jenom doufám, že to bude na té pozitivní vlně. Já nerad slavím dopředu, tak možná na mě vidíte, že jsem trošku smutný, nejsem.
3: Po tom roce a půl ve funkci generálního manažera reprezentací, když se ohlédnete trochu dozadu, jaké je to období ve vašem životě?
2: Já nevím, jak bych ho označil, asi bláznivý úplně, protože přišel jsem po 30 letech z Itálie, byl jsem tady nebo rok a půl jsem a vlastně stalo se spoustu věcí, jak už jsem říkal, za tuhle dobu vyměnit 4 trenéry si myslím, že není úplně normální a jak jsem říkal, tu stabilitu bychom chtěli přivést a já doufám, že to tentokrát zvládneme a budeme mít delší časový období na to, aby jsme ten tým dali dohromady a připravili. Takže nebylo to opravdu lehký období a bylo velice intenzivní a pracovně náročné.
1: Jestli můžu ještě jeden dotaz, dá se to období nějakým způsobem srovnat, ať už s tím, kdy jste dělal funkcionáře v Juventusu, nebo během hráčské kariéry, ten tlak třeba, protože je určitě velký, ale velký musel být i v Itálii.
2: Mě by to bez toho tlaku nebavilo, takže si myslím, že ten tlak já přijímám, protože jsem ho měl vlastně po celý svůj fotbalový život a možná teďko nejvyšší i vlastně já si ho dávám sám na sebe větší, protože jsem doma a chci být úspěšný. Trošku dostal jsem za úkol být na něco slyšet a zvládli jsme to všichni dohromady a což mě potěšilo. Teď jsme zrovna v situaci, kdy musíme předělat všechno a začít od začátku, takže je to všecko náročné, ale já jsem rád, že jsem tady.
3: Budeme vám držet palce. Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, byl u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Moc díky a budeme se těšit na nějaký další rozhovor.
2: Já děkuju vám.
4: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
5: Díky vám stále rosteme.
6: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
4: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
5: Děkujeme, že nás posloucháte.
4: Radiožurnál Sport.
7: Je 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
8: Kriminalisti od rána zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na Národní třídě. Informaci deníku N potvrdil Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další informace podle něj může poskytovat jen státní zastupitelství. Podle deníku N kriminalisti shromažďují dokumenty, a to kvůli podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury na neuskutečněné práce. Mluvčí instituce Markéta Růžičková zásah potvrdila, podle ní Akademie s policií plně spolupracuje. Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server i rozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort po upozornění celou testovací verzi vyřadil z provozu. Detaily jsou na irozhlas.cz. Kanadská provincie Britská Kolumbie žaluje společnost OpenAI a jejího šéfa Sema Altmana. Důvodem je únorová střelba ve škole v Tumble Ridge, které bylo podle obžaloby možné zabránit. Při neštěstí zemřelo 9 lidí, včetně útočnice, která svůj čin předem plánovala s chatem GPT. Bezpečnostní tým společnosti OpenAI konverzace střelkyně s chatbotem označil za rizikové, ale nepředal je policii, píše to britský server Guardian. A performeři a umělci otevírají dnes v brněnské Káznici festival performativního umění Faktor K. Návštěvníci až do pátku uvidí přehlídku divadel a pohybových performancí, koncertů a taky tanečních vystoupení. Všechny události alternativní a nezávislé umělecké scény se odehrají v bývalém barokním vězení, které v minulosti využívali i nacisti anebo komunisti.
4: Sport.
8: Tenistka Marie Bousková bojuje na úvod finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové proti Britce Kartelové. První zápas čtvrtfinále sleduje v čínském Shenzhenu reportér Jaroslav Plašil.
9: Marie Bousková se snaží zareagovat na nešťastný začátek. Utekly 2 gamy, soupeřka ve vedení 2-0, teď na podání Britka a stav 40-40, to znamená schoda na začátku úvodního zápasu. Z Číny Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ta nehoda na D1 u Sázavy a zavřená silnice 7 hory svatého Šebestiána. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 32 nehoda v levém pruhu.
11: Ty auta se srazily v levém jízdním pruhu a stojí v levém jízdním pruhu. Je to za horizontem, není to vidět.
10: Na místo už jede šipka, už se taky tvoří kolona. Brzdí se na 34. kilometru u sjezdu na Sázavu. Opatrně dojíždějte. Na D1 kolona je v opačném směru z Prahy do Brna. Po pojíždí před sjezdem na Popůvky u Chývalky. Na kilometru 182 silničáři opravují značení a jede se pouze jedním pruhem. Zatím je ta fronta do 10 minut. Na silnici 57 z Valašské Polanky do Horní Lidče. Komplikace teď v Lidečku. V omezení v místě stavby narazilo auto do domu a zasahují záchranáři. Silnice aktuálně neprůjezdná. A zavřená je taky silnice 7 z Chomutova do Německa za obcí Hora svatého Šebestiána. Kousek před hranicemi s Německem vážná nehoda. Srazila se dvě osobní auta a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
12: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Počasí.
8: Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přeháňky. Odpoledne začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo, místy se přidá déště nebo přeháňky. A nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte úterní Radiožurnál Sport v 11 hodin a 34 minut a jsme za to moc rádi. A pojďme tedy na tenis, protože dnes nás celé poledne a odpoledne bude samozřejmě doprovázet právě tenhle sport ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku. Zajímá nás boj na úvod finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Nastoupila už tenistka Marie Bousková proti Britce Kartelové. Je to první zápas čtvrtfinále a v čínském Shenzhenu. Je přímo u toho reportér Jaroslav Plašil.
9: Ano, hezký den, ještě jednou z čínského Shenzhenu první a ze začátku určitě trošku nervózní zápas z pohledu Marie Bouskové, která ztratila první dvě hry utkání, teď se jí povedlo soupeřku breaknout, snížila tedy na 1-2 ze svého pohledu, ale stále ještě nemá vyhráno, přeci jenom Marie Bousková na začátku utkání působila trošku nervózněji než její soupeřka, která jako 127. hráčka světa určitě nemá co ztratit v tomto duelu. Marie Bousková je favoritkou, ale první gemy naznačovaly, že by Kartelová mohla v té své roli Marie Bouskovou celkem dost trápit, pokud se česká tenistka nezbaví nervozity, která viditelně jí stahovala první hry tohoto zápasu. Teď Marie Bousková se snad probojuje do lepší pozice při svém servisu, který už jednou celkem jasně hladce ztratila. Úplně první hra byla přitom celkem nadějná. Marie Bousková měla dobré šance, jenomže nepovedlo se jí je využít. A tak teď Kartelová napřímo zavedení 2-1, 15-0 pro Marie Bouskovou, přímý bod z podání. Možná slyšíte také trumpety tady a různé jiné hudební nástroje. To proto, že je tady také celkem početná česká skupinka, na to, že to je hodně daleko v čínském Shenzhenu. Tak několik desítek fanoušků sem vážilo cestu a podporuje české tenistky. Teď konkrétně Marii Bouskovou, která dostala šanci v dnešním zápase jako česká dvojka. Připomínám, že Linda Nosková je připravena jako jednička do druhého singlového zápasu a pak jsou nahlášeny deblistky do třetího duelu Karolína Muchová a s ní také Kateřina Siňaková. Teď ale k zápasu Marie Bouskové, která nezačala úplně šťastně, jakoby ze začátku nevěděla, co hrát na soupeřku, která má velmi solidní hru, údery od základní čáry a často dokáže zatlačit Marie Bouskovou, která naopak zase nemá tolik vítězných úderů, tak vítězné rány, aby dokázala ukončit některé výměny, no a zatím se dařilo v těch delších lépe soupeřce. Teď krásné zkrácení hry od Marie Bouskové, které soupeřka sice přečetla, ale Marie Bousková, která si pozvala soupeřku k síti, tak zápětí forehandem po čáře ukončila parádně výměnu. Tohle jsou okamžiky, kterými se určitě Marie Bousková může dostat dobře do zápasu, aby chytila co nejdřív jeho tempo a setřásla nervozitu, která jí možná ze začátku trošičku ubližovala víc, než by to samozřejmě chtělo, ale řekne se to snadno, když hraje za zemi, to je velké specifikum týmových soutěží. Marie Bousková teď rozehrála další výměnu a Kartelová nádherně zkracuje, no tak výstavní dropshot zkrácení hry teď předvádí Kartelová při náběhu k síti z backendové strany, parádní technicky provedeno, parádní pokus Kartelové vyšel a tak je to 30 obě a Marie Bousková znovu se trápí při svém servisovém gemu, tak jako v předchozím případě, kdy gem ztratila teď zatím 30 obě. Kartelová napřímo si tak metr a půl za základní čarou. Bousková servíruje do forehandu soupeřky. Teď je to forehand křížem od Kartelové. V zápětí také Bousková teď hraje úder po čáře, pomalejší. Kartelová se spodní rotací teď zařazuje úder, hraje velmi pestře za začátku utkání. Bouskové lob teď skoro, dalo by se říct, základní čáře a náběh k síti, který je neúspěšný, protože Kartelová využila horšího postavení Bouskové, která ještě nebyla u sítě, hodila jí míček křížem a Marie Bousková se nedokázala zorientovat a lépe řečeno skoordinovat svůj pohyb při náběhu k síti, tak aby tam nejprve byla včas a pak samozřejmě, aby se jí povedlo ještě míček odehrát. Takže další breaková šance Kartelové, která je zatím lepší hráčkou, možná překvapivě, ale zatím Britka lepší na začátku zápasu. Vede zatím 2-1 a teď může jít do vedení 3-1. Marie Bousková si pomohla krásným podáním a teď by vše mohla ukončit u sítě, ale Kartelová je tam, až další úder Marie Bouskové byl vítězný. Hned ten první, který se nabízel po vynikajícím servisu Bouskové, tak skončil bohužel v místě, které si vybrala i Kartelové. Marie Bousková neodhadla úplně pohyb soupeřky. Zacílila sice do místa, které by mohlo naznačovat, že cílila na protipohyb, ale Kartelová zůstala v rušku a tak vybrala těžký úder Bouskové, která pak ale v zápětí dohrála u sítě parádním způsobem. Tak tedy schoda, odvrácená breaková šance Kartelové. Marie Bousková servíruje pěkně na čáru pro podání. Teď je to volnější forehand Bouskové, která teď hraje backendem křížem až k čáře a křížem hraje také Kartelová. Teď Bousková mění směr, ale bohužel také přitom chybuje. Vybrala si kratší trajektorii, protože cílila po čáře a to samozřejmě je náročnější než úder křížem a Bouskové záměr nevyšel. Takže opět Britka ve výhodě při podání Marie Bouskové. 22 minut se hraje a teprve čtvrtá rozehraná hra, ale to není nic nového v utkáních Marie Bouskové, tak to zkrátka je. Česká dvojka teď přípravě na podání podává za nevýhody za stavu 1-2, připomínám v prvním zápasu tohoto dne utkání čtvrtfinále proti Britkám. Bouskové forehand křížem do forehandu Kartelové, která chybuje, tak první taková větší nevynucená chybička Kartelové, která dostala míček hodně vysoko a ona je postavou menší, nedokázala z výšky zaútočit tak, aby trefila přes síť. Balonek skončil v půlce sítě a tak Marie Bousková teď možná nachází i nějakou zbraň, kterou by mohla použít v duelu s Britkou Kartelovou, která teď zase bude přijímat za nerozhodného stavu. Schoda je to teď za stavu 1-2 na gemi, připomínám z pohledu servírující Marie Bouskové. Bousková podává přesně na střed, Kartelová ale vrací k čáře a hraje se dál, protože trefila lineu a teď útočí na Marie Bouskovou, která se brání a to tak, že úderem teď s horní rotací a velký oblouček teď posílá opakovaně Marie Bousková na druhou stranu, je pod tlakem, Kartelová teď útočila, ale dotkla se míček pásky, takže se zpomalil její útok a to nakonec rozhodlo. Marie Bousková dokázala soupeřku prohodit. Měla teď obrovskou kliku Marie Bousková, protože Kartelová útočila velmi razantně, jenomže její forehandový úder stlumila páska, která umožnila ještě Marie Bouskové, aby se do výměny dostala a navíc se pak díky tomu česká tenistka dostala i do lepší pozice v té výměně. Takže nakonec Britku, která už musela pokračovat v pohybu dopředu, tak ji dokázala prohodit. Tak tedy výhoda. Marie Bousková má šanci srovnat na 2-2. Což by bylo skvělé vzhledem k tomu nepovedenému začátku. Bousková teď servíruje technicky do backendu soupeřky, která krásně vrací opět další backend Kartelové k čáře. Bousková se teď brání, Kartelové forehand na střed teď a Marie Bousková už je zase o něco lepší pozici, jenomže parádní rána Kartelové, kterou doprovázel údiv fanoušků. Marie Bousková ve velké defenzivě, Kartelová se snaží utlout si Marie Bouskovou, která se brání, jak může, a teď běží k síti. Tohle Marie Bousková zvládne. Skvělé nohy Marie Bouskové zachránily českou tenistku, protože Kartelová na ní tlačila, jenomže ne a ne zasadit vítěznou ránu, byť ty některé vypadaly opravdu parádně, hlavně jedna forehandová do růžku, ale Marie Bousková tam dokázala být, dokázala dostat balonek na druhou stranu, v tom je její velká síla. Dokáže toho spoustu vyběhnout a vrátit míčky, které by byly v řadě jiných zápasů vítězné. Kartelová tedy přichází o výhodu breaku, je to 2-2. Hraje se ne úplně od začátku samozřejmě, protože zápas už má nějakou historii. Ale co do skóre, je to i k radosti české skupinky v hledišti vyrovnané 2-2. Podávat teď půjde Kartelová za stavu 2-2. Marie Bousková na příjmu. Hraje se teď utkání číslo 1 čtvrtfinálového utkání Česko-Velká Británie v čínském Shenzhenu o pohár Billie Jean Kingové. Marie Bousková pod tlakem chybuje. Úder backhand po čáře teď nevyšel české hráčce a tak je to 15-0 pro podávající britskou tenistku. Kartelová jde podávat ze své levé strany své polovičky dvorce. Marie Bousková přechází samozřejmě na stejné místo na své straně. Kartelová už je připravena, Marie Bousková dala zprávu, že také, takže Kartelová může servírovat backhand Marie Bouskové kratší a Kartelová okamžitě útočí. Bohužel pro ní trefuje do autu a to byla velká klika, protože měla Marie Bouskovou hezky připravenou díky skvělému servisu a pomalejšímu returnu a kratšímu returnu od Marie Bouskové. Kartelová šla dobře do kurtu, ale forehandem až příliš dala razance balonku. A tak ten skončil kousíček za čarou. 15 obě při podání Kartelové, která teď zase servíruje z pravé strany polovičky dvorce, na které je Britka Marie Bousková jenom odpinkla míček, protože byl zahlášený out, takže Marie Bousková bude přijímat druhé podání Kartelové. Nechci říct, jestli to je nějaká velká výhoda, protože moc druhých servisů zatím Kartelová nemusela hrát. Teď už se hraje Marie Bousková krásný backendový úder po čáře, ale Britka vybrala forehand Bouskové teď do vzdálenějšího ruhu. Marie Bousková teď zase přechází k backendovému úderu. Teď je to forehand Marie Bouskové křížem. Křížem také hraje s páskou. Kartelová páska teď pracuje pro Britku, ale Bousková má zase rychlé nohy. Dokázala teď zkrátit míček, ale bohužel tohle Britka Kartelová stihla. Tak teď je nádherná výměna a raduje se z ní Britka Kartelová, která zareagovala fantasticky na zkrácení hry Marie Bouskové, které se nepovedlo dropshot úplně ukrýt. Britka vystartovala včas k síti. Na druhou stranu byl to velmi těžký úder od Marie Bouskové, protože to byl úder z výšky a musela si Bousková poradit také s razancí soupeřky, která se snažila prohodit českou hráčku, takže byl to spíš takový pokus o stop volej, který tedy Marie Bouskové nevyšel úplně dokonale. Teď tedy Kartelová má na druhé straně Bouskovou, která nevzala servis Britky a tak je to 40-15 už pro Kartelovou. V tomto servisovém gemu se tedy Britka propracovala k pohodovému skóre 40-15. Marie Bousková, připomínám, stále prohrává 2-2 je to a prohrává teď 15-40, tedy když to otočím. 2-2, 15-40 z pohledu české hráčky, 40-15 a 2-2 z pohledu Britky. Krásný servis roztáhl Marie Bouskovou hodně do strany a tak teď Kartelová mohla útočit. Dostala na druhou stranu oblouček od Marie Bouskové, takže teď musela trošičku i ona zpomalit a Marie Bousková si počkala teď dobře na finálovou ránu z forehandové strany. Krásný úder Marie Bouskové, která dokázala jako první utnout kopečky, které tady sama rozehrála a tak po sérii takových pomalejších míčků pod velkým liftem si troufla na trošku ploší úder a neslo to ovoce, takže 40-30 už jenom ve vedení Britka Kartelová. Kartelová podává do backendu Bouskové, ta vrací k čáře, takže se hraje krásný return Bouskové, jenomže následující backend křížem už Marie Bouskové nevyšel a tak je to 3-2 pro Britku Kartelovou, možná překvapivý stav, ale naprosto zasloužený, protože Britka opravdu hraje velmi dobře na začátku tohoto zápasu.
0: No a my si můžeme v 11:46 vzít na chviličku slovo ve studiu radiožurnálu Sport. Francouz Isaac Adjar se tento týden při velké ceně Azerbajdžánu Formule 1 vrátí do závodního monopostu. Stáje Red Bull, 21-letý pilot, který kvůli zranění zápěstí vynechal Grand Prix v Nizozemsku, Itálii a Španělsku, znovu usedne do vozu, který dočasně řídil Novozélanďan Liam Lawson. Ten se v Baku zase vrátí do sestavy sesterského týmu Racing Bulls. Oznámili to zástupci stáje Red Bull. Adjar si zápěstí poranil během letní pauzy podle médií při boxerském tréninku. V pořadí šampionátu je 8. letos zatím nejlépe 3. místo v Monaku. Před zraněním 7x za sebou dojel mezi nejlepšími 6. Jeho náhradník Lawson se jako týmový kolega 4-násobného mistra světa Maxe Verstappena ale rychle adaptoval, připsal si 7., 14., naposledy ve Španělsku 6. místo. V Baku tedy, připomeňme, se bude závodit netradičně už v sobotu v upraveném programu, tak přijdou tréninky na řadu už ve čtvrtek a kvalifikace v pátek. V úterním Radiožurnálu Sport ale pojďme zpátky za tenisem. Konkrétně nás zajímá pohár Billie Jean Kingové, Češky proti Britkám v Shenzhenu. U toho reportér Jaroslav Plašil.
13: Jste mě nevzali.
0: 11 hodin 47 minut, tak Jaroslav Plašil v těchto chvílích asi vstupuje taky do vysílání Radiožurnálu, tak si na něj ještě chviličku budeme muset počkat. Samozřejmě v tuhle chvíli tedy si můžeme krátce zahrát.

0: České tenisky dál bojují o semifinále poháru Billie Jean. Kingové nastoupili proti Velké Británii, no a úvodní zápas Marie Bouskové proti Soney Kartelové v Šenčenu sleduje dál reportér Jaroslav Plašil.
1: Marie Bouskové se povedlo srovnat, takže česká hráčka vyrovnala na 3-3. Připomínáme průběh. Nejprve ztráta podání Marie Bouskové za stavu 0-1, takže Britka vedla 2-0. Marie Bouskové se povedlo stáhnout a tak teď je to zase 3-3 a podává Kartelová na Marie Bouskovou. Teď Kartelová hraje do backendu Bouskové, která se ubránila úderem počáře. Teď počáře forehand Marie Bouskové, která se teď spíš brání, ale vyčkává teď na aktivitu britské hráčky. Ta se nedostavila a tak přešla k aktivitě Marie Bousková. Krásný backhand počáře. Teď povzbuzuje hodně mocně Barbora Strýcová, kapitánka Marie Bouskovou, která dostala dnes šanci v úvodním zápase. Věřme, že nebude poslední pro české tenistky. Samozřejmě, protože to taky se klidně může stát v týmové soutěži. Velká Británie, Česko, teď první zápas Marie Bousková v souboji dvojek pro dnešní den. Marie Bousková hraje 3-3 s Kartelovou, která teď prohrává při svém podání 0-15. Servis na levou stranu, kde stojí Marie Bousková, do backendu, který vůbec nevyšel české hráčce. Tenistka si neporadila s rotací a backend skončil v deblové uličce, takže 15 obě přímý bod z podání, i když z toho druhého, ale technického, s velkou rotací teď bojovala Marie Bousková napřímo a neporadila si s backendovým úderem, takže Britka teď bude podávat za stavu 3-3, 15 obě. Ale už je přeci jenom Marie Bousková mnohem víc v zápase než na začátku, byť teď chytla velkou ránu z podání a nemohla nic dělat. Přímý bod z podání, servis krásně na střed umístěný přímo na téčko, na středovou čáru od Kartelové. Úder měl ještě navíc parádní odskok, takže Bousková chytala míček v hodně velké výšce a jenom se dotkla rámem. To bylo bez šance pro Kartelovou, která tak otáčí při svém servisovém gemu na 30-15 za stavu 3-3. Bouskové se povedlo úder vrátit tak, aby se hrálo, takže teď je na straně Britky zase to, aby předvedla teď zase víc agresivity a aktivity při výměně. Marie Bousková zase vyčkává backhand křížem od Bouskové. To samé dělá také soupeřka. Teď to křížný pomalejší míček od Bouskové, která teď byla hodně zatlačena zase za čáru a Britka toho využívá, takže utáhla teď z forehandu hezky míček křížem pod velkým úhlem, za který by se nemuseli stydět ani ti nejlepší deblisté, kteří využívají právě těch velkých ostrých úhlů při deblových zápasech. Parádní úder od Kartelové, 40-15. Britka odměněná za svou aktivitu při gemu číslo 7 v první sadě zápasu. 3-3, 40-15. Britka Kartelová se připravuje na podání. Marie Bousková teď zaujímá postavení na returnu a jenom tak, že dokázala vyblokovat servis, ale jenom tím připravila pozici pro Kartelovou, která se nemýlila z forehandu. Uklízí míček do růžku prvního obdélníku, takže dostatečný luxus pro britskou hráčku, která hrála celkem v klidu teď finální úder. Trošičku to připomínalo, pokud se můžeme teď vzpomínkami vrátit do libeňské haly na utkání Česko-Spojené státy v Davis Cupu, tak pokud si pamatujete vítězný úder Jiřího Lehečky, který dostal podobně nabito od Tiena v závěrečném zápase, tak se také z forehandu z podobné pozice nemýlil. Ale teď se vracíme sem do Šenčenu, kde je to zatím 4-3 pro Britku Kartelovou v prvním setu úvodního zápasu.
2: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dealera na www.honda.cz a přesvědčte se, že

0: Jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: 11 hodin 55 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport a vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku dnes bude do velké míry patřit českým tenistkám, které hrají čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. V Šenčenu v Číně je u toho Jaroslav Plašil.
2: No, může to být hodně dlouhý a dramatický zápas a teď mluvím i o tom prvním, který se aktuálně hraje. Marie Bousková na podání, stav 3-4 v neprospěch české hráčky, která teď servíruje, ukazuje soupeřce, že bude podávat s novými míčky. Kartelová darovala teď bod Marie Bouskové po podání české hráčky, vystřelila míček úplně mimo. Bousková teď tedy jde servírovat za klidnější situace o něco, protože o klidu se určitě nemůže mluvit zatím v tomto utkání. Marie Bousková 3-4, 15-0. Důležité první utkání. Marie Bousková v něm zatím dotahuje ztrátu a tedy náskok soupeřky. Bousková teď je své soupeřku k síti, ale krátký míči úplně nevyšel. Ta Kartelová ještě hraje, ale Bousková má rychlé nohy a dokázala teď z backendové strany křížem prohodit soupeřku, která byla také už u sítě. Takže nakonec Marie Bouskové, byť to finále nevyšlo úplně podle představ, protože asi vítězný už měl být ten první krátký míč, tak Marie Bousková si tím míčem ale soupeřku pozvala k síti a finální úder backhand křížem pak kolem soupeřky a prohoz už znamenal bod a vedení 30-0. Bousková servíruje technicky teď s odskokem, ale roztáhla soupeřku krásně do strany, otevřela si kurt a zacílila přesně, byť to bylo jen tak k čáře. Marie Bousková se toho ale nebála teď a zaútočila poté, co soupeřku roztáhla do forehandové pravé strany z pohledu Kartelové, tak měla Marie Bousková pak celý kurt volný a troufla si na ránu po čáře, nakonec to bylo jen tak k čáře, ale samozřejmě počítá se bod pro Marii Bouskovou, ať už je jakýkoliv, 40-0 pro českou hráčku, která teď opět technicky s odskokem, tak aby hrála Kartelová z velké výšky. Tento plán se teď daří a je tady čistá hra Marie Bouskové, která srovnává na 4-4 v prvním setu. Parádní odpověď české tenistky, tak snad teď se mohou projevit větší zkušenosti Marie Bouskové, přeci jenom ve fázi setu, kdy už to začíná být kritičtější. Marie Bousková teď bude napřímo na podání opět Britka Kartelová, dvojka Velké Británie pro tento den. Kartelová tak rozehrává utkání z pohledu britské strany. Poté přijde na řadu Katie Boltrová, o které nikdo nepochyboval, že jako jednička samozřejmě nastoupí do tohoto zápase. Podobné to asi bylo na české straně, troufám si říct, protože tam má Barbora Strýcová jedničku Lindu Noskovou. Ta teď se ještě připravuje samozřejmě na svůj zápas, zatímco Marie Bousková už teď přijímá podání Kartelové, která teď vyhazuje míček a pomáhá teď do náskoku byť těsného Marie Bouskové nechtěně. Bousková teď přejde na svou levou stranu své polovičky a Kartelová bude podávat za nepříznivého stavu, ale ona už několikrát dokázala obrátit servisový gem ve chvíli, kdy se dostala do těsné ztráty, takže to pro ní není nic nového. Teď zaservírovala výborně na téčko do rušku, ale slyšeli jste dotek balonku o pásku, takže to bude stále první podání pro Britku Kartelovou. V této fázi zápasu je to 4-4, připomínám. A teď také 0-15 z pohledu servírující Britky. Kartelová už má podmínky pro servis dokonalé, ale zase jí překáží páska. Trošičku kuriozní situace. Dvě pásky a dvě zahlášená první podání. Teď tedy stále první podání pro Kartelovou za stavu 0-15, 4-4. Kartelová se tentokrát trefuje na vzdálenější stranu a přesně Bousková teď dostala úder do protipohybu, ale poradila si s ním. Kartelová se teď odvážila k parádní ráně po čáře, ale sice dobrý plán, ale už nechyběla přesnost a to nevadí českým fanouškům, nevadí to Marii Bouskové určitě, která vede 30-0 v době, kdy už tady je pomalu 18. hodina na časomíře, co do normálního času, takže z toho si můžete krásně spočítat časový posun 6 hodin oproti Česku, kde je teď poledne. 42 minut se hraje tento zápas a stále není rozhodnuto o tom, kdo vyhraje první set. Kartelová podává za stavu 4-4 a v tuto chvíli 0-15. 30 z pohledu britské hráčky, navíc druhý servis, takže šance pro Marii Bouskovou, která teď dostala ale těžké podání, se kterým nepočítala. No a tak je to 15-30. Kartelová si skvěle teď počínala při podání, hodně ostře zaservírovala, pokud jde o úhel, a parádně také umístila a zároveň dala balonku rotaci, takže míček odskočil úplně mimo dosah Marie Bouskové a ta teď bude přijímat podání ze stavu 4-4 a 30-15 pro českou tenistku. Bousková teď připravená přijímat, ale podání je dlouhé, až za čáru pro podání teď zacílila Kartelová, takže bude opakovat podání ze stejného místa. Marie Bousková ta naopak popojde alespoň pár desítek centimetrů k základní čáře. Bousková teď je připravena na backendový return, to jí vyšlo. Kartelová teď dostala ale do těžké pozice Bouskovou dobrým úderem k základní čáře. Teď úder se spodní rotací od Britky. Britka se snaží mixovat údery. Marie Bouskové bohužel nevyšel úder po čáře o kousíček. Teď si Bousková troufla na těžký backendový úder z horní rotací po čáře, poté co Britka čopovala, to znamená zahrála úder z backendu se spodní rotací, ale Marii Bouskové kousíček chyběl, nějakých pár desítek milimetrů v tuto chvíli, možná tak 2 centimetry, ale to samozřejmě není vůbec důležité. Teď 30 obě a Britka dokázala smazat ztrátu české hráčce. Se tak rozplynul náskok v tomto servisovém gemu Kartelové, která navíc cílí parádně z forehandu do růžku, do vzdálenějšího ze středu kurtu. Kartelová si stihla, protože měla tlak, stihla si oběhnout balonek tak, aby hrála silnou forehandovou stranou a nemýlila se, takže rázem ze stavu 0-30 je to 40-30 a pokud tento gem získá Kartelová, tak bude Marie Bousková servírovat pod velkým tlakem, protože Britka by vedla 5-4 a hrozila by ztráta setu Marie Bouskové. Teď Kartelová na podání, které je dlouhé, takže Bousková bude přijímat druhý servis Britky, ale Britka ukázala, že i druhé podání může mít velmi dobré, pokud na to dojde. Britská teniska se teď trošku déle připravuje na svou ránu, protože teď je to samozřejmě velmi důležité. Bouskové backhand křížem. Backhand po čáře přesný od Kartelové. Bousková si pomáhá úderem se spodní rotací, ale byla to rána, se kterou pracovala Marie Bousková a už nedokázala vyblokovat forehand se spodní rotací. Končí za čarou a Kartelová se bohužel pro českou tenistku ujímá vedení 5-4 a na Marii Bouskové teď bude velký tlak. Marie Bousková půjde za minutu a půl servírovat za stavu 4-5 v prvním setu.
0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
4: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
5: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
6: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
3: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
7: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
8: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
9: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
3: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: My jsme moc rádi, že posloucháte úterní radiožurnál Sport ve 12 hodin a 4 minuty. Nebudu to příliš dlouho zdržovat a vrátíme se samozřejmě do Číny, do Shenzhenu, právě tam totiž české tenistky. Hrají čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Na místě je Jaroslav Plašil.
2: No, nebude to úplně jednoduché, naznačuje první zápas, ono to může být velmi složité. Marie Bousková prohrává zatím 4-5 a teď navíc 0-15. Na druhou stranu přiletěl pomalejší servis, který okamžitě atakovala Kartelová a má první bod teď při podání Marie Bouskové, která se snaží svým servisem teď udělat všechno možné pro to, aby set ještě neskončil. Teď je to výměna od základní čáry. Bousková hraje forehand křížem pomalejší, kratší a tak soupeřka atakuje teď růžek Bouskové. Kartelová je teď aktivnější ve výměně, ale Bousková si teď pomohla hezkým forehandem krásně k čáře, ale Kartelová oplatila soupeřce a teď běží k síti a parádně dohrává výměnu forehandem do růžku, tak teď tedy Kartelová je lepší hráčkou a Marie Bousková teď ve velkých starostech. Před chviličkou měla stejný stav na své straně při podání Kartelové, to bylo ještě 4-4, to se jí ještě určitě dýchalo lépe než teď, kdy je to 4-5 a 0-30. To je hrozivý stav pro Marie Bouskovou, protože jedna nepovedená věc, nebo klidně povedená od soupeřky, teď může znamenat, že bude Marie Bousková odvracet set boli v první sadě zápasu. 4-5, 0-30 tuto chvíli. Dobrý servis Marie Bouskové, ale soupeřka dokázala vrátit a Bousková si věřila ze vzduchu, nenechala si míček spadnout a krásně forehandem umístila k čáře. Paráda. Marie Bousková se teď nelekla situace a počínala si velmi aktivně, odvážně, takže snížila na 15-30 ze svého pohledu, ale stále je to ještě nepříznivé skóre a pozitivní stav, velmi pozitivní pro soupeřku, která určitě nemá co ztratit, je v báječné pozici. 5-4, 30-15 může Britky dovést k nečekanému bodu v tomto utkání. Teď Marie Bousková odpovídá, už byl balonek dvakrát na zemi, takže by to mělo být po 30 v tuto chvíli, byť Kartelová se ještě teď dívá na tabuli, tak je to tam třicítky na obou stranách. Marie Bousková teď zahrála skvěle a Britka Kartelová už nedohrál a čistým způsobem balonek na druhou stranu. Tak tedy Marie Bousková za stavu 30 obě, za stavu 4-5 a 30 obě podává znovu z pravé strany. Bousková a její servis tentokrát s dotekem opásku, takže první podání zahlášeno a Marie Bousková si žádá o balonek navíc. Jeden v zápětí zase vrátila, takže teď počet míčku u Marie Bouskové stále stejný, ale to samozřejmě není důležité. Teď je zásadní, jak se jí povede první servis proti Kartelové. První servis celkem dobrý, Kartelová vrací až za čáru. Pro základní čára tedy je přestřelená o nějakých 10-15 cm a tak je to gamble pro Marii Bouskovou. 40-30, výtečně z 0-30 na 40-30, tak kéž by se opakovalo to, co před chviličkou dokázala Kartelová při svém servisu, kdy podobně utekla ze ztráty podání. Ale Marie Bousková ta ještě nemá splněno. Dobrý, ne, dlouhý servis. Teď k vzdálenější laně cílila Marie Bousková, která teď bude podávat ještě jednou ze stejného místa. Kartelová zůstává prakticky na stejném místě. Řekneme teď také posluchačům Radiožurnálu, kolik je tento zápas, protože jsou tady zprávy. Marie Bousková se teď snaží o srovnání stavu, zatím prohrává 4-5 a je to teď schoda po neúspěšném úderu Marie Bouskové z backendu po čáře. Tak velmi těžký duel pro Marie Bouskovou, úvodní duel zápasu s Británií, zatím tedy 4-5 z pohledu Bouskové a schoda. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat v přímém přenosu tohoto zápasu, ve kterém Marie Bousková je teď ve velkých starostech, protože podařená věc soupeřky může znamenat setball. Bousková běží k síti, dohrává velmi dobře situaci. Krása Marie Bousková, teď opět jí musíme pochválit za aktivitu ve vysílání Radiožurnálu Sport, protože si došla pro vítězný bod k síti a má teď výhodu Kartelová. Napřímo Bousková teď velmi pečlivě vybírá z tenisáku, ale to jsou typické rituály, najít ten nejideálnější míček, to by samozřejmě takovou schopnost chtěl mít každý. Teď záleží na Marii Bouskové, co předvede servis na téčko s rotací a soupeřka se teď brání náběhu Marie Bouskové k síti, která zkracuje hru krásně za síť. Tak stop volej Marie Bouskové bezvadně vyšel a byl to velmi těžký úder, protože Bousková spěchala k síti, ale tuto citovku Marie Bousková zvládla, srovnává na 5-5 a tak stále není rozhodnuto. První sada vrcholí 5-5, ještě to není ten úplný vrchol, kterým by mohl být tiebreak, pokud jde o maximální počet gemů, ale zatím už tak dramatické skóre 5-5 podávat jde Kartelová, britská dvojka pro dnešek a napřímo za skandování českých fanoušků v hale Marie Bousková, česká dvojka pro tento den. Bousková teď si střihla pár cvičných úderů, nebo spíš pohybů, jenom tak na prázdno. Teď už na ostro, ale out, takže druhé podání pro Britku. Vypadalo to hodně nadějně pro britskou hráčku. Úder letěl na středovou čáru, ale zřejmě kousíček vedle ní, protože elektronické hlášení se ozvalo nekompromisně směrem k Britce. Ta ale vytasila velmi dobrý druhý servis a Marie Bousková z výšky nedokázala balonek skrotit, takže trefuje síť. A je to 15-0 pro Kartelovou. Tak třeba to půjde i z pozitivního stavu pro Britku. Britku, když to nešlo z toho negativního před chvíličkou. Připomínám, že obě tenistky si teď krátce po sobě poradily se stavem 0-30 při svých servisových gemech, takže velmi těžké z toho usuzovat, která z nich na tom může být teď lépe. Ale troufám si říct stále Britka, protože ta je v pozici, kdy rozhodně nemá co ztratit. Ona může přinést jen velmi nečekaný bod do šatny britského týmu. Marie Bousková teď je backendem křížem, backendem také Kartelová do autu. Tak srovnáno 15 obě, výborně. Marie Bousková se vypořádala s ranou Kartelové z podání a dokázala zahrát balonek tak, aby Kartelová nemohla útočit. A když už si stejně k útoku troufla Kartelová, tak zahrála do autu. Takže Britka Kartelová teď podává za stavu 5-5, 15 obě, 4 patnáctky na tabuli. Teď svítí tady v Hlevšínském Čenčenu, kde byl turnaj mistryň v roce 2019 a byla na něm i současná kapitánka Barbora Strýcová, tehdy jako velmi úspěšná deblistka, vždy v tom roce, připomínám, vyhrála Wimbledon a pak také na konci se stala jedničkou a pohár pro jedničku tady také přebírala. Ale teď je zase Marie Bousková a její snažení dlouhý, ne, dobrý míček z rakety Marie Bouskové, kopeček zaskočil teď britskou tenistku, hodně přeliftované to bylo od Marie Bouskové, to znamená velká horní rotace, balonek vyskočil od lajny a Kartelová musela útočit z velké výšky, což se jí úplně nepovedlo, to je věc, která Marie Bouskové dost vychází v tomto duelu. Marie Bousková se teď probojovala doslova k vedení 30-15 v první sadě zápasu za stavu 5-5 na gemi. Kartelová podává velmi dobře do forehandu Bouskové, která nedokázala s razancí pracovat tak, aby dostala míček do kurtu. Takže po 30 další dramatický gem první sady a teď je zase na tahu Kartelová za stavu 5-5 bude podávat za stavu 30 obě. Bousková opět nacvičuje údery ve vzduchu, ale teď už se zase bude muset soustředit na opravdovou ránu Britky Kartelové, která servíruje z pravé strany dvorce. Teď po hodně dlouhé přípravě na podání, ale i to je samozřejmě důležité v této fázi zápasu. Neudělat zbytečnou chybičku, nedat soupeřce zbytečný bod navíc. 30 obě teď za stavu 5-5 na podání Kartelová. Marie Bousková bude přijímat znovu těžké podání na střed. Teď zacílila Kartelová a má Marie Bouskovou pěkně připravenou. Nemýlila se z forehandu z výšky do opačného koutu, než tam, kam směřovala Marie Bousková, která dokázala sice vzít těžký servis, ale jenom tak, aby se hrálo a míček vyskočil ideálně pro Kartelovou, která má teď gamble za stavu 40-30 a Britka tak zase míří do těsného náskoku. Zatím to tak vypadá. 40-30 na podání Kartelová, na příjmu Marie Bousková, která je 2 metry za základní čarou. Bousková teď nemusí sbírat podání soupeřky, protože se zastavil balonek v síti a od sítě se zase pomaličku vrací zpátky, takže práci teď mají sběrači, ale už je všechno připraveno. Kartelová technickým způsobem na Bouskovou, která se snažila backendem křížem hrát zase tak, aby soupeřka nemohla útočit. Bousková má teď co dělat, aby vybrala těžkou ránu Kartelové. Mohlo by se jí podařit, ne, nepodaří. Škoda. Bylo to o kousíček, ale do autu, byť Kartelová se teď ještě dívá, jak těsné to bylo na velkou obrazovku, ale nakonec scházelo dost, ještě nějakých 10 cm. Marii Bouskové se nepovedlo backend už zarotovat tak, aby se ještě dostal balonek do kurtu. Byla v těžké pozici, v pohybu doleva na svou backendovou stranu a nedokázala už se tedy ubránit útoku Kartelové, která je zatím velmi těžkou soupeřkou pro Marii Bouskovou. Ujímá se teď Britka vedení 6-5 a zase bude na Marii Bouskové, aby svým servisem set se pokusila zachránit tak, aby nekončil po tomto následujícím gemu.
1: Dnešní vysílání Radiožurnálu Sport nebude patřit jenom tenisu, můžeme pozvat taky na hokej, protože hráči mistrovských Pardubic budou v Tipsport Extralize hrát o třetí vítězství za sebou. V 18 hodin nastoupí proti Liberci, o půl hodiny později potom začne duel pražské Sparty s Mladou Boleslaví. Oba zápasy nabídneme v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
10: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
11: Ahoj, tady Filip Chlapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
10: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
1: My už ale ve 12 hodin a 15 minut všichni společně pojďme zase poslouchat tenis. České hráčky nastoupily do čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Hraje se v Číně. Je u toho reportér Jaroslav Plašil.
2: Marie Bousková si teď zkouší nadhodit míček nad hlavu cvičně, za chvilku půjde podávat doopravdy. Za nepříznivého stavu 5-6, před chvílí byla v podobné pozici, za stavu 4-5 dokázala srovnat, teď se o to pokusí znovu. Kartelová krásně zreternovala podání Bouskové až k základní čáře a Bousková vyrobila chybu, takže prohrává 0-15. Samozřejmě tohle nebylo v plánu u české tenistky, ale return byl vynikající, přistál Bouskové u čáry a ta už s tím těžko mohla něco dělat. Marie Bousková teď servíruje za nepříznivého stavu 0-15 a není spokojena s nadhozem, takže si balonek v hale v Šenčenu chytá znovu a teď, až se bude snažit podávat na Kartelovou, krásný servis, ale Britka dokázala úderem se spodní rotací eliminovat a tak teď Bousková musí běžet až k čáře. Dokázala ale vybrat těžký míček a teď forehand křížem Bouskové, forehand křížem také Kartelové, forehand po čáře Bouskové. Hraje ale se horní rotací silnou, takže to nebyl žádný plochý vítězný úder, ale nakonec Marie Bousková přetlačila soupeřku, která chybuje, backhand chopí nevyšel. Kartelová zahrála kratší, nižší míč a tak je to teď 15 obě, ale Marie Bousková se znovu přesvědčila o tom, jak nepříjemnou soupeřku na druhé straně má. Kartelová se dokáže z defenzivy dostat do útoku velmi dobrou délkou. Už několikrát to Marie Bouskové ukázala v tomto duelu. No a nebojí se rozhodně útočit, když k tomu má příležitost. Už bych se opakoval, ale rozhodně ta její pozice v tomto duelu je velmi příjemná. Nemá co ztratit Britka Kartelová, která hraje zatím skvěle. Určitě nad své, nebo určitě na svých možnostech, nebo nad svými možnostmi, možná troufal bych si říct, je Kartelová v tomto zápase. Nechci úplně hodnotit výkon Marie Bouskové, myslím si, že určitě umí hrát lépe. Na druhou stranu už bylo zmiňováno, že nehraje za sebe, není to běžné jako na turnajích, tady pracují nervy mnohem víc. Bousková teď ve vedení 30-15 za stavu 5-6. Bousková servíruje do backendu Kartelové, která se hezky brání. Teď forehand Kartelové s horní rotací a Bousková dělá chybu. Úder po čáře jí nevyšel, končí v síti a škoda, protože tahle pozice rozhodně nebyla beznadějná pro Marii Bouskovou, která teď mohla útočit, ale jakoby ofenziva od základní čáry úplně neseděla Marii Bouskové v tomto duelu, když už je aktivní, takže třeba dohrává výměny u sítě, tak to se Marii Bouskové daří, ale přestřílet od základní čáry Marii Bouskové nedaří se tolik jako její soupeřce Kartelové. Ta teď hraje krásnou délku, zase backhand k čáře a tak Bousková nemůže teď tvořit. Bousková se teď snaží dostat do tlaku forehandem křížem, ale forehand po čáře zase zaměstnává obranu Bouskové od Kartelové, ale přichází chyba z backhandové strany, druhá za sebou teď ze stejného místa, i když tentokrát šlo o úder obou ruč backhand z horní rotací, tak ale Marii Bouskové se povedlo dvakrát teď zatlačit soupeřku do backendu, nebo spíš zaskočit jí na backendové straně, protože ani jednou to nebylo úplně neřešitelné pro Kartelovou. Už jsme viděli mnohem víc jejich lepších úderů z horších pozic, ale počítá se bod pro Marii Bouskovou, vede 40-30, stále ale platí, že prohrává 5-6 česká hráčka, která se teď snaží srovnat, ale nepovedejí se jí to určitě z prvního podání teď, protože první podání bylo příliš dlouhé a tak to bude druhý servis pro Marii Bouskovou za stavu 40-30, 5-6. Kartelová na příjmu, Bousková na podání. Kartelová, Britka číslo 2 v tomto duelu ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. A teď Marie Bousková se snaží backendem křížem do backendu Kartelové, backend křížem také Britky. Britka teď přichází k útoku z forehandu, krásně trefuje lineu, Bousková se zatím brání. Bousková se snaží přelobovat Kartelovou a padne to do kurtu, nebo ne? Bylo to těsné teď a přiznám se, že jsem neslyšel hlášení, tak si jenom počkám raději na dopad balonku, ale byl to out, byl to opravdu out. Takže schoda. No, vypadalo to pro Marii Bouskovou nadějně, že by mohla prostavou trošku menší Britku přehodit, přelobovat, ale kousíček Marii Bouskové chyběl a tak teď stále musí ještě bojovat Marie Bousková o svůj servisový gem. Stále nemá vyhráno, 40-40, schoda obou tenistek. Marie Bousková, připomínám, je na tom hůř, protože prohrává 5-6 teď při svém servisovém gemu. 5-6 z pohledu Bouskové, která teď servíruje technicky, forehand hezky utažený pod velkým úhlem od Kartelové, ale Bousková kontruje krásným forehandem po čáře. Parádní rána Marie Bouskové, soupeřka sice dokázala se ještě k balonku dostat, ale už neměla sílu na to, aby míčkem přehodila síť. krása. Marie Bousková teď zaútočila forehandem po čáře, dala si hodně záležet, aby zakulatila trajektorii balonku forehandovou rotací z horní strany a to se jí povedlo. Už přes hodinu se hraje první set a stále ještě není rozhodnuto. Bousková teď ve výhodě. Kartelová vrací, Bousková hraje forehandem na střed. Kartelová klajně, krásný úder. Její asi nejsilnější z levé strany doprava teď Kartelová. Opakovaně teď Bousková hraje forehandem z horní rotací. Balonek hodně vyskakuje a dělá starosti menší Kartelové, která teď si sice oběhla balonek tak, aby hrála silnější forehandovou rukou, ale bohužel pro ní míč končí v autu a tak rozhodne tiebreak o první sadě. No, tak Britka Kartelová určitě ukázala, že je nejsilnější při forehandových útocích ven z kurtu, když dokáže míček oběhnout a je na své levé straně své polovičky dvorce a pošle míč na vzdálenější pravou čáru. To jsou údery, které asi fungují nejlépe v tomto zápase. Backhand je trošku zranitelnější, alespoň určitě má starosti britská hráčka s vyššími odskoky, ale Marie Bousková ta bojuje celkově proti velmi nebezpečné soupeřce. Bousková teď napřímo začala tiebreak první sady. Backhand křížem spíš udržovací od Bouskové, tak aby ještě výměna neskončila. Teď další ze zmíněných forehandů ke vzdálenější lajně od Kartelové, která teď ukázala, že dovede zaútočit i křížem z forehandu. Krásné úhly teď vysílá na druhou stranu Kartelová, ale zase jí zradil backhand, tak to by pro Marii Bouskovou měla být už celkem jasná zpráva, do kterého místa se snažit cílit své útoky, protože celkem jasnou výměnu teď ztratila Kartelová chybou na závěr. To pro ní je velká škoda, protože jinak forehandem dominovala na dvorci a tlačila na Marii Bouskovou, ale ta se ubránila a tak teď jde servírovat poprvé za nějakého pozitivnějšího stavu v tomto prvním setu, protože Britka byla stále ve vedení od samého začátku zápasu. Teď je v těsném náskoku jednoho minibreaku v tiebreaku první sady Marie Bousková, ale je to opravdu minimální rozdíl. Bouskové servis k čáře pro podání, Kartelová vrací, krásný backhand po čáře, Bousková jde k síti, to by měla dohrát, je to tak, hezký stop volej hned za síť, Kartelová neměla šanci doběhnout, byla za základní čarou a Bousková stukla balonek krásně za síť, tak vede 2-0 česká hráčka, skvěle si teď počínala Marie Bousková, která už jsme o tom mluvili, hraje mentálně velmi náročný duel. Zahajovací zápas čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu, který sleduje velmi dobrá návštěva. Já si troufám říct, že tady jsou nějaké možná 3 000 fanoušků v hale a to je rozhodně velmi dobrá návštěva na tenisový zápas na takovéto úrovni, kdy nehraje pořadatelská země. To je něco fantastického. Kartelové nevyšel. Krátký míč a tak je to 3-0 pro Marii Bouskovou. Výtečně. Marie Bousková zatíná pěst, jde si teď pro ručník viditelně, protože se teď bude snažit, aby si co nejlepší podmínky vytvořila teď pro zbytek tiebreaku, který velmi dobře rozehrála. Kartelová ta jde pro balon, bude podávat teď z levé strany za lichého součtu míčku 0-3. Připomínám skore z pohledu servírující Britky v tiebreaku první sady prvního zápasu. Velká Británie, Česko zatím 0-0, toto je první duel Kartelová proti Marii Bouskové. Kartelová do sítě při tiebreaku při prvním podání za stavu 0-3, takže druhé podání na Marii Bouskovou teď poletí v čase, kdy už mají tenistky za sebou hodinu a 6 minut tohoto zápasu. Kartelová hezky zapodávala druhý servis, parádní a teď krásný backhand po čáře od Kartelové, která teď si ještě bude muset poradit s vysokým odskokem a chybuje. Tak teď je obrana hodně vysoká od Marie Bouskové, zaměstnala velmi kvalitně. Útok soupeřky tak nepřipadal v úvahu a když se o něj teď pokusila Kartelová, tak narazila, takže chybička z forehandu. No a je to 4-0 pro Marii Bouskovou. Toto je velmi slušný náskok do zbytku tiebreaku první sady. 6-6. A tak rozhoduje tiebreak. První set Kartelová na podání Marie Bousková, teď je napřímo Bouskové. Udržovací forehand tak, aby se hrálo, ale už jenom podle not Kartelové, která si zase oběhla balonek, stála na své levé polovičce a hrála forehandem ke vzdálenější pravé čáře. Parádní úder Britky, toto zvládá, dá se říct, na jedničku celý zápas. A i proto hodně trápí Marie Bouskovou, a to říkám i vzhledem k tomu, že teď Bousková má náskok v tiebreaku 4-1, ale to zase není úplně nesmazatelný rozdíl v tiebreaku. Teď bude podávat ovšem Marie Bousková a může si rozšířit náskok trošku lépe, by se jí mohlo hrát první set stále ale není rozhodnutý. Kartelová backendem na střed, teď je to backend po čáře od Bouskové, která nejde k síti, ještě tlačí od základní čáry na svou soupeřku, která ale vše zatím vybírá. Teď forehand křížem s parádní délkou od Kartelové, forehand také od Bouskové a velmi nepřesný forehand od Kartelové teď ukončil výměnu, takže Marie Bousková jde na svou lavičku za vedení 5-1. Skvěle, teď určitě to bude plácnutí od Barbory Strýcové, možná nějakých jenom pár slovíček na povzbuzení. Marie Bousková má skvěle rozehraný tiebreak první sady, vede v něm 5-1. Na druhé straně Britka Kartelová, která teď ještě bude přijímat jedno podání Marie Bouskové, až si hráčky vymění strany. Bude to zanedlouho, protože ani jedna z tenistek si nesedá za tohoto stavu na lavičku. Občerstvení a v tomto případě pití probíhá ve stoje. Marie Bousková už jde na své místo, je to pochopitelné. Je teď hráčkou, která je ve vedení, chce si udržet své tempo a také jde servírovat. A už i Kartelová vychází ze své lavičky a půjde teď přijímat ještě jedno podání Marie Bouskové. Kolik jich ještě bude v tomto tiebreaku, to je otázkou, ale vůbec by nám nevadilo, kdyby zůstalo už u tohoto jednoho, protože pak by to znamenalo, že už by Marie Bousková dovedla sadu do vítězného konce. Ale je to zatím velmi těžký set navzdory tomu, co se teď děje v tiebreaku prvního setu. Marie Bousková se teď vydává k síti a odhadla úmysl soupeřky, ale to byla velká klika Marie Bouskové, která svou pozici měla velmi nepřipravenou, bych řekl diplomaticky, ale zariskovala teď Marie Bousková, vytvořila clonu, se kterou si Kartelová nedokázala poradit. Vybrala si střed, kde stála Marie Bousková, která dala raketu před sebe a krásně ji natočila, tak aby se balonek odrazil do správné pozice. 6-1 set boli, luxusní pozice teď pro Marie Bouskovou. Na to, jak těžký zatím je ten první set, tak teď velmi dobrá pozice pro Bouskovou, která vybrala parádní ránu Kartelové, která forehandem míří opět nekompromisně do vzdálenějšího růžku. Tohle je výstavní úder Kartelové z levé strany doprava, ale Marie Bousková stále ve vedení 6-2 a Kartelová je ještě jednou na servisu, tentokrát z pravé strany své polovičky dvorce. Marie Bousková připravena na příjmu, ale ještě nepodává Kartelová, ještě stále není spokojena s přípravou. Až teď Kartelové servis do autu, i když to bylo velmi těsné, do vzdálenějšího růžku a je to klika, protože Marie Bousková by teď nevyblokovala těžký servis. Ale bude mít teď novou šanci, za kterou se určitě nezlobí. Backhand k čáře poslaný, takže Kartelová nemohla útočit. Forehand Marie Bouskové teď trošičku silnější do backhandu Kartelové. Opět hraje backhandem do backhandu Bousková, ale teď soupeřka je v tlaku. Backhand křížem od Kartelové. Backhand křížem Bouskové. Nádherný prohoz. Nádherný prohoz Marie Bouskové. Končí zároveň první set. Tiebreak. Nechci říct, že je snadnou kořistí pro Marie Bouskovou, ale rozhodně v něm Marie Bousková byla lepší hráčkou než soupeřka do té chvíle. To bylo vyrovnané, ale tiebreak ovládla Marie Bousková, která získala důležité vedení. Věřme, že jí to povzbudí a uklidní taky do dalšího vývoje zápasu. Bousková zatím vede 1-0 na sety.
10: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
3: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
12: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
10: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
3: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
13: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až si skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
3: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
10: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
14: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění,
7: kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem to nesmírně šťastný a rád.
10: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
3: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
10: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
14: Radiožurnál půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
15: Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat například zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. Na programu je také rozšíření trestného činu neplacení výživného a zpřísnění trestů zatýrání lidí a zvířat. V centru Vídně se zřítila část 8-patrového bytového domu. Jedna žena je vážně zraněná, rakouští hasiči hledají v troskách nejméně jednoho pohřešovaného. Informuje o tom deník Die Presse. V budově nedaleko náměstí Schwedenplatz se podle listu propadly stropy ve 3 patrech. Co vedlo ke zřícení, zatím není jasné. Dánsko, Grónsko a Spojené státy na okraji valného shromáždění OSN podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Americký prezident Donald Trump v pátek řekl, že se se skandinávskou zemí dohodl na tom, že Spojené státy budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy v Grónsku a že žádná nepřátelská země si tam nebude moct vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. A Ostrava posílí ochranu před povodněmi. Povodí Odry do jara zvýší o 0,5 metru hráze na 4 místech podél řeky Odry. Jde o úseky, kde při povodni před 2 lety voda hráze přelila. Město zároveň pořizuje mobilní hráze, kterými chce utěsnit 11 podchodů a podjezdů. Slabá místa vytipovalo podle zkušeností s povodněmi v letech 1997 a 2024.
10: Sport.
15: Tenistka Marie Bousková hraje proti Britce Kartelové na úvod čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu je u toho reportér Jaroslav Flašil.
16: Marie Bousková vyhrála první sadu v tiebreaku, hodně se nadřela na výhru v prvním setu, neustále dotahovala, ale nakonec tiebreak celkem jasně ovládla. Teď ovšem na začátku druhé sady hrozí ztráta podání, protože Bousková prohrává 15-40, teď je v souboji s Kartelovou britskou dvojkou pro tento den. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zavřená D4 u Mirovic a neprůjezdná 16 u Nové Vsi. Dálnice D4 ve směru z Prahy na Písek stále neprůjezdná za Mirovicemi. Na kilometru 66 odklízejí následky vážné nehody motorkáře. Odklánějí dopravu na Mirovice a jede se po souběžné silnici. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U Kývalky na kilometru 182 opravují značení silničáři a zabrali si pravý pruh. Zdržíte se 10 minut. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem popojíždí kolona před sjezdem na Zdiby. Na prvním kilometru je zúžení, kolona 15 až 20 minut ze 3. kilometru. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je u Nové Vsi neprůjezdná. Kousek za Novou Vsí se srazilo nákladní auto s osobním. Kolony jsou tam velmi dlouhé v obou směrech. Zavřená je taky silnice 7 z Chomutová do Německa. Za horou svatého Žebestiána další vážná nehoda. Zavřeno obousměrně. Objížďka přes Vejprty je pouze pro osobní auta. A ještě jedna neprůjezdná silnice na jihu Čech je zavřená 24 za Veselým nad Lužnicí směrem na Lomnici. Kousek za Veselým havarovalo dost těžce osobní auto. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přehánky. Odpoledne začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo. Místy se přidá déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
10: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.
1: 12 hodin 34 minut, příjemné úterý, ať už posloucháte jediné čistě sportovní rádio. Kdekoliv, čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která dvakrát týmovou soutěž vyhrála. V roce 2022 rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu Češi v semifinále mohou narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod střetnou s Koreou. Nás ale znovu více než čeští tenisté dnes tedy bude zajímat, jak se daří českým tenistkám, protože ty nastoupily na úvod čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové proti Britka. Marie Bousková získala ten první set proti Britce Kartelové v tiebreaku. Samozřejmě hraje se dál a v čínském Shenzhenu je u toho dál náš reportér Jaroslav Plašil.
16: Ano, Marie Bousková po vyhraném tiebreaku ztratila servis hned na začátku zase druhé sady, takže se jí stalo něco podobného, co úvodu zápasu, kdy také po vedení 1-0 Kartelové přišla ztráta podání Marie Bouskové. Teď je to zatím tedy ještě jenom 1-0, ale za chvíličku to může být potvrzený break pro Kartelovou, která v tuto chvíli vede při svém podání těsným rozdílem 30-15. Ta ztráta byla celkem nešťastná, Marie Bouskové nevyšlo několik těsných míčů, snad ještě dokáže zase najít cestu k tomu, aby se dostala do setu tak, jako se jí to povedlo v prvním setu zápasu, kdy také musela dotahovat. Teď tedy na podání Kartelová soupeřka Marie Bouskové, která připravena na returnu backhand křížem od Bouskové, backhand také soupeřky. Bouskové se teď nepovedlo zahrát úder z backhandu se spodní rotací hodně do autu. Teď nechtěně zacílila Marie Bousková, která teď strhla míček až příliš a tak je to teď 40-15 pro Kartelovou, která má dobrou možnost pojistit si teď těsný náskok a zase na tom být trošku lépe než v závěru první sady, kdy přeci jenom se zřejmě projevily větší zkušenosti Marie Bouskové v tiebreaku, který byl celkem jednoznačný vzhledem k tomu, jak byl napínavý předchozí průběh. Teď Kartelová na podání vede 40-15 při svém servisu, má teď balonek nad hlavou a Marie Bousková teď tlačí do forehandu, ale tam je silná Kartelová ze své forehandové strany, ale teď zaskočila Marie Bouskovou i z backhandové strany úderem po čáře a následný forehand do růžku už byl neomylný, takže Marie Bousková teď prohrává 0-2 na začátku druhé sady, poté co se mi vložila do úst Kateřina Siňaková jako deblistka, kterou jsem tam teď zahlédl na české lavičce. Ta je připravená dnes do 4, připomínám, pokud kapitánka Barbora Strýcová nahlásila jména, tak říkala, všechny tenistky jsou připravené. Dnes to udělala tak, že tým vyhodnotil, že nejlépe to bude pro český celek tak, když bude hrát první zápas Marie Bousková jako dvojka, Linda Nosková pak jako jednička a na závěr Karolína Muchová s Kateřinou Siňakovou jako deblový pár. Teď Marie Bousková na podání, stav 15-0, konečně zase česká hráčka ve vedení, byť je zatím to vedení samozřejmě těsné, vzhledem k tomu, že teď před chviličkou začala Bousková servírovat. Ale připomenu stav 7-6 a zatím teď 0-2 ve druhé sadě tohoto zápasu. Bousková už servíruje do forehandu Kartelové, která vrací k základní čáře. Kartelová popošla do kurtu a tlačí na Marii Bouskovou. Teď je to další krásný forehand křížem od Kartelové. Bousková se stále brání, ale má to složité a další rána z forehandu už je vítězná. Forehandové údery za sebou dostali Marii Bouskovou do neřešitelné situace i proto, že Kartelová si hodně otevřela kurt svou křížnou ranou a pak už cílila po čáře do pozic, která byla velmi jednoduchá pro Kartelovou a velmi složitá pro Marii Bouskovou. Takže ta teď jde podávat za stavu 15. Obě úvody setů rozhodně jsou lepší pro Kartelovou, tak snad bude platit to, co platilo v první sadě, že Marie Bousková postupně dokázala skrotit soupeřku, která je teď opravdu na koni a povede teď určitě 30-15, protože úder Marie Bouskové vypadalo, že byl dlouhý a Marie Bouskové teď hrozí další ztráta podání a samozřejmě se dvěma breaky dolů to už by se dotahovalo o poznání hůř, než když to je jen jeden break v uvozovkách. Marie Bousková teď bude dělat určitě všechno pro to, aby dokázala ještě srovnat, ale teď se jí to určitě
2: nepovede tak, že by si pomohla prvním podáním, to je škoda, dlouhý první servis. Kartelová teď připravena napřímo na druhé podání Marie Bouskové, která servíruje za stavu 7-6-0-2 a v tuto chvíli 15-30. Druhé podání Bouskové dobré, ale pomalejší, kratší servis a Kartelová mohla využít toho tlaku, ale zatím se nepovedlo Marii Bouskovou zatlačit tak, že by z toho Marie Bousková nemohla tvořit a právě teď vytváří krásnou ránu po čáře, takže Bousková teď dostala šanci. Kartelová si netroufla na razantní return, byť se to pro ní nabízelo, ale Britka dala přednost jistotě a Marie Bousková toho využila a tak teď srovnává na 30 obě v tomto servisovém gemu Marie Bouskové, ale stále ještě nemá vyhráno, pokud jde nejenom o tento servisový gem. Marie Bousková teď po té, co si vybrala balonky za stavu 7-6-0-2 a 30 obě, bude znovu servírovat, tentokrát z pravé strany. Servis, který zvedá páska do autu, elektronické hlášení je jasně slyšitelné ve vysílání Radiožurnálu Sport. Marie Bousková teď bude servírovat znovu z pravé strany dvorce, ale už opatrněji, a to také dělá Kartelová, okamžitě teď začala tlačit, jako by si uvědomovala to, co před chviličkou udělala, že už rozhodně opakovat nechce. Dva zase krásné forehandové údery, jeden předfinální, jeden finální. Marie Bousková nedostala šanci teď po kratším, pomalejším servisu číslo 2. Teď snad si vytvoří lepší pozici v podání číslo 1. Teď Marie Bousková za nepříznivého stavu 30-40. Je tady breakball pro soupeřku, šance jít do trháku celkem už významného 3-0. Ale Marie Bousková se brání a krásným přechodem k sítě se zatím ubrání tomu hrozivému scénáři. 40 na obou stranách po náběhu Bouskové k síti, která si teď došla pro vítězný míč a zahrála přesný stop volej z forehandové strany křížem. Krásně zahrané, Marie Bousková si tímto úderem už v zápase několikrát udělala radost a také fanouškům, které slyšíte v hale v Šenčenu. Teď už si zase čeští fanoušci si sedají a budou sledovat podání Marie Bouskové za stavu 0-2 a za schody. Marie Bousková teď naštěstí dostala dlouhý return, protože jinak by bylo zle. Úder ani možná nechybilo tolik a mohl zapadnout do růžku, ale tak to má Marie Bousková výhodu a šanci snížit na 1-2 a tak trošku zopakovat snad i ten scénář z první sady, kdy také 0-2 česká hráčka prohrávala. Teď servis z levé strany, Marie Bousková podává na Kartelovou, která hraje backendem po čáře velmi silně. Marie Bousková jen tak vybrala úder, Kartelová zkracuje hru, Bousková tam je ještě, ale už zároveň nedokázala zakroutit balonek tak, aby jej dostala do kurtu. Teď měla sice Marie Bousková rychlé nohy, to platí stále, ale už nedosáhla na úder tak, aby jej mohla správně zahrát. No a tak Kartelová zase srovnává na schodu a zase má šanci, že si třeba může vytvořit breakový míček navíc. Teď zatím platí, že vede Britka 2-0 na začátku druhé sady. První set skončil až v tiebreaku. Tiebreak ovládla Marie Bousková 7-2, ale jinak ten předchozí průběh byl hodně vyrovnaný a Britka byla dokonce dlouho lepší hráčkou v tomto už konečném prvním setu, uzavřeném prvním setu. Ten druhý je naprosto otevřený. Britka Kartelová do něj vstoupila mnohem lépe, vede zatím 2-0 a teď Marie Bousková podává za schody. Schoda a teď je druhý dobrý servis Bouskové. Out z returnu Kartelové. Teď Marie Bousková se toho nebála a pomohla si hezkým druhým servisem, který měl lepší délku než ty předchozí, ze kterých mohla Kartelová útočit, avšak to také několikrát udělala velmi dobře. Teď má Bousková výhodu z levé strany. Bude podávat česká tenistka za stavu 7-6-0-2. Výhoda pro Marii Bouskovou, která jde už zase na svou levou stranu a už je připravena podávat. Bouskové krásný servis na střed, Kartelová vrací forehandem k čáře. Hezký úder, další forehand Kartelové a Bousková se musí bránit, musí teď běhat hlavně do svého pravého růžku Marie Bousková, ale teď už to neplatí, protože jí soupeřka roztáhla na druhou stranu a Marie Bousková se už backendovou ranou neubrání. No ranou samozřejmě v uvozovkách, protože Kartelová vyslala ránu forehand po čáře a Marie Bousková už se snažila backendem jenom hlavně dosáhnout na úder. Vyblokovala jej sice, ale jen do výšky a ne tam, kam by míček měl padnout tak, aby si Marie Bousková mohla zapsat další bod. Teď je to zase další schoda. A tak Marie Bousková to musí zkoušet znovu vybudovat si gembol za nepříznivého stavu 0-2 na začátku druhé sady. Bouskové servis do forehandu Kartelové, která okamžitě snažila se atakovat růžek Bouskové, ale ta byla připravena a teď hezky pracovala Bousková s ranou soupeřky. Ani nemusela dávat takovou ránu, stačilo jí vyblokovat míček a mít dobrý směr, takže Bousková teď zacílila na čáru a povedlo se jí úder po čáře z forehandu přesný. Kartelová už ani neběžela za balonkem. A tak je tady další výhoda české tenistky, která hodně bojuje teď o svůj druhý servisový gem ve druhé sadě, aby ji nestratila. A teď je blízko. Marie Bousková jde k síti a bezpečně uhrává krásný volej do růžku. Bousková snižuje na 1-2 a snad se zase dostane do setu, tak jako se jí to povedlo na začátku zápasu, kdy také přišla jednou o podání.
10: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
3: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
18: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
19: Dobrý den.
3: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
19: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna byla odpuštěna. Na druhou stranu jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
10: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
3: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
20: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodné, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
10: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
3: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
10: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Snad nemáte deprese, když posloucháte úterní Radiožurnál Sport. Ve 12 hodin 46 minut české a britské tenistky hrají v Číně o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové a stále je přímo na místě reportér Jaroslav Plašil.
2: No, dostal si mě hezky potlak, Karle, děkuji za slovo. Marie Bousková teď samozřejmě přímá podání Sany Kartelové, která vede zatím stále ještě 2-1 ve druhém setu. První set, připomínám, Marie Bousková vyhrála v tiebreaku, byť sada se nevyvíjela ze začátku dobře pro českou hráčku, tak tiebreak už byl parádní. Teď ještě k tiebreaku hodně daleko, Kartelová útočí na Marie Bouskovou a útočí velmi dobře z forehandových úderů. Teď Kartelové Marie Bousková neuhrála nic, jenom pokaždé musela vrátit míček a doufat, že se třeba Britka bude mýlit, což se nestalo. Opravdu, jakmile tlačí Kartelová na Marii Bouskovou z forehandu, tak je Češka ve velké defenzivě často a tak i proto teď prohrává 1-2 zatím a Kartelová má výhodu breaku 2-1 a teď už 30-0 přímý bod z podání pomáhá Britce, takže Britka může odskočit Marii Bouskové. V prvním setu se jí to právě v této fázi setu nepovedlo. Tam ze stavu 2-0 nevytěžila už nic navíc Kartelová, pokaždé už pak se dostávala jen do těsného náskoku od stavu 2-2. Teď Britka servíruje za stavu 2-1 a teď už to vypadá, že se přiblížila výrazně tomu stavu 3-1, protože další přímý bod z podání a 40-0 pro Kartelovou. Hodně snadný servisový gem teď zatím pro Britku, potom velmi dramatickém, ve kterém Marii Bouskové hrozilo, že po druhé v setu ztratí servis. Naštěstí se to nestalo. Teď Marie Bousková připravena na příjmu, ale Kartelová je na tom teď výrazně lépe. Podává za vedení 2-1, 40-0. Připomínám ale, že Bousková vyhrála první sadu v tiebreaku, takže zatím stále má v zádech vedení 1-0. Kartelová teď je na podání z levé strany dvorce. Dobrý servis do backendu Bouskové, která hrála krásný křížný backend, byť z velké výšky, protože Kartelová dala balonku odskok, tak Bouskové se povedlo si s tím poradit a krásně zacílila ke vzdálenější lajně z backendu z výšky obouruč. Parádní úder Marie Bouskové, která snížila, ale jenom z jejího pohledu na 15-40, stále je na tom velmi dobře Kartelová při svém servisovém gemu. 40-15 pro Britku, která teď se dívá na druhou stranu dvorce, aby zkontrolovala, jestli je Marie Bousková připravena. Ta už se snažila vybrat ránu, která byla ale dlouhá, takže další servis, druhý servis kartelové a Marie Bousková jde kousíček dopředu, ale ona samozřejmě není žádnou agresivní ranařkou, která by nějak mocně atakovala slabší, pomalejší druhé servisy soupeřek, to platí tak nějak obecně, nejenom v tomto zápase. Teď se o něco podobného možná Marie Bousková pokoušela, ale úder jí neposlechl, skončil kousíček vedle čáry, úder Pučáře, tedy nepřesný, a tak opravdu Britka Kartelová ve vedení 3-1 a poprvé tak se dopracovala do tohoto stavu v tomto zápase. V prvním setu se jí nepovedlo náskok využít, teď zatím udržuje výhodu jednoho breaku a na podání jde teď Marie Bousková. Samozřejmě teď tenistky ještě zůstávají na svých stranách. Marie Bousková teď bude podávat a bude se snažit snížit skóre. Zatím prohrává 1-3 ve druhé sadě. Kartelová už je připravena, stejně tak jako Marie Bousková na podání. Servis české hráčky do vzdálenějšího rušku. Kartelová forehandem vrací na střed a v zápětí Bousková chybuje. Tak další úder z forehandu zazlobil Marie Bouskovou, byť tentokrát to nebylo tak dobře umístěno, ale razance tam byla a Marie Bousková už nedokázala umístit míček přesně do kurtu, takže prohrává teď při svém podání 0-15. Zatím Kartelová teď lepší na začátku druhé sady hráčkou než ta česká, ale české hráčce teď hodně pomáhá přímý bod z podání. Kartelové se nepovedlo balonek trefit čistě. Míček skončil od rámu v autu, takže Bousková má přímý bod z podání a srovnává na 15 obě teď při servisovém gemu české tenistky, která se snaží zajistit první český bod v tomto duelu, v tomto zahajovacím duelu vůbec celého programu, celého finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Teď dlouhý míček od Marie Bouskové z backendu po čáře skončil až za základní čarou, takže je to teď zase lepší pro Britku, která

0: Tady. Marie Bousková by ráda určitě i druhý set za tohoto stavu dovedla do tiebreaku, protože to by znamenalo, že se jí podaří zlikvidovat náskok soupeřky. Ten je zatím stále jeden break, 3-1 pro Britku Kartelovou. Marie Bousková teď ale si pomáhá servisem a vede teď 40-30 při svém servisovém gemu. Bousková teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce. Dobrý servis, krásně k čáře. Bousková jde k síti a krásně z voleje ze vrchu. Byla to taková napůl smeč a napůl volej. Jenom takový technická smeč, bych spíš řekl ve výskoku, ale Marie Bousková si vytvořila podmínku krásným servisem opravdu, kdy soupeřku vytáhla hodně do strany. Kartelová zvedla balonek do velké výšky a Bousková běžela k síti, vyskočila si na úder a se jí povedlo snížit, stále je to ale náskok jednoho breaku pro Kartelovou, která vede 3-2 ve druhém setu. Připomínám, první sadu vyhrála v tiebreaku Marie Bousková.
1: Posloucháte dál úterní vysílání radiožurnálu Sport, je 12:52 a samozřejmě nejenom tenisový Billie Jean King Cup bude plnit naše dnešní odpolední a večerní vysílání. Rozhodne vás chci pozvat taky na rozhovor s Pavlem Nedvědem, pokud jste ho neslyšeli, tak Karel Schamberger a Lukáš Michalík si povídali s manažerem české fotbalové reprezentace Pavlem Nedvědem. Ten rozhovor jsme odvysílali po 11. hodině, tak jednak si ho můžete klidně zpětně dohledat v našem vysílání, nebo můžete počkat taky po konci tenisu. Vám ho nabídneme v repríze. No a samozřejmě, jak už jsem taky několikrát dnes říkal, nebude vysílání jediného čistě sportovního rádia dnes pouze tenisové, ale nalákat určitě můžu taky na hokej. V 18:00 se začne hrát extraliga v Pardubicích, které budou hostit Liberec a o půl hodiny později pražská Sparta proti Mladé Boleslavi. No a ještě takový ten větší rozhovor, který většinou míváme po 17. hodině. Martina Kratochvílová, Michala Nagy dnes o jumpingu, tak to mě třeba zaujalo. Myslím, že to je rozhodně tedy téma a odvětví, o kterém toho moc nevím, tak se rozhodně velmi rád dozvím více. Teď už ale pomalu, ale jistě pojďme zase zpátky na tenis. Můžu připomenout, že čeští reprezentanti ve čtvrtfinále Davisova poháru se utkají s Kanadou. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu, a když se tedy vrátíme úplně do současnosti do 22. září, tak nás samozřejmě dál zajímá především i jak si české tenistky v Shenzhenu vedou v poháru Billie Jean Kingové. Stále společně sledujeme díky Jaroslavu Plašilovi duel, ve které Marie Bousková nastoupila proti Soneji Kartelové, a tak vracíme slovo právě do Číny.
0: Marie Bousková, připomenu, vyhrála první sadu v tiebreaku, ten druhý set se zatím vyvíjí lépe pro soupeřku, která má stále výhodu breaku, vede 3-2 a 15-0. K tomu teď na straně Marie Bouskové je teď příjem na servisu, teď tedy Kartelová, která nějakou dobu nehrála, teď se vrací, ale nevypadá jako tenistka, která by měla několika měsíční pauzu. Kartelová teď podává na Marie Bouskovou, která zatím prohrává ve druhém setu s českou tenistkou. Je tady samozřejmě i krom kolegyně v týmu i řada fanoušků, kteří teď tlačí Marii Bouskovou k dobrému výsledku a úvodní výhře, ale Marie Bousková zatím to nemá jednoduché a teď navíc chybuje z backendu po čáře. Tenhle úder zatím Marii Bouskové nejde tolik, ne že by byl technicky nějak špatný, to rozhodně bych si netroufl takto říct, ale zkrátka není zatím úplně přesný, je celkem teď velká chybovost na straně Marie Bouskové právě z tohoto místa, ale z těchto pozic, ale zase na druhou stranu ono k tomu přispívá i to, že je dost často pod tlakem silnějších úderů Kartelové z forehandové strany, která hraje třeba forehand křížem, a Marie Bousková se to pak snaží i nějakým způsobem, nebo hraje forehand po čáře, třeba Marie Bousková se to snaží nějakým způsobem změnit. Teď Marie Bousková je zase pod tlakem, ale Kartelová pomáhá chybičkou. No a je to 30-15 pro Kartelovou, stále ještě vedení, ale Marie Bousková teď dostala snažší bod, teď když je na příjmu, takže teď česká hráčka by toho mohla využít. Marie Bousková proti ní, Kartelová dvojka. Británie pro dnešní den. Možná, že české tenistky a kapitánka Barbora Strýcová tušili, že tam Britky Kartelovou nasadí, protože mají ještě samozřejmě v týmu možná zkušenější Dartovou a samozřejmě jedničku Katie Boltrovou, ale po těch trénincích, které tady viděli, tak si myslím, že se Češky spíš připravovali na to, že proti ním bude hrát Kartelová, která tady hrála asi nejlépe v tréninku z těch hráček, které by mohly plnit

0: roli dvojky. Marie Bousková teď právě s touto tenistkou bojuje a ukazuje se, že to nebyla určitě špatná volba pro britský tým, protože Kartelová hraje výborně. Na druhou stranu ona už na jaře dokázala porazit i celkem zvučné hráčky. Porazila v Americe Madison Keysovou například, takže rozhodně předtím další skvělou Američanku Navarovou, takže rozhodně byla ve formě na začátku roku a teď se do ní zase možná vrací. V zápase s Marií Bouskovou rozhodně ukazuje, že dokáže být velmi nebezpečnou hráčkou. Marie Bousková teď připomenu stav 7-6, 2-3 a teď je to 30-30 při podání Kartelové. Backhand k čáře, hezky poslaný Marie Bouskové, paráda, paráda. Marie Bousková má teď šanci na break za stavu 40-30 teď pro českou hráčku. Za stavu Kartelové samozřejmě 30-40. Marie Bousková teď si troufla na krásný backhand, byť k těmto úderům se nedostává tak často z pravé strany backendem obouruč až do vzdálnějšího levého růžku, ale vyšlo to parádně Marii Bouskové a Kartelovou tím zaskočila. V době, kdy už se hraje hodinu a 40 minut, teď tedy naděje pro českou tenistku, která se ovšem zase brání silným úderům Kartelové, která teď hraje backhand křížem. Backhand po čáře teď Kartelové a jenom vyblokování úderu balonkem se spodní rotací od Bouskové, která už při snaze doběhnout míček na backendové straně jenom plácla do balonku, ale míček už nepřešel síčku. Teď byla pod velkým tlakem Marie Bousková, Kartelová rozběhala českou tenistku a byť se to zdá jako velmi těžké, až někdy nemožné, tak teď se jí to povedlo a Bousková už neměla sílu a pozici dobrou pro poslední ránu, tedy poslední v této výměně, protože další už nebyly potřeba ze strany Kartelové. Ta tedy odmazala breakovou šanci Bouskové, servíruje za schody. Síť teď překážela Britce Kartelové a tak to bude druhé podání pro Marii Bouskovou. Zase zpráva, že by si třeba mohla vytvořit další breakovou příležitost s nás než z prvního servisu, ale ono to někdy úplně opačně. Bousková teď, ale ano, škoda, chybuje právě z druhého podání, kdy si troufla na to zatlačit na Britku. Agresivita, razance nechyběly, ale přesnost ano, takže je to výhoda naopak pro Kartelovou, která teď celkem snadno přišla k bodu a tak teď vytěžila maximum ze svého druhého podání. Teď bude servírovat na Marii Bouskovou za vedení. Má na své straně samozřejmě pozitivní stav vedení na gemi 3-2 a teď ještě navíc výhodu při svém podání. Out teď ve snaze zahrát technický servis ke vzdálenější čáře. Balonek ale neposlechl úplně dokonalé Kartelovou a tak je tady druhé podání. Marie Bousková na returnu, Kartelová na podání za stavu 7-6 pro českou hráčku první set, 3-2 pro tu britskou, naopak druhá sada. Britka si stále drží náskok jednoho breaku a teď se o to snaží při svém podání v šesté hře druhé sady. Kartelová na podání, Bousková vrací backendem křížem, krásný úder Bouskové a Kartelová už nevybere. Pěkně Marie Bousková, krásný ostrý úhel z backendové strany. Sice se ještě Kartelová dostala k úderu, ale ten už neměla pod kontrolou, balonek vyhodila a tak je to schoda. Marie Bousková ještě má šanci, což samozřejmě ví i kapitánka Barbora Strýcová, která vyskočila z lavičky. A ta je v hodně silné komunikaci s Marii Bouskovou, tak to bylo i v předchozím zápase Billie Jean King Cupu, když se rozhodovalo o postupu českých tenistek právě sem do Číny. Ale o tom zase třeba někdy příště. Teď je duel Marie Bouskové a Kartelové, která teď backendem tlačí na backend Marie Bouskové. Teď je to forehand Kartelové klajně poslaný a velmi prudce a přesně poslaný. Takže Marie Bousková, která v této výměně rozhodně neměla navrch, tak už nedosáhla na míček a Kartelová připisuje další bod v duelu s Marií Bouskovou. Teď to znamená, že má výhodu při zatím nepříznivém skóre na sety, ale příznivém na gemi pro Britku. Připomínám 6-7, 3-2 stále platí ve druhé sadě. Teď z pohledu Britky Kartelové, která má další šanci na to jít do náskoku 4-2. Zatím je to 3-2 a výhoda pro Kartelovou. První podání velmi dobré, Bousková vrací, kratší míček, okamžitě atakuje teď Kartelová, Bousková se brání balonkem s velkým odskokem, ale následná forehandová rána už je neřešitelná pro Marii Bouskovou a je to 4-2. Kartelová vráží, hraje zatím velmi dobrý zápas. Navzdory tomu, že první sadu ztratila v tiebreaku, tak platí, že je určitě co do úderů, tak silnější hráčkou, hlavně z forehandové strany, dokáže přetlačit Marii Bouskovou, zatlačit ji a zahnat do ať už jednoho nebo druhého kouta, protože Kartelová má silné rány jak po čáře, tak křížem z forehandu, hraje velmi dobře. Marie Bousková má také samozřejmě své zbraně, ale Kartelová často neumožňuje české hráčce, aby je vůbec mohla použít. Marie Bousková teď na servisu, stav nepříznivý, ve druhém setu prohrává česká tenistka 2-4. Servis do autu teď pro Marii Bouskovou, menší komplikace, už tak je to teď hrozivé, skore 2-4. 2-4 ve druhém setu, připomínám, ten první Bousková vyhrála v tiebreaku, takže stále na tom je ještě o trošku lépe, ale Britka Kartelová je teď lepší hráčkou na kurtu a ukazuje teď, že se toho nebojí, i když z forehandu teď hodně přestřelila dvorec a toto jsou právě chvilky, případy, kdy Marie Bousková může něco vytěžit ze svých zkušeností, přeci jenom některé míčky, body Kartelová Marie Bouskové nechtěně daruje, což byl právě tento případ, ale Kartelová si to teď může dovolit, může hrát teď uvolněně, protože je na příjmu. Tlak je teď na Marii Bouskové, která teď se snaží dohrát výměnu u sítě a to by se jí mělo a také se jí to podařilo krásně. Pod kontrolou zahraná smeč při postupu k síti. Marie Bousková si krásně připravila pozici výtečným servisem, vytáhla soupeřku do strany. Kartelová jenom vyblokovala balonek do výšky a Bousková zatlačila na Kartelovou, která teď asi tak metra půl za základní čarou je připravena na další ránu české hráčky. Marie Bousková servíruje teď s rotací ostře k čáře a pěkně, přesně a navíc účelně, protože Kartelová už balonek nedostala pod kontrolu, takže přímý bod z podání 40-0. Teď Marie Bousková by snad mohla projít servisovým gemem trošku s nás, než v předchozích případech, to by se jí určitě hodilo. Marie Bousková ale stále, připomínám, prohrává 2-4, takže se jenom snaží o snížení stavu teď ve druhém setu. Kartelová teď vráží backhand křížem krásně, klajně poslaný, Kartelová jde k síti a dohraje bezpečně výměnu opatrnějším backhandem na druhou stranu po čáře, ale teď už si Britka opravdu jenom hlídala vzdálenost, hlídala si, aby míček dostala do správného místa, aby neudělala zbytečnou chybu, protože Marii Bouskovou měla na druhé straně kurtu a pro ní to byla výborná pozice. Kartelová teď zase ukázala sílu svých úderů Marii Bouskové, která teď bude servírovat. Stále ještě vede 40-15 česká hráčka, ale musí počítat s tím, jak kvalitní soupeřku má stále na druhé straně v tomto servisovém gemu, který ještě samozřejmě může pokračovat dlouho. Bousková teď chviličku zarazila přípravu na druhý servis. Teď ještě řekneme také posluchačům Radiožurnálu, jak se tento zápas vyvíjí. Marie Bousková teď snižuje ze svého pohledu na 3-4 ve druhém setu. Stále je tedy break dole, stále ve výhodě teď ve druhém setu Kartelová, která má silné forehandové údery. Zatím je teď lepší hráčkou ve druhém setu. Ten první, připomínám, Bousková vyhrála v tiebreaku. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: A ve 13 hodin a 4 minuty si na chviličku můžeme vzít zase slovo ve studiu Radiožurnálu Sport, protože samozřejmě v Šenčenu je teď delší přestávka mezi gemy a můžu krátce přiblížit jeden moc hezký sportovní příběh z Afghánistánu, protože o historický úspěch sportovkyň z tohohle státu se na asijských hrách postarala cyklistka Fariba Hashimová, konkrétně asijské hry se konají v Japonsku. No a Fariba Hashimová skončila druhá v silničním závodě s hromadným startem. Je to dívka, která v začátcích své kariéry se musela převlékat za muže, aby vůbec ve své vlasti mohla na kole jezdit, trénovala na vypůjčeném kole. No a teď tedy doufá, že její výsledek by mohl inspirovat další ženy v zemi, kde vládne radikální islámské hnutí Talibán. Je to 19. medaile v historii asijských her pro Afghánistán, ale vůbec první, tedy kterou získala žena, navíc uspěla v celosvětově rozšířeném sportu, zatímco její předchůdci se prosadili na stupně vítězů vlastně převážně v bojových sportech. Hashimová startovala už na olympiádě v Paříži, na mistrovství světa v Curychu předloni dojela sedmá v závodě s hromadným startem do 23 let. Žije už několik let v Itálii, kde závodí za profesionální tým Vini Fantini Beeping. No a na asijských hrách si ale musela poradit bez obvyklého servisu, protože ten prostě a jednoduše afghánský národní svaz poskytnout ani nemohl a nechtěl. My se pojďme ale ve vysílání Radiožurnálu Sport od cyklistiky znovu věnovat tenisovému Billie Jean King Cupu. Hraje se v Číně. Marie Bousková stále ten první dnešní duel proti Britce Kartelové a je u toho dál Jaroslav Plašil.
0: Beretka Kartelová stále v ráži, ve druhém setu vede, připomínáme 4-3 a teď se zase snaží podržet si výhodu breaku při svém podání 15-0 pro Beretku Kartelovou. Na podání teď tedy britská hráčka napřímo Marie Bousková, která sice vyhrála první sadu v tiebreaku, celkem hladce prošla tiebreakem, ale už předchozí průběh byl pro ní dost složitý, dokázala srovnat manko, teď se o to pokouší i ve druhém setu, ale na druhé straně opravdu velmi dobrá soupeřka a navíc povzbuzená tím, že teď si náskok na rozdíl od první sady dokáže udržovat a teď se jí to může povést znovu a tím by se už konec druhé sady dost přiblížil, protože připomínám stav 4-3 a 30-0 teď z pohledu Britky, která servíruje z pravé strany své polovičky dvorce. Dobrý servis? Ne, tak nakonec dlouhý, vypadalo to teď všelijak, ale samozřejmě elektronické hlášení je určující a tak jste slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport Out a druhé podání z pohledu Kartelové. Druhé podání také samozřejmě napřímo pro Marii Bouskovou, která teď vytěžila z druhého servisu alespoň to, že dokázala přesně zacílit a zároveň dát míčku slušnou ránu, slušnou sílu. Takže Kartelová už se nedostala ke svému obávanému tlaku a kazí z forehandové strany, což u ní není zase až tak obvyklé. Teď je to ale stále ještě 30-15 pro Britku. Lepší zpráva tedy, že je stále ve vedení, i když Marie Bousková teď ukázala, že i na returnu může samozřejmě uspět, ale teď se jí to nepovede. Kartelová zatlačila první ranou Marii Bouskovou a tou druhou už si zjednala definitivní respekt, ale tohle je věc, o které už jste slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport mnohokrát. Forehand z levé strany doprava, když si Kartelová oběhne míček, tak to je fantazie, co ona předvádí. Teď se snaží taky skvěle zaservírovat, což se jí daří. Bezpečně Kartelová uhájila svůj servisový gem na to, že ten stav může být stále těžší a těžší. Tím, jak se blíží konec, tak teď tedy velmi zkušeně Kartelová podržela set a servis tedy a set je už v dohlednu pro britskou tenistku, která vede 5-3 v tuto chvíli a Marie Bousková teď bude pod velkým tlakem, protože bude teď se snažit servírovat tak, aby set ještě neskončil. Při podání Marie Bouskové to teď bude všechno otevřené, troufám si říct, vzhledem k tomu, co jsme zatím viděli v tomto zápase. Marie Bousková se snaží ale ukázat opak, okamžitě jde k síti, je aktivní a ukončuje výměnu krásným stop volejem hned za síť poslaným křížem. Hezky si teď počínala Marie Bousková, prvním servisem si vytvořila dobré podmínky pro útok a nádherně strhla míček z backendové strany z výšky přes síť, tak aby už Kartelová neměla šanci a to se přesně všechno povedlo. Bousková teď vede 15-0 ve snaze snížit, alespoň snížit v tuto chvíli náskok soupeřky, která ale stále vede 5-3 ve druhém setu a je hodně blízko od toho, aby srovnala stav setu. Kartelová 2 metry za základní čarou jde kousíček dopředu, forehand na střed, Bousková hraje také forehandem na střed, forehand k čáře, krásně Kartelová poslala a Bousková už nevrátila. Kartelová vynikající, opravdu vynikající v této činnosti a Bouskové nedává šanci, takže teď česká hráčka podává za už mnohem horšího stavu. 3-5, 15 obě. Pro Kartelovou jsou to jen 3 balonky od konce druhé sady. Zatím tu první vyhrála Marie Bousková v tiebreaku, ale druhý set k němu má blízko Kartelová. Ta je teď napřímo, podává Bousková ovšem s dotekem balonku opásku, takže se bude podání opakovat. Ještě 2 pokusy má stále Marie Bousková po zahlášeném prvním servisu. Bousková teď je na podání, napřímo Kartelová, která teď je hodně na pravé straně. Tuší, že tam právě cílí Marie Bousková a to se jí také splnilo, jenomže Bousková zahrála do autu, takže Kartelová nemusela zasahovat. Marie Bousková se teď dívá, kde stojí soupeřka, vybírá si teď stejné místo. Kartelová forehandem k čáře zatlačila na Marii Bouskovou a ta se neubránila. Úder letí mimo a tak Kartelová je blízko, opravdu blízko. 2 balonky od vyhrané sady. Číslo 2, první set vyhrála Marie Bousková v tiebreaku. Ten druhý ale se vyvíjí zatím mnohem lépe pro britskou soupeřku. Kartelová teď v tuto chvíli vede 30-15 a vypadá teď velmi sebevědomě na kurtu. Aby ne, však také má v zádech velmi nadějné vedení teď. Taky stále tu připomínanou roli, že v tomto zápase je tlak spíš na Marii Bouskové, která je favoritkou. Kartelová ale ukazuje své technické a fyzické parametry v tomto zápase neustále. Teď krásný backendový úder po čáře, hezky rychlý, prudký a teď křížný backend Kartelové, která teď jde pro další backendovou ránu. Teď je to forehand Kartelové spíš udržovací, ale udržela balonek ve hře. Vousková se ale vymanila z těžké pozice hezkým úderem s dobrou délkou a Kartelová přehazuje kurt. Tak teď Marie Vousková to vydřela doslova, protože ve výměně nebyla lepší hráčkou, ale dokázala si dobrým úderem s dobrou délkou poradit a dostat se do lepší pozice. Kartelová pak už neměla dost dobré podmínky na rány, které jí tady píšou, které jí náramně sedí z forehandu, chybovala a tak je to 30 obě. Bousková teď na podání na pravé straně své polovičky dvorce. Těžký okamžik pro Marii Bouskovou. Teď hrozily setboly, ale Marie Bousková dokázala teď alespoň v tuto chvíli ustát tlak soupeřky. Krásný servis, ale hezký return také Kartelové. Bousková se vydávala k síti, dostala úder pod nohy, dokázala si poradit, ale od té chvíle byla zároveň v defenzivě a v těžké pozici, protože Marie Bousková už musela zůstat u sítě a doufat, že prostě Kartelová udělá chybu, a to se nestalo. Kartelová dokázala prohodit Marii Bouskovou, která tak bude odvracet setbol. Druhý set tedy teď se vyvíjí fantasticky pro Kartelovou, která má k vedení 5-3 setbol při podání Marie Bouskové, která prohrává při svém servisu 3-5, 30-40. Kartelová připravena přijímat podání Marie Bouskové, která teď zapodávala celkem slušně, ale backhand Kartelové byl velmi dobrý. Forehand Kartelové teď do backhandu Bouskové. Teď je to forehand křížem od Kartelové. Obraný úder Bouskové, teď je to backhand k čáře od Bouskové, forehand s horní rotací od Kartelové, teď hraje pod velkým liftem a pod velkou kontrolou Kartelová, útočí, stupňuje tlak, Marie Bousková se ještě brání backhandem se spodní rotací, Kartelová forehand spíš teď udržovací, tak aby neudělala britská hráčka chybu a Marie Bousková krásný forehand pod velkým úhlem zahraný, pod ostrým úhlem zahraný na to, jak Marie Bousková stála na své levé straně a troufla si na úder z forehandu ke vzdálenější lajně, k té pravé, tak ta rotace byla neuvěřitelná, protože míček neputoval ven z kurtu, ale dovnitř. Takže ohromnou rotaci teď dala balonku zároveň Marie Bousková a povedlo se jí to. Paráda. Tak Marie Bousková odvrátila setbol, ale stále je to ještě výtečná pozice pro Kartelovou, která připomínám pořád vede 5-3 ve druhém setu. 7-6, 3-5 z pohledu Bouskové. Teď je to schoda po té, co Marie Bousková odvrátila setbol. Marie Bousková teď servíruje z pravé strany hezky na střed. Kartelová ale vrací nízký míček pro toto hučení publika. Čínští fanoušci teď byli v úžasu z úderu Kartelové, který byl velmi nízký. Další úder také. Teď Kartelová hraje backendem za síť, kratoučký míč a neřešitelné pro Marii Bouskovou, nádherný dropshot z backendové strany od Kartelovou, která si teď užívá potlesku tribun. Je tady opravdu celkem dost lidí, velmi solidní návštěva na prvním zápase, na to, že ještě nehrají zdaleka domácí Číňanky, které jsou v druhé části pavouka, tak parádní návštěva tady ve zdejším sportovním centru. Odhadoval bych to opravdu na nějaké 3-4 tisíce možná fanoušků tady v hale, která primárně slouží basketbalu, ale může v ní být prakticky cokoliv. I tenisový Billie Jean King Cup, vždyť tady bylo i finále ženské sezony, turnaj mistryni v roce 2019 i s Barborou Strýcovou v deblu, o tom už jsme mluvili, současnou kapitánkou. Ta má teď ale starost o Marii Bouskovou, tak aby neskončil druhý set. Bousková odvrací setbol číslo 2, teď z levé strany musí si pomoci druhým servisem a teď nachytala rotací soupeřku Kartelová, vyhazuje balonek z forehandové strany. To jsou sice případy, které z pravidla končívají lépe pro Kartelovou, ale teď to byla výjimka, která možná potvrzuje pravidlo, protože Kartelová z levé strany hrála forehand ke vzdálenější pravé čáře, to umí náramně, ale teď si neporadila s rotací a Marie Bousková tak dokázala eliminovat další setbol, ale stále je to nepříznivé skóre 3-5. Schoda z pohledu Marie Bouskové. Hezký servis, ale krásný return až k čáře poslaný od Kartelové, který teď posílá do výhody Kartelovou, která ve výměně může mít navrch, ale Bousková se dobře ubránila dobrou délkou a teď běží naopak česká hráčka k síti a smečuje bezpečně do volného prostoru. Paráda. Marie Bousková se teď raduje z toho, jak prošla touto výměnou, protože to nebylo jednoduché. Od začátku byla v defenzivě, ale dokázala přejít dobrou délkou úderu do ofenzivy a nakonec vítězná smeč Marie Bouskové pod velkou kontrolou zahraná. Marie Bousková teď vybírá pečlivě, velmi pečlivě s tenisákou, bude podávat za výhody, stále platí za nepříznivého stavu 3-5, ale odvrátila dva setboly a zase by to trošičku mohlo povzbudit a naopak soupeřku trošičku rozhodit, ale samozřejmě to se ukáže teprve teď v následujících vteřinách a minutách. Kartelová se teď brání úder se spodní rotací od Marie Bouskové, která teď přechází k úderu se spodní rotací z forehandové strany. To protože je pod velkým tlakem, ale dokázala se i tak vymanit z těžké situace. Kartelová chybuje a tak je to 4-5 z pohledu Bouskové. Ovšem Kartelová půjde za chvíli, za minutu a půl servírovat na výhru ve druhém setu, takže Marie Bousková zdaleka nemá vyhráno, byť dva setboly při svém podání odvrátila.
2: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
4: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
5: Co ty zlaté boty už si užila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
6: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
3: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
4: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Nebo na place s Davidem Novotným.
4: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: Na naše moderátorské osobnosti se můžete těšit samozřejmě už zítra, teď je ale pořád ještě úterý 22. září. Posloucháte odpolední Radiožurnál Sport a i dál se budeme věnovat poháru Billie Jean Kingové, tedy tenisu Češky proti Britkám, hraje se v Číně a na místě je Jaroslav Plašil.
0: Marie Bousková teď ve složité situaci, protože se hraje stále ještě druhý set a ten druhý set za chviličku může ukončit Kartelová svým podáním. Připomínám, první sada 7-6 pro Bouskovou, to znamená výhra v tiebreaku, teď je druhý set na podání Kartelová a stav 5-4 pro britskou tenistku. Britská tenistka Kartelová si teď pomohla krásnou ranou z prvního podání, otevřela si dvorec a forehandem zamázla balonek na druhou stranu. Marie Bousková se jde zřejmě pro druhou raketu, pro novou raketu, protože byly tam nějaké potíže zřejmě teď při příjmu, takže Marie Bousková, nevím, jestli nepraskla struna teď české hráčce, ale v každém případě si šla vyměnit raketu. Je to celkem daleko tady odtud z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport až nahoře skoro u stropu této nádherné haly. Marie Bousková teď vrací tak, aby se hrálo forehandem. Teď opakovaně hraje Marie Bousková, kterou Kartelová přehazuje, ale do autu. Tak Marie Bousková teď se vydávala k síti, zjistila, že lob míří z druhé strany, takže se rozhodla vracet, ale nakonec vše vyhodnotila, že už by stejně míček nedostihla, tak jen doufala a opravdu balonek byl dlouhý, bylo by to ale těžké pro Kartelovou, která se pokusila o lob ve chvíli, kdy dostala celkem silný úder na druhou stranu. Na druhou stranu ona ví, že Marie Bousková k síti chodí, takže zkrátka zkoušela teď českou tenistku zaskočit tímto manévrem. To se jí nepovedlo, takže teď 15 obě Kartelová na podání. Na příjmu Bousková, která prohrává 4-5, teď ve druhé sadě. Bousková na příjmu Kartelové se povedlo zaservírovat a Bousková opět vyráží i na druhý servis k síti. Byť to nebyl úplně return, který by jí připravil pozici a to se také potvrdilo, protože Bousková teď ne, že by byla prohozená, ale zkrátka prostřelena, to tak snad říct můžeme. S volejem si neporadila a Kartelová získala snadný bod 30-15, teď ve vedení 5-4 navíc Britka, takže už jenom dva balonky od toho, aby se hrál třetí set tady v Šenčenu v prvním utkání čtvrtfinále turnaje o pohár Billie Jean Kingové, finálový turnaj v Číně. Marie Bousková vyhazuje backhand křížem a tak jsou tady setboly a tentokrát na podání Britka Kartelová, což je mnohem lepší pozice, než kterou měla před chviličkou v servisovém gemu. Marie Bouskové se jí nepovedlo ukořistit ani jeden ze setbolů. Teď má mnohem lepší šanci při svém podání, protože ona bude teď určovat, co se bude dít na dvorci svou první ranou. Kartelová už připravena na podání, tvrdý servis na střed. Eso končí druhý set zaslouženě. Teď srovnává Kartelová, která je odvážnější, aktivnější tenistkou v tomto druhém setu, tak dokázala i udržet náskok, pohlídat si náskok breaku, což se jí nepovedlo v první sadě. No a tak zdaleka a není nic rozhodnuto, rozhodne až třetí závěrečný set tohoto zápasu. Teď Kartelová v doprovodu své kapitánky Kovatovenkové jde do šatny, takže nějakou chviličku se tady hrát nebude, ale v každém případě se za chvíli, až zase Britka přijde, bude hrát třetí rozhodující set tohoto prvního čtvrtfinálového zápasu.

0: 13 hodin 26 minut, skupina Nirvana dohrává v úterním vysílání radiožurnálu Sport. Ještě jednou můžeme připomenout, že čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu utkají s Kanadou. Rozhodl o tom los v Boloni. České a britské tenistky ty dál hrají v Šenčenu o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. V prvním utkání nastoupili proti sobě Marie Bousková a Soney Kartalová a v Číně je náš reportér Jaroslav Plašil.
1: A rozhoduje třetí set, který právě začal podáním Marie Bouskové, která teď vede 15-0 a teď už 30-0. Je to při servisu české hráčky, která vyhrála sice první set v tiebreaku, ale ve druhé sadě už nestačila na aktivně, agresivně hrající Britku, která je silná hlavně ze své forehandové strany. Tam opravdu sbírá velkou porci bodů a to také dělá dost rozdílu mezi oběma hráčkami, byť zase Marie Bousková má bezesporu mnohem větší zkušenosti, což se mohlo projevit třeba v koncovce první sady, kterou ovládla Marie Bousková, přestože se ani první sada nevyvíjela dobře pro českou tenistku. Ale teď by se snad mohla Marie Bousková dostat do vedení při svém podání, což se jí nepovedlo ani v jedné z předchozích sad. Tu první rozehrála lépe Britka, připomínám, ale náskok 2-0 ztratila. No a druhou sadu tam už si Britka náskok dokázala udržet a také Marie Bousková hned na začátku druhé sady ztratila servis. Teď by se jí to stát nemuselo, i protože Marie Bousková je skvělá na nohou, dokázala se dostat výborně teď na špičky a zahrát volej, který nebyl nejjednodušší. Krásně, čistá hra na úvod. Marie Bousková tady proseděla dost času na kurtu sama. A její soupeřka Kartelová naopak se svou kapitánkou zamířila do šatny. To byl velký rozdíl, jakoby Kartelová chtěla nechat soupeřku, ať se v tom chviličku podusí, jak se říká. Ale první hra, třetí rozhodující sady byla tedy excelentní z pohledu Marie Bouskové, která zatím za stavu 1-1 tedy vede. 1-0 ve třetím setu a teď bude poprvé ve třetí sadě přijímat podání. Už ví, co jí zhruba čeká v tomto duelu, ale samozřejmě to věděla tak nějak i před utkáním, protože Marie Bousková, pokud se nemýlím, tak předloni v Paříži porážela Kartalovou, byť jsou to na Antuce jiné podmínky, tak ale alespoň něco si z toho zápasu taky může pamatovat a může se jí to hodit v tomto dnešním duelu. Zatím velmi vyrovnaném duelu, možná až nad očekávání velmi vyrovnaném duelu. Přeci jenom Češky jsou favoritkami, ale hned na začátku se ukazuje, jak je nevyspytatelná soutěž Billie Jean King Cup. Marie Bousková teď aktivně běží k síti, soupeřka ji přehazuje, ale až příliš daleko za základní čáru, takže Marie Bousková si řekla o první bod a také jej dostala. A hned je to lepší. 1-0, 15-0 pro Marii Bouskovou. Fanoušci české hráčky se snažili zase trošku povzbudit tenistku, která má velké potíže se soupeřkou ze druhé stovky světového žebříčku Kartalovou, ale jak už jsme říkali, Kartalová se nějakou dobu nepředstavila na velkých turnajích a když hrála na jaře, tak hrála výtečně. Teď Kartalová seká balonek, úder se spodní rotací nevyšel, takže backendový úder končí v síti, Marie Bousková vede teď ještě víc při podání soupeřky 30-0. Při svém pokusu teď nechybovat, Marie Bousková byla úspěšná a naopak Kartalová vyrobila chybu od základní čáry. Nevím, jestli třeba nemohou docházet síly, to samozřejmě poznáme ve zbytku tohoto duelu, ale určitě je náročné předvádět tenis, který tady předváděla Kartalová dva sety, tak celou tu dobu a tenistky už mají za sebou nějaké 2 hodinky a 12 minut k tomu obecně zápasy Marie Bouskové bývají dlouhé. 30-15, teď bohužel chyba z returnu od Marie Bouskové, takže už to není tak veselé, jako to bylo ještě před chviličkou, těch 30-0 se nám samozřejmě líbilo mnohem víc a teď je to série, kterou zastavila tedy Marie Bouskové Kartalová a česká hráčka vyrobila nevinucenou chybu. Teď je pod tlakem Bousková, Kartalová útočí z forehandu pod ostrým úhlem krásně k čáře a je to po 30. Kartalová tedy zastavila sérii Marie Bouskové hned ze začátku třetí sady. Bousková po suverénním servisovém gemu na tom byla lépe dlouho i při podání soupeřky, ale ze stavu 0-30 už je to 30-30, takže Kartalová z nejhoršího venku, zdá se, při podáním právě této britské tenistky, která jde teď servírovat ze své pravé strany polovičky dvorce. Krásný servis. ESO na vzdálenější stranu, na vzdálenější čáru. Marie Bousková tentokrát možná nečekala tento nápad, protože nestála tak jako někdy, kdy si hlídá hodně pravou čáru a stojí až skoro v růžku. Teď Marie Bousková byla tak někde ve dvou třetinách středu hřiště a lajny na pravé straně. Teď Marie Bousková opět spíš v růžku, ale tentokrát je servis z levé strany. Marie Bousková teď hraje forehandem, také proto stála v takovém postavení. Kartelová ale forehandem do backhandu Bouskové, která hraje výtečný backhand po čáře. Paráda! Marie Bousková teď vytasila backhand kategorie těžko chytatelných a navíc těžko předvídatelných, protože ona byla v defenzivě. Kartelová tlačila teď svou typickou forehandovou zbraní z levé strany doprava ke vzdálenější čáře Marie Bouskovou, ale ta tam byla správně na nohou a backendem krásně k čáře. Paráda. Teď je tady schoda. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu. Rozhoduje třetí sada Marie Bousková v těsném vedení 1-0. Teď je napříjmu, podává Britka Kartelová, která teď servíruje za schody. Takže rozhodující třetí set úvodního zápasu čtvrtfinále zatím vše otevřeno. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport můžeme pokračovat. Marie Bousková dostala úder na lajnu, ale doběhla. Teď už je v lepší pozici česká hráčka. Backendový úder, ale nebyl finální, a tak hraje zase teď Kartelová a snaží se dostat k síti. Bousková přehazuje, prohazuje Kartelovou. Ne, ještě se jí to nepovedlo, ale škoda. Forehandový úder míří do sítě. Tak Marie Bousková, zdálo se, že doběhne krátký míč od Kartelové, ale bohužel už raketou nedokázala udeřit do balonku tak, aby přehodila síť. V běhu hrála forehand na dlouhou ruku, ale bylo to opravdu velmi těsné. To je škoda. Výhoda pro Kartelovou po krásné výměně, kterou ovšem získává na svou stranu britská hráčka, která teď má výhodu za stavu 0-1 servíruje a může srovnat těsný náskok Marie Bouskové, která je stále ještě ve vedení 1-0 v rozhodující třetí sadě zápasu. Kartelová teď zase z levé strany servíruje. Bousková připravena forehand, jenom zvedá míček až za základní čáru a tak je to gem pro Britku Kartelovou. Bude se hrát s novými míči, to znamená, že hráčky si možná půjdou vyměnit rychle rakety. Minimálně v případě servírující hráčky se to nabízí, ale zase na druhou stranu Bousková není takovou ranařkou, aby si zrovna na takovém detailu musela zakládat. Kartelová také, zdá se, byť ona je napříjmu, tak bude mít stále stejnou raketu v ruce jako Marie Bousková, která už si žádá balonky, tak aby mohla jít servírovat. Kartelová zůstává stále u lajny, u ručníku. Kratičká porada se svým týmem neplánovaná, která teď přichází možná vhod Britce, která dokázala teď zastavit Marii Bouskovou. Zdálo se, že česká tenistka se může dostat do dobrého tempa na začátku třetí rozhodující sady, ale to je pryč. Tato malá výhoda je pryč. Kartelová přímá, Bousková podává a teď páska zvedá balonek do autu. A to je škoda, protože Bousková měla teď míček pod kontrolou. Takhle prohrává 0-15. Škoda, snažila se teď Marie Bousková hrát forehand k čáře křížem. Snažila se i dát balonku hodně liftu, aby se jí míček vešel do kurtu, ale bohužel i tak nepřehodila síťku, páska, a od ní se balonek odrazil bohužel špatným směrem. Teď je to navíc nový pokus na podání pro Marii Bouskovou. Připomínám, stav rozhodující třetí set se hraje tady v Šenčenu v prvním čtvrtfinále mezi českými tenistkami a Velkou Británií. Marie Bousková se snaží o první bod českého celku, ale totéž má v plánu Britka Kartelová a ani jedna z tenistek není zatím tomuto cíli blíž. Marie Bousková se snaží teď do protipohybu uklidit volej z výšky a to bylo hodně těžké, ale povedlo se to české hráčce při náběhu k síti. Je to vždycky velký kus odvahy, když tenistka nenechá balonek spadnout na zem, na kurt, a pak vymýšlet, co dál. Marie Bousková se toho nebála, hrála z výšky, hrála z voleje a zároveň celkem razantně, ale krásně si pohlídala útok Marie Bousková, srovnává na 15 obě. A tak teď, když jsem před chviličkou mluvil o tom, že to je téměř vyrovnané, tak teď je to naprosto vyrovnané co do stavu, protože je to 1-1 a 15 obě v rozhodujícím třetím setu zápasu. Bousková na servisu, napřímo Kartelová, která teď hraje do středu kurtu, teď je to backhand křížem Kartelové, Bouskové backhand křížem do backhandu Kartelové, backhand se spodní rotací od Bouskové, kratší míč, atakuje soupeřka forehandovou ranou, teď je to forehand na střed od Kartelové, úder neměl tak dobrou délku a Bousková to okamžitě využila. Tak takže se chopila aktivity. Tohle jsou malé rozdíly ve výměnách, které vždycky převáží výměnu na jednu nebo druhou stranu. Teď na tom byla lépe Marie Bousková, která využila kratšího míče soupeřky, která tentokrát se nedostala k obávané forehandové ráně, která měla nějaké přísnější parametry, jak to vídáme. A vy o tom slýcháte na Radiožurnálu Sport. Opravdu Kartelová při svých forehandových snahách je často nekompromisní. Teď zahrála kratší míč a Bousková toho využila. 30-15 ve vedení česká hráčka. Krásný servis Bouskové, která jde k síti, ale má to nízko a bohužel nepřepinkla síť. Teď Marie Bousková dostala těžký míč pod nohy. Velmi, velmi těžká pozice teď pro Marie Bouskovou, která zkrátka k síti chodí, když cítí, že by mohla mít dobrou pozici. Servis byl dobrý, Marie Bousková vyrazila, ale bohužel schytala return přímo pod nohy a tak nedokázala dostat nízký míček přes síťku. Byla velmi těžká pozice pro Marii Bouskovou, která teď také za těžkého stavu podává. 30 obě teď a 1-1 na ukazateli skóre. Marie Bousková se teď snaží forehandem zatlačit soupeřku, backhand Kartelové na střed, backhand křížem Bouskové, backhand křížem také Kartelové, ostrý úhel britky, která teď se vrací k základní čáře. Bousková teď hraje úder se spodní rotací z backhandové strany, spodní rotace také od soupeřky. Další backhand Bouskové křížem, backhand křížem také Kartelové, to samé dělá Bousková, backhand po čáře teď Kartelové, který šel spíš na střed, takže Bouskové umožnil, aby se ještě účastnila výměny. Bousková teď hraje forehandem křížem a do autu. Nejdelší výměna zápasu končí pro Britku úspěšně a tak má Kartelová breakball za stavu 40-30, 1-1, je to v rozhodujícím třetím setu. Kartelová se propracovala k breakballu a hraje výborně, opravdu možná nečekaně dobře, ale hraje skvěle. Britka a Marie Bouskovou hodně trápí svou agresivitou. Marie Bousková se velkou část zápasu musí bránit, nemůže zdaleka rozhodovat o tom, co se bude dít a navíc Britka dokáže si i poradit s jinak výbornými atletickými schopnostmi české hráčky, dobře mixuje hru. Teď tedy Marie Bousková se snaží odvrátit breakovou šanci a páska ji škodí. Tak o kousíček to Marie Bouskové nevyšlo. Snažila se forehandem pod ostrým úhlem zaskočit Britku, ale od pásky se balonek odrazil do autu a Britka je ve vedení jednoho breaku. V rozhodujícím třetím setu tedy významný moment pro britský tým. Parádní výsledek zatím dílčí, protože Britka Kartelová zatím blíž k prvnímu bodu tohoto čtvrtfinále. Linda Nosková, která je českou jedničkou, tak to vůbec nebude mít jednoduché, pokud Kartelová dotáhne svůj zápas do vítězného konce s Katie Bultrovou, která je tenistkou, u které, když jí to zkrátka sedne, tak klidně může v uvozovkách vystřílet z kurtu kohokoliv. Věřme, že to nebude ten dnešní případ, pokud k tomu dojde za vedení Britek, ale rozhodně Linda Nosková bude pod velkým tlakem. A byť ona říkala, že nějaký tlak vždycky potřebuje, tak nevím, jestli to zase by nebyla až velká porce toho tlaku. Ale samozřejmě to se všechno ještě ukáže. Marii Bouskovou nebudeme odepisovat, v každém případě zatím prohrává 1-2 v rozhodujícím třetím setu a má tedy nevýhodu ztraceného breaku.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
3: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha Běchovice.
0: 13:40, příjemné úterní odpoledne, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Kapitán fotbalistů Realu Madrid Federico Valverde utrpěl v sobotním ligovém derby s Atletikem zranění kotníku, toho vyřadí ze hry zhruba na 3 týdny, informoval o tom španělský klub. Urugvajský fotbalista tak nebude v nadcházející reprezentační pauze k dispozici ani národnímu týmu. My už znovu pojďme na tenis. Marie Bousková hraje o první vítězství ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové, na druhé straně kurtu Britka Kartelová, no a z čínského Shenzhenu se hlásí znovu reportér Jaroslav Plašil.
1: Hodně těžká situace pro Marii Bouskovou, která prohrává 1-2 v rozhodujícím třetím setu. Je break dole, kartelová vráže a teď navíc vede 15-0. Jak to vypadalo nadějně pro Marii Bouskovou, která vlétla do třetí sady odvážně, sbírala body, jenomže její série se celkem brzy zastavila a za stavu 1-0 a 30-0 najednou začala mít navrch soupeřka, která tak je v náskoku a ten ještě může zvýšit teď při svém servisu. Teď díky chybě Britky česká hráčka srovnává na 15 obě, ale je to pro ní ohromně těžký zápas a kartelová hraje výtečně, hlavně ze své forehandové strany. A teď opět těžký forehand přijímá na svoje straně Marie Bousková, ale prohoz přesný. Marie Bousková, přestože byla pod tlakem a nebylo tam příliš místa, tak prohazuje kartelovou podélné čáry a tak je to zase trošku veselější pro Marie Bouskovou, ale jenom těsné vedení 30-15, to zdaleka není nic, nad čím by se mělo nějak moc jásat. Marie Bousková zatím v tomto zápase, v součtu zatím všech her, všeho, co se tady dělo, tak přeci jenom trošku horší hráčkou než kartelová, která zaslouženě zatím vede 2-1 v rozhodujícím třetím setu a teď je na podání, dělá chybu, takže servíruje druhé podání ze stavu 15-30 z pohledu Britky. Marie Bousková teď za základní čarou připravená na returnu. Těžký backhand teď z hodně velké výšky zahraný. Bousková se musí bránit. Drtivý forehand kartelové. Bousková znovu vybírá, ale balonek už nespadne do kurtu. Kartelová jej šla pohlídat, vydala se do deblové uličky a tam nechala míček spadnout na zem, byla si vědomá toho, že balonek letí ven. Bousková byla ale pod velkým tlakem, každý úder byl obraný a stále těžší a těžší. Takže teď je zase kartelová si došla vítězný bod naprosto zasloužený. Došla si pro ten vítězný bod naprosto zaslouženě. Teď slaví Britka Kartelová, která zkrátka dovede zatlačit Marii Bouskovou svými drtivými forehandovými údery. Teď velmi dobré podání na střed. Bousková dokázala vrátit. Marie Bousková teď hraje backhand, který je kratší, a tak teď může zase tlačit na Marii Bouskovou soupeřka, ale Bousková se teď dostává do lepší pozice ve výměně a počkala si teď na chybu soupeřky skvěle. Marie Bousková má teď breakovou šanci, byť teď dlouho nebyla ve výměně na tom úplně ideálně, tak ale dokázala se z dobré obrany dostat do lepší pozice, tak aby mohla i ona zahrát agresivněji, razantněji, a to se jí povedlo. 40-30 teď ve vedení česká tenistka, která teď je ale na příjmu a tak neovlivní všechno to, co se děje na druhé straně dvorce. Kartelová teď bude podávat za stavu 30-40, stále ještě ale ve vedení Britka 2-1 v rozhodujícím třetím setu pro Britku Kartelovou. Tvrdý servis, Bousková dokázala vrátit přesně na čáru a teď by Marie Bousková mohla zaútočit z forehandu. Krásně, krásně, paráda, srovnáno, paráda. Marie Bousková dokázala smazat ztrátu jednoho breaku, teď v rozhodující třetí sadě srovnává na 2-2, tak uf, teď to bylo o kousíček, ale předtím Marie Bouskové několikrát se stalo, že jí třeba o pásku míček odskočil do autu, teď naopak míček proletěl těsně nad páskou a nezastavil se, neškrtl o ní. Vítězný okamžik teď alespoň dílčí pro Marii Bouskovou, která to má ale obrovsky těžké s Kartelovou, která hraje velmi dobře, hlavně ze své forehandové strany, sbírá spoustu bodů. Dělá si často převahu na dvorci, ale Marie Bousková bojuje o první český bod, byť samozřejmě teď je to všechno otevřené. Těžko říct, komu se teď může hrát lépe vzhledem k tomu průběhu zápasu. Britka nastupovala v roli hráčky, která rozhodně nemá co ztratit. Bod se očekával od favoritky Marie Bouskové, ale všechno je samozřejmě teď jinak. Ale šance teď naprosto otevřené, stav 2-2 v rozhodujícím třetím setu. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. My můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport, poté co se k nám připojili posluchači Radiožurnálu. Marie Bousková přidává další 15, tentokrát je ona v lepší pozici, protože ona teď servíruje, poté co smazala těsný náskok soupeřky, tak může jít servírovat a může si zase vytvořit lepší pozici. Ona teď na své straně má pár plusových okamžiků z toho, co se jí povedlo teď před chviličkou, by určitě mohla čerpat. Marie Bousková má proti sebe kartelovou, která je asi tak 2-3 metry za základní čarou, to protože balonky často létají vysoko. Tentokrát to byl spíš ploší úder z podání od Marie Bouskové, která teď ale nechytá ránu po čáře. Krásný úder od kartelové, tentokrát forehand po čáře. Už jsem se do toho zamotal. Marie Bousková teď bude pro změnu hrát z pravé strany ze stavu 15. Obě forehand počáře, to samozřejmě víte, nemohl, to se omlouvám, backhand. Tak jsem si to celé musel přehrát v hlavě znovu. Omlouvám se ještě jednou posluchačům radiožurnálu Sport. Marie Bousková teď cílí na střed kurtu, ale Kartelová vrací a Bousková už nikoli přesíť, takže Marie Bousková teď neuspěla se svou snahou zvýšit nebo dostat se do vedení při svém servisu, takže teď je nepříznivý stav z pohledu české hráčky po té, co dokázala sebrat podání soupeřky a vypadalo to, že by se mohla dostat do poznání lepší pohody, pozice, tak najednou zase starosti na podání a je to teď 30-15 pro Kartelovou. Marie Bousková sice na tabuli svítí stále ještě 15 obě, ale už by tam měla být 30, servíruje z levé strany. Servis sbírá celkem pohodově soupeřka a trefená lajna Bouskové z backendové strany. Backend počáře, nádherná střela od Marie Bouskové, teď v pozici, která rozhodně nebyla jednoduchá. Teď Marie Bousková to zkusila napálit koule podél levé postraní čáry z pohledu české hráčky. Vyšla náramně na jedničku, balonek skončil na čáře a tak je to 30 obě teď při podání Marie Bouskové. Bousková teď servíruje ze své pravé strany. Bouskové servis do sítě, takže druhé podání teď je pro českou hráčku. A Britka Kartelová vyráží malinkými krůčky dopředu, ale zase ne nějak výrazně. Zase asi tak metr před čarou se zastavila a odtud bude přijímat podání české tenistky, která někdy dává míčku velký odskok jako teď, takže Kartelová si na situaci počíhala a naopak zatlačila Marii Bouskovou do pozice, ze které už přišla chyba, takže je tady další šance pro Britku opět se dostat do náskoku, byť těsného, ale významného, protože by mohla získat podání Marie Bouskové už po druhé v této rozhodující třetí sadě. Zatím je stav vyrovnaný 2-2, ale teď je tedy 30-40 z pohledu české tenistky. Komplikace pro Marii Bouskovou přichází znovu ve chvíli, kdy už se zdálo, že by se mohla dostat na lepší vlnu. Skvělý servis, ale výborný backendový return Kartelové. Teď backend křížem Bouskové, vítězný, paráda. Marie Bousková se teď raduje stejně, tak kapitánka, obě se vzájemně na sebe podívali. Naprosto jsou propojené v tomto zápase a nejenom v tomto zápase, už o tom byla řeč i v těch minulých utkáních ve Švýcarsku, kdy tým provedla kvalifikačním duelem Barbora Strýcová jako nová kapitánka, tak právě Marie Bousková říkala, jak úžasné je stále být emočně spojená s Barborou Strýcovou. Naopak třeba Linda Nosková, ta spíš potřebuje klidnější přístup. Každá hráčka je zkrátka jiná. I to teď tady na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu poznává kapitánka Barbora Strýcová. I pro ní to musí být ohromné nervy, když do toho z lavičky nemůže zasáhnout. Barbora Strýcová teď sleduje servis Marie Bouskové za nerozhodného stavu 2-2 a za schody. Bousková teď hraje do růžku, ale tam je Kartelová. Bousková to zkouší na druhou stranu. Krásný úder těsně nad cíčkou. Ale klika a spadlo to tam. Bousková slaví, má výhodu. Paráda. Marie Bousková si troufla opět na těžký úder z backendu po čáře. Nejprve pod ostrým úhlem zahrála křížem a pak hned přešla na úder po čáře, protože soupeřka byla daleko až u hodin, které ukazují 2 hodiny a 32 minut. Tolik mají tenistky za sebou. Bousková teď předvedla výborný manévr a dokázal dostat balonku, byť těsně, balonek přes pásku. Teď Bousková jde zase na backhand, ale nemá teď tak dobrou pozici jako předtím. Až teď si vytváří a další odvážný úder backhandový. Tak backhand teď poslouchá Marii Bouskovou, sbírá z něj opakovaně body a jde se o ten poslední, nejenom ten poslední, podělit s Barborou Strýcovou. Skvěle, Marie Bousková se dostává do vedení, byť to není s breakem, ale je dobře, že česká tenistka je teď ta, která je ve vedení na tahu, půjde podávat opět, bude Kartelová za nějakou minutu a půl.
0: 13 hodin 50 minut, dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Pražská Dukla se utká ve druhém kole evropského poháru házenkářů s norským klubem Nærbø IL, který soutěž v roce 2022 vyhrál a v další sezóně získal stříbro. Zubří narazí na litevský tým Draguna z Klaipeda, rozhodl o tom dnešní los ve Vídni. Druhé kolo odstartuje 17. a 18. října. Odvety jsou potom na programu o týden později. Už v prvním kole skončil evropský pohár pro házenkáře KP Brno, kteří prohráli oba zápasy s polským týmem MKS Kališ.
4: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
2: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými

kurtu. Skvělé věci teď jdou české hráčce. Nejprve několik backendů výstavních počáře a teď krásný lob, takže 15-0 pro Marii Bouskovou, která je ovšem napřímo a musí doufat, že se jí povede sebrat těžký servis, což se teď sice stalo, ale stále to není úplně ideální pozice. Backend křížem teď Kartelové a také backend křížem Bouskové. Kartelová hraje přesně klajně, tak teď tedy zase pro změnu Britka kontruje vynikajícím odvážným backendovým úderem. Backend křížem se dotkl čáry, ale samozřejmě to platí z té vnější strany nějaké milimetry to byly, možná jeden centimetr, to není důležité. V každém případě další z úderů z kategorie velmi odvážných, backhand s ostrým úhlem, křížem a je to 15 obě. Marie Bousková v těsném náskoku vede 3-2 v rozhodující třetí sadě zápasu, ale je to teď 15 obě a podává Britka Kartelová, která hraje výborně tento duel. Kartelová servíruje technicky, tak aby Bousková nemohla útočit. Bousková hraje forehandem k čáře, forehand ke vzdálenějšímu růžku Kartelové, která teď hraje backhandem po čáře do autu, to vypadalo dlouhé, je to tak. Barbora Strýcová má samozřejmě mnohem lepší oči, protože je taky mnohem blíž a okamžitě vyskočila z lavičky, když viděla dopad míčku, povzbudit ještě víc Marii Bouskovou, která teď je napřímo, jde si zase pro ručník, stále se teď pozbuzuje. Teď je Marie Bousková, zdá se mi i mentálně mnohem víc v tom zápase, ne, že by předtím nebyla, ale mám takový pocit, že teď se konečně dokázala probojovat do nějaké lepší mentální psychické pohody. Po tom, co se jí teď povedlo pár věcí v rozhodujícím třetím setu, není to pro ní jednoduchý zápas. Hlavně teď zase tlak soupeřky z forehandové strany opakovaný. Ale kratší míč teď Marie Bousková může potrestat. Jde teď k síti Bousková a stukává balonek do správného místa. Paráda. Kartelová ví, že jakmile pošle svůj forehand trošičku pomalej a kratším způsobem na druhou stranu, takže Marie Bousková ji může potrestat a teď se to přesně stalo. A my se za to určitě nezlobíme. Ve vysílání Radiožurnálu Sport vám můžeme říct, že Marie Bousková vede 40-15 teď při podání Britky, která teď bude odvracet breakové šance soupeřky, která vede 3-2 v rozhodujícím třetím setu. Bousková za základní čarou připravena na příjem. Kartelová teď se dlouho chystá na svůj servis, rána do sítě, to jen svědčí o tom, že teď rozhodně není Britka v jednoduché pozici. Britka Kartelová teď pod tlakem servíruje za stavu 2-3, 15-40. Marie Bousková teď má, nechci říct, radost z dvojchyby soupeřky, to je přehnané tvrdit, z cizích chyb se nikdo radovat nebude, ale určitě má radost z toho, že je zase o tom, na tom o něco lépe, protože má break a vede 4-2. Za chviličku půjde ona na servis, opět se důkladně otírá do ručníku, jak své dlaně, tak samozřejmě také raketu, protože teď půjde servírovat za příznivého stavu 4-2 a teď samozřejmě ona je tou hráčkou, která má blíž k tomu, aby získala první bod. Potřebuje se teď hodně uvolnit, to je vidět na pohybu Marie Bouskové, že se snaží teď protřepat své nohy jak levou, tak pravou, ale už zase zaměstnává ruce, protože servíruje teď Marie Bousková na Kartelovou, která je asi tak metr za základní čarou. Marie Bousková připravena podávat servis české hráčky, ten druhý už je v pořádku, Kartelová okamžitě přísně utahuje k čáře a další tvrdý úder z forehandové strany, Kartelová opět obíhá balonek, aby mohla hrát forehandem, teď je to backhand se spodní rotací Kartelové, backhand se spodní rotací také Bouskové, hodně nízké balonky teď létají z jedné strany na druhou, Kartelové backhand obou ruč z horní rotací pro změnu končí v síti, tak byl to takový ploší úder, už tam toho liftu ani nemohlo být moc, protože už to byla dlouhá výměna a Kartelová neměla k balonku úplně ideálně. Ale pro Marii Bouskovou je důležité, že i tuto výměnu vyhrála a tak má zase na své straně další 15, navíc 15-0. K tomu Marie Bousková, připomínáme, vede 4-2 v rozhodujícím třetím setu zápasu. Marie Bousková jde pomaloučku pro míčky a teď zase bude servírovat pro změnu z levé strany dvorce na Kartelovou, která je v růžku u nápisu Billie Jean King Cup. O pohár se hraje tady v čínském Shenzhenu. Češky se snaží o první bod, konkrétně Marie Bousková, která se snaží teď přetlačit Kartelovou od základní čáry. Kartelová hraje backendem křížem krásně do růžku, ale Bousková vrací. Kartelová chybuje z backendu a tak je to lepší zase o něco pro Marii Bouskovou. 30-0 pro českou hráčku, skvěle. Marie Bousková si počínala zkušeně ve výměně, snažila se držet míček ve hře a zároveň nebýt tolik pasivní. Kartelová dělá chybu z backendové strany a tak Bousková

0: Bude 4-2 a 30-0 k tomu. Britka Kartelová teď bude muset doufat, že i česká hráčka ještě dá nějakou šanci, že se ještě dostane znovu do zápasu, ve kterém byla dlouho lepší tenistkou, to musíme přiznat. Marie Bousková se propracovávala, probojovávala do lepší pozice a stálo jí to spoustu sil, hlavně těch mentálních, troufám si říct teď, ale Marie Bousková vypadá, že je na tom dobře, sbírá další bod, opět nevynucená chyba Kartelové, už těch chybiček přibývá z backendové strany, se teď nasčítali a je to 40-0 pro Marii Bouskovou, nemá ještě vyhráno, to rozhodně ne, ale může se dostat do náskoku 5-2 v rozhodujícím třetím setu k radosti fanoušků, kteří tady stále povzbuzují Marii Bouskovou a budou určitě samozřejmě držet palce také Lindě Noskové hned v dalším duelu. Za jak dlouho to bude, to je otázkou. Marie Bousková teď dělá všechno pro to, aby už to bylo co nejdřív, dává ESO. Vzácný okamžik v tomto zápase, ale i na ty dobré věci je dobré si počkat. Marie Bousková teď se raduje z toho, že vede 5-2 v rozhodujícím třetím setu zápasu. Za chvíličku sice půjde na příjem, ale pod velkým tlakem bude servírovat na udržení se v zápase Kartelová.
1: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
2: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
1: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
2: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
1: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
2: Magazín hokejové Extraligy.
1: Každé pondělí po 14. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Já ve 13 hodin 58 minut v odpoledním Radiožurnálu Sport připomínám, že hokejová Tip Sport Extraliga dnes má na svém programu dva duely. Nabídneme je oba dva samozřejmě tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. V 18.00 se začíná hrát na východě Čech Pardubice. Hostí Liberec o půl hodiny později. Potom v O2 aréně Pražská Sparta proti Mladé Boleslavi. Teď ale znovu pojďme za českými tenistkami do Číny. Věřme, že ten první duel už se nebude hrát příliš dlouho. Češky proti Britkám, u toho Jaroslav Plašil.
0: Marie Bousková ve vedení 5-2 v rozhodujícím třetím setu je teď napřímo, je na té straně, kde je mimochodem vystavený nablízkaný pohár, o který se tady v Šenčenu hraje, ale na ten troufám si říct, že se tenistky ještě neodváží, aby se podívali, natož Marie Bousková, která má svých starostí dost, byť už to jsou trošku příjemnější starosti než v prvních fázích zápasu. Tak věřme, že to tak bude pokračovat. Skvělý volej Marie Bouskové, která vyrazila k síti. Byť opět se ukázalo, že ta její pozice nebyla sice úplně optimální, nebyla tak dokonale připravená pro útok, tak zkrátka za tu odvahu si Marie Bousková vysloužila finální vítězný bod. Ono se ukazuje, že jí to zkrátka v zápase opakovaně jde, tak proč to neskoušet? Je to vždycky složitější pro tenistu, který je u základní čáry, prohazovat toho druhého, když tam vnímá nějaký, byť třeba optický tlak. Kartelové se teď nepovedlo prohodit Marii Bouskovou, která vede 15-0, 5-2 v rozhodujícím třetím setu a 15-0 k tomu ještě pro českou hráčku, která teď rýsuje své údery ve vzduchu, tak aby případně byla připravená na to, až poletí míček na ní doopravdy. Teď je to míček, který sbírá na backendové straně, křížný backend Kartelové, backend na střed pomalejší a také proto je teď Bousková pod tlakem. Kartelová ustupuje, aby mohla hrát forehandem svým silnějším úderem. Teď je to forehand do růžku do toho vzdálenějšího od Kartelové, další ostrý forehand, ale končí mimo od Kartelové a Marie Bousková je zase o kousíček blíž 30-0. Výtečně Marie Bousková teď těží z chyb soupeřky opakovaně, ale sama taky dokáže být aktivní a k těm chybám také Kartelovou donutit. Takže Kartelová teď je podává za nepříznivého stavu 2-5 a ještě k tomu 0-30. Třicítka na straně české hráčky, která nikam nepospíchá. Šla si pro ručník a teď už je připravena napřímo. Kartelová se uklidňuje před svou další ranou na servisu. Kartelové nevychází teď první servis, tentokrát do sítě. Kartelová si bere ten samý míček, tak aby ulehčila práci sběrači a s tím stejným balonkem bude servírovat na Marii Bouskovou. Bousková vrací forehandem k čáře, běží zase k síti, doťukává, ale není to vítězný úder a Kartelová teď prohazuje Marii Bouskovou, která tak okamžitě dostala zprávu, že pokud samozřejmě nezabije míček optimálním způsobem, tak tam soupeřka zkrátka bude a může ji prohodit, co se teď stalo, ale snad nic tak dramatického, co by mělo rozhodit Marii Bouskovou v této fázi zápasu, je na tom. Snad stále to můžeme říct o dost lépe. 5-2 ve vedení česká hráčka a k tomu ještě 30-15 náskok, bytě česká tenistka napřímu teď dostává těžkou ránu, ale poradila si backhand křížem, teď je to forehand obraný od Bouskové, která je pod velkým tlakem, snaží se prohodit kartelovou, to se jí daří, křížný prohoz z backhandové strany, Marie Bousková sice nevytvořila vítěznou ránu, vítězný úder, ale vynutila si chybu, protože kartelovou natáhla do strany a kartelová už neměla sílu na to, aby balonek poslala přes síť a tak je tady ten stav, na který jsme čekali. Matchball pro Marii Bouskovou za stavu 40-15, 5-2, 40-15. Jsou tady dva matchboly pro Marii Bouskovou. Ta je teď napřímo, Kartelová na podání. Kartelová už je připravena servírovat servis dobrý a Kartelová těží teď z chyby Marie Bouskové z returnu, ale samozřejmě a také ona se o to dost přičinila, protože vyslala na druhou stranu parádně umístěnou první ránu, se kterou Marie Bousková si nedokázala poradit. Snažila se z forehandové strany úder vyblokovat, ale míček skončil za čarou. Takže teď Kartelová po té, co odvrátila jeden matchball, se pokusí odvrátit další matchball české hráčky. Bousková už je připravena na returnu, balonek hezky k čáře, ale je teď Marie Bousková přeci jenom pod tlakem, protože posílá na druhou stranu kratší míč. Teď je to chyba z rakety Marie Bouskové, ale není z kategorie těch nepředvídatelných, protože opravdu Marie Bousková byla pod tlakem od chvíle, kdy se jí nepovedlo dát returnu dobrou délku, tak Kartelová mohla stupňovat svou převahu a vynutit si chybu Marie Bouskové, která teď hrála pod tlakem z backendové strany. Backend křížem končí v autu a tak je to teď schoda. Dva odvrácené matchboly, to taky samozřejmě je cené pro Kartelovou, která servíruje do autu, takže Marie Bousková teď může mít šanci vytvořit si další příležitost ukončit zápas, ale samozřejmě i druhý servis může být pořádně kvalitní. Teď s velkým odskokem zahraný Bousková nemohla útočit. Teď je to backhand k čáře od Bouskové. Z velkých starostí se teď dostává Marie Bousková, která ale stále ještě drží míček ve hře. Bousková teď hraje úder po čáře, který nevychází. Škoda. Marie Bousková před chviličkou za stavu 5-2 vedla 40-15, nevyužila ani jeden ze dvou matchbolů a teď naopak má výhodu Kartelová, která je na podání a ještě dramatizuje tento zápas, který můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. My můžeme pokračovat na podání stále Kartelová, která teď po té, co odvrátila dva matchboly, tak má stále šanci, aby ještě tento zápas mohla minimálně prodloužit. Marie Bousková se teď snaží hlavně vracet míčky, protože teď není v dobré pozici. Kartelová útočí k lajně, ale nepřesně. Teď je to chyba nevynucená, ale opravdu nevynucená z rakety Kartelové, která hrála prakticky z kroku, nemusela nikam běžet, takže to je vždycky jednodušší zaslat drtivou finální ránu na druhou stranu, ale Kartelové se nepovedlo balonek dobře umístit a byť v těch případech, kdy hraje forehandem ze středu nebo více zleva na pravou stranu je skoro neomylná, tak teď pro ní bohužel chybu udělala a je to další schoda v tomto gemu. Tak tedy schoda za stavu 2-5 z pohledu Kartelové, Bousková napřímo, těžký servis sbírá Marie Bousková, jenom vrátila přes tak, aby se hrálo, ale teď zase v defenzivě Kartelová hraje backendem k čáře, Bousková se snaží prohodit soupeřku, to se jí sice nepovedlo, ale druhý úder už je úspěšný a Marie Bousková dostává další šanci, tedy dostává, to bych asi nebyl fér, protože Marie Bousková si tu šanci vybojovala hlavně tím, že dokázala zreturnovat velmi těžký servis, pak se snažila o prohoz Kartelové, která se vydávala k síti, Bouskové sice prohoz nevyšel úplně dokonale, Kartelová ještě dokázala vrátit, ale už do míst, kde byla připravená Marie Bousková a následná rána už byla vítězná, takže výhoda a další matchball pro Marii Bouskovou, třetí matchball v utkání číslo 1 v tomto čtvrtfinálovém duelu Česko-Velká Británie. Marie Bousková teď nemusí dělat nic, protože míček se zatřepetal v síti, takže druhé podání pro Kartelovou. Marie Bousková napřímo, druhé podání soupeřky, matchball české tenistky. Bouskové backhand kratší backhand také soupeřky, backhand Bouskové, teď backhandová rána po čáře od Bouskové, forehand do rušku od Kartelové, úspěšný a Marie Bousková už nedokázala vrátit, tak Kartelová předvedla další ze svých výstavních forehandových ran do růžku a Ani v čase 2 hodiny a 49 minut ještě utkání nekončí. Na tahu opět bude Kartelová a bude podávat. Kartelová na podání odvrátila 3 matchboly Marie Bouskové v rozhodujícím třetím setu. Sice Britka prohrává 2-5, ale má teď tenisových životů jako kočka. Tato Britka, která teď servíruje ze své pravé strany. Marie Bousková stojí za schody teď a zase bude doufat, že se jí něco může podařit, ale teď je v těžké defenzivě a Kartelová smečuje nekompromisně a má výhodu. Tak teď je to zase lepší na straně Kartelové, která samozřejmě prohrává 2-5, to ano, ale když někdo odvrátí opakovaně matchboly, a v tomto případě jsou zatím 3, tak to rozhodně není něco, co by mělo tenistovi ublížit, takže Kartelová teď už hraje v pozici, kdy nemá co ztratit. Ostatně tak k ní přistupovala i do celého tohoto zápasu. 2-5 z pohledu Britky, která je teď ve výhodě. Bousková napřímo. Marie Bousková už měla 3 matchboly, ale všechny napřímo. Třeba si ještě nějaký případně vypracuje. Teď to ale nebude, protože Kartelová předvedla asi svou nejlepší zbraň, forehand z levé strany doprava. Pokaždé, když si oběhne balonek, tak to takovým způsobem, aby mohla hrát svou pravou rukou z levé strany doprava forehandovou ránu, tak to jsou děla, na které má jen málo odpověď Marie Bousková, když se takto Britka trefí. Byl to i případ předchozí výměny. Marie Bousková teď bude mít šanci snad ukončit zápas při svém podání, když se jí to teď nepovedlo třikrát, když byla napřímo, kdy podávala Britka. To je samozřejmě ta lepší pozice na ukončení zápasu, když je někdo na podání, než když je napřímo. Teď Marie Bousková bude servírovat za výhodného stavu, stále platí 5-3, to musíme připomenout, 5-3 a teď tedy začíná podávat Marie Bousková, která teď podává z pravé strany dvorce na Kartelovou a chvilka ještě napětí, než se vše utiší. Teď Marie Bousková podávala, ale zase bude muset servírovat znovu, protože teď se jí stalo, že balonek škrtnul opásku, takže Marie Bousková teď bude podávat znovu ze stejného místa. 5-3 Marie Bousková teď běží k síti, ale soupeřka ji může prohodit. Bouskové se nepovedlo teď zahrát křížný volej, stop volej přes síť. Marie Bousková teď jde pro balonek za nepříznivého stavu při svém servisovém gemu. Vůbec není zdaleka nic rozhodnuto. Britka Kartelová poté, co odvrátila 3 matchboly, tak teď na tom rozhodně nemusí být tak zle. 2 hodiny a 52 minut se hraje tento duel. Marie Bousková teď za nepříznivého stavu podává při svém servisovém gemu. Samozřejmě celkově zatím stále je ještě ve vedení česká hráčka. Teď kuriozně zahlášený aut, ale to už bylo dávno poté, co rozhodčí zahlásila dotek míčku o síť. Jenomže pak ještě Kartelová cvičným způsobem vrátila balonek zpátky a do autu, takže pak se ozvalo elektrické hlášení, které jste slyšeli ve vysílání Radiožurnálu Sport. Teď Marie Bousková, bohužel aut, který jste zase slyšeli, tak patří české hráčce. Teď zkusila to, co tak zdobí svou soupeřku napodobit úderem z forehandu z levé strany doprava, ale Marie Bousková nedokázala zacílit přesně a tak teď už je zase na tom mnohem lépe soupeřka, která odvrátila 3 matchboly při svém podání. Teď Marie Bousková skvěle zaservírovala na střed a hodně si pomáhá teď krásnou první ranou 15-30. Teď z pohledu české hráčky parádní servis na téčko, milimetrová záležitost a tak zase trošku lepší stav pro Marie Bouskovou, ale stále je to dost dobré také pro soupeřku, která dokázala odvrátit 3 matchboly a teď se přibližuje Marie Bouskové, která sice ještě vede 5-3, ale je to teď 15-30 v neprospěch české hráčky a Marie Bouskové se teď nedaří zase opakovaně na servisu. Samozřejmě před chviličkou parádně zaservírovala, ale to byla teď spíš výjimka v tomto servisovém gemu. Zatím velmi opatrné podání teď Marie Bousková hraje backendem křížem. Backend se spodní rotací hodně nízké míče, teď létají z jedné i druhé strany. Bousková teď hraje forehandem ke vzdálenější čáře. Teď je to Bouskové backend po čáře, krásně umístěný, soupeřku teď rozpohybovala Marie Bousková, ale bohužel forehandová rána končí v síti a tak česká tenistka Má proti sobě velmi nepříjemný stav 15-40. Něco podobného zažila před chviličkou i Kartalová při snaze odvrátit matchboly. Byla úspěšná opakovaně. No, tak snad se něco podobného podaří i Marii Bouskové, protože už to vypadalo hodně nadějně, ale Kartalová je stále tam, stále je v pozici hráčky, která může klidně toto utkání vyhrát, protože Kartalová hraje velmi silné údery, hlavně z forehandové strany, a Marii Bouskové dělá často těmito údery starosti. Právě teď se jeden takový podařil Britce a Marie Bousková už nevybrala. Takže Marie Bousková teď ani neměla šanci vytvořit si matchboly při svém podání. Si nevyužila, když byla na příjmu. No a teď Britka Kartelová po té, co dokázala snížit už na 4-5, tak za nějakou minutu a půl bude servírovat znovu a bude moci dorovnat skóre v rozhodujícím třetím setu.
2: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
4: Karel Poborský.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
7: Ahoj, dobrý den.
2: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
8: Strašně se to posunulo.
9: Oni
8: prostě furtí.
9: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
8: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
10: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
9: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
10: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
2: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
9: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
2: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
2: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Na Jiřího Ješka v našem vysílání se pochopitelně i tenhle pátek můžete těšit. My ale znovu pojďme za českými tenistkami, které v Číně bojují o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. No a přímo u toho je reportér Jaroslav Pašil.
0: 4-5 z pohledu Britky Kartalové v rozhodujícím třetím setu, ale k tomu musím rychle dodat to B. Britka je na podání a může tak definitivně srovnat a dorovnat náskok, do kterého se dostala Marie Bousková. Ten náskok byl 5-2, dokonce tam byly 3 matchboly po sobě. Jenomže bylo to ve stavu, kdy byla Marie Bousková na příjmu v roli přijímající hráčky, servírovala Kartalová v tu chvíli a dokázala se pokaždé z té situace dostat, takže snížila na 3-5, pak vzala servis Marie Bouskové, která si nevytvořila při podání matchball, od začátku se jí nedařilo, na returnu byla Kartalová lepší, no a tak teď je to 4-5 z pohledu Britky, 15-0. Na straně Bouskové, ale vše otevřeno, dalo by se říct. Bousková teď zkracuje hru, Britka Kartalová běží k síti a to už nestihne. Krásně zahrála Marie Bousková. Parádní dropshot v nečekanou chvíli. Britka se sice rozpohybovala, jak jen nejrychleji to šlo, ale už nedoběhla kraťas Marie Bouskové a tak je to 30-0. Tak snad si Marie Bousková ještě na příjmu vytvoří nějakou příležitost na ukončení zápasu. Jednou, dvakrát, třikrát se jí to nepovedlo samozřejmě, ale to není nic neobvyklého, už bych to připomínal znovu, když je tenistka na příjmu, tak ta její pozice nemusí být tak dobrá, jako když může sama servírovat. Teď Britka Kartalová ukazuje svůj servis, který je dlouhý a spíš tedy široký v tomto případě, protože cílila na téčko a na středovou čáru, ale mířila do opačného obdélníka nechtěně, takže teď druhé podání na Marii Bouskovou. Bousková hraje backendem k čáře, hezký return Bouskové, tak, aby se hrálo, ale zároveň tak, aby soupeřka nemohla ubližovat. Teď je to backend velmi ostrý do rušku Kartalové, která je teď odvážná, hraje backend křížem. Bousková se snaží o prohození Britky, která nabíjí české hráčce a ta má volný dvorec a využívá toho. Paráda. Marie Bousková teď nespanikařila a zahrála krásně forehandem pod velkou kontrolou do opuštěné části dvorce, když se Britce nepovedlo vystupňovat svůj tlak, nabídla prakticky Marii Bouskové šanci na prohoz. Přijímala velmi těžký úder už předtím od Marie Bouskové, který jenom tak ťukla na druhou stranu a Marie Bousková už si věděla rady. Matchboly jsou tady tentokrát. Marie Bousková znovu na příjmu, tak teď jsou 3-40-0 je to pro Marii Bouskovou, ale další krásný servis Kartelové. Bousková hraje backhand po čáře, Kartelová podsekává úderem se spodní rotací. Bousková do rušku, Kartelová už se neubrání. Marie Bousková má ohromnou radost, protože právě poráží Kartelovou v rozhodujícím třetím setu. 6-4 nakonec uspěla tedy na příjmu. Tentokrát už svůj matchball na příjmu využila, pomohla i teď nechtěně soupeřka nevynucenou chybou, ale nevynucenou dejte do velkých úzovek, protože ta byla i vynucená tím, co dělala na dvorci předtím Marie Bousková. Zatíná teď svaly na obou rukou. Rozhodně je potřebovala v tomto duelu, protože Britka Kartelová hrála mocně, hlavně z forehandové strany. Často zatlačila soupeřku českou hráčku Marii Bouskovou, která už se teď ale raduje z výhry. Stejně tak jako Barbora Strýcová, kapitánka, si teď plácá s celým týmem, který je tady mnohem početnější už, než tak to tady bylo před několika dny, protože teď se ještě přidali někteří členové, kteří současně pokrývali i Davis Cupový tým, tak jsou tady i teď v Šenčenu s tenistkami, které zvládly první duel čtvrtfinále s Britkami, byť k tomu Marie Bousková potřebovala maximální počet setů, ale hrála proti skvělé soupeřce Kartelová, opravdu hrála výtečně a Marie Bouskové to udělala hodně těžké, přesto Marie Bousková tedy vyhrála 6-4 v rozhodujícím třetím setu. Za nějakých 20 minut bude utkání pokračovat, jako druhá nastoupí na kurt česká jednička Linda Nosková, wimbledonská šampionka, proti sobě bude mít na druhé straně Katie Bolterovou, jedničku z Velké Británie. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Sport a Karel Janů.
1: To byli R.E.M., jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport ve 14 hodin a 22 minut. Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd v exkluzivním rozhovoru pro naši stanici poodkryl zákulisí národního týmu. Po příchodu nového kouče Španěla Santiho Denii se prý začíná budovat nová kostra reprezentace, složená hlavně z fotbalistů hrajících v tuzemské nejvyšší soutěži.
2: Jo, tenhle problém si myslím, že není jenom aktuální. Myslím si, že to je už delší dobu, když si vemu reprezentace nějaký roky zpátky, tak si myslím, že tam byl ten poměr 80-20 nebo 90-10 ve prospěch zahraničních hráčů. Dneska je to obráceně, já jsem myslel, že to je 80-20 a ono to bude míň.
3: I tentokrát platí, že fotbalistů z nejlepších lig Evropy je málo. V premiérové nominaci Santiho Denii to jsou jen 4 hráči v poli. Hložek, Coufal a Hranáč z Hoffenheimu a Schultz z Lyonu. Podobně na tom byl národní tým před 30 lety. Po rozpadu federace se začal budovat úplně nový tým, který zažil překvapivý vrchol na památném Euru 1996. Tam se Češi stali vicemistry Evropy, ačkoliv byl tým složený také převážně z hráčů z české nejvyšší soutěže.
4: Já si myslím, že pro mnoho z nás to byla startovní čára a prostě jsme se odrazili někam do Evropy, když jsme ani nevěděli pořádně kam.
3: Vzpomínal v létě Nedvěd a v aktuálním rozhovoru pro Radiožurnál Sport potvrdil, že něco podobného může zažít reprezentace i teď.
2: Může být a možná bych si to přál, aby ta paralela tam byla samozřejmě se stejným výsledkem, což by bylo úplně skvělý. To zahraničí je fakt limitovaný, protože tam, i když ty kluci jsou, tak ne úplně všichni jsou vytížený a tu minutáž moc nemají. Ale myslím si, že co se týče i nové generace, která přichází v české lize a třeba Míša Bílek má v 21, tak jsou kluci, na kterých se dá stavět.
3: Říkal Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací. Právě evropský šampionát v roce 2028 je teď hlavním cílem českého týmu.
2: Myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
3: Celý rozhovor, ve kterém vítěz zlatého míče Nedvěd mluvil i o konci Patrika Šika v reprezentaci nebo o novém kouči Santi Deniovi, najdete na webu irozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 2:30. Zprávy a Jana Gůda.
5: Kriminalisti zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na Národní třídě. Informaci deníku N potvrdila Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další informace podle něj může poskytovat jen státní zastupitelství. Podle deníku N kriminalisti shromažďují dokumenty, a to kvůli podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury na neuskutečněné práce. Mluvčí instituce Markéta Růžičková zásah potvrdila. Podle ní Akademie s policií plně spolupracuje. Ceny ropy se po 5 dnech poklesu opět zvyšují a severomořský Brent je zpátky nad $100 za barel. Obchodníci čekají na další vývoj v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, a to na okraj valného shromáždění OSN, které se tento týden koná v New Yorku. Velvyslanci států Evropské unie se opět sejdou, aby projednali prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Jsou platné pouze do dnešní půlnoci. Vypadalo to, že se země Evropské unie shodnou už včera večer. Francie a Slovensko ale dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu, a to Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu podle informací ČTK byla jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. A Přerov vyčlenil 1 000 000 korun na obnovu městských lesů. Kvůli vysokým letním teplotám a nedostatku srážek uschlo víc než 40% letošní výsadby. Správce polesí už objednal nové sazenice. Přerovské lesy tak čeká mimořádná výsadba.
1: Sport.
5: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Velkou Británií 1-0 na zápasy. V úvodním utkání Marie Bousková porazila Soneji Kartelovou 6-4 v rozhodujícím 3. setu. Za chvíli nastoupí Linda Nosková proti Katie Boulterové. Pokud Nosková zvítězí, Češky postoupí do semifinále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem a taky u sjezdu na Zruč. Na D1 před Brnem z Prahy se do kolon dojíždí za sjezdem na Domašov, kamiony v pravém pruhu kolem 173. kilometru, osobní auta na 177. Odtamtud je to až na půl hodiny za exit Popůvky, kde na 182. pracují v pravém pruhu. Na D1 z Brna do Prahy u exitu 56 Zruč je zúžení předním kolona z 57. kilometru zhruba na 5 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu z 8. kilometru až k D1. Na D2 opatrně ve směru opačném z Brna na Bratislavu kus za sjezdem na Židlochovice z kilometru 15,5 je hlášená čerstvě nehoda osobního a nákladního auta. Přibrzduje se zatím bez kolony. Na D8 před Prahou směrem z Ústí už za sjezdem na Kralupy ze 7. kilometru se řadí kamiony v pravém a stoupacím pruhu, ze 3. se vlečou i osobní auta, tato mají asi na 15 minut do zúžení za sjezdem na Zdiby na 0. kilometru. Na D5 z Prahy do Plzně je kolona za Žebrákem ze 35. kilometru asi na 10 minut k nehodě na 38.5. v levém pruhu. Silnice 16 Mělník Slaný je za Novou Vsí po vážné nehodě konečně průjezdná, alespoň kyvadlově, kolony od odboček na Vraňany a Uhy se postupně rozjíždějí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně oblačno, výjimečně ještě přehánky. Odpoledne začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Jen na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo, místy se přidá déšť. A nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Iggy Pop v odpoledním radiožurnálu Sport, je 14 hodin a 38 minut. Čeští fotbalisté se připravují na 4 utkání elitní skupiny Ligy národů. Začneme tím náš sportovní přehled, který připravil František Typovský. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne. Češi mají za sebou druhý trénink. V sobotu nastoupí v Edenu proti Chorvatsku poprvé v historii pod vedením zahraničního kouče. O komunikaci Španěla Santiho Denii v kabině mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
2: Já si myslím, že anglicky to zvládne. Zvládne se vyjádřit klukům a víme, jak přemýšlí a jak se bude snažit kluky ovlivnit. Má tam asistenta, který mluví anglicky, Radek Bebil mluví španělsky. Já si myslím, že není to jenom o té řeči, je to o tom, že ta fotbalová řeč je pořád stejná na celém světě. V tomhle žádný problém nevidím.
1: Celý rozhovor s Pavlem Nedvědem najdete na serveru iRozhlas.cz. 3 dny po zápase s Chorvatskem si Češi v Edenu zahrají s Anglií. Poté je na začátku října čekají ještě duely ve Španělsku a znovu s Angličany ve Wembley.
0: České tenistky vedou ve čtvrtfinále tenisového poháru Billie Jean Kingové nad Velkou Británií 1-0. Marie Bousková ve třech setech porazila Kartelovou 7-6, 4-6 a 6-4. Aktuálně se nacházíme mezi prvním a druhým zápasem. Linda Nosková s Katie Bultrovou by na kurt měli přijít za pár okamžiků. Jakmile se tak stane, znovu se spojíme s Jaroslavem Blašilem.
1: Soupeřem českých tenistů ve čtvrtfinále Davis Cupu bude Kanada. Určil to los v italské Boloni, kde se finálový turnaj bude na konci listopadu hrát. Za Kanadu může nastoupit i 5. tenista světového žebříčku Felix Auger Aliassime. Podle kapitána českého Davis Cupového týmu Tomáše Berdycha by ho ale mohli Češi zdolat. Stejně jako se jim to povedlo v kvalifikaci proti americké jedničce Benu Sheltonovi, pokračuje Berdych.
3: Felix Auger Aliassime, výborný hráč, má skvělý výsledky převážně v hale, výborně servíruje, ale určitě je to dneska hráč, který se dá porazit. Já myslím, že tak, jak kluci to dokázali třeba právě proti Sheltonovi, tak si myslím, že i tohle by byla ta cesta.
0: Hokejisté pražské Sparty se poprvé v nové sezóně Tip Sport Extraligy představí na svém ledě. V libeňské O2 aréně budou od 18 hodin a 30 minut hostit Mladou Boleslav. Už v 18 hodin začne souboj Pardubic s Libercem.
4: Mistrovské Dynamo prohrálo na úvod nejvyšší soutěže východočeské derby s Hradcem Králové, ale pak přidalo 2 vítězství. Liberec na první extraligovou výhru zatím čeká. Severočeši mají jen bod z prvního kola, kdy prohráli v Plzni po nájezdech. Duel Pardubic s Libercem i souboj Sparty s Mladou Boleslaví odvysílá radiožurnál Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem. Nepřerušované přímé přenosy jednotlivých utkání najdete třeba na webu iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Kristián Šveda, radiožurnál.
1: Francouzský pilot Isaac Hadjar se tento týden při velké ceně Azerbajdžánu vozů Formule 1 vrátí do závodního monopostu stáje Red Bull. Předchozí 3 Grand Prix v Nizozemsku, Itálii a Španělsku vynechal kvůli zranění zápěstí. Novozélanďan Liam Lawson, který Hadjara na čas nahradil, tak v Baku znovu pojede za sesterský tým Racing Bulls.
0: Tolik sportovní přehled a František Typovský, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen v odpoledním vysílání radiožurnálu Sport. Je 14 hodin 45 minut. Novým trenérem fotbalistů Mönchengladbachu bude Alexander Blessin, o jmenování 53-letého kouče, který mužstvo převezme během reprezentační přestávky, informoval poslední klub německé Bundesligy. Podle zástupců Borussie trenér podepsal smlouvu do roku 2028. Blessin naposledy trénoval St. Pauli, po sestupu ale v klubu skončil. Na lavice Mönchengladbachu tak nahradí Eugena Polanského, který byl po třech odehraných kolech propuštěn. Borussia nezískala v dosavadních čtyřech zápasech ani bod, inkasovala 16 branek, což představuje nejhorší vstup do sezony. V historii klubu po reprezentační přestávce mužstvo čeká duel s Kolínem nad Rýnem. V odpoledním vysílání radiožurnálu Sport už ale znovu míříme za českými tenistkami do Číny a slovo tak znovu dostává kolega Jaroslav Plašil.
1: Ano, jsme na začátku druhého zápasu. Připomínám, Česko vede díky Marii Bouskové 1-0 nad Velkou Británií. Byť to byly nervy, byť to bylo hodně dlouhé, skoro 3hodinový zápas. Marie Bouskové nakonec vítězný ve třech setech. Teď začal ten druhý utkání týmových jedniček na podání Katie Bulterová, napřímu wimbledonská šampionka Linda Nosková, která teď chybuje při returnu a je to 15-2, protože předtím zkazila podání dvakrát ze stejného místa Katie Bulterová, takže udělala dvojchybu na začátek tohoto zápasu. Teď tedy je duel, který má také jako ten první jasnou favoritku, ale i na tom prvním zápase jsme viděli, že v týmové soutěži kolikrát může jít žebříčkové postavení stranou. Teď na podání Katie Bulterová stav tedy 15-2 a opět dlouhý servis z pravé strany, kde zatím se Britka zaměřuje, zatím to jsou tři dlouhé servisy z tohoto místa za sebou. Teď je tedy pokus o to vylepšit se z této pozice, což se povedlo. Bulterová teď už dobře zaservírovala, ale neporadila si se silným returnem Lindy Noskové a zřejmě má i nějaké technické potíže, protože jí se jde hned takto z kraje zápasu měnit raketu, takže teď Katie Bulterová tahá ze svého baťohu nebo ze své tašky před kapitánkou Kyota Wongovou novou raketu a s ní bude servírovat na začátku zápasu za stavu 15-30 napřímu Linda Nosková na podání Katie Bulterová už na svém místě, už připravena servírovat. Stále platí, že velmi dobře zaplněná hala na to, že hrají tenistky ze zemí, která ani jedna není z těch pořadatelských, tak opravdu velmi solidní návštěva, když to srovnám s předchozími turnaji na neutrálních místech, tak řekl bych, že velmi atraktivní duel taky přilákal fanoušky. Však to bylo znát i z představování obou týmů a hlavně z toho, když nastupovali buď Karolína Muchová, která je známá dobře po celém světě díky svému atraktivnímu stylu, takže i tady v Číně Kateřina Siňaková, která mívá čínskou spoluhráčku v deblu, tak také Linda Nosková. Ta teď vede dokonce 40-15, těží teď z chyb na podání Bulterové, ovšem výstavní backhand po čáře teď snižuje náskok Lindě Noskové a naopak dává trošku šancí Katie Bulterové, aby ještě se pokusila zachránit tento první servisový gem. Hned takto na úvod ztratit servis, to samozřejmě by nebylo nic příjemného pro Britku. Ta teď servíruje z levé strany, za stavu 30-40 se bude snažit neudělat dvojchybu, protože už udělala dvě teď v této servisové hře. Bulterová tentokrát servíruje přesně, první podání vyšlo, Nosková dokázala vrátit backhand Noskové křížem a chybuje teď Katie Bulterová. Teď to z prvních pohybů vypadalo, že hledá zase lepší raketu, ale ne, šla si jenom proručník. Raketa tentokrát v pořádku. Síla úderu Lindy Noskové, ta vadila Katie Bulterové, která jde teď na lavičku. Zavedení české hráčky 1-0 hned na úvod break pro Lindu Noskovou. To je parádní vstup do utkání. Tak teď se bude Linda Nosková snažit potvrdit před chviličkou získanou výhodu. Linda Nosková a její plácnutí s kapitánkou Barborou Strýcovou za doprovodu hudby, která tady je také často ke slyšení ve vysílání radiožurnálu Sport, totiž můžete vnímat atmosféru, kterou tady vytváří i několik desítek českých fanoušků tady v ledišti v čínském Shenzhenu. Linda Nosková, wimbledonská šampionka, teď je při svém prvním servisovém gemu tady v Číně v Shenzhenu na turnaji pro nejlepších 8 týmů světa. Pohár Billie Jean Kingové, Linda Nosková a její utkání s Katie Bulterovou za stavu 1-0 pro Česko. Linda Nosková vede 1-0 ve svém gemu. Číslo 1 uspěla, to byl servisový gem Britky. Teď se snaží na podání Linda Nosková, aby break potvrdila. zatím vede 15-0. Pomohla si podáním, teď tedy servis znovu z levé strany, tentokrát pro Lindu Noskovou. Servis na vzdálenější stranu, ke vzdálenějšímu růžku, ale nepřesné podání, takže Boltrová teď nemusí přijímat ránu české hráčky, která se teď připravuje na tu druhou, ale ještě sběrači byli na kurtu, takže se teď musela chviličku zastavit Linda Nosková a až teď se připravuje na druhý servis, který je na úrovni toho prvního. Linda Nosková dostala ale na druhou stranu nepříjemnou ránu, takže si musí poradit s nízkým balonkem, což se jí nepovedlo. Úder končí v síti, srovnáno 15 obě. Zatím se nehrají tak dlouhé výměny, jako v tom prvním utkání Marie Bouskové s Soniou Kartalovou, což samozřejmě není žádné překvapení vzhledem ke stylu obou hráček na kurtu. Nosková proti Boltrové 1-0 ve vedení česká hráčka, která teď díky přímému bodu zase trošku odskakuje na 30-15. Nosková mířila na vzdálenější lajnu a Boltrová se do své forehandové strany natahovala marně, tak tedy 30-15 pro Lindu Noskovou, která teď bude podávat zase z levé strany dvorce. Linda Nosková připravena na podání, stav zatím 30-15, teď při servisovém gemu Češky a teď balonek nešťastně přistál v růžku. Linda Nosková, nechci říct, že si byla úplně jistá tím, že Katie Boltrová

když jde opravdu do tuhého. Omlouvám se za to kliše, ale zkrátka u Lindy Noskové to tak je, že si zkrátka počká na ten svůj důležitý okamžik a pak ho pořádně i emočně na kurtu umí prožít. Teď Linda Nosková se snažila zkrátit hru, což se jí úplně přesně nepovedlo. Škoda, ale nápad to byl skvělý, protože Bultrová byla daleko od sítě a Nosková rychle trhla svou raketou z levé strany backhandce spodní rotací, ale míček se nepřehoupl přes pásku, takže je tady schoda. Schoda při podání Noskové, která, připomínám, vede 1-0 v prvním setu druhého zápasu čtvrtfinále. Potom prvním Češky vedou 1-0, Nosková dává eso, paráda, takže má výhodu teď za stavu 1-0, může potvrdit break, pomohla si teď výstavní ranou z prvního podání, servis přesně na střed, krásně umístěné na téčko a Bultrová bez šance. Bultrová teď bude přijímat další ránu Noskové, tentokrát Nosková na levé straně své polovičky dvorce. Noskové servis dlouhý, takže to bude druhé podání pro českou hráčku, která jenom odklízí dotekem rakety přebytečný balonek a teď už je soustředěna na ten druhý, který má už nad hlavou. Nosková se trefuje pěkně na střed a dělá chybu Bultrová, takže přímý bod i z druhého podání. To je taky dobrá zpráva pro Rolindu Noskovou, že i s agresivnějším druhým servisem může mít soupeřka velké starosti. Teď parametry druhého podání 101 60 km za hodinu vůbec nejsou špatné na to, že byl ještě servis celkem dobře umístěný na střed, tak Bultrová dělá chybu z podání Češky a tak je to 2-0 pro Lindu Noskovou, potvrzený break, to je taky dobrá zpráva. K tomu ještě připomenu, že předtím Marie Bousková ve třech sadách udolala Kartelovou a také Češky vedou nad Britkami. A už v tomto zápase mohou vzhledem k formátu, připomínám, hraje se na dvě vítězství, tak už po druhé dvouhře by mohly Češky rozhodnout nad Britkami, zatím vedou 1-0 na zápasy. Linda Nosková ve svém duelu 2-0. No a i třetí gem, a to znamená druhý servisový gem, zahajuje ty Bultrová dvojchybou. Něco podobného se jí stalo i v prvním servisovém gemu, kdy taky vstoupila do utkání dvojchybou proti Lindě Noskové. Teď stojí britská hráčka s vědomím, že se jí zatím nevede na prvním servisu. Linda Nosková teď na returnu velmi dobrá, křížný backhand, krásně do backhandu soupeřky, ale další úder se spodní rotací už Lindě Noskové nevyšel, ale je to i proto, že Bultrová měla velmi dobrou odpověď na křížný backhand Noskové. Krásně také ona utáhla backhandovou ránu, letěla nízko nad síťkou a pod hodně ostrým úhlem. Nosková se snažila zahrát úder se spodní rotací, což se jí nepovedlo. Takže zatím stejný scénář jako v první hře tohoto zápasu. Bultrová srovnává na 15 obě. Připomínám 2-0 pro českou hráčku. Je to a teď další dlouhý servis od Bultrové z pravé strany. Linda Nosková teď bude přijímat druhé podání Britky. Zavedení 2-0 pro českou hráčku v prvním setu. Nosková už je připravena přijímat podání Bultrové, které je dobré, má dobrou délku přímo na čáru pro podání, ale další úder Bultrové od základní čáry po hezkém returnu Noskové už nebyl přesný, takže Bultrová se zatím v úvozovkách zastřeluje, zatím její kurt krátký a teď Linda Nosková i díky tomu vede 30-15 při podání Bultrové, která je britskou jedničkou, Linda Nosková českou jedničkou. Česká jednička na příjmu, zavedení 2-0, 30-15. Nosková se dokázala dostat k těžkému úderu soupeřky. Hezké podání Bultrové dokázala Nosková vrátit. Teď hraje backhand křížem Nosková, backhand na střed, teď Bultrové, forehand Noskové, který je takový útočný, ale zároveň pod velkou kontrolou zahraný. To Linda Nosková umí zaklápět forehandové údery, tak aby se jí vešly do kurtu, ale zároveň měli dobrou ránu, kde se prakticky pořád to samé. Linda Nosková si teď troufala na ještě razantnější finální ránu z forehandu ze středu kurtu do pravého růžku, ale o kousíček přestřeluje dvorec, takže je to 30 obě teď. 30 obě vyrovnané skóre při podání Katie Bultrové. Je to poprvé, při předchozím servisovém gemu Britka nebyla tak úspěšná, tam už se jí Linda Nosková utrhla a svou šanci dokázala využít. Teď Nosková za vedení 2-0 se bude snažit vytvořit si další breakovou šanci při podání Bultrové. Ta teď servíruje velmi dobře na čáru pro podání. Nosková blokuje jenom úderem se spodní rotací opakovaně a na druhý forehand už nedosáhla. Bultrová teď byla dostatečně agresivní a přesná a tak si vynutila chybu z forehandové strany od Lindy Noskové. Už to v podstatě ani nebyl úder, už jenom tak zkusila máchnout raketou na svou pravou forehandovou stranu, podseknout míček, ale balonek měl daleko k tomu, aby se vůbec dostal k síti. Takže 40-30, Bultrová teď hodně blízko od toho, aby dokázala snížit.

stav na 1-2 ze svého pohledu, zatím vede 2-0 česká tenistka Linda Nosková, která je teď na příjmu. Nosková připravena na příjmu a Bulturová už mezi tím zaservírovala do autu, takže chyba na podání. Teď nemám úplně přesně spočítané, kolikátá chyba z prvního servisu to je, ale když teď vezmu dva servisové gemy Bulturové, tak mi to vychází tak na 2-3 dobré rány z prvního podání a samozřejmě tu druhou Linda Nosková může mnohem snáz atakovat, což se stalo i teď. S Litternem už si Bulturová neporadila a tak je to schoda pro českou hráčku. Zase šance na to jít na další breakball a případně i další break, ale to je zatím předčasné. Teď bude záležet na tom, co předvede Katie Bulturová za stavu 0-2 a za schody. 12 minut se zatím hraje na kurtu v čínském Shenzhenu druhý zápas dne. Bulturová servíruje do sítě, jak jste slyšeli ve vysílání Radiožurnálu Sport, a tak teď má už jenom druhé podání za tohoto stavu, za schody z pravé strany dvorce. Bulturová si hodně teď dává záležet na přípravě. Servis dobře poslaný na druhou stranu, ale Linda Nosková z něj mohla zasadit na druhou stranu silnější ránu. Bulturová teď odstupuje, aby mohla zahrát forehandem, ale forehandem se netrefila do kurtu a tak je to šance na break pro Lindu Noskovou, která už jeden break má v zádech. Teď by mohla mít dva, což je samozřejmě lepší. To nemusíme říkat nic objevného. Nosková zatím teď s jedním breakem v zádech, ale může se to změnit za pár vteřinek. Bulturová teď se zase hodně dlouho připravuje na servis, který, když se zlepší, tak rozhodně může být mnohem silnější soupeřkou pro Lindu Noskovou, však to teď také ukázala krásnou ranou do rušku. Bulturová dělá přímý bod z podání a takhle, když bude servírovat, to ona určitě umí, tak to může být velmi nepříjemný soupeř pro českou tenistku, která je ale favoritkou, to je zřejmé. Však také celkem nedávno dokázala Bulturovou porazit na americkém turné, ale samozřejmě byly to jiné podmínky. Bulturová teď má proti sobě Lindu Noskovou v hale v Číně, v Shenzhenu, na turnaji pro nejlepších 8 týmů světa. První duel Češky zvládly, Marie Bousková porazila Britku Kartelovou, britskou dvojku pro tento den, a Češky vedou 1-0. Linda Nosková na příjmu, na servisu Katie Bulturová, která kazí, dává úder nechtěně do sítě, takže teď je druhé podání pro Bulturovou, která teď se snaží cílit až k čáře pro podání a silnější druhý servis platí, protože Linda Nosková nedokázala zreturnovat, takže Bulturová má další výhodu a další gamble tedy pro britskou tenistku, která může snížit náskok Češky. Ta zatím vede 2-0 v prvním setu zápasu o pohár Billie Jean Kingové hrají Češky, Britky, pak také zítra tenistky Kazachstánu a Španělska a vítězky těchto soubojů si zahrají v semifinále proti sobě. Češky jsou zatím trochu blíž, protože mají v zádech vedení 1-0. Teď na kurtu wimbledonskou šampionku, ale samozřejmě papírové předpoklady jsou jedna věc a druhá věc pak samotné dění na kurtu. Linda Nosková se teď snaží být úspěšná na returnu, ale je teď pod tlakem a používá backhand se spodní rotací, ale vybrala si teď dobrý směr a může teď zaskočit Britku Bulturovou. Linda Nosková běží k síti a backhandem bezvadně, bezpečně posílá nechytatelný balonek na druhou stranu. Při náběhu k síti si Linda Nosková z voleje z výšky dala záležet jenom na tom, aby dobře balonek dostala pod kontrolu. Linda Nosková měla svou soupeřku na druhé straně dvorce. Krásně zahraná situace pro Lindu Noskovou, která teď za schody bude přijímat podání Katie Bulturové. A teď tam bylo takové výraznější gesto už u Lindy Noskové k vidění. Výraznější povzbuzení rozhodně a byl to velmi dobrý tenisový moment teď pro českou hráčku. Linda Nosková teď napřímo opět na pravé straně své polovičky dvorce. Katie Bulturová servíruje do sítě a tak bude muset vytáhnout nový balonek spod bílé sukně, se kterou hrají Britky většinou. Teď tedy Katie Bulturová, modré tričko, typická kombinace modro-bílá pro britskou tenisovou federaci. Češky typicky oděné zase do modro-červené kombinace a teď i s bílým kšiltem to má Linda Nosková pěkně sladěné, že má všechny tři barvy české vlajky na sobě. Teď Linda Nosková bude přijímat
podání za výhody, takže další breaková šance pro Lindu Noskovou. Bultrová na podání, Linda Nosková teď je připravena na přímo metr za základní čarou. Nosková už je soustředěná, Bultrová už servíruje krásně na čáru pro podání a tak to může spustit teď Bultrová, ale Linda Nosková krásně kontruje forehandem k čáře a teď je forehand do vzdálenějšího druhého růžku. Paráda, Linda Nosková má dva breaky v zádech, vede 3-0 na začátku zápasu, tedy na tom výtečně. Česká jednička Linda Nosková nad Katie Bultrovou vede 3-0 v prvním setu.

0: 15 hodin 4 minuty, jsme moc rádi, že posloucháte odpolední radiožurnál Sport a pojďme v našem vysílání zpátky za tenisem do Číny. Právě tam české tenistky hrají o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Jejich soupeřkami jsou Britky a je u toho reportér Jaroslav Plašil.
1: Pokud jsme u hudby, kterou slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport, tak se hraje zatím podle not Lindy Noskové, což je dobře, vede 3-0, 30-0 teď v prvním setu zápasu, ale zase už ty servisové gemy soupeřky nejsou zase tak beznadějné pro Britku. Když by se dokázala zlepšit na servisu, tak rozhodně může dělat větší problémy Lindě Noskové, která teď naopak sama mocně servíruje a return naštěstí dopadl za čáru. Také v tomto případě už se to Lindě Noskové jednou stalo, že by neměla šanci, kdyby balonek skočil v kurtu, protože to už bylo neřešitelné pod nohy Lindy Noskové, která mohla jen doufat, že to bude dlouhé. A bylo. Bylo to dlouhé, 40-0, takže by skóre mohlo zase o něco narůst pro Lindu Noskovou, která vede zatím 3-0. V prvním setu skvělý začátek, dva breaky v zádech. Linda Nosková teď na druhé straně má soupeřku, která je pod tlakem a platí to také pro další ránu Lindy Noskové, se kterou si neporadila Katie Bulthorová. Nosková je v dobré pohodě teď, nechci to zakřiknout, ale může si věřit i na to poslat tam nějakou přísnou ránu z druhého servisu, čímž si často pomáhá Linda Nosková a i proto teď zvyšuje na 4-0, zatím skvěle rozehraný zápas. Bylo by to určitě dobré, kdyby se to povedlo jim projít i nějakým lepším způsobem pro nervy fanoušků tady v hale, si myslím, protože už si pořádně užili v tříhodinovém zápase Marie Bouskové, která ve třech setech udolala vynikající Britku Kartelovou, když vezmeme v potaz, že to je tenistka druhé světové stovky. Ale už o tom byla řeč, ona nějakou dobu nehrála na velkých turnajích, když hrála naposledy, tak to bylo někdy na jaře v Americe a tam hrála výtečně, takže zase ukázala, že dovede být velmi nepříjemnou soupeřkou a Marie Bousková i díky trpělivosti si došla pro bod, díky kterému teď Češky vedou 1-0. Teď podává Bulthorová, napřímo Nosková, out zahlášený a to není nic nového, bohužel, pro Katie Bulthorovou, které se zatím opravdu na servisu tolik nedaří, ale nemusí to trvat věčně. Linda Nosková teď atakuje druhý servis, backhand křížem teď od Lindy Noskové, backhand přesně k čáře od Bulthorové, která si teď nabíhá na forehandovou ránu, která je skvělá. Nosková se ubránila úderem se spodní rotací, ale zároveň otevřela kurt a toho využívá Bulthorová k rasantnímu a přesnému útoku. Hodně se teď povzbuzuje Katie Bulthorová, protože ona opravdu, když dokáže zaservírovat, tak dovede také pak tlačit na soupeřku a teď to Lindě Noskové ukázala. Má taky velmi solidní ránu Katie Bulthorová. Byť si myslím, že když by proti sobě hráli ze středu kurtu, tak samozřejmě Lindě Nosková ji asi přetlačí. Přeci jenom rány Lindy Noskové jsou silnější, ale Katie Bulthorová také dovede mocně udeřit a teď to také dělá, by ti pomáhá páska Lindě Noskové, ale páska zároveň ještě dala příležitost se k balonku dostat, tak teď to bylo se štěstím, ale zároveň krásně zahrané, vyřešené pro Lindu Noskovou, to znamená snížení skóre 15-30 z pohledu Češky, 30-15 z pohledu Bulthorové, která kdyby netrefila pásku, tak si myslím, že by její forehand letěl do autu, ale protože páska balonek zastavila a míček dopadl hned do kurtu, tak zase zároveň ale dal šanci ještě Lindě Noskové, aby míček doběhla. Tak se to tak sešlo, Linda Nosková si s tím poradila a teď se snaží také křížný backhand umístit přesně k čáře. To se jí povedlo, ale při forehandovém úderu následně už musela hodně k zemi Linda Nosková na nízký úder, hodně do kolen a nepovedlo se jí poradit si s nízkým úderem soupeřky. Takže je to 40-15 pro Bulthorovou a šance na první gem pro Britku, která zatím tedy je tou tenistkou, která musí dotahovat v tomto utkání. To díky dobrému začátku Lindy Noskové a taky díky, nebo v tomto případě kvůli tomu, že jí úplně nešlo z začátku duelu podání této britské jedničce pro dnešní duel. Teď také jste slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport zahlášený out. Bulthorová teď za stavu 40-15 dělá chybu na podání a teď to bude druhý servis Britky, který vrací Linda Nosková do deblové uličky. Zkusila to teď Linda Nosková atakovat čáru, úder backhand po čáře. Teď byl, řekl bych, takový i zkušební pro Lindu Noskovou za tohoto stavu. 1-4, Britka snížila podávat, půjde za minutu a půl Linda Nosková, která vede 4-1 nad Katie Bulthorovou.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
0: Jsme moc rádi, že v 15 hodin a 10 minut posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Je úterý 22. září a ještě jednou připomínám, že dnes se nabídneme taky hokejový program. Hráči Liberce zabojují o první vítězství v tomto ročníku. Tip Sport Extraligy v 18.00 nastoupí na ledě mistrovských Pardubic. O půl hodiny později potom v O2 aréně odstartuje duel pražské Sparty s Mladou Boleslaví. Tady na Radiožurnálu Sport nabídneme oba zápasy tak, jak jste zvyklí. Teď už ale pojďme znovu za českými tenistkami, které hrají o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále vedou zatím nad Velkou Británií, poté co Marie Bousková vyhrála. Druhý duel, pokud jde o dnešní singly, sleduje reportér Jaroslav Pašil.
1: Na podání Linda Nosková vede zatím 4-1 a teď bude podávat z pravé strany za tohoto stavu. Boltrová kazí a tak je to 15-0 pro Lindu Noskovou. Přímý bod z podání, takže nejjednodušší cesta k bodu. Linda Nosková hraje se soupeřkou, už jsme o tom mluvili, kterou celkem hladce 6-3-6-3 porazila v Cincinnati v Americe během turné po Spojených státech, ale to se hrálo pod širým nebem, teď je přeci jenom jsou to jiné podmínky. Těžko říct, komu mohou vyhovovat lépe tady ty podmínky dvou hráček, které se snaží hrát agresivně. Barbora Strýcová, kapitánka českého týmu, říkala, že je to takový šmirgl, trošičku se to někdy zadrhává, ohrávají se balonky, ale teď velmi rychlá rána Lindy Noskové, eso z prvního podání a tak je to zase trošku lepší pro Lindu Noskovou, která teď vede 30-0 při svém servisovém gemu a zatím servíruje dobře, tak snad to vydrží i do zbytku zápasu. No, jen jsem to řekl, tak radši nebudu příště říkat nic, protože celkem nepřesný první servis až do čtvrtiny, dalo by se říct, toho druhého obdélníku. Linda Nosková teď zacílila ale velmi dobře z druhého podání a teď musí ale nízko do kolen po nízkém úderu soupeřky. Nosková je teď pod tlakem a Boltrová zatlačila na Lindu Noskovou, která už nevrací. Tak Linda Nosková se teď přesvědčila o tom, že když Katie Boltrová dokáže nebo dostane příležitost k tomu, že může zaútočit, tak a spustí to jako první, tak se má Linda Nosková co ohánět a často to končí také vítězným bodem pro Britku, což se stalo právě teď. Naštěstí ještě Nosková ve vedení 30-15, teď konkrétně v prvním setu zápasu, ve kterém Nosková vede zatím 4-1. A když jsme připomínali ten poslední vzájemný nedávný duel, tak ale zase musíme dodat, že loni v Tokiu byla úspěšnější Boltrová, která vyhrála 2-0 na sety. Byť samozřejmě jsou to jiné sezony, jiná období, toto je zase ošidné porovnávat výsledky a vzájemné zápasy ze starší doby. Nosková teď je trefuje čáru z druhého podání, tak krásně zahraní druhý servis, ale Boltrová se dostala k tlaku forehandem. Teď tlačí na forehand Noskové, která se dokázala dostat z těžké situace a krásně prohodit Boltrovou. Nádherná výměna. Krásné křížné forehandové údery, jeden výstavnější než druhý a na konci radost Lindy Noskové. No tak to byla teď přestřelka, jako kdyby tenistky chtěly hrát na menším kurtu, jako kdyby hráli jenom na tom, který končí čarami pro podání a Linda Nosková si na tom malém hřišti počínala nádherně, krásně. Teď se pohybovala česká hráčka, krásně taky předvídala úmysl Britky Boltrové, která teď je na příjmu. Nosková vede teď 40-15 a ještě k tomu připomínám 4-1 taky v prvním setu zápasu. Noskové rána za čáru pro podání, takže teď to bude muset zkoušet česká tenistka znovu. Ale troufám si říct, že to je zase dobrá pozice a dobrá příležitost k tomu, aby poslala přísný druhý úder i na druhou stranu za těchto okolností. Ano, možná to také Linda Nosková chtěla udělat, ale dala balonku i rotaci a Boltrová vyhazuje. Takže přímý bod z podání, Boltrová trefuje síť poté, co Linda Nosková dala rotaci balonku při celkem silném druhém podání. Nebylo tak silné jako některá předchozí podání, když jsme u servisu v množném čísle. No a tak i proto tam teď mohla být ta rotace. Linda Nosková Teď zavedení 5-1 se jde stěhovat zase na své polovičce Kurtu doprava, na pravou stranu, a bude přijímat podání Katie Bultrové. Ta teď se bude snažit při svém servisu, aby set ještě nekončil, prohrává 1-5 a první rána ji nevyšla, takže druhý servis pro Katie Bultrovou. Nosková hraje backendem k čáře, backend křížem Bultrové, backend jenom obraný od Noskové, která ale nabíjí soupeřce nechtěně. Teď se zlobí Linda Nosková sama na sebe, že teď dala soupeřce šanci na bod zadarmo, protože se jí nepovedlo dát backendovému úderu dobrou délku, když už se snažila o vysoký míč, jakoby se jí raketa teď trošičku i protočila při backendu obouruč a necítila míček tak optimálně. Balonek skočil do velké výšky a Bultrová nekompromisně zamázla, takže teď vede 15-0 při svém servisovém gemu. Samozřejmě získat tuto hru by nebylo vůbec špatné pro Lindu Noskovou. Teď sice Bultrová dává ESO, takže na to ani nemůžeme moc pomýšlet, ale kdyby se jí to povedlo, tak by pak začala i druhý set svým servisem, což není špatné, vždycky se dostat hnedka do těsného náskoku, ale na druhou stranu už první set ukázal, že šance mohou přijít i napřímo pro Lindu Noskovou, byť teď tedy servíruje Bultrová fantasticky a Nosková neměla zatím moc šancí a nemá ani teď. Krásně otevřený dvorec pro Bultrovou, která servírovala do forehandu Noskové, ta sice vrátila, ale okamžitě přiletěl balonek od Bultrové do vzdálenějšího růžku a zprava doleva už to zkrátka Nosková nemohla stihnout přes celou šířku hřiště při takové razanci, při takové síle úderů, které letěly na druhou stranu. Teď je to Bultrová, která vede 40-0 při svém podání a za stavu 1-5 může teď snížit vedení Češky, která vede 5-1. Nosková teď jde od základní čáry na střed. Teď Nosková přetlačila svou soupeřku, která dělá chybu od základní čáry, úder do autu a Nosková snižuje na 15-40 ze svého pohledu. Z pohledu Bultrové je to 40-15, ale stále to jsou gamboly a stále má Bultrová naději, aby snížila na 2-5. Zatím 5-1 ve vedení Linda Nosková, která teď bude přijímat podání soupeřky na pravé straně své polovičky dvorce. Bultrová teď si dává hodně na čas, ale vymyslela parádní ránu, kterou Nosková dokázala vyblokovat, ale hraje se dál. Teď od Bultrové přistál úder přesně na čáře. Nosková teď chtěla hrát další úder, ale tentokrát už Bultrová trefila do autu, takže se nehráje už a je to 40-30 už jenom pro Bultrovou, která vedla 40-0. Teď dvakrát uspěla Linda Nosková, která využila teď okamžiku, kdy Bultrová si odskočila dozadu až k banerům a také ona si odskočila pro ručník na chviličku, tak aby mohla teď přijímat v co nejlepších podmínkách podání, které teď poletí na Lindu Noskovou od Katie Bultrové. Už se hraje přes půl hodiny tento zápas, blízko je konec sady, ale Bultrová se s tím nechce smířit. Linda Nosková se jí teď snaží v nouzi přehodit, ale to se nepovedlo. Takže napřímo se teď Linda Nosková určitě nedočká. Za chvíličku by se mohla pokusit ukončit sadu číslo 1 při svém vlastním servisu a to za nějakou minutku a půl začne tady v šínském Čenčenu podávat za stavu 5-2 pro Lindu Noskovou.
2: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
3: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
2: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
3: Ty jsi mistr!
4: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
2: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte úterní radiožurnál Sport v 15 hodin 18 minut. Český fotbalový trenér Marek Jarolím už po 10 soutěžních zápasech skončil na lavičce polského celku Arka Gdyně, až 12. tým druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to uvedl na klubovém webu. A my znovu pojďme na jediném čistě sportovním rádiu v Česku za tenisem do Číny. Právě tam české hráčky hrají o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále vedou nad Velkou Británií, no a druhý singlový zápas sleduje Jaroslav Plašil.
1: Linda Nosková už má balonek nad hlavou a vykouzlila parádní ránu z prvního podání. Vede 15-0, jak slyšíte pod mým hlasem, a k tomu také 5-2, takže se snaží o to, aby uzavřela první sadu 5-2 a 15-0 k tomu. Teď servis z levé strany, Katie Bultrová dvakrát přišla o servis v tomto setu číslo 1. Linda Nosková se teď bude snažit pokračovat v tom, že zatím celkem slušně servíruje, byť teď jste zase slyšeli, jak balonek letěl do sítě. Teď už Linda Nosková připravena na podání číslo 2 z tohoto místa. Noskové, dobrý servis do backendu, ale backend byl náramný, tak Katie Bultrová ukazuje, že je pořádně nebezpečná, pokud k tomu má podmínky. Teď využila toho, že míček měl ideální odskok pro Britku, která hezky trefila backendový return a balonek skončil v růžku, kam nemohla Linda Nosková v žádném případě tak rychle dosáhnout. Teď ale odpověď vynikající eso Lindy Noskové, rána přesně na střed, tak to má vypadat, povolit přitáhnout, ale samozřejmě nechci zlehčovat v žádném případě. Linda Nosková teď se snaží o to, aby dovedla set do vítězného konce, stav 30-15 pro českou tenistku, která teď opět servíruje, tentokrát ne na střed, ale ke vzdálenější lajně, a opět je to eso, tak dvě za sebou teď. Teď 40-15, tak paráda. Linda Nosková teď jde servírovat znovu na Bultrovou, tentokrát na pravé straně dvorce Linda Nosková a její soupeřka pochopitelně také. Až v deblové uličce skoro stojí. Linda Nosková to viděla, snažila se zacílit na střed. To bylo velmi chytré od Lindy Noskové, že se chystala využít toho, že Katie Bultrová je nastěhovaná hodně na své pravé forehandové straně. Linda Nosková to zkusila úplně stejně silně, razantně i při druhém podání a zkrátka přišla dvojchyba. Ale tohle patří k Lindě Noskové a je to určitě dobré vidět, že se rozhodně nebojí toho jít do takového rizika, věří si, její sebevědomí je snad dobré, odpovídající tomu, že vyhrála Grand Slamový turnaj, ale teď Katie Bultrová fantasticky trefila returna, Nosková se musí bránit a Bultrová přechází do útoku, paráda. Musíme zatleskat Katie Bultrové, protože od prvního úderu byla fantastická a stále stupňovala svou převahu. Vyvrcholilo to nádherným úderem z forehandu. Z výšky, ze vzduchu si věřila Bultrová na parádní ránu do volného pole. A tak je to schoda rázem pro Lindu Noskovou. To ještě není hotovo na to, že před chviličkou měla dvě možnosti na to, jak ukončit první set, tak si ještě bude muset počkat česká tenistka, která teď ale zase trefuje náramně. No, raději nebudu opakovat různá kliše a věřme, že Linda Nosková v tom bude pokračovat, protože další eso na střed a zase posílá českou hráčku do vynikající příležitosti a do setbolu, tedy číslo 3 v tomto případě. Výhoda pro českou tenistku za stavu 5-2 znamená další setbol, třetí v pořadí. Nosková tentokrát zase chtěla změnit plán a zase, nebo respektive místo, a zase si vybrala po středu vzdálenější lajnu, ale tentokrát jí překážela síť a tak to bude druhý servis. Pěkně na čáru pro podání, přímý pod z druhého podání. Ani tentokrát se Linda Nosková nelekla druhého podání, neubrala na razanci a zaskočila tím soupeřku. Má v kapse první set zápasu. Česko tedy vede, připomínám, 1-0 ve čtvrtfinále díky výhře Marie Bouskové nad Kartalovou, britskou dvojkou. V souboji jedniček zatím Linda Nosková vyhrála první sadu 6-2. Ta druhá bude pokračovat podáním Katie Bultrové za nějakých pár minut.

0: Po skupině Kasabian v odpoledním radiožurnálu Sport 15 hodin a 25 minut. Pojďme zpátky za českými tenistkami. Linda Nosková má za sebou úspěšný první set proti Katie Bultrové. Před námi je set s pořadovým číslem 2. Věřme, že bude poslední. Je u toho dál Jaroslav Plašil.
1: Ano, Katie Bultrová teď odvrací vyřazení Britek, protože Britky prohrávají 0-1 na zápasy a teď také 0-1 na sety. Katie Bultrová proti Lindě Noskové, která teď předvedla parádní backhandový úder po čáře, kterým teď snižuje ze svého pohledu na 15-30 při prvním servisovém gemu Bultrové, která si v prvním případě pomohla výstavní ranou z prvního podání a dostala se do dobré pozice i díky tomu vedla 30-0. Teď se Lindě Noskové, jak jste před chvíličkou slyšeli, povedlo snížit na 15-30 v první hře druhé sady. Bultrová servíruje z levé strany dvorce. Servis teď do backendu Lindy Noskové, která teď odkryla svou backendovou stranu, cílila teď na tu forehandovou, jenomže Bultrová to viděla a poslala míček zpátky do backendu Lindy Noskové, která už byla v pohybu na druhou stranu. Takže krásně vyřešeno od Katie Bultrové, ale zase se potvrzuje, že jakmile se tato Britka trefí do prvního podání, tak všechno může být na kurtu otevřené, ne-li lepší pro Britku Bultrovou, samozřejmě, když ona servíruje. To je zřejmé, navíc ona je vysoká postavou, takže má velmi silné údery, využívá velké páky, tak je to složitější pro Lindu Noskovou, která když čelí tvrdým ranám, tak není hráčkou, které by to nějak vadilo, ale dostane se do situací, kdy taky kolikrát je její obrana zkrátka málo na to, co předvádí Katie Bultrová. Teď to bylo ale naopak, naštěstí pro Lindu Noskovou, která se dostala k parádní ráně. Tím jsem chtěl spíš jednoduše říct, že Lindě Noskové ani tak nevadí obecně ranařky, však si vzpomeňme, jak eliminovala třeba celkem nedávno údery Madison Keysové, což není rozhodně jednoduchá věc, když se dokáže prosadit i proti tak silným úderům. Teď Linda Nosková napřímo, stav teď 40-30 pro Katie Bultrovou, která servíruje z levé strany dvorce. Katie Bultrová teď kazí první servis, který končí v síti a teď je to druhé podání pro Bultrovou z levé strany. Nosková šla kousíček do kurtu, ale může se zase vrátit, zahlášený out, dvojchyba a schoda hned v první hře této druhé sady, tedy starosti pro Katie Bultrovou, která na začátku zápasu ztratila servis hned na úvod. Linda Nosková se díky tomu dostala do náskoku, který si pak ještě vylepšila dalším breakem. Teď se Bultrová určitě bude snažit, aby se něco podobného nestalo znovu. Podávat bude teď za schody na Lindu Noskovou z pravé strany. Hezký servis, Nosková jenom blokuje s úderem se spodní rotací. Teď se snaží Nosková přehlobovat Bultrovou, ale lob je dlouhý a tak Bultrová zatíná pěst, raduje se teď z vedení ve svém servisovém gemu, má teď výhodu a další šanci jít do stavu 1-0. Ve vedení ještě Britka nebyla v tomto utkání, tak uvidíme, co by s ní udělal pozitivní stav. Určitě by to mohlo být těžší pro Lindu Noskovou, pokud by se Britka dostala do nějakého lepšího stavu, do nějaké lepší pozice. Teď Britka Bultrová se snaží využít gamble z levé strany dvorce, podává na Lindu Noskovou. Nebyla spokojená s nadhozem ani v halovém prostředí bez větru, slunka, ale to se zkrátka někdy stává. Linda Nosková se tím nenechala rozhodit, krásný return k čáře a teď bohužel forehand do sítě, tak to je škoda. Linda Nosková nejprve poslala na druhou stranu nádherný backhand po čáře, ale Bultrová dokázala celkem kvalitně vrátit a Noskové se pak finální rána z forehandu nepovedla. Balonek byl nízký a Noskové se nepovedlo přehodit síťku, takže poprvé v utkání prohrává na gemy za stavu 1-0 na sety, 6-2 první set, teď tedy 0-1 z pohledu české hráčky, která jde teď na druhou stranu, poté co si tenistky vyměnily pozice, Bultrová bude přijímat a Nosková za stavu 6-2, 0-1 servírovat. Už se jí schází potřebné míčky, takže už bude podávat z pravé strany. Snad to teď nebude nějaký dlouhodobější propad ve výkonnosti u Lindy Noskové. Bultrová přeci jenom teď si Linda Nosková nemůže toho tolik vyčítat, zaservírovala mnohem lépe než na začátku první sady a tak si uhrála zkrátka svůj servis. Teď Nosková servíruje hezky k čáře, běží k síti, teď těžký volej musela předvést Nosková, jeden jako druhý a ten druhý byl vítězný stop volej z forehandové strany křížem za síť. No tak Linda Nosková teď předvedla, jaký cit má také v ruce, když vyrazí k síti a nebylo to rozhodně jednoduché, protože musela eliminovat velkou úderovou sílu teď a rychlost úderu Britky Bultrové, ale u sítě si poradila. Česká hráčka vede 15-0, 6-2, 0-1, 15-0 z pohledu Noskové, která teď servíruje přesně k čáře pro podání backhand do backhandu. Teď křížem hrají obě tenistky. Teď je to forehand po čáře od Bultrové, která přechází na forehandový úder. Backhand na střed od Noskové, forehand klajně uklizený od Bultrové. Šla do kurtu, zareagovala na trošku pomalejší míč od Lindy Noskové, kratší míč a vyrazila do ofenzivy, která byla úspěšná. Křížný forehand do rušku. Teď se hodně povzbudila britská tenistka Katie Bultrová, zatřepala raketou ve své pravé ruce, protože se jí náramně vydařil útok. Nosková se teď snaží dostat Britku trošku z tempa tím, že prodloužila přípravu na servis, šla si teď do růžku a už je zpátky na místě pro podání, kde je samozřejmě na odpovídající straně také Britka Bultrová. Řekneme to také posluchačům Radiožurnálu, protože jsou tady zprávy v půl a tak Linda Nosková teď podává za stavu 6-2, 0-1 a teď 30-15 po přímém bodu z podání. Podání zatím byla Linda Nosková výrazně lepší než její soupeřka a to také udělalo rozdíl ve skore, které je zatím příznivé. 6-2, 0-1, teď 30-15 pro wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Můžeme pokračovat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Linda Nosková teď tentokrát servíruje z druhé strany, ale nepřesně, teď do sítě z levé strany. Linda Nosková teď bude muset servírovat znovu. Za stavu 30-15 se pokouší o srovnání skóre, zatím vede 1-0 na gemi v tomto setu číslo 2 Bultrová. Bultrová teď dostává těžký druhý úder na střed a sice ještě Nosková běží k síti, ale už ví, že balonek nepřeletí síť, tak teď to byla zase věc, kterou Linda Nosková zkrátka dělá, kterou trápí svou soupeřku, nechci říct pravidelně, ale občas to tam prostě pošle z druhého podání ránu jako z té první a tak jako z toho prvního. A tentokrát na střed, sice Bultrová ještě dokázala nastavit raketu, aby trefila míček, ale to bylo všechno. 40-15, skvěle pro Lindu Noskovou, která je blízko od toho, aby srovnala na 1-1. Další skvělý servis do forehandu Bultrové, ohromná razance, se kterou si Bultrová neporadila, snažila se sílu vyřešit ještě větší silou, ale to se jí nepovedlo a tak je to 1-1. 1-1 na začátku druhé sady. Linda Nosková jde ke svému boxu pro ručník, aby měla co nejlepší podmínky na příjmu. Naproti ní Katie Bultrová už připravena servírovat, přeci jenom její příprava teď byla rychlejší. Britka se snaží být v tempu, protože teď hraje opravdu lépe než v úvodu první sady. Rozhodně se jí mnohem víc daří při podání a je to znát, když se trefí do prvního servisu. Britka Bultrová už servíruje do forehandu a ten je dlouhý od Lindy Noskové, dlouhý return, křížný míč, tak aby byla dráha co nejdelší, ale ani to teď nestačilo Lindě Noskové. Balonek skončil za čarou pro tenisový kurt, za tou základní a tak je to teď 15-0 pro Bultrovou, která bude servírovat znovu z levé strany. Teď je to Bultrové servis tedy do backendu, ale zastavila její síť, tak Linda Nosková bude přijímat druhé podání Britky Bultrové, která teď bude cílit na zase stejné místo, spíš na tělo, na střed teď na Lindu Noskovou, která dokázala dobře sebrat podání soupeřky, ale teď se bude muset bránit s meči, protože nalila soupeřce nechtěně balonek, takže skočil hned za sítí a odrazil se do velké výšky a to samozřejmě Katie Bultrová nedokázala nevyužít, takže je to 30-0 pro Bultrovou, která si teď drží servisy, prochází zatím dobře svými servisovými gemy, byť ten předchozí byl dlouhý, ale hned od začátku Bultrová měla náskok a tak teď opravdu může být trošku klidnější tím, jak se jí daří víc na servisu, tak už to rozhodně není tak jasný zápas, jako to vypadalo v některých gemech první sady. Teď out sice, ale za celkem příznivého stavu 30-0 pro Bultrovou, která teď bude servírovat na Jendu Noskovou z pravé strany. Dobrý, těsný míček přesně na čáru pro podání. Musí se teď Nosková bránit úderem se spodní rotací opakovaně, jak z forehandové, tak předtím z backendové strany. A forehand čopovaný teď ve velké nouzi zahraný Noskové nevyšel. Balonek za základní čarou a tak je to 40-0. Nejsnažší servisový gem zatím pro Katie Bultrovou. Za stavu 1-1 ve druhé sadě. Samozřejmě Nosková má v zádech první set vyhraný 6-2, ale teď je Bultrová mnohem silnější soupeřkou než v prvním setu. Bultrová teď je na podání, tentokrát zase z levé strany, ale do sítě, tak z té levé strany se jí teď opakovaně nedaří na prvním podání, ale Bultrová zatím má v zádech dostatečný náskok 40-0, který teď Nosková se pokouší snížit a možná, že by se jí to mělo a také podaří. Krásně se Nosková, chtělo by se říct, vyšplhala do vzduchu a zatloukla na druhou stranu balonek z velké výšky do růžku z forehandové strany, ale míč měla hodně nad hlavou. Linda Nosková musela si povyskočit v běhu v postupu směrem k síti a to nemuselo být úplně nejjednodušší, ale Linda Nosková to zvládla velmi dobře. Připomínalo to takovou volejbalovou smeč, jako když se odrazíte z jedné nohy. To Linda Nosková zvládla teď bezvadně a tak je to 40-15 už jenom pro Katie Bultrovou, která ale nepolevila v útočení a tak má v zádech druhý gem, servisový gem i ten druhý dokázala vyhrát a vede 2-1 ve druhém setu. Připomínám, Linda Nosková vyhrála první sadu 6-2 v Šenčenu, teď prohrává 1-2 ve druhé sadě a bude se snažit o srovnání při svém podání.
0: 15 hodin 37 minut, krásné odpoledne, dál přejeme všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. České házenkářky začínají závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Čurdy a Hlavatého čeká první akce nové sezóny. Od středy do neděle odehrají tradiční turnaj 4 zemí v Chebu. Na západě Čech se postupně utkají s B výběrem Norska, s Polskem a Slovinskem.
2: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
0: A po další pozvánce na dostihy znovu tedy zamíříme za českými tenistkami. Linda Nosková už se snaží posunout český tým do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Podaří-li se jí to, tak je pro ten dnešní duel s Britkami hotovo. Duel proti Katie Bultrové sleduje reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, asi by to nikomu nevadilo, kdyby tento scénář byl naplněný. Linda Nosková vede zatím jen ale 1-0 na sety a teď 1-2, takže musí dotahovat. Na druhé straně taky to musím připomenout, už mnohem lepší Bultrová než v prvním setu, byť teď Linda Nosková měla soupeřku velmi dobře načatou, omlouvám se za ten výraz, ale dokázala si krásným podáním otevřít dvorec a ty Katie Bultrová se teď usmála, že při ní stálo štěstí, protože Linda Nosková útočila z výtečné pozice, ale bohužel do autu. Tak to se taky někdy stává, tak Linda Nosková zkrátka občas takovou chybičku udělá. Teď ale zaservírovala velmi tvrdě a Katie Bultrová teď si protřepává ruku, protože to byla rána, kterou se snažila přijmout a vůbec raketu neudržela teď v ruce, takže nevyprodukovala ani žádný úder. Linda Nosková odpověděla okamžitě drtivým podáním. Byť ani nebylo nějak silné co do rychlosti, tak velmi přesné a možná, že trefila nějaký bod rakety Bultrové, že to pro britskou tenistku bylo velmi citlivé. Takže přímý bod z podání 15 obě. V tuto chvíli samozřejmě platí stav 1-2, stále ještě Bultrová ve vedení ve druhém setu zápasu, teď Noskové druhý servis a útok teď Bultrové z forehandové strany do forehandu Noskové, křížný forehand Noskové a čára teď od Bultrové, která teď přechází zase na další forehandovou stranu ránu, obíhá si teď balonek, aby znovu hrála forehandem, ale ten byl dlouhý. Přestože stála už Bultrová hodně na levé straně hřiště, na své levé polovičce a v levém růžku, tak si vyměřila tu nejvzdálenější trasu, jenomže přesto to bylo dlouhé a tak je to 30-15 pro Lindu Noskovou, která zase teď naopak měla štěstí, protože soupeřka měla dobrou pozici k tomu, aby vyhrála předchozí bod. Nosková teď servíruje zavedení 30-15 a mohla by jej rozšířit, protože teď dostala dobrou přihrávku, nechci říct úplně na smeč, ale na dobrý tvrdý úder, křížný backhand a zasítí si věděla Radinosková, byla včas na dobrém místě, backhand krásně dokázala poslat křížem pod ostrým uhlem, aby už její soupeřka Bultrová na balonek nedosáhla, to se přesně povedlo, 40-15 pro Noskovou, která může srovnat na 2-2, zatím je to 1-2 a 40-15, Nosková skvěle na téčko, krásná rána. A Linda Nosková teď za potlesku kapitánky Barbory Strýcové srovnává na 2-2. Jde si opět pro ručník. Ještě chvilička pro také fanoušky české, kteří tady jsou v šínském Šenčenu a jsou stále slyšet, stejně tak, jako byli v prvním hodně dlouhém zápase, tak už tady hodně toho odvedli také fanoušci v Ledišti při duelu Marie Bouskové, který byl dlouhý, třísetový. Bousková porazila Kartelovou, připomínám 2-1, Česko vede 1-0 a teď může v tomto duelu postoupit do semifinále, ale zatím ještě není konec, záleží na tom, co teď předvede ve druhém setu Britka Bultrová, která v tomto druhém setu právě odvrací konec celého zápasu. Bultrová teď podává druhé opatrnější podání, atakuje Nosková z backendové strany, hraje se dál, protože Bultrová trefila lineu, vypadalo to chviličku, že by to mohlo být dlouhé, ale Linda Nosková, přestože se teď ještě na to místo dívá, tak už s tím nic nenadělá, protože tady je elektronické hlášení a tomu musíme věřit, stejně tak, jako tomu věří hráčky, byť teď Linda Nosková se trošičku dívala s takovým podezíravým výrazem, ale myslím si, že to tak zkrátka je normální při takových těsných záležitostech. Linda Nosková teď je přímá podání Bultrové, které letí do sítě, takže druhý servis Britky z levé strany. Britka Bultrová teď neservíruje úplně s největší rychlostí. Snažila se míček umístit, ale přesto se jí to nepovedlo a Nosková ji teď mohla zatlačit, jenomže snaha Lindy Noskové o to jít k síti, tak byla utěta krásným prohozem. Linda Nosková teď neměla úplně nejlepší pozici na to vyrazit k síti. Podařilo se jí to sice přesvědčit se, že by tam mohla jít, ale Britka Bultrová ji prohodila po lajně z backendové strany po čáře. Krásný prohoz Bultrové, byť to trošku měla ulehčené tím neúplně připraveným postupem k síti Lindy Noskové. Ale ta teď zase kontruje krásnou ranou z forehandu a teď je podseknutý balonek hned za síť. Bultrová běží, vybrala a Nosková se snaží o přehoz, ale neúspěšně. Takže Bultrová už vede 40-0 při svém servisovém gemu a opravdu zatím prochází velmi dobře svými gemy, kdy je na podání. Je to úplně něco jiného než v prvním setu, kdy se hledala na servisu Bultrová, ale teď už při servisových gemech prakticky nedává Lindě Noskové šanci opakovaně, takže už můžeme mluvit o nějaké, nechci říct úplně pravidelnosti, ale že to zkrátka nemusí být jenom jednorázová věc. Bultrová se zlepšila při svém podání, byť teď jste slyšeli ve vysílání Radiožurnálu Sport zahlášený out. Druhé podání Bultrové do sítě, takže dvojchyba, ale to je ten stav, kdy to tenistku nemusí zas až tolik mrzet, však Bultrová jenom udělala takové gesto, co jsem to provedla, ale jde zase na druhou stranu a teď ví, že má v zádech velmi dobrý stav 40-15 a že o některé předchozí rány se zkrátka mohla opřít, tak proč to nevít příště? Teď Bultrová podává z pravé strany na Lindu Noskovou. Připomínám, že Nosková vede zatím stále 1-0 na sety, to platí a teď se hraje vyrovnaný druhý set. Teď Nosková se snaží jenom vrátit míčky, protože Bultrová útočí s velkou razancí a přesně forehandová rána k čáře. Takže Linda Nosková teď zase neuspěla. Po třetí si Bultrová uhrála servis v tomto druhém setu, zatím je suverénní, teď ve srovnání s první sadou je to úplně nesrovnatelné. No a na Lindě Noskové zase bude, aby se za chvíli pokusila dotáhnout těsný náskok soupeřky.
3: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodloužení prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
0: 15 hodin 45 minut úterý 22. září posloucháte Radiožurnál Sport. Tenistka Barbora Krejčíková v Singapuru odvrátila Aně Leně Friedzemové z Německa dva matchboly a po výhře 6-0, 5-7 a 7-5 postoupila do druhého kola. My míříme za jími, dá se říct, reprezentačními kolegyněmi znovu tedy do Číny, protože v Shenzhenu se hraje čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Češky proti Britkám a je u toho Jaroslav Plašil.
1: Linda Nosková teď na podání, má v zádech jeden set vyhraný, další set ještě neskončil. Nosková teď prohrává 2-3 a bude se snažit o srovnání skóre. Na druhé straně Katie Bultrová, která se hodně zvedla na servisu. Teď Linda Nosková se netrefila do prvního podání, těsný out při snaze zacílit na střed, tak teď Linda Nosková bude podávat znovu ze stejného místa. Bultrová připravena na returnu a return teď jí vůbec nevyšel, backhand končí v uličce a odtud se odráží míček přímo ke sběračům, takže teď měli snadný úlovek, snadnou práci. Linda Nosková zase získala snažší bod, ale to vůbec nevadí určitě české hráčce, která teď vede 15-0 při svém servisovém gemu. Musí teď stále dotahovat, což je nová role oproti první sadě, kdy Linda Nosková měla okamžitě od začátku náskok, který ještě dokázala zvýšit, takže hrála prakticky velkou část setu se dvěma breaky v zádech. Teď Linda Nosková se neubrání útoku Bultrové, takže je to 15 obě. Forehandová rána Bultrové do růžku. Linda Nosková se snažila podseknout balonek a vrátit jej, ale teď se jí to nepovedlo a to proto, že také Bultrová dokázala velmi dobře zreturnovat podání Noskové a to, když se jí povede, tak může mít dobrou šanci, protože ona má taky velmi silné údery. Teď Noskové servis na čáru pro podání na tělo dokázala Bultrová vrátit. Opět takový úder skoro na tělo. Teď už je to klasičtější forehandový úder křížem, ale Nosková postupovala směrem k síti, směrem do kurtu a tak nakonec své dobré pozici se využila krásnou finální ránou s forehandu křížem do růžku. Paráda. Linda Nosková se hezky dostala do výšky k balonku a udeřila parádním způsobem do vzdálenějšího růžku. Teď Linda Nosková servíruje hodně nepřesně do autu, ale samozřejmě připomenu, že zatím vede 1-0 na sety a teď 30-15 při svém servisovém gemu za stavu 2-3. Dobrý druhý servis, ale Bultrová vrací až k čáře. Krásný return Bultrové, která může útočit a také to tak dělá. Tohle, když se Bultrové povede, tak má Linda Nosková opravdu velké starosti, protože švih, který Bultrová má, sílu v úderech, tak dokáže hodně zaměstnat obranu Lindy Noskové a ona, když není tou první, která to spustí jako první ve výměně, tak to může mít v duelu s britskou ranařkou složitější. Teď se to ukázalo, stav 30 obě, velmi těsný gem, teď při servisovém gemu Lindy Noskové za stavu 2-3 z pohledu české hráčky, ale ESO zase dobrý okamžik pro ESO a Linda Nosková to opět ukázala, paráda. 40-30, Linda Nosková pokývala hlavou směrem ke sběračům a teď si vybrala další míčky. No nezlobili bychom, kdyby jí stačil jen jeden, teď samozřejmě 40-30 pro českou hráčku gembol na stav 3-3, zatím platí 2-3 z pohledu české tenistky. Ve druhém setu zápasu ten první Nosková vyhrála 6-2. Nosková teď se sice trefila do míst, se kterými počítala, bych si troufal říct, Bultrová, ale ta síla podání byla tak velká, že Bultrová už ruce neposkládala do backendu obou ruč, tak aby balonek dokázala stlačit do kurtu. Takže 3-3 srovnáno, skvěle, Linda Nosková dokázala srovnat za stavu 3-3, kdy se mohlo zdát, že to začíná být dramatičtější, že se gem láme, tak důležité body zase získala Linda Nosková, což je určitě dobré a mohlo by se hodit do zbytku duelu. Otázkou je, jak dlouhý ještě bude. Samozřejmě přání českých fanoušků je jedna věc, přání těch britských druhá. Teď zase bude víc záležet na Katie Bultrové, která servíruje za stavu 3-3 velmi dobře, ale do forehandu Noskové, které vyšel forehand a teď by mohla útočit do druhé strany dvorce, ale ani nemusí, protože rozhodčí elektroničtí zahlásili out a Tak je to 15-0, ale vše začalo výborným returnem Lindy Noskové z forehandové strany. Tentokrát bude Linda Nosková na své levé backendové straně, ale to není vyloučeno, že může hrát forehandem, pokud se rozhodne Bultrová cílit na středovou čáru, což taky nemůžeme samozřejmě vyloučit. Bultrová teď za stavu 0-15 servíruje do backendu Noskové, která vrací krásně křížem. Teď jsou to backendy na střed od obou hráček, forehand k čáře od Lindy Noskové, backend se spodní rotací Bultrové, backend se spodní rotací, ale dlouhý od Lindy Noskové, tak hezké údery teď na obou stranách, ale ten závěrečný byl dlouhý od Lindy Noskové. Backend obou ruč se spodní rotací, to není úplně častý úder, ale teď jej Linda Nosková vytáhla a nepomohla si jim, takže je to 15 obě. Teď je zase na servisu Katie Bultrová ze stavu 3-3 ve druhé sadě. Připomínám 2-6, první set dopadl lépe pro českou tenistku. Ten druhý je naprosto vyrovnaný 3-3 a teď 15 obě, druhé podání pro Bultrovou, protože to první teď mířilo do sítě. Takže druhé podání pro Katie Bultrovou, na druhé straně připravená Linda Nosková. Nosková už je připravena na dobrý úder z forendové strany a zápětí, ale letěl výtečný forend zase z té druhé. Tak kapitánka britského týmu Keota Wengová, bývalá úspěšná tenistka, teď zatleskala britské hráčce a svěřenkyni za fantastickou odvahu a přesnost, protože už předchozí úder Lindy Noskové vůbec nebyl špatný a těžký hlavně, ale přesto z něj Bultrová vymyslela opravdu parádní finální ránu. Teď Bultrová už podává za stavu 30-15, 3-3, 30-15 ve druhé sadě zápasu. Bultrová připravena na podání, Nosková na returnu, ale překážela síť britské hráčce, takže britská jednička bude muset servírovat znovu. Linda Nosková si udělala jenom pár kroků a zůstává prakticky na stejném místě. Odtud teď vrací podání Bultrové, které je velmi silné, i to druhé, a tak může teď Bultrová útočit a útočí do protipohybu Lindě Noskové, které se to vůbec nelíbilo, ale to je tak to jediné, co mohla dělat, než protestovat v tu chvíli, protože Linda Nosková neměla teď recept ani šanci. Bultrová to prováděla fantasticky od prvního úderu, i když musela jít přes druhé podání, tak krásné údery do růžku, do toho vzdálenějšího křížné backendové údery teď poslali do vedení Britku 40-15 a jsou tady gamboly na vedení 4-3. Těžký servis, ale dlouhý servis, jak jste slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport. Posloucháte přímý přenos utkání Poháru Billie Jean Kingové.

0: Pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
1: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
0: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
3: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál Nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
0: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte odpolední Radiožurnál Sport, 15 hodin 54 minut. České tenistky hrají účast v semifinále poháru Billie Jean Kingové. V tom úvodním čtvrtfinálovém utkání Marie Bouzková zvítězila, druhý postupový bod se snaží přidat Linda Nosková. U jejího duelu v čínském Shenzhenu je reportér Jaroslav Plašil.
5: Linda Nosková sice vede 1-0 na sety, teď ale podává za stavu 3-4 a po fantastickém returnu Bultrové forehand křížem na čáru, tak je to 0-15 a to je stav, který tady nevídáme úplně často a troufám si říct, že jste o něm možná ještě ani neslyšeli při podání Lindy Noskové, která teď se snaží zareagovat samozřejmě tím nejlepším možným způsobem, ale musí to teď být přes dlouhou výměnu a Katie Bultrová vnímá zatím navrch, ale teď je to krásná rána a Noskové teď po čáře z forehandu, teď musí hrát Nosková křížem ze záklonu a to už není tak vydat. A je to 30-0 pro Katie Bultrovou a zatímco to vedení o jeden míček, tak to už Nosková nějakým způsobem dokázala v tomto zápase zvládnout, tak 0-30 na své podání to ještě v tomto duelu určitě neměla a tak teď asi nejsložitější zatím část zápasu pro Lindu Noskovou, 3-4, 0-30 ve druhém setu, 1-0 samozřejmě první set v zádech, ten už Lindě Noskové nikdo nevezme, ale teď by jí mohla vzít podání soupeřka Katie Bultrová, protože vede 30-0 teď na servisu je Linda Nosková, navíc už jenom druhé podání a to je dobré naštěstí pro Lindu Noskovou, která teď může utečit z backendové strany a krásně to dělá backend po čáře, paráda, ale zase tomu předcházela odvaha Lindy Noskové, zkrátka tam poslat slušnou ránu i z druhého podání. To ostatně dělá obrovský rozdíl v kvalitě hráčů. To říká kdekdo z tenisových trenérů, že zkrátka při druhých servisech se dost často ukáže a teď to naštěstí Linda Nosková potvrdila, snad to bude platit i dál, pokud by musela útočit přes druhý servis na Katie Bultrovou. Teď stále platila nepříznivé skóre 15-30, už to není pravda, přímý bod z podání skvěle. Linda Nosková si teď poradila s těžkou situací, nemá ještě vyhráno, to určitě bych si netroufal tvrdit, ale dostala se ze složitého stavu 0-30, navíc soupeřka je ve vedení 4-3, takže určitě těžká pozice pro Lindu Noskovou a platí to stále, i když teď ještě má další rány a můžou být také povedené. A ta, kterou teď poslala, byla povedená. A následný forehand také skvěle. Linda Nosková teď je fantastickým servisem, si připravila pozici, ale je zase obdivuhodné, jak teď Katie Bultrová skvělý servis na střed dokázala vzít, protože to bylo fantastické podání. A následný úder 166 km za hodinu z forehandu Lindy Noskové byl vítězný. Paráda 40-30 gamble Noskové a možnost srovnat na 4-4 další těžký servis a fantastický return Bultrové, která teď může útočit do odkrytého dvorce, protože překvapila parádní délkou returnu Noskovou, která už jenom tak ťukla raketou, musela brát míček hned po odskoku a neměla úplně připraveno a rozmyšleno, co může provést. To byla ohromná rychlost. Katie Bultrová se trefila fantasticky. Teď teda obdivuhodně returnuje Katie Bultrová, protože Lindě Noskové celkem jde servis, ale Nosková, přestože teď dala ránu na střed, zase další eso v pravou chvíli, paráda, tak Nosková sice servíruje výtečně, ale Katie Bultrová teď mnohem líp čte servis Lindě Noskové a také proto má teď dobrý stav, stále to platí napřímo. Výhoda pro Noskovou, nic ještě není rozhodnuto. Výhoda pro Lindu Noskovou, krásný, zase další střet, tak to je neuvěřitelné. Linda Nosková parádně na téčko dvakrát za sebou. Katie Bultrová se jde tak nechápavě kroutí hlavou podívat na místo

0: Tam Linda Nosková prakticky dvakrát za sebou nechytatelně poslala míček, no a tak je to 4-4. Dramatický druhý set, ještě stále není rozhodnuto, Linda Nosková teď ale dokázala se dostat ze stavu 0-30 při svém servisu, no a srovnala na 4-4 a trošku tlaku je teď zase na Katie Bultrové, která jde servírovat a která teď samozřejmě drží šance Britek na to, aby utkání ještě pokračovalo a to je určitě pozice, která není úplně závidění hodná. Bultrová ukazuje Lindě Noskové, že bude servírovat s novými míči. Nosková už je připravena přijímat. Bultrová servíruje do sítě, takže první nový míč nevychází podle představ Britky, ale samozřejmě to není zase úplně tak důležitá informace z tohoto zápasu, který se zatím celkově vyvíjí lépe pro Lindu Noskovou a teď navíc skvělý return a chyba od základní čáry Bultrové. 15-0 pro Lindu Noskovou. Linda Nosková ve vedení 1-0 na sety, 4-4 ve druhé sadě a teď 15-0 pro českou tenistku, která si ještě stíhá upravit teď své vlasy, protože Katie Bultrová jí to svou přípravou umožňuje, ale teď už obě tenistky připraveny k tomu, aby se v jednom případě servírovalo, to udělá Bultrová a v tom druhém přijímalo. O to se pokusí Linda Nosková, ale nemusí, protože zahlášený out a tak to bude druhé podání Katie Bultrové, která se protáhla, zakroutila rameny, rituál před druhým servisem Britky, která už má balonek nad hlavou, ale zase je chytá, protože s tím nadhozem nebyla vůbec spokojená, míček jí padal za záda a tak teď Bultrová to zkouší znovu a lépe a to se jí povedlo. Teď se Bultrová dostala k útoku i přes svůj horší nadhos a servis a teď ale Nosková krásně prolazuje Bultrovou, která přilepila balonek doslova k zemi. Nízký míček se snažila vzít hned po odskoku Bultrová, ale balonek si nechtěně zastavila svou raketou, ale bylo to i způsobeno tím, že skvěle, opravdu skvěle Nosková prohazovala křížem Bultrovou do backendové strany. Bultrová se vydávala dopředu a ten míček byl tak nízký, že si s ním teď neporadila Britka. Míček doslova přimáčkla ke zdejšímu povrchu, který je tvrdý, modře natřený, je na něm také nápis Billie Jean King Cup, o který teď bojují Češky, stejně jako Britky. Češky mají nakročeno k postupu do semifinále, ale ještě není nic hotovo. Vedou zatím na zápasy jen 1-0. O první bod se postarala Marie Bousková. Teď se snaží Linda Nosková na to navázat, ale teď musí zaslat jenom delší míč s odskokem obraný na druhou stranu a teď už se Linda Nosková neubrání, takže snižuje teď Britka vedení české tenistky na 15-30. Škoda, mohlo to být 30-0, ale to už bychom byli namlsaní a chtěli bychom až příliš. Teď Linda Nosková nebyla v pozici, kdy by diktovala to, co se bude dít na dvorci, spíš se bránila teď úderům Bultrové a musela využívat i údery s hodně rotací a vysoké míče, takže teď Bultrová měla tlak a může teď srovnat stav 15-30, 4-4, nepovedené první podání, takže druhý servis pro Bultrovou z levé strany teď bude servírovat znovu ze stejného místa Katie Bultrová, která podává ze stavu 15-30 a 4-4 ve druhém setu teď na backend Lindy Noskové, ale vyhazuje teď míček z forehandové strany a to by mohlo být teď nadějné pro Lindu Noskovou, která má breakbally za stavu 40-15 při podání Katie Bultrové. Tak zase trochu víc ožívají čeští fanoušci tady v ledišti. Linda Nosková připravená na příjmu. Katie Bultrová v těžké pozici na podání. Stav 15-40, k tomu prohraná první sada. Teď těsný stav 4-4, 15-40. Linda Nosková teď má breakbally. Podsekává balonek, úder se spodní rotací, ale Lindě Noskové vychází a teď bohužel páska proti. Škoda, páska teď hrála s Katie Bultrovou. Míček se vrátil k Lindě Noskové a tak Katie Bultrová zatíná pěst, bojovné gesto. Rozhodně to nevzdá, teď se pokusí co nejlépe zaservírovat z levé strany a smazat i druhý breakový balonek. Toto je významný okamžik druhé sady. První takový dramatičtější možná, protože zatím si hráčky držely servis, byť nějaké příležitosti nebo mini příležitosti tam byly. Teď Bultrová na tělo Lindě Noskové, která si s míčkem neporadila, snažila se jít do dřepu a dát raketu před sebe, jenomže to bylo málo na kvalitní servis Katie Bultrové. Míček od Lindy Noskové skončil v síti a tak je po breakbolech. Je to schoda, je to 40-40 a Katie Bultrová teď za tohoto nového stavu bude servírovat čtyřky na tabuli 4-4 na gemy, 40 na obou stranách. Hraje se druhý set, ten první vyhrála Linda Nosková, která teď nemá šanci při podání Katie Bultrové přesně na střed na téčko, jako to předtím dělala Linda Nosková předchozí servisové hře. A jak tomu nevěřila Katie Bultrová, tak se sama teď přesvědčila o tom, že to zkrátka je možné. A tentokrát z toho má určitě radost a neviděl jsem teď žádný nechápavý výraz ve tváři britské tenistky, byť je to odtud daleko z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport. Krásný return Lindy Noskové po těžkém podání Bultrové a parádní finální rána Noskové. Úder z forehandové strany po čáře. Pěkně si teď dala Linda Nosková záležet na tom, aby finální rána dopadla do kurtu, aby úder z forehandu hrála silně, ale zároveň pod kontrolou. Všechno se povedlo náramně. Krásně, krásně to teď provedla Linda Nosková, která srovnala na schodu. Teď to byla ona, která dokázala stáhnout náskok soupeřky, ale ta teď znovu si může vytvořit další gamble při svém servisu a také to tak dělá. Stejné eso jako před chviličkou ze stejného místa, z toho pravého. Řekneme to teď také posluchačům Radiožurnálu. Jsou tady zprávy. Linda Nosková vyhrála první set 6-2, ale druhý set, ten je o poznání vyrovnanější. Teď servíruje Bultrová za stavu 4-4, má výhodu. Před chviličkou odvrátila ze stavu 15-40 dvě breakové šance Lindě Noskové. Teď tedy 4-4, druhý set. Z Šenčenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. My můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport. Linda Nosková se teď snaží dostat zase skóre do schody a to se jí podaří, to se jí povede skvěle. Zatlačila teď na Katie Bultrovou, ta byla v defenzivě a z levé strany ze své backendové už trefuje pouze uličku, která rozšiřuje kurt pro deblové zápasy. Na ty singlové je to samozřejmě málo, takže teď je to další schoda, jak slyšíte. Vyrovnaný, dlouhý, nejnapínavější gem zatím této druhé sady stále není rozhodnutý. Katie Bultrová jde teď na pravou stranu své polovičky dvorce, dívá se ještě na tu druhou, kde je Linda Nosková. Ta už je připravena na příjmu, takže i Katie Bultrová může podávat servis. Dobrý, krásně poslaný, neuvěřitelně, jak dokáže z pravé strany teď opakovaně posílat balonek do stejného místa Katie Bultrová. To jsou prakticky tři stejné servisy, jako kdyby šipkaři házeli na pole pro 3x20, něco podobného bych převedl do tenisového prostředí. Teď tedy Katie Bultrová v zemi, kde samozřejmě mají, nebo ze země, kde šipky mají ohromnou tradici. Katie Bultrová teď servíruje na čáru pro podání, Nosková vrací a backendem teď mohla dojít pro vítězný úder, ale bohužel vyčítá si teď chybu z backendové strany Linda Nosková. Ne zas snad nějak dlouho, protože to by byla škoda. Není to zase nic tak hrozného, protože zkrátka Katie Bultrová si uhrála svůj servisový gem a hodně se o to zasloužila tím, jak skvěle opravdu výtečně v tomto servisovém gemu teď už uplynulému podávala. 6-2, 4-5, zatím skóre z pohledu Lindy Noskové, která půjde za nějakou minutu a půl podávat a bude se snažit, aby set číslo 2 ještě neskončil.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce utrati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
2: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
3: 16 hodin 7 minut úterý 22. září dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a tenistka Linda Nosková se snaží posunout český tým do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Wimbledonská šampionka k tomu potřebuje dotáhnout do vítězného konce duel proti Britce Katie Bultrové. Utkání sleduje reportér Jaroslav Plašil.
0: Linda Nosková je teď ale v pozici, kdy musí dotahovat vedení soupeřky, což teď právě dělá tím, že vede 15-0 při svém servisu. Ukázala, že by to mohlo jít samozřejmě, ale vyhráno ještě nemá. Linda Nosková teď má proti sobě soupeřku, která hraje nesrovnatelně s tím, jak do zápasu vstoupila. A teď je jedině dobře, že Marie Bousková vyhrála svůj těsný, dramatický zápas proti Borice Kartelové, protože být to naopak, což se taky klidně mohlo stát. Tak kdo ví, jak by se teď hrálo Lindě Noskové, tak to Katie Bultrová chytá další těžkou ránu, o které si myslí, že to nemohlo být ESO. Ale je, teď to vidíme na velké tabuli, důkaz je jasný. Bultrová ta gesta dělá často, že jde k tomu místu, kam balonek přiletěl a nechápavě na něj hledí někdy i několik desítek vteřin jako teď, ale když se sama takto podobně trefí, tak samozřejmě nic takového nepředvádí, ale to tak zkrátka bývá. Teď Linda Nosková podávala tak, že Katie Bultrová může být v pohodě, protože to byl nepovedený první servis, teď je druhý servis Lindy Noskové, který je na úrovni toho prvního a také okamžitě přímý bod z podání. Skvěle, skvěle, Linda Nosková vede už teď 40-0 při svém servisovém gemu a teď je na nejlepší cestě dotáhnout těsný náskok soupeřky, která vede stále ještě 5-4 ve druhém setu. Teď je to ovšem 40-0 pro Lindu Noskovou, která je na podání. Teď jde zase servírovat zleva a servíruje na téčko, na střed, ale teď přistál na druhé straně pro Lindu Noskovou neřešitelný balonek, protože Katie Bultrová se trefila Lindě Noskové pod nohy ve chvíli, kdy Nosková šla k síti, dala dolů raketu, ale na ní balonek prakticky zůstal, tak to bylo velmi těžké teď, ale Bultrová to samozřejmě provedla náramně. Takže 40-15 teď ve vedení česká tenistka. Už ten náskok není takový, ale ještě to je dobré pro Lindu Noskovou a teď navíc fantastická rána do volné části dvorce, který si nádherně Linda Nosková otevřela podáním. Teď si dala záležet na tom, aby soupeřku vytáhla hodně do forehandové strany a když byla Britka hodně napravo, tak pak Linda Nosková cílila na opačnou stranu, která byla úplně volná. Nádherný forehand Lindě Noskové zařídil srovnání. 5-5. 5-5 je to ve druhém setu. Připomínám, první sada 6-2. České tenistky zatím vedou 1-0 na zápasy ve čtvrtfinále, ale k postupu do semifinále ještě chybí něco málo. V tuto chvíli jsou to samozřejmě dva vyhrané gemy, ale počítat svým způsobem mohou také Britky, takže je to zároveň ještě hodně daleko pro český tenis. Linda Nosková teď je napřímu, dá se říct, skoro na úrovni základní čáry. Bultrová totiž pokazila první podání a tak teď musí ubrat. Linda Nosková dokázala teď je to zmáčknout na returnu, ale Bultrová atakuje, kontruje teď krásnou ranou po čáře z forehandové strany. Linda Nosková šetřila teď krokem, protože věděla, že v žádném případě nemá šanci. To byla rána pěkně umístěná k čáře. Teď to vypadalo takový spíš mužský tenis podání Katie Bultrové po parádním servisu. Zkrátka pak zamáznutý míček, když dostala trošku kratší return, byť nebyl úplně nevydařený, ale zkrátka byl to return, ze kterého si věřila zaútočit a poslat finální ránu na druhou stranu. Vede teď 15-0 Bultrová, Nosková dokázala vrátit, ale Bultrová útočí do protipohybu, ale teď třetí protipohyb nevyšel Bultrové a kazí teď. Takže si s nízkým míčkem neporadila Katie Bultrová. Ono to vypadalo lákavě, ale tentokrát, když se do třetice pokoušela cílit na backendovou stranu Lindě Noskové, tak přeci jenom ten balonek byl nejníž a Bultrová si s tím neporadila, zahrála do sítě. A tak teď Linda Nosková bude přijímat podání ze stavu 5-5 a 15 obě. Bultrové vyšel servis, ale trefuje se do forehandu Noskové, která je připravená, ale bohužel backhand teď je dlouhý, to je škoda. Teď, že se Lindě Noskové nepodařilo podržet trošku výměnu, protože teď nebyla ve špatné pozici. Linda Nosková to teď zkusila silou, ale bohužel balonek přelétl kurt a tak má bod na své straně zase Katie Bultrová a tím pádem i těsný náskok 30-15 při podání Britky. 30-15 k tomu stav 5-5 a také první set, který vyhrála Linda Nosková 6-2. Nosková teď vrací podání Bultrové, které je velmi silné, jen tak, aby vrátila míček a Bultrová okamžitě útočí z forehandu po čáře, krásně provedeno od Bultrové. Teď Linda Nosková si možná vyčítá předchozí okamžik, ale těžko mohla teď něco dělat, protože se jí nepovedl return, neměl dobrou délku, byl pomalejší a kratší míč a s takovými si Bultrová zpravidla výrady, ukázala to i teď a má teď na své straně gemboli ze stavu 40-15, sice teď trefuje pásku, ale od ní se balonek odráží na stranu noskové, navíc do správného pole zapadá, takže stále první podání pro Bultrovou, která tak může jít na riziko při prvním servisu, stále má dvě rány k dobru z tohoto místa na pravé straně své polovičky dvorce. Bultrová už podává na noskovou, která vrací až za základní čáru, takže Bultrová teď uhrává v pohodě svůj servisový gem při těsném stavu. Ve chvíli, kdy vrcholí set číslo 2 tohoto zápasu, tak vede Britka 6-5 a Linda Nosková půjde za minutu a půl na podání. Má v zádech samozřejmě první sadu 6-2, ale v té druhé zatím vede Britka 6-5.
3: 16 hodin 13 minut úterý 22. září. Jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Nejlepší čeští plochodrážníci posledních let Jan Kvěch a Václav Milík figurují mezi potvrzenými jezdci, kteří se v pondělí 5. října postaví na start 57. ročníku memoriálu Luboše Tomíčka. Trio domácích zástupců ještě doplňuje Daniel Klíma. O trofej bude usilovat i stabilní účastník letošního seriálu Grand Prix mistrovství světa Lotyš Andžejs Lebeděvs. Organizátoři o tom informovali na dnešní tiskové konferenci v Praze. Česká trojice spolu s Lebeděvsem si účasti v tradičním závodě na stadionu Markéta na Pražském Břevnově ještě prodlouží plochodrážní víkend spojený s pardubickou zlatou přilbou. K již potvrzeným jménům patří taky i Švéd Oliver Berntson, Němec Nork Böldern nebo Dán Nikolaj Klint. Posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport. Ještě jednou můžu zopakovat to, že tenistka Barbora Krejčíková odvrátila na turnaji v Singapuru proti Němce Fridzamové dva matchboly, postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude obhájkyně titulu Elis Mertensová z Belgie. A teď už tedy budeme moci zamířit za dalšími českými tenistkami toho času v čínském Shenzhenu. Hraje se tam totiž o semifinále poháru Billie Jean Kingové. Soupeřkami českých tenistek jsou Britky a je u toho Jaroslav Plašil.
0: Linda Nosková, připomínáme, vyhrála první set 6-2, teď ale podává za stavu 5-6 ve druhé sadě. Už se nám pomalu blíží půlnoc tady v Číně a pokud by tento zápas šel do 3 setů a případně pak by ještě třeba kdyby rozhodovala 4-2, tak to by byl opravdu velmi noční duel, ale nepředbíhejme, Linda Nosková to může všechno změnit, stejně tak její soupeřka Katie Bultrová, která teď je napřímo a která se snaží vyrovnat se ve výměně Lindě Noskové, takže teď běhá z jedné strany na druhou, Nosková podsekává balonek, úder se spodní rotací vyšel, přistál přesně na lajně a útok z forehandu na druhou stranu, parádní. Fanoušci někdy žasnou nad tím, co tady vidí v Číně, v čínském Shenzhenu, protože troufám si říct, že řada těch fanoušků tenis stále ještě objevuje, byť Číňanky už dávno mají také spoustu velkých hráček a myslím si, že klidně mohou být i takovými spolufavoritkami tady na celkové vítězství, protože mají velmi dobré hráčky jak v singlu, tak v deblu, navíc domácí prostředí, když sem přijde třeba 10-11 tisícová návštěva, tak to může taky své sehrát. Teď ale Linda Nosková a její snaha o to, aby co nejlépe zaservírovala. Ten potlesk teď patří Lindě Noskové, která chytila return soupeřky do ruky, ale už předtím se samozřejmě hlásilo, takže bude podávat znovu Linda Nosková, česká tenistka, wimbledonská šampionka, která teď hraje s Britkou Katie Bultrovou, která je teď napříjmu, ale která zatím vede ve druhém setu 6-5, takže větší tlak je teď na podávající Lindě Noskové, co se týče druhé sady. Nosková už odservírovala a velmi dobře poslala druhý servis do růžku, takže Katie Bultrová sice vyskočila do backendové strany, ale už nedokázala ruce sladit tak, aby dali balonku potřebnou rotaci, aby se míček vešel, byl to spíš plochý úder mimo, takže Linda Nosková si pomohla teď hodně rotací, se kterou si naopak neporadila Katie Bultrová. 30-0 pro klidnou, zatím klidnou, věřme tomu, že to tak je uvnitř, Lindu Noskovou, která teď servíruje za stavu 30-0. 5-6, 30-0. Linda Nosková teď na podání, které bude opakovat Katie Bultrová napřímu, stále si tak metr za základní čarou. Teď je těžký return Bultrové dostala Linda Nosková. Snažila se rychle kontrovat úderem z forehandu k lajně, ale bohužel trefuje deblovou uličku do autu a tak je to bod pro Bultrovou. 30-15 stále ještě je ve vedení Linda Nosková, ale už to vedení není tak komfortní. Je to jeden míček, který teď má k dobru Linda Nosková za stavu 30-15 a 5-6 ve druhé sadě. Samozřejmě k tomu připočteme to, že Linda Nosková se teď snaží, aby set ještě neskončil při svém servisovém gemu. Teď česká tenistka nechala proletnout vrácený míček po té, co zahrála do autu, takže druhé podání české tenistky. A teď to samozřejmě není ten prostor, kdyby mohla Linda Nosková tak bohorovně riskovat, ale přesto to udělala, trefila out nechtěně při snaze dát eso soupeřce na střed, no, tak je to dvojchyba. Ale stav 30-30, tak ještě samozřejmě soupeřka není ve vedení a nemá setball, ale teď co není, může být po následující ráně Britky, pokud k ní nastane, dostane se a nedostala. Eso, skvěle Linda Nosková teď zareagovala zase na další těsný stav, na vypjatý okamžik posílá na druhou stranu eso, takže vede 40-30 a je teď balonek od toho, aby dostala set do tiebreaku, zatím prohrává 5-6. Nosková teď na podání, Bultrová napřímo na levé straně v růžku, číhá teď Bultrová na servis Noskové, které letí přesně tam, ale stejně, přestože teď Britka přečetla úmysl české hráčky, tak ta razance a přesnost úderu byla velmi vysoká a Britka nedokázala balonek vrátit do kurtu, takže o druhé sadě tohoto zápasu rozhodne tiebreak, který teď rozehraje svým podáním Katie Bultrová, snaží se teď povzbudit svou pravou raketou, teď několikrát zacloumala, snaží se nahecovat na koncovku druhé sady, jak jenom nejlépe to jde, teď také švihá na prázdno do vzduchu raketou, než s ní začne posílat na ostro balonky. V jejím případě asi by bylo nejlépe mluvit o balonku, to je určitě přání Britky spotřebovat jen jeden a to se také povedlo, přímý bod z podání, Linda Nosková prohrává 0-1 v tiebreaku druhé sady, připomínám, v zádech má vyhraný první set 6-2, ale teď stejně jako celý druhý set musí dotahovat v tiebreaku, má teď ona dva servisy tentokrát, na rozdíl od předchozí situace, kdy Bultrová servírovala jen jednou z pravé strany, tentokrát jsou hráčky na svých levých stranách a na podání teď blíže ke středu Linda Nosková. Servis teď krásně poslaný k čáře, k té vzdálenější. Katie Bultrová, jak je jim zvykem, víš si, jde místo prohlédnout, ale opravdu to je tak všechno, co s tím může dělat, protože důkazy elektronického hlášení dostává v zápětí na velké obrazovce. Pokaždé se sice diví, ale zkrátka to tak je. Linda Nosková srovnala na 1-1 krásnou ranou z prvního podání. Další neméně krásná rána na střed. Dvě nechytatelná podání teď za sebou, posílají Lindu Noskovou do těsného vedení 2-1 a na tahu je teď zase Katie Bultrová. Když jsme mluvili o těch šipkách už jednou ve vysílání radiožurnálu Sport v tomto přímém přenosu, tak teď to trošičku šipkařské představení připomíná, protože se v podstatě jenom servíruje. Teď jde podávat Katie Bultrová, která jde teď podávat z levé strany své polovičky dvorce za stavu 1-2. Nosková napřímo, Bultrová na podání. Bultrová servíruje tentokrát ke vzdálenější čáře, ale páska nadzvedává balonek, který končí mimo, takže druhé podání, takže to dokonalé šipkařské představení v uvozovkách teď je trošičku narušeno, ale trefená lajna, ale v zápětí Bultrová chybuje. Bultrová si věřila až příliš po té, co Linda Nosková poslala return ne úplně k čáře, tak Bultrová to spustila, jenomže byla teď až příliš netrpělivá a vyhazuje míček nechtěně z forehandu mimo, takže 3-1 pro Noskovou. Minibreak je tady, minibreak pro Lindu Noskovou, která teď vede tedy 3-1 ve druhé sadě zápasu. Česko zatím vede 1-0 na utkání a 1-0 na sety vede Linda Nosková, teď hraje tiebreak a má jej dobře rozehraný, má jako první výhodu minibreaku, ale samozřejmě ještě to může být všelijaké, co do vývoje skóre. Teď Katie Bultrová si nepomůže prvním podáním, to je jasné, to říct můžeme ve vysílání radiožurnálu Sport, protože elektronické hlášení zahlásilo out, takže druhé podání a Linda Nosková teď to spouští na Katie Bultrovou. Úder teď na střed od Lindy Noskové, další backhand na střed, backhand se spodní rotací od Bultrové, backhand k čáře, ale bohužel vedle od Lindy Noskové. Tak teď se stalo něco podobného jako předtím Katie Bultrové, také teď měla v uvozovkách Linda Nosková velké oči, věřila si, ale samozřejmě chyby se stávají i v s tím spíš, že o jak vypjatý zápas, o jak vypjatou koncovku druhé sady teď jde, protože Linda Nosková může český tým poslat do semifinále. Britka Bultrová naopak bojuje o to, aby utkání ještě neskončilo po druhém utkání, protože Češky vedou 1-0 na zápasy a dvě výhry se počítají. Eso Lindy Noskové, teď český tým zase nepatrně k tomuto cíli český celek přibližuje. Tenistky se jdou vyměnit strany, Linda Nosková si plácá s Barborou Strýcovou. Třetí dokonalý servis Lindy Noskové ze tří, to je fantastická bilance, ale samozřejmě ještě není konec v tomto servisovém gemu. Respektive v tiebreaku v servisu bude ještě Linda Nosková pokračovat, takže jde o takový minigem, řekněme, servisový, ale Linda Nosková teď mění taky stranu, takže to pro ní bude nové. Linda se ozývá v ledišti od českých fanoušků a Linda Nosková teď bude servírovat. Samozřejmě nedá se to srovnat s atmosférou, kterou část realizačního týmu, která tu je, zažila v libeňské hale při Davis Cupovém utkání mužů, ale je fantastické, kolik fanoušků z Česka sem dorazilo a obecně kolik jich tady na tomto utkání, kdy hraje Česko proti Velké Británii. Je 4-2 v tiebreaku pro Lindu Noskovou. Noskové dobrý servis, natahuje teď soupeřku do strany a Nosková útočí do volného pole. Je to tak, skvěle Linda Nosková od začátku do puntíku přesně splněno. Tentokrát si Linda Nosková dala záležet na tom, aby první servis velmi dobře umístila, vytáhla si svou soupeřku do strany a to byla jistota, se kterou pak zakončovala útok z forehandu do růžku. Krásná rutina Lindy Noskové, 5-2 pro českou hráčku v tiebreaku druhé sady. Linda Nosková si teď oklepává podrážku, jako kdyby hrála na antukovém kurtu. Nosková už je připravena na returnu, Katie Bultrová už za tichosti publika na podání. Bultrová za stavu 0-1 na sety a 2-5 v tiebreaku servíruje s páskou, ale ještě bude mít své pokusy. Linda Nosková teď při vědomí, že má tiebreak fantasticky rozehraný, teď napřímo těžko říct, zda může být teď klidnější. Věřme, že ano, že ona je pověstná tím klidem, který se snaží držet i teď tady v novém prostředí v Číně, v Shenzhenu. Teď ale by jí nepomohlo ani sebevětší klid, protože Katie Bultrová zaservírovala výstavně do strany a získala bod z podání, snížila vedení Češky a může se ještě víc přiblížit, protože je to 5-3 a samozřejmě byl by to jen jeden míček, stále je to jen minibreak, takže ještě to není rozhodně nic nehratelného pro britskou tenistku Katie Bultrovou, která teď podává na Lindu Noskovou, ta je teď na pravé straně své polovičky dvorce. Síť zastavuje pokus Bultrové, takže Katie Bultrová teď bude muset doufat, že jí podrží druhé podání proti Lindě Noskové, která se ještě stihla plácnout povzbudivě do stehna. Teď Linda Nosková to spustila, krásný return Noskové, která teď přechází k backendové ráně křížem. Teď je to Noskové forehand, ale už je trošičku v záklonu česká hráčka. Teď je lepší backendový úder křížem a chybička na straně Katie Bultrové. Skvěle. Jsou tady matchboly pro Lindu Noskovou. Paráda, česká hráčka teď přetlačila Katie Bultrovou a může poslat český tým do semifinále. Fanoušci to samozřejmě tuší. Linda Nosková ještě čeká na balonky, aby se jí sešly. Linda Nosková už má všechno v pořádku, takže může servírovat. Linda Nosková má matchball v tiebreaku, vede 6-3 první sadu. Připomínám, vyhrála 6-2. Katie Bultrová odvrací konec zápasu a vyřazení Britek, což se nestane. Eso končí tento zápas. Linda Nosková fantasticky servírovala ve chvíli, kdy to potřebovala a tento okamžik to jenom stvrdil. Bez nějakých velkých emocí Linda Nosková, která o sobě říká, že se ani radovat neumí, tak poráží Katie Bultrovou, získává druhý bod pro český tým a teď už se objímá s kapitánkou Barborou Strýcovou. Raduje se z toho, že české hráčky v tomto duelu plní roli favoritek a vyřadí Velkou Británii. To už je definitivní po zisku druhého bodu ze dvou singlových zápasů. Tedy Češky vytěžili postup, radují se z výhry a teď budou čekat na finálové soupeřky. Budou to buď tenistky Kazachstánu nebo Španělska, které se ve stejném čase jako dnes Britky s Češkami utkají o postup do semifinále. Tak tedy zopakuji, že nejprve Marie Bousková porazila britskou dvojku Kartalovou ve třech sedách, ve dvou setech se pak radovala Linda Nosková z výhry nad Katie Bultrovou. Tak tedy hezké zprávy odtud z Shenzhenu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 16 hodin a 30 minut. Ondřej Látal a zprávy.
1: Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort po upozornění celou testovací verzi vyřadil z provozu. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Velkou obchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o více než 6%. Dostala se zhruba po 1680 korun za megawatt hodinu. Je to nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění hormuzského průlivu. Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan. Doprovází ho prudký déšť, který komplikuje dopravu. V prefektuře Chiba na východě země po sesuvech půdy zemřeli nejméně 4 lidi. Další 6 záchranáři pohřešují. Více než 45 tisíc domácností zůstává bez elektřiny. V Praze ode dneška znovu jezdí lanovka na Petřín. Dopravní podnik obnovil provoz po 2 letech. Opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Sport. České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Marie Bousková a Linda Nosková totiž ve čtvrtfinále proti Velké Británii vyhrály své zápasy ve 2 hře. Bousková porazila ve 3 setech Kartelovou, rozhodující sadu zvládla 6-4. Postupový bod pak přidala wimbledonská šampionka Linda Nosková. Bulterovou zdolala 6-2 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem a uzavřená 16. u Nové Vsi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se za sjezdem na Rosice dojíždí do kolony na 179. kilometru. Fronta se vrče až do omezení u D2. Kamiony krokem, osobní auta v levém pruhu místy plynuleji, i tak celý úsek kolem půl hodiny. Silnice 16 Mělník Slaný je mezi Novou Vsí a odbočkou na Uhy a Velvary obousměrně uzavřená. Odklízejí tam následky po polední tragické nehodě osobního auta a kamionu. Kolony hlavně směrem na Slaný od odbočky na Vraňany do Nové Vsi. Eventuální náhradní trasa pro osobní auta přes Sazenou se plní. Nedá se jet přes Podhořany kvůli uzavírce a kolony hlásíte dlouhé na hlavní objížďce přes Kralupy.
4: Stojím u kruháče u Lidlu a nehnul jsem se ještě ani na metr, asi nejde 10 minut.
3: Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské čekejte kolonu od exitu 2 Opatov dál Spořilovskou na jižní spojku, na té se popojíždí směrem na Černý most od Spořilovské k nehodě za Lanovým mostem ve středním pruhu. V Praze mnoho dalších odpoledních kolon, mimo jiné na východním okruhu směr Lanový most kvůli porouchanému autu u připojení z D11 a kvůli omezením se dosplní nejen spojovací směr Balabenka, ale hlavně Radlická obousměrně mezi Křížovou a Valtrovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia, při uklidnění větru až na +2 a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojedinělé přehánky. Teploty zítra 14 až 18, na Jihomoravě až 20 stupňů, na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Vy posloucháte odpolední radiožurnál Sport, 16 hodin a 40 minut. Teď ale nebudeme mluvit o fotbalu, ale o hokeji. Akce Týden hokeje v rámci projektu Pojď hrát hokej. To je akce, která má velkou tradici. No a v sportovní hale v Třemošné kolega Vladislav Janouškovec.
4: Hezké odpoledne ze Sport Arény Třemošná, pořadatelem náborové akce Pojď hrát hokej. Je tady klub Meteor Třemošná, a to ve spolupráci s českým hokejem, vlastně v rámci toho zmíněného celorepublikového projektu. Připomenu, že Meteor Třemošná, no, je to nějaké 3 kilometry od konce Plzně, takže to není úplně daleko od západočeské metropole. Tenhle klub obnovil svoji činnost v roce 2004 a soustředí se zejména na mládež. Z odchovanců tohohle klubu bych mohl zmínit třeba golmana Komety Aleše Stezku či brankáře úspěšné české dvacítky Michala Oršuláka. No a dneska je tady živo, trénují tady žákovské kategorie, a to různé. Střídá se to tady děti, rodiče, parkoviště plné, Třemošná prostě žije hokejem. Také jsem vlastně mluvil s generálním manažerem a vedoucím základny Václavem Polívkou. Ten mi sdělil, že právě ta dnešní náborová akce Pojď hrát hokej se v minulých letech celkem osvědčila a řada dětí v klubu vlastně severně tady od Plzně zůstala. A obecně se dá říci, že Meteor má dostatek dětí i dostatek trenérů. Co děti čeká dnes? Lákali jsem především tedy děti ve věku 4 až 8 let, ale i děti jiného věku. No a už půl hodiny před startem akce přišli dva malí bráškové, Pavel a Petr. Ten starší mi prozradil, že je mu 5 let, mladší zase, že musel přijít, protože přišel brácha a chtějí si ten hokej vyzkoušet. Nadšeně pak vypadala jedna z dívek jménem Nikolka, ta se tedy po příchodu do šatny rozplakala a nebyla k utišení, tak věřme, že teď už se jí tady líbí, a to protože v takové rozcvičovně v tělocvičně probíhá suchá příprava s místními trenéry, kde si děti především hrají, zatímco jejich rodiče, tedy až na jednu výjimku maminky, tak poslouchají právě Václava Polívku, který jim říká nějaké instrukce, jak to tady chodí v Meteoru Třemošná. Pokud by se jim tady dnes zalíbilo, tak budou mít ty hokejové tréninky dvakrát týdně. To jsem se právě od Václava Polívky už stihl dozvědět. No, ta akce tady začala v 4:30, za malou chvíli, až se rodiče dozví potřebné informace a děti se rozcvičí, tak se půjde na led. Údajně by se tady měl mihnout i někdo z plzeňských extraligových hokejistů, ale to samozřejmě ještě není úplně ověřená informace, zatím jsem tady nikoho neviděl. Takže akce Pojď hrát hokej tady v plném proudu v Třemošné. Když jsem to počítal a díval jsem se trošku přes rameno při té registraci panu Koubovi, místnímu trenérovi, tak tam bylo nějakých 15 až 20 jmen, takže se půjdu teď podívat, jak se malým dětem tady v Třemošné vlastně líbí.
3: Tak jak snad se jim tam bude líbit moc, nad těch plačících, Vládě, uvidíš čím dál tím méně, až ideálně vůbec žádné. Střemožné, Vladislav Janouškovec, moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
4: Hezký den.
3: A v 16 hodin 43 minut ještě v odpoledním radiožurnálu Sport krátká volejbalová informace. Francouzští olympijští vítězové jsou v prvními semifinalisty volejbalového mistrovství Evropy. Ve čtvrtfinále v Sofii dnes porazili Rumuny 3:0.

0: Premiéru v české fotbalové reprezentaci nezažívá jen nový trenér Španěl Santi Denia. Před zápasy Ligy národů, které začnou v sobotu proti Chorvatsku, se sešlo v národním týmu hned několik nováčků. A taky jeden, který nikdy nehrál nejvyšší soutěž v Česku, do zahraničí odešel v roce 2020.
1: Idolem Lukáše Ambrose je Cristiano Ronaldo, jak přiznal v dotazníku Wolfsburgu, kde odehrál i jeden bundesligový zápas jako nejmladší Čech. A kam zamířil do akademie už v 16 letech ze Slávie. Tím začala jeho zahraniční mise. Z Německa se potom přesunul do polského Górniku Zabrze.
2: Celkově mi to dalo strašně moc, ať už v životě nebo po fotbalové stránce. A
3: fenomenálně vykončil to Lukas Ambros.
2: Myslím si, nevím, jak lidi na to tady se dívají, na tu polskou ligu, ale pro mě to je jako superliga, ať už fotbalově nebo prostě z ohledu fanoušků.
1: Teď od léta hraje 22-letý ofenzivní fotbalista v Anderlechtu Brusel.
4: Lukas Ambros,
1: a Lukáš Ambros je rád za cestu, kterou si ve fotbale zvolil.
2: Věřil jsem tomu, samozřejmě nějaké chvíle občas byly těžší, ale nikdy jsem vlastně nezapomněl věřit, že to je ta cesta, která mi pak pomůže se dostat dál.
1: Na ofenzivního fotbalistu.
2: Teď v Anderlechtu nastupuji na pravém křídle, ale většinou se jako toulám tak někde uprostřed. No.
1: Nemá ale Lukáš Ambros nějak oslnivé statistiky, pokud jde o góly. Většinou 1-2 za sezónu, nebo asistence. V minulém ročníku v Polsku jich měl pro sebe rekordních 5. V Anderlechtu má zatím za krátkou dobu ve všech soutěžích bilanci 2+2.
2: Já jsem vlastně na tom pracoval a neustále jsem na to dával tu důležitost, protože jsem věděl, že ty čísla jsou něco, co mi chybělo, ale myslím si, že furt je na čem pracovat, furt to může být lepší.
1: A ukázat se teď chce mladý fotbalista kromě Anderlechtu i v národním týmu, kde je premiérově.
2: Jako, no, jsem rád z toho samozřejmě, jako myslím si, že člověk musí se ocenit za to, že dělá dobrou práci, ale zároveň je ještě o co hrát. Není to moje konečná štace, takže prostě člověk se furt rozvíjí a vlastně tak se na to i dívám.
1: Nechybí motivace a zdravé sebevědomí Lukáši Ambrosovi. Mirko Vasič, Radiožurnál.

To byly Imagine Dragons, je 16 hodin a 52 minut, krásné úterní odpoledne vám od mikrofonu přeje Karel Janů, já se s vámi pomalu pro dnešek loučím, vystřídá mě Filip Šedivý, no a pokud jde o následující vysílání radiožurnálu Sport, tak velký prostor dostane hokejová Tip Sport Extraliga, 18.00 se začne hrát na východě Čech, Pardubice budou hostit Liberec o půl hodiny později, potom taky v pražské O2 aréně Sparta proti Mladé Boleslavi, tak příjemný poslech.

0: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
1: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
0: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
1: Ty jsi mistr!
2: Nebreč, směj se!
3: Jarka je nejlepší!
0: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 17 hodin. Ondřej Látal má zprávy.
6: Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíc z celé Evropské unie. Generální tajemník OSN vybídl světové lídry k ukončení bojů a zahájení dialogu. České tenistky porazily Britky a jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Po tragické nehodě zůstává uzavřená silnice 16, Mělník Slaný za Novou Vsí. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražilo o více než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Včera oznámila, že marže obchodníků zastropuje na 2,5 korunách na litr paliva a sníží taky spotřební daň na naftu. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října. Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, to popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
7: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
6: Novela má upravit taky fungování pojišťové na způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval světové vůdce, aby uklidnili vzájemné spory a ukončili boje. Zároveň mají podle něj začít vést dialog a spolupracovat. Řekl to v úvodním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Guterres mluvil o válkách na Blízkém východě anebo konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dál zmínil taky změny klimatu anebo Afriku. Kontinent by podle něj měl získat trvalé místo v Radě bezpečnosti OSN. Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum Univerzity v Innsbrucku.
8: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Sport.
9: České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Britky porazily už po úvodních dvou hrách. Marie Bousková nejdřív zdolala Kartelovou 6-4 v klíčové třetí sadě. Linda Nosková poté Bulterovou přehrála 6-2 a 7-6. Obhájci mistrovského titulu hokejisté pardubického Dynama přivítají v Tipsport Extralize Liberec. Východočeši odehrají už čtvrté utkání během 7 dní. O nabitém programu mluvil v rozhovoru pro klubový web Dynama útočník Jan Mandát.
10: Nemůžeme se stěžovat na to, že hrajeme tolik zápasů, protože jsme se v letě stěžovali, že moc trénujeme, takže jsme radši, že hrajeme ty zápasy. A je fajn, že jdou takhle rychle po sobě. Každý ten tým má šanci na reparát vlastně hned za 2 dny.
9: Duel mezi Pardubicemi a Libercem začne za necelou hodinu. O půl hodiny později nastoupí pražská Sparta na svém ledě proti Mladé Boleslavi. Oba duely nabídne živě digitální stanice Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 v Brně a uzavřená 16 za Novou Vsí. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí hned za exitem 178 Rosice v pravém pruhu. V levém se brzdí kolem exitu 182 Popůvky a pak se i osobní auta sunou různě pomalu levým pruhem k D2 kolem 20 minut. Na D1 v Brně teď velmi silný provoz i směrem na Prahu. Od nájezdu z D2 ze 196. kilometru se jede pomalu za nájezd od výstaviště na 189. asi čtvrt hodiny. Na D2 před Brnem z Bratislavy je kolona kamionů v pravém pruhu stále z 8. kilometru po nájezd na D1. Silnice 16 Mělník Slaný zůstává mezi Novou Vsí a křižovatkou na Uhy a Velvary nadále uzavřená v obou směrech. Likvidují tam následky polední tragické nehody kamionu a osobního auta. Ucpaná je jak kratší, ale úzká náhradní trasa pro osobní auta přes Sazenou a Chržín a tak i objížďka přes Kralupy ve městě Kolony v okolí kruhu objezdů a přes Vltavu. A v Praze silný odpolední provoz kolony mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu, taky od Lohkova k nájezdu od Barandova. Fronty i ve spojovací směr Balabenka a kvůli omezení je hodně ucpaná i Radlická z centra od Křížové k Valtrovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme ráno ještě ojediněle mlhy a nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě republiky ojediněle přehánky. A teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. To byly zprávy.
12: Dobré úterní odpoledne. Francouzští olympijští vítězové jsou prvními semifinalisty volejbalového mistrovství Evropy. V Sofii porazili Rumunsko 3-0 a její dalším soupeřem bude v pátek v Miláně vítěz zítřejšího souboje mezi domácí Itálií a Finskem. Francouzi dál živí naději na první medaili z evropského šampionátu od zisku titulu v roce 2015. V bulharské metropoli se dnes ještě v jednom čtvrtfinále utkají obhájci titulu Poláci s Německem. Tenhle zápas začne už za necelou hodinu. Tedy přesně v 18.00.
4: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.
12: Teď máme 17 hodin a 7 minut a pojďme k tomu, co nás čeká. Nebo přesněji české fotbalisty, kteří v sobotu vstoupí do elitní divize Ligy národů. V Edenu přivítají Chorvatsko. Pak je ve skupině čekají ještě duely s Anglií a Španělskem. Na Radiožurnálu Sport proto nabízíme exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Vedli ho reportéři Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
13: Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd je s námi na Radiožurnálu Sport. Pane Nedvěde, zhruba 3 měsíce po konci na mistrovství světa je tu další reprezentační sraz, vstup do elitní skupiny Ligy národů. Nechyběl vám ten tlak a to napětí související se zápasy soutěžními?
14: Abych se přiznal, toho tlaku jsme měli dost na mistrovství světa. Jistě víte, že se nám to moc nepovedlo, protože to je fakt a to prostě všichni chápeme a víme. Samozřejmě té práce bylo hodně, protože jsme změnili nejenom trenéry, ale vlastně celý realizační tým. Bylo to hodně práce a zároveň jsme museli připravovat tenhle sraz, který pro nás bude vlastně první, pro trenéry první a novej. A nebude to vůbec jednoduchý, protože těch zápasů, těžkých zápasů je hrozně moc.
15: Santi Denia, premiérový zahraniční kouč na lavičce českého národního týmu, měl zhruba nějaké 2 měsíce na to, aby se aklimatizoval v Česku. Jak moc jste mu musel právě s přihlednutím na tento fakt pomáhat ve výběru nominace?
14: Tak já si myslím, že samozřejmě jsem byl jeho partnerem nebo pravá ruka, byl tam Radek Bejbel jako asistent a vlastně Pablo Amo jeho asistent. Myslím si, že jsem jim pomáhal, ale samozřejmě oni si to chtěli navnímat, načíst a jistě víte, jak Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. musím přiznat, že jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou a jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí. Je to vlastně pro nás všechny nová zkušenost a oni jsou skvělí, musím říct, a samozřejmě budeme hodnotit všechny, nebo jsme hodnoceni všichni podle výsledku.
13: V té aktuální nominaci, aktuálně pět nováčků, tak neměli jste v plánu třeba ten tým ještě víc okysličit, nebo je to zkrátka tak, že pracujete s tím, co máte a s těmi nejkvalitnějšími hráči a že zkrátka zase tolik na výběr, abyste udrželi tu mezinárodní kvalitu, není?
14: Tak Santi vždycky mluví o tom, že vlastně vidí v českých hráčích kvalitu a si myslím, že je to v pořádku, protože si myslím, že kvalitu hráči mají, musí se s nima dobře pracovat a on to má v plánu. Myslím si samozřejmě, že jsme brali v potaz i to, že vlastně 21 hraje svoje kvalifikační evropské utkání, takže jsme jim do toho nechtěli až tolik zasahovat. Ale na druhou stranu si myslím, že v průběhu těch zápasů nebo v průběhu té přípravy, té kvalifikace na mistrovství Evropy přijde samozřejmě v obměnění toho kádru a určitě trenér je bude chtít navnímat, poznat a bohužel máme tady spoustu omluvenek a zraněných hráčů, takže tom si myslím, že to máme těžší.
15: Myslíte si, že aktuálně český fotbal nemá z čeho brát, když se koukneme do zahraničí, protože pokud se nepletu, pouze čtyři hráči, když nebudeme brát v potaz, gólmany hrají v elitních evropských ligách?
14: Jo, tenhle problém si myslím, že není jenom aktuální. Myslím si, že to je už delší dobu, když si vemu reprezentace nějaký roky zpátky, tak si myslím, že tam byl ten poměr 80-20 nebo 90-10 ve prospěch zahraničních hráčů. Dneska je to obráceně, já jsem myslel, že to je 80-20, ono to bude míň. Takže si myslím, že těch hráčů v české lize hraje daleko víc. Takže je to trošku něco jiného a ten výběr je většinou jenom z české ligy.
12: Říká generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. V další části rozhovoru odpoví držitel zlatého míče z roku 2003 na otázky kolem Patrika Šika. Jaká je kolem něj situace a je šance, že bude ještě někdy reprezentovat, i když ukončil kariéru v národním týmu? Dozvíte se hned po skupině Linkin Park.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Je 17 hodin 14 minut a na Radiožurnálu Sport pokračuje exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Ptají se reportéři Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
1: Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, je s námi na Radiožurnálu Sport. Nepřipomíná vám trochu ta situace, třeba tu po rozpadu federace, kdy se tvořil vlastně úplně nový tým, nová éra, která měla vrchol na Euro 96. Také to byl tým stvořený víceméně z hráčů z České ligy. Vy jste uspěli samozřejmě v Anglii, tak nevidíte tam trochu paralelu?
2: Může být a možná bych si to přál, aby ta paralela tam byla samozřejmě se stejným výsledkem, což by bylo úplně skvělý. Samozřejmě asi může být, těch kluků je opravdu hodně, co vlastně španělský trenéři navnímávají a sledují. A to zahraničí je fakt limitovaný, protože tam, i když ty kluci jsou, tak ne úplně všichni jsou vytížený a tu minutáž moc nemají. Ale myslím si, že co se týče i nové generace, která přichází v České lize a třeba Míša Bílek má v 21, tak jsou kluci, na kterých se dá stavět.
3: Pavel Nedvěd s námi na Radiožurnálu Sport. Říkáte, že se tvoří nový národní tým, nová generace pod trenérem Santi Deniou?
2: Tak jistě víte, že fotbal se neudělá během jednoho roku, nebo řekněme, já jsem tady něco víc než jeden rok a samozřejmě i pro mě bylo spoustu věcí nových, tak já bych rád, aby se něco začalo nového, samozřejmě spoustu věcí se změnilo. Potřebovali bychom trošičku ten národní tým stabilizovat a povolávat častěji většinou stejný kluky, aby jsme měli nějaký ten základ náš a je třeba čas, protože ta stabilita tady zatím chybí, na který musíme zapracovat a já bych chtěl, aby začala právě teď.
1: K té kostře už určitě nebude patřit Patrik Schick, hodně se o tom mluvilo, skončil reprezentační kariéru po mistrovství světa. Já bych se na to chtěl ale podívat z trochu z jiného pohledu, jestli pro vás, jako pro člověka, který má za sebou skvělou hráčskou kariéru, vždy jste hrdě reprezentoval a podobně, nebylo trochu proti srsti, že jste ho vůbec musel přemlouvat nebo se ho vlastně ptát na to, jestli se vrátí, protože přece jenom asi reprezentace by měl být vrchol pro každého hráče.
2: Určitě je a my to všichni vnímáme a vnímala ta moje generace. Dneska se musím přiznat, že mi to trošku chybí. Chtěl bych, aby se tohle vrátilo, tenhle čas a uděláme všechno pro to, aby, jak už jsem říkal klukům, aby se jezdili rádi, aby prostě to udělali pro sebe, pro svoje rodiny, pro ty, kteří vlastně hrajou fotbal, protože tyhle lidi tady z naší republiky, jejich rodiny přivedli k fotbalu, takže pro ně to má být čest a to nejlepší, co můžou jakoby vrátit, ale na druhé straně chápu i Patrika, protože jsem měl taky ve své kariéře moment, když jsem nereprezentoval, byly tam rozdílové názory a prostě to se může stát. Ale já si myslím, že je třeba vždycky jenom vědět, že prostě toho hráče, když ho chcete, tak se ho zeptáte, jestli prostě má zájem a jestliže nemá zájem, tak prostě to nesmíte řešit a musíte prostě jít jinam.
3: Česká reprezentace by měla o Patrika Schicka v nadcházejících reprezentačních srazech zájem, pokud by si udržel takovou formu?
2: Tak samozřejmě vlastně to byl vlastně jeden z prvních hráčů, který vlastně Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, že jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska, vlastně dává pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
1: Už jsme s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací, řešili to neúplné vytížení českých hráčů v elitních evropských soutěžích. Když se dostaneme k Ladislavu Krejčímu a Tomáši Součkovi, ti spadli z Premier League se svými kluby, nakonec zůstali tedy ve druhé lize. Bylo to pro vás překvapení třeba u Ladislava Krejčího, že nedostal nějaké laso z Premier League? A jestli můžete klidně i říci, jak je aktuálně na tom, protože zřejmě má mít nějaké problémy s lítkem.
2: Tak Láďa, jelikož to náš kapitán, tak měl problémy v klubu samozřejmě, protože on si myslím, že měl zájem odejít, když spadli z ligy, což se mu asi nepodařilo. Všichni víme, jak to vlastně dopadlo, ale nemyslím si, že kolikrát se vám to prostě musí sejít, abyste měl možnost někam jít a samozřejmě jeho nikdo neprodá pod cenou, tak si myslím, že zůstal. Myslím si, že ta kvalita té soutěže tam je i vlastně. Tomáš Souček bude hrát, až se vrátí po zranění. Nemyslím si, že by to byl nějaký velký problém pro ně.
3: A bude hrát Tomáš Souček ještě někdy za reprezentaci? On po mistrovství světa napsal na své sociální sítě, že si potřebuje vzít čas na rozmyšlenou, tak ten čas na rozmyšlenou trávil i s vámi?
2: Myslím si, že ne, že jsme každý potřebovali nějaký svůj čas, nějaký odstup, ale na druhou stranu si myslím, že jako Tomáš Souček, jeho si hrozně vážím, protože reprezentoval nevím kolikrát už a vždycky bylo vidět, že to dělá rád. A samozřejmě teď musíme brát v potaz momentální stav, spadli do druhé ligy, musí se vrátit po zranění, takže jo, dáme mu čas, aby prostě si to zvážil a pak samozřejmě budeme v kontaktu.
0: Říká Pavel Nedvěd, tedy generální manažer reprezentací, který bude i nadále hostem radiožurnálu Sport před nadcházejícími zápasy národního týmu v Lize národů. Jaký je cíl právě pro tuto soutěž, ve které se Češi pod novým španělským trenérem Santim Deniou střetnou s Chorvatskem, Anglií a Španělskem? Poslechnout si to můžete už za malou chvíli. Jenzo dospívá Dan Bárta.
4: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Necelých 8 minut před půl šestou v úterý odpoledne nabízíme na Radiožurnálu Sport závěrečnou část rozhovoru s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Natáčeli s ním reportéři Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
1: Pane Nedvěde, co vlastně čekat od národního týmu v těch dalších zápasech? Soupeři extrémně silní, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, tým do značné míry podobný tomu z mistrovství světa, samozřejmě nový trenér, tak bude pro vás třeba důležitější herní projev než výsledky?
2: Ono to jsou spojité nádoby, si myslím, protože všichni vás vždycky budou hodnotit za výsledky, nebo to si myslím, že někdo řekne, že ne, že mu stačí, že budeme hrát hezky, nebo se snažit hrát hezky a když prohráme, tak nás budou chválit, nemyslím si to. Já myslím, že ty výsledky jsou ve sportu důležitý a my se budeme snažit je mít. Samozřejmě trenéři říkali, že budou chtít mít nějaký svůj obraz, herní styl. Uvidíme, s čím přijdou. Momentálně jsme ještě nehráli zápas, tak uvidíme, jestli k nějaký herní změně dojde nebo ne. Já si myslím, že ano, i když si myslím, že v těchto zápasech pro nás to bude nesmírně těžký.
3: Jenom rychle, jaký je ten cíl tady pro český národní tým v elitní divizi Ligy národů?
2: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit. Samozřejmě na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy, a to si myslím, že to je hlavní cíl, který jsme dostali od Fačru.
1: Ještě mě zajímá jedna věc. Fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Předpokládám, že už jste řešili, jak bude probíhat komunikace v kabině, jestli bude převládat angličtina, nebo trenér bude mluvit španělsky s tím, že někdo jeho slova bude překládat.
2: Tak já si myslím, že anglicky to zvládne. Zvládne se vyjádřit klukům a víme, jak přemýšlí a jak se bude snažit kluky ovlivnit. Samozřejmě má tam asistenta, který mluví anglicky, Radek Bebil mluví španělsky. Já si myslím, že není to jenom o té řeči, je to o tom, že ta fotbalová řeč je pořád stejná na celém světě. A myslím si, že v tomhle žádný problém nevidím.
3: Pavel Nedvěd je stále s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Dnes jsem měl asi poprvé šanci vidět právě Španěl Santi Denia se svými svěřenci na srazu národního týmu. Já pro naše posluchače radši připomenu, že natáčíme tento rozhovor v pondělí. Tak jaká byla ta první reakce? Byl jste u toho?
2: Tak samozřejmě, měli jsme oficiální první oběd, kdy se sešli všichni hráči. Přijel pan předseda David Runda, který pronesl řeč, pak mluvil Santi a já. Přivítali jsme kluky a řekli jsme jim, že rádi, že je vidíme, a samozřejmě, že se chceme co nejlíp připravit na nadcházející velice těžké zápasy.
1: Po tom nepovedeném mistrovství světa byla reprezentace dost kritizovaná, a to nejen kvůli výkonům. Před Ligou národů budete pořádat třeba otevřené tréninky, autogramiády hráčů a podobně. Tak je to cesta, jak se fanouškům víc otevřít? Chtěli jste i na tom zapracovat?
2: Tak já si myslím, že se o toho snažíme od začátku. Samozřejmě, jak jsem říkal, jsem tady rok a bude fanfest, který vlastně bude organizovaný od 26. do 29. září na stadionu. Budeme mít otevřený trénink a budeme pořádat podpisovou akci hráčů, a myslím si, že to je v pořádku přiblížit se fanouškům, a vlastně je to poděkování. Ono to, na to nebyl tolik času, protože po té baráži jsme vlastně spadli do neúspěšného mistrovství světa a trošku jsme to možná čekali na jiný vlně dneska, ale jak říkám, fotbal je takový, jednou vám dá a pak vám sebere, tak my se musíme zase snažit o to, aby jsme potěšili naše fanoušky a jsme jim předvedli v těchto krásných, i když těžkých zápasech.
3: Já si dovolím závěru rozhovoru s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem trochu osobnější otázku. Působíte na mě možná trochu unaveně, možná trochu smutně, tak je to pravda, nebo čím to je, nebo jak se cítíte?
2: Ne, to bych nechtěl. Smutně určitě ne, protože si myslím, že jsem rád tady a víme, že máme sice milion problémů, protože máme tam nějaké zranění, ale to se dá dohromady, ale já jsem velice rád, že prostě vidím i v klukách ten náboj toho, že tu zvědavost, kterou mají vlastně k tomu novému realizáku, a jenom doufám, že to bude na té pozitivní vlně. Já nerad slavím dopředu, tak možná na mě vidíte, že jsem trošku smutný, nejsem.
3: Po tom roce a půl ve funkci generálního manažera reprezentací, když se ohlédnete trochu dozadu, jaké je to období ve vašem životě?
2: Já nevím, jak bych ho označil, asi bláznivý úplně, protože přišel jsem po 30 letech z Itálie, byl jsem tady, nebo rok a půl jsem, a vlastně stalo se spoustu věcí, jak už jsem říkal, za tuhle dobu vyměnit 4 trenéry si myslím, že není úplně normální a jak jsem říkal, tu stabilitu bychom chtěli přivést a já doufám, že to tentokrát zvládneme a budeme mít další časový období na to, aby jsme ten tým dali dohromady a připravili. Takže nebylo to opravdu lehký období a bylo velice intenzivní a pracovně náročné.
1: Jestli můžu ještě jeden dotaz, dá se to období nějakým způsobem srovnat, ať už s tím, kdy jste dělal funkcionáře v Juventusu, nebo během hráčské kariéry, ten tlak třeba, protože je určitě velký, ale velký musel být i v Itálii.
2: Mě by to bez toho tlaku nebavilo, takže si myslím, že ten tlak já přijímám, protože jsem ho měl vlastně po celý svůj fotbalový život a možná teďko nejvyšší i vlastně já si ho dávám sám na sebe větší, protože jsem doma a chci být úspěšný. Trošku dostal jsem za úkol být na něco slyšet a zvládli jsme to všichni dohromady a což mě potěšilo. Teď jsme zrovna v situaci, kdy musíme předělat všechno a začít od začátku, takže je to všecko náročné, ale já jsem rád, že jsem tady.
3: Budeme vám držet palce. Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, byl u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Moc díky a budeme se těšit na nějaký další rozhovor.
2: Já děkuju vám.
0: A ke slovům Pavla Nedvěda se určitě sluší doplnit, že první utkání v rámci Ligy národů a pod novým trenérem Santin Deniou, tedy české fotbalisty, čeká v sobotu, kdy se ve Fortuna aréně, tedy v pražském Edenu, utkají od 20 hodin a 45 minut s Chorvatskem. Následovat bude na stejném místě v úterý od stejné chvíle, tedy od 8:45 večer zápas s Anglií. No a potom už čeští fotbalisté pojedou ven. Nejprve se utkají v Oviedu se Španělskem a to bude 3. října, to znamená v úterý. No a potom přijde ještě zápas v Anglii na slavném Wembley. Všechny ty duely uslyšíte samozřejmě na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: No a už brzy uslyšíte také v přímém přenosu 2 hokejové zápasy, protože se blíží 2 duely nejvyšší domácí soutěže. Už za půl hodinku proti sobě vyjedou hokejisté Pardubic a Liberce, no a potom od 18 hodin a 30 minut nastoupí pražská Sparta proti Mladé Boleslavi. Tyhle duely na Radiožurnálu Sport a nepřerušované přímé přenosy našich reportérů můžete poslouchat, jak jste zvyklí, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a nebo také na stránkách irozhlas.cz.
5: 17 hodin a 30 minut. Ondřej Látal a zprávy.
6: Soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za to, že na moskevském Rudém náměstí držel v rukách plakát s anglickým nápisem, který chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. České úřady se k události zatím nevyjádřily. Prezident Donald Trump věří, že s Íránem po amerických listopadových volbách podepíše dohodu. Řekl to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Islámskou republiku taky varoval, že by ji mohl zničit. Ostatní země americký prezident vyzval, aby Írán ekonomicky izolovali. Poslanci dnes budou moct jednat až do půlnoci. Prodloužení jednací doby na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé prosadila vládní většina, která očekává obstrukce opozice. Poslanci se dnes mají zabývat třeba zvýšením plateb státu za důchodce, děti nebo nezaměstnané do veřejného zdravotního pojištění. 80 let dnes slaví český herec Arnošt Goldflam. Brněnský rodák působí taky jako režisér a spisovatel. Známý je například z filmů Dědictví anebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal asi 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé.
4: Sport.
6: České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. O čtvrtfinálové vítězství nad Velkou Británií se vyhranými zápasy ve dvouhře postarali Marie Bousková a Linda Nosková. A čeští tenisté znají soupeře pro finálový turnaj Davisova poháru. Ve čtvrtfinále nastoupí tým kapitána Tomáše Berdycha proti Kanaďanům. Finále Davisova poháru se bude hrát v italské Poloni na konci listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Brnem a neprůjezdná 16 za Novou Vsí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy opatrně dojíždějte do Kolony za exitem Rosice kolem 180. kilometru. Různě pomalu se pak jede do Brna k D2, kamiony výrazně pomaleji, osobní auta v levém pruhu asi 20 minut. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy počítejte s kolonou kamionů před nájezdem na D1 začíná kus za sjezdem na Židlochovice na 7. kilometru v pravém pruhu. Silnice 16 Mělník Slaný je za Novou Vsí stále uzavřená. Popolední tragické nehodě dokončují úklid. Tvoří se kolony na náhradní trase přes Sazenou a Chržín i na objížďce přes Kralupy. 16 Mělník Slaný je od víkendu uzavřená taky po nehodě cisterny mezi odbočkami na Luníkov a Žižice. Tam se jezdí po staré silnici plynule. V Praze silný podvečerní provoz, ucpaná mimo jiné spojovací z Jarova do Zužení nad Novovysočanskou. Jak se hledají náhradní trasy, popojíždí se i průmyslovou od Českobrodské nahoru k Poděbradské do Hloubětína. A kvůli omezení dlouhé kolony i v Radlické od Křížové k Valtrovce je to až na půl hodiny, fronta i od Radlické dolů nad Mrázovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy a nebo nízkou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojedinělé přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách většinou kolem 9. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

17 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Slyšeli jste před chvílí ve zprávách o tom, že české tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 díky úspěchům Lindy Noskové a Marie Bouskové, a tím pádem se tedy svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové mohou těšit na páteční utkání s vítězem duelu mezi Španělskem a Kazachstánem. A také už víme, že na úvod finálového turnaje Davisova poháru v závěru listopadu v Boloni se čeští tenisté utkají s Kanadou. K tomu dodáme podrobnosti za chvíli, teď podrobnosti k jinému tenisovému dění, protože Barbora Krejčíková dokázala na turnaji v Singapuru proti Aněleně Frýcamové z Německa odvrátit 2 matchboly, přečkala i servis soupeřky na vítězství a nakonec tedy dvojnásobná grandslamová vítězka porazila svoji soupeřku 6-0, 5-7 a 7-6. Barbora Krejčíková tak postoupila do druhého kola a na okruhu WTA se dočkala vítězství po 4 porážkách za sebou. Její další soupeřkou bude obhájkyně titulu Elize Mertensová z Belgie. Naopak v Singapuru hned v úvodním kole skončila Linda Fruvirtová, která podlehla Marii Sakkariové z Řecka 4-6 a 1-6.

0: Jak určitě dobře víte, však jste to u nás na Radiožurnálu Sport také mohli slyšet v přímém přenosu. Čeští tenisté postoupili v sobotu přes Spojené státy americké na finálový turnaj Davisova poháru do italské Boloni. O titul tam bude na konci listopadu bojovat celkem 8 nejlepších zemí v soutěži. A los přisoudil Česku do čtvrtfinále dalšího soupeře ze Severní Ameriky, reprezentaci Kanady.
1: Jsem si tak nějak zvykl, že ty losy zatím úplně nebývají nejpřívětivější pro nás, ale já si myslím, že to není zase tak podstatný. Tohle by mohl být právě možná i ten dobrý vstup, kdy těch čtyřech soupeřů, který jsme mohli mít, tak jsme dostali ty nejtěžší. A myslím si, že to může být o to právě taková ta větší výzva, že ta ostrost do toho prvního zápasu tam hnedka bude.
2: Hodnotil los kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych. Kanada vyhrála závěrečný turnaj v roce 2022. V tehdejším finále proti Austrálii se o vítězný bod postaral Felix Auger-Aliassime, tenista, který je aktuálně pětkou světového žebříčku. A i když se v listopadu v Boloni představí, nemusí to být podle Berdycha nehratelný soupeř. Češi Jakub Menšík i Jiří Lehečka totiž v zářijové kvalifikaci v Praze zdolali třeba jedničku Spojených států a světovou čtyřku Bena Sheltona.
3: Za Seven Skurkla to je so! Jakub Menšík, oslava alá, nevím, Kylian Mbappé možná ve fotbale takové to zaseknutí a vychutnání si té reality, že porazil světovou čtyřku a nedávno jeho finalistu US Open Bena Sheltona.
1: Felix Auger-Aliassime, výborný hráč, má skvělý výsledky převážně v hale, výborně servíruje, ale určitě je to dneska hráč, který se dá porazit. Já myslím, že tak, jak kluci to dokázali třeba právě proti Sheltonovi, tak si myslím, že i tohle by byla ta cesta.
2: Podle Berdycha jsou ale Češi komplexnější než Kanaďané, včetně toho, že mají sehranější deblovou dvojici Adam Pavlásek, Patrik Rikl. Český pár sice v Praze ve čtyřhře s Američany prohrál, ale vypracoval si 4 matchboly.
1: Máme deblovej pár, který už spolu hraje, dá se říct, 3/4 sezóny, má za sebou takhle dobrý utkání. Samozřejmě bohužel s tím blbým koncem, ale fakt skvělý výkon teďka v Praze, tak si myslím, že tohle by mohly být ty klíčové věci, které by mohly být pro náš prospěch.
2: Finálový Davis Cupový turnaj začne v italské Boloni 24. listopadu. Kristián Švéda, Radio Žurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport před chvílí byla řeč o tom, že čeští tenisté se utkají, pokud tedy jde o finálový turnaj Davisova poháru, tak ve čtvrtfinále v Boloni na konci listopadu s Kanadou. No a když už je tedy řeč o losování, tak to proběhlo také v rámci házenkářských pohárů a pražská Dukla už ví, že se utká ve druhém kole evropského poháru házenkářů s norským klubem Nørre IL, který soutěž před 4 lety vyhrál a před 3 lety byl ve finále. Zubří narazí na litevský tým Draguna z Klaipeda. Rozhodl o tom los ve Vídni. Druhé kolo evropského poháru házenkářů odstartuje 17. a 18. října. Odvety potom budou na programu o týden později.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Na 17 hodin a 48 minut je čas věnovat se dalšímu tématu. O víkendu se totiž chystá jeden z nejrychlejších maratonů na světě. Závod v Berlíně patří každoročně mezi nejsledovanější atletické silniční běhy a připravují se na něj i 10 000 amerických amatérských závodníků. Letos by jich mělo být necelých 60 000. Dostat se ovšem na start takové akce je čím dál těžší.
2: Ta cesta na marzonský major, na jeden z toho seriálu od příštího roku už 8 závodů, vede pro většinu běžců přes loterii. To znamená, že se zaregistrujete na stránkách pořadatele a pak čekáte, zda vás vylosuje. Třeba v případě Berlína je ta úspěšnost asi 20%, zatímco pokud byste chtěli běžet v New Yorku, tak tam máte šanci asi jenom 1%.
3: Přibližuje obrovský převis poptávky po startovních číslech při nejprestižnějších světových maratonech český atlet a popularizátor dlouhých běhů Milan Janoušek.
2: Další možnost potom existuje pro ty běžce, kteří už mají nějaké větší závodní ambice a třeba už v minulosti běželi nějaký rychlý maratonský čas. Já jsem takto v Berlíně před 2 roky startoval bez toho, že bych musel procházet loterii, protože jsem splnil výkonnostní limit a pro tu kategorii, kterou označují takzvaně sub elite, tak tam umožňují těm běžcům projít a postavit se na start bez toho, že by procházeli loterii.
3: Přidává Milan Janoušek, jehož maratonský rekord je lehce nad hranicí 2 hodin a 20 minut. Podobné příjemné starosti jako maratonské majory řeší už také organizátoři v Česku.
4: Potýká se s tím nejenom obrovské maratony, ale už i pražský půlmaraton, který vlastně v letošním roce jsme získali přes 70 000 zájemců o přihlášku, ale uspokojit můžeme jenom zhruba 17 000 startujících.
3: Přidává čísla manažerka největších českých běžeckých závodů Jana Moberly. A třeba příští ročník londýnského maratonu měl skoro 1 400 000 zájemců a organizátoři tak poprvé v historii rozdělí pole atletů do 2 dnů a na startu se tak během posledního dubnového víkendu objeví přibližně 100 000 vytrvalců. A pak je tu skupina elitních sportovců, kteří mají ty nejlepší podmínky a dostat se mezi ně je extrémně těžké.
2: Bude to ještě obtížnější příští rok, protože všichni budou usilovat o splnění limitu na olympiádu. Tady už by ti běžci museli mít to běžecké CVčko tak kvalitní, že by po nich ty pořadatelé šahli a bavíme se o nějakých třeba maratonských časech po 2:10.
3: Doplňuje atlet Milan Janoušek, mimochodem pod 2 hodiny a 10 minut ještě nikdy žádný Čech maraton neběžel. Jakub Marek, Radiožurnál.

dobře, protože prohrálo s Hradcem Králové, ale potom dokázali svěřenci trenéra Filipa Pešána vyhrát v Litvínově a naposledy doma porazili Karlovy Vary. Takže Pardubice, chce se říci, že už hrají zase tak, jak se na obájce mistrovského titulu sluší a patří. To Liberečtí zatím zůstávají dost za očekáváním, protože ze dvou odehraných zápasů mají na kontě jeden jediný bod a to znamená, že tedy ještě nezvítězili. No a souboj Pardubice-Liberec nebude dnes jediným, který nabízí hokejová extraliga a také ho uslyšíte na radiožurnálu Sport, protože v 18.30 padne úvodní buly souboje mezi pražskou Spartou a Mladou Boleslaví. To bude dohrávka třetího extraligového kola. Sparta ta na úvod dokázala vyhrát v Olomouci, ale naposledy prohrála po samostatných nájezdech v Kladně. No, pokud jde o Mladou Boleslav, tak ta je na tom dokonce ještě o trochu hůře, protože po vítězství v prodloužení na ledě Českých Budějovicích mladoboleslavští doma prohráli s Karlovými Vary. Dnes nás tedy budou večer v úterý 22. září bavit a už velmi brzy dva zápasy hokejové Tipsport Extraligy.

0: 17 hodin 59,5 minuty. Za chvíli nás na Radiožurnálu Sport nečekají zprávy, tak jak jste většinou zvyklí, ale protože se blíží hokejová extraliga, konkrétně zápas Pardubice-Liberec, tak budeme samozřejmě přitom. Ještě předtím je ale určitě potřeba si říci, že české tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupili do semifinále. Rozhodující bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která porazila ve dvou setech Katie Boltrovou. Wimbledonská šampionka navázala na výhru Marie Bouskové nad Soniou Kartelovou 6-4 v rozhodujícím třetím setu. Finále to je ve hře pro svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové samozřejmě teď ještě o něco víc, ale bude potřeba k tomu v pátek uspět proti vítězi zápasu Španělsko-Kazachstán. Tolik tedy tenis a teď už pojďme na hokej, protože co nevidět, padne v Pardubicích úvodní vhazování předehrávky 11. kola hokejové Tip Sport Extraligy mezi domácím Dynamem a libereckými Bílými tygry. A tímhle duelem nás bude provázet reportér Ota Gutwirth.
1: Tady všechno připravené na úvodní vhazování, které za malou chvíli padne a rozhodčí Tomáš Mejzlík. Spolu s ním hlavní Filip Erba, čará Dominik Broš a Lukáš Hampír. Zahájí tento zápas a zahajuje ho třetí pardubická formace, která se dostala do útočné třetiny, ale dlouho se v ní neudržela. Potom čteť u červené čáry, kde ho dokázal vydolovat Kelemen, posílá na Mandáta. Mandátovi se velmi vydařil ten minulý zápas proti Karlovým Varům, zaznamenal 3 kanadské body. Teď vypomáhá s útokem a málem se dostal k zakončení, ale dobře tam zapracovala liberecká defenziva předtím, než ten Mandát vůbec se dostal k tomu, aby ohrozil Kláčovu branku. Takže střídání na obou stranách. Pardubice zapadkované s Kotoučem, za svým Kotoučem. Filip Jan Petrovský se do žádného vysokého napadání nepouští. A teď to rozjíždí červenka, je to tedy první pardubická formace přesedláka, se potom už dostává do útočné třetiny. A vzadu teď s ním má práce hned dvojice libereckých hráčů, poslala ho na led, sudí stál přímo u toho, nedovolený zákrok to nebyl. A tak se pokračuje dál, ale liberečtí přece jenom vyhazují ten Kotouč. Pardubice více na puku. Sedlák nahazuje znovu do útočné třetiny, ale tam jako první bude Kváča, který posouvá ten Kotouč za sebe. Tam byl ale připravený červenka, souboj s ním zile a úspěšný, vypíchl ten Kotouč v červené čáře. Petrovský už startoval do útočné třetiny, jenže neměl pod kontrolou, protože tam byl Košťálek, dává na Tomáška. Rychlé přesunutí hry do středního pásma, ale souboj právě u červené čáry. Kde do toho zasahuje ještě Kondelík ve druhé minutě utkání mezi Pardubicemi a Libercem, kdy je to zatím bez branek 0-0. Neviděli jsme zatím žádnou střelu, která by letěla směrem na jednu nebo na druhou branku. Pokus o založení pardubického útoku na dlouhou přihrávku tentokrát nevychází a tak je z toho zakázané uvolnění domácího celku. A se tedy postihuje před golmana Romana Vila, který z těch 3 zápasů odchytal 2. Poprvé v minulém kole chytal Malcolm Suben, pomohl v té výhře s Karlovými Vary o 3 góly 5-2. Pardubičtí oni rozhodli až v závěrečné třetině, ve které se 3x dosadili, dokázali prosadit. Roman Červenka dával ten 5. finální gól do prázdné branky. Hazování, které pro sebe nezískal ani jeden z celků, byl tam souboj o ten Kotouč, který nakonec končí až za libereckou brankou. Ejhek nahazuje po mantinelu a tentokrát zakázané uvolnění na druhé straně. Po Liberce. Ejhek to teď udělal trochu zbytečně spoza svojí branky. Vyhazoval ten Kotouč přímo po hrazení a ten doklouzal až za čáru, která prochází brankovištěm Romana Vila. Takže přesunutá hra teď před Petra Kváču. Se bude bojovat o pravé ruce. Tam připravený Sobotka na vazování. Proti němu Musil. Takže čtvrtá versus třetí formace. Musil úspěšně navazování, liberečtí vydávají ten Kotouč do středního pásma, ale tam zasáhl pardubický obránce Kořák, Sobotka partečoval do útočné třetiny a už tam pardubičtí za ním spěchají, ale libereckým se zatím daří ty Kotouče vyhazovat. Není tam nějaká velká snaha kombinovat a dostat se do nějakého útoku, zatím libereckým stačí to vyhazování. Jance na Kotouči u své branky dává na Lacha, který dojíždí ten Kotouč u levé strany. Stále se to odehrává všechno v obrané třetině Liberce. Teď by pardubičtí mohli toho využít, ale Liberce nakonec dokázal dobře sformovat směrem vzadu, kde byl připravený ze 4 hráčí. Vlach tam je souboj 1-1 proti Sobotkovi. Sobotka tam míchá s Kotoučem, má tam připraveného Vondráčka, ale Sobotka dál vede ten kut. Rána od modré, která skončila před brankou, ale nedoletěla, tak aby Kováča musel zasahovat. Ještě ten pardubický atak pokračuje, Vondráček souboj s Ejhekem. Vondráček padá, snaží se přesto ještě zabojovat o ten Kotouč, Ejhek ale úspěšnější. A Liberečtí znovu vyhazují ten puk a teď by se poprvé mohli dostat třeba k ohrožení pardubické branky. Ale nakonec z toho nic nebylo. Pardubická defenziva znovu úspěšná, odebírá Kotouč Libereckým a otáčí.
0: 18 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Pokud chcete přímý přenos hokejového extraligového souboje mezi Pardubicemi a Libercem, poslouchat nepřerušeně každou sekundu tohoto souboje o extraligové body, tak můžete na internetových stránkách iRozhlas.cz anebo také Radiožurnál Sport.cz. Odkaz najdete také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Dnes se bude hrát v rámci Tip Sport extraligy také ještě jedno utkání v 18 hodin a 30 minut proti sobě v O2 aréně. Nastoupí domácí pražská Sparta a Mladá Boleslav. Tolik tedy ze studia Radiožurnálu Sport a teď už pojďme zase do Pardubic na pokračování duelu mezi domácím Dynamem a Libercem. Slovo má Ota Gutwirth.
1: Rychlovský se teď dostal do obrovské příležitosti, kdy si tam stáhl Kotouč, obešel golmana Romana Vilá do poloodkryté branky, stačilo backhandem zakončit. To se mu ale nepovedlo a tak stále zůstává na konci 4. minuty stav bezbrankový. Mezi Pardubicemi a Libercem je to 0-0. Vazovat se teď po přerušené hře, kdy Kotouč skončil v ochranné síti za golmanem Romanem Vilem, bude v útočné třetině libereckého celku. Liberec ale vazování nevyhrála, tak to jsou Pardubice, které se na malou chvíli dostali ke Kotouči, ale Tomášek musel zase zacouvat zpátky, dává na Košťálka. Hra trošku rozháraná na jedné i na druhé straně, ale zkusil to teď Semín, smejkal u červené čáry, ale jeho přihrávka nakonec nenašla adresáta. Dobrý obranný zákrok tam předvedl Filipy na hození libereckých přes střední pásmo, ale tam také ten Kotouč zůstává, takže Ivan ho musel nahodit na podruhé a nakonec se píská offside na liberecké straně. Takže pátá minuta utkání, Pardubice Liberec předehrá v 11. kola, zatím bez nějakých větších příležitostí, kromě té akce Rychlovského. Mezi Pardubicemi a Libercem je to tedy 0-0. Pardubicím se proti Liberci v minulé sezóně vůbec nedařilo. Tady na domácím ledě dokonce v říjnu loňského roku prohráli velmi vysoko 0-5. Liberci ten zápas se vyšel na výbornou a celkově měl liberečtí pozitivní bilanci s pardubickým Dynamem minulé sezóně. Zeman se rozjíždí po pravé straně, už je v útočné třetině, ale ta jeho přihrávka byla stečovaná pardubickými bránícími hráči. Přesto se liberečtí ještě dostávají k tomu Kotouči, ale jsou až za pardubickou brankou. Přihrávka, která měla mířit na modrou, byla sklepnutá. Zeman zkusí vystřelit, ale byla to spíš taková střílená nahrávka. A na druhou stranu teď může otočit hru zase Dynamo. Jenže přihrávka na Sobotku opět nepřesná. Hráčům Dynama zatím ty nahrávky nevycházejí. Ani na krátko, ani na dlouho, a tak to jsou znovu liberečtí, kteří se dostávají do útočné třetiny. Teď bojují u pravého mantinelu, konkrétně Janca, ale tam byl jako první čerešňák odraženého Kotouče. A teď se Kotouč znovu dotkl ochranné sítě, takže přerušená hra v 6. minutě utkání, kdy Pardubice hrají s Libercem 0-0 a vazovat se bude znovu v útočné třetině libereckého celku. Tentokrát to bude po pravici golmana Romana Vila, který, jak už jsem zmiňoval, odchytal první dva zápasy proti Hradci a v Litvínově. V minulém utkání měl volno. Vazování po jeho pravici najmenu připravený proti Noskovi. Nosek úspěšnější, sklepnutí Kotouč na Čerešňáka. Čerešňák v souboji jeden na jednoho, ale nemohl hrát teď Kotouč, a tak liberečtí z toho vytěžili alespoň na malou chvíli kontrolu Kotouče, jenže moc dlouho jim to nevydrželo. Kelmen chtěl přejet do útočného pásma, ale vystavil by se do offsideu, takže se musel zase zpátky vrátit. Otočená hra, Lenz bojuje za pardubickou brankou společně s Rychlovským, jenže ani Rychlovský při hrávce a zpracování Kotouče úspěšný nebyl. Pardubické vyhození u mantina nenachází nikoho v červeném, a tak to jsou liberečtí, kteří otočili ten vývoj hry zase směrem do útočné třetiny. Lenz a Rychlovský se tam snaží vydolovat ten Kotouč. Zadovka na slepo, kterou ale zpracovává jenom Zile. A opět Pardubice nepřesně přihrávali, nepřesně rozehrávali a mají teď problémy se zpracováním Kotouče. Třeba to změní první formace. Kapitán Sedlák si nevidí po pravé straně, už je v útočné třetině, volný červenka na lavo. Sedlák o něm moc dobře věděl a taky k němu tu přihrávku poslal. A teď informace pro posluchače Radiožurnálu. 7. minuta utkání a platí Pardubice Liberec 0-0. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál. Tak to byly informace pro posluchače Radiožurnálu o tom, jak se vyvíjí tento zápas předehrávaného 11. kola mezi Pardubicemi a Libercem, kdy je to stále bez gólu a bez větší šancí. Liberečtí teď ve třech měří dopředu, Procházka vystřel. Prověřil golmana Romana Vila. No jestli dobře sledují tu hru, tak za 7 minut si myslím, že Pardubice neměli ještě ani jednu jedinou střelu, kterou by Kláče musel likvidovat. Dost velký rozdíl proti tomu, co předváděli proti Karlovým Varům, kdy se do zakončení Pardubice dostali první třetině hned 15krát. Dnes za celých 7 minut hry ještě ani jedna střela. Přechod středního pásma z hlediska Liberce v pořádku. Zeman tam má kotou, už dobrá nahrávka do druhé vlny, kde si najížděl Petrovský, ale mířil mimo tři tyče. Ještě dostal přihrávku potom před branku, ale zakončit nedokázal. No, Pardubičtí jsou trošku zaskočeni vývojem toho zápasu, protože zatím Liberec se v těch prvních minutách tak trochu rozkoukával, ale teď 3-4 minuty se dostává postující celek do dobrého tempa a dostává se i k ohrožení Vilovy branky, zatímco na druhé straně, jak už jsem říkal, Pardubice ještě ani jednou nedokázali Petra Kváču liberecké brance ohrozit. Oba týmy mají nějaké absence, na straně hostů chybí Galvac Hanousek nebo Perez, na straně Pardubice je to Kautla, Ukoludvit a taky Poulíček. Takovou marotku má pardubické Dynamo aktuálně. Útočné pásmo pro své měli Pardubičtí, ale kvůli mě vyhrát nedokázali a tak se hra rychle dostala až za brankáře Romana Vila, jenže odtamtud Pardubičtí dokázali ten puk dostat do středního pásma, teď trochu neporozumění v zadních řadách libereckého celku a Kachlíř se musel vracet po kotou, Špitlík dostal přihrávku na modrou přechodu útočného pásma v pořádku. Přijíždí tam Musil, který se dostává právě teď ke kotouči, poslaný na led. Podle rozhodčích taky v pořádku, přesto ještě Liberečtí drží ten kotouč a z toho by mohla být další šance. A je to první gól! Přesně tak to vypadalo na ledě a přesně tak se to taky teď stalo. Liberec se dostává do vedení ve chvíli, kdy nám zbývá 11 minut a 58 sekund z první třetiny. A Liberec má dvě střely na branku, dvě mimo a jedna z nich se právě teď ujala. Liberečtí se dostávají do vedení tady v Pardubicích. Byli v posledních minutách, jak jsem říkal, aktivnějším celkem a vedou tady na východě Čech 1-0 a byl to Kachlíř, který se dokázal prosadit. Starší dorostenec Lukáš Kachlíř zaznamenává úvodní trefu v tomto utkání. Aktivita Liberce se vyplatila a hosté tak vedou tady v Pardubicích 1-0. Na ledě teď pozoruje Jana Mandáta, který se dívá na kostku, tak nějak zvedá oči k nebi a je to právě Jan Mandát, který po zápasu s Karlovými Vary říkal, že tým musí přidat ve svém výkonu, protože v zápasu s Karlovými Vary nebyl ideální, ale zatím to tak nevypadá. Uvidíme, jestli ten gól ale bude platit, protože je tady domácí coach challenge. Moc mě nenapadlo, proč asi tam byl nějaký zásah v brankovišti při zásahu golmana Romana Vila, takže teď tady sledujeme video, ale spíš ne, bude se řešit přechod do útočného pásma, protože tam jsou čároví rozhodčí. Takže čároví budou řešit, jestli té celé akci nepředcházel náhodou liberecký offside. Takže tady teď budeme přezkoumávat video a chvíli se tady hrát nebude.
0: Je tedy jasné, že žádná branka v tuhle chvíli v Pardubicích nepadne. Věřme, že tedy se za malou chvíli dozvíme, jestli gól mladíka 17-letého Lukáše Kachlíře byl regulérní, anebo jestli tedy, jak zmiňoval náš reportér Otagu Tvirt, akci Liberce předcházel offside a tím pádem branka nebude moci být uznána. Je 18 hodin 13 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, který vám samozřejmě bude servírovat i druhé dnešní hokejové extraligové utkání, to mezi pražskou Spartou a Mladou Boleslaví odstartuje už za necelých 17 minut. Úvodní boli v O2 aréně tedy teprve za chvíli. Teď pojďme zase zpátky do Pardubic, protože třeba čároví rozočí už vědí a tím pádem i Otagu Tvirt.
1: Čároví rozočí nevědí a nevědí ani modří. Čároví se stále radí a jsou skloněni nad monitorem a přezkoumávají, co předcházelo tomu možná úspěšnému zásahu Kachlíře, který se dokázal prosadit a takovou pěknou svižnou střelou, kdy zamířil k levé tyči golmana Romana Vila a ten puk skončil nakonec v jeho síti. Bylo to po aktivitě libereckého celku, který tady po těch úvodních dvou minutách se rozkoukal a přidal na intenzitě, zatímco Pardubičtí a jejich výkon zatím zůstává poměrně dost za očekávání z toho, co jsme tady sledovali. Takže teď stále vyčkávání u jedné i u druhé střídačky. Nějaká velká nervozita tady není, ale sudí stále přezkoumávají celou tu situaci, asi není úplně jednoznačná a jasná. Brankáři Kváča s Vilem se projíždějí u své brankové čáry a čekají společně tady s diváky na verdikt, jestli jsme viděli první regulární gól, anebo bude stav vyrovnaný stále a bezbrankový 0-0. Vyprodáno dnes se nebude, vyprodáno bylo na Hradec Králové, na derby, což už je tradice tady v Pardubicích. Návštěva na Karlovy Vary minulém kole byla necelých 9000 diváků a něco podobného se asi dá odhadnout. Dnes z těch volných sedeček a volných míst tady v pardubické interiáreně je poměrně dost. Tak, čárový sudí už sundávají na hlavní soupravy, že tam něco komunikují s časoměřiči, což by znamenalo to, že gól platit nebude a bude se vracet čas, ale počkejme si na ten verdikt, až si nasadí helmy a oznámí ho na ledě, jestli ta pardubická goal challenge bude úspěšná a Kachlířův gól platit nebude. Mladík by musel v tu chvíli asi vrátit, nebo vrátit, nebo možná nevracel, no. Spoluhráči mu ho přinesli, protože to byl první gól, ale je otázkou, jestli by ho vracel nebo nevracel. Teď se dozvíme verdikt z úst hlavního sudího. Celá hala stichla a video řeklo, že gól platí. Tak ono rozhodčím vůbec není rozumět. Rozhodčím vůbec není rozumět, ale každopádně ukázali do středu, to je to nejdůležitější. Takže gól Kachlíře platí, Pardubice za to budou pikat ještě vyloučeným hráčem, protože Coach Challenge pro ně byla neúspěšná. Takže Liberec od konce 8. minuty tady v Pardubicích vede 1-0. Ne, ale nakonec se nevylučuje. I když nejdřív rozhodčí ukazovali ještě na trestnou lavici možná neprokazatelný záběr. Takže vylučovat se na straně Pardubic nebude, pokračuje se tady 5-5, ale každopádně zavedení Liberce poměrem 1-0. Teď se píská offside libereckého celku a hra se tak postihuje do středního pásma, ale to vše až po první komerční přestávce. V úvodní třetině Liberec vede tady v Pardubicích zásluhou Kachlířovy trefy 1-0.
0: A to platí v 18 hodin a 16 minut, kdy posloucháte Radiožurnál Sport. Přímé přenosy hokejových zápasů, to je teď tedy naše menu, respektive zatím jednoho, ten druhý mezi Spartou a Mladou Boleslaví přijde na řadu už za necelou čtvrthodinku. No a odpoledne a už také nějaký ten čas předpolednem na Radiožurnálu Sport patřil tenisu. No a byly to nakonec radostné zprávy z Číny, z Shenzhenu, protože české tenistky tam porazily Velkou Británii v Billie Jean King Cupu 2-0 a postoupili tedy do semifinále této týmové soutěže. Po úvodní výhře Marie Bouskové přidala druhý bod Linda Nosková, která zdolala Katie Bolterovou 2-0 na sety. Bousková svůj úvodní duel proti Sonaj Kartelové zvládla ve třech setech a až po třech hodinách. Nepřekvapilo jí to, už před utkáním věděla, že jí nečeká nic jednoduchého.
2: Ten povrch jí seděl, jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojovala.
0: Ke slovům Marie Bouskové jen doplníme, že v pátečním boji o finále se svěřenkyně nehrající kapitánky Barbory Strýcové utkají s lepším z dvojice Španělsko-Kazachstán. No a když tenis, tak ještě také doplníme, že čeští muži se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají s Kanadou, která týmovou soutěž vyhrála před 4 lety. Rozhodlo o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 22. listopadu. Tedy za více než 2 měsíce, protože teď máme 22. září, den, kdy se rozjela také hokejová extraliga a nabízí dva zápasy. Ten první mezi Pardubicemi a Libercem už je v plném běhu a na Radiožurnálu Sport ho komentuje Otta Gutwirt.
1: Kotouč teď v útočné třetině libereckého celku, tam byl hodně volný Najman, nakonec se k němu Pardubiští dokázali vrátit, přihrávka k němu nesměrovala, takže z toho nebyla žádná liberecká šance, i když být mohla, ale liberečtí stále aktivnější celkem, stále jsou v útočné třetině pardubického týmu a ten vyhazuje. Jenom za cenu toho, že posílá puk červené čáře, to, co dělal Liberec v úvodních minutách, tak teď praktikují pardubičtí. Do útočného pásma se ale přeci jenom dokázal dostat mandát, který bojuje u mantinelu Kváča, pozorný a sleduje, kde ten kotouč vyplave. Zatím je to po jeho levé části, mandát tam je přidržený a nemůže hrát, ukazuje to rozhodčímu, že je tam zablokovaný, rozhodčí s tím ale nic nedělá. Hejhek teď dostal právě od mandáta, svůj lehký crosscheck za to minulé držení. Ještě jedna rána střela, která byla stečovaná nepříjemně pro Kváču, ale naštěstí pro něj letěla mimo tři tyče. Turini šikovně zastavil teď potom ve středním pásmu a dostává se do pásma útočného, nahrává na Sedláka. Sedlák tam je ve spolupráci se Stránským, Sedlák za libereckou brankou, nahazuje o mantinel směrem na Stránského, no ten byl teď naražený na mantinel poměrně dost necitlivě. Se srovnával z toho úderu, ale útok pardubických pokračuje. Teď tam přichází rána, zase tam byla teď Stránský společně se Sedlákem před brankou. Červenka, Ejhek chtěl vyhodit, ale zablokoval to jeho vyhození Sedlák, který mě ještě zastavil kotou v pásmu. Dlouhá pasáž, kdy se teď Pardubice dokázali usadit v útočné třetině. Stránský tam stále bojuje s Ejhekem v tom předbrankovém prostoru. Nemá to vůbec jednoduché, Pardubice na kotouči, ale teď už oni pravděpodobně přijdou. To se právě teď děje. Liberečtí vyhazuje tady Klovský, který dojíždí ten puk do útočného pásma. Zkusil vystřelit, byl připravený Petrovský. Zkusil ještě jednou a teď dopředu může zamířit Stránský, protože z toho střídání naskočil mu tam už ze střídačky Smejkal, ale tím útočná akce pardubického celku skončila. 11. minuta utkání, 1-0 vedle Liberec tady v Pardubicích při předehrávce nebo v předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy. Kondelík v útočné třetině nahazoval ten kotouč před branku, ale nakonec nikdo v červeném, kdo by byl schopný tu akci dotáhnout dál. Liberečtí s vypětím všech sil poslali teď ten kotouč za pardubického brankáře, který vypomáhá s tou rozehrávkou, vyhodil po mantinelu a tam jako první znovu borci v bílých dresech Faško Rudáš, tam je připravený. Společně s ním tam u mantinelu bojuje také Bytík. Smejkal, kolektivní nebo zamáčknutý kotouč, teď pod průslemy několika hráčů a hlavně sudí to jede zkontrolovat, protože hodně sledují tuto situaci, kdy tam hrozí to šlápnutí kotouče. Je to v útočné třetině libereckého celku, že se odehrává stále u mantinelu, souboj jeden na jednoho. Je tam hned dvakrát, Dvořák úspěšný nebyl získání kotouče, Ivan u modré čáry zpracovával, ale nedokázal vystřelit, posouvá pod sebe po mantinelu, ale tam jako první znovu pardubický obránce Dvořák a ten kotouč vyhazuje jenom za cenu zakázaného uvolnění. 8,5 minuty před koncem první třetiny, kdy tady Liberec vede 1-0 a po 12 odehraných minutách pohled do statistik ukazuje, že Pardubice ještě nemají ani jednu jedinou střelu na branku, což u takto silného týmu, co se týká útoku, rozhodně nebývá obvykle a nebývá to zvykem. Vazování teď po pravici golmana Romana Vila. Vazování sklonění Tomášek proti němu Najman. Tomášek poslal ten kotouč pod sebe a vyhrává to vazování. Čekazda potom souboj jeden na jednoho, ten puk přichází na malou chvíli. Teď se bojuje znovu u levého mantinelu, útočné třetině Liberce a další vyhození Pardubic, které ale nebude na zakázané uvolnění. Zile prudká a rychlá přihrávka ze svého pásma až do pásma útočného, ale Ivan to teď musí celé odsouvat, protože Pardubice jsou na kotouči. Jmenovitě Válek dává na Mikliše. Mikliš zajíždí za svoji branku. Chtěl vyhodit, ale nepovedlo se mu to. Trošku přehuštěný prostor, ale Sobotka se dokázal v té situaci zorientovat. A teď trochu uklidnění na straně pardubického celku. Čerešňák posílá dlouhou přihrávku až do útočné třetiny. Válek tam chtěl dojet pro odražený puk, jenže tam ještě do té rozehry se zapojil Kváča a Liberečtí vyhazují do pásma středního. Tam jako první pardubická defenziva, nahrávka, která míří na Turiniho. Turini posílá na Košťálka. Košťálek se otočil teď s tím kotoučem, musel zacouvat trochu. Turin jde dopředu společně s Mandátem, Kelemen je tam na levém křídle, nahazuje po mantinelu, ale zase Liberečtí jsou včas u těch nahozených kotoučů a znovu překazili pardubickou rozehru. Teď je to Zeman, který se dostal do útočného pásma jenom na malou chvíli. Turini přebírá kotouč v útočné třetině, ale ne, zakončení to nevedlo. Stále čekáme na první střelu, kterou by Kváča musel likvidovat. Nosek zpracoval kotouč za mantinelem, najíždí do předbrankového prostoru, padá tam, Mandát vystřelil, ale střela byla blokovaná, znovu Kváča bez zásahu. Mandát ještě u mantinelu, hledá Kelemena. Mandát je znovu přidržený a tohle už rozhodčí pískat budou. Tohle už bylo moc, bylo to podruhé na toho samého hráče. Byl to tentokrát Zeman, který se provinil držením, tak jak signalizuje hlavní sudí. A Pardubice si vyzkoušejí první přesilovou hru v tomto utkání, ale to až po druhé komerční přestávce za pro ně nepříznivého stavu 0-1 ve 14. minutě první třetiny.
0: Další přerušení v zápase mezi Pardubicemi a Libercem, který zatím tedy o něco lépe vychází bílým tygrům. V 18 hodin 23 minut už známe prvního semifinalistu volejbalového mistrovství Evropy. V Sofii totiž francouzští olympijští vítězové porazili Rumunsko jasně 3-0 na sety a jejich dalším soupeřem bude v pátek v Miláně vítěz zítřejšího souboje mezi domácí Itálií a Finskem. Francouzi dál živí tedy naději na první medaili z evropského šampionátu od zisku titulu v roce 2015. V bulharské metropoli se dnes hraje ještě jedno čtvrtfinále, potkali se obhájci titulu Poláci s Německem, no a tenhle duel už je tedy v plném běhu a když se podíváme na průběžné skóre, tak to je zatím velmi vyrovnané. Polsko vyhrává v prvním setu nad Německem 21-20.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Pokud budete poslouchat jediné čistě sportovní rádio v Česku a samozřejmě také nejposlouchanější digitální rádio v naší zemi i v dalších minutách, tak vás zase vezmeme na hokej, ale potom večer vám nabídneme, no jak jinak než hokej, protože reprízu dnešní dopolední čisté hry Martina Procházky. Takže toho hokeje v našem vysílání opravdu je dost a dost a samozřejmě budeme rádi, když zůstanete u toho, abyste poslouchali i nadále Radiožurnál Sport. Teď třeba proto, že se vracíme do Pardubic, kde za malou chvíli začne tedy první přesilovka domácího Dynama v zápase proti tedy Liberci. Slovo má reportér Ota Gutwirth.
1: Pardubice rozehráli přesilovku, první střela Košťálka, ale mířila mimo. Sedlák tam teď kombinuje s Červenkou. Rychlá výměna postup těchto dvou hráčů, Červenka za brankou. Dává na Sedláka. U modré připravený Košťálek, ale stále pokračuje výměna mezi Sedlákem a Červenkou. Červenka zkoušel přízemní střelu, na tu si Kováča počkal. Sedlák zpracovává na pravém křídle, dává na Červenku. Stránský se cpe před branku a Košťálek tam chtěl najít Tomáška, ten ale nestřílel. Ještě další nahrávka na Červenku, Červenka na pravém kruhu. Košťálek bude střílet, ale prudká rána trefuje jenom nejblíže postaveného libereckého hráče. Tahle střela nebyla moc dobře umístěná od minulé sezóně skvěle střílejícího Beka Jana Košťálka, takže z toho nic nebylo. Pardubice se museli prokotout logicky po odrazu vrátit až ke své vlastní brance, teď už jsou ale v pásmu útočném. Nahození, které Červenka propouští na mantinel, dobrá souhra, přichází přihrávka na Čerešňáka. Turini nahrával na levou stranu, kde byl Tomášek, ale tam na poslední chvíli jedna z libereckých hokejek překazoval tu přihrávku, ale Pardubice jsou stále v pásmu. Červenka si hodně prodlužuje to svoje střídání a teď po odrazu od jeho hokejky se tam nabízel Vlach, který chtěl vyhodit ten kotel už do souboje, rychle tam k ním dostoupil Sedlák, takže stále Pardubice v útočné třetině. Ale ta střelba tomu tak trošičku schází, zatím Kováča nic moc závažného řešit nemusel. Čerešňák připravený na modré, Červenka na Sedláka, dobře tam je ale bráněný, přihrávka nakonec znovu ne až k modré čáře. Nahození před branku, ještě kotel už volný, ještě se tam odráží a Pardubice udrží ještě pásmo za svou Sedláka. Ještě 15 sekund zbývá z trestu Denise Zmana. Čerešňák bude střílet, stečovaná rána Kováča nezasahuje, protože nemusí. Turini ještě u mantinelu boje o kotouč. Pardubice v podstatě strávili celé dvě minuty v útočné třetině, ale gol z toho nebyl. Ještě jeden pokus, ještě jedna rána do betonu, mířil Sedlák. Nedokázal zvednout ten kotouč nad Kováču, který tam ležel roztažený v brankovišti. 1-5 už hrajeme teď, ale Pardubice stále v náporu, stále útočí, až teď se Liberci uklidňují lehoučkým vyhozením do středního pásma. 4.75 minuty před koncem první třetiny, kdy Pardubice prohrávají s Libercem 0-1. Kotouč teď za Vilovou brankou, kde ho znovu sbírají. Pardubičtí zadáci, ale nepřesná rozehra od Turiniho znamená otočení hry a šanci libereckého týmu, jednoduché nahození do brankoviště, tam ale nikdo v bílém, a tak se to Turini může zopakovat, obloučkem nahazuje, jenže přišel šikovný zásah hokejku jednoho z libereckých hráčů ze vzduchu, který zablokoval tu přihrávku, a teď je to Šimek, který si stahuje puk pod svou kontrolu, dává na Kachlíře, jediného úspěšného střelce v tomto zápasu, ten dává znovu na Šimka, Šimek posouvá na Najmana, Najman nahazuje do útočné třetiny, kam nalíží Sandberg. Se ještě snaží udržet ten kotouč, což se mu daří. Petrovský k němu má ale daleko a tak zile. Přijíždí ze střídačky vypomoci v útočné snaze svého týmu. Odehrává se hra teď za pardubickou brankou, za golmanem Romanem Vilem. A teď už je pokus červené čáry. Jenže liberečtí ho dokázali stáhnout pro sebe. A tak Zeman společně se Zilem mohou pokračovat, co chtěl říci, ale Zile se provinil offsidem. Takže třetí komerční přestávka v první třetině v 17. minutě, kdy Liberec vede tady v Pardubicích poměrem 1-0.
0: Říká Otago Tvirt v 18 hodin 28 minut. Ve chvíli, když už se přiblížilo úvodní vazování druhého dnešního hokejového souboje, tedy duel, dohrávka je třetího kola Tipsport Extraligy. Pražská Sparta nastoupí proti Mladé Boleslavi. A i tenhle duel na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte a nepřerušovaný přímý přenos, stejně jako z Pardubic, můžete poslouchat na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnálsport.cz nebo také v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Hokejovou Tip Sport Extraligu tedy u nás můžete slyšet, ale můžete díky nám také na ní vyrazit, protože i zítra vám nabídneme rovnou dvě soutěže o vstupenky na nejvyšší domácí hokejovou soutěž. V tradičních 8 hodin a 50 minut, tedy v dopolední soutěži, se bude tedy moci soutěžit o dva lístky na duel mezi Brnem a Pardubicemi. To je tedy zápas, který se bude hrát v neděli. No a už pátek proti sobě nastoupí Třinec a Vítkovice a i na tenhle duel s Radiožurnálem Sport můžete vyrazit, konkrétně tedy v odpoledních hodinách. Pokud nás budete poslouchat, tak dojde na soutěž právě o dva lístky na tenhle souboj severomoravských rivalů. Tolik tedy v tuto chvíli zase ze studia, nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku, a teď už zase zpátky na východ Čech, protože tam už pomalu, ale jistě první třetina extraligového hokejového souboje mezi Pardubicemi a Libercem vstupuje do své závěrečné části. Slovo má proto znovu reportér Otago Tvirt.
1: Slušná příležitost pardubického celku poté, co Čerešňák pálil od modré čáry. Nosek se tam ještě snažil dorážet kotouč, který Kváče jenom vyrazil vlevo od sebe. Jenže tam přišla poměrně ne drsná, ale velmi efektní hra do těla, kdy Nosek se k zakončení dostat nemohl. Samozřejmě domácí fanoušci by rádi viděli odpískaný nedovolený zákrok, protože se k tomu nemají, takže se bude pokračovat klasicky 5 na 5, pardubičtí prostřídávají a na led přichází ta čtvrtá pardubická formace, to znamená, že návazování, které je teď po levé straně brankáře Kváči, mezi půjde Sobotka a postující Musil. Liberečtí úspěšní a na dva doteky dokázali ten kotouč posunout až do útočného pásma, ale úplně pod kontrolou ho nemají. Chtělo ho dojet pitlík, ale pardubičtí byli rychlejší, jenže teď se provinují. Ne, tak nakonec ne. Nejprve ano, potom ne, tak teď už ano. Zakázané uvolnění, které bylo signalizované, potom nebylo signalizované, nakonec po delší době odpískané, takže zase stěhuje před golmana Romana Vila. 3 minuty 13 sekund. Dvojí čas budeme sledovat ještě první třetinu, která zatím přinesla jeden jediný gól zásluhou Kachvíře, který se dokázal prosadit střelou v čase 8:02, kdy trefil vedle levé tyče golmana Romana Vila. Vazování pro sebe pardubičtí získali, ale potom zase o ten puk velmi rychle přišli. Ta souhra zatím vázne, Gazda musí za svoji branku, napadá ho tam Najman, ale Gazda si s tím dokázal poradit. Další prudká přihrávka, sklepnutí na Sobotku. Nahození do útočné třetiny dojíždí Válek, ale před ním tam zasahuje Ejhek, takže Válek se k tomu ani nedostal. Teď informace pro posluchače Radiožurnálu. 18. minuta utkání a Liberec vede tady v Pardubicích 1-0. Hraje se i na Spartě, tam přijela Mladá Boleslav a u toho je Tadeáš Skalický.
4: Trochu zpožděné a tak začne za nějakou minutku a půl. Z O2 Areny Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Tak jste to slyšeli, v O2 aréně se zatím tedy ještě nehraje, ale jakmile se tam proti sobě Spartané a Mladoboleslavští postaví, tak u toho s Radiožurnálem Sport samozřejmě nebudete chybět. No a proto tedy teď zase zpátky do Pardubic na duel Dynama s Libercem za reportérem Otagou Tvirtem.
1: 2 minuty 12 sekund do konce první třetiny, rozčilující se Jáchym Konderík, který ne příliš ochotně míří na trestnou lavici, protože hlavní sudí ho vyloučili za držení a ještě mu přidali osobní trest, protože Kondelíkovi se to jejich rozhodnutí hodně nelíbilo. Takže krušné poslední 2 minuty úvodní třetiny pro pardubické, kteří tady prohrávají poměrem 0-1. Nesportovní chování ještě nahlášené u Jáchyma Kondelíka. Takže Jáchym Kondelík teď bude mít dost času vychladnout na trestné lavici. Někdo za něj musí samozřejmě ještě odjet na trestnou. Tam dojíždí Macek, takže teď už je všechno v pořádku a Liberec si vyzkouší přesilovou hru. první v tomto utkání, protože předtím se Liberečtí dokázali prosadit, ale bylo to jenom, nebo ne jenom, ale bylo to ve 5-5. Liberec je zatím jeden ze čtyř týmů, který má nulovou úspěšnost na přesilových hrách. Nedokázal ještě využít ani jednu. Do postavatých Liberečtí hráli celkem 5. Pardubice vyhodili to první rozehrání. Tam ještě spadl Kváča po kontaktu s pardubickým noskem. Nosek se dostává do šance. Teď to Liberečtí vůbec neudělali dobře. Sedláka vybojoval kotouk za brankou, nahrával před, kde byl Nosek, ale na Kváču vyzrát nedokázal. Že teď Liberec konečně snad asi založí útok, ale ne, Mandát tam dobře napadá. Špatná přihrávka, která tam přišla od Sandberga. A až teď je na podruhé, to bere na sebe Musil, který ujíždí po levém křídlu, už je v pásmu. Byla přihrávka právě na Sandberga, který před malou chvíli chyboval a skoro bych řekl, že namazal Janu Mandátovi. Přihrávka na Kachlíře, Kachlíř na modré čáře, připravený na střelu. Ta nakonec přichází, Musil se snažil tečovat před brankou, je tam ještě Sandberg a teď Pardubičtí vyhodí. Znovu se osvobodí, ještě minuta a 5 sekund zbývá z trestu Jáchyma Kondelíka, minuta 15 zbývá do konce první třetiny. Liberec stále ve vedení, 1-0. Střídání na straně libereckých bílých tygrů. Lenz se rozjíždí společně s Rychlovským. Ten se snaží prodrat do předbrankového prostoru, to se mu povedlo. Pardubice nevyhodili tentokrát, zkusili to středem plus ještě. Žimek přidržel na modré čáře, je tam taky připravený. Jitlík zadovkou hledal někoho ze svých spoluhráčů úspěšný, ale nebyl. A teď Vladimír Sobotka sklízí. Zasloužený pokles pardubické arény kvůli tomu, že dokázal tento vyhodit až za Kváčovou branku. Pardubice hodně vysoko napadají, ale Liberečtí si s tím tentokrát dokázali poradit. Lenz tam zpracoval ten kotouč a rychle přešel do útočného pásma dlouhou přihrávkou. Pardubice nevyhodili Šimkovi, ale teď ten kotouč už se zdálo, že utekl za modrou, ale rozhodčí stál blízko a byl jiného názoru a nakonec stečovaná rána, která zamířila do ochranné sítě za Romanem Milem. 23 sekund, 6 desetin. Takový čas zbývá do konce prvního dějství. 1-0 vede Liberec, stali zásluhou Kachlířovi trefy a 13 sekund ještě z trestu Jáchyma Kondelíka, kterého ale potom na let naskočí Macek, protože Jáchym Kondelík ještě dostal trest za nesportovní chování, protože po verdiktu sudího tam k němu měl nějaké dost hlasité připomínky, bylo to vidět i tady z našeho komentátorského stanoviště. Ještě kontrola branky Petra Kváči, jestli je všechno v pořádku, co se týká usazení. A za malou chvíli jde v hazování na opačné straně kluziště, tedy po pravici Romana Vila. Trošku nepřehledná situace, kdo se k tomu kotouči nakonec dostane. Toto Pardubičtí a obloučkem vyhazují, ještě se tam snaží Nosek dojet ten kotouč, ale Ivan si s ním poradil a nedovolil mu zasáhnout. Každopádně druhá nevyužitá přesilová hra. Tentokrát to bylo na straně libereckých bílých tygrů, Pardubice v 5, ale v první třetině už se asi nic zásadního nestane, protože kotouč je u mantinolu a právě teď tím siréna. Takže po úvodních 20 minutách platí, že Liberec tady v Pardubicích od času 8.02 vede 1-0.
0: Říká Ota Gutwirth, který teď má stejně jako hokejisté Pardubic a Liberce volno 18 minut. Bude trvat tedy přestávka v tomto extraligovém hokejovém utkání. Je 18 hodin 36 minut a my věříme, že už se začalo hrát také v pražské O2 aréně, kde domácí pražská Sparta přivítala Mladou Boleslav. Pokud jde o pohled do tabulky, tak tam to zatím ani pro jeden tým není úplně ideální, i když přece jenom o něco lépe je na tom pražská Sparta, která z dvou zápasů má 4 body, je v tuhle chvíli na 6. příčce. Mladá Boleslav ta dokusud nazbírala tedy body 2 a je na místě 11. Tolik tedy informace odsud ze studia Radiožurnálu Sport a teď už informace ze stadionu, tedy konkrétně z O2 arény, kde je reportér Tadeáš Skalický.
4: Úvodní třetina navzdory tomu, že měla začít už v 18.30, ještě nezačala, protože se tady nejdřív řešil ten slavnostní ceremoniál, protože pro pražskou Spartu se jedná o úvodní utkání v nové sezóně na vlastním ledě, tedy v pražské O2 aréně, kam se vrací po necelých 5 měsících, tedy od nějaké poloviny dubna, takže slavnostní ceremoniál protáhl ten úvod utkání a pak se ještě řešila nějaká nerovnost před golmanem mladoboleslavských hokejistů Mokrý dobrým, takže sem museli na ledovou plochu přiběhnout dva muži s košťaty a taky potřebovali odhrabat potom ten sníh, který si tam sami vytvořili, a tak to vypadá, že za nějakou půl minutku by už konečně mohl hodit v sudí úvodní buly tohoto utkání třetího kola Tipsport Extraligy mezi hokejisty Sparty a Mladé Boleslavy. Dostaneme se k tomu už za malou chvíli v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Můžeme taky připomenout, jaké jsou zahajovací formace obou týmů ze strany Sparty. To budou v obraně Mašín, společně s ním Pisik a útočná trojice Bliml, Šor a Chlapík v brance, jak jsme zvyklí, Jakub Kovář. No a na straně mladoboleslavských hokejistů v brance Mokrý, v obraně Zámorský a společně s ním Skerberg. No a útočná trojice Buchtele, Grieger a Skalický. Teď se ale vrátili na led i ostatní hokejisté, nejenom ti, kteří jsou v zahajovacích formacích, aby pokračovali v rozbruslení, takže možná se bude ještě trochu zdržovat ten úvod úvodní.
0: Takže je jasné, že v pražské O2aréně start zápasu mezi Spartou a Mladou Boleslaví nabírá pořádný skluz. No, nedá se nic dělat, věřme, že se hrát začne a že se celý duel opravdu také nakonec uskuteční. Co se opravdu uskuteční 5. října? Akce, na kterou se také můžete vypravit.
3: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
5: Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
6: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
3: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
5: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
7: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
5: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
3: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
8: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu.

první, který si vážíme, Explosia.

Chemie pro bazén, jezírka a výřivky. Enervit je výživa pro lepší sportovní výkony. A extra energie pro naše dynamo. Enervit najdete na www.enervit.cz. Jestli něco opravdu umíme, jsou to látice, koncovky, hydraulika a tisíní. Nevěříte, přesvědčte se. GMS, Vlačko, Mělbý, v Pardubicích. Motocyklová

Nejdůležitější

Thank you.

Druhá třetina začne za 4 minuty a to za libereckého vedení, který tady vede 1-0 v čase 8-0-2, se prosadil dorostenec Kaflíř, který propálil golmana Romana Vila. Byla to jediná úspěšná střela, kterou jsme tady za první třetinu viděli. Oba týmy si vyzkoušeli i hru v početní výhodě, ale ani jeden z nich úspěšný ve hře 5-4 nebyl. Takže Liberec tady 3,5 minuty před startem druhé třetiny vede na ledě mistrovského Dynama 1-0. Jak to vypadá na Spartě, kam přijela mladá Boleslav, to ví Tadeáš Skalický.

hezký podvečer z Pardubic, kde je všechno připravené na pokračování předehrávky 11. kola Tipsport Extraligy mezi Pardubicemi a Libercem. Liberec zatím tady v Pardubicích vede 1-0, platí to

levé straně. Varba gólmani už si připravili svá brankoviště, rozprostřelili si ten let, který tam byl. Malo chvíli by zápas měl pokračovat. Oba dva celky si vyzkoušeli přesilovou hru. Pardubice statisticky jsou v této disciplíně úspěšnější, ale neukázali to, byť tlak si tam vytvořili. A nakonec střelecky jsou po první třetině aktivnějším týmem, i když do 12. minuty neměli ani jednu jedinou střelu na Kováčovu branku. Nakonec v první třetině vyslali 7, Liberec pouhopouhé 3, ale i tomu stačilo k tomu, aby tady na východě Čech po úvodním dějství vedl 1-0. Zdá se, že rozhodčí už jsou taky připraveni, ještě tam byla nějaká kontrola u Kováčovy branky. A za malou chvíli tedy bude duel pokračovat, což se právě teď děje. Úvodní hazování vyhrávají Liberečtí, stopnutí na Šimka. Šimek posouvá na Rychlovského, který protečovává do útočné třetiny. Tam má jako první pardubický obránce Dvořák, který je napadaný Najmanem Vedesikotou, ale dokázal přihrát. Nahození do útočné třetiny pardubického celku. Kelemen dojíždí Kotouč k mantinelu, ale Liberečtí tam byli rychleji. Rychlovský teď zakopl, ale v leže ještě dokázal ten Kotouč u červené čáry odehrát. Pokus o vyhození pardubických na první dobrou neúspěšné. Teď je tam znovu Kelemen. A Lukáš Kelemen zkusil, Miloš Kelemen zkusil vystřelit. První minuta druhé třetiny, před malou chvílí střela Kelemena, která ale postrádala gólové parametry, nebyla ani přesná, ani prudká. Teď to mohou zkusit pardubičtí znovu. Červenka dostává přihrávku na paty, přesto ji zpracoval Sedlák. Zakončení se nakonec dostal, ale byla to střela jenom do okujícího libereckého hráče, kterým byl Sandberg, který se postavil právě proti Lukáši Sedlákovi, a tak ta jeho rána ke Kváčovi ani nedoletěla. Sedlák teď zpracovává Kotouču svojí branky, kombinace zadáků Turiny dává na Košťálka, Košťálek zaparkovaný za pardubickou brankou a čeká na nějakou lepší nabídku svých spoluhráčů, až se dostanou do pohybu. Přihrávka na Stránského na modrou, ten prochází teď do útočné třetiny, po levé straně si stále vede Kotouč, sám Stránský to bere na sebe, přihrával před brankového prostoru, jenže tam byli jenom 3 hráči v bílém, to znamená Liberečtí, a tak otočená hra musil. Stál ten Kotouč do útočného pásma, přihrávka na modrou, přijde střela. Nakonec tam přišla rána Ejheka, kterou likviduje gólman a Roman byl ve své lapačce ve 22. minutě. Ty Pardubice stále o gól pozadu prohrávají poměrem 0-1. A Jakim Kundelík ještě bude své spoluhráče pár minut sledovat trestné lavice, protože dostal v první třetině dvouminutový trest a k tomu ještě 10-minutový za nesportovní chování, takže stále je na trestné lavici. Hazování teď po pravé ruce gólmana Romana Vila, Tomášek proti Musilovi, ale nakonec se tam něco čárovému rozhodčímu nelíbilo, takže 2 vteřiny se nahradí a bude se hazování po pravici Romana Vila opakovat. Tomášek musí odejít z gólu, tak tam jde mladý Macek. Macek proti Musilovi. Musil teď vyhrál čistě vazování pod sebe, posunutý Kotouč na Fašku Rudáše, ten křížnou přihrávkou na modrou čáru, takže potom ta střela, která přišla, už byla nepřesná. Tak tam teď Macek svádí souboj právě s Musilem, který získává ten Kotouč nad mladým pardubickým hráčem. Musil stále se vytáčí a dostal se do předbrankového prostoru. Gól to ale nebyl, zakončoval mezi Vilovy betony a teď musí vypomoci i směrem dozadu a to se mu povedlo. Zalehl tam jednoho z pardubických hráčů, znovu došlo na souboj s Mackem, ale podle rozhodčího to bude nedovolený zákrok od Adama Musila. Získá se držení, takže pardubičtí si zahrají trestnou, další početní výhodu na trestnou lavici, který míří Adam Musil, který tam přilehl ujíždějícího Macka, neže by se Macek dostával příliš do velké šance. Tak to určitě nebylo, ale každopádně přesilovka pro pardubický celek. 23. minutě, kdy východu Češi prohrávají s Libercem poměrem 0-1. Druhá přesilovková formace, na kterou jde Sobotka. Je tam Nosek, je tam Turiny, je tam Čerešňák, Sobotka právě teď navazování. Sobotka čistě vyhraná boli, Čerešňák by mohl střílet, najít si do dobré pozice, vypálil, ale Smejkal nedokázal ten jeho přestečovat. Takže pardubická přesilovka se rozjíždí. Nosek, Čerešňák, další rána, zablokovaná, dobrý blok od Blacha. A Vlach ještě potvrdil ten svůj dobrý zásah tím, že šťouchl do Kotouče a vyhodil ho až za Vilovou branku. Tak Pardubice zakládají ten útok znovu. Turiny míchá s pukem před dojíždění.

hrajícím libereckým hráčem. Dává napravo Noskovi, ten přichází červenou, teď už utočnou modrou čáru, brzda, přihrávka na modrou, Čerešňák, znovu výměna s Noskem, Nosek na Turiniho a tam se tam zazvonila tyč možná, to se tam někde odrazil od Kváčovy branky, ale to nejpodstatnější gol to není a navíc Liberečtí se teď dostávají do slušné šance. Petrovský to chtěl vzít na sebe, ale nakonec tu jeho ránu dokázal zablokovat Čerešňák z rychlého protiútoku a tak teď Pardubičtí ve hře 5-4 znovu otáčejí tu hru, ale budou potřebovat vystřídat, takže stažení otoučeme Čerešňáka, který je vzadu. Je tam Tomášek, který naskočil společně s Červenkou a taky se Sedlákem, ale přihrávka na Sedláka opět nenašla svůj cíl. Rychlovský zachytil ten kotouč a teď si tam bruslí s ním na své hokejce. A až teď Liberečtí vyhazují směrem k Milově brance, tak aby ušetřili nějaké sekundy. 40 sekund ještě zbývá z trestu Adama Musila. Sedlák teď nezpracoval dlouhou přihrávku. Ne, Pardubicím se ta přesilovka vůbec nevede. Košťálek zkusí vymyslet něco jiného. Nahození do útočného pásma teď už úspěšné, ale Pardubičtí dohrávají přesilovou hru, která se jim ale vůbec nedaří. Adam Musil už je připravený na návrat z trestné lavice. Pardubickým přesilovka nevychází. Kombinace váznou posledních 9 sekund. Pardubice jsou v útočné třetině, ale teď o ten kotouč znovu přicházejí. Stránský ho ale ještě zastavuje v pásmu. Přihrávka na Červenku, na Tomáška, Košťálek. Liberec už v plném počtu, Košťálek pálí a Kváča si připisuje úspěšný zákrok a Musil dojíždí ten odražený kotouč a hned spěchá směrem do útočné třetiny. I on zkusí zakončení a golmana Romana Vila, ten jenom vyrazil před sebe, ale nikdo pílem dresu. Takže to nejdůležitější 25. minuta a Liberec stále tady v Pardubicích vede 1-0. Východočeši hráli už dvě přesilové hry, ale ani tu druhou nedokázali využít a byla herně podstatně horší než ta původní. Mandát na kotouči posílá na červenou čáru, jenže zase přihrávka na obsazeného hráče a tak se dostává za golmana Romana Vila. Nahození po mantinelu zachytává Šimek na červené čáře, dává na Sandberga, tam připravený je Hek na spolupráci a taky Filipy. Přihrávku nakonec sbírá Rychlovský, který už je v útočné třetině. Nahození, které mělo mířit na Vila, k němu nakonec nedoletělo. Je to Kelemen, který má trochu volného místa na levé straně, jenže rychle k němu hned liberecká obrana dostoupila, takže Kelemen od mantinelu zakončovat nemohl. Hejhek tlačil ten kotouč do středního pásma, Filipy mu v tom ještě vypomohl. Rychlovský sklepnutí na Krchlíře, který je opravdu dnes přichodí, zkusil jednu střelu, teď druhou. Proti té první musel Vil zasahovat, proti té druhé ne, to už byla hodně z úhlu. 26. minuta utkání 1-0. Liberec se vede tady v Pardubicích. Nahození znovu za pardubickou brankou, kam rychle musí spěchat gazda. A pardubická hra se nijak výrazně neproměnila proti první třetině. A to ani ve hře 5-5 a to ani ve hře 5-4. Teď po souboji se Zilem tam spadl Macek, zapojil se do toho i Musil a tak je přerušená hra. Vazovat by se mělo ve středním pásmu. Tím souhra pardubických vázne v tom dnešním utkání. Jestliže mluvili o tom, že výkon s Karlovými Vary nebyl ideální a že potřebují přidat, tak ten výkon dnes mi přijde ještě horší, než byl v tom nedělním domácím utkání. Sobotka Musil, taková dvojice se utká ve středním pásmu poblíž útočné modré Liberce na vazování. Musil vyhrál a přišlo tam nahození. Informace pro posluchače Radiožurnálu. 26. minuta a platí, že Liberec tady v Pardubicích vede 1-0. Sparta, Mladá Boleslav a Tadeáš Skalický. Hoši bojovat ozývá se tady z pardubického hlediště. A skutečně je to, co by pardubičtí potřebovali nějakým způsobem trochu zabojovat. Znovu střela Kachlíře a znovu opětkrát spolehlivý zásah golmana Romana Vila. Jeho levou rukou, ve které drží lapačku, ještě drobná pošuchovaná u Miguela Turiniho, že si tam něco vyříkává se svým protihráčem. Každopádně komerční přestávka číslo 1 ve druhé třetině. 1-0 vede Liberec tady v Pardubicích. Byl to Pitlík, který se tam pustil do příběhu s Turinim a je dost možné, že na sebe tato dvojice narazí ještě v průběhu zápasu, takže si to ještě budou chtít hráči nějakým způsobem vyjasnit a dořešit.
Jak jsem říkal, Pardubice v úvodní třetině nakonec střelecky aktivnější byly, ale nebylo jim to vůbec nic platné, protože ze 7 střel ani jedna z nich nemířila na branku. Paradoxně Liberec je aktivnějším celkem ve druhé třetině, přestože hrál v oslabení. Už má 6 střel na branku, Pardubice mají ve statistikách pouhé 2. Za malou chvíli bude duel pokračovat. Jeden jediný úspěšný střelec, Kachlisto, ale před malou chvíli zkoušel znovu, je při chuti a znovu prověřil pardubického brankáře. Pardubičtí fanoušci nestrácejí dobrou náladu, stará se tady o to i místní hospod Hakito, který tu roztancovává, roztaskává. Minimálně ty diváky, kteří jsou teď kolem něj. Ale diváci by radši určitě tleskali tomu, co předvádí jejich tým na ledě. A zatím to žádná oslněvá práce a oslněvá radost tedy rozhodně není. Nazování po levici golmana Vila. Pardubice získávají ten kotouč pro sebe. Ale zase další nepřesná přihrávka. Kolik už jsme jich dnes viděli na straně Pardubice, proto rychle otočená hra ze strany libereckého celku. Zablokovaná střela, kterou tam Berečtí mířili z levé strany. Rychlovský tam bojuje kotouč dávat před brankového prostoru, to ale nikdo. A posunutá pardubická branka, která se vychýlila ze svého směru. Bylo to mimo hru, bylo to mimo hru. Rozhodčí přerušují a budou usazovat. Uvidíme, jestli bude potřeba ještě zásah někoho z utržbářů s vrtačkou. Každopádně by to nebylo dlouhé zdržení, protože je to hned u toho vchodu, kde je právě utržbářská četa sídlí a tu běží rolba. Ten zásah skutečně potřeba bude, takže ta díru sedět kolík, nasadit branku a pokračovat ve 13 minut 26 sekund. Takový čas zbývá do konce druhé třetiny. Jeden jediný úspěšný střelec, čas 8.02. Další dorostenec Lukáš Kachlíř se dokázal prosadit toto utkání zatím jako jediný a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo nejbližší době změnit, protože pardubická hra vázne na špatných přihrávkách, na nepovedených kombinacích. Filipy teď zkusil pálit z předbrankového prostoru, že ta jeho střela byla zablokovaná, byl proti ní zasahovat, nakonec nemusel, ale liberečtí zůstávají v útočné třetině. Teď to pardubičtí budou chtít zkusit přerušit, což se taky děje. Dvořák se dostává dokonce do útočného pásma, dává na mandáta. Mandát stahovačka na gazdu na pravou stranu, gazda nahazuje po mantinelu, jenže mandát nedokázal zpracovat ten skákající kotouč. Zkouší to ještě Kelemen, ale od něj se kotouč už odráží na liberecké hole. Vyhozený puk v červené čáře a zadáci v podobě gazdy a Dvořáka musí kombinovat znovu před Vilovou brankou. Stránský dostal dobrou přihrávku do pohybu. Stává se už do útočné třetiny, objíždí branku. Najel mu tam i Smejkal. Rána, která mířila od Čerešňáka, ale jenom bolestivě trefila jednoho z libereckých hráčů, který ale odvážně pokračuje po tom zásahu. A teď znovu nepřesná přihrávka pardubického celku, kterou vystihlo Procházka a posunul ten kotouč do útočné třetiny. Ale Vlach už se k dalšímu pokračování nedostal, protože pardubická defenziva tam zapracovala správně. Ovšem, Pardubice bez kontroly kotouče. Teď je liberečtí za kváčovou brankou, v klidu vyčkávají na dostřídání svých spoluhráčů. Stejně tak střídají i Pardubice, které opravdu za první polovinu zápasu toho moc nepředvedly tady v utkání. Jakým Kondelík už se rozcvičuje na trestné lavici, připomínám, dostal 10-minutový osobní trest na konci první třetiny, takže do zápasu se zase za malou chvíli vrátí. Pitlík zachytil u červené čáry, nahazuje do útočného pásma, tam je ale jako první pardubický obránce Mikliš, kterého docela dobře dokázal napadat Musil a snaží se mu znepříjemnit tu rozehru souboj u mantinelu. Mikliš po druhé padá a Musil teď ukázal ten svůj důraz, že vyšší fanoušci si ho velmi dobře pamatují, protože Adam Musil dříve oblékal pardubický dres. Právě tohle je ta jeho práce, být nepříjemný v osobních soubojích a teď to ukázal. Vyhozený kotouč, který u červené čáry dokázal sebrat kapitán Sedlák, dojel sice do útočného pásma, jenže byl natlačený směrem k mantinelu a teď rozhodčí přerušuje hru. Nikdo moc nechápe pravdě proč. Vypadá to nějakou závadu, ano. Něco tam vypadlo z mantinelu. Jsou to nějaká plexiskla. Uvidíme, jestli možná u nějaké reklamy uvidíme, jestli bude hra pokračovat, nebo bude potřeba něco opravovat, ale vypadá to, že vlastně bude ta první varianta. Kdybychom měli pokračovat.
pokračovat bez nějakého delšího zdržení. Střídání na obou stranách. Naleží Smejkal, Tomášek a Sobotka. Kondelík stále ještě zůstává na té trestné lavici. Vazování teď po levé ruce golmana Kváky. Ještě vysvětlení směrem k Libereckým od hlavního sudího. Proč se přerušovala hra? 1-0 vede Liberec tady před polovinou zápasu, přesně ve 29. minutě. Pardubice drží pásmo. Smejkal bojuje u mantinelu proti Zilemu. Ten model nechce dát ani kousek ledu. Další souboj tam tvoří Tomášek s Najmanem. A je tam ještě zapojený Sobotka, který je proti Ivanovi. Sobotka se snažil vydolovat ten dotok. Na malou chvíli se mu to povedlo, ale pak o něj zase přišel. Pardubičí se k tomu kotouči dokázali vrátit, ale je to všechno za Kváčovou brankou. Daleko z nebezpečných pozic. Smejkal se teď vrací znovu k mantinelu. Najman mu odebírá kotouč a teď už to liberečtí vlády posunuli po červené, kde je připravený Lenz. Najíždí do útočného pásma, počká na spoluhráče, nahodil o mantinel na Najmana. Najman soubojí se Sobotkou, Najman padá, někde kotouč právě pod ním. Souboj číslo 2 v urání těchto govorců. Sobotka stále nemůže ten kotouč za svoji brankou vydolovat. Najman se nechce vzdát. Liberečtí drží ten foukaš, tam přijel Puštálek a ten kotouč získal a obloukem ho vyhazuje. Ale vyhazuje ho, takže to bude zakázané uvolnění. Nepochopitelná situace, kterou teď předvedl Jan Košťálek, který si musel být dobře vědom toho, že když spoza své branky vyhodí takovýmto prudkým a vysokým obloukem, takže ten kotouč doplachtí až na zakázané uvolnění. 10 minut a 12 sekund, takový čas zbývá do konce druhé třetiny, tedy polovina zápasu. 1-0 tady vede Liberec nad pardubickým Dynamem. Vazování po pravé ruce golmana Romana Vila. Filipy už je nachystaný. Tomášek se teprve teď sklonil, ale to bude vyhrává. Sklepává pod sebe. Vyhození červené čáře, kde ale nikdo není v červeném dresu. A sbírají pít jenom liberečtí. Tohle není moc povedený zápas ze strany Dynama. Vypadalo to na první třetinu, že ta byla hodně nevyvedená, ale druhá pokračuje v podobném duchu. Zeman musí dojet pro kotouč až ke Kváčovi, ale není nikým napadán, tak mu to nevadí. Petrovský prodloužil, zakázané uvolnění to nebude, Dvořák musí hrát. Dává na Gazdu, Gazda vyhazuje ten kotouč ze středního pásma, ale Kelemen má kouku daleko. Ten se k němu nedostane, stejně tak jako Nosek. A tak liberečtí jsou v pásmu, ale bez kontroly kotouče. Gazda v slušné šanci. 9,5 minuty do konce druhé třetiny a stále platí fotbalový jednobrankový rozdíl 1-0. Vede tady Liberec na ledě Pardubic, které nejsou ve své kůži. Není to jejich zápas a nevím, co by se muselo změnit, aby k tomu došlo, protože první polovina zápasu hodně nevydařená ze strany pardubického celku. Teď se to pokouší napravit znovu mandát, který si dojel za červenou čáru a sám nahodil ten kotouč do útočné třetiny, tomu ale sebral Kváča. Posunul ten puk na Kachlíře, jediného úspěšného střelce v tomto utkání. Pak střední pásmo, ale Pardubice rychle zase pronikly do pásma útočného. Stránský míchá s kotoučem, dává na Sedláka pod sebe. Sedlák bráněný za brankou, trošičku na hranici pravidel, ale podle rozhodčích všechno v pořádku. Stránský získává přihrávku od Sedláka za Kváčovou brankou, zamíchal tam s kotoučem, nahodil na mantinel, že tam nebyl nikdo červené. Takže Pardubice znovu o ten puk přicházejí a ten se objevuje až u červené čáry. Tedy mimo útočnou třetinu pardubického celku. Hodně soubojový je tento zápas. Šance pro pardubické. Stránský se tam dostal do zakončení. A je z toho gól Lukáš Sedlák. Lukáš Sedlák se nakonec raduje z vyrovnávací branky 8 minut a 19 sekund před koncem druhé třetiny, kdy využil důrazu Stránského, který se natlačil do brankoviště, potom ten kotouč vyplaval na pravé straně z pohledu pardubického celku a Sedlák už měl jednoduchou pozici na to, aby uklidil ten do branky. Rozhodčí se ale ještě radí mezi sebou, takže uvidíme, co z toho bude. Kváča taky tak trochu kroutil hlavou. Uvidíme, jestli se ještě něco bude přezkoumávat nebo nebude. Ještě tam je signalizace od liberecké střídačky. Každopádně Pardubičtí připraveni na nahazování. Ti už tam svoji pětku mají, stejně taky mají liberečtí. Byl tam nějaký signál z liberecké střídačky, ale podle všeho vypadá, že je všechno připravené na vazování. To znamená, že je tady ve 32. minutě vyrovnáno 1-1.
kdy se prosadil pardubický kapitán Lukáš Sedlák. Ještě uvidíme ten opakovaný záběr, hodně tam odvedl toho golu Stránský, který tam ukázal velký důraz, když se tlačil do brankoviště, ale pozor na možnou rychlou libereckou odpověď. Byl nemá pod kontrolou, snažil se ho dostat pod svou vyrážečku, ale nedařilo se mu dlouho plným způsobem pokrýt a takto liberečtí zkoušeli, jmenovitě Adam Musil, se snažil protlačit k tomu kotouči, tak aby ho ještě nějakým způsobem mohl dostat k zakončení. Komerční přestávka ve druhém dějství za vyrovnaného stavu 1-1. Poté, co se prosadil kapitán Lukáš Sedlák, čase 31-41. Jakým Kondelík už se vrátil z trestné lavice, takže bude moci zasáhnout zase zpátky do hry. Zase být k dispozici trenéru Filipu Pešánovi, právě teď se Kondelík projíždí tady po kluzišti, aby se trochu rozhýbal. Hráč, který po minulém kole trošku nechal nahlédnout do své letní přípravy, řekl, že zhubl 12 kilo, že potřeboval prostě něco schodit, že se cítí teď mnohem lépe. Takovým času se dokázali Pardubice prosadit a vyrovnali na 1-1. Teď to máme opakovaný závěr celé té situace. Stránský se tam nacpal do zakončení před brankou. Kláča vykopl ten kotouč levým betonem před sebe a tam byl dojíždějící Lukáš Sedlák, který bez problémů zakončoval do skryté branky. Takže od 32. minuty je tady vyrovnaný stav 1-1. Druhou asistenci u toho gólu má stárnoucí Roman Červenka, takže celá ta první předpardubická útočná formace se dokázala prosadit. Teď 8 minut před koncem druhé třetiny za, jak jsem zmiňoval, vyrovnaného stavu 1-1 navazování po pravé ruce golmana Romana Vila. Musil navazování úspěšný, Faško Rudáš si sbírá ten kotouč. Příčná přihrávka, kterou už tu jednou předvedl, ale nakonec k zakončení nevedla. Tak Smejkal rychle poslal ten kotouč na nejžejícího Kondelíka, který už je v útočné třetině. Další výměna mezi pardubickými, trošku nesouladu, ale Smejkal našel ten kotouč, ale nakonec mu odjel. Na dlouhou okejku nedokázalo zpracovat. A liberečtí se tak tomuto ataku ubránili a posouvají se přes střední pásmo. Vysoká hůl, která se píská na straně Liberce, liberečtí nemohou pokračovat, takže přerušená hra 7,5 minuty před koncem druhého dějství, kdy je to 1-1 mezi Libercem a Pardubicemi. Jako první se dokázal prosadit Kachlíř, pověděl Lukáš Sedlák ve 32. minutě pardubický kapitán, ale hodně dlouho se čekalo na nějakou pohlednější akci pardubického celku, kterému zatím ty kombinace příliš nevycházejí. Vazování ve střední třetině, kam už se sklání Nosek, proti němu Najman. Najman úspěšnější, sklepává na Ejheka. Jeden z hráčů tam zůstává bez okejky. Ale to není důležité, důležitější je, že skončil za pardubickou brankou, kam dojel Mikliš. Společně mu tam přijal pomoci také Nosek a Pardubice se osvobodili tím, že dostali ten kotouč do středního pásma. Teď už jsou v pásmu útočném. Těžká přihrávka na Čerešňáka, který ale nakonec dokázal zpracovat u pravého mantinolu, ještě bojuje o ten kotouč. Nosek v předbrankovém prostoru, prudká rána, která tam měla překvapit Kváču z hole mandáta, že ten úspěšný nebyl. Stále se hraje za Kváčovou brankou, ale už bez kontroly kotouče, co se týká východu Čechů. Naopak na druhé straně se dostal Musil po pravé straně do útočné třetiny, ale rychle to přišel a teď situace v podstatě dva na nikoho, ale teď trochu nepochopitelně pro mě Tomáš Nosek se ohlížel na pravou stranu, místo toho, aby se snažil pádit co nejrychleji směrem dopředu a opravdu z toho vznikla situace dva na nikoho, tak nakonec pardubické zakončení dvou hráčů na Kváču vůbec nepřišlo. Mezitím nahození libereckých, které původně byl signalizoval jako zakázané uvolnění, ale rozhodčí byli jiného názoru, takže hra pokračuje. Kachlíř zastavil u modré čáry a teď znovu možnost úniku Vondráčka směrem do otevřenější liberecké obrany. Jenže nakonec se tam přeci jen dokázali hosté sformovat. Poštálek vystihl teď rozehrávku hostujícího celku a ze svého obraného pásma rychle posunul kotouč. Sobotka si nahazuje po pravé straně. 34. minuta utkání a tady sledujeme vyrovnaný duel mezi Pardubicemi a Libercem. Je to 1-1, před malou chvílí se dokázali totiž prosadit i domácí. První, kdo dal tady gól, tak byl Kachlíř, který se prosadil v 9. minutě. Pardubičtí s odpovědí dlouho čekali. Nakonec ten puk dokázal za Kváču protlačit pardubický kapitán Lukáš Sedlák. Takže teď aktuálně ve 35. minutě platí vyrovnaný stav, kdy tohle týmy se dokázali prosadit po jednom gólu, ale už to neplatí.
Teď se Pardubice právě dostali do vedení zásluhou Dvořáka, který si napustil do volného prostoru a střelou do horní části branky otáčí vývoj utkání, takže platí, že by za půl minuty před koncem druhé třetiny Pardubice vedou nad Libercem 2-1. Hraje se taky duel na Spartě, tak přijela Mladá Boleslav a taky tady až Skalický. Takže Pardubice oslavují svého druhého úspěšného střelce, kterým je Tomáš Dvořák, který je střelcem tak trochu svátečnějším. Přeci jenom tento bek nedává tolik gólů, ale teď si najel do ideálního prostoru a dokázal propálit brankáře Kváču. Pardubice, dejme tomu, že malinko ožili od toho vyrovnávacího gólu na 1-1, ale především Liberec začal dělat chyby v zadní části. Dozněla pardubická radost 5,5 minuty před koncem druhého dějství. Pardubice otočili vývoj zápasu, připomínám, že v něm prohrávali a to poměrně dost dlouho 0-1. Teď ale 2-1 vedou, protože v čase 34-30 se dokázal prosadit obránce Tomáš Dvořák, který si najel do volného prostoru v kruhu a parádní střelou zápěstím propálil postujícího Kváču. Takže Pardubice jdou poprvé v tomto utkání do vedení a 5 minut před koncem druhé třetiny vedou 2-1 na Liberce. Musel zastavit teď přechod Pardubic a dostává se do útočného pásma. Na ození na levou stranu, kde je Ivan, který zajel až za pardubickou branku. Přihrávka na Faško Rudáše. Musel tam byl připravený na střelu. Ještě jedna rána je vyrovnáno 2-2. Zase trochu volného prostoru a to Pitlíkovi bohatě stačilo na to, aby přízemní střelou zase vyrovnal. Takže 2-2 je to mezi Pardubicemi a Libercem v posledních v 4 minutách jsme viděli hned 3 branky, Pardubice nejprve vyrovnali na 1-1, pak Dvořák poslal Pardubice na malou chvíli do vedení 2-1, ale to netrvalo ani jednu minutu, Pitlík vyrovnává a teď aktuálně je to mezi Pardubicemi a Libercem 2-2. Liberečtí už vyrovnali počet gólů, který dali v těch úvodních dvou zápasech, protože se dokázali prosadit dvakrát. Teď se dokázali prosadit dvakrát tady v Pardubicích za zhruba 35 minut, přesněji 35 minut a 7 sekund. Takže vyrovnáno 2-2 mezi Pardubicemi a Libercem a uvidíme, co nám přinese zbytek druhé třetiny. Nosek na vazování úspěšný nebyl, ale je to Ejhek, který zpracovává kotouč. Má tam připraveného Lence, ale vrací se ten kotouč zase k Ejhekovi, který přešel červenou a poté nahodil ten kotouč do útočného pásma, tam odjíždí Gazda. Gazda na Kelemena. Kelemen chtěl prodloužit směrem na najíždějícího Noska, ale ta přihrávka už úspěšná nebyla. Zachytil Rychlovský, ten poslal kotouč znovu po mantinelu, jenže tam jako první bránící pardubičtí hráči, ale Rychlovský znovu v dobré pozici za pardubickou brankou. Sám si snažil tu situaci vybruslit, ale mandát byl proti a připravil ho ten kotouč. Našel Gazdu. Gazda drží ten kotouč a posílá na Noska na červené, jenže od Noska ten puk zase nenachází nikoho v červeném. A tak je to Rychlovský, který ho zpracovává. Jenže další nepřesnosti na druhé straně zachytává puk Červenka, dává na Stránského. Stránský posouvá na Sedláka. První pardubická formace tedy připravená. Červenka se tam snažil tečovat nahození, které letělo od Koštálka. Červenka ještě drží ten kotouč, nahazuje do předbrankového prostoru a Kváča nakonec celou tu situaci řeší. Nejjednodušším možným způsobem schovává ten puk pod svoji lapačku a 3 minuty 50 sekund před koncem druhé třetiny přerušuje hru za stavu 2-2, kdy tu máme poslední komerční přestávku ve druhé třetině. Byla to tedy spolupráce dvou obránců u toho druhého gólu, kdy Dvořák střílel a Miguel Turini přihrával. Jenže v to vedení vydrželo pardubickým přesně 37 sekund. Tak dlouho vedli Pardubice 2-1, než se prosadil na liberecké straně Jaromír Pitlík, který po přihrávce Faško Rudáše srovnával na 2-2. Komerční přestávka za malou chvíli skončí. Se podíváme na statistiky. 13-12 střely na branku, 6-9 z pohledu Pardubic ve druhé třetině. Přesilové hry nevyužité, všechny góly, které jsme tady viděli, padly ve hře 5-5. Teď po komerční přestávce tak můžeme pokračovat. Vazovat se bude po levici Kváči, který před malou chvíli zasáhl lapačkou. A
ale Pardubice navazování neúspěšný a Sandberg se tam hrdině cpal teď proti Košťálkovi. Ten ho ale dokázal zastavit, dává na červenku, červenka zadovkou posouvá na Sedláka, který se pro ten puk musel trochu vrátit do středního pásma. Sedlák se najel teď do útočné třetiny za Kváčovou brankou, byl tam ale bráněný a úspěšně bráněný. Sandberg přenáší hru na druhou stranu přes červenou čáru, Košťálek vzadu kombinuje nahrávka na Sedláka. Vaško Rudáš zpracovává teď ten kotouč ve střední pásmu, Filipy nepřesná přihrávka. Je to červenka, který se teď dostal k zakončení a mířil mezi Kváčovy betony po té, co špatně přihrával Filipy, takže Pardubice v útočné třetině. 3 minuty, takový čas zbývá do konce druhé třetiny. Pardubice, Liberec, vyrovnaný stav 2-2. Červenka teď musel s kotoučem až do středního pásma, nachází Turiniho, ten už je pásmu útočném, tam připravený na druhém křídle Sobotka. Turini padá, tohle se asi dalo pískat, tohle se to bude dokonce pískat. Byl tam faul a pravici zlížený jeden hlavní i druhý hlavní a jsem zvědavý, jaký rezult z toho nakonec bude, protože jeden z hlavních sudí ukazuje na obě dvě strany, se mně zdálo, anebo to bude dvojité vyloučení na straně Liberce. Je to tak, dvojité vyloučení na straně Liberce, Pitlík a Faško Rudáš, borci, kteří se podíleli na tom druhém gólu, Faško Rudáš nahrávač, Pitlík střelec, no nepříliš vídaná situace, kdyby byli vyloučeni dva hráči najednou. A pro Pardubice veliká příležitost v podobě přesilové hry 5-3, 2 minuty a 42 sekund před koncem druhé třetiny. Trojice hrdinů Zeman, Musil a Zile v libereckém dresu si teď schodně šlo plácnout s golmanem Kváčou. A Pardubičí teď tam musí poslat pětku na přesilovou hru. Gazda, Čerešňák, Turiny, Nosek a Smejkal. Takže trojice obránců. Situace a tak, který už jsme viděli v minulé sezóně, když byla dvojnásobná početní výhoda, tak trenéři tam právě posílali jenom dva útočníky a tři obránce. Vazování ale dokázali vyhrát Liberečtí a vyhazují ten kotouč přes celé hřiště, takže Čerešňák musí dojet až ke své brance, ale je jasné, že teď se Liberečtí ve třech proti pěti nebudou pouštět do žádných velkých napadání a do žádných velkých útočných akcí. Pardubice se rozestavují v útočném pásmu, kam přešli po přihrávce od Čerešňáka. Turiny míchá s kotoučem, Gazda připravený na modré. Čerešňák stahuje se už ta pětka směrem k brance. Zatím ale žádná střela, která přichází až teď, kdy vypálil Turiny, byl to Gazda, a trefil jenom Smejkala. Gazda ale zastavil ten kotouč ještě, než opustil útočné pásmo, a tak Pardubice mohou pokračovat. Turiny za brankou nahrává na Noska, Nosek vrací Turinimu. Znovu výměna těchto dvou hráčů, krutká rána, ale jenom do prvního zaklikajícího libereckého hráče, který byl Zile ve výborné pozici, kdy teď zahrál Nosek. Čerešňák, ještě jedna rána. Střela, která prosvištěla jenom kolem Kváči, ten vůbec neviděl, kde ten kotouč je. Byl to Čerešňák, který na něj pálil, ale úspěšný nebyl. První minutu Liberec dokázal nějakým způsobem ustát. Další rána na Kváču, kterému vypadl kotouč. Byl tam aktivní Smejkal, který pro ten puk dojel. Pardubice stále v útočné třetině. Znovu Čerešňák. Na střelu připravený Gazda, jenže ta střela mu nesedla. A Liberečtí se k tomu kotouči dokáží dostat a dokáží ho dokonce i vyhodit. Ten puk míří přes celé hřiště a vyčerpaná trojice libereckých hráčů teď po minutě a půl zaslouženě odchází si odpočinout na střídačku. Střídají také Pardubice. Je tam Tomášek, který se vzal kotouč, se rozjel a je v útočném pásmu, dává na Sedláka. Košťálek připravený na modré, teď už ta klasická přesilovková formace. 4 útočníci a jeden obránce. Košťálek, 18 sekund ještě zbývá z dvojitého trestu, který Liberec dostal, tedy Faško Rudáš a Pitlík, by takovou dobu ještě měli se jedna trestné lavici. Červenka míchá s pukem, další nahrávka, ale to není na střelu. Košťálek bude střílet, nakonec bomba a trefuje tyč. Se odráží jenom od tyče a víc toho Pardubice v této přesilové hře 5-3 nevymyslí. Oba dva liberečtí potrestaní hráči na ledě, takže ani tahle přesilová hra nejenom, že nebyla využitá, ale nebyla ani nějak ideálně sehraná. Liberečtí vyhazovali ten kotouč, málem se dostali do útočného pásma, tomu ale zabránili pardubičtí Košťálek, který přitržel puk protečovaný, který končí až za brankovou čarou za Kváčou. 20 sekund, takový čas bývá do konce druhé třetiny. A vypadá to, že už nic zásadního se asi nestane. Je to ještě tak na poslední útok, který může zkusit založit pardubický obránce Dvořák, jenže nepřesně přihrával. Faško Rudáš zachytil ten jeho kotouč u
červené čáry, vypomohl mu tam ještě Najman a v pardubickém obraném pásmu se taky celá situace druhé třetiny dohraje. Po 40 minutách tedy platí, že jsme viděli 4 góly a je tu mezi Pardubicemi a Libercem vyrovnaný stav 2-2.

0: prověřeného prodejce. Vybrat si můžete ze skladových vozů bez čekání a financování si můžete zvolit dle vašich možností. Najdete nás v Pardubicích i na Cidrahové. Autocentrum.
1: Odehrané dvě třetiny a platí Pardubice Liberec 2-2. Sparta Boleslav a Tadeáš Skalický.
2: Firma Stenlach podlahy dnes je rovová doba Vila, která zajistí vydávku a

chemie pro bazén, jezdinka a výřivky.

píše na to lepší sportovní studie. A teď zdraví je pro naše Dynamo. Dervit najdete na www.dervit.cz. Jestli něco opravdu umíme, jsou to hladí se koncovky videa a tisí. Nevěříte, přesvědčte se. DS na Černoměrný v Pardubicích. Motocet Lombard, autorizovaný první a servis motorek a skutů v Pardubicích na Rubině. Na více najdete

Nyní už můžete sledovat

Po třetí dnes hezký hokejový čas z Pardubic, kde za chvíli začne pokračování předehrávky 11. kola mezi Pardubicemi a Libercem. Půjdeme do třetí třetiny po těch dvou, vyrovnaný stav 2-2. Liberec vedl zápasu 1-0, potom 1-2 prohrával, ale to trvalo jenom 37 sekund. Pak bylo velmi rychle srovnáno zásluhou Jaromíra Pitlíka na 2-2. Potom Pardubičtí měli 2-3/4 minuty před koncem druhého dějství velkou šanci při dvojitém vyloučení Liberce. Hráli přesilovku 5-3, prosadit se v ní, ale nedokázali. Dvakrát pomohla Kváčovi tyč. Uvidíme, jestli třetí třetina, která je právě rozehraná, tento duel rozhodne. Pardubice vyhráli vazování na hození do útočného pásma, ale Liberečtí dokázali vyhodit. Lenz tam pílí za Kotoučem, ale jako první tam bude Dvořák. Levý ale udělal chybu. Našel jenom okejku Najmana, chtěl dát dlouhou přihrávku středem hřiště, ale tam byl připravený liberecký hráč. Teď navíc zakázané uvolnění pardubického celku po nepřesné rozehře. Takže hra se postihuje před golmana Romana Vila. Kelemen, Mandát a Nosek, taková útočná trojice, je na straně Pardubic. Nosek na vazování po pravici pardubického brankáře, který lovil puk ze své sítě dvakrát. Nemyslím si, že to budou úplně nechytatelné střely. Puk zašlápnutý někde pod jednou z bruslí. Odehraných 35 sekund třetí části zásadního se tady v Pardubicích nestalo, stále platí výsledek 2-2. Rána ještě jedna, které musel čelit teďka golman Roman Vil, jedna střela přišla od Modré, potom ještě přišla dorážka od Ivana. Obě dvě dokázal pardubický golman zlikvidovat. Teď puk naopak u Kváčovy branky, ale Kváča může být v klidu, protože ho kontrolují jeho spoluhráči. Ivan dostává přihrávku, dostává se do středního pásma, teď už do útočného. Sandberg nahazuje za branku, kam dojíždí Musil, ale je tam proti třem pardubickým hráčům, takže to pro něj nebylo jednoduché sousto. Otočená hra. Zavezený Kotou, Sedlák v útočném pásmu. Přihrávka, Sedlák si mohl připsat další kanadský bod, že ta rána, která potom následovala, je Kváčovi nedoletěla, takže ten zasahovat nakonec ani nemusel. Pitlík tam padá, rozhodčí ale zůstávají v klidu, nebyl to nedovolený zákrok a tak útok pardubického celku může pokračovat. Sedlák potom všem na holi. Nástřel, Červenka tam měl otevřenou branku, ale měl to na backend, neměl to vůbec jednoduché. Backendem to zkusil, ale na poslední chvíli se tam vrhl jeden z libereckých bránících hráčů a otevřenou klec dokázal ještě vykrýt. Velká šance pardubického celku. Turiny pokračuje v útočné třetině. Nahození na Košťálka, Košťálek dává na Sedláka. Sedlák střílí, ale trefuje jenom prvního blokujícího hráče. Sedlák to zkusil ještě jednou, ale ten Kotouč nakonec skončí na libereckých hokejkách a Zeman ho vyváží do útočné třetiny. Nahazuje směrem k Vilově brance, nebyl to pokus o její přímé ohrožení. Pardubičtí vyhazují ten Kotouč, chtěli rychle přejít do útočné třetiny, to se jim ale nepovedlo. 43. minuta zápasu 2-2, je to mezi Pardubicemi a Libercem. Teď se dopředu dere Vlach po pravé straně, ale dobře, teď Pardubičtí zafungovali. V zadních řadách Dvořák převzal Kotouč a Kondelík, už se tam rozjíždí přihrávku, ale dostává Smejkal, pardon, který si šikovně nechal propadnout. Kondelík ještě v rozehře, nahrávka směrem na jíždějícího Tomáška a teď také informace pro posluchače Radiožurnálu o vývoji tohoto zápasu. 43. minuta utkání a stále platí stav, který byl po dvou třetinách, a sice že mezi Pardubicemi a Libercem. To bylo 2-2. Pardubičtí v utkání 0-1 prohrávali, potom 2-1 vedli, ale to vedení udrželi jenom 37 sekund, protože Jaromír Pitlík stanovil ten současný průběžný stav na 2-2. V závěru druhé třetiny Pardubice hráli dvojnásobnou početní výhodu 5-3, celé dvě minuty využít ale nedokázali, a tak teď začínající minutě 44. platí stále vyrovnáno mezi Pardubicemi a Libercem a to 2-2. Hraje se i zápas Sparty a Mladé Boleslavy a u toho je tady Skalický. Teď zakázané uvolnění pardubického celku, takže hra se stěhuje. Znovu do útočné třetiny Liberce. Slušná příležitost pardubického týmu, kterou si tam vypracovala ta první formace. Jenže k gólu to nevedlo. Kondelík ještě se domlouvá se svými spoluhráči, co se týká vazování, ale jeden z pardubických musí blokovat posty, protože je tam šest. Což je moc. Takže teď už Kondelík připravený proti Najmanovi po pravici. Golmana Romana Vila. Rozhodčí tam ještě řeší postavení hráčů. Ale ještě není vhozeno, až teprve teď dává hlavně sudí pokyn k tomu,
že může být rozehráno. Kondelík, zablokovaná hokejka, ale Dvořák získává ten kotouč, který zůstal pod hráči po vazování, posouvá ho do středního pásma, že tam už se ho dal Pardubickým propíchnout, nepovedlo. Naopak Zile otáčí hru, zkusil vystřelit na Vila, další rána, ale nic se neděje. Třetí třetina běží, 44. minuta, žádná změna na skóre, stále je to 2-2 mezi Pardubicemi a Liberecem. Teď nebezpečné nahození, které tam vyplavalo před golmanem Romanem Vilem, ten tam měl před sebou tři hráče, takže nemohlo úplně zasáhnout, a zakázané uvolnění pardubického celku. Myslím, že se tomu ty pardubičtí hodně diví, protože ten kotouč dojížděli a to mohlo tam být i teď, když ten puk letěl svou dlouhou trasu a tu dlouhou přihrávku, ale nakonec je zakázané uvolnění píská. Takže hra znovu před golmanem Romanem Vilem, kde už je připravený Filipy na vazování a proti němu za domácí Vladimír Sobotka. Sobotka uspěl na vůli sklepnutí pro Dvořáka, kterého ale dokázali liberečtí předjet, konkrétně je to Petrovský, který tam míchá s kotoučem a snaží se vystřelit. Ta rána je ale zablokovaná, pardubickými hráči Kvilovi vůbec nedoletěla, takže ten nemusel tentokrát zasahovat. Petrovský na druhé straně, teď další rána. Jakoby liberečtí se snažili teď doslova všechno spát směrem do branky a do předbrankového prostoru. Snaží se být aktivní a golman Roman byl zatím třetině zaměstnanějším mužem, než na druhé straně Petr Kváča. Teď likvidoval další střelu, která na něj letěla. Končí 44. minuta. Vazování znovu po pravici byla Nosek. Tentokrát se postaví proti Filipovu. A za malou chvíli už konečně bude uvedený do hry. Filip vyhrál vazování, sklepl pod sebe, kde byl připravený Sandberg, ale ten se k zakončení nedostal. Další rána, která mířila směrem k brance, nikoliv na branku Romana Vila, ten zasahovat tak nemusel. Pardubice ale stále s kotoučem je ve svém obraném pásmu, až teď se jim povedlo se odtamtu dostat, ale jenom na malou chvíli, protože tam přišel odskok kotouče. Rána, Vil si vůbec nebyl jistý, kde teď má kotouč, a není si jistý ani teď. Sice udělal úspěšný zákrok, ale hned se ohlídl za sebe, jestli mu ten puk nepropadl. Naštěstí pro pardubické se

třetině. Sedlágo ale prohrál. Sklepnutý puk na Ivana. Berečtí zakládají útok postupně přes červenou čáru, ale nakonec Pitlík propasíroval ten kontrol až do pásma útočného. Musel se tam snažit ještě napadat pardubickou rozehrávku za brankou. To se napůl povedlo, ale ten kotouč končí až za libereckou brankou, kam pro něj dojel Šimek, měl trochu problémy při dozehrávce, by pomohl mu ale Ivan. A teď je to znovu Musil, který se cpe do zakončení, už je v útočné třetině, ale je Košťálkem natlačený na levý mantinel, kde mu vypomáhá v tom souboji Stránský. Košťálek získal ten kotouč, osmý puk. Taková žabička, která úplně necílila na, přesně na žádnou spartující hokej. Kondelík ale dokázal ten puk zabojovat, ale Tomášek už potom v tom posunu do útočného pásma byl nepřesný, ale přeci jenom ještě Kotouš tam vyplaval. Pardubice v útočné třetině, o kterou ale teď přišli, a hra se přesunula do střední části kluziště. Nahození pardubických znovu do útočného pásma jako první tam Malbé Kachýř, který se snažil ten kotouč odpálit, ale pardubičtí u mantinelu ho ještě zastavili, jmenovitě Dvořák v souboji s Vlachem. 46. minuta končí, gól ve třetí třetině jsme neviděli, to znamená, že platí vyrovnaný stav po dvou třetinách, který tady byl, to znamená 2-2. Takže z toho mohla být šance pro Čerešňáka, jenže ten trefuje zase jenom prvního blokujícího hráče. Takových střel pardubičtí dnes mají v tom zápasu opravdu hodně, kdy trefí hned prvního hráče, který stojí před nimi, a tím pádem z toho není ani ohrožení Kváčovy branky. Tomášek tam teď bojoval o získání kotouče, udržel alespoň pásmo, posunul na Smejkala, který je za libereckou brankou a snaží se odtamtud něco vymyslet. Přihrával do předbrankového prostoru, málem z toho byl vlastní gól, ale nakonec ten puk od Brusel jednoho z libereckých hráčů zamířil jinam než mezi tři tyče. Petra Kváčik zda zachycuje ten kotouč vyhozený Liberecem u červené čáry, nahazuje ho do útočného pásma a sám si pro něj taky dojel. Kváča svojí širokou hokejkou odpálil ten kotouč z předbrankového prostoru a teď naopak na druhé straně se rozjel Najman. Nechává si kotouč, nakonec předává na pravou stranu, kde je připravený Rychlovský, míchá s kotoučem. Lovon si ho potužil na svého hokejce, nakonec zkusil vystřelit, ale branku netrefil, takže byl tentokrát mohl zůstat v klidu. Gazda v souboji u mantinelu ve svém obraném pásmu, Najman se tam ještě vložil do toho duelu. Lenz se tam snaží vydolovat ten kotouč, pardubičtí se ne a nedostat na puk tak, aby založili útočnou akci. Spíše ho jenom vyhazují. Další rána, která zasvištěla hodně vysoko nad horní tyč Vilovy branky. Liberec ale stále drží útočné pásmo, ale teď už oni asi přijde, protože je to Mikliš, který je na kotouči. No, ale pardubičtí mají problémy s přechodem vůbec ze svého obraného pásma, tak, aby založili útok přes pásmo střední. Nakonec si pomáhají jenom vyhození, kde jsou připraveni liberečtí hráči. Zandberg přejel do útočné třetiny, je tady připravený Petrovský, ke kterému se dostává kotouč. A poslal tam střelu, která mu ale na poslední chvíli sklouzla z čepele. Hole Will dokázal proti té střele, která tak spíš plachtila, zasáhnout. A tak při první komerční přesádce ve třetí třetině platí ve 47. minutě, že Pardubice hrají s Libercem zatím stále nerozhodně 2-2. Hazovat se potom tedy bude po přerušení brankářem Romanem Willem v útočné třetině libereckého celku. Je jasné, že teď už si oba dva týmy budou dávat velký pozor na možná vyloučení, když ani jeden z týmů nedokázal dnes využít přesilovou hru. Na pardubické straně byl vyloučený jenom Jakým Kondelík. To na straně Liberce byli čtyři potrestaní hráči. Zema Posil, Paško Rudáš a Pitlík. Z toho posledně dva jmenovaní šli najednou. Ale pardubičtí s tou přesilovkou 5-3 nenaložili ideálně. Po většinu z ní odehráli se třemi obránci, což je tak, který není úplně obvyklý, ale jak už jsem říkal, trenérský štáb k němu za této situace sahal už v minulé sezóně a evidentně má tuto situaci připravenou i v takovémto případě. Jde soupeř o tří. Jestli to byla ideální volba nebo ne, to se samozřejmě musí pak vyhodnotit pardubičtí trenéři. Komerční přestávka minulostí, vhazovat se bude po levici gólmana Vila. Za Pardubice dokázal nosit uspět na vazování, poslal tempo pod sebe, jenže tam velmi rychle dokázal dojet Sandberg, který tam o ten kotouč bojuje, ale ten už je ve středním pásmu. Jenže zase Liberečtí ho získali na svoji hokejku, jednoduchým způsobem ho nahodili do útočné třetiny a získávají tak pásmo. Manda.

Trošku volného prostoru pro Mikliše, roztahuje hru po levé straně na Kelemena. Kelemen ale další přihrávku už nedal. Postavil se mu do cesty Ivan Azile, dojel ten podražený kotouč pardubičtí, ale získali potom pro sebe. Pokus ze strany Gazdy, který objel branku, navázal na sebe dva protihráče a přesto dokázal vystřelit, jenže tu jeho ránu Kváča dokázal zlikvidovat. 11:34 do konce třetí třetiny. Teď pardubický Daniel Gazda, který si objel libereckou branku a svižnou silou zápěstím prověřil postojícího golmana Kváču, který ale uspěl v boji s pardubickým obráncem, takže stav zůstává neměný. 11,5 minuty před koncem třetí třetiny, stále je to mezi Pardubicemi a Libercem 2-2. Teď kotouč znovu za libereckou brankou, ale jako první tam budou borci v bílých dresech, ale teď přišla nepřesná rozehra, Stránský podklouzl a skončil v brankovišti, rychle se ale zvedá. Branka posunutá nebyla, takže se může pokračovat. Další nepřesná přihrávka, která tam teď zamířila od Turiniho. Liberec toho dokázal využít a získal pásmo. Hejhek připravený na levé straně, s ním tam je Musil. Teď za pardubickou brankou Musil už posílal ten kotouč do předbrankového prostoru a je z toho třetí liberecký gól. Liberec se raduje, jde do vedení 3-2, 11 minut a 7 sekund před koncem třetí třetiny si Liberec bere náskok na svou stranu. Kdo byl tím úspěšným střelcem? Vypadá to na Jaromíra Pitlíka, znamenalo by to pro něj už druhý gól v tomto utkání, ale to nejdůležitější, raduje se celý liberecký tým, který jde teď tedy v 9. minutě třetí třetiny znovu do vedení. Připomínám, že liberečtí 1-0 vedli v první třetině, potom prohrávali 1-2, rychle srovnali na 2-2, ale teď Pardubice poměrem 2-3 znovu prohrávají, tím pádem Liberec o gól vepředu. Nebyla to zase úplně nějaká nečekaná střela, ale nakonec proplavala do horní části Vilovy branky. Skutečně je to Jaromír Pitlík, který zaznamenává svůj druhý zásah. No a proč by nemohl třeba cílit na to, že by si připsal hat-trick v tomto utkání? Proč tomu ale samozřejmě budou pardubičtí, konkrétně Smejkal, který se teď dostal do útočné třetiny. Najel tam společně s Kondelíkem, nahozený kotouč po mantinelu, sijal ještě Tomášek, jenže ten už o ten puk přišel a je to Janza, který posouvá ten kotouč směrem na Procházku, jenže liberečtí se proměnili osadě. Takže hra zastavená. 10 minut a 43 sekund mají pardubičtí na to, aby s tímto zápasem něco udělali. Si mohli v nějakých superlativech. Hazování ve střední třetině, nakonec pro sebe získávají pardubičtí, dostávají se do pásma, ale jeden z pardubických, konkrétně Vondráček, tam podklouzl. Teď je vyhození libereckých, nejprve signalizované jako zakázané uvolnění, nakonec sudí rozpažili, takže hra pokračuje. Za pardubickou brankou má Čerešňák. Přihrávka na levou stranu, ale zase nepřesná rozehra pardubického celku, kterou bez problémů sbírá Zile u svojí klece. To liberečtí si ty přihrávky posouvají postupně. Desátá minuta zápasu a Liberec vede tady v Pardubicích 3-2. Jak to vypadá na Spartě, kam přijela mladá Boleslav, to ví tady až Skalický. Informace pro posluchače Radiožurnálu, aby oni věděli, jak se vyvíjí tato předehrávka 11. kola a vyvíjí se nepříznivě pro pardubický celek, který s Libercem prohrává 2-3. Sandberg dostává přihrávku do útočné třetiny. Pardubice hodně daleko od toho, aby se přiblížili vyrovnání, protože teď se po většinu času hraje před jejich brankou. Další chybná rozehrávka. Plyne z toho faul a je z toho gól. Takže faul se konal. Jan Košťálek na trestnou lavici nepůjde, ale čtvrtý gól je v síti pardubického celku při ponechané výhodě, ale bylo to ještě ve hře v podstatě 5-5, protože liberecký hráč žádný naskočit nedokázal. A tohle už s Pardubicemi vypadá hodně špatně, protože inkasují druhou branku velmi rychle po sobě. Nejprve to bylo v času 48-43, kdy se prosadil Jaromír Pitlík. A teď to je Sandberg, který dává čtvrtý gól Liberce. A skoro to vypadá, jako kdyby se opakovala ta historie z loňského roku, kdy Liberec byl opravdu velmi neoblíbeným soupeřem mistrovského Dynama. Pardubice s ním dokázali bodovat v jednom jediném zápasu.
Pardubice liberečtí zvítězili 5-0. Teď Pardubice rychle v útočné třetině, ale zase Kotouč nechaný za sebou. Lukáš Sedlák ten přechod zvládl tak, aby se nevystavil do offsideu, ale potom už s pukem na holi nepokračoval. Mandát společně se Sedlákem a s Červenkou teď na ledě. 52. minuta a liberečtí jsou mnohem veselější, než byli před malou chvíli, protože vedou o góly 2. Liberec vede tady v Pardubicích 4-2. Stalo se tak poté, co propadla pardubická defenziva. Košťálek si pomohl faulem. Byla signalizovaná výhoda, ale ještě nikdo z libereckých nenaskočil a Sandberg dokázal propálit golmana Romana Vila. Takže Košťálek na trestnou lavici nešel, ale znamenal to inkasovaný gól Pardubic a Liberec tak vede. Tady v Pardubicích už 4-2. Smejkal, dobrá přihrávka na modrou, ale zablokovaná rána, která tam potom mířila na Kváču. Pardubice přidali na pohybu. Teď je to vidět, že se pardubičtí více snaží, ale aby pro ně nebylo pozdě. 8 minut a 20 sekund před koncem třetí třetiny, kdy prohrávají o 2 góly. Teď tam jeden z pardubických hráčů spadl, trošičku podkopl i Kváču, ten ale ten souboj dokázal ustát. Bylo to poté, co byl přistrčený pardubický hráč do brankoviště jedním z bránících libereckých hráčů. Liberec nedokázal vyhodit znovu nahození, které mělo mířit brance, ale těžké zpracování pro Kondelíka, který se pro ten Kotouč musí vrátit do středního pásma červené čáře. Nesmělý pískot se tady ozýval po tom inkasovaném čtvrtém gólu, kdy se prosadil Sandberg. 7:15 minuty, ještě mají Pardubice na to zkusit něco s tím výsledkem udělat. Sobotka se tam srdnatě bije s Ejhekem, snažil se vybojovat ten kotouč, co se povedlo. Stečovaná střela, která zamířila ale mimo tři tyče Kváčovy branky, takže tentokrát zasahovat nemusel. Ondráček chtěl nahodit směrem dozadu na Válka. To se povedlo tak na půl, ale to měl Kotouči daleko. Sobotka ale dojel ještě do toho souboje a snaží se tam ten Kotouč vydolovat. Musil v souboji s Ondráčkem, který se dostal do předbrankového prostoru, nahození, ale opět Kváča dokázal bez problémů odpálit. Pardubice udrželi to pásmo a teď Nosek tam dostal docela nepříjemně naloženo, byl naražený na hrazení u liberecké střídačky. Každopádně další komerční přestávka a to ve chvíli, kdy tady máme 53. minutu a Liberec tady v Pardubicích vede o 2 góly poměrem 4-2. Celá ta drobná strkanice, které tam došlo, se nakonec rychle rozpustila. Sudí u toho byli velmi brzy. Takže na malou chvíli zápas bez problémů bude pokračovat ve stavu 5-5. Střely na branku ve třetí třetině 10-2. Jasná převaha libereckého celku. 10-2 z pohledu libereckých Bílých Tigrů. Celkově Liberec aktivnější na střely 22-18. Ne, Pardubice dnes prostě nedokáží nakombinovat ideálně takovým způsobem, aby si vytvořil nějakou šanci. Přijde jedna přihrávka, dejme tomu z obraného pásma, ta je ještě zpracovaná, ale potom to pokračování už většinou vyznívá roztracena. Kombinace pardubickým hráčům dnes hodně, hodně vázne. Za malou chvíli skončí komerční přestávka a zápas bude pokračovat vazováním ve střední třetině, blíž útočné části pardubického celku, který prohrává poměrem 2-4. Stránský už není v první formaci, společně je teď na ledě s Noskem a Kalemenem, takže pardubičtí trenéři se snaží proházet útoky a něco s tím nepříznivým vývojem udělat. Čerešňák získal po buly Kotouče, nahazuje ho do útočného pásma, dojíždí tam taky Kalemen, ale jako první tam bude u puku Šimek, který odrazem o mantinel poslal na Filipiho, skoro to zavánělo offsidem, ale rozhodčí zůstávají v klidu, navíc se ten puk stejně potom dostal do střední části. Takže Liberec musel pásmo vyklidit. Dvořák na Čerešňáka. Čerešňák s hlavou zvednutou a hledá, ale Noska nenachází. Nosek nedokázal stečovat ten Kotouč a je z toho znovu zakázané uvolnění pardubického týmu. 6 minut 43 sekund, takový čas ještě zbývá odehrát ze třetí třetiny, takový čas ještě Pardubice mají na to něco s tím nepříznivým vývojem udělat, protože prohrávají s libereckými Bílými Tigry 2-4. Přestože se dostali do vedení, vedli 2-1, tak ale potom po dvou trefách Pitlíka a jedné trefě Sandberga platí tedy aktuální stav, že Liberec vede tady na pardubickém ledě poměrem 4-2. Souboj za pardubickou brankou, kde jsou tři hráči obou dvou týmů, nakonec úspěšnější liberečtí, přihrávka na Zileho. Zile si rozmyslel tu střelu od modré, dává na Pitlíka. Pitlík krouží u levého kruhu, ale je to mimo střeleckou pozici, zajíždí za branku, přenechává na Mus-
Musila. Musil tam teď souboj s Noskem. Stavil si tělem, ale dobře. Pardubického hráče prudká rána, kterou tam vyslal Zile. Zamířila ale nad pardubickou branku. Měl se po ní jen tak ohlédl, ale Pardubice se nemohou dostat ze svého obraného pásma. Zeman tam teď nahazoval kotouč, Musil tečoval. Plul ten kotouč kolem levé tyče. Vilovy branky, už se tam schylovalo k nějakému souboji mezi Zemanem a Kelemenem. Další nahození, které míří k pardubické brance René. Tohle není vůbec tlak, který by měl vést k tomu, že Pardubice sníží nebo dokonce vyrovnají, protože pardubičtí si doslova nevědí rady teď, co mají dělat. Další nedovolený zákrok a to už je taková, nechci říct frustrace, že by to Petr Čereš nějak udělal schválně, ale prostě nechal tam hokejku v souboji. No, je to spíš jenom doklad toho, jak dnes pardubickým prostě vůbec nic nevychází. Vyloučení na straně Pardubic, Petr Čereš nějak dostává 2 minuty za podražení. Tak, podrážení potvrzené i od hlavního sudího. A pětice libereckých hráčů už je připravena. Najíždí tam i 4 hráčů pardubických. 8157 diváků se přišlo podívat na dnešní utkání. A začíná liberecká přesilovka poté, co byl vyloučený Petr Čerešňák. Pardubice se zatím obránili a vyhodili ten kotouč až ke Kváčově bráně, kam dojel Šimek. Sednatě tam bojuje ten sedlák. Pardubice zkoušejí napadat teď ve 4, ale musí se zase taky myslet na zadní vrátka a vrátit se zpátky. Dvougólový střelec Liberce Pitlík je teď na kotouči v útočné třetině, dal pod sebe na Kachlíře. Kachlíř nahazuje, jenže ta rána byla zblokovaná a pardubičtí znovu vyhazují. Takže oslabení zatím pardubickým se daří, ale po hříchu to je jedna z mála věcí, která jim v tomto utkání vychází. 5 minut před koncem třetí třetiny Pardubice 2-4 prohrávají. Teď je to Rychlovský, který zastavil ten kotouč. Kachlíř u modré čáry a Liberec se snaží o to přesilovkové rozestavení. Sandberg bráněný Gazdou, ale Sandberg ten souboj nějakým způsobem ještě dokázal ustát. Posunul znovu pod sebe, tam je Musil, který je za pardubickou brankou. A Gazda si teď bere kotouč a rozjíždí se s ním směrem dopředu. Ale nakonec o ten puk u útočné modré čáry přišel. Ale svoji práci si odvedl, ušetřil nějaké cenné sekundy. Liberečtí otáčí hru. Pokus, který končí na vyrážečce Romana Vila. Byl to Musil, který prověřil jeho pozornost. Musil je teď znovu zaparkovaný za pardubickou brankou v souboji s Miklišem. A Mikliš mu nechce dát prostor, ale Musil přesto o mantinel dokázal přihrát, pokud se k němu zase zpátky vrací. Ale teď už Musil o ten puk přichází. Přesně 4 minuty do konce třetí třetiny. Pardubice stále hrají v oslabení, měl by tak hrát ještě 15 sekund. 2-4 východočeši prohrávají. Střela, kterou Will dobře viděl a dokázal si s ní poradit, tahle mu starosti nenadělala. Ještě jedno nahození od Ejheka, ale Roman Will ho kryje pod svojí lapačkou. 5 sekund by měl ještě Petr Čerešňák strávit na trestné lavici. Je tam připravený, už tam stojí na to vyrazit na led a vrátit se zpátky do hry a pomoci svým spoluhráčům. Ale na vyrovnání Pardubic to zdaleka nevypadá, protože 2 góly východočeši ztrácejí a skoro se to při pohledu odchod z hlediště zdá pro ně jako neřešitelný problém. Myslí si to i někteří fanoušci, kteří opouštějí arénu 3,5 minuty před koncem třetí třetiny. Teď velká šance, kterou tam Liberečtí v závěru přesilové hry měli. Ještě Zeman bude střílet. Rána, ale zablokovaná. A golman Roman Vil tam zůstal ležet, ještě poštuchovaná mezi Rychlovským a jedním z pardubických hráčů, na kterého není dobře vidět. Rozhodčí se snaží uklidnit ty emoce. Je to jasné, v pardubických to asi trošku bublá, protože ten zápas rozhodně z jejich pohledu není ideální. Rozhodčí tam ale vjeli mezi hráče, vykazují tu hru pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Poslední komerční přestávka ve třetí třetině. 3 minuty 30 sekund před koncem třetí třetiny, kdy Pardubice prohrávají s Libercem poměrem 2-4. Liberec je tak je tady tak blízko svému prvnímu vítězství a prodloužení té série, kterou Severočeši s Dynamem mají z těch posledních zápasů, ve kterých dokázali bodovat. Pardubice naplno porazili Liberec naposledy 4-1 na
na jeho ledě 29. listopadu roku 2024. V minulé sezóně s Libercem získali 2 z možných 12 bodů. To za domácí vítězství 2-1. Z kraje ledna bylo to po nájezdech, ale jinak liberečtí si mohou říci, že pardubické Dynamo je pro ně poslední několika měsící velmi oblíbeným soupeřem. Komerční přestávka bude končit, budeme pokračovat ve hře 5-5, z té strkanice nic nerezultovalo, vylučovat se nebude. Je to 3 minuty a 31 sekund přesně. Takový čas zbývá ze třetí třetiny. Jasné tedy je, že Liberec vede o 2 góly, vede 4-2. Komerční přestávka skončila vazování ve středním pásmu. A jasné je, že Liberec se už teď nikam hnát nebude. Vidíme, jestli Pardubice zkusí hru bez gólmana. Mandát šel na nahazování místo Sobotky, ten Sobotka, ten Jirkuš Sobotka byl rozhodčími vyloučený z vazování. Mandát ho prohrál, ale nakonec Pardubičí tempo získali. Kelemen rozjetý na levé straně, jenže je to zase zakázané uvolnění pardubického celku. Dlouhá přihrávka, kterou Kelemen nedokázal stečovat, a hra se tak znovu vrací před golmana Romana Vila. Přesně tam, kam Pardubičí potřebují, protože oni by potřebovali být na opačné straně stadionu, tedy když to podpíše na ten zeměpisně, tak na jihu, tedy před jižní tribunou, kde je také branka Petra Kváči, ale zatím se hraje stále ještě v útočné třetině Liberce. To se možná změní teď, nahrávka znovu na Kelemena, tentokrát zpracování už lepší, přenechal na Mandáta, Mandát nahazuje na Kváču a ještě tam dojížděl potom Hondelí, který se dostal do křížku s Kváčou, zavadil o něj, zavadil mu o hokejku, která mu vyletěla z ruky. Rychlovský tam ještě domlouvá. A ježdějícím, tak to byl Sobotka, pardon, byl to Sobotka. Ten si ještě přátelsky pásnou s Kváčou, takže všechno v pohodě z pohledu téhle situace. Kváča si ten zákrok připíše o té ráně, která tam přišla, ale nebezpečná pro něj příliš nebyla. Každopádně je to vazování pro Pardubice. Roman Vil už tak pokukuje po střídačce, jestli ho stáhne, protože Pardubice jsou v útočném pásmu. Je tam Lukáš Sedlák a asi bude záležet na tom, jestli Pardubice získají kotouč pod svoji kontrolu. Což se teď děje, Turini na modré čáře a Vil odjíždí z branky. Takže přesně tak, jak jsem předpokládal, Turini nahazuje o mantinel směrem na Košťálka, ale liberečtí jsou na puku v té obrané polovině. Kondelík tam bojuje o získání kotouče, posouvá na Sedláka. Sedlák za brankou, kam ještě přijel Stránský. Stránský tam míchá s kotoučem a snaží se najít nějakou pozici. Nachází nakonec modré na Turiniho. Stránský bude střílet. Rána, která těsně minula levou tyč Kláčovi branky, Pardubice v útočné třetině. Prohrávají 2-4, hrají bez gólmana 2,5 minuty do konce třetí třetiny. Tak to aktuálně vypadá tady v Pardubicích. Košťálek bude pálit, po třetí zvoní tyč za Kváčou a bude se vylučovat. Sedlák bez helmy, pardubičtí teď by se asi toho kotouče spíš potřebovali zbavit, ale Turini nakonec dává do předbrankového prostoru. Ještě tam Michal Stránský, rána. Kváča se stihnul přesunout na svou levou stranu a teď je hra přerušená 2 minuty a 11 sekund před koncem třetího dějství. Je tam vyloučení na straně Liberce a Pardubice si zahrají přesilovou hru. Lukáš Sedlák musel odjet z ledu, protože přišel o helmu, takže pokračovat nemohl. A ten kotouč se dokonce snad otřel o 2, možná dokonce o všechny 3 tyče po té ráně od Košťálka. Je to Zile, který jde pikat na 2 minuty za napadení. No a Pardubičtí si možná vyžádají asi oddechový čas na nějakou poradu před tou situací. Ne, tak nakonec ne, radit se nebude. Tomášek, Kondelík, Červenka, Stránský, Sedlák. Pardubice to zkusí 6 proti 4, jejich branka zůstává prázdná. Košťálek jako jediný obránce. Takže teď 5 útočníků a jediný bek se pokusí zvrátit ten zatím nepříznivý vývoj. Kdy Pardubice 2 minuty 11 sekund před koncem třetího dějství prohrávají s Libercem 2-4. Vazování po levé ruce gólmana Kváči, probouzí se i fanoušci, který dnes přišlo necelých 8200. Vyhrané vazování pro Pardubice, Červenka, další rána, gól! Košťálek to propálil velmi rychle za 3 sekundy, využitá přesilová hra. Červenka, další asistence, vyhraná vůle, už se dostal k Červenkovi, poslal na Košťálka, který byl nad levým kruhem, ten prudce vypálil a snižuje na 3-4.
parádní průstřel, co se Janu Košťálkovi nepovedlo před malou chvíli, kdy on nazítkoval určitě dvě a dost možná, že všechny tři tyče Kváčovy branky, tak teď to tam napálil parádním způsobem a ten kotouč zastavila až síť za Petrem Kváčou. 2 minuty a 8 sekund zbývají do konce třetí třetiny. Pardubice právě teď se dostali na rozstřel jednoho gólu, snížili na 3-4. Autorem úspěšné střely při využité přesilové hře je Jan Košťálek, takže ještě 2 minuty mají Pardubice na to, aby srovnali ten pro ně zatím nepříznivý stav, když prohrávají poměrem 3-4. Jak to vypadá na Spartě, kde hraje mladá Boleslav, to ví Tadeáš Skalický. Samozřejmě logicky potom, když se vazovalo ve středním pásmu, tak byl se vrátil zase zpátky do branky a čeká, jestli se jeho spoluhráči usadí v útočné třetině. Takže se to nepovedlo. Pardubice v útočném pásmu jsou v 5, hraje se 5-5, ale ten kotouč dokázal Liberečtí vyhodit v červené čáře. Takže znovu nahození pardubického celku, které zastavuje ale až Kváča za svou brankou a znovu Liberec zostává ten kotouč až ke golmanovi Romanu Bilovi, který nemůže teď odjet ze střídačky, ale zkouší to. I za cenu toho, že Pardubice pásmo nemají, i když teď se do něj dostali, ale nemají pod kontrolou, tak pardubická klec. No, na malou chvíli byla prázdná, ale nakonec si to byl zase rozmyslel a zacouval do ní. Minuta 15, do konce třetí třetiny, 3-4 prohrávají Pardubice s Libercem. Teď to na sebe bere Turini. Solem zavezl ten kotouč, rozhodně lepší nápad, než jenom nastřelovat ten puk. Vil už odjel z branky Pardubice v 6, oblouček, který ale zastaví Košťálek bez větších problémů, obrané modré čáry, jenže potom zase přišla další nepřesnost a je to 5. gól. A tady je definitivně rozhodnuto. 54 sekund před koncem třetího dějství Pardubice dostávají 5. branku. Liberec vede 5-3 a je jasné, že si připíše první extraligové vítězství. Je mu velmi, velmi blízko. Nevím, co už by se muselo stát a změnit, aby se nakonec Liberečtí neradovali. Do prázdné branky se tam dokázal prosadit Filip. 54 sekund před koncem třetí třetiny, kdy Liberec odskakuje znovu na rozdíl 2 gólů a je velmi blízko tomu, že tady v Pardubicích zvítězí a bude naplno bodovat. Pardubice ještě vykřesali to naději z přesilovky. Po nahrávce od Tomáška puk směřoval na Červenku a na Košťálka. Ale potom tam Košťálek zachytil puk, který směřoval do útočného pásma. Nahrál ho, jenže tu přihrávku jeho spoluhráč zpracovat nedokázal. Přišel o puk a potom z toho byl 5. gól Liberce do prázdné branky. Znovu to ještě byl zkouší, ale už je to spíše o vyzkoušení této situace. Tomášek zavezl kotouč před branku, ještě gól. No tak pozor, všichni zpátky do toho odešli. Nikam nechoďte, autobus vám neujede, je to 4-5. 41 sekund před koncem třetí třetiny. Zase Pardubice snižují. Takže odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, že by to Liberec měl jasné. Ještě jisté není, Petr Kváče se trochu zlobí a rozčiluje se. Matěj Stránský se prosazuje v tomto utkání, kdy se nám ve třetí třetině s těmi góly doslova, jak se říká, lidově roztrhodbitel. 4-5 je to z pohledu Pardubic a ještě 41 sekund zbývá. Pro nestranného diváka asi fajn zápas, že se baví, viděl už 9 gólů, když se to teď tak přelévá z jedné strany na druhou. A tady si ráme přeci jenom kratší přestávku, protože Liberec si vybral oddechový čas, zřejmě na sklidnění celé té situace a uklidnění toho, že stále Liberečtí jsou s jednobrankovým náskokem. Tady v Pardubicích vedou 5-4. Vyhlášeným tady byl Matěj Stránský za střelce toho utkání. Nevím, jestli se tam u toho taky nepřipletl David Tomášek. To teprve uvidíme, ale každopádně není to důležité. No, jak ten zápas šel? Kachlíř 1-0, Sedlák 1-1, Dvořák 2-1, Pitlík 2-2, Pitlík 2-3, Sandberg 2-4, Košťálek 3-4, Filipy 3-5, Tomášek, respektive Stránský 4-5. Čase 19-19. Oddechový čas libereckého celku skončil, oba týmy po poradě.
Dlouhogólově chudý zápas se nám naprosto změnil, už 9 gólů, Pardubice prohrávají 4-5 a teď mají ještě půl minuty na to poslat zápas do vyrovnaného stavu, jenže to by Tomášek potřeboval se posunout od své vlastní branky. Roman Vil se už rozjíždí na střídačku, Pardubice jdou do 6, Tomášek zaváží kotouč, ale Liberečtí ho vypálili k červené čáře, takže Kondelík se musí vrátit zpátky, ten čas se Pardubickým hodně krátí, potřebují do útočného pásma, Kondelík tam propíchl ten kotouč, červenka tam je před brankou připravený, ještě je kotouč stále ve hře. Ještě tam Pardubičtí mohou zkusit dorážet. Ještě jedna střela, která je ale zblokovaná. Červenka, Kondelík připravený na střelu. Červenka to zkusil sám, ale je konec. Tady už z toho nic nebude. Roman Červenka tam možná v tom samotném závěru trošičku přetáhl ten kotouč, když hledal někoho ze svých spoluhráčů, protože nevěděl, že ten čas se tak moc rychle krátí. Liberecká radost tady na pardubickém ledě po té, co po velmi vypjatém a hektickém závěru hosté dokázali uhájit ten jednobrankový náskok. Střelcem toho rozdílového gólu a vítězného gólu je Filip, který se prosadil do prázdné branky. Ani Stránský nezabránil té porážce, když dal čtvrtý pardubický gól. Takže v předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy Pardubice prohrávají s Libercem 4-5. Liberec si připisuje první vítězství v této sezóně. Pardubice naopak po dvou vyhraných zápasech bez bodu.

0: Skupina Hudba Praha už nemá čas, my na Radiožurnálu Sport ještě nějaký máme, abychom vám před 10. hodinou večerní, ta tady bude za necelých 8 minut, nabídli ještě jedno téma. Premiéru v české fotbalové reprezentaci nezažívá jen nový trenér Španěl Santi Denia. Před zápasy Ligy národů, které začnou pro Čechy v sobotu proti Chorvatsku, se sešlo v národním týmu hned několik nováčků. A taky jeden, který nikdy nehrál nejvyšší soutěž v Česku. Do zahraničí totiž odešel v roce 2020.
1: Idolem Lukáše Ambrose je Cristiano Ronaldo, jak přiznal v dotazníku Wolfsburgu, kde odehrál i jeden bundesligový zápas jako nejmladší Čech a kam zamířil do akademie už v 16 letech ze Slávie. Tím začala jeho zahraniční mise. Z Německa se potom přesunul do polského Górniku Zabrze.
2: Celkově mi to dalo strašně moc, ať už v životě nebo po fotbalové stránce.
3: Fenomenálně vykončil to Lukáš Ambrose.
2: Myslím si, nevím, jak lidi na to tady se dívají, na tu polskou ligu, ale pro mě to je jako superliga, ať už fotbalově, nebo prostě z ohledu fanoušků.
1: Teď od léta hraje 22-letý ofenzivní fotbalista v Anderlechtu Brusel.
4: Lukáš Ambrose, Gatrap, Hedgley, Trap, Eskort!
1: A Lukáš Ambrose je rád za cestu, kterou si ve fotbale zvolil.
2: Věřil jsem tomu, samozřejmě nějaké chvíle občas byly těžší, ale nikdy jsem vlastně nezapomněl věřit, že to je ta cesta, která mi pak pomůže se dostat dál.
1: Na ofenzivního fotbalistu.
2: Teď v Anderlechtu nastupuji na pravém křídle, ale většinou se jako toulám tak někde uprostřed. No.
1: Nemá ale Lukáš Ambrose nějak oslnivé statistiky, pokud jde o góly. Většinou 1-2 za sezónu, nebo asistence. V minulém ročníku v Polsku jich měl pro sebe rekordních pět. V Anderlechtu má zatím za krátkou dobu ve všech soutěžích bilanci 2+2.
2: Já jsem vlastně na tom pracoval a neustále jsem na to dával tu důležitost, protože jsem věděl, že ty čísla jsou něco, co mi chybělo, ale myslím si, že furt je na čem pracovat, furt to může být lepší.
1: A ukázat se teď chce mladý fotbalista kromě Anderlechtu i v národním týmu, kde je premiérově.
2: Jako, no, jsem rád z toho samozřejmě, jako myslím si, že člověk musí se ocenit za to, že dělá dobrou práci, ale zároveň je ještě o co hrát. Není to moje konečná štace, takže prostě člověk se furt rozvíjí a vlastně tak se na to i dívám.
1: Nechybí motivace a zdravé sebevědomí Lukáši Ambrosovi. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Zítra po 10. bude čas na středeční klasiku Kateřiny Neumannové. Hostem bude žokej Josef Bartoš.
6: Dobrý večer s Radiožurnálem. Je 22 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
7: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba zasáhla až 2 miliony lidí. Ruský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí. České tenistky postoupily přes Británii do semifinále poháru Billie Jean Kingové. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 20 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Rezort teď únik dat vyšetřuje.
8: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
9: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
8: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Radiožurnál.
7: Moskevský soud poslal na 13 dní do vězení českého občana za protestu Leninova mauzolea na Rudém náměstí. Podle ruských agentur Interfax a TAS

0: se muž v neděli držel transparent, kterým měl diskreditovat ruskou armádu. Co na nápisu stálo, agentura neuvedla. Kromě vězení musí ještě zaplatit v přepočtu 15 000 korun pokutu. Zadržení českého občana potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
1: Naše velvyslanectví v Moskvě je s případem obeznámeno a zadrženému českému občanovi od počátku poskytuje konzulární pomoc. S ohledem na citlivost případu nebudeme věc dále komentovat.
0: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jsou komunisté na Kubě pod tlakem a selhávají jako nikdy dřív. Jejich režim podle něj padne. Trump to řekl v projevu před valným shromážděním OSN v New Yorku. Dodal taky, že komunismus se do Spojených států nikdy nedostane, za to svoboda na Kubu ano. Při jeho slovech ze sálu na protest odešla kubánská delegace. Muzeum literatury uspořádá na knižním veletrhu ve Frankfurtu výstavu věnovanou českým autorkám. Vernisáž bude už příští týden a představí na ní díla jak Boženy Němcové, tak současné Radky Denemarkové.
2: Chceme představit role ženských osobností naší literatury právě třeba v tématech násilí, v tématech disentu.
3: Přibližuje ředitel Muzea literatury Michal Stehlík. Ve Frankfurtu chystají i diskuze o překladu a role slova v cizině nebo také exilu.
2: Tam vlastně budou diskutovat zástupci literatury i aktuálně, kteří vlastně vnímají to, že exil není jenom věc minulosti, ale i bohužel aktuální záležitostí, kdy literární osobnosti musí opouštět své země, jako Bělorusko, Ukrajinu, Rusko a podobně.
3: 23. října pak Muzeum literatury otevře v Praze výstavu o české exilové literatuře. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Sport. Hokejisti Mladé Boleslavy vyhráli v nejvyšší soutěži na ledě pražské Sparty 5-3 a posunuli se na páté místo neúplné tabulky. Vůbec první triumf v této sezóně Tip Sport Extraligy slaví Liberec. Bílí Tygři vyhráli v Pardubicích 5-4. České tenistky postoupily po výhře nad Britkami do semifinále poháru Billie Jean Kingové. První bod zajistila týmu Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Nosková pak ve dvou sadách zdolala Bolterovou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch, který se prý za poslední dny výrazněji nezměnil.
4: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to bude, doufujeme, něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
0: O tom, s kým budou české tenistky bojovat o finále, rozhodne duel Španělsko-Kazachstán. Semifinále začne v pátek.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a překážka na D1 u Průhonic. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova překáží nehoda u Mladé Boleslavy. Ve sjezdu na Kosmonosy a ke Škodovce na 46. kilometru havarovalo osobní auto, projíždí se pomaleji. Na D1 čekejte překážku na výjezdu z Prahy směrem do Brna. U sjezdu na Průhonice na 6. kilometru stojí ponouchané vozidlo. Není osvětlené, je tam ale už policie. Na D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace před sjezdem na Kolín a Poděbrady. Na 39. kilometru porouchané osobní auto je v odstavném pruhu a je tam také světelná šipka. Na nehodu pozor na silnici 3 na Benešovsku mezi Olbramovicemi a Voticemi havarovalo osobní auto u odbočky na Sedlčany. Jsou tam záchranáři, bylo to neprůjezdné, teď už se jezdí Kyvadlově. A nehoda blokuje silnici 69 ze Vsetína do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce, objíždí se to přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra ráno čekáme ještě ojediněle mlhy anebo nízkou oblačnost, jinak má být polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky, teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů. To byly zprávy.
7: Dobrý úterní večer. Víme, co se děje u nás doma, ve světě, také jak se jezdí po našich silnicích, anebo jaké nás čeká počasí. No a v příštích minutách zjistíme, jak je na tom česká fotbalová reprezentace po neúspěšném mistrovství světa a před startem v elitní skupině Ligy národů.
5: Radiožurnál Sport
8: a Filip Šedivý.
7: Ano, do této elitní společnosti čeští fotbalisté začnou zase patřit od soboty, kdy je čeká v Edenu zápas s Chorvatskem. Pak ve skupině elitní divize Ligy národů přivítají ještě Anglii a pojedou do Španělska a samozřejmě se všemi týmy si dají i odvety. Na Radiožurnálu Sport proto nabízíme exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Tohle povídání vedli reportéři Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
8: Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd je s námi na Radiožurnálu Sport. Pane Nedvěde, zhruba 3 měsíce po konci na mistrovství světa je tu další reprezentační sraz, vstup do elitní skupiny Ligy národů. Nechyběl vám ten tlak a to napětí související se zápasy soutěžními?
9: Abych se přiznal, toho tlaku jsme měli dost na mistrovství světa. Jistě víte, že se nám to moc nepovedlo, protože to je fakt a to prostě všichni chápeme a víme. Samozřejmě té práce bylo hodně, protože jsme změnili nejenom trenéry, ale vlastně celý realizační tým. Bylo to hodně práce a zároveň jsme museli připravovat tenhle sraz, který pro nás bude vlastně první, pro trenéry první a novej. A nebude to vůbec jednoduchý, protože těch zápasů, těžkých zápasů je hrozně moc.
10: Santi Denia, premiérový zahraniční kouč na lavičce českého národního týmu, měl zhruba nějaké 2 měsíce na to, aby se aklimatizoval v Česku. Jak moc jste mu musel právě s přihlednutím na tento fakt pomáhat ve výběru nominace?
9: Tak já si myslím, že samozřejmě jsem byl jeho partnerem nebo pravá ruka, byl tam Radek Bejbel jako asistent a vlastně Pablo Amo jeho asistent. Myslím si, že jsem jim pomáhal, ale samozřejmě oni si to chtěli navnímat, načíst a jistě víte, jak Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Musím přiznat, že jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou a jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí. Je to vlastně pro nás všechny nová zkušenost a oni jsou skvělí, musím říct, a samozřejmě budeme hodnotit všechny, nebo jsme hodnoceni všichni podle výsledku.
8: V té aktuální nominaci je aktuálně 5 nováčků, tak neměli jste v plánu třeba ten tým ještě víc okysličit, nebo je to zkrátka tak, že pracujete s tím, co máte a s těmi nejkvalitnějšími hráči a že zkrátka zase tolik na výběr, abyste udrželi tu mezinárodní kvalitu, není?
9: Tak Santi vždycky mluví o tom, že vlastně vidí v českých hráčích kvalitu a si myslím, že je to v pořádku, protože si myslím, že kvalitu hráči mají, musí se s nima dobře pracovat a on to má v plánu. Myslím si samozřejmě, že jsme brali v potaz i to, že vlastně 21 hraje svoje kvalifikační evropské utkání, takže jsme jim do toho nechtěli až tolik zasahovat. Ale na druhou stranu si myslím, že v průběhu těch zápasů nebo v průběhu té přípravy, té kvalifikace na mistrovství Evropy přijde samozřejmě v obměnění toho kádru a určitě trenér je bude chtít navnímat, poznat a bohužel máme tady spoustu omluvených a zraněných hráčů, takže tom si myslím, že to máme těžší.
10: Myslíte si, že aktuálně český fotbal nemá z čeho brát, když se koukneme do zahraničí, protože pokud se nepletu, pouze 4 hráči, když nebudeme brát v potaz, golmany hrají v elitních evropských ligách?
9: Jo, tenhle problém si myslím, že není jenom aktuální, myslím si, že to je už delší dobu, když si vemu reprezentace nějaký roky zpátky, tak si myslím, že tam byl ten poměr 80-20 nebo 90-10 ve prospěch zahraničních hráčů. Dneska je to obráceně, já jsem myslel, že to je 80-20 a ono to bude míň. Takže si myslím, že těch hráčů v české lize hraje daleko víc. Takže je to trošku něco jiného a ten výběr je většinou jenom z české ligy.
7: Říká generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. V další části rozhovoru dojde také na Patrika Šika. Jaká je situace kolem něj a je šance, že bude ještě někdy reprezentovat, i když ukončil kariéru v národním týmu? Uslyšíte přímo od držitele zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2003 už za chvíli. If you

0: Je úterý 22. září, 22 hodin a 13 minut a na Radiožurnálu Sport pokračuje exkluzivní rozhovor s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Ptají se ho Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
1: Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, je s námi na Radiožurnálu Sport. Nepřipomíná vám trochu ta situace, třeba tu po rozpadu federace, kdy se tvořil vlastně úplně nový tým, nová éra, která měla vrchol na Euro 96, také to byl tým stvořený víceméně z hráčů z České ligy. Vy jste uspěli samozřejmě v Anglii, tak nevidíte tam trochu paralelu?
2: Může být a možná bych si to přál, aby ta paralela tam byla samozřejmě se stejným výsledkem, což by bylo úplně skvělý. Samozřejmě asi může být, těch kluků je opravdu hodně, co vlastně španělský trenéři navnímávají a sledují. A to zahraničí je fakt limitovaný, protože tam, i když ty kluci jsou, tak ne úplně všichni jsou vytížený a tu minutáž moc nemají. Ale myslím si, že co se týče i nové generace, která přichází v České lize a třeba Míša Bílek má v 21, tak jsou kluci, na kterých se dá stavět.
3: Pavel Nedvěd s námi na Radiožurnálu Sport. Říkáte, že se tvoří nový národní tým, nová generace pod trenérem Santi Deniou?
2: Tak jistě víte, že fotbal se neudělá během jednoho roku, nebo řekněme, já jsem tady něco víc než jeden rok a samozřejmě i pro mě bylo spoustu věcí nových, tak já bych rád, aby se něco začalo nového, samozřejmě spoustu věcí se změnilo. Potřebovali bychom trošičku ten národní tým stabilizovat a povolávat častěji většinou stejný kluky, aby jsme měli nějaký ten základ náš a je třeba čas, protože ta stabilita tady zatím chybí, na který musíme zapracovat a já bych chtěl, aby začala právě teď.
1: K té kostře už určitě nebude patřit Patrik Schick, hodně se o tom mluvilo, skončil reprezentační kariéru po mistrovství světa. Já bych se na to chtěl ale podívat z trochu z jiného pohledu, jestli pro vás, jako pro člověka, který má za sebou skvělou hráčskou kariéru, vždy jste hrdě reprezentoval a podobně, nebylo trochu proti srsti, že jste ho vůbec musel přemlouvat nebo se ho vlastně ptát na to, jestli se vrátí, protože přece jenom asi reprezentace by měl být vrchol pro každého hráče.
2: Určitě je a my to všichni vnímáme a vnímala ta moje generace. Dneska se musím přiznat, že mi to trošku chybí. Chtěl bych, aby se tohle vrátilo, tenhle čas a uděláme všechno pro to, aby, jak už jsem říkal klukům, aby se jezdili rádi, aby prostě to udělali pro sebe, pro svoje rodiny, pro ty, kteří vlastně hrajou fotbal, protože tyhle lidi tady z naší republiky, jejich rodiny přivedli k fotbalu, takže pro ně to má být čest a to nejlepší, co můžou jakoby vrátit, ale na druhé straně chápu i Patrika, protože jsem měl taky ve své kariéře moment, když jsem nereprezentoval, byly tam rozdílové názory a prostě to se může stát. Ale já si myslím, že je třeba vždycky jenom vědět, že prostě toho hráče, když ho chcete, tak se ho zeptáte, jestli prostě má zájem a jestliže nemá zájem, tak prostě to nesmíte řešit a musíte prostě jít jinam.
3: Česká reprezentace by měla o Patrika Schicka v nadcházejících reprezentačních srazech zájem, pokud by si udržel takovou formu?
2: Tak samozřejmě vlastně to byl vlastně jeden z prvních hráčů, který vlastně Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, že jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska, vlastně dává pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
1: Už jsme s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací, řešili to neúplné vytížení českých hráčů v elitních evropských soutěžích. Když se dostaneme k Ladislavu Krejčímu a Tomáši Součkovi, ti spadli z Premier League se svými kluby, nakonec zůstali tedy ve druhé lize. Bylo to pro vás překvapení třeba u Ladislava Krejčího, že nedostal nějaké laso z Premier League? A jestli můžete klidně i říci, jak je aktuálně na tom, protože zřejmě má mít nějaké problémy s lítkem.
2: Tak Láďa, jelikož to náš kapitán, tak měl problémy v klubu samozřejmě, protože on si myslím, že měl zájem odejít, když padli z ligy, a což se mu asi nepodařilo. Všichni víme, jak to vlastně dopadlo, ale nemyslím si, že kolikrát se vám to prostě musí sejít, abyste měl možnost někam jít a samozřejmě jeho nikdo neprodá pod cenou, tak si myslím, že zůstal. Myslím si, že ta kvalita té soutěže tam je i vlastně. Tomáš Souček bude hrát, až se vrátí po zranění. Nemyslím si, že by to byl nějaký velký problém pro ně.
3: A bude hrát Tomáš Souček ještě někdy za reprezentaci? On po mistrovství světa napsal na své sociální sítě, že si potřebuje vzít čas na rozmyšlenou, tak ten čas na rozmyšlenou trávil i s vámi?
2: Myslím si, že ne, že jsme každý potřebovali nějaký svůj čas, nějaký odstup, ale na druhou stranu si myslím, že jako Tomáš Souček, jeho si hrozně vážím, protože reprezentoval nevím kolikrát už a vždycky bylo vidět, že to dělá rád. A samozřejmě teď musíme brát v potaz momentální stav, spadli do druhé ligy, musí se vrátit po zranění, takže jo, dáme mu čas, aby prostě si to zvážil a pak samozřejmě budeme v kontaktu.
0: Říká Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, který je i nadále hostem Radiožurnálu Sport před blížícími se zápasy fotbalového národního týmu v Lize národů. Jaký je cíl právě pro tuto soutěž, ve které se Češi střetnou s velikány Chorvatskem, Anglií a Španělskem? Poslechnout si to můžete už za chvíli.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Fire. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Na Radiožurnálu Sport máme před sebou závěrečnou část rozhovoru s generálním manažerem fotbalových reprezentací Pavlem Nedvědem. Ptali se ho reportéři Karel Schamberger a Lukáš Michalík.
1: Pane Nedvěde, co vlastně čekat od národního týmu v těch dalších zápasech? Soupeři extrémně silní, Chorvatsko, Anglie, Španělsko, tým do značné míry podobný tomu z mistrovství světa, samozřejmě nový trenér, tak bude pro vás třeba důležitější herní projev než výsledky?
2: Ono to jsou spojité nádoby, si myslím, protože všichni vás vždycky budou hodnotit za výsledky, nebo to si myslím, že někdo řekne, že ne, že mu stačí, že budeme hrát hezky, nebo se snažit hrát hezky a když prohráme, tak nás budou chválit, nemyslím si to. Já myslím, že ty výsledky jsou ve sportu důležitý a my se budeme snažit je mít. Samozřejmě trenéři říkali, že budou chtít mít nějaký svůj obraz, herní styl. Uvidíme, s čím přijdou. Momentálně jsme ještě nehráli zápas, tak uvidíme, jestli k nějaký herní změně dojde nebo ne. Já si myslím, že ano, i když si myslím, že v těchto zápasech pro nás to bude nesmírně těžký.
3: Jenom rychle, jaký je ten cíl tedy pro český národní tým v elitní divizi Ligy národů?
2: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit. Samozřejmě na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy, a to si myslím, že to je hlavní cíl, který jsme dostali od Fačru.
1: Ještě mě zajímá jedna věc. Fotbalová reprezentace má poprvé v historii zahraničního trenéra. Předpokládám, že už jste řešili, jak bude probíhat komunikace v kabině, jestli bude převládat angličtina, nebo trenér bude mluvit španělsky s tím, že někdo jeho slova bude překládat.
2: Tak já si myslím, že anglicky to zvládne. Zvládne se vyjádřit klukům a víme, jak přemýšlí a jak se bude snažit kluky ovlivnit. Samozřejmě má tam asistenta, který mluví anglicky, Radek Bebil mluví španělsky. Já si myslím, že není to jenom o té řeči, je to o tom, že ta fotbalová řeč je pořád stejná na celém světě. A myslím si, že v tomhle žádný problém nevidím.
3: Pavel Nedvěd je stále s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Dnes jsem měl asi poprvé šanci vidět právě Španěl Santi Denia se svými svěřenci na srazu národního týmu. Já pro naše posluchače radši připomenu, že natáčíme tento rozhovor v pondělí. Tak jaká byla ta první reakce? Byl jste u toho?
2: Tak samozřejmě, měli jsme oficiální první oběd, kdy se sešli všichni hráči. Přijel pan předseda David Runda, který pronesl řeč, pak mluvil Santi a já. Přivítali jsme kluky a řekli jsme jim, že je rádi, že je vidíme, a samozřejmě, že se chceme co nejlíp připravit na nadcházející velice těžké zápasy.
1: Po tom nepovedeném mistrovství světa byla reprezentace dost kritizovaná, a to nejen kvůli výkonům. Před Ligou národů budete pořádat třeba otevřené tréninky, autogramiády hráčů a podobně. Tak je to cesta, jak se fanouškům víc otevřít? Chtěli jste i na tom zapracovat?
2: Tak já si myslím, že se o to snažíme od začátku. Samozřejmě, jak jsem říkal, jsem tady rok a bude FanFest, který je vlastně organizovaný od 26. do 29. září na stadionu. Budeme mít otevřený trénink a budeme pořádat podpisovou akci hráčů a myslím si, že to je v pořádku přiblížit se fanouškům a vlastně je to poděkování. Ono to, na to nebyl tolik času, protože po té baráži jsme vlastně spadli do neúspěšného mistrovství světa a trošku jsme to možná čekali na jiný vlně dneska, ale jak říkám, fotbal je takový, jednou vám dá a pak vám sebere, tak my se musíme zase snažit o to, aby jsme potěšili naše fanoušky a jsme jim předvedli v těchto krásných, i když těžkých zápasech.
3: Já si dovolím v závěru rozhovoru s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem trochu osobnější otázku. Působíte na mě možná trochu unaveně, možná trochu smutně, tak je to pravda, nebo čím to je, nebo jak se cítíte?
2: Ne, to bych nechtěl. Smutně určitě ne, protože si myslím, že jsem rád tady a víme, že máme sice milion problémů, protože máme tam nějaké zranění, ale to se dá dohromady, ale já jsem velice rád, že prostě vidím i v klukách ten náboj toho, že tu zvědavost, kterou mají vlastně k tomu novému realizáku a jenom doufám, že to bude na té pozitivní vlně. Já nerad slavím dopředu, tak možná na mě vidíte, že jsem trošku smutný, nejsem.
3: Po tom roce a půl ve funkci generálního manažera reprezentací, když se ohlédnete trochu dozadu, jaké je to období ve vašem životě?
2: Já nevím, jak bych ho označil, asi bláznivý úplně, protože přišel jsem po 30 letech z Itálie, byl jsem tady nebo rok a půl jsem a vlastně stalo se spoustu věcí, jak už jsem říkal, za tuhle dobu vyměnit 4 trenéry si myslím, že není úplně normální a jak jsem říkal, tu stabilitu bychom chtěli přivést a já doufám, že to tentokrát zvládneme a budeme mít delší časový období na to, aby jsme ten tým dali dohromady a připravili. Takže nebylo to opravdu lehký období a bylo velice intenzivní a pracovně náročné.
1: Jestli můžu ještě jeden dotaz, dá se to období nějakým způsobem srovnat, ať už s tím, kdy jste dělal funkcionáře v Juventusu, nebo během hráčské kariéry, ten tlak třeba, protože je určitě velký, ale velký musel být i v Itálii.
2: Mě by to bez toho tlaku nebavilo, takže si myslím, že ten tlak já přijímám, protože jsem ho měl vlastně po celý svůj fotbalový život a možná teďko nejvyšší, i vlastně já si ho dávám sám na sebe větší, protože jsem doma a chci být úspěšný. Trošku dostal jsem za úkol být na něco slyšet a zvládli jsme to všichni dohromady a což mě potěšilo. Teď jsme zrovna v situaci, kdy musíme předělat všechno a začít od začátku, takže je to všecko náročné, ale já jsem rád, že jsem tady.
3: Budeme vám držet palce. Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, byl u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Moc díky a budeme se těšit na nějaký další rozhovor.
2: Já děkuju vám.
0: Tolik tedy Pavel Nedvěd, k jeho slovům se určitě sluší doplnit, že první zápas pod novým realizačním týmem v čele se Španělem Santim Deniou odehrají Češi v rámci elitní divize Ligy národů v sobotu, kdy v Edenu přivítají Chorvatsko. Ten duel začne ve 20 hodin a 45 minut. Samozřejmě ho uslyšíte v přímém přenosu, stejně jako další vystoupení českých fotbalistů. V úterý opět v Edenu nastoupí proti Anglii. No a potom pojedou 3. října do Španělska, tedy na půdu úřadujících světových šampionů. Střetnou se s nimi v Oviedu, no a potom tohle reprezentační okno zakončí čeští fotbalisté zápasem ve Svatostánku, tedy v londýnském Wembley, zápasem proti domácí Anglii. To tedy bude v úterý 6. října. A samozřejmě, jak jsem zmínil, všechny zápasy českých fotbalistů na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech.
4: A Radiožurnál posloucháte právě teď půl jedenácté. A poslechněte si taky zprávy s Monikou Chmielovou.
5: Sněmovna přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Koaliční poslanci navrhují znovu zavést možnost vězení pro rodiče, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Opozice varuje, že trest může dopadnout i na děti. K novele by se poslanci mohli vrátit zítra. V budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze dnes zasahovali kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle deníku N shromažďovali dokumenty kvůli podezření, že se v akademii vystavovaly falešné faktury a fiktivní dohody o provedení práce. Zásah potvrdila policie i akademie. Podle státního zastupitelství ale zatím nebyl nikdo obviněn. Státy Evropské unie schválily prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky. Informovalo o tom irské předsednictví Rady. Ze sankčního seznamu po tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska vyškrtly jména 2 ruských oligarchů. A kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba magistrát v Přerově uvolnil mimořádnou dotaci 1 000 000 korun na neplánované zalesňování městských lesů. Z jarní výsadby po lesích Svrčov a Staměřice totiž nepřežila skoro polovina vysazených stromků. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková je ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Němku Friedzamovou porazila ve 3 setech, když v utkání odvrátila 2 mečboly. Příští soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky ve dvouhře Krejčíkové bude Belgičanka Mertensová. Zápas začne v 8 hodin ráno českého času.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a překážka na D1 u Měřína. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova upatrně u Mladé Boleslavy ve sjezdu na Kosmonosy a ke Škodovce. Na 46. kilometru havarovalo vozidlo, projíždí se pomaleji na kruhovém objezdu. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před odbočkou na Měřín. Na kilometru 134,5 stojí porouchané nákladní auto. Blokuje odstavní pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna pracují silničáři za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu a projíždějte opatrně. Na Benešovsku pozor na nehodu na silnici 3 do Tábora. Mezi Olbramovicemi a Voticemi u sjezdu na Sedlčany havarovalo osobní auto, projíždí se Kyvadlově. A silnice 69 ze Vsetína do Vizovic je uzavřená po nehodě. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce. Na místě záchranáři, dá se to objet přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na 2 stupně a místy se objeví i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Hokejisté Liberce jsou v posledních měsících neoblíbeným soupeřem úřadujících extraligových šampionů z Pardubic. 6 z posledních 7 vzájemných zápasů totiž ovládli právě Severočeši, včetně toho dnešního. Bílí Tygři totiž v předehrávce 11. kola zvítězili v Pardubicích 5-4, když hned 5 branek padlo v závěrečné třetině. Dařilo se také hokejistům Mladé Boleslavy, kteří v dohrávce 3. kola soutěže na ledě pražské Sparty zvítězili 5-3 a zapsali tedy první plnohodnotnou výhru v téhle sezóně. Tyhle výsledky otevírají dnešní závěrečný sportovní přehled. O další důležité záležitosti se už postará Tereza Cedidlová. Terezo, vítej.
1: Hezký večer. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodly už ve 2 hrách. Marie Bousková udolala ve 3 sadách Kartalovou. Linda Nosková si poradila s Bolterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonské šampionce se dařilo na servisu v důležitých momentech. Celkově si Nosková pomohla 15 esy.
2: No tak zápas byl samozřejmě těžký. Na to, že jsem dala tolik es, tak to až tak nevypadalo lehce, nebo aspoň na skóre. Katie hrála skvěle, servírovala taky dobře, takže se to vyrovnalo tím pádem.
1: V pátečním semifinále si české tenistky zahrají s vítězkami zítřejšího souboje Kazachstán-Španělsko.
0: Čeští tenisté znají soupeře pro finálový turnaj Davisova poháru. Na konci listopadu se ve čtvrtfinále v italské Bologni utkají s Kanaďany, za které může nastoupit také 5. hráč světa Felix Auger-Aliassime. Určil to los právě v Bologni.
1: Čeští fotbalisté se v Praze chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. V sobotu večer na stadionu v Edenu nastoupí proti Chorvatsku. V reprezentačním kádru je kromě brankářů jen 5 hráčů z elitních 5 evropských soutěží. Navíc stopeři Hranáč s Vitíkem v Hoffenheimu, respektive Boloni, v posledních týdnech nenastupovali. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport o tom mluvil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
3: To zahraničí je fakt limitovaný. I když ty kluci jsou, tak ne úplně všichni jsou vytížení a tu minutáž moc nemají. Potřebovali bychom trošičku ten národní tým stabilizovat a povolávat častěji většinou stejný kluky, aby jsme měli ten základ náš a je třeba čas, protože ta stabilita tady zatím chybí, na který musíme zapracovat a já bych chtěl, aby začala právě teď.
1: Celý rozhovor s Pavlem Nedvědem si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. 3 dny po utkání s Chorvatskem Češi v Edenu přivítají Anglii. Na začátku října je pak čekají ještě zápasy ve Španělsku a v londýnském Wembley znovu s Angličany.
0: Fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni. 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím na severu Polska vyhrál jen 3 z 9 ligových zápasů.
1: Boxerka Stella Blažková získala medaili na evropském šampionátu. Ve čtvrtfinále totiž v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý bronz. O postup do finále se Blažková utká zítra.
4: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodala nám je Tereza Cedidlová. Terezo, díky za to.
1: Díky, naslyšenou.

Bulharské Sofie se rozhodlo o prvních semifinalistech mistrovství Evropy volejbalistů, tedy toho turnaje, který pro české reprezentanty bohužel skončil v pondělí v osmifinále porážkou s Belgií. Dnes to bylo jednoznačné v podání favoritů. Francouzští olympijští vítězové z posledních her v Paříži si poradili 3-0 na sety s Rumunskem a stejným skóre také obhájci titulu z Polska zvítězili nad Německem. Zítra se budou hrát na evropském šampionátu volejbalistů zbývající dvě čtvrtfinále, Belgie se utká se Slovinskem a Itálie potom večer narazí na Finsko. I o těchto zápasech na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Tak jako už za chvíli uslyšíte o tom, že se blíží jeden z nejrychlejších maratonů světa a vůbec o tom, jak je těžké pro amatérského běžce se třeba do Berlína, do Chicaga, do Bostonu nebo do New Yorku, případně do Londýna dostat a zaběhnout si tyhle, jak říkají běžci, maratonské majory. We'll be right back.

0: víkendu se chystá jeden z nejrychlejších maratonů na světě. 42 kilometrů a 195 metrů ulicemi Berlína patří každoročně mezi nejsledovanější atletické silniční závody a připravují se na něj i 10 000 amatérských běžců. Letos by jich mělo být necelých 60 tisíc. Ovšem dostat se na start takové akce je čím dál těžší.
1: Ta cesta na maratonský major, na jeden z toho seriálu od příštího roku už 8 závodů, vede pro většinu běžců přes loterii, to znamená, že se zaregistrujete na stránkách pořadatele a pak čekáte, zda vás vylosuje. Třeba v případě Berlína je ta úspěšnost asi 20%, zatímco pokud byste chtěli běžet v New Yorku, tak tam máte šanci asi jenom 1%.
2: Přibližuje obrovský převis poptávky po startovních číslech při nejprestižnějších světových maratonech český atlet a popularizátor dlouhých běhů Milan Janoušek.
1: Další možnost potom existuje pro ty běžce, kteří už mají nějaké větší závodní ambice a třeba už v minulosti běželi nějaký rychlý maratonský čas. Já jsem takto v Berlíně před 2 roky startoval bez toho, že bych musel procházet loterii, protože jsem splnil výkonnostní limit a pro tu kategorii, kterou označují takzvaně sub elite, tak tam umožňují těm běžcům projít a postavit se na start bez toho, že by procházeli loterii.
2: Přidává Milan Janoušek, jehož maratonský rekord je lehce nad hranicí 2 hodin a 20 minut. Podobné příjemné starosti jako maratonské majory řeší už také organizátoři v Česku.
3: Potýká se s tím nejenom obrovské maratony, ale už i pražský půlmaraton, který vlastně v letošním roce jsme získali přes 70 tisíc zájemců o přihlášku, ale uspokojit můžeme jenom zhruba 17 tisíc startujících.
2: Přidává čísla manažerka největších českých běžeckých závodů Jana Moberly. A třeba příští ročník londýnského maratonu měl skoro 1 400 000 zájemců a organizátoři tak poprvé v historii rozdělí pole atletů do 2 dnů a na startu se tak během posledního dubnového víkendu objeví přibližně 100 tisíc vytrvalců. A pak je tu skupina elitních sportovců, kteří mají ty nejlepší podmínky a dostat se mezi ně je extrémně těžké.
1: Bude to ještě obtížnější příští rok, protože všichni budou usilovat o splnění limitu na olympiádu. Tady už by ti běžci museli mít to běžecké CVčko tak kvalitní, že by po nich ty pořadatelé šahli a bavíme se o nějakých třeba maratonských časech po 2:10.
2: Doplňuje atlet Milan Janoušek. Mimochodem pod 2 hodiny a 10 minut ještě nikdy žádný Čech maraton neběžel. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
6: Až tady jednou s váma nebudu, nechávám dole svoji ostudu, budu jen válit oči, jak se furt ze mě točí.

0: občas tu zaslechnu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej holky se válej.
1: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
2: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ježka, které každý pátek propojují různé sporty.
3: Karel Poborský.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
6: Ahoj, dobrý den.
1: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
5: Neuvěřitelné.
6: Oni furtí
5: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
4: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
5: Mám já tohle zapotřebí?

0: Radiožurnálu Sport za chvíli další zprávy ve 23 hodin a po nich už vám nabídneme reprízu dnešní dopolední čisté hry Martina Procházky. Příjemný poslech.
1: Radiožurnál je 23 hodin. Poslechněte si zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Za účast na prevenci a screeningu by lidé mohli dostat od pojišťovny až 1500 korun. Na americké základně v Německu se dnes zřítil vojenský letoun. Jeden člověk je zraněný. Hokejisté Liberce vyhráli na ledě mistrovských Pardubic 5-4. A zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Lidé by mohli od zdravotních pojišťoven dostat finanční odměnu za to, že pravidelně chodí k lékaři. Podmínkou má být účast na všech dostupných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. Změnu navrhuje Ministerstvo zdravotnictví v připravované novele zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jak by měla odměna vypadat, popisuje vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
4: Tato odměna by měla být nároková a vyplácena automaticky, a to vždy přitom ve chvíli, kdy ten pojištěnec splní veškeré podmínky, které se vztahují vlastně k té jeho věkové skupině. Zdravotním pojišťovám budeme nechávat flexibilitu v tom, jak nastaví rozsah té odměny. V tuto chvíli pracujeme s návrhem mezi 500 až 1500 korunami.
2: Novela má upravit taky fungování pojišťoven a způsob, jakým rozhodují o úhradách péče. Smlouvy se zdravotnickými zařízeními by navíc nově mohly být víceleté. Poblíž americké základny v západoněmeckém Špangdálemu se dnes zřítil stíhací letoun F-16, informovala o tom německá agentura DPA. Americká stíhačka podle regionálního deníku Volksfreund havarovala, když se její pilot pokoušel přistát. Voják se podle listu zvládl katapultovat, je lehce zraněný. Příčina nehody zatím není známá. Německé úřady ani americká armáda nehodu zatím nekomentovaly. Letouny F-16 jsou na této americké základně rozmístěné. O půl metru vyšší hráze proti povodním vzniknou na čtyřech úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoběka tak před velkou vodou lépe ochrání část

0: části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
1: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Kriminalisté potvrdili totožnost muže, kterého vyzvedli v polovině září z jezera Most. Po mladíkovi pátrali policisté i potápěči od začátku srpna, kdy zůstalo při bouřce na jezeře 6 lidí. 4 se záchranářům povedlo dostat na břeh. 1 paddleboardista zemřel, po druhém pátrali. Totožnost mladíka potvrdila pitva. Sport. Hokejisté Liberce si připsali první výhru v této sezóně. V předehrávce 11. kola extraligy zvítězili na ledě Pardubic 5-4. Hosté po většinu zápasu vedli, v závěru i o 2 góly. Domácí sice dokázali snížit, ale po druhé v tomto ročníku vyšli doma bodově na prázdno. Utkání zhodnotil hlavní trenér libereckých hokejistů Jiří Kudrna.
2: Řada klíčových momentů v tom utkání, jedna z nich byla vlastně, že jsme okamžitě dokázali zareagovat a vlastně vyrovnat okamžitě na 2-2. Další důležitý bod té výhry vidím ubráněný oslabení, čili výborná práce našeho týmu, to je další. No a samozřejmě potom jsme dokázali střelit branky a myslím si, že jsme tady podali výborný výkon v čele s golmanem. Chtěl bych prostě kluky, celou kabinu vlastně pochválit.
0: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého soupeře. Boleslavský tým zvítězil v O2 aréně poprvé od března 2021.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Měřína a nehoda na 52 u Modřic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku před odbočkou na Měřín. Na kilometru 134,5 stojí porouchané nákladní auto. Místo je označené šipkou. Na D1 pak opatrně také u Brna ve směru na Vyškov, u sjezdu na Centrum a Mikulov na kilometru 194 se v odstavném pruhu pohybují silničáři s technikou. Na silnici 52 z Brna do Mikulova pozor u sjezdu na Modřice a Želešice. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Na Vsetínsku zůstává neprůjezdná silnice 69 do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahovali i záchranáři, místo se objíždí přes obec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru až na 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: Je úterý a to znamená jediné Čistá hra Martina Procházky je tady a společně s ní také nový ročník Tip Sport Extraligy. Některé týmy za sebou mají už kompletní 3 zápasy, některé ne a stalo se toho mnoho zajímavého. Martine, vítej ve studiu.
7: Hezký den.
6: Je tu s námi a se mnou také můj dlouholetý parťák, hokejový reportér Petr Kadeřábek, vítej.
8: Dobré dopoledne.
6: Od mikrofonu zdraví František Kuna. My, když se podíváme, pánové, na tabulku Tip Sport Extraligy, byť po úvodním k kolech nemusí být úplně vypovídající, najdeme tam jediný tým, Třinec má 9 bodů, s tím souvisí i náš video moment týdne, který budeme probírat každé úterý a tentokrát jsme vybrali právě gól třineckých ocelářů v zápase s Plzní, gól Andreje Nestrašila na 1-1. Já tu situaci musím nejprve rozhlasově popsat, protože ji neuvidíte, nebo pokud nevíte, tak Třinec hrál přesilovku, kotouč putoval od modré čáry od obránce Galvase doleva na Růžičku, plzeňští si nepřebrali tu situaci, ten jejich čtverec byl v podstatě špatně otočený a pak šla křižná přihrávka z levého kruhu na pravý, odkud Nestrašil pálil v podstatě do poloodkryté branky, ve které už jen zoufale padal. Golman Jan Růžička. Martine, tak co bylo dobře, víme, ale co bylo špatně od Plzně?
7: Už to zmiňoval, špatné postavení té plzeňské čtveřice. Oni se při té výměně, kdy ten kotoč, jak si zmiňovali, že šel od Galva, se šel právě k Růžičkovi, tak se tam dva hráči nedomluvili, byl to obránce s útočníkem, kteří se nedomluvili. špatně si tam přebrali právě tu možnost té nahrávky, která šla křižně, úplně tam otevřeli prostor, měli špatně postavené hokejky, to znamená, že ty hráči, ať je to útočník nebo obránce, by měli počítat s touhletou křižnou nahrávkou. Oni s ní nepočítali, nebo udělali chybu, nedomluvili se a tím pádem Martin Růžička měl úplně krásnou možnost dát Andreji Nestrašilovi nádhernou nahrávku úplně přesně na volej. A jak už si zmiňoval, Jan Růžička v brance, i když se přesouval, tak ta půlka brány byla jasně prázdná a ta střela, když přijde hnedka z voleje, z jedničky, tak nemá šanci. Taky to tak dopadlo a Třinečtí to se hráli výborně, takhle to má vypadat. Každopádně obrovská chyba té čtveřice plzeňských hráčů, protože tohle je, dá se říct, skoro základní chyba, která se trénuje na tréninku, jak máte mít postavené hokejky právě na tady ty možné křižné nahrávky.
6: Hrajete v oslabení, tak ono se asi těžko hlídá jeden hráč, ale navíc Martina Růžičku, 40-letý borec, mistr světa, mnohonásobný mistr ligy, tak navíc ještě on.
7: Přesně jak to říkáš, nejde hrát prostě hlídat hráče, protože tam máte o jednoho méně, tím pádem musíte využívat právě toho, že si musíte pomoct těma hokejkama, musíte si pomoct tím dobrým čtení té hry a asi trošičku i předpovídat, kam ta nahrávka půjde, protože Martin Růžička měl i možnost v podstatě dávat krátkou nahrávku ještě na hráče, který byl v mezikruží, kde mohla přijít krátká metr a půl nahrávka a přišla tam střela z volej, měl tam leváka také postaveného a mohla přijít další střela, takže opravdu to tam plzeňští velmi špatně sehráli.
8: No ale já bych asi vyzdvihl i Andreje Nestrašila, protože ono to není úplně jednoduché, ta žába ano, ono to pleskne o led, jde to z první, ale prostě to je, kdyby on selhal, tak je prostě nabrán na vidle fanoušky, že Ježíš Maria, tohle musíš přece dát.
6: Velmi kulantně.
7: No. Ty jsi to řekl dobře, že tam byla taková ta žabička, ale ona tam být ani nemusela. No. Tam se právě počítalo s tím, že Martin Růžička dával žabičku, protože zvyklý, že tam ty hráči mají tu hokejku.
8: A oni nebyli.
7: A oni tam vůbec nebyli. Takže on klidně mohl dát tu nahrávku po ledě. O to by se samozřejmě Andrej Nestrašovi lépe střílelo. Ale přišla i nahrávka přesně tak, jak to má být, že dopadne přesně chvilku předtím, než přijde ta střela z voleje. No, když to ty hráči umí, tak pak je to paráda takhle z toho střílet.
8: A Andrej Nestrašil to umí.
7: A teď to můžu střílet.
6: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, Třinec zůstává dál naším tématem a to i proto, že se s kariérou rozloučili dva muži, kteří jsou neoddělitelně spjatí právě s touhle organizací a ve Werk aréně toho oslavili a zvládli a zažili velmi mnoho. Vladimír Dravecký a Petr Vrána.
9: Třinec vyhrál v hazování, Petr Vrána, který naskočil na led a spolu s Vladimírem Draveckým, řekl bych, úmyslně zavezli puk do ofsajdového postavení. První přerušení hry a teď by měl začít ceremoniál.
10: Dobrý večer všem. Bylo nám řečeno, že to máme zkrátit co nejvíc, aby kluci mohli hrát, takže děkuji moc, že tady můžu být, děkuji klubu, že nám to umožnil tady být, děkuji vedení. Samozřejmě bych chtěl poděkovat své rodině, tátovi, mámě, která nás nedávno opustila, mojí sestře, mojí první ženě, za krásného syna děkuji, mojí přítelkyni za krásného syna děkuji.
11: Chcem poděkovat všem lidem, bez kterých by som tu nestál. Všetkým děkuji moje rodině, mojim rodičům, moje sestře, že se starali o mě od dětstva, obětovali toho veľa. Děkuji moje manželce. Život hokejistov nie je ľahký a já si to velmi vážím, že so mnou vydržala celou kariéru a možná obětovala i svou kariéru. Ľúbim vás ďalej svojim deťom, Vladkovi, ktorý tu žiaľ nemôže byť, ale pozdravujem ho, je na kempe. A moje dcerke Valentínke, ktorý je môj celý svet.
6: Děkovali nejbližším třineckému klubu a fanouškům legendy ocelářů Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Ke všem pěti titulům za sebou přivedl oceláře jako kapitán Petr Vrána a zažil nejpovedenější období v kariéře a vyskočilo mu spoustu vzpomínek.
12: Strašně moc hezkých zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně. Takže převážně pozitivní pocity.
6: Na poslední střídání nastoupili tři útočníci ročníku narození 1985. Dva končící veteráni Vrána a Dravecký a jeden pokračující kapitán Martin Růžička. Bylo to jako v úspěšné pohádce, tři veteráni v podání herců Hrušinského, Čepka a Somra.
13: Bylo nám povedané, že jsme asi nejstarší lajna na světě momentálně, ale tak Martin, to je hráč, s kterým jsem asi prežil nejvíc toho. Potom přišel Havrán a já osobně jsem si ho vybral, takže já jsem velmi vděčný, že jsme do toho išli spolu a takto jsme to mohli ukončit pěkně.
6: Usmíval se Vladimír Dravecký, který měl ve Skyboxu snad 20 nejbližších v dresu číslo 22 a slovenští Hujerovi po zápase jezdili rolbou na ledě a veselili se. Střince David Procházka, Radiožurnál. Byl to i takový trochu filmový exkurs do hokejové historie s Petrem Vránou a Vladimírem Draveckým od našeho reportéra Davida Procházky, který dlouhodobě monitoruje zápasy právě Třince. Davide, vítám tě ve vysílání.
14: Hezké dopoledne.
6: Jaké, bylo to dojemné, bylo to jaké?
14: Bylo to určitě dojemné a byla tam vidět ta kariéra obou hráčů na kostce nad ledem, tak jak to bývá zvykem. Pak na závěr vlastně ještě mladý Vladimír Dravecký z kempu New York Islanders poděkoval svému otci za kariéru. Takže myslím si, že v Třinci tyto věci umí a umí se rozloučit s legendami. Takže Petr Vrána, jasná osobnost, který přišel ze Sparty a hned se získalo těch 5 titulů v řadě. Při těch posledních 3 už byl kapitánem týmu. No a Vladimír Dravecký, ten přišel z druhé švýcarské ligy jako neznámý hráč, ale byl velmi platný a v závěru kariéry, nebo i v průběhu kariéry, občas nastoupil jako útočník i v obraně, když měl Třinec nouzi. Takže dokázal mnohé v Třinci.
6: Třinec vede extraligu, jako jediný zatím nestratil ani bod, tak čím letos zatím v těch 3 zápasech třinečtí válcují soupeře, Davide?
14: No tak já jsem viděl všechny 3 zápasy v Karlových Varech, tam zachytali brankáři na obou stranách, Třinec byl mírně lepší, ale gólů moc nepadalo, skončilo to 2-0 pro Třinec, vlastně dá se říct trošku náhodný gól, první a druhý do prázdné branky. A ten druhý byl trošku bláznivý, s Kometou Brno 2-0 vedl Třinec, byl jasně lepší, dá se říct třetinu a půl. Pak dala Kometa pěkné, ale i trošku pro Třinec smolné góly. No a razem to bylo 2-5, ale pak Třinec ukázal to, co dost často umí, ne vždycky se to povede, ale dokázal otočit ten zápas 2 góly ve druhé třetině, ještě snížil na 4-5 ze svého pohledu a pak to otočil na 6-5, takže to byl velmi povedený zápas, to bylo při té rozlučce Petra Vrány a Vladimíra Draveckého, takže hezký zápas na jejich konec. No a ten třetí zápas v pořadí Plzní, tak ten Třinci, řekl bych, vůbec nevycházel. Plzeň bruslila s hráči Třince, nedovolila jim v útočném pásmu vůbec se rozjet do těch typických kombinací, do nějakého kolotoče, ale zase Třinec dokázal otočit ve třetí třetině.
15: No, zajímalo se na tom to, že vlastně v tom utkání, jak už David Procházka zmiňoval, právě v tom utkání s Kometou, kdy inkasovali ty rychlé 4 góly, tak došlo k výměně brankářů. Marek Mazanec šel na stříhačku a šel do branky Ondra Kacetl a nakonec to utkání právě Třinec otočil a v tom následujícím dalším utkání právě proti Plzni v sobotu už se do branky nastoupil Ondra Kacetl, takže je vidět, že i trenéři dobře reagovali v tom druhém utkání na ten vývoj toho utkání. No a následně zase teďka nechali chytat Ondru Kacetla, takže je vidět, že mají tu silnou dvojku brankářskou a kdykoliv, jakkoliv toho mohou využít.
6: Golmani to také bude naše téma, ale ještě na Davida Procházku a na Třinec, mají vlastně oceláři pevně danou jedničku?
14: No, myslím si, že v té poslední sezóně jí byl Marek Mazanec a myslím si, že to tak plánovali i v této sezóně, ale uvidíme. Marek Mazanec vychytal čisté konto v prvním zápase, v tom druhém s Kometou dostal v tom období, kdy Kometa otáčela, řekl bych, nešťastné i hloupé góly a Ondra Kacetl vychytal z Plzní druhou třetinu, kdy dal Třinci ještě vůbec naději na ten obrat, takže myslím si, že teď zase může být chviličku jednička Ondřej Kacetl, ale myslím si, že to může být na střídačku v této sezóně.
6: Říká David Procházka, ještě jedno téma. Třinečtí si uspůsobili program ve spolupráci s Plzní tak, aby se necestovalo zejména plzeňským tedy, ale asi i Třinci se to hodilo, protože Plzeň hrála v pátek v Olomouci a pak hned v sobotu se hrálo. Ano. Tak to se nějak řešilo na bázi nějaké domluvy obou týmů, nebo ono to asi dává smysl proč, ale jestli to můžeš nějak popsat?
14: Ano, oba dva týmy si vlastně prohodili pořadatelství. Původně měla Plzeň v neděli hostit doma Třinec, ale tím, že byla v Olomouci a Třinec mohl hrát 2 domácí zápasy za sebou, oba dva týmy mohli mít volnou neděli, tak se takto domluvili. Myslím si, že to není úplně výjimečné, že se to občas stává. Vítkovice také mají odložený zápas v Liberci, přesunuli ho zpátku na 13. ledna tuším, takže budou pak hrát v Liberci, když budou na tripu v Praze, takže snaží se ty kluby takhle to občas spojit, když to jde.
6: Říká David Procházka, který dál bude komentovat zápasy třineckých ocelářů a ten další hned v pátek proti Vítkovicím. Je to tak?
14: Ano, je to tak, naslyšenou.
6: Tak se uslyšíme, děkujeme, David Procházka.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: No a my můžeme tabulkou dál. Na druhém místě Otakar Vejvoda tentokrát nemusí otáčet noviny, jako s oblibou dělal v hokejové šatně, aby Kladno našel na vrchních příčkách. Kladno, 3 zápasy, 8 bodů, jediná ztráta 1 bodu doma se Spartou, kde jste oba byli na tom zápase, který Kladno vlastně ještě mohlo vyhrát v základní hrací době. Ten vyrovnávací gol Devina Šora byl kolik? 22 sekund před koncem?
8: 24.
6: 24 sekund před poslední sirénou.
8: Asi po 6 odrazech, ne, po 3. 3 odrazy od kladenských, vlastně než ten kotouč doputoval až před v tu chvíli už bezmocného Adama Brýzgalu, protože on reagoval vlastně na jeden směr, otočil se na druhý, pak na třetí, ale v tu chvíli za ním už stál Devin Shore a jen vlastně doklepl ten kotouč do branky, ale na druhou stranu Sparta to sehrála výtečně. Tam oni měli obrovský tlak a myslím si ještě teda umocněný tím, že hráli powerplay a no 24 vteřin o 3 bodu, ale pak mě teda docela překvapilo, což se stávalo i v minulých sezónách, že Kladno de facto dohrálo i těch 24 vteřin ve výtečné formě, protože oni měli ještě obrovskou šanci na to, aby ještě strhli to, ten zápas na svou stranu. Tam si myslím, že Kelly Klíma chválil, pak tam byly další rány, Westerlund, prostě opravdu to byl velký závar, tam tedy uhájil nakonec alespoň bod pro Spartu Jakub Kovář, mimochodem chytal výborně. A i on bude asi potom Františku náplní našeho pořadu co do takové té rubriky Golmani.
6: Martin Procházka tam byl také.
7: Já tam byl taky, já musím pochválit Kladno, samozřejmě ne, že získalo ten bod navíc, ale jak už Petr zmiňoval, oni hráli, myslím, že 2minutovou, to vlastně to tu výhodu Sparty 6-5 a minutu a půl se velmi dobře bránili. Hráli dobře, vyhazovali kotouče, udělali tam třeba, myslím, že 2 zakázané uvolnění, což je v pořádku, ale pak tam přišel moment, kdy už Sparta právě schylovala se k tomu poslednímu závěrečnému momentu a tam, jak už si říkal, přišla střela od modré čáry, takový ten prostě naházený kotouč do toho předbrankového prostoru a tam bylo vidět, že prostě si to kladenčí obránci neubránili, neuhlídali a Short, který prostě to tam v tom prostoru umí, tak se výborně zorientoval a ten kotouč protlačil, takže ono to už byl opravdu závěrečný moment toho té situace a bylo vidět, že už tam také ty hráči byli dlouho na ledě. Přišlo mi, že už potom neměli takovou ten postřeh, tu rychlost v těch reakcích a proto toho Spartané využili.
8: Já si myslím, že Sparta hrála výtečně, jako ten vstup do utkání měla opravdu fantastický a tam si myslím tedy, že nebýt Adama Brýzgaly, tak Sparta po první třetině klidně mohla vést 3-0, ale nevedla, protože Brýzgala, já jsem vůbec nechápal, jak to chytil. Špačková dorážka, prostě vyrážečka, přesun, ten kotoučel 2 metry tak rychle, Špaček okamžitě pálí a najednou tam byla vyrážečka, Brýzgaly to prostě nikdo to nechápal. Martin už tady na sebe ukazuje.
7: Já to měl, ty jsi byl v pozici komentátorský ze strany, že jsi to neviděl z té pozice jako já, ale já jsem to měl přímo ve výhledu, protože jsem byl úplně na druhé straně naproti tobě a viděl jsem, jak Špaček právě střílí a říkal jsem si, no to už musí být gól, protože opravdu tam byla půlka brány prázdné a Adam Brýzgaly se přesouval, tak opravdu ještě těsně stačil tou vyrážečkou ten kotouč vytečovat mimo. Takže já to měl přesně v tom úhlu, že jsem to je jasný gól, nebyl.
8: Já třeba si myslím, že Spartě hrozně uškodilo to, že tam hrála poslední přípravné utkání a vlastně jediné, co Kladno hrála doma. Tak Sparta vyhrála 5-2, František tam byl také. No. A tam Sparta opravdu přehrála Kladno. Tam byla výborná a mně přijde, jako kdyby na to chtěli navázat. Dobře, ta první třetina ještě šla, ale vedli jenom 1-0. Nenavýšili to skóre, nedal gol tedy Jiří Sekáč, což bylo pro kladenské fanoušky asi dobře, že odchovanec Kladna jim znovu nedal gol, tak jako v tom přípravném zápase. Ale od té druhé třetiny jakoby tak a teď už to nejsme my.
7: No a já bych tam hlavně ještě možná teďka vyzdvihl práci určitě trenérů kladenských, protože oni zareagovali právě na tu první třetinu. Mně přišlo, že potom do té druhé třetiny přišlo Kladno takový jako oživený, jakože najednou měli lepší pohyb, měli tam dobrý situace, najednou zatlačili Spartu taky víc do útočního pásma. Nakonec se jim tam povedla dát góla, krásná branka vlastně při té přesilovce, ty konečně to tam dostal do prázdné branky, výborně sehraná situace. No a to jim pomohlo a celkově ten vývoj nebo takový ten obraz toho zápasu mi přišlo, že Kladno už po druhé třetině byli naprosto vyrovnaným soupeřem.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: Stále se bavíme o aktuálně druhém celku Tipsport Extraligy, to jsou Rytíři Kladno a o jejich vlastně bodově nejméně povedeném zápase, protože Kladno v úvodním kole otočilo zápas ve Vítkovicích, vyhrálo v neděli v Liberci, což bylo utkání, kde kladenští se dostali do pohodlného vedení 3-0, pak inkasovali gól a po zápase jsou tady slova Dominika Pavláta, kladenského golmana, který až ve třetím zápase si odbil svoji soutěžní premiéru za Kladno.
16: Jsem extrémně pyšnej na náš tým, jak jsme se projevovali, jak se doposud projevujeme. Samozřejmě to bylo hrozně těžký. Liberec má obrovskou kvalitu v útoku a máme skvělou partu a mohlo to být vidět krásně, že prostě náš kapitán Míra Forman tam skočí po hlavě do střely. A je to hrozně takový příjemný pocit vidět, jak ten tým prostě, jak ty kluci bojují pro sebe.
6: To byl brankář Kladna Dominik Pavlát, který vychytal liberecké hokejisty. Když se podíváme na ty tři odehrané zápasy, tak bylo nějaké očekávání od Kladna s novým realizačním týmem, zejména tedy pod trenérem Rulíkem. Tak Martine, vidíš tam nějakou souvislost s národním týmem, s těmi zkušenostmi? Pokračuje to jen na klubové úrovni?
7: Musím říct, že jo, že tam začíná být vidět opravdu taková ta práce Radima Rulíka a nejenom jeho, ale celého toho realizačního týmu. Mně přijde, že Kladno hraje, je to jedno, jestli hrálo doma nebo venku. Mně přišlo to utkání venku v Liberci, hrálo velmi hned od začátku agresivní hokej. Rychlej, přímočarej, okamžitě napadali liberecké obránce, nenechávali jim žádný prostor. Hráli chytře, přišlo mi, že oni vlastně za ten zápas vystřelili snad jenom 17krát na branku, Kladno. Byli opticky pod tlakem. Liberec samozřejmě si vytvářel, hrál doma, měl takový jakoby v té první třetině takový pološance. Ale vždycky se jim podařilo prostě z toho nějakého toho, z té dobré situace využít toho, že dali branku Kladno. A to je postupně vlastně odráželo k tomu, že v každé třetině dali jednu branku. Měli tam i trochu štěstí, protože tam přišla ten třetí gól, který byl tečovaný. No ale to utkání měli pořád pod kontrolou. Ano, pak v závěru té třetí třetiny tam samozřejmě Liberec uzavřel prostě Kladno ve svém obraném pásmu a tam právě Dominik Pavlá teda měl několik parádních zákroků. Ale jinak mně přišlo, že celý ten obraz toho kladenského toho výkonu, toho týmu, je to přesně to, co Radim Rulík po nich chce. Disciplínu, dodržování nějakých pokynů, dobruslování všech hráčů, prostě tam nic nevypustit. No a pak, když se k tomu přidá ta obětavost, ta disciplína, výborný výkon brankáře, no tak pak je takovýhle výsledek a tohle to jsme znali i pod Radimem Rulíkem v národním týmu.
8: Plus Kladno v každém zápase využil přesilovku.
7: Jo.
8: Jak proti Vítkovicím, tak potom proti Spartě a nakonec i tedy proti Liberci. A pokaždé to byl jiný gól. Byť třeba proti Liberci dvakrát v té samé přesilovce se snažili o stejné zakončení. Jednou to byl Marcel, kdy dostal vedle tyčky puk, vyjel s ním před branku, rychle ho chtěl zakončit. On to neudělal se svou výškou a váhou tak rychle, jako to udělal následně o 30 vteřin později Jakub Konečný, který vyjel, zasunul mezi betony. Ono to ještě neprošlo, ale byl tak ducha přítomný, že viděl ten kotouč za betony brankáře Kváči a pak to doklepl a vlastně dal vítězný gól. A mimochodem, on je pro mě z té kladenské sestavy největším překvapením startu soutěže, protože Jakub Konečný vlastně boduje v každém zápase a je platný pro oslabení, je to pracant, vlastně teď při zranění Samuela Vignolda se dostává i do té první přesilovky. A prostě myslím si, že je to hráč s velkým potenciálem. A ještě doplním ke Kladnu. Já jsem zvědav, s kým budou hrát, protože zatím v každém zápase vyjma toho prvního přišli o jednoho hráče. Samuel Vigno proti Spartě, pak prořízlé Lítko proti Liberci Nikolase Hlavy. Nevím, jak se s tím dá hrát, to asi bys měl říct ty, protože jestli vám někdo rozřízne sval, tak asi úplně to není na to. No, je to Lítko.
6: Radim Rulík říkal, že je to tržná rána šití, ale že nebude tak mimo, tak dlouho mimo sestavu jako Kanaďan Vigno, ale Hlava pak přišel do útrop stadionu, měl kraťasy a nějakých 10 cm nad kotníkem, řekněme ve spodní části lítka, měl prostě takový fáč, takže z druhé strany asi nic příjemného pro hokejistu. Martine, tak trochu zdravovědy. To je navíc místo, kde je hokejista nechráněný.
7: No jasně.
6: Tak to musí být i jako pro hlavu nepříjemná věc, když víte, že někde, kde jste nechránění, máte nějaké...
8: Pro hlavu zranění. S velkým nebo pro hlavu s malým?
6: Obojí.
7: Pro obojí.
6: Obojí.
7: Pro obojí. No je to nepříjemný samozřejmě, tak ta zadní část ty nohy tam nemáte žádný chránič, no a když to takhle nevíme samozřejmě, jak je to velká tržná rána, v jakým je to tam úhlu, jestli to je při nějakém napínání, při bruslení, nebo jestli to je prostě jenom jeden na straně, těžko říct, pokud by to bylo jeden na straně, nebylo by to v nějakém pohybu, kde potřebujete tu nohu prostě v odrazu nebo v nějakém bruslení, tak třeba se s tím dá hrát dříve, ale to těžko já můžu hodnotit. Mně se to teda naštěstí nikdy nestalo takové zranění, ale stává se to. No. Ty nože jsou ostré a zapopám, že to bylo jenom lítko.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: Velká očekávání na úvod hokejové Tip Sport Extraligy, Pardubice titul, to bude jasné, zní od hokejových fanoušků, první kolo s Hradcem Králové doma. a prohráli. Tak asi sázkaři tady hodně zaplakali a sázkové kanceláře si mnuli ruce. Martine, překvapilo tě tohle vítězství Hradce v derby?
7: No překvapilo, taky jsem typoval před tím utkáním, že si myslím, že Pardubice do té sezóny vstoupí vítězně, že měli i dobrou přípravu a samozřejmě se to tomu směřovalo, ale Hradec ukázal velmi dobrý takový ten týmový výkon, využil samozřejmě chyb ve třetí třetině, hlavně pardubických zastavů 2-2, kdy mě tam přišlo, že se ukázal takový ten, když vyhrajete titul, nastoupíte do další sezóny, tak od začátku sezóny to prostě není úplně ještě na 100%. Teď neříkám nějaký disciplíně nebo bojovnosti nebo to, ale bylo tam takový nedobrůstení. Hradec využil vlastně dvou chyb, kdy ujeli jednou samostatný nájezd, jednou tam vlastně jakoby nedujetí bránícího hráče, další to byl skoro vlastně samostatný nájezd. Takže tohleto se prostě stává tomu týmu, který takhle nastoupí. Je vidět ale, že Pardubice si asi k tomu hned něco trošku řekli, protože hned následující dva zápasy, dá se říct, celkem suverénně vyhráli 4-1, myslím, že v Litvínově a 5-2 doma s Karlovými Vary.
8: Co říkáš na ty tři nové posily vlastně, hvězdné.
7: Jo.
8: Protože já, když jsem se podíval třeba David Tomášek, mi přišlo, že nikdy neodešel. Že prostě zapadl do té extraligy úplně. On sbírá jeden bod za druhým, vlastně boduje v každém zápase. A mě třeba překvapuje to, jakým způsobem se vyrovnává zase s propadem v sestavě Jan Mandát, který de facto dohrával finále, že jo, v první lajně se Sedlákem Červenkou. Teď přišly nové hvězdy, on jde hrát do třetí lajny, ale zase dává góly. No to je neuvěřitelný pracant.
7: On je, přesně říkáš, nejenom pracant, ale on je velmi šikovný hráč, on si dokáže poradit, jako fuzovka, když se do té šance dostane, tak je šikovný, dokáže skvěle zakončovat. A ty jsi mi to jméno vzal, já jsem taky chtěl být u Tomáška, protože když jsem na něho koukal, tak přesně úplně najednou prostě jiný hráč, nemyslím jiný hráč. Když jsme ho třeba vydali v národním týmu nebo někde, tak tady on prostě mu to sedí. Je vidět, že to prostě je úplně jeho pozice. Připravuje šance spoluhráčům. Nádhernou nahrávku tam dával při přesilovce Stránským, kde mu to dával taky, jak se říká, do poloprázdné branky, krásnou nahrávku. Je vidět, že mu to tam sedí, že ta atmosféra je v týmu výborná a všechny ty posily, ať to je Nosek, ať to je Stránský, tak prostě okamžitě jsou v tom týmu vidět a jsou tam platní.
8: Já bych řekl, ale že třeba u Noska si ještě musíme počkat pár kol, protože jak Matěj Stránský a David Tomášek mi přišlo, že prostě do toho vpluli, ono v tom týmu asi se do toho vplouvá snadněji, ale u Tomáše Noska si myslím, že ještě ukáže o hodně víc. Jako nemyslím úplně playoff, ale už v té základní části. V playoff ukážou asi víc všichni.
6: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky. Řeč byla o tom, jací hokejisté a velká jména se vrátila do hokejové typ sport extraligy, jako třeba Tomáš Nosek. Ale jiný Tomáš Galvas, ten zase po draftu Pittsburghem bojuje o místo v klubu NHL. A trenér Jiří Kudrna, trenér libereckých Bílých Tigrů, dostal po posledním zápase i otázku na to, jak moc tenhle hráč chybí a jak moc s ním případně počítají nebo ne. A do debaty se zapojil i kladenský trenér Radim Rulík.
17: Tomáš tady není, ale my jsme to věděli, že tu není, takže samozřejmě nám chybí, ale věděli jsme, že nebude, takže není to, že bychom žili v nějakém pocitu, že tady má být, ne? Víme, proč tu není a přejeme mu, aby tam uspěl, že jo, takže to je celý.
18: A má velkou šanci.
17: Jo.
18: Podle mě. A to nechci jako tady proti Liberci něco říkat, vůbec ne. Jenom jako znám z národě. Jako.
19: No ale nebojíte se teda, že teda vlastně paradoxně, že se toho nebojíte, jestli že tam uspěje.
17: Ne, nebojíme se. Nebojíme se, když by to bylo by skvělý pro celý český hokej, takže vůbec to jako je, ať se mu daří, co to jde.
6: Tak hodně štěstí do Pittsburghu, asi Tomáši Galvasovi a Liberec se bez něj rád obejde. My jsme tohohle mladého a v podstatě malého štíhlého kluka vídali a monitorovali během světového šampionátu. Radim Rulík říkal, ono to možná nebylo tolik slyšet, že a má velkou šanci se tam dostat. Tak dovedeš si představit, Martine, Galvase v NHL?
7: Dovedu. Moc bych mu to přál. To, co ukazoval teďka tam na tom kempu, nebo co byly tady, se proběhly nějaký ty momenty, jak tam prošel to celé hřiště a ještě skvěle zakončil, tak samozřejmě ono se to povede, ale musíte mít tu správnou drzost, to ukázat to, že jste si schopni na to troufnout. A tohle to si myslím, že se tam určitě jakoby, jak trenérům, tak určitě vedení líbilo, bude záležet. No, tak jeho postava není moc veliká, tam bude možná třičku, možná tady bude ten problém, že uvidíme, si třeba ještě mu nechají nějaký rok, dva, třeba ještě v Evropě, nebo ani ne, možná dva, ale třeba jestli neřeknou si, dobře, dám mu ještě jeden rok v Liberci, ať hraje za národní tým a ať se tady vypracuje ještě trošku fyzicky. Každopádně, pokud ne, tak já mu to jenom přeju, ať zůstane v Pittsburghu. tak jde o to, kolik času potom dostane tam taky na ledě, jo, aby tam pak nebyl jenom a nebyl tam sedmým obráncem a chodil na led jenom občas. To nevím, jestli by bylo úplně ideální pro něho. Ale zase byl by v týmu NHL, byl by tam prostě, mohl by se denně zlepšovat. Uvidíme, jak to dopadne s ním.
8: Já si myslím, že šanci má i přes tu ne úplně ideální výšku a hlavně i hmotnost, protože on je prostě, kdyby byl jako podsaditější, tak si myslím, že by se ještě dokázal víc prosadit, ale zase, když se podívám na to, na postavu třeba Marka Židlického, v jeho největší slávě, to prostě, a teď se podívejte na Carlsona, to nejsou jako žádní jako obři, dobře, Carlson je, dejme tomu větší, ale Marek Židlický tomu rozhodně nekoukal ze záklonu, že by se moc zakláněl Galvas do očí.
6: To je pravda.
8: A prosadil se, byl to jeden z nejlepších beků NHL. Já vím, že to byla trošku jiná doba, ale mně se ten Galvas hrozně líbí, jak je drzý, jak dokáže prostě si, a to se přece musí líbit v NHL, a jestli ne, tak tomu hokej nerozumí.
7: Ne, musí využít toho, ty drzosti a chytrosti. Mm. Jo? Musí to nahradit, tu výšku svoji. Ty možná,
8: ale zase
7: to
8: nepřehnat.
7: No a teď to je ono, nepřehnat to, ale i v tom brání, jo? Mluvíme teďka třeba o jeho brání, jo? Protože víme, jak tam jsou velký postavy, útočníci to, tak on musí využít prostě něco jako ten Marek Židlický. Musí být prostě chytrý, musí být šťouravý, nesmí jako se nechat jakoby odtlačit, což je těžký v tom případě odtlačit, ale musí využít prostě takový ty chytrosti a hbitosti. A to si myslím, že Marek Židlický zrovna byl takovým hráčem, plus pak tomu přidal tu drzost, pak dal ty krásný goly, pamatuju si jednu, že to tam vždycky trénoval, pral to takhle na dlapačku nahoru, to byla jeho specialita. No a tak to v tomhle musí takhle nějakým způsobem se prosadit a ukázat a přesvědčit vlastně to vedení, že to tým, to místo v tom týmu má.
8: A jestli se prosadí, tak bych dal medaili Radimu Šimkovi za to, že ho vychoval, a Jiřímu Kudrnovi, protože ti dva jako trenér a vlastně back, který já nechci říct, rozdává rozumy, ale vlastně vedle něj ti mladí hráči rostou, tak už tam má zase kachlíře. 17-letý borec, který chodí na druhou přesilovku, ano, který hraje neuvěřitelné minuty a tedy rozhodně se nebojí. A musím říct, že mně se hrozně líbí, jak hraje v 17 letech.
6: Nemít mřížku, tak nepoznáš, že ještě nemůže řídit auto.
8: No.
6: Jako hokejově herně. Určitě ne, opravdu.
7: Ne, já úplně s váma souhlasím. Já jsem si ho moc právě dobře všímal v tom utkání Kladno Liberec, protože jsem na něj obezvědavý, jak to pojme, jak bude hrát. A přesně zmiňujete, je tam zase ta šikovnost, je tam taková ta drzost, rozjíždí druhou přesilovku, dělá dobrý řešení. No a teď už bude jenom na tom, prostě, jak postupně bude růst, jak se bude prosazovat. A jde o to, aby prostě některý hráči ho prostě nepřetlačovali.
8: A dostane šanci, to je hrozně důležité.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, máme posluchače, dobrý den.
20: Dobrý den, zdravím vás, pánové, do studia. Zdravím Martina Procházku, Petr Vervák se hlásí. Mám na vás dotaz, ač teď jsem moc neslyšel, při tom hovoru to bylo dost přeskakující, nebo respektive jsem nás neslyšel vůbec, ale asi jste neřešili věc, na kterou mám dotaz. Jedná se mi o nezaviněný, nebo asi nezaviněný střet Petra Koblasy s rozhodčím při zápasu vlastně ve Vítkovicích.
6: Víme, kam míříte.
20: Tak a Milan Antoš se k tomu kriticky vyjadřoval a dokonce říká, že by za to mohl mít nějaký dodatečný trest. Tak si nejsem úplně jistý, jestli opravdu, pokud jako fyzicky ten hráč toho rozhodčího nenapad, ale prostě to byl opravdu prostě střet, jestli opravdu může dostat nějaký distanc.
6: Jasně, děkujeme. Šťastnou cestu, jste na cestě, předpokládám, jak to je, tak zní.
20: Ano, ano, přesně tak, teď jdu do Liberce.
6: Tak dobře, doražte.
20: Díky, mějte se hezky.
6: Otázka zazněla, popíšu situaci. Litvínov hrál ve Vítkovicích, Petr Koblasa mířil za branku soupeře podél pravé tyče z pohledu útočícího týmu a rozhodčí Cabák v tu chvíli jel pozadu, ale byl v podstatě mezi mantinelem a brankou, za brankou tedy, ale byl v podstatě uprostřed. Aby Koblasa se mu vyhnul, musel by udělat velmi rychlou bognu doleva. A v tu dobu ještě Koblasa sledoval situaci a dění po jeho levé ruce, takže měl otočenou hlavu, neviděl rozhodčího, rozhodčí neviděl jeho. Koblasa rozhodčího podrazil, ten padl na záda, Koblasa pokračoval ve hře a Milan Antoš to kritizoval, bývalý hokejista třeba Slávie. A Martin Procházka, když zazněla otázka od Petra Verváka, tak kroutil hlavou, že by tedy trest žádný, a kroutí Martin Procházka dál a teď i otvírá pusu.
7: Ano, já jsem s tím dneska do Českého rozhlasu přišel za Františkem Kunou, protože
6: jo,
7: jsem
6: se na to.
7: A chtěl jsem právě vidět, slyšet i tvůj názor, aby se na to pojal, a i ten názor Milana Antoše. Za mě mě to obrovský překvapilo, když jsem to včera zaregistroval, že by měl být potrestaný i v tom zápase Petr Koblasa za faul na rozhodčího a nebo dodatečně od disciplinární komise. Mně to přijde úplně nesmysl. Jako, tam došlo ke kontaktu, ale přesně si zmiňoval, Petr Koblasa už sleduje hru v rohu a najednou vlastně přijíždí z pozabranky, přijíždí rozhodčí, který nebyl ani těsně okolo mantelu, kde by měl být. Ani on by tam ani neměl být správně za tou brankou. Ale on byl přesně v půlce mezi brankou a mantinelem. A Petr Koblasa pravou nohou, jak vlastně vybrustoval, tak ho podrazil, ano, bylo to nešťastná situace, spadnul rozhodčí, učil toho, musel hodně bolet, Petr Koblasa taky spadnul. Ono ještě Milan Antoš kritizoval za to, že se vlastně jako okamžitě nepřestal hrát, že šel za Kotoučem, potom
6: to se
7: zvedl,
6: že
7: se nezajímal o zdravotní stav rozhodčího. Tyhle situace si myslím, že to úplně nebylo asi jako správný, jako tady to ani říkat. Nezdálo se mi to, chtěl jsem na to slyšet tvůj názor a určitě bych za tohle hráče netrestal. Takových situací ho se někdy stává v zápasech spousty, že rozhodčí se srazí s hráčem, ale určitě za to, jako, pokud tam není jasné, viditelné, že by rozhodčí přijel, teda rozhodčí hráč přijel a prostě mu dal klasickou jako podrážečku, no tak pak je tam jasný důkaz, že ho podrazil, ale tohle to byl moment, kdy se to opravdu střetli za brankou a za mě to určitě není důvod k trestu, na to ještě k nějakému dodatečnému potrestání.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: Jasná odpověď Martina Procházky a my máme dalšího posluchače. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Robert, všechny vás tam zdravím. Souhlasím s panem Procházkou ohledně Koblasy, žádný trest. Sabák tam neměl co dělat, jo, beru to jako z pohledu i kdysi rozhodčího. Ale ještě jsem se chtěl vrátit, potom to bylo myslím předchozí kolo, kdy padl gol z toho taky vlastně kontaktu rozhodčího s hráčem. Prostě rozhodčí je, řekl bych, součást hry a tak by to mělo i zůstat. Jo, jestliže hráč nevnímá okolo sebe, co všechno se děje, nevím, jestli by rozhodčí mohl skákat tam na střídačku, jo, k hráčům, otázka je, co by mu tam hezkého pověděli. A k tomu poslednímu kolu, strašně se mi líbil Kouček, jo, jeho zákroky byly možná ještě lepší než prostě ukladná, ale pak, když už teda mluvím o Koučkovi z motoru, tak Jakub Pour, jo, ten zatím se mi tam jeví úplně jako vůbec nejlepší hráč, který tam je. Potom z dalších týmů, tak asi Jones Mambula. Úžasný kolo, úžasný body, jo, a hlavně krásně se na to koukalo. Já stíhám sledovat hodně zápasů, takže ten přehled nějaký je.
6: Děkujeme za zavolání, tak kromě sledování i poslouchejte. Děkujeme za zavolání a na další lince je další posluchač. Dobrý den.
21: Dobrý den, ale nevím teda, jestli teď jsem já ten posluchač na lince nebo ještě někdo jiný.
6: Ano, jste to vy, mluvte.
21: Jo, já jsem jenom s dovolením chtěl ještě reagovat. Já mám pana Antoše rád za jeho postřehy a glosy, ale já jsem si ten zákrok přehrával několikrát a on tam se vyjadřoval k Petrovi Koblasovi, že se vlastně, jak jste už předestřel posluchač přede mnou, že nejevil zájem, přestal hrát, že hrál tu hru dál a že se mu ani nešel omluvit. Když si podíváte na ten závěr několikrát, tak Petr Koblas tam byl druhý nebo třetí z přijíždějících hráčů Litvinova a ještě tam toho rozhodčího poklepal, i když teda ležel nebo už klečel, takže s tímhle bych jako moc nesouhlasil. Myslím si, že to bylo docela dost ostře zkritizovaný na Petra Koblasu, přitom Petr Koblasa nejel na střídačku, nebo respektive jel na tu střídačku až jeden z posledních hráčů, až když toho Petra Tabáka, Kustodi nebo Maséři zvedali z ledu. Takže si myslím, že to bylo docela takový vůči Petru Koblasovi docela ostrý. To je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
6: Děkujeme za všímavost a hezký den, naslyšenou.
21: Ano, vám taky díky, naschranou.
6: My ještě připomeneme ten moment z Olomouce, kde se hrálo prodloužení 3-3. K tomu 4 rozhodčí a jeden z nich se nestihl vyhnout, respektive nemohl vyhnout, protože to byla ta věc, o které mluvil jeden z předchozích posluchačů, že by snad měl skákat na střídačku. Bylo to ve chvíli, kdy Kristian Srubins, plzeňský obránce, jel vzad z útočného pásma, výjížděl do středního s pukem, chtěl si odsouvat, udělat si prostor ale tam se právě srazil s rozhodčím. Kotouč si vzal Tomáš Černý a o výsledku utkání rozhodl. A tohle říkal po zápase.
2: On tam zakopl rozhodčího a já jsem prostě jel. No. Ale my jsme nějak jeden na jednoho tam se dostali do pásma a on vyplaval nahoru, jak couval, tak vlastně zakopl a už jsem tam jel sám. Jak jsem viděl, že tam stál, tak jsem nechtěl vystřelit, že kdybych ten hráč to nevypadal úplně blbě, že je jako lepší něco vymyslet. Vymyslel jsem to takhle, no.
6: A vymyslel to tak, že Olomouc porazila Plzeň i nějakou částí, co se týče, nechci říct pomoci, ale prostě se to sešlo tak, oni rozhodčí jsou na ledě 4, což je vlastně skoro jako celý tým, v prodloužení je tam zase víc místa, ale jako sešlo se to prostě takhle jako nešikovně, Cabák, Koblasa a teď Rubens s Čárovým, je to prostě jako pech.
7: No, asi jo. V této situaci jo, no. To sešlo takhle jako opravdu jako nepříjemně, když to řeknu pro Plzeň, protože no, nemohl za to rozhodčí v tom momentu, neměl kam uskočit. Možná, že kdyby tam byl prostor, že by rychlejš reagoval, že by uskočil třeba od mantelů pryč, ale on to nemůže vědět, kam ten obránce pojede, to je těžký.
6: Strašně
7: riskantní, takže prostě zareagoval takhle, zůstal stát, no a to, že tam pravou nohou obránce škrtnul, padnul, pak tam z toho byl samostatný nájezd, no, tady si myslím, že to je jenom smůla, protože se to stalo.
8: Oni Čárovi rozhodčí komunikují na tom ledě. On vlastně křičí, jsem tu, a tam jde o to samozřejmě v tom ruchu té haly, ale rozhodčí vlastně dávají i zvukový věm těm hráčům, aby oni věděli, kde jsou. Samozřejmě třeba zrovna s Koblasou, on jel vlastně, on ho za sebou ani neviděl. On mu nemohl dávat ten signál. A u toho Čárového si myslím, že to bylo a tam by se to asi sečetlo, že byli každý ve špatnou dobu na špatném místě a vlastně si jako nerozuměli tou komunikací. Prostě se to stane, ty rozhodčí na tom hřišti musí být a musíme očekávat. Jako si hráči počítají své soupeře, když naskakují na led někteří, tak prostě má mít přehled i o tom rozhodčím. To mě to jsem si zase vzpomněl na Krejčího.
6: Ne, ale to je zajímavá věc, řekni to je fajn.
8: Ne, on vždycky, když šel na led, tak si naskočil na mantinel a spočítal proti hráče. A pokud jich napočítal 5, tak naskočil. Pokud napočítal 4, tak se hodně rychle díval, aby od někud nepřišla rána hned, jak tam naskočí. Takže on měl přehled ve chvíli, už když skáče na led, tak aby věděl, kde ti jeho soupeři jsou. Takže spočítal 1, 2, 3, 4, 5, skáču, 1, 2, 3, 4 a už se díval kolem sebe, kde je ten pátý. Blbý bylo, když ten soupeř špatně střídal. No.
6: No, to je strašně chytrá věc přece.
8: Je, no.
6: Ale když se bavíme o té komunikaci rozhodčích s hráči, tak otázkou je, jestli Lotyš Rubens ví, co na něj po případě ten rozhodčí křičel. Je možné, že nekřičel, to my nevíme a nezjistíme, ale bavili jsme se i třeba s Vladimírem Pešinou o tom, jak Čároví diskutují s hráči, když Martine si jel a ty jsi to nedělal, že by si od červené nahazoval Kotouč, to vám bylo cizí vaší lajně a éře, ale ti, co to dělají, tak prostě se jim tam ten Čároví rozhodčí plete. A může je to i hodně bolet, ty rozhodčí, když jí dostanou pukem, tak proto říkají skáču. Oni prostě vyskočí, poznají podle pohybu hokejisty, kdy mají vyskočit a ten hokejista nahazuje po ledě, takže tam je v podstatě, nevím, jak vysoko vyskočí, 30 cm, 20, takže tam je jako jakási rezerva.
8: Ale můžeme si pozvat do čisté hry zástupce Čárových rozhodčích.
6: Tak jo.
8: Já se dohodnu s panem Lhockým a už jsme o tom mluvili, tak
6: budeme skákat tady.
8: Budeme skákat, no, protože ono, ta komunikace na tom ledě, prostě pro fanoušky, nebo kdo na tom ledě na takové úrovni nikdy nebyl, tak si to nedovede představit, jak oni mezi sebou komunikují, jaký je to fofr, to asi ano, když si člověk stoupne k mantinelu, tak to vidí.
6: Úplně.
8: Ale ta komunikace vlastně hráč versus rozhodčí, rozhodčí versus hráč. Teď tady máme dva příklady během prvních třech kol necelých, kdy prostě se to ovlivnilo vlastně zápasy, ať už v nějakých komentářích, anebo právě daném gólu. Myslím si, že tohle je i pro tebe, Martin. Asi by to bylo zajímavé, jak se teď křičí. Na tebe asi nikdo nekřičil, protože tě nikdo nestíhal.
7: Ale stíhal úplně bez problémů a taky povídali na nás, ale teď se to, jak říkáš, sešlo. Tady jediný, co mě napadlo, co by jediné mohl udělat v tom případě, kdy padla ta branka, tak jedině by rozhodčí musel zareagovat tak, že by rychle prostě vystartoval z toho prostoru, by odjel. jo, že by viděl, že couvá, tak by prostě to, jak se říká, kopnul a zmizel by pryč, aby udal ten prostor obránci lotyšskému, aby prostě mohl ten kotouš tam vyvést. Nestalo se to, zůstal stát, čekat třeba, že se mu nějakým způsobem vyhne, nebo že ten kotouš tam zůstane, určitě to nebyl nějaký úmysl, aby z toho byl samozřejmě najezd ta branka, takže to je asi jediná reakce, co mohl dělat.
6: Ještě pohled hokejisty, on to asi jen těžko udělá v základní hrací době, když se hraje 5-5 no, a bek stojí na modré, ale přece jenom hokej v prodloužení je úplně jiný. A kolikrát se stává, že hokejisté vyvážejí ten kotouč zpátky do střední třetiny, dělají si prostor, klidně se nahrají i s golmanem. Tak možná...
7: Určitě. My jsme viděli prodloužení s Petrem na Kladně, kdy hrálo Kladno se Spartou prodloužení a bylo tam několikrát ze strany Sparty, ze strany Kladna, že prostě jakmile si vědí, nebo ne že kdyby, než aby ztratili kotouč, tak radši vyvezou si ten kotouč z útočného pásma ven, v klidu i prostřídají, nahrajou si, jak říkáš, obránkáře. Je lepší držet kotouč, než ho ztratit a hrát prostě proti soupeři, který má kotouč ve třech, to je jasný.
6: Když už jsme u toho, tak poměrně progresivní ve změnách pravidel je hokejová liga mistrů. Vyberu jedno pravidlo nebo dvě, když hrajete přesilovku a dáte gól, tak vyloučený hráč se nevrací. Naopak, pokud skórujete v oslabení, tak hráč skáče zpátky, ale byla i nabídka nebo nápad toho, že v prodloužení bude zakázané úmyslně výjíždět do středního pásma. Teď jak to jako prokázat, že to je úmyslné?
8: Právě proto se to asi nechytlo, to pravidlo.
6: No ne, tak jsou situace, kdy prostě vás někdo vytlačí a je to jako jasné, ale kde je ta hra, kde by byla ta hranice?
7: No kdyby byla, no, že ten hráč prostě dobrovolně opustí to útoční pásmo a vyveze to za černou čáru. No,
8: že vlastně je tam jedna možnost, že by čároví natáhli mantinel ve chvíli, kdy přejedou do útočného pásma na modrou čáru.
6: Jak
8: ještě.
6: Jak mají děti, tak
8: jo,
6: je
8: jo,
6: ten
8: hranatý.
7: Ne, to ne, no, ale prostě tam by to bylo evidentní, že jo, pokud ten hráč to prostě vyveze. A jsou všichni třeba v útočném pásmu, hraje se tam v útočném pásmu a pak se jeden rozhodne, že to vyveze jenom kvůli z toho důvodu, aby ten kotouč držel. No tak pak je to tam jasný jako vyvezení kotouče, tím pádem šetření času jít možnost prostřídat, tak tady by byl ten moment, kdyby se to dalo říct, aha, všichni jsme byli v útočném pásmu a teď to jeden vyveze, takže tím pádem by to bylo možná.
8: A ještě bych na to nechal brát si trenérskou výzvu, ať to je doopravdy sešup potom, ať to jde hezky rychle za sebou.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: V souvislosti s rozhodčími a možnými srážkami jsme narazili na jméno Petra Koblasy, což je hokejista Litvínova. Litvínov zažívá jakousi novou éru. Jiří Šlégr emotivně hovořil o tom, jak on a jeho kamarádi z dětství a hokejisté převzali klub. A teď je na tom Litvínov dobře. Páté místo, 3 zápasy, 6 bodů. Litvínovští vyhráli hned první kolo, a to doma nad Kometou. Prohráli pak sice doma s Pardubicemi, ale to se v téhle sezóně bude odpouštět všem 13 účastníkům mimo Pardubic. Litvínov pak vyhrál ve Vítkovicích, a to i bez Davida Kašeho a Matuše Soukala. To jsou dvě takové dost zásadní postavy. Mluvil o tom po utkání ve Vítkovicích asistent trenéra.
3: Herný štýl sme nemenili, menili sme len zostavu, ale máme tam mladých hráčov, ktorí sú slušne na tom korčuliarsky bojovnosťou. My potrebujeme, aby tí mladí hráči vytvárali tlak na tých starších. Takže ale samozrejme výpadok našich dvoch kľúčových hráčov bol citeľný, takže ešte viac si ceníme tú výhru.
6: Taky som měl výpadok, tak byl to Ivan Švarný, asistent trenéra. Martina Litvínov bez Kašeho, bez Soukala, bylo to takové vděčné téma. Kaše, teď se k tomu přidává Kempf a oni dokáží vítězit i bez nich, byť je to na úvod sezony. Tak hokejový litvínovský fanoušek, Ropáci on tour, ti asi jsou teď velmi nadšení.
7: Jsou velmi spokojení určitě, už jenom díky té stabilizaci klubu. Já si myslím, že jsou rádi, že to takhle dopadlo, že bývalí hráči prostě to tam dali dohromady, udělali všechno možné pro to, aby ten klub zůstal. Robert Reichl, trenér, který si myslím, že je zase dobře, že je hlavním trenérem. A celkově přišel Dan Kampf, ale jsou tam ty další zkušení kluci. To, že teďka ty dva zápasy nehráli, tak ukázal Litvínov, že zvládnul to utkání ve Vítkovicích. Nakonec právě to byl Petr Koblasa, který při přesilovce dával třetí rozhodující gól na 3-2. Ty kluci prostě se lépe cítí, tam vidět teďka prostě taková ta pohoda v týmu. Uvidíme, jak to Litvínov bude klapat dál. Každopádně určitě 6 bodů jako ze 2 utkání je pro Litvínov dobrá zpráva, dobrý vstup do sezóny.
8: Výborní obránci, jak s Poláškem, to se mi líbí.
6: Chytil druhý dech Adam Polášek?
8: Nebo
6: ten první nikdy nepřišel?
8: On podle mě o ten první nikdy nepřišel. Já když jsem ho viděl nedávno, jak už je jako prošedivělý z kráně, tak si říkám, on už fakt asi hraje dlouho.
6: Polášek je prošedivělý.
8: Ano.
6: Já jsem ho dlouho neviděl.
8: No, tak se na něj někdy podívej. Ale jako by mu ty šediny jako přinesly, zkušenosti má, Ale teď mě právě zaujalo to ve Vítkovicích, jak se prosazovali i gólově obránci Litvínova. Takže prostě to, co Robert Reichl říkal, že má velmi dobrou defenzivu, že on se hrozně těšil před sezonou na to, že se vrátí ten Janis Jaks, což se stalo. A zatím to Litvínovu klape. Jde o to, nevím v jaké formě, já si úplně nemyslím, že v ideální se nachází na startu sezóny tým Vítkovic, takže to, co ty si říkal, že se bude odpouštět, když někdo prohraje v Pardubicích, tak si myslím, že a teď nechci urazit fanoušky Vítkovic, ale kdo nepřiveze body z Vítkovic na začátku sezóny, když se na to dívám, tak se to taky nebude odpouštět.
6: 221 552 222, to je telefonní číslo nám do studia, protože tahle odpověď by se v jisté části republiky někomu nemusela líbit, ale od toho jsme tady, ježišmarja. Ale dobře, pojďme hokejovou extraligou zase ještě o kousek dál a změníme region.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: České Budějovice dlouhodobě jsou známé tím, že chodí plný stadion. Na první utkání v nové sezóně nebylo vyprodáno proti Mladé Boleslavi. České Budějovice sice hrály dobře, ale nakonec prohráli v prodloužení s Mladou Boleslaví. Pak následovaly dvě výhry. České Budějovice jsou aktuálně na třetím místě, vyhráli v Hradci Králové. To se v Budějovicích vždycky velmi cení, vzhledem k přesunu licence, ale ono už je to dávno. Ale jisté pokřiky na Hradec se objevují, i když České Budějovice s Hradcem vůbec nehrají. A Motor pak vyhrál na domácím ledě nad Olomoucí. Třetí místo za Třincem a Kladnem jako jediný klub, který má aktuálně 7 bodů.
8: On už to ten posluchač říkal. Brankář Klouček bude, a myslím si, že celou sezonu výtečný. A on vlastně i mi vzal z úst jedno jméno a to je Pour, protože tenhle ten útočník dal gol v každém z těch zápasů. A herně v těch prvních dvou byl opravdu výborný. V tom třetím, dejme tomu tolik ne, ale rozhodl. A to je právě jako velmi cenné. Já jsem zvědav, jestli opravdu bude takový střelec a la Milan Gulaš, který určitě Českým Budějovicím chybí, takovýhle střelec. On dal prvních deset kol dával gól Milan Gulaš. Myslím, že je to jeden z rekordů. Tak teď na něj může Pour navázat, ale ještě 7.
7: Já dokonce mám pocit, že 19, Petře.
8: Teď prvních 10 kol pak za sebou. V každém zápase dal gól, a to bylo 10. Nejvíc jich má Milan Nový.
7: No, má...
8: Ale ty no, tam nejsi.
7: To bych tam dělal taky. Ale já chci říct, že to je k Pourovi, já si myslím, že celkově ten útok, který hraje tam s ním 19-letý mladý, myslím, že 19-let Hoch, Adam Hoch, který, když jsem koukal na tu branku, kterou dával teďka právě, tak tam skvěle vypracoval situaci. On je vysoký, mladý hráč, dostává prostor a ještě s nima hraje Filip Ahl, ten mě překvapilo tohleto jméno, že si zřejmě sedí jako celkově jako ten útok, že vypadají velmi dobře a uvidíme, jak to prostě bude klapat. No. Vždycky to stojí na dobré obraně, na dobrý brankáři. Přišel
8: Jambel. A ten se mi líbí. Ty jsi ho, Františko, viděl v tom prvním zápase, tam myslím dával 2 góly.
6: Ano. Ten první po akci z levé strany jen přiložil hokejku, to byla hezká akce a vůbec svojí výškou a ve spolupráci s Nickem Ulesenem. Tahle Švédsko... byli Kanaďan, pardon.
8: Kanadsko-dánsko.
6: Já jsem se teď zamotal, protože tady jsem si rozklikl Filipa Aala, to což je švédský útočník zase, který dlouhá léta působil třeba v HV71 nebo také v Södertälje a měl poměrně zajímavou cestu do extraligy přes Bratislavu Znojmo, italskou nejvyšší soutěž. 3 roky hrál v Trenčíně, kde byl kapitán i asistent a teď přichází do Motoru České Budějovice. Taková byla Čistá hra Martina Procházky. Martine, díky a naslyšenou.
7: Naslyšenou.
6: Byl tu i Petr Kadeřábek.
8: Naslyšenou.
6: A František Kuna vám přeje příjemný poslech dalších pořadů. My friend!

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ti skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Žeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších paterech. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Žeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.
5: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
6: Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba zasáhla až 2 miliony lidí. České tenistky postoupily přes Británii do semifinále Billie Jean King Cupu. A dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty až do 20 stupňů. Je středa 23. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
7: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
8: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
7: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
9: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
7: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
10: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
11: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
10: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
6: Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám o další 3 roky, informovalo o tom irské předsednictví rady. Ze sankčního seznamu po tlaku Francie, Slovenska

0: A Lucemburská vyškrtly jména dvou ruských oligarchů. Dohodu musí státy ještě formálně potvrdit v takzvané písemné proceduře.
1: Ke kompromisu dospěli velvyslanci států 27 v Bruselu po dlouhém a těžkém vyjednávání. Zejména Lotyšsko do poslední chvíle odmítalo souhlasit se zrušením sankcí proti ruským miliardářům Ališerovi Usmanovi a Michailovi Friedmanovi. Francie, Slovensko a Lucembursko tím ale podmiňovali svůj souhlas s prodloužením sankcí proti zbývajícím, bezmála 3000 ruských a běloruských občanů a firem. Lotyšsko nakonec ustoupilo a sankce proti zbývajícím Rusům a Bělorusům Evropská unie prodlouží o 3 roky. Dosud přitom museli členské státy jejich platnost potvrzovat každých 6 měsíců. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu.
2: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
3: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
2: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě.
4: Mluvčí soudu Gabriela Tomíčková uvedla, že nelze předem vyloučit, že nejvyšší soud dovolání vyhoví a případně zruší napadená rozhodnutí.
5: Přerušení výkonu trestu však nepředjímá výsledek dovolacího řízení ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Následně se bude nejvyšší soud věnovat věcnému posouzení podaných dovolání.
4: Magdalenin advokát Jaroslav Fenik rozhodnutí soudu přivítal.
6: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
4: Irenin advokát David Uhlíř rozhodnutí zatím nekomentoval. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Vrchní soud v Praze je na konci června za vraždu Šifra odsoudil na 9 a 12 let vězení. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho pokyn a čekali, že jeho tělo po smrti zmizí. Martin Štorkán a Vít Kubant, Radiožurnál.
0: Za absolvování preventivních prohlídek by lidé mohli automaticky získat peníze od zdravotní pojišťovny. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které počítá s výší příspěvku 500 až 1500 korun ročně.
7: Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Jeho výši by si pojišťovna určila ve stanoveném rozmezí sama, vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
8: My si o to slibujeme posílení konkurence pojišťoven.
7: Náklady na příspěvek by podle něj mohly být až 1,7 miliardy korun. Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN změnu kritizuje.
9: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který hloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
7: Už teď pojišťovny odměňují za prevenci, příspěvek ale dávají na další zdravotní péči. Novela by mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: Rakouští vědci potvrdili, že více než 500 železných prutů nalezených u Dunaje pochází z doby před více než 2000 lety. Jde zatím o největší takový nález v Evropě. Dělníci na něj narazili při těžbě štěrku v Horním Rakousku už v roce 2019. Jeho stáří teď určil výzkum Univerzity v Innsbrucku.
10: Železné pruty váží dohromady přes 1 tunu a byly připravené k dalšímu zpracování. Z nalezeného množství by tehdejší kováři mohli vyrobit třeba 500 mečů. Archeologové se domnívají, že šlo o náklad obchodní lodi, která se na Dunaji potopila. Železo pravděpodobně pocházelo z oblasti dnešního Bavorska. Vědci ale zjišťují, odkud přesně náklad vyrazil a kam mířil. Jedním z možných cílů je Linec, mohl ale podle nich pokračovat dál po Dunaji přes Vídeň až k dnešní Bratislavě. Z Rakouska Bára Vránová, Radiožurnál.
11: Sport.
0: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. První výhru nad Velkou Británií zajistila Marie Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Druhý rozhodující bod pak přidala Linda Nosková, když ve dvou sadách zdolala Bulterovou. V pátečním semifinále narazí výběr kapitánky Barbory Strýcové na lepší z dvojice Španělsko-Kazachstán. A hokejisté Mladé Boleslavy zvítězili ve třetím kole Tipsport Extraligy na ledě Sparty 5-3. Dvě branky vstřelili Středočeši do sítě Pražanů od modré čáry. Autor té vítězné, obránce Filip Pavlík, po utkání chválil své spoluhráče za to, jak bránili golmanovi Sparty ve výhledu.
11: Všeobecně se snažíme tlačit do brány, aby tam někdo byl, aby tam dělal bordel a clonil tomu golmanovi, aby samozřejmě neviděl, takže o to víc my se budeme a snažíme házet to do branky. A když to prolítne samo nebo to někdo tečne, prostě je to jenom dobře.
0: A hokejisté Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Extraligy Liberci 4-5.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D1 za Humpolcem a taky na D5 za Berounem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za Humpolcem na 85. kilometru střetlo osobní auto s kamionem. Levý pruh je neprůjezdný a buďte opatrní. Nehodu vyšetřují také na D5 z Plzně do Prahy. Za Berounem na kilometru 15,5 auto srazilo srnu. Tam je uzavřený odstavný pruh a místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pracují silničáři za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně, kolona se tam netvoří. A silnice 69 ze Vsetína do Vizovic je uzavřená po nehodě. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce. Museli přijet záchranáři a teď se to objíždí přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
14: Jak mají motoristé sobě výslednou podobu návrhu státního rozpočtu na příští rok? Neměli být ve vyjednávání o výši deficitu razantnější? Neporušila vláda své programové prohlášení zavedením sektorové daně pro rafinérie? A co si ministr pro sport slibuje od rozšíření působnosti antidopingového výboru na oblasti fanouškovského násilí nebo ovlivňování zápasů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda poslaneckého klubu motoristů sobě, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Dobrý den, zdravím vás do našeho sněmovního studia.
15: Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
14: V souladu s našimi předvolebními pravidly ještě dodám, že kandidujete v komunálních volbách v Praze, ale o tom v dnešních 20 minutách mluvit nebudeme. Vláda včera jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, a to s druhým nejvyšším deficitem v historii Česka. S jakými pocity jste pro něj na jednání kabinetu zvedal ruku?
15: Zvedal jsem ruku z pocity po dlouhých a dlouhých hodinách a mnoha dnech vyjednávání v rámci koalice, která byla náročná. My se samozřejmě nějakým způsobem neskrýváme, že ten výsledný schodek je opravdu velký a proto také motoristé přistoupili k těm jednáním zodpovědně. My jsme přišli s desítkami různých návrhů, možných úspor nebo získání peněz dodatečných příjmů a samozřejmě jsme rádi, že k nějaké rozumné dohodě ve prospěch snižování toho schodku jsme mohli přispět.
14: Jednou z priorit vašeho programu, se kterým jste se před rokem dostali do sněmovny, byla konsolidace veřejných financí. Vy jste slibovali výslovně, že pro rok 2027 bude deficit 165 miliard. Teď jste tedy zvedli ruku pro schodek 386 miliard, tedy více než dvojnásobný. Co byste vzkázal voličům, kteří vám před rokem dali hlas právě proto, že věřili vašemu programu a věřili, že snížíte deficit?
15: Máte pravdu, já už jsem na tuto otázku odpovídal mnohokrát a odpovím na ní ještě jednou. My jsme bohužel nezískali jako motoristé 67% ale jenom 6,7%, máme 13 poslanců z 200 a ze 108 vládní většiny. Není to omluva, je to jenom konstatování. Neznamená to, že my se nesnažíme každým dnem k rozpočtové odpovědnosti ministři na rezortech, které my spravujeme, přistoupili k tomu velmi zodpovědně a ve všech těch případech jsme snížili provozní náklady, ale nejsme, opět to není výmluva, nositeli reformní změn, čili my můžeme jenom upozorňovat na ty věci, předkládat je a bojovat za to, aby ty schodky padaly. Také
14: pardon, že do toho skáču. Tohle už jste říkal, předpokládám, že i naši posluchači to slyšeli. Samozřejmě máte tolik poslanců, kolik máte. Na druhé straně, když jste psali ten volební program, tak jste asi nečekali, že budete mít 67% hlasů, tak nemělo tam být tedy někde zmíněno, že sice tohle byste chtěli, ale realisticky, že s tím vaši voliči nemohou počítat?
15: My jsme psali volební program jako vizi, se kterou jdeme do voleb. Následně jsme přistoupili k jednání o programovém prohlášení vlády, kde skutečně je také obsaženo, že schodky budou klesat a podle toho se snažíme postupovat. Jestli mohu doříci, tak na základě těchto jednání, které jsme vedli, tak se podařilo ten stávající nominální schodek snížit o 3 miliardy korun. Současně máme jasnou dohodu.
14: Já vám do toho ještě jednou skočím. Já se k tomu dostanu, k těm 3 miliardám a jakým způsobem jste se k tomu dostali, ale přece jenom ještě zůstanu u toho vašeho přístupu. Vy říkáte, že nemáte tolik poslanců, abyste prosadili svůj program. Na druhé straně máte tolik poslanců, abyste zabránili takto vysokému schodku. Proč jste to nevyužili?
15: Tak máme tolik poslanců, abychom schodili vládu. Tak to nikdo z nás nechce. My nechceme, aby se vrátila sem zpátky vláda, která tady byla. My jsme řekli, že jednoznačně chceme ukončit vládu, která zadlužila zemi o 1,2 bilionu korun, zdražila lidem život, zvedala daně a o třetinu zničila veškeré úspory, které jsme měli. Takže my určitě nechceme, aby se vrátili do vlády například Piráti nebo Občanská demokratická strana a strany současné koalice. A tak
14: pardon, znamená tohle, co říkáte, že vlastně přistoupíte na cokoliv, co bude prosazovat hnutí ANO, protože pořád to bude lepší, než aby se vrátil Petr Fiala, jak to říkáte? Není to de facto bianko šek pro hnutí ANO? Vy mi necháte doříct
15: světu, tak těžko se mi debatuje ve veřejnoprávním rozhlase, když mi nenecháte doříct světu.
14: Můžete doříct větu a potom, jestli děkuji, poprosím o odpověď
15: tak
14: na tu otázku.
15: Tak ve prospěch vašich posluchačů bych tu větu dořekl. Takže my ze všech sil děláme všechno pro to, abychom nezdražili lidem život, abychom nezdevastovali veřejné finance, to znamená, aby fungovalo zdravotnictví, školství, služby, abychom nesnižovali platy, aby nedošlo k snížení důchodů, abychom zajistili, aby ten stát fungoval, aby nedocházelo zvyšování inflace, abychom zajistili obranu České republiky a abychom také zajistili udržitelné investice. To znamená, my se snažíme, aby ten schodek klesal a výsledkem té dohody je, že skutečně pro nominální schodek jsou to 3 miliardy, v příštím roce to bude 20 miliard korun na základě dohody a pro rok 2028 nejméně další 60 miliard korun, které motoristé vyjednali, že ten deficit spadne. Bohužel to, co jsme měli v programu, tak není možné, těch objektivních důvodů je celá řada a rád vám je vyjmenuji.
14: Ta věta bylo souvětí, které mělo hodně těch vět, ale nechal jsem vás to doříct k té mé poznámce, kdy jsem reagoval na to, co jste říkal, nebo k té doplňující otázce. Když to takhle říkáte, není to vlastně bianko šek pro hnutí ANO a není to příliš defetistický přístup motoristů v rámci koaličního vyjednávání?
15: Tak pokud říkáme, že nechceme, aby skolabovala vláda tím, že porušíme koaliční smlouvu a z té vlády vystoupíme, protože nebudeme hlasovat pro rozpočet, ale přistupujeme k tomu zodpovědně s tím, že se snažíme v rámci možností, které ta země má, ve které nám ji zanechala předchozí vláda, ty schodky snižovat, tak to není defetistický přístup.
14: Předseda poslaneckého klubu motoristů sobě ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste říkal, že do těch vyjednávání o státním rozpočtu jste vstoupili a přistoupili jste k tomu zodpovědně, že jste měli desítky konkrétních návrhů. Proč jste s těmi návrhy neuspěli víc? Byly tak špatné?
15: Tak v rámci možností, které ten rozpočet měl. Já jsem říkal, že například my jsme jasným způsobem trvali na tom a trváme na tom, že plnění závazků financování obranných výdajů musí být nejméně ve výši 2% podílu na HDP. Také, že musí dojít k zachování služeb, jako je zdravotnictví, školství či sociální péče. A také jsme nechtěli žádným způsobem škrtat v rozběhnutých investicích. To znamená, odmítli jsme zastavovat stavby silnic, dálnic a železnic, protože jsme přesvědčeni o tom, že tato věc nastartuje ekonomiku a že je potřeba mít kvalitní infrastrukturu. Je to výsledek našich jednání. Já si myslím, že samozřejmě možná by se nám mohlo podařit některé věci prosadit navíc, ale je tam ještě jediný velký háček a to je neexistence té legislativy. Těch 20 miliard korun, které my máme sjednané v rámci těch koaličních jednání, to jsou peníze, které jsou podmíněny změnami legislativy tak, abychom to zvládli do konce roku, popřípadě do prvního čtvrtletí roku příštího. Protože to je právě ten termín, aby k této věci bylo možné přistoupit. A další věci skutečně bude potřeba řešit strukturálními reformami. Bude potřeba se podívat na reformu zdravotnictví, podívat se na reformu sociálních péče, například dlouhodobé péče a dalších věcí tak, aby skutečně ten stát v příštím rozpočtu, který budeme řešit pro rok 2028, nejméně 60 miliard korun ten deficit snížil a k tomu potřebujete skutečně možná více než 100 miliard korun někde najít.
14: Vy jste o tom, že k některým těm změnám bude potřeba změna zákonů, věděli, konec konců o tom píšete v tom volebním programu. Neměli jste být i v tomhle aktivnější, nebo v tomhle aktivnější neměli jste právě o těch změnách jednat dřív, aby už to mohlo být zohledněno v rozpočtu na příští rok?
15: Určitě jsme poučeni v tom, že pro příští období roku 2028 o těch věcech budeme jednat podstatně dříve než teď. Rozpočet byl představen ministryní financí a vicepremiérkou Alenou Schillerovou v tom termínu, který všichni známe, to znamená na začátku září. A do té doby jednali jednotliví ministři přímo s ministerstvem financí. To znamená, my jsme se s tím rozpočtem setkali až v tuto chvíli, to znamená před měsícem nebo několika týdny a teprve potom jsme mohli začít uplatňovat naše návrhy.
14: Vy jste říkal, že nakonec se vám podařilo snížit deficit o 3 miliardy. Ono to na první pohled může vypadat, že jste škrtli výdaje ve výši 3 miliard, když o tolik klesl deficit, ale ono to tak ve skutečnosti není, protože to snížení deficitu jste dosáhli tím, že ministerstvo financí přepočítalo příjmy a zvedlo je o 9 miliard. Není to podobné tomu, co jste kritizovali u bývalé vlády? Není to navýšení příjmů trochu na vodě? Nebo nemůže být trochu na vodě?
15: Není. Předchozí vláda tam měla skutečně kostlivce ve skříni ve výši několika desítek miliard korun. Ten rozpočet nebyl sestaven správně. Dobře víte, že tady bylo také rozpočtové provizorium. My jsme řekli jednu věc a na to já trvám. Ten stávající rozpočet Aleny Schillerové je sestaven zodpovědně. Proto se možná nepodařilo dosáhnout třeba násobně větší úspory v tom deficitu, protože tím, že sestaven poctivě, tak ono se potom velmi složitě hledá. Ono opravdu je potřeba vědět, že takzvané mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje v lidském překladu, ty výdaje, na které vlastně, které jsou
14: zaplatit,
15: povinné, které je nutné zaplatit a ze kterých se velmi jednoduchým způsobem nedokážete vyvinit, je 97% celého toho rozpočtu. To znamená, když si uvědomíte tuto věc, když si uvědomíte, a není to žádná omluva, to je prostě konstatování, když si uvědomíte, že Česká republika již nepobírá tolik peněz jako v minulosti.
14: Já se omlouvám, já vám do toho zase skočím, protože vy mluvíte květnatě a odpovídáte na něco jiného, než na co jsem se ptal. Vy mluvíte o výdajích, já jsem se ptal na příjmy. Když říkáte, že ten rozpočet byl připraven poctivě, tak jak je možné, že najednou během 3 týdnů přibude 9 miliardů příjmů?
15: Je to proto, protože sestavování toho rozpočtu má nějaká pravidla a v pravidelných intervalech se přepočítávají výhledy pro příští období. A to je také důvod třeba, proč budeme měnit pozměnícím návrhem otázku výdajů za státní pojištěnce pro zdravotní pojišťovny. Skutečně ten rozpočet, dobře víme, tak se vyvíjí v čase i za ten měsíc. Samozřejmě se mění predikce příjmu a proto povinností, ne právem, ale povinností toho ministra financí je vždycky přepočítat ten návrh podle aktuálních dat.
14: Jste říkal, jak jste složitě hledali dohodu, jak jste hledali, kde škrtat. Není absurdní, že výsledkem těchto jednání je to, že vlastně výdaje státního rozpočtu ještě narostou o 6 miliard?
15: Výdaje státního rozpočtu se mohou měnit a stejně tak se mohou měnit příjmy a také se mění, ale pro nás je naprosto zásadní a myslím, že pro všechny výše toho schodku. A tam skutečně došlo k jasné dohodě snížit ten schodek o 3 miliardy ihned a o 20 dalších miliard v průběhu příštího roku. To znamená, až bude se projednávat závěrečný účet a budeme dělat bilanci, tak proti tomu by měla existovat vlastně snížení toho schodku o nejméně 23 miliard korun proti tomu stávajícímu stavu.
14: V té rozpočtové situaci, ve které jsme, včera vláda rozhodla také o navýšení důchodů a to nad rámec toho, co nařizuje zákon. Dokonce jste rozhodli, že každému důchodci jednorázově pošlete 2000 korun. A proč jste na to jako motoristé přistoupili? Je to zodpovědné?
15: Já si myslím, že to je zodpovědné. Byl to návrh našich koaličních partnerů. My jsme ho respektovali, stejně jako koaliční partneři respektovali některé návrhy naše. Skutečně dalo se k tomu přistoupit různým způsobem a vláda se takto rozhodla. Já si nemyslím, že máme upřímně řečeno šetřit na důchodcích. Já si myslím, že musíme šetřit na nesmyslných výdajích státu za různé položky, které prostě jsme schopni pojmenovat, že musíme přicházet k reformám. To znamená, ty peníze spořit, vynakládat efektivně a nešetřit na lidech. Já jsem rád, že nezdražujeme lidem důchod, že se nám nepodaří, že nezdražujeme lidem život, že jsme nemuseli přistoupit k zvyšování daně z příjmu pro obyčejné lidi a že nedojde k nějakému snížení kvality třeba zdravotnictví nebo školství. To jsou důležité věci. Mě ten schodek v této výši samozřejmě trápí úplně stejně, jako řekl bych všechny ostatní členy parlamentu, ale na druhou stranu naším úkolem je také udržet tu zemi v chodu a skutečně, když byste hledal nějaké masivní škrty, tak byste musel buď to nedodržet zákon a uvrhnout zemi jako jedinou z členských zemí na to do stavu, že nebudou peníze na obranu v této situaci mezinárodní, ve které jsme, nebo byste právě musel škrtat na důchodech.
14: Pardon,
15: nebo na
14: že vám do toho zase skočím. Rozumím tomu, co říkáte. Na druhé straně to jste tedy nevěděli před rokem, když jste slibovali těch 165 miliard. A nebo by to šlo přece jenom?
15: Za tohoto stavu země, v jaké jsme ji převzali a za stavu státních financí, to bohužel nešlo a nejde.
14: Zeptám se ještě na jedno včerejší rozhodnutí vlády. Vy jste řešili ceny pohonných hmot, kromě jiného jste uvalili sektorovou daň na rafinérie, tedy fakticky na jednu společnost, protože ty schválené podmínky splňuje pouze Unipetrol. Vaše vláda má přitom v programovém prohlášení, že se zavazujete nezvyšovat žádné daně. Podobný závazek jste měli ve volebním programu. Neporušili jste to včera?
15: Jsem přesvědčen, že neporušili, protože ten náš závazek se týká občanů České republiky. V tomto ohledu já skutečně velmi dbám na to, abychom nezvyšovali daně z příjmu a žádným jiným způsobem takto nezatěžovali občany.
14: Pardon, já se omlouvám, ale v programovém prohlášení ani ve vašem programu to nebylo tak, že by se to týkalo jenom daně z příjmu a jenom občanů.
15: Já to takto vnímám. Já skutečně se nedomnívám, že lidem zásadním způsobem zdraží život zavedení sektorové daně pro rafinérské společnosti v době, kdy tady hrozí nebezpečí, že skutečně cena nafty a benzínu bude tak neúnosná, že si to lidé nebudou moci dovolit. Proto jsme přistoupili k této věci a to není cesta ke zdražení života, ale naopak ke zlevnění života a udržení hospodářství v chodu, protože samozřejmě dobře víme, že vysoké ceny pohonných moc zdražují úplně všechno. Nakonec i ten rohlík, který si každý z nás koupí v samoobsluze, tak v něm je započtena i ta doprava. A my prostě jsme učinili některá opatření a toto je jedno z nich, vedle samozřejmě snížení naopak proti tomu daně spotřební, tak jsme učinili tato opatření proti sobě, abychom zajistili nějakým způsobem i s ohledem na globální situaci v zahraničí a skutečně začínající neúnosné ceny pohonných hmot tu cenu nějakým způsobem trochu na úzdě.
14: Předseda poslaneckého klubu motoristů sobě ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda včera schválila také novelu zákona o podpoře sportu. Ta rozšiřuje působnost antidopingového výboru, a to o boj proti manipulacím s výsledky zápasů, o problematiku porušování práv a bezpečí sportovců a také o prevenci diváckého násilí. Proč tohle všechno má řešit právě antidopingový výbor?
15: V tuto chvíli existuje už pod Národní sportovní agenturou takzvaný antidopingový výbor a my v návaznosti na některé mezinárodní úmluvy, konkrétně takzvanou Makulinskou úmluvu, kterou chceme podepsat během několika měsíců a kterou také vláda schválila, jsme jednou z posledních zemí v Evropě, která se k ní nepřipojila, potřebujeme rozšířit kompetence tohoto orgánu o některé další věci a jak jste správně říkal, není to jenom prevence a boj proti dopingu, ale také prevence a boj proti manipulaci se sportovními soutěžemi, takzvaný match fixing, to znamená, to jsou ty falešné sázky na utkání, kde jsou domluveni ti, co sází s těmi, kteří soutěží a také ochranu bezpečného a respektujícího sportovního prostředí, takzvaný safeguarding a také prevenci diváckého násilí. Takže to jsou věci, které jsou naší povinností řešit a my k tomu potřebujeme, aniž by došlo k nějakému navýšení prostředků. To chci zdůraznit, tato věc nemá žádný dopad na navýšení peněz z veřejných prostředků, tak vlastně interními změnami budeme schopni se o tyto věci lépe starat.
14: Když se dívám na složení expertního týmu, tak, který působí v antidopingovém výboru, tak tam vidím šéfa protidrogové centrály Jakuba Fridricha, epidemiologa Romana Primulu, urologa profesora Romana Zachovala, prorektora Vysoké školy chemicko-technologické profesora Pavla Matějka. Opravdu si myslíte, že tihle lidé budou zvládat řešit kromě dopingu ovlivňování výsledků nebo chování diváků při zápasech?
15: Hovoříte o něčem jiném. Tato věc se týká zákona o podpory sportu a příspěvkové organizace, která je zřízena přímo Národní sportovní agenturou.
14: Ano, a právě do té se dívám a tam v expertním týmu ředitele jsou ti, které
15: ano, ale
14: jsem teď
15: četl. Expertní tým, to nejsou zaměstnanci.
14: A ten expertní tým se tedy bude rozšiřovat?
15: Ten expertní tým se samozřejmě bude měnit ve chvíli, kdy dojde k této změně, tak ho musíme upravit. To jsou lidé, kteří jsou odborníky, to je pouze poradní orgán a samozřejmě musí být doplněn a rozšířen o specialisty, kteří se právě zabývají těmi jednotlivými problematikami, které my budeme rozšiřovat.
14: Co konkrétně si v tomto směru od antidopingového výboru slibujete? Jakým způsobem by měl bránit tomu, aby tady někdo neovlivňoval výsledky?
15: Tak je to i naše povinnost, která vychází a bude vycházet z mezinárodních úmluv. To znamená, jde o potřebu systematického koordinovaného řešení negativních vlivů ve sportu a my chceme vlastně využít toho stávajícího zázemí, té příspěvkové organizace, aniž bychom zřizovali novou instituci a v podstatě implementovali úmluvu Rady Evropy o manipulaci sportovních soutěží. To znamená, my musíme koordinovat ty jednotlivé mezinárodní kroky, kroky s těmi kroky v České republice. Je to celá řada opatření, které právě vyplývají a budou vyplývat i z našich mezinárodních závazků.
14: Vy říkáte, že to nebude stát nic navíc, že tam nepřibudou zaměstnanci. Nebude to tedy znamenat, že naopak se oslabí působení antidopingového výboru v boji proti dopingu?
15: Určitě nebude, protože my dokážeme v rámci systemizace ušetřit některá místa na Národní sportovní agentuře. Skutečně nám se podařilo meziročně snížit počet zaměstnanců i využitím informačních technologií. Do budoucna chceme při řešení dotací, chceme nasadit umělou inteligenci, chceme také, aby veškerá dotační řízení na Národní sportovní agentuře byla zásadně zjednodušena a tím budeme potřebovat méně lidí a těch několik málo lidí, které ušetříme třeba na papírování, tak my jsme schopni naopak posílit právě v této organizaci.
14: Antidopingový výbor bude mít na starosti i divácké násilí, nebo tedy prevenci a boj proti diváckému násilí. Co v tomto směru čekáte? Znamená to, že třeba právě pod antidopingovým výborem by mohl být ten rejstřík problémových fanoušků, o kterém se debatovalo v minulých měsících?
15: Přesně tak. A my, ono se to teď jmenuje antidopingový výbor, protože se zabýval touto problematikou. My do budoucna chceme i tu organizaci přejmenovat, aby lépe popisovala vlastně to, co má dělat. Ono se to vlastně v zahraničí jmenuje takzvaná Integrity Unit. To je vlastně shrnutí toho, co všechno ta organizace má dělat. A skutečně ano, například systémy chytrých stadionů, ta koordinace této věci a rejstřík vyloučených osob, které do budoucna budou jednotliví pořadatelé sportovních akcí.
14: Tak to tady bude součástí. Omlouvám se, ale slibuji, že naposledy vám dnes do toho skáču, protože se blíží zprávy a musíme skončit. Předseda poslaneckého klubu motoristů, sobě ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný byl hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
15: Já děkuji za pozvání a skákání.
12: Radiožurnál. Každý den s vámi.
16: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď hodiny ukazují 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
0: Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle resortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky, konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, který chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. České úřady se k události zatím nevyjádřily. Námořní mise Aspides Evropské unie v Rudém moři by potřebovala přes 10 vojenských lodí. V současnosti disponuje jen 6. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na šéfku unijní diplomacie Kaju Kalasovou. Úkolem mise je od roku 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Husíů. A soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora. Petru Horálkovi z Fyzikálního ústavu v Opavě se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995. Je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír. Sport. Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz. O postup do finále se Blažková zítra utká se světovou šampionkou z roku 2023, ruskou Demurčianovou.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D5 za Berounem a omezení na D1 u Brna. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy vyšetřují nehodu za Berounem. Na kilometru 15,5 auto srazilo srnu. Odstavný pruh je uzavřený, místo je označené šipkou. Na D1 opatrně u Brna ve směru na Vyškov u sjezdu na Centrum a Mikulov na kilometru 194 se v odstavném pruhu pohybují silničáři s technikou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za Sadskou. Na 10. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh, projíždějte opatrně. A na Vsetínsku zůstává zavřená silnice 69 do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce. Zasahovali tam záchranáři, teď se tam vyšetřuje, objíždějte přes obec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
16: Přeji příjemnou středeční noc, máme 8 minut po půl jedné a začíná noční radiožurnál, jak už bylo řečeno, dnes s datem 23. září. 4 zvýšené hráze a speciální ucpávky do podjezdů mají v budoucnu ochránit Ostravu před velkou vodou. Městu a povodí Odry to ukázala povodňová simulace. Stavby začnou ještě letos. Plán vám za chvíli podrobněji představíme.
12: Noční radiožurnál
17: a Adam Carda.

0: Boyband 5 zazněl v nočním radiožurnálu s písní Keep on Moving. A teď, jak jsem slíbil, míříme do Ostravy. Ta se připravuje na možné příští povodně. Přelití vody z řeky Odry, které před dvěma lety zaplavilo velkou část města, mají v budoucnu zabránit další 4 zvýšené hráze. Hasiči budou mít navíc připravené také speciální ucpávky do podchodů a podjezdů.
1: V řece Odře teklo o metr víc vody než v roce 1997.
2: V září před 2 lety v ostravské části Nová Ves voda z přelité hráze vyhnala lidi z domů. Hasiči narychlo ucpávali podchod, aby se nerozlila dál.
3: To nám dělá už tady teďko spodní voda.
4: Tam jsou všechny baráky prostě pod vodou.
2: Aby se tahle hrůza už nezopakovala, povodí spolu s městem vymyslelo plán složený z několika stupňů ochrany. Rozplavenou hráz na soutoku Odry a Opavy opravili hned po povodních. Teď se chystají na další hráze, které jim označila počítačová simulace.
5: My jsme zjistili další 4 místa, která je potřeba zlepšit tak, aby Ostrava byla chráněna.
2: Říká ředitel povodí Odry Miroslav Janovjak. Hráze dosypou zhruba o 0,5 metru v Koblově u Vrbice, u čističky odpadních vod a právě v Nové Vsi. Stavby za nevíc než 20 milionů korun zahájí ještě letos. Další stupeň ochrany chystá město. Kdyby voda přes valy přece jen přetekla, budou už mít připravené mobilní hráze vyrobené na míru.
6: Ostrava vytipová 11 podchodů, podjezdů a nadchodů, které by měly docházet k jejímu automatickému ucpání, tak, aby bylo škody co nejmenší.
2: Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu, který kandiduje v říjnových volbách, už město zadalo jejich výrobu a hotové budou na jaře. Jednotlivé domy a firmy pak ochrání klasické pytle s pískem. Z Ostravy Marta Pilařová.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
1: Náhrada za benzín při služebních cestách se zvýší o více než 7 korun. Nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí má začít platit od 1. října. Grónsko zůstane členem NATO, i kdyby na Dánsku vyhlásilo nezávislost. Vyplývá to z dohody, kterou podepsali Dánsko, Grónsko a Spojené státy. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupového turnaje utkají s Kanadou. A dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a ojediněle přehánky, teploty až do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a když se oproti lednu ceny zvýší o více než 20%, může resort částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo a ministerstvo tehdy předložilo návrh na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
3: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
1: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 korun a 50 haléřů za litr. Za benzín se vyplácí stále jenom 34 koruny 70 haléřů, i když se na čerpacích stanicích prodává za částky i o 10 korun vyšší. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítali i generální tajemník NATO Mark Rutte. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořídila plně elektrickou sanitku. Nemocnice bude testovat její reálný dojezd. Posádky budou zatím využívat hlavně na kratší vzdálenosti v městském provozu. Sanitka stála téměř 2 miliony korun. Nemocnice ji pořídila kvůli obnově vozového parku, říká její mluvčí Jiří Arlebach.
4: Elektrická sanitka má zejména přínosy takové ty ekologické, to znamená nižší zátěž pro životní prostředí. Také by tam měla být výrazná úspora provozních nákladů. Během přepravy vlastně pacienti mohou ocenit taky těžší provoz vozidla, to znamená zvýšení jejich komfortu při cestě do nemocnice nebo zpět.
1: Sport. Soupeřem českých tenistů ve čtvrtfinále Davis Cupu bude Kanada. Určil to los v italské Bologni, kde se finálový turnaj bude na konci listopadu hrát. Za Kanadu může nastoupit i pátý tenista světového žebříčku Felix Ožer Aliasim. Podle kapitána českého Davis Cupového týmu Tomáše Berdycha by ho ale mohli Češi zdolat, stejně jako se jim to povedlo v kvalifikaci proti americké jedničce a světové čtyřce Penu Sheltonovi.
5: Felix Ožer Aliasim, výborný hráč, má skvělý výsledky převážně v hale, výborně servíruje, ale určitě je to dneska hráč, který se dá porazit. Já myslím, že tak, jak kluci to dokázali třeba právě proti Sheltonovi, tak si myslím, že i tohle by byla ta cesta.

0: Český fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni. 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím na severu Polska vyhrál jen 3 z 9 ligových zápasů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D2 před Brnem a zavřená silnice do Vsetína. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se pracuje před sjezdem na Modřice a k Olympii. Na 3. kilometru silničáři opravují vozovku, levý pruh je uzavřený. Nehoda blokuje silnici 69 ze Vsetína do Vizovic mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem. Auto srazilo chodce, objíždí se to přes obec. V Ostravě počítejte s omezením v Rudné ulici ve směru do Poruby. Od Plzeňské ulice po Svinov silničáři obnovují vodorovné značení, projíždí se pouze jedním pruhem. A v Praze počítejte s noční údržbou v Těšnovském tunelu. Směr do Karlína je uzavřený a jezdí se obousměrně ve směru do centra. Práce potrvají do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po 1 hodině a celé září si připomínáme prvního českého a posledního československého prezidenta Václava Havla. Blíží se totiž 90. výročí jeho narození. Vybíráme pro vás to nejlepší z našeho archivu pořadu Hovory z Lán, který jsme vysílali v 90. letech. Už za chvíli uslyšíte, co říkal Václav Havel o kuponové privatizaci.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Před 35 lety začala v tehdejším Československu kuponová privatizace, která umožnila převedení státního majetku do soukromého vlastnictví. Od 1. října 1991 začal prodej kuponových knížek. Jejich pomocí mohli lidé do státních podniků investovat buď přímo, nebo přes investiční fondy. Takzvaná kuponovka má do dnešního dne zastánce, ale i celou řadu odpůrců. My si teď můžeme poslechnout, co o ní říkal tehdejší prezident republiky Václav Havel. Vracíme se k pořadu Hovory z Lán u příležitosti blížícího se 90. výročí Havlova narození.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z Hovorů z Lán.
3: Kuponová privatizace byla pojmem, o kterém se v 90. letech debatovalo v tehdejším Československu všude. Výjimkou tak nemohly být ani Hovory z Lán. Jak bude metoda v praxi vypadat, nastínil Václav Havel třeba v srpnu 1990.
2: Bude určitý kuponový systém, ovšem ty kupony se nebudou a nemohou rozdávat zadarmo, nemohou se ale zároveň prodávat v plné hodnotě těch akcí, protože na to neexistují dostatek peněz ve společnosti. Ale to všechno je jakýmsi způsobem vymyšleno, intenzivně se na tom pracuje.
3: V říjnu 1991 pak prezident odpovídal na to, jestli si už sám pořídil kuponovou knížku.
2: Ministr Klaus mi dal jako jednomu z prvních kuponovou knížku. Dostal jsem i tu informační brožurku. Trošku mi vadilo, že tam je strašně moc zkratek. Ony jsou sice vysvětleny, ale aby tomu člověk dobře rozuměl, stále musí listovat a znovu si připomínat, co která zkrátka znamená.
3: Kuponové knížky se začaly prodávat na konci roku 1991. Zpočátku o ně byl vlažný zájem. Jenže z kraje roku 1992 nastal zlom a najednou musel i prezident Havel vysvětlovat, proč lidé stojí dlouhé hodiny ve frontách na registračních místech.
2: Především si myslím, že situace možná není tak dramatická, jak někdy slyšíme. Sám fakt například, že dlouhé týdny, jestli nikdo nešel registrovat knížku a teď jsou náhle fronty, to samo o sobě není ani důvodem k zoufalství, ani ničím tragickým, ani nějakým argumentem proti kuponové privatizaci. To, čeho si cením v této naší dobrodružné transformační etapě vývoje, je určitá rozhodnost, určitá odvaha do něčeho jít a nevycházet z té ideje, že kdo nic nedělá, nic neskazí.
3: V dubnu 1992 na debatě s občany Košic se Václav Havel zmínil, že není potřeba investovat zrovna do privatizačních fondů.
2: Registroval jsem se velmi brzy, nikoli snad proto, že bych se chystal na kariéru akcionáře nebo burziána, ale spíš proto, že jsem chtěl jít občanům příkladem. Nevím ještě, kam své kupony budu investovat, ale nikde není psáno, že je nutné je investovat do některého z privatizačních fondů. Lze si objednat akcie kteréhokoliv podniku, který člověk zná, který považuje za perspektivní, o němž něco ví, kterému důvěřuje.
3: O dva roky později už po různých aférách musel mírnit kritiku, že celá kuponová privatizace nebyla dostatečně připravená.
2: Nepochybně narážíte na trochu dusnou a mnohé lidi frustrující atmosféru, která vzniká z takového podezření, že ta ohromná proměna vlastnických vztahů a kuponová privatizace a to všechno, že to jaksi otvírá prostor nejrůznějším čachrážům, mafiím, zlodějům a podobně. K této věci nejsem katastrofista, nemyslím si, že naše hospodářství je v rukou nějakých zlých mafií, nemyslím si, že všichni podnikatelé kradou anebo jenom se zabývají tím, jak nezaplatit daně nebo jak nezaplatit své dluhy.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z Hovorů z Lán.

0: Původně učitel, několik let rozhlasák, pro národ cimrmanolog a představitel dámských rolí, duší básník a veršotepec. Milon Čepelka, muž mnoha tváří a oborů, jeden ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana, dnes oslaví 90. Samozřejmě gratulujeme i my z Radiožurnálu.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
2: Takový mír a pohoda tu vane. Co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku. Hrdý východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Radiožurnálu je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru bude v Příchovicích u Tanvaldu naším hostem po 13. hodině. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Máme 1:30. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jsou komunisté na Kubě pod tlakem a selhávají jak nikdy dřív. Jejich režim podle něj padne. Trump to řekl v projevu před valným shromážděním OSN. Dodal taky, že komunismus se do Spojených států nikdy nedostane. Za to svoboda na Kubu ano. Při jeho slovech ze sálu na protest odešla kubánská delegace. Velká obchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o více než 6%. Dostala se zhruba pod 1680 korun za megawatt hodinu. To je nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění Hormuzského průlivu. Írán by ho podle agentury Reuters mohl znovu otevřít výměnou za zmírnění amerického vojenského tlaku a zrušení blokády íránských přístavů. Ceny nafty pro spotřebitele se v srpnu v Česku zvýšily nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Uvedl to unijní statistický úřad Eurostat. Oproti červenci ceny v tuzemsku vzrostly o více než 14%. Průměr za celou unii byl přitom skoro o polovinu nižší. Češi si připlatili taky za benzin. Jeho ceny se zvýšily o necelá 3%. Druhý nejvyšší růst cen nafty zaznamenaly Bulharsko a Lucembursko. Nejméně naopak zdražila v Itálii. A v obci Vavřinec na Blanensku začala stavba nové čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace. Investice za 330 milionů korun pomůže nejen místním, ale taky chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Nevyčištěná voda z domácností ničí krápníky a další krasové útvary v podzemí. Místní svazek vodovodů a kanalizací zaplatí většinu nákladů díky dotaci Ministerstva životního prostředí. Sport. Volejbalisté Francie a Polska jsou prvními semifinalisty evropského šampionátu. Oba favorizované celky neztratili v bulharské Sofii ani set. Francouzi porazili Rumuny, Poláci vyřadili Němce. Soupeře jim dnes určí zbývající čtvrtfinálové zápasy. Belgie se utká se Slovinskem a Itálie s Finskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D35 před Vysokým Mýtem a zavřená silnice ze Vsetína do Vizovic. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce čekejte omezení za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený pravý pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna se dnes v noci pracuje za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně, je to bez kolony. Silnice 69 ze Vsetína do Vizovic je zavřená po nehodě. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem auto srazilo chodce. Byli tam i záchranáři, místo objedete přes obec. A na silnici 425 z Břeclavy do Hustopečí buďte velmi opatrní v okolí Rakvic. Po vozovce jde neosvětlený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Obleky, slavnostní šaty, čerstvé preclíky i temná shakespeareovská atmosféra. Tak to vypadá v hamburské státní opeře, když zahajuje novou sezónu, tentokrát s českým dirigentem Tomášem Hanusem, který má v druhém největším městě Německa svůj debut. Uslyšíte ho za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Večerní roba nebo smoking a v ruce čerstvý preclík. I tak může vypadat přestávka v hamburské státní opeře. Ta vstoupila do nové sezóny uvedením opery Macbeth, kterou Giuseppe Verdi zkomponoval podle Shakespeareovy slavné tragédie. Za dirigentským pultem v druhém největším německém městě tento měsíc debituje český dirigent Tomáš Hanus.
1: Verdiho hudba je v této opeře zvláštním způsobem temná.
2: Sdílí své dojmy Tomáš Hanus krátce před jednou z dalších zkoušek v hamburském operním domě.
1: Taková jakoby plná předtuchy. Je to neskutečný drama, jako od prvního tónu. A vlastně pro mě bylo důležité, aby to, co jsem v té partituře viděl a vyčetl, tak aby zaznělo, abych umožnil tomu dílu zaznít ve své plné síle.
2: První kritiky nejen německého veřejnoprávního rozhlasu vyzdvihly výkon českého dirigenta nad všechno ostatní.
1: To je úloha, které člověk musí neustále dorůstat. Je to vlastně něco, co se nedá úplně v poučkách nebo ani kdybych to řekl, ve škole naučit. To je opravdu věc z intuice, talentu, zkušenosti, zručnosti, samozřejmě i znalosti toho konkrétního díla, poctivého nastudování. Je tam strašně moc faktorů, no a svým studentům říkám, dirigování a už vůbec to operní nelze naučit, lze pouze nasměrovat.
2: Kvůli hamburskému debitu strávil Hanus ve městě velkou část srpna a září, částečně i se svou rodinou.
1: Já s touto inscenací dohromady ještě vlastně znovu připravuji Janáčkův osud v Brněnském národním divadle, který bude také otevíracím představením Janáčkovského festivalu. No a zvládat. No, to je to, co se sám snažím vymyslet, jak to zvládat.
2: Macbeth bude mít reprízy i v dalších týdnech. V polovině listopadu se pak Tomáš Hanus s hamburskou operou rozloučí a zamíří na svůj další debut. Tentokrát v newyorské metropolitní opeře, kam jako brněnský rodák doveze Janáčkovu operu její pastorkyně. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Kalifornská skupina Flipside s písní Trumpets zazněly v nočním radiožurnálu a od hudby teď jdeme ke sportu. Španělský trenér Santi Denia začal svoji misi u české fotbalové reprezentace. Úvod nemá jednoduchý, elitní skupinu Ligy národů s Chorvatskem, Anglií a Španělskem. Hned první den přípravy ale znamenal velké změny v původní 26-člené nominaci. Došlo ke změně zhruba čtvrtiny hráčů.
1: No, tak komplikace to samozřejmě je, protože ten počet je velký. Hledáme teď momentálně řešení, pracujeme na tom.
2: Říkal Deniův asistent a bývalý spoluhráč Radek Babel, když koukal na seznam absencí. Změny trochu připomínaly dávkování léků. Dvě ráno, dvě popolední a potom ještě dvě v podvečer. Přesně tak ubývali hráči z původní nominace Zima, Vyšínský, Chorý, Vlček, Provod a David Jurásek a přibývali noví. Vítík, Sejk a úplní nováčci v reprezentačním A týmu. Kryčfaluši, Šubert, Sláma, Vašulín.
3: Já věřím, že i ty kluci, co přišli, prostě tak tu sílu na to být tady mají. Jsou tady z nějakého důvodu zaslouženě, takže já věřím, že to je kus za kusem.
2: Použil fotbalovou hantýrku kus za kus stoper Štěpán Chaloupek. Právě v defenzivě se toho změnilo hodně.
1: Ano, jako vizi jsme samozřejmě měli personální, ale už jako myslím si, že jsme poměrně zkušený v tomhle na ty úrovni reprezentací, že prostě jsme si byli vědomi, že jak se ten sraz bude blížit, tak většinou tyhle ty situace nastávají.
2: A teď je bude muset trenérský tým i s asistentem Radkem Bejblem vyřešit. Úplně fit není na začátku srazu ani dosavadní kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. O víkendu za Wolverhampton nehrál.
1: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko. Po tom náročním programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání. Takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
2: Věří Radek Bejbl. Ze stoperů v aktuálním kádru hrají v klubech stabilně Chaloupek a Kryčfaluši. Vítík vůbec, Hranáč minimálně. Na řešení rébusu se středními obránci mají španělský trenér Santi Denia a jeho spolupracovníci čas do soboty, kdy čeští fotbalisté rozehrají v Praze Ligu národů proti Chorvatům. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Šéf íránské diplomacie Arakčí sdělil zmocněnci Vitkofovi podmínky pro otevření Hormuzského průlivu. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. České tenistky zdolaly Velkou Británii v Billie Jean King Cupu 2-0 a dnes bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty až do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Íránský ministr zahraničí Abbas Arakčí sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Vitkofovi podmínky Tehránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na íránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Arakčí a Vitkof se setkali v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN. V New Yorku Vitkof s Jaredem Kushnerem jednali 3 hodiny s íránskou delegací, uvedl to americký prezident Donald Trump. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele. Rozhodl tak po předběžném posouzení jejich dovolání. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena jsou odsouzené na 12 a 9 let vězení. Advokát Magdalény Jaroslav Fenik předběžné rozhodnutí přivítal.
3: Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na přerušení výkonu trestu, takže nemohu říct nic jiného, než že jsem spokojen. Tím, že předpokládám, že nejvyšší soud bude tomu dovolání věnovat patřičnou pozornost.
1: Předseda Senátu Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že nelze předem vyloučit případné zrušení napadených rozhodnutí. Odsouzené ženy nastoupily do výkonu trestu před měsícem. Soud je uznal vinnými z předem uvážené vraždy vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffra. Ženy se hájily tím, že jednaly na jeho pokyn a věřily, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. Začíná astronomický podzim, přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastává podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Skoro 53 tisíce diváků navštívilo uplynulou sezónu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V porovnání s minulým rokem se návštěvnost téměř nezměnila. Příští rok tam jeho české divadlo uvede hned 2 nové premiéry. Jednou z nich bude představení Alenka v říši divů, přiblížila ředitelka jeho českého divadla Martina Šlégelová.
4: Část lístků nabídneme divákům jako takzvané imerzivní lístky. To budou lístky, které, když se diváci koupí, tak jim umožní to, že se chvíli budou dívat z točny a v určité fázi my si je z té točny stáhneme dolů a oni se přímo budou moci podívat do té říše divů. A dokonce tam v jedné potom scéně i vystoupí.
1: Sport. České tenistky porazily Velkou Británii v Billie Jean King Cupu 2-0. Po úvodní výhře Marie Bouskové přidala druhý bod Linda Nosková, která zdolala Katie Bulterovou 2-0 na sety. Bousková svůj duel zvládla ve 3 setech a už před utkáním věděla, že jej nečeká nic jednoduchého.
5: Ten povrch jí seděl, ať jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojila.
1: V pátečním boji o finále se svěřenkyně nehrající kapitánky Barbory Strýcové utkají s lepším z dvojice Španělsko-Kazachstán.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Brna a zavřená silnice 69 na Vsetínsku. Na dálnici D1 opatrně u Brna ve směru na Vyškov, ve sjezdu na Centrum a Mikulášku.